0: Paliva. Nová spolupráce na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely má mezi Washingtonem a Riádem trvat 30 let. Tramvaje každoročně srazí desítky chodců. Za nehody může podle oslovených dopravních podniků často jejich nepozornost. Do kole ještě vstupují se sluchátky a bez rozlížení. S následky nehod se ale musí vyrovnat i samotní řidiči, kterým dopravní podniky nabízejí psychologickou pomoc. Zájem o ně zaznamenal třeba dopravní podnik v Brně, pokračuje jeho mluvčí Hana Tomaštíková.
1: Systematicky rozvíjíme tady tuto ponehodovou péči. V posledních letech vlastně se na ní soustavně zaměřujeme a ti řidiči už nemají obavu vlastně jí vyhledat, říct si o tu pomoc a vyhledat péči našich psycholožek.
0: Brno podle Tomaštíkové zároveň eviduje nárůst srážek chodců s tramvajemi. Jen do poloviny letošního července zaznamenal brněnský dopravní podnik už 17 takových nehod. V minulých letech jich přitom řešil jen kolem 15 ročně. Vedoucí žena světového poháru kánoistek Martina Sadková vypadla na mistrovství světa v kvalifikaci. Česká vodní slalomářka udělala v americké Oklahomě velkou chybu uprostřed trati, kde nabrala 10-sekundovou ztrátu a skončila 33.
2: Já si myslím, že si o tom musím trochu popovídat s trenérem, možná i trochu pobrečet. A tahle jediná jízda byla ta, kterou jsem letos pokazila, takže jakoby snažím se myslet na to, že prostě se to vyšlo na to mistrovství světa a víc s tou styčenou hlavou do těch dalších závodů, abych prostě věděla, že na to máma, já to vím, ale bohužel to nevyšlo, no, mrzí mě to.
0: Do semifinále postoupili Kneblová, Morenová, Kratochvíl a Chaloupka. Kromě Sadkové končí i Rohan. V týmové soutěži získali ženy stříbro, muži byli pátí.
3: Na dálnicích je stále klidný provoz, projíždí se bez nehod a také bez kolon. Na dálnici D35 ale stále pozor za výjezdem z Olomouce do Ostravy a tou sjezdu na Přáslavice. Na kilometru 281 stojí nepojízdné vozidlo, je na krajnici, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. A pozor také na noční omezení, třeba na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové před sjezdem na Úvaly na 9. kilometru. Tam pracují silničáři v levém pruhu, průjezd zní pouze pravý a zpomaluje se. A pozor také na pražském okruhu z D1 směr letiště za sjezdem na Plzeň na 24. kilometru. Také pohyb údržby, silničáři jsou tam v pravém, průjezdný pouze levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější a výjimečně se objeví i bouřky. Večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Hostem dnešních hovorů je žena, která svoji profesi už řadu let vykonává s nasazením a s elánem, s kreativitou a s vášní. Zkrátka, kombinuje znalosti a intelekt, srdce i práci svých rukou. Často se jedná o tvrdou dřinu, mozoly a pot, ale ona nelituje. Je to její život, je to její cesta. Cesta, na které pomáhá lidem tvořit krásu a užitek. Zahradnice a zahradní projektantka Martina Fárová.
4: Hovory.
5: Tak tady ještě jednou zahradní projektantka a zahradnice tělem duší Martina Fárová je hostem těchto hovorů. Moc děkuji, že jste si udělala čas. Vítejte.
6: Dobrý den.
5: Přeju. Vy si ještě vzpomenete, kdy jste si uvědomila, že zahradničení je to ono, ta cesta, kterou chcete jít? Vzpomenete si na to?
6: Tak já pocházím z rodiny hospodářů a u mě to bylo předurčené už vlastně v mládí, v dětství, kdy vlastně jsme se museli věnovat rostlinám v zahradě, takže to u mě bylo de facto od malička.
5: A to je takové to, jak se musí lidé věnovat rostlinám v rodinné zahradě, tak to je častokrát spíše odradí.
6: Samozřejmě, jako k něčemu jsme měli jako děti silný odpor, ale u mě potom převážela opravdu ta znalost rostlin a poznávání rostlin, když jsem se potom dostala vlastně na školy.
5: A na té škole, anebo možná někde ještě jinde, já nevím, potkala jste nějaké takové ty osobnosti typu, o kterých lidé říkají, to je můj guru, kdo vás prostě ovlivnil, nasměroval.
6: Tak já jsem si prošla vlastně učňovským zařízením, střední školou, poté vyšší odbornou školou a abych to přirovnala, jak vy říkáte, vlastně k tomu guru, tak mám asi takové dvě osobnosti, kdy vlastně jsem měla na učňovském zařízení, to byl taky internista, docent Sarboch.
5: Internista se říká i ve vašem oboru.
6: A to byl jeden z nich a druhý vlastně, když jsem nastoupila vlastně na mělnickou školu střední, kde jsem si vlastně dělala jako nástavbu na to učňovské zařízení, tak tam byl vlastně profesor Smíkal, František Smíkal, a on se potom vlastně zasloužil o to založení té vyšší odborné školy na Mělníku. Tak to bude asi ta druhá osobnost, která vlastně mě trošku jako dostala hlouběji do toho oboru a víceméně bavilo mě to čím dál víc, protože to podávali tu látku, kterou my jsme se učili jako laicky. Jo, že to prostě nebylo z knih přečtený, ale bylo to podaný vlastně z jejich vlastní prožité praxe.
5: Dnes po letech, řekla byste, že patříte mezi ty šťastlivce, kterých je v populaci, myslím, méně, pro které je ta práce zároveň vášní, radostí, štěstím a tak dále, které ta práce prostě baví?
6: Určitě. Určitě jako zažila jsem si vlastně začátky ve firmě, kde to vlastně bylo takové vlastně všecko uniformované a vlastně díky tomu, že vlastně jsme se dali na vlastně soukromou jízdu, tak je to takový volnější a hlavně mě to víc baví.
5: Jak se to dělá, když je člověk zahradní projektant? Jak se ta zahrada projektuje? Jak to děláte? Přijedete se podívat, předpokládám, na to místo a potom?
6: Já se nejdřív samozřejmě telefonicky spojím se zákazníkem, naplánujeme si schůzku, kdy se seznámíme, potkáme se, na té schůzce vlastně sedíme u stolu a povídáme si prostě s tím člověkem o zahradě, o jejich prostě představách o zahradě, o jejich potřebách pro to, aby mohli tu zahradu užívat. A trošku poznávám toho člověka.
5: Řekla byste, že musíte být malinko i psycholog tady na to?
6: Myslím, že ani ne, ale jako tak z malého procenta. Ale spíš si myslím, že jako pokud je prováděna vlastně takhle tady to sezení nad tím vlastně seznámením se zahradou, s pozemkem, s domem, tak je to vlastně takový, že trošku toho člověka musím poznat, abych prostě se dostala vlastně trošku do jeho hlavy.
5: A stává se často, že někdo po vás prostě chce něco, co hned víte, že to není dobré, že to nebude fungovat, že je to nesmysl, copak?
6: Takhle, já vlastně po té první schůzce jim nastíním a udělám takovou skicu té zahrady, pak máme druhou schůzku, na kterou si vlastně sedneme a tam samozřejmě vzniknou takový ty třenice, kdy vlastně se jim něco nelíbí a něco líbí a teďko se tam projevují ty jejich názory vlastně na to a já snažím se třeba takovou mírnější cestou je přesvědčit o tom, i z praktického hlediska a tak dále, některým věci změn. A je to o tom, že někdy to projde, někdy to neprojde. Záleží na člověku. Jako.
5: Liší se nějak přístupy mužů a žen k tvorbě zahrady?
6: Ano, myslím, že pánové preferují perfektní trávník a dámy zase vlastně ty keře a květiny. těm ani tak o ten trávník nejde, jako spíš těm pánům.
5: A zaobíráte se také užitkovou zahradou, zelenina a tak dále, ovoce?
6: Určitě, určitě, jako si myslím, že v dnešní době vlastně a ještě po době covidu se hodně lidí přeorientovalo trošku na tu přírodno, na ty zakládání si zahrádek a pěstování si zeleniny, ovoce a tak dále. Takže myslím, že ta doba se změnila podle toho covidu.
5: Když potom tedy je ruka v rukávě s těmi klienty vašimi, tak vy tvoříte ty konkrétnější podoby toho návrhu, jak jsou na to nějaké počítačové jako programy?
6: Ano, v dnešní době už máte opravdu programy na navrhování zahrad. Já osobně nepoužívám, já používám vlastně svoji vlastní ruku, kdy dělám vlastně jako návrhy v ruce. Je to barevnější, je to takový přirozenější, i ty zákazníci to lepší přijímají. Mm-hmm. Samozřejmě nevýhoda u toho je to, že ty moderní programy mají třeba vizualizace 3 roky do budoucna, že si to ten člověk dovede představit, jak to naroste třeba za 2 roky, za 5 let, za 10 let. Ale já tohleto prostě ty programy samozřejmě moc nepoužívám, takže jako snažím se jim to vysvětlit tak, jak já umím prostě, nebo jim dokázat to nějakýma obrázkama. Většinou mám fotografie vlastně na projektu po obvodu vlastně toho plánu, vlastně jim dávám fotografie, když si dovedou představit prostě potom, jak ten strom bude vypadat.
5: Když někdo si nechává navrhovat zahradu prostě jakoby od nuly,
6: ano.
5: Je to drahá záležitost, můžeme se bavit obecně, ano, ale jako jestli musí počítat lidé s tím, že když si třeba postaví nový dům na zelené louce, že ta zahrada, pokud ji chtějí mít jako dobře vyvedenou, bude veliká položka.
6: Takhle, je to zahrada od zahrady. Někdo preferuje přírodní zahradu, někdo preferuje zahradu z jehličnanů, z takových rostlin, které se nemusí, nebo nejsou náročné na údržbu. Takže každá zahrada prostě, i když je třeba stejně veliká, může být cenově odlišná. Tam záleží opravdu, jako, co ty lidi preferují.
5: Ale určitě to není záležitost nějakého zanedbatelného finančního výdaje, že je potřeba s tím počítat,
6: předpokládám. Určitě, samozřejmě, samozřejmě ty rostliny dneska vlastně cenově, ta cena taky vzrostla, jako všechno ostatní, ale jako samozřejmě dá se prostě s tím trošku jako kalkulovat. Já třeba osobně, když navrhuju zahradu, tak doporučuji třeba opravdu solitéry udělat takový, aby byly vidět, a ten podrost, trvalky, trávy a tak dále, tak třeba dát menší, méně vzrostlé rostliny, aby lepší zakořenily a lepší ten nárůst potom mají. Jo, takže tímhletím se to dá taky skorigovat trošku, i ta cena potom, ale říkám, je to zahrada od zahrady, protože někdo preferuje opravdu hodně přírodní zahradu, někdo preferuje prostě tvarované dřeviny v zahradě, takže potom ta cena potom je opravdu odlišná.
5: No a když tedy je ten plánek, nebo návrh, projekt, je to všechno hotovo, je nad tím srozumění, tak vy potom opravdu takzvaně makáte rukama sama.
6: Tak my jsme s přítelem.
5: Jste dvojice prostě pracovníků, další lidé u toho nefigurují.
6: Máme samozřejmě přes prázdniny, máme brigádníky školou povinné, tak jako ty mají v tu dobu prázdniny, takže chodí prostě k nám na brigády, ale většinou času jsme vlastně ve dvou, s tím, že vlastně v dnešní době už máte možnost prostě si třeba opravdu zajistit dopravu materiálu a tak dále, takže na nás je potom opravdu jenom ta vlastní práce, je možnost vlastně používání strojů, není to jako dříve, že jste měli lopatu, krumpáč, kolečko a šli jste dělat zahradu, ale dneska prostě opravdu ten výběr těch strojů, těch na tu přípravu vlastně toho terénu, té zahrady, tak je škála Takže jako to
5: takže
6: strašně
5: se to dá,
6: usnadní,
5: ano.
6: Ano, ve dvou se to určitě dá udělat. A akorát nejnáročnější vlastně na tom jsou potom prvky, třeba schody dělat, nebo nějaký altány a tak dále. Kdy zase my třeba spolupracujeme s truhlářem, který nám to vlastně vyhotoví, ale všechno se to odvíjí od toho návrhu.
5: No. Když někdo si postaví dům a začíná od nuly se zahradou,
6: ano.
5: Tak jak dlouho to trvá, než se dobere z nějakého výsledku viditelného? Rok, dva?
6: Tak, aby ta zahrada byla třeba jako v nějaký polovině finální velikosti.
5: Ano, ano.
6: No tak, jak se již jsem říkala, tak já se snažím, když dělám návrh a posléze realizaci zahrady, navrhnout tomu zákazníkovi, aby jsme investovali do těch solitérních vzrostlých rostlin, kdy nám to udělá vlastně takový to gro té zahrady a poté vlastně podsadit to menšíma, levnějšíma rostlinama, aby jsme se cenově prostě vešli. A ta zahrada je de facto díky tím solitérám narostla.
5: Ano, rozumím. Jo, to jsou takové ty vzrostlé stromy nebo dřeviny, ke kterým potřebujete jeřáb, když si to chcete někde koupit, že?
6: Určitě ne, ale jako dají se dneska vlastně koupit třeba 5-6 metrové stromy, takže a to není zas tak. Oni, když se to pěstuje vlastně v zahradních školkách nebo prostě těch centrech, tak oni už to mají tak přizpůsobené, aby se to dalo prostě přesazovat.
4: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Mě vždycky fascinovaly staré zahrady. Máte jako zahradnice ráda úpravu starých zahrad?
6: Je to tam specifikum takový, že člověk se na to musí trochu přeorientovat, protože v dnešní době my opravdu vytváříme jako nové zahrady anebo třeba stávající přetváříme. A u těch starších zahrad je to takový, že se trošku musí člověk ponořit do té historie. Měla jsem možnost dělat ozelenění golfového hřiště.
5: Ano.
6: A je to taky, že se člověk musí prostě trošku učit, protože v tom nežije, nedělá v tom. Takže jsem se musela něco prostě naštudovat, něco prostě naučit. A je to prostě stejný jako s těma historickýma zahradama.
5: Takže zahradník taky není nikdy jakoby hotov a definitivní. Pořád se musíte něčemu novému přiučovat, je to tak?
6: My jsme vlastně na školách absolvovali takovýto všeobecný vzdělání, jak z historického hlediska zahrad, tak i z těch moderních. Je to pravda.
5: A jak je to možné, že některá zahrada je krásně upravená, je prostě krásná, ale tak nějak jako sterilně, víte? A některá zahrada má charisma a třeba není tak úplně upravená.
6: Já si myslím,
5: dá se to pojmenovat?
6: Já si myslím, že z mého pohledu, že to je vlastně, jak je řešen ten projekt. Jak je to vymyšleno. Protože každá zahrada by měla prostě, neměla mít plochu trávníku a okolo prostě pás výsadeb.
5: To se tak
6: mělo by to být
5: zhusta dělá, že?
6: Členité, nějaké zákoutí udělat, taková, aby to bylo zajímavé, abyste po té zahradě šla a pořád vás to někam prostě táhlo. Jo, určitý průhled, dneska samozřejmě na těch zahradách hodně zákazníků chce ohniště, terasy, nebo sezení někde skryté na knížku, na čtení knížky. Je důležitý, aby ta zahrada byla trošku členitější, myslím tím výsadbově, ne třeba jako
5: čili
6: terénem.
5: Na celkové velikosti toho pozemku záleží nebo nezáleží?
6: Určitě nezáleží. I v malé zahrádce se dá prostě udělat zákoutí. Nemyslím tím teďko třeba 60 metrů čvereční, jo, tam ano. Na tom kousku se samozřejmě tolik toho udělat nedá, ale dělali jsme i takhle malé zahrádky, že jsme tam vlastně paní zákaznice chtěla takový ten košík vlastně na sezení, na knížku. A dneska, když vlastně na tu zahradu přijdu, tak paní není vidět i na těch 60 metrech čvereční. Takže jako si myslím, že na jakékoliv zahradě to lze udělat.
5: Chodíte se na svá díla dívat později? navážete s těmi lidmi třeba jako bližší vztah, protože tvorba zahrady je docela intimní záležitost, já si nemůžu pomoci.
6: Určitě. My samozřejmě se zabýváme nejenom realizací zahrad, ale i servisem zahrad, takže vlastně s většinou zákazníků máme vlastně domluvený třeba jarní a podzimní servis, takový základ, kdy jim vlastně na jaře odzimujeme zahradu, na podzim zazimujeme zahradu. A musím teda říct, že s většinou zákazníků jsme v kontaktu každoročně a myslím, že ten vztah s některými je velmi nadstandardní.
5: A které roční období jakožto tvůrkyně zahrad vy máte nejraději?
6: Já osobně mám nejraději dvě, jaro, podzim. Sice to je nejvíc práce,
5: to je pravda,
6: ale zase díky tomu zbarvení rostlin v zahradách, ve volné přírodě, tak to člověka strašně utěšuje. Jako.
5: Vzpomínáte na ty doby, kdy hlavně po převratu třeba noví lidé přicházeli na venkov, kupovali pozemky, vykáceli stromy, osadili kolem plotu tůje, začali kultivovat trávník, kde nic nebylo. Teď se mi zdá, že přeci jenom se to nějakým způsobem mění v takovou pestřejší škálu. Jinými slovy, můžeme vypozorovat během těch několika posledních desetiletí určité trendy a jejich střídání.
6: Určitě.
5: Povídejte.
6: Určitě. Dřív tam byla taková ta uniformita, že každý prostě na té zahradě chtěl mít to odslonění od sousedů. Takže tu je. Dneska samozřejmě ty tuje se moc nepoužívají.
5: A ono se jim ani moc nedaří, řekla bych, v těch suchých
6: rokách. Ano, máme dneska problém s těma tujema, protože to napadá prostě houba, která prostě nejde bez chemie odstranit. Takže určitě to je ono. A za druhé, jak jsem už zmínila, ten covid nás trošku dovedl k tomu, k té soběstačnosti v tom pěstování té zeleniny a ovoce a zkrášlování těch našich zahrad. Lidi se hodně začali věnovat v té zahradničině a spíš inklinují k tomu přírodnu. Takže proto se i ty zahrady mění, že to je spíš takový přírodnější charakter, kdy se vlastně dneska používají volně rostoucí keře, nestříhané, ovocné dřeviny, které dorůstají do větších velikostí, nejenom bobuloviny typu rybízu, angreštu. A začaly se hodně používat třeba květnaté louky místo trávníku. Za prvý různí živočichové, motýly, včeličky. Včelářství je taky na vzestupu u nás.
5: To je pravda. To, co by obyvatelka venkova vidím kolem sebe, ty hrdiny, kteří zakládají včelstva, starají se o ně, ano.
6: Přesně.
5: Zahrada, co by prodloužený obývák nebo zvětšený obývák. Funguje to a je to trend?
6: Určitě. Určitě, ale je to trend u takových těch moderních staveb. Mm-hmm. Ty si vlastně zákazník postaví, já tomu říkám s prominutím, betonový monolit. A v tu chvíli vlastně, když jsem na první schůzce, tak vidím, že ten zákazník bude určitě preferovat prodloužení vlastně, protože to má takový ty velké okna, prosklený, hned projít prostě do zahrady, ale aby to bylo jako obývák.
5: A teď faktor vody, ano. Voda, co jsem si povšimla, tak poslední roky hodně se mluví o tom, a nevím, jestli to lidé dělají, vy budete vědět, že každá kapka dešťovky je dobré jí sezbírat a s ní zalévat ty květiny nebo zeleninu a tak dále. Vidíme to v našich zahradách, že se k té vodě přistupuje úplně jinak než dříve.
6: Určitě, tak samozřejmě většina zahrad a vzhledem k tomu počasí, jaký každoročně prostě v létě je, tak má závlahový systém prostě na trávník. Já většinou v minimálním měřítku doporučuji závlahový systém na záhony, kdy ten člověk trošku, aby se propojil s tou zahradou, tak by něco si zalít měl.
5: Není závlahový systém nejlepší konev a ruce a záda a nohy a chodit a
6: určitě,
5: tak?
6: Určitě, ale tak samozřejmě.
5: Každý nemůže, ano, uznávám.
6: Každý člověk prostě má určitý čas na tu na to být a na zahradě a prostě udělat tam nějakou práci. Takže jako většina těch zákazníků, co máme, tak vlastně si třeba nainstalovala na zahradě určité jímky, určité záchytné body prostě na tu dešťovou vodu, kdy vlastně se, dneska je to i ze zákona dané, že by si měl vlastně každý prostě spotřebovat vodu z okapů vlastně na své vlastní zahradě. Takže jako určitě takové to šetření s vodou si myslím, že je trošku jako na vzestupu, že člověk se trošku o to zajímá a využívá to vlastně v té zahradě tu vodu. A dneska vlastně každý vlastně na zahradě, kdo má tu závlahu, tak většinou tu jímku má. No.
5: Musí zahradník, dobrý zahradník mít krom toho řemesla něco jako talent, vášeň a velkou dávku představivosti, aby mohl pracovat tady s těmi elementy, které do té zahrady vsazuje?
6: To bych asi takhle všeobecně nemohla zhodnotit, ale třeba z mýho pohledu si myslím, že aby ta práce byla odvedena tak jako správně, tak by to toho člověka opravdu mělo bavit a mělo ho to naplňovat. Jako já určitě strašně ráda navrhuji zahrady, ale navrhuji prostě, aby těm lidem se opravdu líbily, aby v tom dovedli žít v té zahradě. Někdy se to nepovede, někdy se třeba opravdu zahrada udělá, předělává, na dvakrát se předělává, ale je to opravdu v malém měřítku. Člověk, který vlastně tvoří zahrady a navrhuje zahrady, by měl být určitě prakticky prostě vyzrálej. Mám zkušenost, že třeba čerstvě vyštudovaný vlastně člověk, architekt, nemá praxi, takže určitě doporučuju praxi, aby prostě se získal kontakt s těma rostlinama, aby viděl prostě, jak to naroste a tak dále. A potom vlastně ta představa, oni mají výbornou představivost, ty vyštudovaný, čerstvě vyštudovaný architekti, mají tam vlastně průpravu v kreslení, prostě pohledek do zahrady a tak dále. Ale myslím si, že jim chybí praxe. A potom od toho se odvíjí vlastně takový ten cit pro tu konečnou fázi dodělání té zahrady. Tam vlastně na vysoké škole architektury se navrhuje na papíře, na počítači, ale oni nemají vlastně kontakt potom vlastně
5: s tou hlínou,
6: s těma rostlinama. Takže je potřeba opravdu, ta praxe mě dala hodně teda. Takže já jsem docela dneska vděčná za to, že jsem si prošla všema školama od učňovského zařízení až po vlastně vyšší odbornou, vyšší školu, vysokou. Takže tam té praxe bylo hodně a myslím, že jsem prakticky vybavená, dobře.
5: Všimla jste si, kolikrát slyšíme nebo čteme spojení slovní zahradničení nebo zahrada a štěstí, moudrost?
6: Určitě, výstižné.
5: A já vám chci poděkovat a popřát vám hodně štěstí do další vaší práce. Díky, že jste tady byla.
6: Já vám děkuju za pozvání.
5: Hostem těchto hovorů byla zahradní projektantka Martina Fárová. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
4: Chodíte běhat a chcete přitom slyšet zprávy a aktuality uplynulých hodin? Pak si na svém mobilním telefonu naleďte vysílání Plusu v aplikaci Můj rozhlas. Právě tam najdete i všechny publicistické a historické pořady, podcasty nebo třeba aktuální radioknihu. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal se zmocněnci prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Se Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem telefonicky mluvil o posílení diplomacie a přiblížení míru ve válce s Ruskem. Zelenský to napsal na síti X. Hovor označil za dobrý a dodal, že Ukrajina zůstane se Spojenými státy dál v blízkém kontaktu. Autonomní agent americké společnosti OpenAI napadl infrastrukturu společnosti Hugging Face. Ta mimo jiné poskytuje modely umělé inteligence. Stalo se to při testování, kdy autonomní agent unikl z omezeného prostředí a dostal se do prostředí internetu. Podle šéfa napadené firmy se útok lišil od veškerých předešlých hackerských pokusů. Agentura Reuters napsala, že únik modelu pravděpodobně zvýší obavy ohledně rizik spojených s pokročilými modely AI. Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Podle občanských demokratů závažně porušil stanovy a dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Dvořák měl původně kandidovat v podzimních komunálních volbách. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. ODS zároveň potvrdila, že v Praze 1 vlastní kandidátku nakonec postaví. A opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7, oznámili to na sociální síti. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Tenistky Marie Bousková a Tereza Valentová postoupily na domácím turnaji okruhu WTA v Praze do čtvrtfinále a zahrají si proti sobě. Bousková porazila 2-0 na sety Američanku Leovou, Valentová zdolala po obratu 2-1 jointovou z Austrálie. Postoupila taky Dominika Šalková po hladkém vítězství 2-0 nad francouzskou Dodánovou.
3: Nebezpečí na D1 před Brnem a nehoda na Šumavě. Na dálnici D1 opatrně na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Za sjezdem na Kývalku na kilometru 181,5 zastavilo nepojízdné osobní auto. Stojí v odstavném pruhu a lehce se vybočuje. Kromě toho jsou dálnice průjezdné bez dalších hlášených komplikací. A na silnici 39 z Žilnavy do Českého Krumlova pozor za výjezdem z Černé v Pošumaví. Srazilo tam osobní auto s rnku. Nehodu řeší v nepřehledném lesním úseku, tak velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Saúdsko-americká jaderná spolupráce. Chválihodná uměřenost ministra Juchelky. Ústavní soud, hrad a vláda. Generál syrský končí. Insider trading v Bílém domě. A válka vlády s prezidentem jako divadlo. To jsou témata názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
4: Názory a argumenty.
7: Americký prezident Donald Trump schválil dohodu se Saúdskou Arábií o civilním využití jaderné energie. Podle neoficiálních zpráv dohoda neobsahuje omezení pro obohacování uranu či opětovného zpracování použitého jaderného paliva, což by mohlo vyvolat obavy, že tento program se bude rozšiřovat a že na tento vývoj budou podobnými kroky reagovat i další státy oblasti. Ve studiu je se mnou kolega Petr Švarc. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Petře, co tady ta dohoda obsahuje a co bude znamenat?
8: Ta dohoda obsahuje jadernou spolupráci v civilní oblasti mezi Saúdskou Arábií a Spojenými státy. Měla by mít hodnotu $1 miliard. V tomto ohledu je to taková typická Trumpova smlouva. Rozhodně Spojené státy potřebují, aby jejich jaderný průmysl se více ve světě prosazoval právě v konkurenci další zemí, jako je Francie, Jižní Korea, Čína, Rusko. V poslední době nebyl tak úspěšný. Konec konců viděli jsme to i u nás při dostavbě Dukovan, kdy zvítězili jeho Korejci. A prezident Trump se celkem pochopitelně snaží americkému průmyslu v tomto ohledu pomoci. To, co právě je ale podstatné a to, co vlastně vzbuzuje tu hlavní pozornost, je to, co ta dohoda neobsahuje, což si už říkal. To znamená onen zlatý standard, který například byl v dohodě Spojených států se Spojenými arabskými emiráty, když ty chtěli budovat a budují svoji jadernou energetiku. Právě Saúdská Arábie dlouhou dobu vlastně se Spojenými státy o této dohodě jednala. Jsou to už roky, už to bylo od prvního Trumpova volebního období, dokonce ještě o něco předtím, právě během toho prvního funkčního Trumpova období to prosazoval podnikatel Thomas Barak, který byl jeden z hlavních organizátorů sbírek Trumpovy kampaně a který na to velice tlačil, ale tehdy právě tento návrh dohody uvízl na tom, že Saúdská Arábie nechtěla přistoupit na omezení právě možností vlastně dalšího využití, vojenského využití této dohody. Je nutno říci, že samozřejmě Saúdská Arábie se velice v tomto ohledu bojí Iránu a možnosti toho, že on si pořídí jadernou zbraň. Saúdsko-arabský korunní princ Mohammed bin Salman, faktický vládce Saúdské Arábie, přímo říkal, že pokud by Irán měl jadernou zbraň, Saúdská Arábie ji musí mít taky. V současné době má Saúdská Arábie vojenskou dohodu s Pákistánem, který má jaderné zbraně, a ty jaderné zbraně v této vojenské dohodě jsou zakotveny. Ale samozřejmě Saúdská Arábie jako hlavní regionální rival Iránu, pokud by Irán měl jaderné zbraně, by své chtěla taky. Na druhou stranu toto samozřejmě pozbuzuje o to více i Irán, aby si právě ty jaderné zbraně pořídil. A nejenom Irán, dá se předpokládat, že po tomto kroku i další regionální mocnosti se budou snažit o to, aby jaderné zbraně získaly, například Turecko. A to je velké nebezpečí nejenom pro Izrael, ale pro celý svět.
9: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
8: Díky, naslyšenou.
9: Rozhodování ústavního soudu je někdy pokračováním politiky jinými prostředky. Někdy je to nevyhnutelné, ale málo kdy je to dobře, protože ústavní soud nemůže nahradit komunikaci mezi hradem a vládou. Myslí si to například Petr Hartmann.
10: Prezident republiky zastupuje stát navenek. Píše se v ústavě České republiky. Jakým způsobem konkrétně, o to se vede mezi hradem a vládou spor. Rozhoduje ho ústavní soud. Děje se tak na základě žaloby, kterou podal prezident. Jaký bude verdikt, to se dozvíme nejdříve na podzim. Konflikt o to, zda má vláda možnost bránit hlavě státu v účasti na akcích typu summitu NATO, by neměl vyústit v překvapení. Alespoň vydané předběžné opatření naznačuje, že by se vláda měla i do budoucna držet zaběhnutých zvyklostí. Pokud prezident projeví o účast zájem, neměla by mu v tom bránit. Právě předběžné opatření vyvolalo polemiku o tom, zda k tomuto kroku měli ústavní soudci přistoupit a zda postupovali v souladu s právem. Tento spor zůstane v rovině tvrzení proti tvrzení a na vyneseném verdiktu se už nic nezmění. Vláda se proti němu nemohla odvolat. Mohla navrhnout ústavnímu soudu jeho zrušení. To by nedávalo smysl, protože soudci by těžko během pár dnů změnili svůj postoj. Zároveň museli rozhodovat velmi rychle. Takže summit nakonec proběhl i za účasti prezidenta. Nyní může ústavní soud bez časového presu přemýšlet a později rozhodnout o tom, jakým způsobem má být naplňována pravomoc prezidenta republiky při zastupování státu navenek. Jakou roli v tom může a má hrát vláda? Lze si jen těžko představit, že by prezidenti nemuseli vůbec respektovat zahraniční politiku země, kterou určuje vláda a také za ní zodpovídá. Zároveň by neměla prezidenta omezovat v tom, aby se akci typu summitu NATO mohl účastnit. Tím spíš, pokud opakovaně dává najevo, že se hodlá řídit mandátem, kterým by ho měla vybavit. Zkrátka, rozhodování ústavního soudu bude poměrně komplikované a může mít dopad na fungování zahraniční politiky v budoucnosti. Tedy v momentu, kdy v rolích prezidenta a premiéra budou jiné osoby. V současné době je spor o výklad pravomocí prezidenta spíše zástupný. Babišův kabinet se pustil do konfrontace s hlavou státu z jiného důvodu. Tím je dění kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Ten postupně vygradoval do stavu, kdy jsou vztahy mezi hradem a vládou velmi napjaté. Vzájemná komunikace vázne a koordinace zahraniční politiky nefunguje. Premiér opakovaně dával najevo, že nic koordinovat nepotřebuje. On různé problémy raději řeší a nejenom zahraniční politiku řídí. Zatím se mu to daří takovým způsobem, že se do jejího fungování musí zapojit ústavní soud. Ten však těžko může nahradit komunikaci mezi hradem a vládou. Přitom bez ní nemůže normálně fungovat nejenom zahraniční politika této země.
7: Říká Petr Hartmann. Věčně zeleným tématem nejen české politiky jsou důchody, jejich výše a způsob jejich financování. Tento úkol má samozřejmě i současná Babišova vláda. Na její poslední kroky se podíval náš spolupracovník Petr Holub.
11: Buď se budou současní důchodci pást na trávníku před hlavním nádražím, anebo mladší generace už žádné důchody nedostane. Tak vyhroceně staví vyhlídky důchodového systému politici z různých stran. Také proto lze ocenit, že první rozhodnutí současné vlády ohledně důchodů tak málo dramatické a odpovídá reálným poměrům. Konkrétně bylo na návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky zavedeno pravidlo, podle kterého se bude seniorům nad 80 zvyšovat penze každých 5 let mimořádně o 500 korun. Státní pokladnu to přijde na přes rok na 2,5 miliardy, v pozdějších desetiletích až na 6 miliard korun ročně. Vzhledem k tomu, jak drahé jsou pečovatelské služby, je to víceméně rozumný, navíc nepříliš nákladný krok. Zároveň se bude každým rokem valorizovat penze o 300 až 500 korun pracujícím důchodcům. Dosud to bylo něco okolo 100 korun. Proti tomu protestují Piráti, podle kterých to žádného z nepracujících seniorů k práci stejně motivovat nebude. Jen tím systém přijde o peníze, byť v prvních letech to budou jen stovky milionů. Návrh ovšem odbourává diskriminaci pracujících důchodců. Také oni odvádějí do systému pojistné a bude jen spravedlivé, pokud se jich odvody započtou do výše důchodu podle stejného vzorce, podle kterého se jim započítávali před odchodem do penze. Nehledě k tomu, že vyhlídka na vyšší důchod může penzisty na pracovním trhu přece jen zdržet. Naproti tomu vládní strany odkládají své dražší sliby z volební kampaně, konkrétně rychlejší valorizaci penzí a zastropování důchodového věku na 65 letech po roce 2030. K takovému rozhodnutí stačí prostá úvaha o rozpočtové odpovědnosti, je však dobře, že ji vláda připouští. Jednou větou schválené změny v penzích současné důchodce neožebračí, ani nezhorší penzijní výhledy mladých. Přesto nelze přehlédnout, že obvykle důchodové debaty mají zneklidňující podtext, podle kterého se celý penzijní systém vinou stárnutí populace nezadržitelně řítí do katastrofy, tedy do hlubokých dluhů a následného krachu. Zabránit tomu může jen zásadní systémová reforma, a k té mají ovšem veškeré vládní plány velmi daleko. Ovšem právě v této souvislosti lze prozatím vládu pochválit. Tuzemský penzijní systém opravdu není bůhví jak skvěle nastaven. Zvláště zaměstnanci, kteří mají vyšší mzdu, musí počítat s tím, že penze bude jen zlomkem jejich dosavadních příjmů. Přesto není pochyb, že státní důchod zajišťuje prakticky každému z penzistů, který dříve desítky let pracoval, takový příjem, který stačí ke slušnému životu. Nižší náhradový poměr než jinde v Evropě je zároveň důvodem, že důchodový účet dosud vykazuje přebytek a že se náklady systému drží poblíž 9% HDP. To je v evropském srovnání velmi slušné číslo. Jistě by šlo leccos zlepšit, například po vzoru skandinávských zemí vytvořit velké státní nebo státem spravované fondy, ze kterých by se platily vyšší důchody těm, kdo víc odváděli. Ovšem o tom má smysl mluvit až ve chvíli, kdy se začne na Jižní Moravě velkém těžit zemní plyn, případně se najde jiný mimořádný zdroj jejich financování. Prozatím bude nejlepší nějak zjednodušit přístup běžné populace ke kapitálovým fondům, aby lépe vydělávající zaměstnanci ukládali peníze pro důchod právě na jejich účtech, místo toho, aby peníze investovali v nemovitostech a tím zvyšovali ceny bydlení. Vyladit stávající penzijní systém a vyhnout se zásadním změnám. To je opravdu to nejlepší, co může vláda v této situaci učinit.
7: Konstatuje Petr Holub.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Na Ukrajině došlo k velké změně. Novým hlavním velitelem tamní armády bude Michailo Drapaty. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Odvolanému dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. V posledním týdnu jeho odvolání požadovali tisíce lidí v ukrajinských ulicích, kteří původně protestovali proti odvolání ministra obrany Fedorova. Hovoří Libor Dvořák.
12: A je to tady. Jak se očekávalo, prezident Zelenský neodolal soustavnému tlaku ulice a generála Syrského z jeho dosavadní funkce nejvyššího armádního velitele odvolal. Na jeho místo přichází příslušník nové generace armádních velitelů, generálmajor Michailo Drapaty, voják tělem i duší, jehož efektní vstup do války se odehrál na samém začátku konfliktu už v roce 2014. Dnes ho připomínají neustále opakované televizní záběry, kdy jeho transportér v čele ukrajinské motostřelecké kolony proráží separatistickou barikádu v Mariupolu. Generál Syrský reagoval na svůj konec v čele armády poněkud nečekaně. Výroky ukrajinských médií o svém konfliktu s rovněž odvolaným šéfem ministerstva obrany Fedorovem zřejmě nepřijal a v článku Mojí prací je válka na serveru Militárny k tomu doslova prohlásil. Své vztahy s ministrem jsem vždy považoval za čistě pracovní a věcné. Samozřejmě se řešily složité problémy, na které jsme oba mohli mít různý názor. A pokud jsem snad někomu ublížil, pak tedy Michaile Albertoviči, promiňte. Jistě, bývám i tvrdý, ale prosím jak vás, tak všechny, kdož tento příběh se zájmem sledují, abychom se všichni soustředili nikoli na osobní, ale na zásadní záležitosti, především na naše vítězství, říká Syrský. K tomu už jen dodejme, že podle názoru předních analytiků je tento svár konfrontací dvou postojů. Starého sovětského, reprezentovaného absolventem Moskevské velitelské akademie z roku 1986 Syrským, jemuž na lidském životě příliš nezáleží, a moderní, čistě ukrajinské, jaký razí Michailo Fjodorov, tedy životy vojáků šetřit a na frontě nasazovat hlavně moderní sofistikovanou techniku. Smutným hrdinou celé téhle zamotané historie je sám prezident Volodymyr Zelenský. Ten si zřejmě nevzpomněl na příběh se dvěma nezávislými protikorupčními institucemi před necelým rokem, kterým chtěl jejich pravomoci omezit, ale nakonec musel veřejnému tlaku ustoupit a nechat je na pokoji. Příběh se tak opakuje. To, že respektoval vůli lidí, ho sice šlechtí, ale zároveň upozorňuje na fakt, že komplikované situace stále častěji není schopen racionálně analyzovat a sám sebe tak zahání do slepé uličky, což neprospívá nikomu.
7: Hovořil Libor Dvořák. Vědění je moc. A někdy vědění také znamená moc peněz, pokud se spojí dohromady několik faktorů. Jak se to nyní stalo ve Spojených státech? Jednoho podivuhodného způsobu obchodování si všimla Tereza Zavadilová, která řídí biznisový časopis Newstream.
13: Marta Stuartová je i nyní coby osmdesátnice na vrcholu sil i kariéry. Lifestyleová vydavatelka, americká televizní celebrita s polskými kořeny, která byla influencerkou dávno před érou sociálních sítích, kdy si správně vsadila na budoucí popularitu kuchařských show a rad ohledně domácnosti. Díky tomu je jednou z velmi mála self-made miliardářek. A vždy byla v srdci spíš akciovou spekulantkou než hospodyní. A tahle vášení dostala i do vězení. Americká ikona domácího štěstí si odseděla 5 měsíců za podíl na takzvaném insider tradingu, tedy zneužití důvěrných informací při obchodování s akciemi. Vězení natvrdo a další půl rok v domácím vězení dostala za to, že jí makléř poradil prodat akcie farmaceutické firmy, o níž měl informace, že jí úřady neschválí důležitý lék. Stuartová byla asi nejslavnější americkou vězenkyní za tento čin, ale v 21. století padaly i mnohem tvrdší tresty. Portfolio manažer fondu SAC Capital shodou okolností také za informace o schválení léku použité k prodeji akcií dostal v minulé dekádě 9 let vězení. Před 2 lety na veřejnost vyplul šťavnatý případ manžela manažerky British Petrol. Muž poslouchal telefon své ženy pracující z domova, že BP plánuje koupit jednu menší firmu. Tajně nakoupil její akcie a odseděl si 2 roky. Insider trading je trestným činem v Americe i v Česku. Logiku to má, aby burza fungovala, potřebuje, aby její účastníci měli symetrické informace, jinak by jí nikdo nevěřil. Manipulace s neveřejnými informacemi se trestá. Přesto se v poslední době jakoby rozvolnila pravidla, nebo možná lépe, pro někoho platí a pro jiného ne. V celku silně za využívání důvěrných informací pro vlastní obohacování kritizován kruh kolem prezidenta Trumpa, včetně jeho nejbližší rodiny. Vyšlo třeba najevo, že jeho synové Erik a Donald mladší, kteří po vstupu do úřadu převzali řízení otcova investičního fondu, do něj nakupovali akcie Apple, Nvidia či Amazonu těsně před prezidentovým rozhodnutím o pozastavení čínských cel a skasírovali pořádný zisk. Abychom byli spravedliví, Trumpova rodina není jediná, na kom kdy zůstala s tím podezření. Týkalo se to řady kongresmenů, včetně demokratky Nancy Pelosi. Jejichž rodinní příslušníci čile obchodovali s akciemi, o nichž mohli mít důvěrné informace. A Donald Trump jde klasicky ještě dál. Oznámil nedávno plán, že za 100 000 dolarů měsíčně si budou moci uživatelé koupit prioritní přístup k desítce nejvlivnějších účtů, včetně jeho osobního, na sociální síti True Social. A to ve chvíli, kdy se řeší etika takzvaných predikčních trhů. Existuje řada signálů, že právě na predikční trhy chodí vydělávat lidé z okolí politiků či vrcholových manažerů. Média vystupovala účty s podezřele vysokou úspěšností, které sázely na přesné termíny celních rozhodnutí nebo geopolitických kroků nebo na konkrétní fráze v prezidentských projevech či politická rozhodnutí těsně předtím, než zazněla veřejně. A že je 100 000 dolarů za přístup k prezidentské síti vysoká cena, jak se to vezme? Na automatizovaných trzích je i rozdíl v řádu milisekund obrovská výhoda. Robot stihne nakoupit nebo prodat akcie, dluhopisy či ropu za 100 miliony dolarů a inkasovat je dřív než širší trh. Jestli tohle není insider trading pro vyvolené, tak už nic. Lamentovali komentátoři i diskutující pod články. Jenže spíše než insider trading, z toho bude nový normál pro vyvolené. Prezidentova nabídka se obrací na investiční fondy. A když to zaplatí jeden, budou muset všichni. Rodinná firma prezidenta bude kasírovat, ať se to Wall Streetu líbí či ne. A protože přímo na prezidenta se federální zákon o střetu zájmu nevztahuje, nikdo s tím asi neudělá nic. Zákony proti insider tradingu odrážejí spíše realitu 20. století. Od poslouchávaných telefonů a předávaných obálek, nikoli hypertechnických zařízení a rozptýlené odpovědnosti. Marta Stuartová a Donald Trump se kdysi coby popkulturní ikony a televizní podnikatelé potkali mnohokrát, dokonce hostili stejnou TV show. Nemají se ale rádi, prezident o ní říkal, že nemá charisma a ona o něm, že nemá morálku.
7: Poznamenává Tereza Zavadilová. Na politiku se dá hledět nejrůznějším způsobem. Například spisovatel a publicista Karel Hvížďala vnímá válku vlády s prezidentem jako divadlo.
14: Historici tvrdí, že již od druhé půlky 19. století, kdy se začalo fotografovat, tvoří důležitou rovinu válek mediální reprezentace. Současné války se liší jen tím, že jsou předmětem obsesivní reprezentace v digitálních médiích a na sociálních sítích. Tam se i z války mezi vládou a prezidentem stalo divadlo a to lze vykládat třeba takhle. V prvním jednání prezident Pavel odmítl jmenovat čestného předsedu motoristů sobě Filipa Turka ministrem životního prostředí kvůli nedostatečným zkušenostem, absenci odbornosti, kauzám s nacistickými symboly a chlubením se překračováním rychlosti. To se předsedovi motoristů Petru Macinkovi nelíbilo a vyhlásil v druhém dějství prezidentovi válku. Začal křičet, Turka se nevzdám, nehodlám poškozovat vlastní zemi tím, že umožním šéfovi opozice Petru Pavlovi, aby tady realizoval úplně opačný program. V třetím dějství se k tomuto názoru přiklonil i premiér Andrej Babiš. Rezolutně prohlásil, že zahraniční politiku dělá vláda a taky za ní odpovídá. Ukázal nám, že uzavřenost vlády ničí možnost vidět skutečnost. Z loajality vůči koaličním partnerům, kteří ho nevydali k trestnímu stíhání, prohlásil, že Petr Pavel na summit NATO do Ankary nepojede. A naopak, za tento výrok vláda zase jmenovala Babiše šéfem delegace. Petr Pavel podal kompetenční ústavní žalobu, v ní stálo. Současné znění ústavy je nutno vykládat tak, že aktérem v jehož kompetenci je určovat zahraniční politiku je primárně prezident republiky, v případě závazných aktů je ovšem omezen potřebou souhlasu vlády a případně i parlamentu. Jasným důsledkem je závěr, že není možné jakoukoliv mezinárodní smlouvu sjednat proti jeho vůli. Ve čtvrtém dějství vydal ústavní soud předběžné opatření a nařídil zrušit rozhodnutí o neúčinnosti.

0: funkci zmocněnce, kterou dostal jako trafiku a v případě, že bude vinným, odmítne imunitu. Macinka se ho zastává, protože bez něj jako ikony motoristů by nebyl nikdy ministrem a opozice chce, aby složil poslanecký mandát. Psycholog Turka označil za nezralou sociopatickou osobnost. Jak je vidět, zpravodajství užívá typologicky podobných metod jako umění. Zdvojuje realitu. Psta vlády vůči prezidentovi za pomoci Turka se přesto proměnila v past jako v Kunderově hře ptákovina. Režisér současného představení si vybral špatnou figuru jako záminku k válce a vládní protagonisté odříkávali na jevišti několik měsíců jeden a ten samý text, aniž pochopili, že nejsou na jevišti absurdního divadla, ale herci v České republice, kde platí ústava a ta jim předepisuje jiné role. Když naše vláda myslí, Bůh se směje, už proto, že výmluva ministra zahraničí i Turka, že zachránil nehodou řidiče sanitky život bez označení viníka, je jen formou inkarnace absurdního divadla pseudomorální divadlo.
1: Uzavírá Karel Hvížděla nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: By podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Státy Evropské unie se opět neshodly na 21. balíku sankcí proti Rusku. 17. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Philipsen, dál vede Slovinec Pogačar a dnes bude proměnlivá oblačnost, postupně s přeháňkami, teploty až 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
4: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. My jsme udělali IPO přibližně na 40%. Pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
3: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Vyjednávání států Evropské unie o 21. balíku sankcí proti Rusku znovu selhala. Dohodu podle informací Radiožurnálu blokuje Řecko. Sankce přitom musí být přijaté jednomyslně všemi zeměmi 27.
5: Řecko odmítá návrh na zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Obává se, že by to mělo ničivé dopady na jeho lodní dopravu. Argumentuje také, že Moskva bude zkapalněný plyn stejně vyvážet pomocí firem z třetích zemí. Zástupci členských států budou ve vyjednáváních pokračovat i dnes. Návrh 21. balíku sankcí počítá také s postihem dalších ruských bank či se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy bojující proti Ukrajině. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové Jaroslava Bernhardová rezignovala. K odchodu ji vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu. Ředitelka tím podle ní přijala manažerskou odpovědnost za podvod, při kterém městská organizace minulý týden přišla o 46 milionů korun. Město teď podle Špringrové chystá prověrku kontrolních mechanismů i v dalších svých organizacích.
6: Chci přesně vědět, jak bylo možné nastavené postupy obejít a kde musíme ochranu veřejných prostředků posílit. Vedle kontroly procesu rozšíříme také stávající školení a praktický trénink zaměstnanců.

0: zaměřený na kybernetickou bezpečnost a cílenou manipulaci lidí.
1: Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Belgický cyklista Jasper Philipsen si dosportoval v 17. etapě pro první vítězství na letošní Tour de France. V závěru porazil druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Koje. Philipsen pak v rozhovoru pro web závodu zmiňoval, jak cenné vítězství to pro něj je.
2: Úvodní etapy byly příšerné i prvních 12 dní. Hledal jsem se. Byl jsem naštvaný a zklamaný ze sebe, že se mi žádnou etapu vyhrát nepovedlo. Necítil jsem se ideálně. Tohle vítězství je pro všechny v týmu, kteří mě podporovali a věřili mi.
1: V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Pogačar o více než 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem.
3: Bezpečí na D1 před Brnem a také omezení brzdí dopravu. Na dálnici D1 opatrně na příjezdu do Brna směrem z Prahy. U sjezdu na Kývalku na kilometru 181,5 stojí nepojízdné osobní auto. Je v odstavném pruhu označené světelnou šipkou, ale opatrně, lehce se vybočuje. A pozor také na noční dopravní omezení. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové před sjezdem na Úvaly. Na 9. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Průjezdný je tak pouze pravý a musí se vybočovat. A pozor také na pražském okruhu z D1 směr letiště za sjezdem na Rozvadovskou spojku a plzeňskou D5. Na 24. kilometru také práce údržby, silničáři tam upravují čáry na vozovce, průjezdný také pouze levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, výjimečně se objeví i bouřky, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Ondřej Soukup,
6: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát ale trochu komplikovaně. Náš protagonista se totiž před řadou let přesunul z východu do západní Evropy, kde žije v nuceném exilu. Michail Chodorkovský byl kdysi nejbohatším mužem Ruska.
5: Jenže pak přišla osudová srážka s prezidentem Vladimirem Putinem. Kritizovat ho Chodorkovský nepřestává ani z exilu a sní o sjednocení ruské opozice. S jakými úspěchy?
6: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
7: Michail Chodorkovský je 63-letý ruský podnikatel a manažer, zakladatel ropné společnosti Yukos a politického hnutí Otevřené Rusko. V roce 2003 byl po roztržce s prezidentem Vladimirem Putinem zatčen a odsouzen za údajné hospodářské delikty. Chodorkovský označil trest za politicky motivovaný. Z ruského vězení byl na základě prezidentské milosti propuštěn v prosinci 2013. Rozhovor, který zazní v dnešním díle, pochází z května 2026.
6: Ondro, co se ti vybaví nejdřív, když se řekne jméno Chodorkovský? Měl jsi někdy tu čest ho potkat osobně?
5: Dokonce několikrát. Ještě když jsem pracoval v Hospodářských novinách, tak s tehdejším kolegou a naším nedávným hostem Leošem Rouskem jsme měli asi dvouhodinový rozhovor s ním. Zažil jsem ho i na nějakých akcích, které organizoval i neformálně, takže trošičku mám představu, co je to za člověk.
6: Ale to byla ta jeho éra po roce 2013, tedy v exilu, kdy už vyšel na základě milosti.
5: Přesně tak, už prostě si těch 10 let nebo skoro 11 vlastně od kroutil.
6: Já jsem se setkal s jeho rodiči, když jsem byl jako novinář v Moskvě, to je tedy období 2006 až 10. Nejsem si jistý, jestli to byl rok 2007 nebo 8, ale ten osud Chodorkovského mě tehdy strašně přitahoval, protože to je, řekněme si to je úplně epická story neuvěřitelných rozměrů. Už tehdy o tom vznikaly nejrůznější dlouhé články, longready. Myslím, že ten příběh Michala Chodorkovského od Komsomolce obchodujícího se zahraniční měnou během perestrojky až po Jukos a po tu srážku s tím Putinem a další věci je opravdu jako neuvěřitelný. Tenkrát to opravdu byla persona non grata, byl ve vězení, lidé z jeho okolí byli zaskočeni tou drsnou srážkou s Putinem, tou nemilosrdností, se kterou tedy Putin a jeho věrní bouchli do stolu a toho nejbohatšího, tehdy nejbohatšího muže Ruska posadili za mříže a rozprášili jeho firmy, tak tenkrát ti rodiče a jeho blízcí byli takový strašně vypašení, opatrní, žili za Moskvou, spousta těch společníků odjela buď do Izraele nebo jinam na západ, takže to bylo jako drsné a hodně se mi to zapsalo. Když se vlastně o Chodorkovském začalo poprvé mluvit, my už jsme trošku jako naznačili, že jde o ústřední postavu divoké ruské privatizace 90. let. Tobě se, Ondro, vybaví první zmínky Chodorkovský hruba kdy?
5: Tak musela to být nějaká první polovina 90. let. On vlastně nebyl ústřední postavou. Tam byli jiní, ti budoucí oligarchové. On byl zajímavý tím, že jednak z nich byl teda asi nejmladší, bych řekl. A za druhé, on se nebál mluvit.
8: Что люди совершали правонарушения, президент об этом говорил, а доказать невозможно. И уже стал вопрос о погонах.
6: Ale zároveň, když mluvil, tak měl takový tichý, pisklavý hlas. Nevím, možná se to trochu změnilo, ale rozhodně to nebyl člověk jako pro kamery, nebo takový Boris Berezovský byl daleko viditelnější osoba.
5: To jo, ale ten byl prostě šíbr. Zatímco u toho Chodorkovského, a je v celku jedno, jestli to byl prostě nějaký PR trik, nebo jestli on opravdu takhle působit chtěl, tak tam to vypadalo jako, že to je vlastně ten nový člověk. No, a nejenom ten šíbr, gauner, podvodník a podobně, ale že by chtěl stělesňovat to nové Rusko, které až se teda dostaneme přes ty první překážky, ta divoká léta, takže takhle bude vypadat budoucnost Ruska.
6: Pojďme si to krátce zhrnout, nějak jsme Chodorkovského stručně představili v tom úvodu, ale řekněme si ročník 63, v nějakém tom roce 2003, kdy byl zatčen na Sibiři, tak to byl nejbohatší muž Ruska. Jeho majetek se tehdy odhadoval na nějakých 15-16 miliard dolarů a byl to 16. nejbohatší miliardář podle Forbesova seznamu. V té době je to vlastník jedné z největších ruských ropných společností Yukos, kterou získal v rámci kontroverzní privatizace v polovině 90. let. To jsou ty takzvané půjčky za podíly, to je schéma, které otřáslo vlastně tou ruskou společností v polovině 90. let, lépe řečeno její důvěrou v to, že privatizace by mohla být spravedlivá. Připomenu, stárnoucí Boris Jelcin chce porazit svého komunistického rivala a ti podnikatelé kolem něj se semknou a řeknou: Jelcine, my tě podpoříme ekonomicky, politicky, mediálně, ale ty nám dáš podíly v největších ruských státních, polostátních společnostech. To je Chodorkovský, to je Boris Berezovský, to je Vladimír Potanin, Gusinský, řada dalších. To je vlastně to kontroverzní schéma, které si všichni poté v Rusku pamatovali a které taky tedy za Chodorkovským jde jako určitý černý stín.
5: A oni si to v zásadě sami mezi sebou jako rozebrali. Jo, ta původní myšlenka, že bude aukce a ten, kdo dá víc peněz, tak ten dostane ty akcie, ale jako zápůjčku nebo zálohu, proto se taky říká ty zálohové aukce, tak ve finále vůbec nefungovala. Prostě oni se domluvili, kdo se bude hlásit do jaké aukce a vzhledem k tomu, že stát se rozhodně nechystal jim ty peníze vrátit, tak de facto za zlomek ceny, a to ještě eufemisticky řečeno, tak získali prostě obrovské majetky. Oni se samozřejmě potom hájili, ale vždyť my jsme to pozvedli, vždyť ty podniky většinou prostě řídili nekompetentní ředitele ještě ze sovětských
6: dokumentů. Yukos byl znám jako ropná společnost, která strašně rychle natahovala západní technologie a postupy a další věci, to je nepochybné. Nicméně Chodorkovský a nejenom on splňoval také plně definici takzvaného oligarchy, spojujícího obrovskou ekonomickou moc, ale zároveň taky mediální moc a zároveň taky politickou moc, protože to byl člověk, který financoval hned několik politických stran. Jo. Takže ta srážka s tím Putinem, já si to aspoň takhle vzpomínám z Moskvy, když jsme ten jeho případ pokrývali, budila v Rusech takové smíšené pocity, ano, děje se něco špatného, ale upřímně, že by někdo plakal pro Chodorkovského, že po něm ten Putin mladý, energický, tehdy úplně ne jasné, kterým směrem se vydávající Vladimir Putin, tak v té době, byť to byl vysoce kontroverzní případ, takže by někdo plakal pro Chodorkovského, si úplně nevybavil.
5: No tak to určitě neplakal, protože také většina Rusů to brala jako porušení nějaké společenské smlouvy. Vladimir Putin, jedna z jeho prvních věcí bylo, že svolal ty oligarchy a řekl, dobře, já se nebudu ptát, jak vy jste k těm matkům přišli. A vy se nebudete absolutně plést do politiky. A to byla věc, která vycházela vstříc, ale jako náladám naprosté většině ruské společnosti.
6: Kterou mimochodem taky drtivá většina těch ruských oligarchů pochopila a snad s výjimkou Gusinského a tedy nejvíce Chodorkovského, jako začala vlastně respektovat, spousta lidí se stáhla, uměla v tom chodit, typickým případem budiš Roman Abramovič, někdejší spolupracovník Borise Berezovského, který začal úplně v pohodě v tom normálně fungovat, expandoval do Londýna, koupil Chelsea, fotbalový klub a tak dále. Chodorkovský byl nesměřitelný, byl to rival, je ta slavná nahrávka, kdy na té veřejné tiskové konferenci nebo setkání s těmi oligarchy, on říká Putinovi něco o korupci v jedné ze státních ropných společností.
9: Масштабы коррупции в России оцениваемы экспертами четырех организаций приблизительно одинаковые, в районе 30 миллиардов оценивается долларов.
6: А то я самозрение вец, которая была внимана как překročení určitého Rubikonu.
5: Určitě, protože ještě ke všemu, v okamžiku, kdy tedy Putin chtěl slyšet, ano, dobře, budeme poslušní, dobrá, tak on ho začíná vlastně obviňovat, že ten systém, který on vytváří, je skorumpovaný. A do toho sám Chodorkovský, aby toho nebylo málo, financuje jednak Svaz pravicových sil, a o čem už teda hovoří mnohem méně, tak taky komunistickou stranu.
6: Částečně taky Jabloko, liberály, prostě každému dává trošku, ale vytváří si prostě úplně normální mocenskou politiku.
5: A do toho ještě třetí věc, o které se opravdu málo mluví, tak on chce prodat část Jukosu, tedy té své ropné společnosti, nějaké západní společnosti a vytvořit tedy alianci právě proto, aby mu to nikdo už nemohl vzít.
6: Což zároveň Chodorkovský zdůvodňuje, ale určitou transparentností a snahou posunout, modernizovat tu společnost a tak dále. Takže jako jedna rovina je podnikatelská, druhá politická, Putin po něm jde a jde velmi ostře a tehdy tomu vlastně část té ruské společnosti, včetně části liberální společnosti, docela rozumí. To vypořádání je nemilosrdné. Chodorkovský přichází o drtivou většinu majetku, akcie Jukosu se propadají, část té společnosti si rozdělí ta nová ruská elita kolem Vladimira Putina. On upadá v nemilost, je zatčen a u toho soudu se na dvakrát tedy dočká odsouzení za zpronevěru a další delikty a v úhrnu dostává nějakých 14 let, když je mu tedy ale odečteno to, co si už odseděl za mřížemi, tak to má být nějakých 11 let a on posléze na základě milosti Vladimira Putina koncem roku 2013 vychází z vězení a okamžitě mizí do Švýcarska. Myslím si, že v té době je to dokonce nějak zdůvodňováno, že jeho matka nebo někdo z jeho rodičů jsou těžce nemocní.
5: Myslím, že maminka to byla, ale upřímně řečeno, já si myslím, že největší roli v tom hrálo, že se blížila zimní olympiáda v Soči a poslední, co oni potřebovali, aby se jich neustále západní novináři ptali na osud Michaila Chodorkovského.
6: No a tedy ten druhý život Chodorkovského, který nás zajímá možná úplně nejvíc.
5: Protože Michal Chodorkovský, který teda po těch 10 letech, tak on se začíná vůbec seznamovat, co se stalo, jakkoliv on samozřejmě mu advokáti vozili třeba i výpisky z denního tisku a tak dále, takže on se snažil být maximálně v obraze, ale on třeba nezažil dotykové telefony. Jo, nebo co je to tablet? To mi říkali jeho spolupracovníci, že prostě když dostal do ruky iPhone, tak prostě několik hodin o něm nevěděli, protože on neustále jenom vykřikoval a tohle, a co to udělá tohle? Takže on se jako vlastně okamžitě se rozhodl vrátit do nějakého aktivního života. On vlastně obnovil činnost některých svých organizací. On měl třeba organizaci Otevřené Rusko. A...
6: která byla založena už dříve, ale teď se aktivizovala.
5: Ano, ta vlastně fungovala i v době, kdy on byl ve vězení, takže on tohleto všechno přemisťuje tedy do Evropy, ve finále si vybral Londýn a tam se snaží jako obnovit nějakou svoji politickou činnost.
6: A zároveň činí v těch nejrůznějších rozhovorech takovými jako náznaky určité veřejné pokání. Spoustu věcí odmítá, říká, že byly zmanipulované, podal také několik žalob na průběh toho svého odsouzení k Evropskému soudu pro lidská práva. Ten mu tedy nedal zapravdu v tom, že by to bylo stíhání politicky motivované, ale zkonstatoval několik procesuálních pochybení ruského státu a tak dále. A on vlastně už při tom odsouzení 2010 řekl slova, která se mi hodně zapsala, říká, v Rusku neexistuje právo na soukromé vlastnictví, osoba, která se dostane do sporu se systémem, nemá žádná práva. Jo. A tohle je vlastně možná, aspoň pro mě, centrální zpráva, kterou on říká jako do světa. Podívejte se, divoká privatizace, nejrůznější zločiny a věci, které se nepovedly, budiš, ale jestli se Rusko má nadále hýbat nějakým aspoň trochu transparentním západním směrem, pak nemůžete připustit, aby se ta ekonomická moc opět dostávala do rukou Vladimira Putina a jeho nejbližších tedy států, aby byly konfiskovány majetky netransparentním způsobem.
10: Dopustím tot fakt, že vopros o собственности на сегодняшний день не стоит. Вопрос о ревизии итогов приватизации не стоит. Тем не менее, вот такое вот попрание прав личности.
6: Co to jako znamená znárodnění Jukosu, Leprčenu, jeho rozebrání, než vlastně předání stejně kontroverzním způsobem do nějakých jiných rukou. Pojďme se podívat na to Rusko směrem dopředu a pojďme obhájit status soukromého vlastnictví, nějakých základních pravidel a něčeho, co znamená i ten název té jeho organizace Otevřené Rusko, ne se zavírající do toho autoritativního režimu. A kvůli tomu ho taky zanedlouho časopis The Economist řadí mezi takzvaně nejhlasitější, nejviditelnější kritiky Vladimira Putina, což je za mě upřímně trochu eufemismus.
5: Tak... On samozřejmě je člověk nesmírně aktivní a asi kdyby byl na pustém ostrově, tak by se uzoufal nudou, protože on potřebuje furt něco vymýšlet a dělat. A samozřejmě díky tomu, že spoustu těch peněz mu zůstalo, tedy o ty miliardy přišel, ale řekněme, že nějaké stovky milionů někde. Jako...
6: Odhaduje se 100-200 milionů dolarů, že měl těsně poté, co vyšel z vězení Leprčen, kdy odčas toho majetku podstatnou přišel a potom, že nějakých půl miliardy, no tak to z těch 15-16 je opravdu zlomek.
5: Takže on se prostě rozhodl, že bude pokračovat v tom nějakém politickém boji a nadělal tam spoustu chyb, protože tak, jak prostě nevěděl, co se vlastně během těch 10 let odehrálo, takže oni se třeba dostali do velkého konfliktu s Alexejem Navalným, který naopak se stavil do té role, já s těma 90kama nemám nic společného, všichni jsou to zloději, já s nima nechci mít společného. Takže tam
6: takže
5: prostě...
6: Navalného idea překrásného Ruska budoucnosti rozhodně s
5: nepočítala
6: lidmi...
5: s Chodorkovským.
6: A dodejme k tomu i to B, že ta ruská opozice v exilu, tak ta strašně těžko komunikuje dohromady. Ani Chodorkovský, ani Navalny, ani kdokoliv jiný, včetně třeba Garyho Kasparova, Ilie Jašina a dalších, nebyl schopen jí dát nějaký zastřešující mechanismus, něco, co by koordinovalo všechny tyhle věci.
5: Otázka je, jestli jako to vůbec má smysl. Jako
6: má smysl. A pokud vím, tak ty se z Chodorkovského při jeho nedávné návštěvě v Praze na konferenci Globsec zeptal na několik otázek.
5: Ta první byla vlastně, co má dělat ruská opozice, jak jsme se o tom bavili. A bylo zajímavé, že když jsem s ním naposledy hovořil před těmi nějakými 7 lety, tak on se tvářil jako, že no, teď ještě chvíli a ten režim padne a my a to a A teďka byl vlastně mnohem, mnohem střízlivější.
11: Obyčejně na západě, když mluví o rusínské opozici, mluví o...
12: Na západě se pod ruskou opozicí obvykle rozumí liberálně demokratická opozice, která zastupuje hlavně obyvatele velkých měst. Tato skupina má jednu zvláštnost. Nechce se účastnit násilných akcí. A jak víme, diktatury se bez násilí, nebo alespoň hrozby násilí, nemění. Proto si tato část opozice nemůže klást za cíl změnu režimu. Existují i jiné části opozice, komunistická a národně patriotická, která vznikla na pozadí války na Ukrajině. To jsou ale už jiná politická prostředí.
11: No, je to druhý části opozice.
6: Tak to je zajímavá proměna Chodorkovského přemýšlení, ano, taky si ho pamatuju v trochu jiném módu. Co je ale samozřejmě důležité, je, že Chodorkovský to říká z pozice, ano, kontroverzního podnikatele s kontroverzní minulostí, nicméně člověka, který má vhled do toho dění v Rusku, má zdroje, existuje určitá i síť informační, skrze kterou čte nějaké nálady uvnitř Ruska a hodně často je tázán, co vlastně tedy čeká Rusko jako do budoucna. Tam je vždycky takový ten nevyřčený otazník, co bude s tím Ruskem v momentě, kdy Putin zmizí a kdy se propadne do nějakého absolutního chaosu.
5: My jsme se o tom bavili, mě teda už zaujalo to, že on mi vlastně říkal, podívejte se, nedělejme si iluze, dokud Putin bude naživu, tak se nezmění vůbec nic.
11: Tu na Rusii i Evropy bude prodlužovat chladná vojna.
12: Dokud je Putin u moci, bude mezi Ruskem a Evropou s největší pravděpodobností pokračovat studená válka. Pokud bude Evropa dostatečně silná, nemusí se odhodlat k dalšímu velkému konfliktu. Hybridní válka ale bude pokračovat dál. Až Putin odejde a pokud vše poběží bez vnějšího zásahu, pravděpodobně začne boj mezi několika skupinami a zvítězí ta, která bude silnější. Nový lídr bude nejspíš slabší než Putin, prostě proto, že takhle funguje přechod po dlouhodobém diktátorovi. Nebezpečí ale zůstane stejné. Autoritářský systém téměř nevyhnutelně hledá vnějšího nepřítele. Proto je důležité, aby Evropa nejen čekala na změny, ale byla také připravena ovlivnit budoucí podobu Ruska prostřednictvím federalizace, parlamentarizace a podpory institucí, které tam znovu nedovolí soustředit veškerou moc do jednoho centra.
11: Federalizace i parlamentarizace strany.
5: Takže, ale říkal, no ale tak podle statistiky průměrný vládce Kremlu se dožívá okolo 80 let, no tak bude teďka ještě trvat třeba 7 let, no. Ale bylo to zajímavé.
6: Vzhledem k jisté snaze o nesmrtelnost Vladimira Putina ještě uvidíme. Bývá ten proces zbavování se nejenom diktátora, ale také odvykání od té kůry, kterou řadu let předepisoval vlastní zemi, velmi bolestná a velmi také nepřehledná. Takže se nabízí otázka, co ten recept Chodorkovského pro Rusko může v reálu znamenat. Je to jenom jako zbožné přání exilového politika bez vlivu na tu realitu, nebo může to něco změnit? A pokud ano, tak za jakých okolností, co si o tom myslíš?
5: Tak tam je zajímavé vlastně to, že on hovořil podobně jako náš nedávný host Boris Akunin, spisovatel slavný, který také vlastně říkal, musíme budovat instituce, musíme budovat moc parlamentu, my musíme budovat moc regionu, protože jakmile se budeme muset mezi sebou sami domlouvat, jak nejlépe Rusko spravovat, tak nebudeme mít čas, náladu a sílu na nějaké vnější výboje. No, ale zůstává tam samozřejmě ten paradox, o kterém právě mluvil Akunin, že jak tuhle tu strašně velkou zemi, jak vymyslet takové uspořádání, nějaké federální, které by současně ale nevyvolalo chaos a rozpad té země jako takové.
6: Jedna věc je tedy plán a myslím si, že je to výzva přemýšlet o tom Rusku po pádu Vladimira Putina realisticky, ale trochu konkrétněji než jenom v tom, že je potřeba ten autoritativní režim vraždící na Ukrajině zastavit a pokud možno mu zmenšit pole působnosti, ale přemýšlet, co může být dál, co jsou ty realistické scénáře, mít také připravené nějaké kroky, které to můžou podpořit, ať už to bude jakkoliv. A druhá věc je, a ta je vlastně nejpodstatnější, a to je to, kdo to poté realizuje mezi masami desítek milionů Rusů, kteří ještě donedávna věřili nebo byli aspoň součástí té propagandy, která skutečně řadu jejich blízkých na Ukrajině vraždila, ničila a vlastně ve jménu té imperiální iluze byli ochotni se podílet na zločinech. Tak uvidíme. To je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
5: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. U natáčení toho příštího můžete být i vy. 21. července se na vás těšíme v Trojském pivovaru v Praze, kde budeme mluvit o české humanitární pomoci napadené Ukrajině. Více informací najdete na letnipodcastovascena.cz.
6: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
5: i své blízké.

0: všechno nám umožňují investice.
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Investice jsou finanční prostředky, které byly investorem vloženy do konkrétního projektu za účelem jejich zhodnocení. S vynaložením investice investor vždy podstupuje určitou míru rizika. Toto riziko by ale mělo být vždy vyváženo požadovaným ziskem. Míru rizika by měl každý volit podle toho, na co a kdy bude investované peníze potřebovat. Obecně platí, že dlouhodobé investice snesou vyšší míru rizika než ty krátkodobé, protože je u nich méně pravděpodobný dlouhodobý výrazný výkyv výnosu. Češi jsou ale poměrně opatrní investoři, riziko rádi nemají a proto také často drží hotovost na bankovních účtech. Na nich a také v hotovosti mají dohromady téměř polovinu všech svých finančních prostředků. Další třetinu svých finančních aktiv mají české domácnosti uloženou v akcích a asi 10% úspor drží v podílových listech podílových fondů.
1: Co se děje ve světě počítačů, internetu a nových médií, to vysvětluje v pátek po 11. hodině dopoledne David Slížek, který na to obvykle nebývá sám.
2: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora Petra Koupského.
3: Ahoj Petře.
4: Ahoj Davide.
1: Novinky z virtuálního světa Online Plus poslouchejte v repríze v neděli po 7. ráno a najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro znovu stanul před soudem New Yorku. Američtí státní zástupci ho viní ze zneužívání státní moci k ochraně a podpoře nelegálního pašování drog. Soudce ve středu stanovil začátek procesu na červen příštího roku. Maduro trvá na své nevině a označuje se za válečného zajatce. Kromě někdejšího prezidenta stejnému obvinění čelí i jeho manželka. Americký výrobce čipů AMD investuje v přepočtu více než 105 miliard korun do společnosti Anthropic, která vyvíjí systémy umělé inteligence. Anthropic naopak od AMD nakoupí nejnovější čipy s plánovanou spotřebou elektřiny až 2 gigawaty. Podle listu Wall Street Journal se hodnota zakázky pohybuje v řádu desítek miliard dolarů. Dodávky mají začít v polovině příštího roku. A policisté obvinili po úterním zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měly fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle informací Radiožurnálu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firma Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek. Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. V pondělí se kvůli zásahu policie sejde pražská koaliční rada. Fotbalista Antonín Barák si zahraje kyperskou ligu za Apoel Nikosie. Klub na sociálních sítích oznámil, že 31-letý kreativní záložník po absolvování zdravotní prohlídky přestoupí z italské Fiorentiny.
6: Nebezpečí na D1 před Brnem a nehoda v Litoměřicích. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna pozor před Brnem u sjezdu na Kývalku. Na kilometru 181,5 stojí nepojízdné osobní auto. Je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. V Litoměřicích pozor v Žernosecké ulici na kruhovém objezdu u čerpací stanice Eurooil. Tam stojí osobní auto po nehodě do dopravního značení. Čeká na policejní hlídku, kolony se ale netvoří. A pozor také na dálnicích na noční omezení. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy směrem z Hradce Králové u sjezdu na Úvaly na 9. kilometru pracují silničáři, jsou v levém pruhu, projíždí se pouze pravým pruhem, ale plynule. A pracuje se také na pražském okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na plzeňskou dálnici D5 na 24. kilometru silničáři malují čáry na vozovku, průjezdný je tak pouze levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Nová maďarská vláda má i přes prázdniny napilno, prosadila už celou řadu změn. Tou zatím nejviditelnější je, že dosáhla odchodu prezidenta Tamáše Šuljoka. Premiér Peter Maďar usiloval o jeho konec proto, že ho považoval za reprezentanta systému, který slíbil od základu proměnit. Směřují kroky nové vlády k tomu, aby byl v Maďarsku obnoven právní stát? Nebo se změny odehrávají příliš rychle a můžou vyvolávat odůvodněné obavy?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
2: Našimi hosty po linkách jsou europoslanec hnutí ANO, člen předsednictva skupiny Patrioti pro Evropu Ondřej Knotek, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A člen klubu Evropské lidové strany europoslanec KDU ČSL Tomáš Zdechovský, dobrý den i vám.
4: Krásný dobrý den.
2: Debatu předstáčíme v úterý dopoledne, takže na případný další vývoj nemůžeme reagovat. Pane Zdechovský, jak vy zatím hodnotíte vládu Petera Maďara?
4: Já tu vládu vlastně hodnotím velmi pozitivně. Ona to, co slíbila, tak to dneska dělá. Dělá ty kroky rychle, efektivně. Myslím si, že to, co tam mnoho let v Maďarsku nefungovalo, to byl právní stát, demokracie, pluralita názorů třeba ve veřejnoprávních médií, tak to se dneska vlastně znovu ta vláda snaží nastolit v Maďarsku. Bohužel prostě posledních 6 let vládnutí Viktora Orbána.
2: 16
4: let. No, ale posledních 6 let, 16 let on vládl, ale 6 let bylo utužování vlastně, bych řekl, autoritářského režimu a už to nemělo nic společného v poslední chvíli s demokracií a to, jakým způsobem se třeba zametaly korupční kauzy nebo zpronevěření evropských financí vlastně na konci toho jeho mandátu. To bylo neskutečné a jak opravdu třeba policie přestala úplně vyšetřovat lidi, kteří byli spojení s ním a s jeho vlastně takovou tou skupinou oligarchů, tak to už bylo prostě viditelné a bylo vidět, že Maďarsko ekonomicky, ani bych řekl právně, ano. Ani bych řekl politicky nesměřoval do Evropské unie.
2: Na úvod to úplně stačí, pane Zdechovský, děkuju vám. Pane Knotku, jaké by bylo vaše hodnocení těch prvních měsíců nové maďarské vlády v čele s Petrem Maďarem?
3: No, ze strany ústavní většiny Petra Maďara to jsou skutečně bezprecedentní kroky velkého rozsahu, velmi narychlo, bez řádné diskuze a podle mě to spíše hraničí skoro už s pučem a rozhodně ne, řekněme, z prvky právního státu.
2: Pane Zdechovský, co říkáte na to, s jakou rychlostí a jakou razancí nová maďarská vláda postupuje? Neznervózňuje vás to přece jenom v některých ohledech?
4: Určitě ne. Já si myslím, že bylo potřeba opravdu některé úřady a některé posty vyčistit. To, co jsme mohli vidět po volbách, to znamená opravdu plný koše skartovaných materiálů, napojení lidí z Orbánovy vlády na Rusko, ale i na Fica, přesně, tak tam jsme viděli, že opravdu ta demokracie zlíhala. A to, že třeba rok a půl veřejnoprávní média vůbec nepozvou lídra opozice do jakéhokoliv diskuzního pořadu s premiérem, to mi přišlo hodně zvláštní. Když jste se koukali na maďarskou televizi nebo na, poslouchali maďarský rozhlas, tak to byla vlastně, jako bych řekl, taková propaganda toho vládnoucího režimu a já myslím, že proto je potřeba ty věci změnit. A dneska, když se kouknete na vysílání veřejnoprávního rozhlasu, tak tam máte zástupce i opozice, i koalice. A to si myslím, že je příjemná změna.
2: Zatím tedy zpravodajství maďarské státní televize bylo pozastaveno. K tomu se možná ještě taky dostaneme. Obracím se na vás, pane Knotku. Připustil byste, že razance těch změn, ke kterým teď v Maďarsku pár měsíců po volbách s obměnou vlády dochází, je odůvodněná tím, v jakém stavu byl maďarský právní stát?
3: 100% ne. Já nebudu tady posluchačům přednášet nějakou černobílou vizi. Zcela jistě po 16 letech vládnutí tam byly i nějaké nedostatky třeba v právním státu. Asi bych nedal Viktoru Orbánovi jedničku z právního státu, ale ty kroky, které dělá Petr Maďar, jo, ať už je to omezení prezidenta nebo funkční období poslanců či premiéra, kroky v televizi, to už jste zmínil, zásahy do ústavního soudu. A jak to dělá rychle? To odpovídá tomu, kdyby, řekněme, v Maďarsku končila nějaká diktatura nebo prostě nějaký úplně totalitní režim. A já zcela tady zásadně nesouhlasím s panem kolegou Zdechovským. Pan Orbán byl demokrat. Nebyl to demokrat liberální, tak jak by to chtěl Brusel. Byl to demokrat konzervativní. Ano, za 16 let se zcela jistě...
7: On se sám označoval za neliberálního.
3: Ano, přesně tak, ale demokracie nemá být liberální. Demokracie je jenom jedna, to je o povinnostech a právech. A liberální demokracie je jenom jedna z variant demokracie. A právě je jasné, že za těch 16 let, je to i logické, se postupně třeba do té státní správy dostávali asi i lidi bližší a bližší panu Orbánovi a straně Fidesz, což v podstatě vedlo k tomu, že ta strana ztratila nějaký instinkt pudy a místo toho, aby se soustředila na ekonomiku, tady bych souhlasil s panem Zdechovským, měli se soustředit na ekonomiku, tak se pořád soustředili na tu migraci, no a prohráli volby. A to je důkaz toho, že v Maďarsku fungoval právní stát. Nebyl možná dokonalý, ale fungoval, protože kdyby to bylo, jak popisuje kolega Zekovský, tak by Viktor Orbán nevyhrál, byl by tam dalších třeba 16 let.
7: Přestože
3: změny, které
7: Evropská komise
3: dělány, skutečně neodpovídají té situaci, která tam byla předtím.
7: Jenom k tomu stavu právního státu, přestože tedy Evropská komise zahájila v minulosti i řízení s Maďarskem kvůli tomu, v jaké kondici byl právní stát v zemi, tak podle vás byl dobrý.
3: Já neříkám, že byl bezchybný, ale nebylo to o tom, že musíte ukončit předčasně mandát prezidenta, zasáhnout do ústavního soudu, dočasně převzít moc nad jako v televizí. Umíte si představit, že toto by se stalo v České republice? To je možná dobré dívat se právě tím, jak by se to dělo v České republice.
7: Ovšem, v České republice veřejnoprávní média nejsou pod kontrolou vlády, což je asi ten rozdíl oproti tomu, jak to bylo v Maďarsku.
3: No ne, teďka nově se to právě dostává tím zákonem pod vládní moc. Jo, dočasně právě, jsou převedena pod vládní moc, to je v tom zákonu. Jo, má to být dočasně, nevíme, co to znamená a slibuje Petr Maďar, že vytvoří nějakou novou strukturu. Ale jeden příklad je velmi rychle za všechny. Jo, představte si, že by v říjnu 25 tady vznikla česká vláda, která by měla ústavní většinu a řekla by, no my nesouhlasíme s panem prezidentem Pavlem, protože si myslíme, že je to něčí loutka, stejný argument, jako říká Petr Maďar, bylo by to třeba nějaká loutka nějakého vládního protokoláře a do dvou měsíců toho dovolala. Dokážete tak si představit ten
7: dovolte, čurbe, abych se na to zeptal. Právě na to bych se rád zeptal. Pana Zdechovského, co říkáte na to, s jakou rychlostí a jakým způsobem maďarská vláda dosáhla konce prezidenta Šuljoka? Ten způsob tedy spočíval v tom, že vládní většina si odhlasovala v parlamentu ústavní dodatek, na základě kterého tedy prezident Šuljok končí.
4: Já říkám, zrovna tohleto mi nepřijde úplně právně a ústavně právně konformní. Určitě bych to tímhle způsobem neudělal. Myslím si, že Tamáš Šuljok nebyl ten největší problém Maďarska, i když chápu ty důvody Petra Maďara, proč chtěl, aby skončil, protože ho bral jako jeden ze symbolů vlastně ty bývalý vlády. Na druhou stranu říkám, tohleto musí posoudit ústavně právní odborníci, kteří určitě se k tomu budou vyjadřovat a vyjádří.
7: Ale byste tedy, že ten konec maďarského prezidenta se měl odehrát jinak?
4: Určitě já sám bych byl na místě prezidenta maďarského po tom, co se vlastně odehrávalo těch posledních několik let, tak bych rezignoval, ale zase chápu na druhou stranu i ty jeho důvody, že on prostě rezignovat nechtěl. On říkal, já jsem nic neudělal, já chci být neutrální, ale bohužel jako to, co se odehrávalo posledních 16 let v Maďarsku, tak je natolik, bych řekl, rozdělující tu společnost, že kdyby to neudělal Petr Maďar, tak by byl braný jako slaboch, jako ten, který není schopen naplnit tu vizi, kterou sliboval.
7: Já bych jenom řekl, že prezident Čuljok nebyl prezidentem po celých těch 16 let, ale jenom poslední cirka 2 roky, pokud se nepletu.
4: Po tom skandálu, který tam byl, takže je to
7: skandálu svojí předchůdkyně ve funkci. Pokud dovolíte,
4: předtím byl spojen s Viktorem Orbánem.
7: Já bych se ještě zvlášť zastavil u toho, co před chviličkou připomněl váš pan kolega Knotek, a to je způsob, jak nová maďarská vláda mění fungování státních, dříve veřejnoprávních médií. Že tedy došlo k dočasnému přerušení vysílání.
4: Já, když jsem poslouchal Ondru Knotka, tak při vší úctě k němu jsem nevěděl, jestli mluví o situaci v České republice nebo v Maďarsku, protože vlastně to, co teďka popisoval, že se děje v Maďarsku, to se přesně děje v České republice.
7: To
4: že stát a vládní strana chce zasahovat do vysílání. Říkalo to několikrát SPD a jejich poslanci a není to o tom, že chtějí pluralitní veřejnoprávní média. To, že bude muset dojít k nějakým změnám, to prostě musí dojít a já pevně věřím, že...
7: Promiňte, ať se v tom nestratíme, teď vy hovoříte o Maďarsku nebo o Česku?
4: Já teďka mluvím, vrátil jsem se z Česka zpátky k Maďarsku.
7: Děkuju, protože to je naše téma. A co tedy říkáte na to, jakým způsobem nová Maďarova vláda mění fungování státních médií?
4: No to, že musí dojít ke změně, to je prostě jasný. Tak jako dneska vidíme na Slovensku, kdy zakazují slovenské veřejnoprávní a televizi udělat rozhovor s někým jiným, kdo má jiný názor než současná vláda, tak je bohužel vlastně problém, nebo byl problém v Maďarsku dát slovo komukoliv, kdo měl jiný názor než Viktor Orbán.
7: Dovolte zase, abych toto přehrál na pana Knotka. Já předpokládám, že vy se asi budete chtít vyjádřit, prosím, ve stručnosti i k těm věcem týkajícím se Česka, ale abychom se drželi našeho tématu, tak z vašeho pohledu k zásadním změnám ve fungování maďarských státních médií není důvod, protože fungovala dobře, nezávisle v tom uplynulém období za Viktora Orbána?
3: Mě to musí říct, do jaké míry stranila Viktoru Orbánovi.
7: O tom hovoří i mezinárodní organizace, že se to dělo a kritizovala to i Evropská komise.
3: Je to možný, přesně tak, o tom se jasně, ta kritika z mezinárodních organizací, nadnárodních organizací, tam zkrátka byla, že tímhle směrem, že ta televize nebyla úplně nestranná. Nicméně řešit to tím způsobem, že takzvaně dočasně, a neříkáte nejak dlouho, převedete plně tu televizi pod vládní moc, protože o tom ten zákon je, tak to není ta správná cesta. Ta správná cesta přece má být o tom, asi jak by se to dělo třeba v České republice. Máte nějaká veřejnoprávní média, máte nějaké rady, stát má možnosti prostě postupně.
7: Promiňte, a dá se to srovnávat?
3: O tom tu debatu.
7: Dá se to srovnávat fungování veřejnoprávních médií v Česku s tím, jak fungovala státní média v Maďarsku za vlád Viktora Orbána?
3: Tak pokud tady máme Petra Maďara, který byl oslavován mnohými politiky, včetně předsedkyně Evropské komise, že teď už se vrátí ten právní stát, tak to minimum by bylo, že o tom udělají tu debatu. Jo? Udělají debatu, budou to vysvětlovat a zkusí to udělat co nejpostupnějším logickým postupem. A oni to udělali tak, že vypli televizi a teď zákonem dočasně, nevíme nejak dlouho, dali pod státní přímou moc, kde zase je ta záruka, že vlastně se to úplně neotočí, protože pro posluchače Petr Maďar je sice harcovník maďarské politiky, dlouho byl ve straně Viktora Orbána, ale založil si před 2 lety novou stranu, ve který vlastně jsou úplní nováčci. A skutečně nikdo neví, jestli on se jako zachová jako v podstatě ten diktátor nebo ne. A teďka si vlastně řekl, abych tady odstranil to zlo, které tady bylo, jeho slovy, tak já si teďka vezmu televizi úplně pod svou kontrolu. No, tohle to prostě rozhodně není. Jako, že
7: ale jste si vědom toho,
3: prostě,
7: co tady
3: máme
7: premiér...
3: právní stát, a postupem podle nějaký proporcionality a šetříme ty agresivní metody a nástroje, ale on k ním rovnou přistoupil. Tak. A nejenom u televize, ale i u ústavního soudu u období poslanců vytvořil dokonce nový útvar, připomíná politickou policii. To už je jako...
7: A tím myslíte co? Tím útvarem? Myslíte ten protikorupční úřad?
3: No, jedná se o zřízení Národního úřadu pro vymáhání ochranu a státního majetku, což nezní tak hrozně, ale je to vlastně institut, který kumuluje moc, dělá vlastně vyšetřování, stíhání, není tam možnost odvolání, nasazení tajných operací bez nějakého existujícího právního důvodu a dokonce snad tam není ani právo na to mít advokáta. To znamená, tohle to skutečně v některých vyvolává pocit, řekněme, policejního státu a politické policie.
7: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek a europoslanec lidovců Tomáš Zdechovský.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Pane Zdechovský, v návaznosti na to, co teď zaznělo, nemáte obavu z toho, že by se ten nový protikorupční úřad v Maďarsku mohl stát i nástrojem politického boje?
4: Ne, nemám. Zaprvé ten úřad ještě nezačal vůbec fungovat.
7: Zatím se tedy jedná o návrh vlády.
4: Přesně tak, jedná se o návrh vlády. Za druhé, vlastně my neznáme přesně ty parametry, jak to bude fungovat. Za druhé je potřeba vysvětlit i posluchačům, kteří nejsou detailně informováni o situaci v Maďarsku, že poslední 3 roky byly převáděn státní majetek na spřátelené osoby spojené s Viktorem Orbánem. Tudíž to, že Maďarsko bude vymáhat ten majetek zpět, je docela dost, bych řekl, i důležité pro fungování toho státu, protože tímto způsobem bylo v Maďarsku rozkradeno spoustu miliard forintů a bohužel ten majetek neslouží maďarským občanům, ale slouží vybraným oligarchům, který podporovali a podporují Viktora Orbána.
7: Pane Knotku, to byste vy připustil, že stav korupce v Maďarsku není dobrý, že kvůli tomu je velká nespokojenost a že tedy je potřeba s tím něco dělat. Ostatně bylo to jedno z hlavních témat volební kampaně.
3: No, právě zafungoval právní stát v Maďarsku, protože občané nebyli spokojeni s ekonomickou politikou, určitě byli občané, které měli i pocit, jak říkal pan Zdechovský, a zkrátka vystavili straně Fidesz červenou kartu, prohráli ze 40%, což je sice dobrý výsledek, ale při tom přepočítání prostě Petr Maďar dostal ústavní většinu a zcela jistě, pokud tam takovéhle věci byly, tak vedli k tomu, že po 16 letech Viktor Orbán jako premiér skončí a na základě tohohle z těch změn, který dělá Petr Maďar, tak už asi premiérem ani nebude, protože oni omezili i fungování premiéra, to znamená, je tam maximálně 8 let na premiéra, takže vlastně Viktor Orbán už by se podle téhle logiky nikdy neměl stát ani poslancem, ani premiérem, jo? Což samozřejmě mně přijde velice divné. Představte si, že bychom udělali v Čechách zákon, kdyby najednou, já jsem si tady připravil jména poslanců, kteří jsou vlivní a jsou tady delší dobu, třeba paní Černochová, Kupka, Bartoš, Pospíšil, paní Kovářová ze STANu nebo Rakušan, ano, nebo Jurečka, by už prostě nikdy nemohli být poslanci, protože prostě tady je ústavní většina, která řekne, už vás jako lídři...
7: Dovolte, abych se na to pana Zdechovského zeptal. Nepřijde vám to na pováženou, toto omezení, které tady bylo schváleno ústavním dodatkem, že poslanec v Maďarsku může v parlamentu působit na nejvýš po dobu 12 let?
4: No, víte, mně to nepřijde zvláštní, já když vidím některý kolegy, kteří jsou v parlamentech 12 a déle roku, tak bych opravdu jim doporučil, aby se sebrali a odešli chvíli z té práce evropského nebo českého nebo jiného poslance.
7: Já se tady zeptám jinak. Nemůže toto opatření vyznívat jako něco, co je zaměřené proti opozici v Maďarsku?
4: Já si myslím, že ne, že určitě ne. Já si myslím, že je potřeba i v Maďarsku udělat určitou obměnu vlastně těch lidí, kteří v té politice byli a jsou. Opravdu někteří lidé byli a jsou v politice přes 20 let a měli tu takový pašalíky a víceméně právě ta korupce je spojena s těmi lidmi, kteří jsou v politice dlouhodobě. A není to jenom problém Maďarska, je to problém i dalších zemí. A kdyby se to udělalo v České republice, myslím si, že by to taky výrazným způsobem pomohlo. Myslím si, že kolega Knotek nejmenoval třeba lidi, kteří jsou dlouho v politice a za kterými jsou různí pašalíci, což je kolega třeba Babiš nebo kolegyně Schillerová nebo kolega Havlíček. Já myslím, že tyhle lidi už by taky měli z politiky konečně vypadnout a nechat prostor někomu mladšímu a někomu, kdo tu republiku povede mezi moderní evropské země ne mezi země východu.
7: Pane Knotku, podle všeho vašemu kolegovi by to omezení, které si odhlasovali v Maďarsku, omezení pro politiky, nevadilo. Co vy na to? Prosím stručně, ať se posuneme.
3: Jo, pan kolega to můj argument nepochopil. Já jsem právě tyhle ty jména jako Kupka Černochová a tak dále jmenoval z toho důvodu, že prostě ať s nima třeba politicky nesouhlasím, tak je v zájmu prostě České republiky, aby pokud si je jejich příznivci zvolí, aby tam byli i nadále. A to je přesně to ta demokracie. Nechme to na lidech. Jestli si prostě budou lidé myslet, že už je někdo je takzvaně politický dinosaurus a měl být po 15-20 letech z té sněmovny pryč, no tak to udělají demokraticky v těch volbách. Nemůžeme to nechávat jako na to, že mám ústavní většinu, tak si teďka notabene jako velmi mladá strana s poslancema, který v podstatě předtím neměli skoro žádnou politickou zkušenost, takže vlastně ten zákon zajistí, že teďka 12 let tam můžou být poslanci Maďara a ty opoziční vlastně ne. Jo, to znamená, je to opravdu zásah do politického boje,
7: ale,
3: který podle mě není správný.
7: Opoziční ano, ale profesně mladší, tedy ne ti zkušení politici podle tohoto zákona, nakolik k tomu rozumím. Ještě bych se zastavil u toho, že Evropská unie už začala rozmrazovat některé peníze z fondů pro Maďarsko, které byly tedy zmrazené za Viktora Orbána kvůli stavu právního státu. Není to, pane Zdechovský, předčasné, když zatím nevíme, kam přesně ty vládou zmíněné změny povedou a zda je vláda Petera Maďara dotáhne?
4: Tohle je skvělá otázka. Vy jste asi koukal na naší debatu s panem kolegou Knotkem, kterou jsme měli v Evropském parlamentu minulý týden, kdy jsme grilovali tři komisaře a ptali jsme se na tuhle otázku. Samozřejmě, že to je předčasný. A myslím si, že Evropská komise by měla opravdu vyčkat až třeba do září, října, než bude posílat jakýkoliv platby. Protože my chceme být 100% si jistí, že ty peníze nebudou končit v žádný černý díře. A to teďka nic proti panu Maďarovi. Ale opravdu já už jsem poučený za těch x let, co člověk kontroluje evropské fondy, že člověk by měl dvakrát měřit a jednou řezat. A opravdu, když už jednou ty peníze vydáte, tak je těžký ty peníze dostat zpátky. Takže v tomhle tom naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno. Já bych ty peníze teďka nevydával a s tím s Evropskou komisí zásadním způsobem nesouhlasím.
7: Tak tady se, pánové, tuším, podle všeho shodnete. Na druhé straně komise oceňuje, že v novém maďarském plánu obnovy jsou opatření na ochranu finančních zájmů Unie a taky posílení boje proti korupci. Nejsou to právě už důvody pro rozmrazení přinejmenším některých peněz, pane Knotku?
3: U toho fondu obnovy, protože je to zmraženo v několika typech fondů, ten fond obnovy, tam by to mělo být vyplaceno a ani ne z důvodu, jestli nějaké ty reformy, tak jak je chce Evropská unie po Maďarsku, byly udělány nebo naznačeny novou vládou, ale zkrátka z důvodu, že pokud se nevyplatí do srpna, tak už prostě nebude možné je dál vyplatit. To znamená, Maďarsko, občané Maďarska by přišli prostě o peníze, které dostal zbytek unie, a proto já jsem pro toto prostě vyplatit a zcela jistě Evropská unie si to co nejvíce pohlídá. Konec konců jsou tam milníky, které musí být splněny a tak dále při realizaci toho fondu. U těch dalších fondů tam, kde to je pozdrženo, tak tam samozřejmě bych to mnohem více právě propojil se zkoumáním toho nového zákona, zdali nedochází naopak ještě k většímu porušení právního státu ze strany Petra Maďara. Dokonce i Gábor Terek, což je nezávislý politolog v Maďarsku, který 15 let tepal vládu Viktora Orbána, řekl, že kroky Maďara, tyhle ty ústavní změny, v podstatě nemají za posledních 15 let v Maďarsku období. Tak. Takže jakože bych ten fond obnovy vyplatil, ať o to Maďarsko nepřijde,
7: ale
3: ty další fondy bych tvrdě podmínil s těma zákonama. Bohužel Evropská komise se k těmto novým Maďara v podstatě vyjadřuje velmi vyhýbavě, říká, že to tak jako sleduje. Neříká ani bedlivě nebo s znepokojením, prostě tak jako to sleduje a našlapuje. Protože Ursula von der Leyenová po volbách řekla, že to je vlastně dobrý krok pro Maďarsko.
7: Takový je pohled europoslance hnutí ANO Ondřeje Knotka, který debatoval s lidoveckým europoslancem Tomášem Zdechovským. Pánové, oběma vám děkuju za debatu.
4: My moc krát děkujeme za pozvání.
3: Krásný den.
7: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
8: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
9: tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
10: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
11: Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit i pozdravná slova k vám.

0: na Radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
1: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
2: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tákurem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
3: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Pro a proti.
5: Rozsáhlá novela stavebního zákona míří do Senátu. Horní komora je projedná ještě o prázdninách. Vláda slibuje zrychlení výstavby a jednodušší povolovací řízení. Kritici ale varují před větším vlivem developerů nebo omezením ochrany přírody. Co je podle novely národní zájem? Pomůže novela rozvoji obcí nebo jejich pravomoci omezí? Zeptám se senátorky Jany Mračkové-Vildumecové z Hnutí ANO a senátora Miroslava Plevného zvoleného za Hnutí STAN.
4: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice chce veto přehlasovat. Spojené státy 12. noc v řadě útočí na Irán. Tenistky Bousková, Valentová a Šalková postoupily do čtvrtfinále turnaje v Praze. A dnes bude proměnlivá oblačnost postupně s přehánkami teploty až 25 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu nebo strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů prezidentovo rozhodnutí zamrzelo. Zákon je podle něj pro Česko důležitý. Zároveň ale nepochybuje o tom, že koalice prezidentovo veto přehlasuje.
7: Snad se nenaplní jeho slova z festivalu Colors of Ostrava, kde už predikoval svůj souboj s vládou tímto způsobem. To by bylo velmi nezodpovědné vůči občanům České republiky. Samozřejmě poslanecká sněmovna toto veto přehlasuje.
6: Prezidentovo rozhodnutí naopak uvítala opozice. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Americká armáda zahájila na příkaz prezidenta Donalda Trumpa novou sérii úderů na Irán. Jde už o 12. noc útoků v řadě. Americké velitelství CENTCOM informovalo, že cílem mise je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat námořnictvo a obchodní lodě proplouvající regionálními vodami. Trump už včera varoval, že USA zničí jeden most nebo elektrárnu pokaždé, když Irán vystřelí na loď v Hormuzském průlivu. Španělské bezpečnostní složky evakuovaly kvůli lesnímu požáru několik obcí v okolí Madridu. Na dalších místech naopak vyzvali lidi, aby neopouštili své domovy, informovala o tom španělská stanice RTVE. Požár se rozšířil včera odpoledne u města Almorox, přibližně 70 kilometrů od španělské metropole. Úřady uzavřely několik silnic. Hasiči oznámili likvidaci požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě zůstává poslední hasičská jednotka.
8: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
6: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze. Obhájkyně loňského titulu porazila Američanku Leovou 7-5 a 6-4. Bousková v prvním setu ztrácela, než se jí povedlo chytit rytmus zápasu.
9: Správný rytmus, správný balance, jak útočit a potom občas být zase solidní, protože myslím, že ona hodně toho vrátila a časem to tlačila moc, pak zase málo, takže spíš to bylo

0: najít ten správný přístup k tomu zápasu a jsem ráda, že hlavně v těch koncovkách mi to vyšlo, že jsem se tam našla.
1: Tereza Valentová otočila duel s Australankou Jointovou na konečných 2-1 a čtvrtfinále si zahraje proti Bouskové. Postoupila i Dominika Šalková po jasné výhře nad Francouzskou Dodánovou.
2: Na dálnicích klidný provoz a nehoda v Litoměřicích. V Litoměřicích opatrně v Žernosecké ulici na kruhovém objezdu u čerpací stanice Eurooil. Stojí tam osobní auto po nehodě do dopravního značení. Na místě už jsou policisté, provozy ale slabý, kolony se netvoří. Kromě toho je slabý provoz, jezdí se bez zásadních komplikací. Na dálnici D11 připomínáme omezení na příjezdu do Prahy z Hradce Králové před sjezdem na Úvaly na 9. kilometru. Silničáři pracují v levém pruhu, průjezdní je tak pouze pravý, zpomaluje se bez kolon. A omezení čekejte také v Praze ve Kbelské ulici mezi Letňany a mezi Novopatskou se jezdí vždy pouze jedním pruhem, je to kvůli velké rekonstrukci Kbelské ulice, také tam se ale teď projíždí plynule bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Výjimečně se objeví i bouřky, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Návrhy zákonů čím dál častěji vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ a neprocházejí standardním legislativním procesem. Co na tom vadí advokátní komoře? Proč není dobře domyšlené chtít, aby vražda byla nepromlčitelným trestným činem? Proč máme přeplněné věznice? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předsedkyně představenstva České advokátní komory Monika Novotná. Vítejte ve studiu, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Vaše profesní sdružení apeluje na politiky, aby zajistili odbornou diskusi na té návrhy zákonů a tedy, aby, jak bývalo zvykem, zákony navrhovala vláda. Proč jste cítili takovou potřebu?
5: Je to proto, že u standardního legislativního procesu, to znamená u těch návrhů, které připravují jednotlivé rezorty, potom je předloží do mezirezortního připomínkového řízení a potom je schvaluje vláda a ta je potom předkládá poslanecké sněmovně, je do legislativního procesu zapojena celá řada institucí, celá řada odborníků, kteří hodnotí jak dopad na společnost, tak hodnotí i legislativní úroveň, tu technickou úroveň normy a mohou v tom mezirezortním připomínkovém řízení vychytat poměrně velkou řadu chyb, které třeba ani nejsou v rozporu s úmyslem předkladatele, ale které zabraňují tomu, aby ta norma byla nesrozumitelná, aby dopadala na případy, na které dopadat nemá a aby byla potom v praxi aplikovatelná a dala se interpretovat.
4: Vy jste upozornili, že návrhy změn trestního práva teď často vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ. Co konkrétně to sebou tedy podle vás přináší?
5: No, u těch velkých kodexů, mezi které patří trestní řád, trestní zákoník, ale i občanský soudní řád nebo občanský zákoník, byla vždycky zastávaná praxe, že jsou to tak závažné právní předpisy, že by měly být projednány i na úrovni legislativní rady vlády. A v podstatě změny a některé i velmi zásadní změny, které dnes vycházejí z poslaneckých nebo senátorských návrhů, neprošly tím standardním legislativním procesem a především nejsou podpořeny žádnou odbornou analýzou, která by říkala, že společnost přesně tuto normu potřebuje, protože když by ji neměla, tak by se stalo to a to.
4: No, vy už jste na to poukázala dříve, že ty poslanecké návrhy vznikají často bez analýzy, ale taky mnohdy třeba jenom na základě jednoho případu, který zákonodárce zaujme. Jaký to potom má dopad na to právní prostředí?
5: Tomu se říká právní kazuistika A v podstatě každá norma by měla být, ta právní norma by měla být spíše abstraktní, aby dopadala na předem neurčený počet případů, ale stává se to, že i na základě nějaké medializace konkrétního případu dospěje poslanec nebo senátor k závěru, že zřejmě je ten zákon napsán špatně, protože tento případ, konkrétní případ neřeší. Na základě jednoho jediného případu se udělá závěr, že tedy společnost potřebuje další právní normu. Výsledkem pak je poměrně přebujelý systém právních norem, ve kterých se někdy nevyznají ani sami právníci.
4: A měl byste příklad takových líbivých opatření, která mají podle vás ten diskutabilní efekt?
5: To je teď třeba nápad, že se bude jako nový trestný čin trestat ovlivnění osoby nějakým podáním nějakého přípravku, která má ovlivnit její vůli. Typicky tedy je to, směřuje to na případy, kdy je dívkám házen do pití nějaký prostředek, aby tedy byly omámené a aby ztratili svoji svobodnou vůli. Ale není to tak, že by takové jednání nebylo trestné už předtím. Dá se a především je trestný potom ten následný trestný čin, ke kterému to má směřovat, ať už je to okradení nebo je to znásilnění. Takže my máme normy, podle kterých se takové jednání dá trestat, a není zapotřebí vymýšlet další a další normu, která by lépe charakterizovala toto konkrétní jednání. Protože pak těch trestných činů bude strašně moc a i soudy sami pak budou mít problém s tím, aby vyhodnotili, jakého skutku se vlastně dopustil ten pachatel a podle čeho to mají trestat.
4: Jinými slovy, to právo by mělo být přehlednější.
5: No, nepochybně.
4: Napadá vás nějaký doslova legislativní zmetek z poslední doby?
5: Přímo legislativní zmetek, já bych to úplně takhle neřekla, ale občas se objeví nápad, který zatím třeba není úplně na papíře, a já mám obavy, že když bude, tak to zmetek bude. To je třeba teď ta diskutovaná možnost trestního postihu dětí mladších 15 let.
4: K tomu se ještě s dovolením dostaneme později, ale jak z vašeho pohledu dopadl třeba stavební zákon, který byl nedávno sněmovnou schválen?
5: Víte, stavební zákon je předpis veřejného práva, ke kterému se Česká advokátní komora nevyjadřuje. Protože ona se vyjadřuje zásadně k věcem, které se přímo dotýkají advokacie. To znamená tam, kde by se zasahovalo do nezávislosti advokacie, do advokátní mlčenlivosti, do důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem. A potom se obrací na veřejnost, ministerstvo spravedlnosti nebo i poslance v případě, že některý návrh zasahuje do těch základních lidských práv a svobod. Tam je to také její místo, protože už advokáti, když skládají slib, tak slibují, že budou hájit lidská práva. A měli by je hájit i na té legislativní úrovni.
4: Když se vrátím na začátek k tomu vašemu apelu, jak by měl ideálně vypadat standardní legislativní postup?
5: Tak na začátku by měl být nějaký cíl. V případě trestního práva, když jsme jim začali, tak by to měla být trestní politika státu. Stát by si měl vymezit, co vlastně chce trestat a proč, a co je zapotřebí trestat přísněji, protože to vnímá jako společensky škodlivější jednání, typicky třeba násilné delikty, a co třeba už není tak závažné a proto by mělo být trestáno mírněji. Což v případě trestního práva pořád ještě chybí. Tahle vláda neformulovala svoji trestní politiku, a místo toho se tedy vyzobávají různé problémy či pseudoproblémy, které by mělo trestní právo řešit. A potom by na základě toho měla pracovní skupina složená z odborníků, kde budou jak tedy zástupci toho příslušného ministerstva, tak i lidé z praxe. Když se bavíme o zákonech, které se dotýkají advokacie, tak by tam měli být určitě advokáti, ale i soudci z různých stupňů soudu, akademici. A ti by měli připravit návrh té normy napřed ve formě záměru, a pokud takhle bude ten záměr politicky průchozí a bude vyhovovat tomu záměru vládnímu, tak na základě toho potom připravit paragrafované znění s důvodovou zprávou, s dopady na státní rozpočet. Tenhle návrh by mělo příslušné ministerstvo poslat do mezirezortního připomínkového řízení, kde se k němu budou vyjadřovat všechny dotčené orgány, organizace. Ty připomínky potom musí vypořádat, to znamená, musí některé akceptovat anebo říct, proč ty konkrétní neakceptuje a jakým způsobem to je řešeno. A teprve potom by měl ten návrh být projednán vládou a jít do poslanecké sněmovny. Ano, ten proces je dlouhý.
4: No, vy tvrdíte, že jiný postup degraduje legislativní proces a není možné vytvořit kvalitní zákony. V jakém případě je ale obhajitelný? Proč ta možnost vůbec existuje? Těch poslaneckých návrhů?
5: Ono se to víceméně vztahovalo původně k případům, kdy ten vládní návrh na nějakou skutečnost vůbec nepamatoval. A v rámci poslanecké sněmovny se to zjistilo a pozměňovacím návrhem se to napravilo. Například tam mohlo jít, v mezidobí mohlo dojít k nějakému evropskému nařízení, které bylo zapotřebí do toho zapracovat. Takže tohle byly takové ty technické opravy a k tomu potom sloužily ty poslanecké pozměňovací návrhy. Pak se stalo to, že se vybírali různé zákony a přílepkem se k ním dávaly novely úplně jiných a nesouvisejících zákonů, což nakonec tedy ústavní soud posoudil jako neústavní legislativní proces, ale pořád máme zákon o změně daně z příjmu a změně jiných zákonů nebo podobně nazvaný zákon, takže není to praxe, kterou by poslanecká sněmovna úplně opustila.
4: Předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná je hostem 20 minut Radiožurnálu. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá tvrdí, že případné chyby v poslaneckých návrzích se dají, jak se říká, vychytat ve třech poslaneckých čteních. Připouštíte to?
5: No, vychytat se určitě něco dá, ale je to daleko obtížnější. A hlavně řada expertů, která je činná v těch mezirezortech a v různých pracovních skupinách, ani nedostane prostor, aby se k tomu vyjádřila, protože většina těch expertů, když nejsou přímo zaměstnanci ministerstva, tak tu činnost dělá zdarma a vedle svého zaměstnání nemá úplně prostor, aby detailně studovala každý poslanecký návrh. Takže to je jedna věc. Další věc je, že v některých případech je skutečně zapotřebí slyšet hlas z praxe. Teď se zvažuje senátorský návrh, je tam na změnu občanského zákoníku, který se dotýká rodinného práva. A tam skutečně rodinní advokáti, rodinní soudci jsou proti tomu návrhu. Vysvětlují, v jakém smyslu je ten návrh špatný, ale projednávat to až v okamžiku, kdy se projednává návrh zákona v poslanecké sněmovně, je vždycky už riskantní a nikdy už jim nebude dáno třeba to právo na to, aby jejich připomínky byly minimálně vypořádány, aby jim bylo vysvětleno, proč ta či ona připomínka se nepřipouští.
4: No, poslanci mohou při přípravě těch návrhů je konzultovat s odborníky, to tedy nebývá zvykem?
5: Tak určitě mají kolem sebe určitý okruh poradců a já věřím tomu, že to konzultují s odborníky, ale ta šíře, kterou má mezirezortní připomínkové řízení, to nikdy nemůže být.
4: Takzvané poslanecké návrhy málo kdy píšou sami poslanci, ale spíš ochotní lobbysté. Ani ti tedy si nedovedou ohlídat svoji práci?
5: Tak jestli to píší skutečně lobbysté, a teď tím nemyslím Českou advokátní komoru, byť ta je podle té nové úpravy považovaná za lobbystu, ale když to jsou skutečně ty lobbysté z biznisu, tak to potom píší pro nějakou biznisovou skupinu. Tak určitě si ohlídají, že to té biznisové skupině bude vyhovovat, ale jaký to bude mít dopad na celou společnost, to už nehlídají.
4: V tom klasickém připomínkovém řízení je Česká advokátní komora jedním z připomínkových míst.
5: Ano, oficiální připomínkové místo.
4: Jste dotčeni, že jste čím dál častěji obcházeni?
5: Já bych to nenazvala dotčení. My se necítíme být uražení, my cítíme legislativní nedostatky a spíš nám je líto, že se tímhle způsobem upravují věci, které potřebují nějakou odbornou debatu nebo minimálně odbornou analýzu.
4: A změnila se úroveň schvalované legislativy s příchodem vlády Andreje Babiše?
5: To bych nechtěla říct, protože ty pozměňovací návrhy a poslanecké návrhy byly patrné i v tom minulém volebním období.
4: Takže v podstatě z vašeho pohledu příliš nezměnilo?
5: No, změnilo se to, že teď to jde čím dál tím víc i do těch velkých kodexů.
4: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Monikou Novotnou, předsedkyní České advokátní komory. Česko má společně s Polskem, Maďarskem a Lotyšskem nejvyšší míru uvězněných z celé Evropské unie. Proč to je?
5: Je to proto, že máme trestní zákoník, který byť byl novelizován, tak je pořád určitým reliktem doby, kdy vznikl, což byly 60. léta. A je tam jako zásadní, základní trest, trest odnětí svobody. A vedle toho jsou možné v některých případech alternativní tresty, ať už tedy podmíněný odklad trestu odnětí svobody, nebo peněžitý trest, domácí vězení a další. V jiných státech je trest odnětí svobody tím alternativním trestem. A primárně se zkoumá, jestli bude postačující ten standardní trest, to znamená peněžitý trest nebo trest domácího vězení. A teprve, když soud dospěje k závěru, že v tomto konkrétním případě ten trest není dostatečně penalizační, dostatečně ochranný, dostatečně preventivní, tak ukládá trest odnětí svobody. Zatímco u nás ten soudce uvažuje přesně naopak. On zvažuje, jestli v tomhle konkrétním případě by bylo možné nahradit ten standardní trest odnětí svobody i nějakým alternativním trestem. Navíc my máme tresty podle trestních sazeb rozdělené na přečiny a zločiny a v alternativní tresty místo trestu odnětí svobody se zásadně jako samostatný trest uložit jenom u přečinu. Ale my máme jako zločiny označenou celou řadu majetkových deliktů, protože jsou za ně vysoké trestní sazby. Pokud se dopustí daňového úniku nějaká skupina tří osob, které si navzájem prodávají zboží a krátí stát na DPH, tak je to organizovaná zločinecká skupina a hrozí jim trest odnětí svobody. Ono, a tohle je to, co je na tom trestním zákoníku a vůbec našich trestech špatně, že není posílena že nejsou posíleny ty alternativní tresty, dohody o vině a trestu, podmíněné odložení, narovnání a celá řada věcí, které vedou k, že není posílena ta restaurativní justice, která by vedla k odškodnění toho poškozeného primárně a ta penalizační funkce trestního řízení by byla až druhotná. U nás je pořád ten hlavní cíl potrestat pachatele a nejlépe ho zavřít.
4: A má to ten preventivní účinek nebo ne? To vězení.
5: My jsme se učili na fakultě, že odstrašující není výše trestu, ale jistota, že pachatel bude dopaden, odhalen a potrestán. Takže nemyslím si, že by ta výše trestu byla tím, co je rozhodující, co má tu preventivní funkci zásadní, ale že když by naopak tam byla možnost, a zvlášť u těch majetkových deliktů, uzavřít s pachatelem dohodu, že odškodní poškozené nebo stát, pokud by to byly třeba ty daně, a zaplatí nějaký peněžitý trest nebo ještě něco na účet obětí trestné činnosti, tak by to celá řada z nich takzvaně vzdala už na začátku, protože by jim nehrozil ten trest odnětí svobody.
4: Co si myslíte o znovu zavedení trestnosti neplacení alimentů? Teď jsou nově trestány jenom extrémní případy.
5: Neplacení alimentů je selhání státu v civilní věci. Protože je to stát, soudy, na které se ty matky obrací s tím, že žalují výživné, a stát jim není schopen zajistit vymahatelnost. To, že tuto svoji neschopnost nahradí tím, že otce pošle do vězení, tak nic nevyřeší. Možná to bude na některé otce působit. odstrašujícím způsobem, ale i to trestní řízení nějakou dobu trvá. On se tomu může různě vyhýbat. Pak když to zaplatí, tak zaniká trestnost. Takže je tam jako... Je to jenom další zátěž soudů, které tedy to nejprve budou řešit v té civilní oblasti, potom v té trestní oblasti, ale v zásadě je to neplacení dluhu. A neplacení dluhu, když vám někdo něco bude dlužit, tak do vězení nepůjde.
4: Co by podle vás přineslo diskutované snížení věku trestní odpovědnosti? Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc prosazuje trestní odpovědnost u nejtěžších činů od 13 let. Navzdory nesouhlasu dětského ombudsmana nebo i vládní zmocenkyně pro lidská práva za ANO.
5: Jestli něco potřebuje důkladnou odbornou analýzu, tak je to přesně tenhle nápad. Já v tuhle chvíli nevím, kolik máme ročně vražd spáchaných dětmi mladšími 15 let a nevím nic ani o důvodech, které k tomu vedou, ale dokážu si představit, že to bude vadné rodinné prostředí a že to budou jednotky případů, že skutečně se nebavíme o nějakých genzích dětských vrahů. A pak je zapotřebí spíš se ptát, co stát pro tyhle děti může udělat, aby je nejen odradil, ale aby, když už něco takového spáchali, tak aby na jednu stranu chránil společnost, to určitě je na místě, ale na druhou stranu, aby s nimi nějak pracoval tak, aby zjistil příčiny a aby do budoucna těm dětem pomohl stát se běžnými občany. A pokud řekneme, že je budeme trestat a zavřeme je do vězení, tak ta výchovná funkce, která by tady měla být extrémně silná, tak bude potlačená. Navíc si nedokážu představit, že bychom děti zavírali do vězení s dospělými, takže bychom museli budovat speciální dětské věznice se speciálním programem a přijde mi lepší využít síť detenčních zařízení a třeba některé z nich vytipovat a mít tam je pro děti se sklonem k násilné kriminalitě a tam se jim věnovat psychologicky, psychiatricky tak, aby mohlo dojít k jejich nápravě a současně tedy chránit i společnost v tom, že nebudou napadat vychovatele, kteří se tam o ně starají.
4: Proč vám nelíbí myšlenka na zavedení nepromlčitelnosti vražd?
5: Tak opět je to z důvodu chybějící odborné analýzy. Navíc jsme 1. lednu 26 přijali novelu, která prodlužuje nepromlčitelnost vraždy na 30 let. My máme tedy v tuto chvíli 30 let na to, abychom vyšetřili nějakou vraždu, což mi přijde extrémně dlouhá doba, protože v průběhu té doby se výrazně oslabují důkazy, které mohou vést k dopadení usvědčení pachatele. Svědkové stárnou, nepamatují se, ono stačí 3 roky, aby tedy se jejich paměť výrazně zhoršila. A ta představa, že dnes máme takové možnosti technické, analýzy DNA a podobně, že můžeme objasnit ty vraždy, které se staly před 30 lety, je podle mého názoru trochu lichá, protože ta debata, kromě toho, jestli to tedy potřebujeme, by se měla vést i k tomu, jestli by ten zákon vůbec mohl působit retroaktivně, jestli by se mohl vztahovat na ty vraždy, které se staly před 50 lety. A tam je důležité si uvědomit, že jsme měli období, kdy jsme řekli, zločin proti lidskosti je nepromlčitelný, protože v době, kdy se stal, to bylo období nesvobody a nemohl se stíhat. Druhá světová válka, u nás totalita, 50. léta. Dozorci z 50. let se nestíhali v tehdy, ale až po... nebo byl tam pokus je stíhat až po roce 89. A někdy se argumentuje tím, že Německo přece má nepromlčitelnost vraždy, no ale tam je to přesně o tom, že Německo odmítlo nepromlčitelnost zločinu proti lidskosti a v 70. letech na nátlak mezinárodního společenství tedy řeklo dobře, tak u těch vražd, které se tehdy staly, tak my budeme zastávat nepromlčitelnost. No ale nakonec stejně ty dozorce z koncentračních táborů a vyšetřovatele gestapa v podstatě nepotrestali, protože tam chyběl ten přímý důkaz té vraždy.
4: Jeroným Tejc by chtěl tedy formou návrhu tedy pozměňovacího to prosadit v projednávané novele trestního zákoníku, tedy v té nejblíže projednávané, ale on reagoval na vaše výtky nebo výhrady slovy. Na jednu stranu mě překvapuje, jak silně se teď advokáti opírají do mých návrhů nebo návrhů koalice, na druhou stranu logicky od advokátů asi nelze čekat, že by chtěli zpřísnění trestu, ti vždycky budou chtít pro své klienty získat lepší podmínky. Už máme jenom pár vteřin. Jak vám to zní od kolegy advokáta?
5: Je to taková drobná přestřelka, ale mezi advokáty nejsou jen obhájci, jsou tam zmocněnci poškozených, zmocněnci zvlášť zranitelných obětí a ty dělají na tomhle úseku takový obrovský kus práce, že si myslím, že z něčeho takového je podezírat, je úplně mylné.
4: Takže se snažíte vést diskusi s ministerstvem.
5: Určitě.
4: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedkyní představenstva České advokátní komory Monikou Novotnou. Moc děkuji za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
5: Také děkuji, na naslyšenou.
4: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Drahé, nedostupné byty, to je mantra posledních let, kterou se snaží zatím neúspěšně řešit každá vláda. Ta současná si dala do své hospodářské strategie, že to za 4 roky změní. I díky tomu, že sám stát bude stavět nové byty pro potřebné profese či mladé rodiny. Výrazně má také zesílit příliv nových investic do dalších oblastí ekonomiky. Při plnění obou těchto slibů má hrát velkou roli Státní investiční a rozvojová společnost. Její ředitel Zbyněk Pokorný bude naším hostem. Při poslechu pořadu Peníze a vliv vás vítá Jana Klímová. Zvýšíme dostupnost bydlení pro mladé, seniory, armádu, policii, hasiče, zdravotníky a učitele. To je jedno z hesel vládní hospodářské strategie přijaté letos v únoru. Do roku 2030 se tak má zahajovat výstavba 10 000 veřejných bytů ročně, hlavně pro vyjmenované profese.
7: Postavit tolik veřejných bytů samozřejmě bude výzva, ale má to zase synergie s věcma, co se dějí v jiných oblastech. Třeba můžeme stavět byty pro vojáky, protože stejně musíme utrácet víc procent HDP na obranu než dneska.
6: Řekl v minulém dílu pořadu zmocněnec pro plnění hospodářské strategie Ondřej Dočkal. Součástí plánu je také podle strategie udělat národní inventuru vhodných pozemků či nemovitostí ve vlastnictví státu a dalších veřejných institucí, které by se daly pro bydlení využít. Analýzu možností, co všechno by stát mohl využít na bydlení, dělala v minulých měsících Státní investiční a rozvojová společnost. Co zjistila? To je první téma pro generálního ředitele této společnosti, známé pod zkratkou SIRS, Zbyňka Pokorného. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Co tedy ukázala ta analýza pozemků v rukou státu, nebo pokud to byly i nemovitosti, co přesně jste vlastně zkoumali?
8: Tak my jsme v první fázi se zaměřili na ty nejnadějnější lokality, o kterých si myslíme, že brzy se může na nich zahájit bytová výstavba, které jsou ekonomicky efektivní a z hlediska času připravitelné v nějakém jako rozumném časovém horizontu. V té první verzi analýzy vlastně jsme se dívali na 200 potenciálních lokalit s rozlohou přibližně 300 hektarů.
6: A to jsou všechno pozemky, tedy, které má v rukou stát nebo nějaké jeho organizace?
8: Jsou to primárně státní pozemky v rukou státu, to znamená například Státního pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování státu v věcech majetkových, ale případně i v různých státních organizacích přímo řízených státem, například Správa železnic. A kromě toho vlastně i v té prvotní verzi analýzy jsme se dívali na některé pozemky v rukou obcí v krajských městech, že tam vidíme také velký potenciál na možnou spolupráci, byť primárně se soustředíme skutečně na ty pozemky státu.
6: No a jak vypadá to rozložení pozemků, protože dovedu si představit, že třeba kolem železnice je spousta pozemků, ale asi by tam nikdo bydlet nechtěl, nebo je to třeba v lokalitách, kde není žádná poptávka po bytech pro potřebné profese nebo mladé lidi.
8: Určitě říkáte to správně. Vlastně z té analýzy vyplynulo, že existuje řada pozemků, které jsou využitelné, ale rozhodně to nejsou všechny, na které jsme se dívali, ať už je to z hlediska toho komerčního využití, nebo přesně v blízkosti železnic, nikdo nechce bydlet, ale v širším okolí jistě ano. Dobrý příklad je z Anglie, takhle funguje státní developer, který vlastně de facto ten potenciál rozvoje území kolem železnic inicioval, zahájil v širším území vlastně té železniční sítě lze velmi dobře stavět bytovou výstavbu, ne teda přímo samozřejmě na kolejích, ale jasně, v tom širším území úplně bez problému.
9: Čili těch 300 hektarů, o kterých jste mluvil, tak to už je výběr, kde je to vhodné, nebo to je
8: všechno? Ne, to bylo skutečně ne, jako, chtěl bych říct, že to je prvotní analýza, my určitě budeme dál dopracovávat, ale chtěli jsme už něčím začít a v něčem se pohnout dopředu, aby jsme fakt mohli v brzké době na nějakých konkrétních vybraných projektech začít pracovat, takže ty pozemky, které jsme zkoumali, se budou rozšiřovat, ale z této prvotní várky, těch 300 hektarů, 200 lokalit, v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně, a my už jsme začali komunikovat vlastně s těmi vlastníky nebo řekněme správci státního majetku o tom, jestli a z jakých podmínek by byli ochotní spolupracovat na tom tyto pozemky dostat na trh bytové výstavby.
9: A o jak velkou plochu se jedná, když říkáte 15 projektů?
8: Asi bych neříkal spíš v ploše, ale spíš počtu bytových jednotek, jsem připadá takový nejvíc jako srozumitelný, takže ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů té první skupině, kterou jsme identifikovali.
9: A dá se říct, jaká státní instituce tady má nejvíc těch vhodných lokalit?
8: Možná dobrý říct na začátek, že vlastně úplně nejvíc lokalit v rukou nemá stát, ale jsou to obce. Pokud byste se na to měli možnost podívat, tak byste věděli, že vlastně obce jsou ty, které drží nejvíce lokalit pro bytovou výstavbu, je trošku v jejich rukách s tou jako neutěšenou situací v rámci bytové výstavby dělat, ale myslíme, že i stát jako by měl přiložit ruku k dílu a ty pozemky, které má, kterých je teda výrazně méně vhodných než mají obce, tak i ty pro ten potenciál využít a na ten trh bytu je dostat.
9: A je možné, že byste se třeba dohodli, že obce vám dá k dispozici ten pozemek a vy byste tam vybudovali nějaký projekt?
8: Určitě je to možné, na tyto lokality se díváme, ale určitě primárně nám jde o to dostat a naplnit vlastně potenciál pozemků ve vlastnictví státu. To bude ten pilotní projekt, který my budeme se najdívat jako primárně, ale i tyhle lokality jsou, protože někdy pro ty obce je opravdu obtížně řešitelná celá ta konstrukce projektově uřídit vlastně tu bytovou výstavbu a nechtějí se do toho pustit.
9: A zpátky tedy ke státu, která z těch institucí má tedy nejvíc těch pozemků, nebo co jste zjistili?
8: Tak nejvíc pozemků má státní pozemkový úřad, ale to neznamená, že jsou vhodné pro bytovou výstavbu, protože oni spravují celou řadu území. Ale z pohledu jako toho potenciálu pro bytovou výstavbu si myslím, že to třeba překvapuje, může být právě ta správa železnic, která jako historicky vlastně spravuje nějaká území kolejová. Ty železniční stanice obvykle vznikaly v nějakém centru města podobně, takže a to jsou tam místa, kde dneska ta bytová výstavba je nejvíce vlastně potřebná.
9: To je Praha, Brno, tak, předpokládám.
8: Tak. Proto mi primárně vlastně
9: takže
8: v té první fázi.
9: Takže v Praze kolem kolejí by mohly vzniknout.
8: Jo, přesně tak. Proto je vlastně mi primárně v té první fázi, co se týče správy železnic, jsme se koukali jenom na Prahu. Třeba, že fakt nemáme úplně kapacity na všechno. To neznamená, že přesně, jak jste zmínila, Brno, další lokality, ten potenciál tam bude taky podle mě velký.
9: Takže když jste mluvil celkově třeba, že by mohlo vzniknout 15 000 bytů, tak na Prahu připadá kolik?
8: To jsou nižší stovky, až tisíce, řekněme.
9: Na začátku vlastně jsme říkali, že stát by měl primárně nabízet ty byty vybraným profesím. Jak by tedy měl typově prostě vypadat projekt, který vzejde tedy z vaší dílny?
8: Tak samozřejmě tam záleží na tom zadání, o jaké typové profese se jedná, my proto i primárně ty lokality, které tam máme, jsme se snažili hledat v nějaké dobré dopravní dostupnosti, kde tyto typové profese mají své pracovní uplatnění, to znamená blízkosti nemocnic, ideálně. I takové lokality jsou, zejména v Praze. A pak samozřejmě bude se jednat o nějakou třeba individuální výstavbu pro potřeby silových rezortů, takže zase to musí být někde, kde primárně ta poptávka po tom umístění a na tom, o tom se musím obavit samozřejmě s těmi konkrétními subjekty, pro které se to má vystavit, protože jako naše úloha není jako určit, kdo bude ten konečný uživatel, to samozřejmě není naše úloha, my jsme státní developer, takže naše úloha je dostat území na trh vlastně bytové výstavby a aby tam v nějaké dohledné době ty o nějakém standardu a kapacitě vznikly. Ale ne komu se budou pronajímat.
9: A o tom bude rozhodovat kdo?
8: Tak předpokládám, je to politika samozřejmě z občasné vlády, tak myslím, že velmi dobře ví, kde jsou ty palčivé místa, kde ty profese jsou nejvíc pro jejich potřebu nejvíc potřeba vybudovat bytovou výstavbu.
9: Já si myslím, že by ještě stálo za to vysvětlit, jak by to mělo vypadat, jestli státní investiční a rozvojová společnost bude zároveň ten stavebník, jestli vy si na to někoho najmete, nebo jestli jenom vy typujete nebo připravíte pozemek a pak to předáte třeba nějakým soukromým developerům, nebo jak by to vlastně mělo vypadat.
8: Ta naše minimální role, kterou my jako současné době vlastně děláme, naplňuje land develop, to znamená vyhledání vhodných pozemků a jejich dovedení na trh. A samozřejmě může se jednat to navazující řešení, může se jednat různou kombinaci možností, buď se bude jednat o nějakou konkrétní výstavbu na konkrétní poptávku, jsem zmínil třeba ten silový rezort nebo potřebnou profezi pro konkrétního správce nemovitostí ve státních rukou, pro kterého to budeme zajišťovat napřímo od A do Z, projektově až po výstavbu, kdy samozřejmě vysoutěžíme i toho stavebníka, vysoutěžíme projektanta, tak v tom není žádný problém. Ale troufám si říct, že třeba většina projektů Kubu by se jich mělo dělat jako mnohem více najednou a využít více území, tak se neobejdeme bez spolupráce se soukromým sektorem, a naopak jako vítáme, že tam ta role soukromých developerů pro akceleraci výstavby větší množství bytů je nezbytná.
9: Peníze až na prvním místě, takže vy máte nějaké prostředky ze státního rozpočtu, za které byste to mohli stavět?
8: Tak momentálně dáme na to žádné prostředky. To, co vlastně my aktuálně děláme, děláme v rámci in-house, prostě interních nákladů lidí, které na to máme. A teď ani nejsou jako potřeba, jo. To bych rád zmínil v této fázi, těch analýz vůbec nejsou žádné finanční prostředky potřeba, ale do budoucna určitě ano. Proto i ty modely, které my vymýšlíme, se snažíme dělat v různých jako verzích, řekněme od méně nákladově náročných, po více nákladově náročné, logicky, když zapojíte soukromý sektor, tak víc těch nákladů přesouváte na ně a můžete udělat větší množství projektů za méně peněz. Na druhou stranu vybudování nějakého jednoho objektu, například rukou státu pro jeho zaměstnance, tak to se dá postavit od A do Z v rámci zakázky a pak to samozřejmě bude stát nějaké jako peníze, nižší miliardy korun na takový bytový projekt.
9: Kdyby nějaký první projekt třeba mohl se začít stavit?
8: My jsme hrozně rádi do konce tohoto volebního období už rádi viděli, že nějaký takový projekt začíná zabudovat.
9: Čili 15 000 bytů určitě nebude do roku
8: 2029. To ne, a opravdu byla prvotní analýza, my ještě z tohoto množství lokalit budeme dále zužovat. Je to jako dost těžká úloha, můžete narazit na řadu bariér, různá jako věcná práva a tak dále, takže řada těch lokalit může různě odpadnout, naopak některé nemohou se k tomu ještě přidat, takže v finále těch lokalit nebude samozřejmě také velké množství a určitě ne najednou. Ani to není naše kapacita.
9: Jak významné by mělo být, že se v tom bude angažovat stát z pohledu, kolik to bude stát? Máte nějaký propočet, o kolik tedy by stát díky tomu, že třeba do toho vloží ty svoje pozemky, byl schopen postavit metr čtvereční v Praze levněji, jak by mohl vypadat ten nájem potom?
8: Ta nákladová struktura developerského projektu je hodně ovlivněná cenou pozemku, zejména v těch městech, jako je Praha logicky, kde opravdu ta složka ceny pozemku může být kolem 20, 30, 40 % hodnoty toho celého projektu. A opak, když pojedete dál do těch krajských měst nebo menších měst, tak to jako výrazně klesá, jestli můžete dostat na nějaký podíl třeba 10%. No a jakož to jsou pozemky státu, tak to je vlastně skutečně hodnota, kterou vy ušetříte a pak se nabízí různé verze spolupráce se soukromým sektorem, kde fakt můžete tuto hodnotu území vyměnit za nějaké byty v rámci té výstavby. A nebo pokud by to byla individuální výstavba do rukou do nějaké státní instituce, která bude spravovat, tak vy fakt můžete efektivně ty byty nabízet za nižší cenu. Ale to není naše role. Tak bych teda zmínil, že my jako nebudeme určovat nějakou jako bytovou politiku a že se té profesi má nabídnout byt levněji. Náš cíl je skutečně dostat prostě na trh.
9: Jasně, ale třeba v Praze, kde stojí metr čtvereční nového bytu 200 tisíc, tak vy díky tomu, že budete mít ten pozemek, tak jste schopni to postavit o 30-40% levněji.
8: Ano, ale říkám, neznamená to, že pak se ty byty budou prodávat nebo pronajímat o 30-40% méně. To jakoby nevíme, já tuto politiku neurčuji, ale ty náklady jsou logicky o tuto položku nižší, protože není potřeba ty pozemky nějakým způsobem vykupovat.
9: Ještě jednu věc, když jsme se bavili o těch soukromých developerech a spolupráci, často zaznívá kritika, že je to vlastně nefér vůči soukromým developerům, že stát si pořídil svoji vlastní společnost, stěžuje si na to třeba Hospodářská komora. Vyjasnili jste si tady ty svoje pozice a jak to vnímáte vy z vašeho pohledu, jestli skutečně třeba nevyužíváte nefér nějaké výhody na tom trhu proti třeba tomu, jaké možnosti má privátní subjekt?
8: Tak jen potřeba si říct, že řada těch pozemků prostě patří státu a stát má prostě zájem udržet se nějakou kontrolu nad tím, co se nad těmi pozemky odehraje, co se tam stane, jestli to stane v tom rozsahu, který potřebuje v nějakém čase, kdy potřebuje. A pokud ty pozemky všechny byste prodal nějakým soukromníkům, tak tuhle tu jistotu ztrácíte. Takže já pořád si myslím, že vedle sebe tyhle věci můžou v pohodě existovat, protože naším cílem fakt není nic jiného, než ty pozemky dostat na trh bytové výstavby. A jak už jsem zmínil, třeba většina těch projektů jako budou realizované, financovány soukromým sektorem nebo i spolupráci se soukromým sektorem, ale s nějakou mírou regulace ze strany státu, kterou máme zajistit my. Takže naopak my vytváříme ten potenciál. S těmi pozemky by se jinak nic nestalo. Vůbec by nevznikla žádná příležitost pro soukromý sektor.
9: Naším hostem je Zbyněk Pokorný, generální ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti. Ono ale nejde jenom o pozemky pro byty. Vaším primárním účelem, když jste vznikli, asi tak bylo budovat vlastně nové průmyslové zóny, podnikatelské parky, do kterých by mohli přijít noví velcí investoři. Momentálně rozvíjíte 3 průmyslové zóny. Asi bych začala u té největší, a to je v Dolní Lutyni v Moravskoslezském kraji na Karvinsku, která má mít 270 hektarů. Obce se postavily proti vzniku té zóny. Kritizovala to právě také třeba Hospodářská komora, že vlastně tady konkurujete soukromým podnikům, které by mohly takové zóny vytvářet. Tak v jaké jste fázi třeba konkrétně tady v té Dolní Lutyni?
8: Tam jenom zmínil, že to byla jedna obce, která proti tomu projektu vystupovala. Logicky to je to obce, která je jako vlastně nejblíž tomu území, kdy to občané... Ano, je to přímý dopad na jejich život a je logické, že nějakým způsobem se tomu brání, ale čím jdete dál do další obcí, už vlastně nejblíž je obec o Bohumín, tak už řekněme, tato obava jako výrazně klesá. V rámci celého Moravskoslezského kraje jsme se dělali průzkum, tak naopak ten projekt jako je drtivou většinu lidí vítán. Ale já bych rád zmínil u tohoto projektu, respektujeme samozřejmě to, že je to území, které slouží pro nějakou zemědělskou činnost, je tam nějaký krajinný ráz, který mi rozhodně nehodláme měnit do té doby, dokud se nebude skutečně nějaký významný strategický investor, o kterého by měla zájem jak vláda České republiky, tak například i kraj, a kde by ty, řekněme, pozitivní efekty získání takového investora převážily vlastně to negativno, takže prostě někomu samozřejmě změníte nějakým způsobem on dopasovat žil a že musí prostě nějakým způsobem strpět ve svém sousedství takovýto areál.
9: Vy jste původně tu zónu v Dolní Lutyně připravovali pro stavbu gigafactory na autobaterie, kterou tam chtěla stavět společnost Samsung, i když se to tajilo, ale bylo to veřejné tajemství.
10: Když takové flagrantní věci, jakože jste v únoru 2025 se dozvěděli od Samsungu, že žádná gigafactory v Dolní Lutyni nebude.
9: Samsung nakonec to odložil na neurčito. Když přišla nová vláda, bylo kolem toho trochu povzdvižení, protože premiér Andrej Babiš řekl, že minulá vláda lhala, že má vlastně investora pro tu zónu.
10: Opoziční politici normálně brutálně lžou.
9: Tak v jakém je to teď stádiu? Pro koho to připravujete nebo pokračují tam ty práce?
8: Tak jak už jsem zmínil, my nebudeme měnit krajinný ráz té lokality do té doby, dokud nebude skutečně nějaké rozhodnutí vlády v souladu s regionem nad konkrétní investicí, která by do České republiky měla šanci do této lokality přijít. A s tím, že ještě platí, že pokud by byla jakákoliv jiná lokalita vhodná pro takového investora v širším území Moravskoslezského kraje, tak bude preferována lokalita logicky třeba brownfieldová a podobně. V této fázi platí, řekněme, fáze nějaká udržovací, bych to tak nazval, kdy my máme za úkol majetkoprávně tu lokalitu scelit.
9: A to ještě není hotové.
8: To ještě běží. Mm-hmm. A další úkol, který máme, je posoudit vlastně soulad s tím širším územím v rámci potřebných studií a povolení, které s tím souvisí. A tím ty práce budou ukončeny, takže se bude jednat čistě o, jako řekněme, projektovou papírovou přípravu bez jakýchkoliv zásahů fyzických do území a jakýchkoliv zemních prací a podobně.
9: No a příběh Gigafactory a Samsung je podle vás ukončený nebo pořád je tam nějaká šance, že si to Samsung rozmyslí?
8: To nedokážu vůbec momentálně říci, ale jako my jako nesázíme na jeden projekt, ta lokalita nevzniká kvůli jednomu projektu, ta lokalita vzniká jako rezervní potenciální lokalita pro využití státu pro jakéhokoliv strategického investora.
9: No a jednáte třeba s někým jiným nebo projevuje zájem někdo jiný?
8: Na nepravidelné bázi probíhá komunikace s různými společnostmi, které tyto globální hráče zastupují. a dotazují se na stav této lokality, zda je dostupná, jaký má standard a podobně. Takže já jsem přesvědčený o tom, že jakákoliv z těchto strategických lokalit, které děláme, už to ukázal vlastně ten projekt strategické lokality v Chebu, tak jakákoliv tato lokalita má obrovský potenciál do budoucna, dřív nebo později se objeví investice, která tuto lokalitu bude mít možnost být umístěna a bude o ní zájem.
9: A že by se rýsovalo něco vážnějšího, tedy někdo jiný, kdo by chtěl stavit třeba gigafaktory nebo něco podobného?
8: To jsou také předběžné poptávky, už to není žádný vážný zájem, to bych si netroufal.
9: A dá se říct třeba, z jakých oborů přicházejí ty poptávky? To
8: tak je to nepřekvapivě elektromobilita, tam si myslím, že poptávek nejvíc. Ale skutečně to nejsou jako menší množství, jako nepředstavujeme si, že to jsou jako desítky projektů ročně, to je nesmysl. My jsme se jasně vymezili vzhledem k tomu, kde Česká republika je, jaká je tady úroveň mest a pracovní síly, takže chceme fakt jenom ty nejlepší projekty a těch samozřejmě nejsou desítky ročně.
9: Vy jste zmínil průmyslovou zónu v Chebu, to je další váš projekt, na kterém se pracovali spolu s městem Cheb. Tam oznámil letos, že tam bude investovat německý výrobce nákladních vozů Daimler Truck.
11: Německá společnost Daimler Truck plánuje v Chebu výrobu až 25 000 nákladních automobilů ročně.
12: Postupně má v areálu najít uplatnění více než 1000 zaměstnanců. Se jejich náborem chce firma začít už letos.
13: S prvními nábory především administrativních zaměstnanců začneme ještě v letošním roce.
14: Investice by měla dosáhnout až 8 miliard korun. Závod má být hotový do roku 2030.
9: Je to opravdu reálné, že v České republice se něco odehraje takhle rychle?
8: Tak pracujeme na tom, aby to bylo reálné, nebylo to surreálné. Děláme všechno pro to, aby se tak stalo a zatím ten projekt běží s mírným zpožděním, ale běží v těch rámcových těch termínech, které tam jsou, že věříme, že to dopadne dobře a že to bude úspěch pro Českou republiku.
9: A kromě Daimleru do té zóny míří ještě nějaké další firmy?
8: Aktuálně ne, protože v současné době skutečně, jako byste třeba myslela jako subdodavatele společnosti Daimler, tak z jakého první fázi skutečně je zájem na tom umístit tam ten hlavní závod a tomu se věne veškeré úsilí, jak ze strany naší, tak společnosti Daimler a ty další debaty o dalších potenciálních zájemcích subdodavatelů, ty budou až jako následovat dalších fází, kdy se vypořádáme tady s tím hlavním projektem.
9: Abych krátce zmínila, ještě máte tedy třetí projekt průmyslového parku, ten je v Lazech u Orlové, také v Moravskoslezském kraji. To je na území bývalého dolu. Tam máte třeba nějaké investory? Jak to vypadá?
8: Je to tak a u těchto území je potřeba obzvlášť dávat velký důraz na ten land development, co my děláme. To znamená dostatečně prověřit to území z hlediska různých rizik, nejenom teda právních, to je všude jakoby podobné, ale tady z hlediska těch technických a realizačních. Kdy my si děláme celou řadu jako posudků na geologii, hydrogeologii. Dělali jsme si nějaké dodatečné vrtné práce vlastně v území, aby jsme si ověřili, že skutečně to území je vhodné pro strategické projekty a drtivá většina té zájmové lokality, nebo ta část jádrová, kterou jsme zamýšleli pro strategické investory, tak se potvrdila, že je úplně plnohodnotně využitelná. Samozřejmě jsou tam další části v území, které už tu stabilitu nemají takovou, která by byla vhodná, ale to jsme vlastně viděli dopředu. No, to jsou vlastně území, kde se ta vytěžená zeměna umisťovala vlastně na povrch a volně ložená nebo s nějakým zpracováním byla vyvezena ven a tím pádem z logiky věci to území si sedá jako desítky let i mnohem déle, než získá nějakou tu finální únosnost.
9: Takže nehrozí tam vlastně, že to nebude funkční potom?
8: Ne, jak říkám, tohle jsou krajové plochy, které jsou úplně mimo to zájmové území, o kterých jsme to věděli, kde se nám to jenom potvrdilo. Jasně. A my jsme si jenom chtěli být jistí, skutečně ty oliviny mají nějaký dopady na to centrální území a nemají, takže se může v tom projektu úplně směle pokračovat dopředu.
9: Já už jsem tady zmínila premiéra Andreje Babiše, který na začátku roku, tedy po té, co sestavil novou vládu, tak právě obvinoval minulý kabinet, že lhal o některých zahraničních investicích, o Samsungu, že přijde a tak dále. On také hodně kritizoval, že k nám nepřišla třeba čínská BYD stavit gigafactory a že šla na Slovensko.
10: A kde postavili tu gigafactory? No, postavili na Slovensku.
9: A vůbec, že prostě k nám přestali chodit zahraniční investoři.
10: Za vaše období sem nepřišel jeden globální investor, ani jeden.
9: Jak vy tedy vidíte tu situaci? Je zájem o Českou republiku? Faktem je, že nějakcí globální hráči v posledních letech, že k nám nepřišli, tak...
8: Ale vidíte, máme tady Daimler.
9: Máme tady Daimler, jasně.
8: Proč to asi bude?
9: No proč?
8: No tak jako jednoznačně, jako se vůbec neváhám tady, že to je díky naší aktivitě. Protože to vím je tu zpětnou vazbu od společnosti Daimler. A kdybychom se do toho projektu nezapojili od začátku a nepomohli vlastně z městu, tak ten projekt jako neexistoval. To prostě vím na 100% nebo 1000%.
9: Takže jim tady chyběla nějaká spolupráce se státem?
8: Je to tak, nějaká spolupráce, nějaký globální pohled, strategická příprava území velkého rozsahu předem, nebo minimálně teda paralelně s tou investicí, která přichází, to tady jako skutečně nebylo. A...
9: Takže jim nevadí třeba vysoké daně, nebo že nemáme euro?
8: Těch důvodů je více, určitě je vyšší cena práce, to je jasné, další náklady, energie a tak dále, nic z toho nehraje úplně ve prospěch těchto investic. Ale už jsem to tady zmínil, prostě Česká republika nemá zájem úplně o každou investici. To je prostě, jsme malá země, jsme na nějaké úrovni rozvoje a máme skutečně zájem jenom o projekty s velkou přidanou hodnotou, které my chceme, to znamená nějaké komplexní produkty, napojení na výzkum, vývoj. A to je i známo, poměrně ono se to jako dost rozšíří po tom globálním trhu a vlastně ty hráči nebo firmy, které zastupují, vědí, že prostě v Česku neuspějí úplně ze vším a logicky ty low-costové projekty se nám nějakým způsobem vyhýbají a jsou země, kde jsou pořád vítány, to je jako úplně v pořádku, ale do Česka prostě nejdou. Takže to je kombinace více věcí, že jako opravdu skutečně není zájem úplně o všechno. Tím pádem těch projektů je míň, ale i samozřejmě z pohledu těch nákladů, ale nějaké jako proaktivity, že těm velkým projektům fakt musíme jít jako naproti. Jo. To je pravda, že je potřeba se hodně nabízet, hodně selektovat a snažit se prostě zaujmout ty globální hráče, které fakt chceme, protože oni si můžou vybírat, oni si můžou diktovat, kam budou. Že na tom je potřeba pracovat taky.
9: Jsem zmínila, že jste vznikli před 2 lety za vlády Petra Fialy. Řekl byste, že tato vláda tedy si vzala ten projekt vaší společnosti za své?
8: No tak zatím nás nezrušili, tak ne, tak to je jako nadsázka, ale takhle, současná vláda postupuje k našemu projektu naprosto pragmaticky, věcně, to znamená, současná vláda nás podporuje, nebo se jim ten koncept státního developera zdá být smysluplný, je to, že vlastně nám dala ten úkol prověřit plochy pro bytovou výstavbu, to je prostě nová věc, kterou jsme začali dělat na tom od letošního roku a to vůbec nebyl původní koncept vzniku státní developerské společnosti za minulé vlády.
9: Děkuji za rozhovor.
8: Taky děkuji. Naschledanou.
9: Z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to všechno. Naším hostem byl Zdeněk Pokorný, generální ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti. Příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Jana Klímová.
15: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Archiv Plus. Už je tomu 20 let, co je naše armáda České republiky profesionální. Poslední vojáci základní vojenské služby odešli do civilu před Vánocemi 2004. Na začátku roku 2003 se objevila ve vysílání tato zpráva.
17: Mnoho mladých mužů má jistě radost z toho, že za 3 roky už nebudou muset na vojnu. Armáda se stane profesionální, to znamená, že na vojnu půjdou jen ti, kteří mají zájem. Navíc během nastávajících 3 let půjde k odvodu stále méně branců. Pracovnice tiskového oddělení ministerstva obrany Jana Jelínková uvedla, že koncepci už vláda schválila.
18: Počítá se s tím, že vojenská základní služba by měla být ukončena ke konci roku 2006. Po tomto datu nebudou vlastně nastupovat vojáci do základní služby a pochopitelně nebudou nastupovat ani do služby civilní. Je to proto, že bude zrušen branný zákon a současně s tím bude zrušen i zákon o civilní službě.
16: Ještě během roku 2003 bylo rozhodnuto, že povinná vojna neskončí v roce 2006, ale už v roce 2004. Za zrušením povinné vojny nebyla jen snaha mít armádu složenou pouze z profesionálů.
19: Já bych tomu dodal ještě jeden důvod. Tím základním politickým a společenským důvodem pro zavedení plně profesionální armády bylo i to, že průběhu 90. let minulého století začalo docházet k prudkému poklesu odvodovosti a ta situace došla tak daleko, že na konci 90. let a v uplynulých 4-5 letech v podstatě šel na vojnu pouze jeden z pěti mladých mužů, kteří přislušeli k tomu populačnímu ročníku, to znamená 4 z 5 se vyhli, tím pádem základní vojenská služba získala výrazný diskriminační a selektivní charakter a byla tudíž nespravedlivá.
16: Vysvětloval v roce 2004 tehdejší poslanec za ODS Petr Nečas. Zrušení povinné vojny znamenalo také zrušení náhradní civilní služby. Ta byla alternativou vojenské služby pro mladé muže, kteří z morálních nebo náboženských důvodů nechtěli sloužit se zbraní. Civilní služba měla podobu pomocných prací v neziskových organizacích, jako jsou nemocnice, domovy důchodců, ústavy sociální péče, ale také třeba knihovny nebo muzea, školy a podobně. Organizace, které civilkáře zaměstnávali, neměly ze zrušení vojny velkou radost.
11: Referent pro civilní službu v Pardubicích Evžen Báchor tvrdí, že pro zařízení jsou tyto služby civilkářů velmi výhodné.
20: Ten civilkář zhruba vyjde tu organizaci na 4000 korun měsíčně a neplatí za ním ani sociální, ani zdravotní, to platí všechno stát, takže pro tu organizaci je to výhodné, pochopitelně.
11: Například Pardubická nemocnice zaměstnává 50 mladíků na civilní službě. To jsou pracovníci,
20: kteří tam vykonávají činnost běžného zaměstnance, takže budou toto muset nahradit normálními zaměstnanci a to už

0: povinná vojenská služba v České republice. Když se tak podíváte na ten rok zpátky, myslíte si, že to je dobře, že končí povinná vojna, anebo že přece jen je to k něčemu, co by mladí muži měli podstoupit?
1: Kdyby záleželo na mě, tak bych vojenskou základní službu určitě nerušil, protože podle mě těch mladých klukům to chybět bude.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministerstvo obrany přesunulo oddělení, které připravuje lidi na krizové situace pod armádu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal se zmocněncem prezidenta Donalda Trumpa. Nejlepším hráčem a trenérem sezóny fotbalové šance ligy jsou slavisti Provod a Trpišovský. Bude oblačno s přeháňkami, teploty do 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Oddělení ministerstva obrany, které připravuje lidi na krizové situace, nově spadá přímo pod armádu. Změna platí od začátku července a ministerstvo ji zdůvodňuje efektivnějším fungováním. Podle informací serveru i rozhlas za ní stály taky snahy o úspory. Přesunem ministerstvo zrušilo 5 pracovních míst. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se má dnes v Manile setkat se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Jedním z hlavních témat bude Ukrajina. Její prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v předvečer schůzky telefonicky mluvil se zmocněncem amerického prezidenta Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem a taky Jaredem Kushnerem.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že se zmocněnci amerického prezidenta mluvil o tom, jak posílit diplomatické možnosti ukončení konfliktu a přiblížit mír. Rozhovor označil za dobrý a důležitý. Ve večerním projevu zopakoval, že Ukrajina dělá vše pro důstojné ukončení války. Překážkou ale zůstává ruský prezident Vladimír Putin, který je příčinou ruských ztrát. Podle Zelenského existují signály, že Putinovo okolí to začíná. Chápat. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Češi stále posílají peníze na pomoc Venezuele, kterou v červnu zasáhlo zemětřesení. Zatím přispěli víc než 19 miliony korun, třeba přes Charitu nebo organizaci ADRA. Svůj tým má ve Venezuele taky Člověk v tísni. Jak říká Šimon Trantina z této neziskové organizace, sbírka bude pokračovat, dokud bude pomoc na místě potřeba.
5: Pořád tam jsou oblasti, kam se ta pomoc dostává těžko, pořád podle odhadů OSN tam jsou 10 000 pohřešovaných lidí. Předpokládá se, že velká část z nich je pod troskami, takže tam opravdu ten rozsah těch bezprostředních prací, které bude potřeba provést hned, je dost rozsáhlý a i potom vlastně ta obnova toho normálního života to bude trvat jako strašně dlouho.
3: Jedna Šumava, dvojí pravidla. Policisté dnes budou na Modravě upozorňovat turisty na rozdíly v pravidlech a zákonech, které platí na české a na německé straně Šumavy. Zároveň doplní i další informace, jak se na horách chovat, říká policejní mluvčí Michal Šen.
6: Dále upozorňujeme na zabezpečení věcí, přípravu před túrou, správné parkování a bezpečný pohyb v krajině. Při akci také policisté společně se strážci vyrážejí do terénu, kde turistům rozdávají informační letáky, poskytují jim rady, mapy a kontakty na záchranné složky.
3: Nejlepším hráčem minulé sezóny fotbalové ligy je Lukáš Provod z mistrovské Slavie. Anketu Ligové fotbalové asociace vyhrál podruhé v kariéře. Už po páté mezi trenéry zvítězil Jindřich Trpišovský. Kouč Slavie si toho váží hlavně proto, že hlasují i trenéři a kapitáni ligových týmů.
7: Já to z mýho pohledu beru jako hodně prestižně, jsem za to hodně rád, protože ta konkurence je velká v lize. Myslím si, že tam jako nerozhoduje to, v jakém místě jste v tabulce, ale že spousta těch trenérů ve svých podmínkách odvádí vlastně skvělou práci, takže pro mě je to vždycky vlastně taková další jako trošku energie do té práce a moc si to vážím.
3: Hlídka českých kanoistek získala stříbro na mistrovství světa ve vodním slalomu. Trojice Kneblová, Sadková a Morenová v Oklahoma City nestačila pouze na Slovenky. Muži ve složení Chaloupka, Kratochvíl, Rohan skončili na pátém místě. Vyhráli Britové.

0: Na D6 za sjezdem na Žatec a omezení na D11 u sjezdu na Úvaly. Na dálnici D6 z Karlových Varů směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Žatec. Na 59. kilometru leží na vozovce sražená zvěř a vybočuje se. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové před sjezdem na Úvaly na 9. kilometru pracují silničáři v levém pruhu, průjezdný je pravý pruh a zpomaluje se. A připomínáme omezení v Praze, ve Kbelské ulici se jezdí vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci a také na magistrále do Holešovic na Hlávkově mostě průjezdný pouze jeden pruh, projíždí se v obou případech ale plynule, bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude proměnlivá, většinou velká oblačnost a místy přehánky, hlavně na horách na severu a severovýchodě. Večer by mělo oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách 11, na Šumavě až 15 stupňů. Na Českomoravské vrchovině a na jihu Moravy bude foukat přechodně čerstvý vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
3: 90. léta měla jednoznačný náboj. Československo se vyvázalo z Moskvou ovládaného vojenského paktu s názvem Varšavská smlouva a usilovalo o vstup do Severoatlantické aliance. Jak připomene dokumentární pásmo Jana Sedmidubského, 90. léta byly krásné časy, kdy svět byl ještě přehledný.
4: Dnes si budeme povídat o jedné takzvané největší geopolitické katastrofě 20. století, jak ji nazývá největší současný diktátor, důstojný Hitlerův nástupce Vladimír Vladimirovič Putin. Tedy o tom, jak se zhroutil a vyhasl sovětský koloniální systém ve střední a východní Evropě a co z toho plynulo pro naši cestu do NATO. Ta cesta měla různé peripetie, od iluzí o kolektivní evropské bezpečnosti až po vztyčení vlajky v Bruselu v roce 1999. A také si řekneme, co je pravdy na tom, že začátkem 90. let slíbil Západ Rusku, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. Nerušený poslech tématu Plus dnes s Michailem Žantovským, Danou Hunátovou, Jiřím Šedivým a Petrou Procházkovou. Vám přeje Jan Sedmidubský.
1: Téma Plus.
5: Ministře, za jeden z nejbližších cílů naší zahraniční politiky jste ve svém vystoupení označil vstup Československa jako řádného člena do Rady Evropy. V jaké fázi jsou tyto jednání?
6: Tak my jsme již přidruženým členem. Splnili jsme v zásadě všechny předpoklady pro vstup do Rady Evropy. Normální schůzka ministrů zahraničí by byla někdy v červnu, ale španělský minister zahraničí Ordóñez, který je v této chvíli předsedou Rady Evropy, chce svolat speciální schůzku už v únoru, kde bychom byli přijati vlastně o několik měsíců dřív.
4: 18. prosince 1990. Ministr zahraničí Československa Jiří Dienstbier neodpočíval ani pár dnů před Vánocemi. Úkolů bylo víc než dost, a to přesto, že za ten rok udělala naše země v zahraniční politice takový skok, jako předtím, tak možná naposled, po první světové válce.
6: Potřebujeme uzavřít smlouvu s Německem, nyní v Paříži při schůzce s kancléřem Kohlem a s ministrem Genscherem se hovořilo o tom, že bychom tuto smlouvu měli mít hotovou do Velikonoc. A tato smlouva by měla už také definitivně skoncovat s minulostí, abychom už se nikdy nemuseli vracet k problémům, které v minulosti vznikly, ať už jde o Mnichov nebo o odsun sudetských Němců. Současně by měla řešit také problémy, které pro nás vznikly zánikem Německé demokratické republiky. To pro nás...
4: Že to byla jízda, vzpomíná po letech emeritní diplomatka Dana Hunátová, tehdejší šéfka Dienstbierova sekretariátu na ministerstvu zahraničí.
7: To byl veliký chaos. Nejdřív jsem neměla ani žádnou kancelář, takže jsem pár dní seděla u ministra v pracovně, která byla obrovská. Seděl tam i Jaroslav Šedivý, který také neměl ještě kancelář. Úplně ty první dny vlastně jsem jenom zaznamenávala žádosti o schůzky, o návštěvy, telefony. Prostě to se hrnulo ze všech stran na ministra. Od velvyslanců akreditovaných v Československu až po nějaké bývalé známé nebo současné známé. To byla neuvěřitelná plejáda lidí, kteří chtěli se nějak setkat s ministrem. Kromě toho tedy běžely zahraniční oficiální návštěvy, takže jsem se starala vlastně o takový, dá se říct, pracovní diář a zaznamenávala jsem, kdo ministra a jaké věci chtěl vidět nebo případně už viděl, ale říkám, to byla taková doba strašně hektická a plná událostí, že no, byli jsme tam od rána do večera, v sobotu, v neděli, to jako každopádně, a tohle tempo, řekla bych dneska už téměř vražedný, jsme teda vydrželi ty 2,5 roku, ale určitě by se to nedalo praktikovat delší dobu, ale étos té doby byl naprosto specifický, byla to doba plná nadšení, entuziasmu. Mám dojem, že i určitou roli sehrál adrenalin, který to prostě zvyšoval, to úsilí a tu pracovní výkonnost, a samozřejmě i osobnost ministra, který byl nesmírně vitální a plný energie a neustále prostě svým přístupem a dobrou náladou, optimismem a nebývalou pracovitostí vlastně motivoval i celý ten aparát, aby ho následovali. A i to, když se dařilo a viděli jsme ty úspěchy jaksi před očima, tak to byl další silný motiv k tomu, aby člověk prostě vydával ze sebe, co to šlo.
4: Samozřejmě to nejdůležitější, kromě integrace do Rady Evropy a zároveň navázání prvních kontaktů s evropskými společenstvími, jak se tehdy nazývala budoucí Evropská unie, bylo zbavit se břemene členství ve Varšavské smlouvě a především vypoklonkovat zbývající okupační vojska Sovětského svazu, která tu bohužel byla mimo jiné na základě smlouvy na neurčito, čili takzvaně dočasně.
6: Do poloviny roku bychom měli skončit definitivně rozmontovat vojenskou strukturu Varšavské smlouvy a pak to je úkol, který jsme si vybojovali sami. V těžké mezinárodní konkurenci v únoru začne práci sekretariát Helsinského procesu v Praze, který bude muset začít pracovat velice intenzivně už na přípravě Helsinek 2, druhé helsinské konference v příštím roce.
4: Tolik Jiří Dienstbier v prosinci 1990. Mimochodem, k tomu umístění stálého sekretariátu Helsinské konference nakonec nedošlo.
7: My jsme velice stáli o spolupráci s KBS, dokonce jsme měli velkou podporu v tom, že by se sekretariát KBSE umístil do Prahy, což byla velká, jak si dá se říci, podsta a vyznamenání pro československou diplomacii. A bohužel tedy určitou dobu tady v minimálním obsazení fungoval, ale slíbené prostory tehdejší ministr financí Klaus odmítl této organizaci poskytnout, takže se okamžitě bleskurychle nabídla Vídeň a dodnes tam ten sekretariát, nyní už OBSE, funguje. Samozřejmě od vzniku organizace je to poměrně velký subjekt, má několik set zaměstnanců, ale je to pro prestiž té země, si myslím, velmi dobrá vizitka. A má to i pro město Vídeň ekonomické výhody bezesporu.

0: Ale zpět od KBSE ke klíčovému úkolu let 90 a 91. Jedním z diplomatů v čele ministerstva zahraničí, kteří tehdy vyjednávali o odsunu sovětských vojsk, byl Jaroslav Šedivý, historik a ještě donedávna disident. Následkem toho Mitch Oken.
1: Já jsem kdysi jako historik někdy v 60. letech dostal do ruky paměti amerického ministra zahraničí Burnse. Ty paměti se jmenují Speaking Frankly, on to vydal v roce 1947, to byl ministr Trumana, ještě ty Trumanovy vlády. A on v té knížce má jednu kapitolu, ta se jmenuje Mr. Ned. Celý ty leta, ty tři po válce, sedal proti Molotovovi. A jak vždycky, když se někam došli, tak nakonec vždycky Molotov Ned. Ale pak se došlo k nějakému racionálnímu tomu. A on v té knížce říká, ze Sovětama jedna, to jsou vždycky tři fáze. První fáze, to je dělostřelecká palba, to je prostě silný nástup. Když to vydržíte, druhá fáze, to je už co za co. Co za co. To už je prostě handrkování, kšeft. A když vydržíte, tak nastane třetí fáze a tam už ten sovětský jaksi partner začíná jednat racionálně. Já jsem to ještě na začátku, když jsme začali jednat, my jsme měli každý den porady samozřejmě, protože tak mezi jiným já jsem tyhle ty věci dal jaksi k dispozici. To jsem poradil svým přátelům, jak máme na ně postupovat a hlavně, kde se nemáme dát.
2: Delegace, která se sovětskou stranou odchod sovětských vojsk vyjednává, stejně jako vláda národního porozumění, stejně jako já osobně a stejně jako všechna naše veřejnost, máme samozřejmě eminentní zájem na tom, aby sovětská vojska co nejdříve a nejrychleji odtud odešla. Je to v zájmu politické stability v naší zemi a tím pádem politické stability v celé střední Evropě. Na druhé straně, po té, co jsem dnes moci...

0: Promluví další účastník těch neuvěřitelných prvních měsíců a let československé porevoluční diplomacie. Tentokrát té hradní, Havlovské. Následuje malý Šťouchanec směrem k těsně porevolučnímu ministerstvu zahraničí. Jeho vedení bylo nové, ale jinak tento obří úřad svou tvář měnil jenom pozvolna. Dál už Michail Žantovský.
1: No, otázka je, co si ministerstvo zahraničí odpracovalo. Jako rozhodně si svoje odpracovali minister Dienstbier, Luboš Dobrovský jako jeho mluvčí, Jaroslav Šedivý jako náměstek a pár dalších lidí, které si tam přivedli, ale nezapomeňme, že ministerstvo zahraničí jako většina ministerstev bylo nereformované, plné absolventů Moskevského institutu mezinárodních vztahů a dalších podobných výchovných institutů, což se jaksi projevilo i tím, i když je to možná apokryfální historie, že při tom pokusu o puč v Moskvě 18. srpna 1991 se v některých kancelářích na ministerstvu zahraničí začalo otevírat šampaňské. Teda předpokládám, že to nebylo původní francouzské, ale sovětsko je i gristoje, kterým jsme protrpěli tu předchozí éru. Takže to byla skutečně na tom ministerstvu samotném, to byla záležitost ty špičky porevoluční a ta si odpracovala samozřejmě svoje.
0: No tak hlavně, že jsme ta vojska už měli konečně pryč. Bylo to o fous, konkrétně o 2 měsíce od puče v Moskvě. Poslední okupační vojska opustila Československo 21. června 1991. Také druhý obří diplomatický úkol opustit a zároveň rozpustit Varšavskou smlouvu se podařil v létě 1991. 1. července 1991 se v Praze podepsal konec tohoto společenství, jehož jediným obranným činem bylo napadání vlastních členů. Zajímavě okomentoval konec jedné éry přítomný polský prezident Lech Valenca.
2: Ale já bardzo nie lubię pogrzeby.
3: Ale já velice nerád pohřby.
2: I vím, že coś musí nového vyrosnout v Evropě.
3: A vím, že něco nového v Evropě se musí zrodit. A jsem znepokojený, neklidný, protože nevím co.
2: Jestem znepokojený, bo nevím co.
0: V Praze tehdy na finálním podpisu zastupoval Michaila Gorbačova jeho viceprezident Gennadij Janájev.
4: Mimo občinského.
5: A zároveň si myslím, že na to, jakožto organizace, která stejně jako Varšavská smlouva byla určena řešit otázky, které se řešily během studené války, nepřežije dlouhou dobu Varšavskou smlouvu, jak doufám. Politická realita a vývoj mezinárodní situace ji neopravňuje existovat jako blokové organizace. Aspoň tak doufám.
0: Mimochodem, dotyčný Janájev se spolu s dalšími kumpány pokusí svrhnout Michaila Gorbačova o měsíc a půl později, 19. až 21. srpna 1991. Déle než 2 dny pučisté tehdy nevydrželi. Bylo to poslední trudné léto Sovětského svazu, který jakoby najednou v tavícím kotli postkomunistické reality východního bloku draze platil za ta léta hříchů, kterých se na střední a východní Evropě dopustil. Trest byl najednou nečekaně silný a rychlý. Když jsme tu v minulém pořadu věnovaném naší cestě do NATO zmiňovali Helsinki 1975 a konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, tedy zkrátka KBSE, vyšlo nám z toho jednoznačně, že to možná byla docela dobrá instituce pro 70. a 80. léta. Po roce 1989 už ne. Shrnuje to náš pozdější velvyslanec v NATO a náměstek generálního tajemníka NATO Jiří Šedivý.
6: Po pádu berlínské zdi, sametové revoluci a nástupu prezidenta Havla, nové vlády, parlamentu, v Československu tehdejším panovala představa, která odpovídala takové té euforii roku 1990, že tady končí bloky, končí tady ten základní konflikt studené války mezi Varšavskou smlouvou a NATO, a že bude možná záhodno uvažovat o nějaké panevropské organizaci kolektivní bezpečnosti. Ale tyto představy začaly velice záhy být konfrontovány s realitou. A ta realita byla taková, že zaprvé ten Sovětský svaz se vlastně už v podstatě začínal rozpadat a už probíhaly docela krvavé konflikty, například mezi Azerbajdžánem a Arménií, Gruzie, Osetie. Dalším takovým momentem bylo to, že po takových těch prvních měsících 90. let, kdy sovětský režim a prezident Gorbačov byli velice vstřícní, se najednou začínala ukazovat taková jistá tendence takovému brždění toho otevírání se, a najednou jsme byli svědky toho, že Sovětský svaz začínal formulovat nějaké nové doktríny, které v zásadě měly směřovat k tomu, že ty státy, které se osvobozovaly z toho jha sovětského bloku, by stále ale měly být v jakési sféře vlivu. A do toho přišel v roce 1991 pokus o puč v Moskvě proti Gorbačovovi. No a Sovětský svaz se začíná definitivně rozpadat a zároveň v létě 1991, to bylo víceméně v té době toho puče, jsme byli svědky dalších poměrně krvavých událostí v Litvě, kdy se Litva vlastně vydala na cestu samostatnosti s dalšími pobaltskými státy. Takže ten rozpad Sovětského svazu byl velice krvavý. A pro mě teda byla klíčová ta Litva, kdy bylo evidentní, že teda Gorbačov věděl o nasazení speciálních sil, kdy tam byli mrtví kolem rozhlasové věže, kolem parlamentu. No a do toho ještě na druhé straně Evropy, nebo ne tak daleké, se začíná rozhořívat konflikt na Balkáně, rozpad Jugoslávie, velice krvavý konflikt nakonec po celá 90. léta. A zároveň ještě v roce 1991 probíhá válka v zálivu. Saddam Husajna pro Kuwait, velká vojenská operace. Takže se ukazuje, že na jednu stranu tady jsme byli v takové euforii, ale na druhou stranu bylo evidentní, že vojenská síla prostě bude důležitá i pro budoucnost a že Atlantická aliance je jediným garantem kolektivní bezpečnosti a kolektivní bezpečnostní budoucnosti a obrany těch nových demokracií ve střední a východní Evropě.
0: Česká republika po svém zrodu 1. ledna 1993 stála na startu mezinárodního dění jako nový nástupnický stát Československa. Rozhodně nikoli silnější než stát, ze kterého vzešla. A neměla jinou alternativu, než se opět rychle integrovat do všech existujících západních struktur, včetně těch bezpečnostních. Z jedné takzvaně bezpečnostní struktury se nám podařilo urychleně vycouvat, ale do té druhé nás zatím nikdo nezval. Jakýsi rychlý přestup do NATO v tu chvíli nebyl vůbec na stole. A naopak hrozilo, že v tomto novém světovém nepořádku zůstaneme v bezpečnostním vákuu. Bylo tedy nutné na tom pracovat, tím spíš, že přesvědčení o správnosti a nutnosti začlenění do aliance nebylo u nás v té době zdaleka všeobecně zakořeněné. Ani u nás a vlastně ani na západě. I Západ totiž tak trochu spoléhal na to, že nebude rozpadajícího se medvěda na východě dráždit a ponechá iniciativu právě takovým víceméně vágním diplomatickým aktivitám, jako bylo KBSE. Však tak Jiří Dienstbier ohledně té otázky, která padla v diskusi v rozhlase v říjnu 1993, musel elegantně bruslit na tenkém ledě.
7: No já myslím, že ty věci se staví úplně zbytečně do takovýchto protikladů. To tak přece vůbec není. KBSE pokrývá celý prostor, jak se říká, od Vancouveru nebo od San Francisca po Vladivostok. To je prostor, ve kterém jsme všichni přítomni. Proto je pro nás významný, jsou tam přítomní členské země NATO, bývalé země Varšavské smlouvy. A v té době, kdy my jsme přicházeli ještě existující Varšavské smlouvy i země neutrální. Naším prvním cílem bylo rozmontovat ty staré struktury a bylo zajímavé, že to bylo často ze západu, kdy nám říkali, že to přeháníme, že příliš urychlujeme odchod sovětských vojsk odsud, že příliš moc mluvíme o našich vazbách na NATO a obávali se, jak vidíme, obávají se dokonce i dodneska z určitých hledisek, abychom negativně neovlivnili situaci v Rusku. Čili Ta situace byla od začátku jasná, ale něco jiného je horizont, ke kterému se chce jít, a něco jiného jsou ty kroky, kterými třeba je možné postupovat. Helsinský proces tu pořád zůstává a pořád může hrát významnou roli, ale NATO je jediná fungující bezpečnostní organizace dokonce v celém světě. A proto taky třeba mnozí i v Americe, třeba v té studii RAND Corporation, upozorňují na to, že NATO buď bude schopno překročit svůj limit, buď se stane institucí k zajišťování a prosazování demokracie, anebo zanikne, protože ten smysl, ten původní smysl ztratilo. Dneska tady ta hrozba není. A proto jakákoliv...
8: Já myslím, že to byla velice upřímně míněná nabídka, zejména tedy vůči tehdejšímu Sovětskému svazu, zapojit se do systému kolektivní bezpečnosti, to znamená ne kolektivní obrany proti někomu, ale kolektivní bezpečnosti pro zajištění společné bezpečnosti napříč Evropou. Tam byla představa, že ten nový systém bude založen na takzvaném Helsinském procesu a organizaci pro spolupráci a bezpečnost v Evropě, která vlastně byla velice lehká organizace, to nebylo nic srovnatelného s Varšavskou smlouvou nebo s Severoatlantickou aliancí, ale tím pádem byla představa, že dává možnost k tomu, aby se transformovala do nějakého systému společné bezpečnosti. Toto velice záhy narazilo jak na realitu těch nejrůznějších konfliktů, ať už to bylo v tom sovětském a poté postsovětském prostoru, ale také na Středním východě Irák nebo v oblasti Balkánu Jugoslávie.
0: Konstatuje o situaci začátkem 90. let v Evropě diplomat Jiří Šedivý.
9: Pane prezidente, jak hodnotíte signály z Ruska, kdy jak od šéfa zahraniční rozvědky Primakova, tak generála Gračova a dalších je jednoznačná snaha zabránit vstupu postkomunistických zemí do NATO? Nakolik máme názory Ruska akceptovat?
10: Na jedné straně opravdu nemá co žádná země nám přikazovat, kam chceme či nechceme, a skutečně přes příliš přihlížet k různým přáním Ruska by znamenalo vlastně přistupovat na nějaké nové mocenské dělení Evropy, a Západ by v této věci měl být velmi obezřetný, aby se bez děky nedopustil jakési nové Jalty, jenom proto, že přistupuje na určité předsudky, které přežívají v Rusku. Ale má to i stránku druhou. Já si skutečně neumím představit, že by mohl být trvalý mír v Evropě, kdyby nebyla pevná vazba mezi evropskými bezpečnostními strukturami a Ruskem, respektive společenstvím nezávislých států. Proto si myslím, že rozšiřování NATO, o něž my tolik se zajímáme a které má svou logiku a své důvody, by se mělo dít na pozadí smluvně artikulovaného partnerského vztahu mezi touto aliancí a Ruskem.
0: To, co tady měl Havel na mysli, se opravdu uskutečnilo. Vznikla rada NATO-Rusko. Byť už to bylo za Putinovy éry v roce 2002 a s velkou pravděpodobností na tom měli svůj podíl útoky z 11. září. Přesto o otevřenosti a jisté velkorysosti západního přístupu k postsovětskému rivalovi jednoznačně svědčí fakt, že se na to vůbec rozhodlo oficiálně a na nejvyšší úrovni s Ruskem se o čemkoliv radit, mimo běžné diplomatické a bezpečnostní kanály. Pokud totiž považujete toho druhého za nepřítele, přece s ním nebudete takto spolupracovat a dávat hlavy dohromady. Jenomže kooperativnost si Rusové zřejmě odpradávna vykládají jako slabost. Aby to nebylo tak jednoduché, důvodů k mindrákům měli za Jelcinova Ruska víc než dost. Co takhle se podívat na pocity běžného ruského občana po rozpadu Sovětského svazu? Novinářka Petra Procházková viděla ruský svět po roce 1991 zblízka, tak jako málo kdo z Čechů.
11: Začátek 90. let to byl jeden puč za druhým, nebo spíš pokusy. Nejdůležitější události se odehrály v roce 91, kdy se rozpadl Sovětský svaz A poté bych řekla, že nastoupila taková jako epocha velkých nadějí a plíživého zklamání, kdy ty očekávání, že se rázem všechno změní a všechno bude prostě úžasný, krásný a lidi začnou žít v dostatku a ve spravedlivé společnosti, tak se to nenaplnilo. Následoval navíc puč v roce 1993, kdy prezident Jelcin nechal rozstřílet parlament a tam si myslím, že definitivně krachla i taková ta víra v právní a spravedlivý stát.
0: A teď já vím, že se to asi těžko zobecňuje jako ruská společnost, ale dalo se nějak charakterizovat, do jaké míry je to Rusům trochu jedno, co se děje s jejich starou sférou vlivu? Nebo je to pálilo nějak?
11: Myslím si, že úplně ze začátku byli zaměstnáni sami sebou. Bezprostředně po rozpadu Sovětského svazu byli trochu v šoku. Možná, že mnozí Rusové v samotném Rusku neúplně chápali tu touhu třeba pobaltských zemí nebo Ukrajinců, ale i kavkazských a středoazijských republik po samostatnosti. A mysleli si, že je to takový nějaký pubertální šprajc a že vznikne něco jako konfederace. Něco, co sice se už nebude jmenovat Sovětský svaz, ale bude to vlastně dál Sovětský svaz, ve kterém bude dominovat ruština, takový ten ruský pohled na svět a hlavně ruské peníze. To se částečně podařilo, ale právě pobaltské státy a Ukrajina se daleko více chtěli emancipovat a osamostatnit a to už Rusové prostě nechápali a protože to nechápali, tak to začali vysvětlovat různými konspiračními teoriemi a jedna z těch, která přežila do dnešních dnů, je, že to celé vlastně zosnoval Západ, který chce Rusko okrást o jeho bývalé kolonie, které on koloniemi samozřejmě nenazývá.
0: A bavíme se v tomhle případě opravdu jako od intelektuálů až po prostý vesničany. Tenhle přístup nějak to rezonuje.
11: Samozřejmě, že s určitými rozdíly v tom primitivním, v té úrovni primitivního jako hodnocení té situace. Ale myslím si, že takový ten názor, že dobře, rozpadl se Sovětský svaz, ale tohle je pořád sféra našeho vlivu. Tam se bavíme asi napříč vrstvami, jak co do vzdělání, tak co do místa bydliště vzdálenosti od Moskvy. Tam si myslím, že je to většinový názor.
0: Konstatuje Petra Procházková. A teď komentář Michaela Žantovského k tomu, co se v Rusku nebo v Sovětském svazu, chcete-li, dělo na začátku 90. let.
1: Já si troufám říct, že to bylo období v roce 1990-1991, kdy Sovětský svaz jaksi neměl žádnou konzistentní zahraniční politiku, protože převládala pozornost k domácím problémům. Byla to země, která se rozpadala. Jo? A v některých momentech nebylo jasné, jestli Sovětský svaz je ještě ten Sovětský svaz nebo jiný ty pobaltské republiky byly nenávratně na cestě ven a potom puči vlastně už trvalo jenom 4 měsíce, než došlo k zase neuvěřitelná historická událost, v zásadě k míru milovnému rozdělení Sovětského svazu. Jako to, že něco takového bylo možné, by si předtím představoval jenom člověk s nějakou formou psychického postižení. Rusko se poměrně angažovalo v té další z těch krizí té doby, v té první krizi v Perském zálivu po invazi Saddáma Husajna do Kuvajtu. Tam, jaksi ministr Primakov byl jeden z těch, který se pokoušel prostředkovat mezi Husajnem a Spojenými státy a v zásadě bránit té invazi. To byla diplomatická iniciativa v tom klasickém slova smyslu, ale vůči jaksi poměrům v Evropě, samozřejmě s výjimkou jednání 2+4 o sjednocení Německa, tam pochopitelně Rusové hráli roli, tam došlo k těm závazkům, které dneska Putin připomíná úplně v jiné formě, ale které jaksi začaly jako reálná věc, to znamená k závazku, tuším, který formuloval ministr Baker, ministr zahraničí americký, že po sjednocení Německa se infrastruktura a základny NATO nebudou rozšiřovat na území východního Německa. To je, myslím, do dneška dodržováno, ale z toho potom extrapoloval Putina a jeho okolí prostě nějaké závazky, že se na to nebude rozšiřovat do východní Evropy nebo něco takového, o kterých tedy nevíme. A obsahem těch jednání byla samozřejmě i ekonomické zajištění toho odsunu sovětských vojsk z německé strany a tak dále. To byly všecko důležité otázky, kterým Rusko věnovalo velkou pozornost, ale co bude s Maďarskem a s Polskem a s společným evropským domem, na to už neměli, myslím, v té době energii.
0: Pověru o údajném slibu Rusku o tom, že NATO zůstane v dosavadních hranicích studené války, to jest tu verzi, kterou dnes tak ráda posílá do světa ruská propaganda, vyvrací i diplomat Jiří Šedivý.
8: Toto je spojeno s jednáními o znovu sjednocení Německa v roce 1990, takzvaná 4+2, to znamená 4 ještě válečné vítězné velmoci, Sovětský svaz, Francie, Británie, Spojené státy plus 2 Německa, východní a západní. A tam padl příslib, že se po sjednocení Německa nebudou rozšiřovat vojenské struktury NATO na území východního Německa. A to bylo vše. V té době ještě v podstatě nikdo, a bavíme se znovu o roku 1990, neuvažoval a málo kdo si dovolil představit, že by někdy v budoucnu se NATO mohlo rozšířit do střední východní Evropy, respektive pozvat státy jako tehdejší Československo, Slovensko, Maďarsko, Polsko a tak dále. Takže to je naprostý nesmysl a navíc neexistují k tomu žádné dokumenty a zároveň existují svědectví tehdejšího ministra zahraničí Sovětského svazu Edvarda Ševardnadzeho nebo rozhovory samotného Gorbačova, kde on toto potvrzuje. A říká ano, k tomu závazku nešířit vojenské struktury Atlantické aliance na území východního Německa Atlantická aliance dostála.
0: A do třetice Dana Hunátová. I ona vyvrací argument, že tady kdysi padly nějaké záruky, že se po roce 1989 NATO nebude rozšiřovat na východ.
12: No já to osobně považuji za naprostý nesmysl. Zřejmě to někomu slouží k nějakým vlastním argumentům, nicméně není to založeno na žádných skutečnostech, neexistuje jediný dokument. A nemá to ani oporu v logice té doby, protože skutečně v té době členské země Severoatlantické aliance se obávaly toho, aby nedošlo k nějakému zvratu v tom vývoji v Evropě právě po rozpadu nebo po rozpuštění, které se už v té době očekávalo Varšavské smlouvy a určitě by vůbec nikoho nenapadlo uvažovat o rozšiřování NATO. To by prostě podrazilo veškeré úsilí o jakousi integraci pozvolnou těch nově osvobozených zemí do Evropy, do evropských demokratických struktur. Je to absolutně absurdní, protože v té době to určitě nenapadlo ani nás v roce 90 v žádném případě. A ani to nemělo vlastně žádnou logiku ve věci důvodu, proč vlastně na to vzniklo. Na to vzniklo jako obranný pakt proti nebezpečí, které vidělo v Sovětském svazu. A to nebezpečí ani rozpadem Varšavské smlouvy se nezměnilo. Stále na východě zůstávala velmoc, která byla naprosto nečitelná v rozkladu, v velikých problémech, v ekonomických problémech. Takže důvod pro to, aby NATO se třeba, jak někteří tehdy navrhovali, když se rozpadne Varšavská smlouva, tak by se mělo rozpadnout NATO. To vůbec prostě bylo založeno oba ty pakty na úplně jiných principech, takže důvod pro to, aby se NATO rozpadalo, aby končilo svoji činnost, absolutně nebyl a bohužel, jak vidíme, není dodnes, protože to nebezpečí z toho Ruska máme před očima.
0: Když Putin konec konců zpětně říká, že rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitickou katastrofou 20. století, pak myslím, můžeme s klidem navázat konstatováním, že tato katastrofa se obešla skoro bez obětí, což u katastrof nebývá zvykem. Každopádně po pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě a stranický monopol moci padl opravdu všude, dokonce včetně samotného Sovětského svazu a později Ruska, nastalo to, čemu kdysi komunisté říkali, soudruzi, postaru se žít nedá. A taky, že jo. Vrhli se na rozkradení toho, co zbylo, a na zahraniční pomoc.
12: Poměrně masivní pomoc ekonomická Sovětskému svazu, kterou organizovali Spojené státy, ale myslím si, že to, ačkoliv jsme, to si přesně pamatuju na to jednání, kdy Dinsbury varoval, že prostě musí se ta pomoc hlídat a mít pevné mechanismy rozdělování té pomoci, jinak, že se to tam prostě ztratí, což se samozřejmě stalo. Bohužel teda ty biliony, ne-li miliardy dolarů, skončily v rukou tedy oligarchů a kohokoliv jiného. Veškeré prostředky finanční, které jsou dostupné, končí prostě v soukromých rukou. Předpokládám bývalých členů KGB, protože to byla jediná organizace, která měla nějakou pevnou strukturu v bývalém Sovětském svazu, byli perfektně zorganizovaní, takže si myslím, že i po zániku Sovětského svazu se tahle struktura jenom přesunula. Ty vazby všechny byly zachovány a že se to jenom přesunulo do biznisu a na jejich základě, že vlastně vznikla ta třída extrémně bohatých ruských občanů.
0: Dneska je takovou módou občas obviňovat Západ z toho, že se málo snažil jako Rusko v podstatě posunout demokracii a dát mu na to dost peněz. Co si o tomhle myslíte?
11: No vidíte, já si myslím, že jsem moc snažil. Já si myslím, že Rusko zkrátka nebylo vhodné, nebo to asi možná není to správné slovo, ale že Západ oslněn vlastní dokonalostí a představou o tom, že nikdo nic lepšího už nevymyslí a že všichni lidé na planetě touží žít tím západním, tím euroatlantickým způsobem života, kde je tedy jaksi preferován ten individuál, ta individuální svoboda, individuální kariéra. Máme tady úplně jiné jaksi kulturní tradice, jiné hodnotové systémy, tak Západ žil v představě, že tohle je ideál, ke kterému jako toužebně vzhlížejí vlastně skoro všichni na světě, ale v tomto případě našem Rusové. A trošku to Rusům i vnuknul. A já si myslím, že naopak tam byla příliš velká snaha Rusům celému tomu postsovětskému prostranství, které mělo za sebou úplně jiný historický vývoj než zbytek Evropy, najednou vysvětlit, jak si má jako všechno to zařídit a jak se mu bude žít dobře, v jakém systému, ale nenásledovali žádné praktické kroky, které by k tomu jako vedly. Nevzniklo nezávislé soudnictví, nevznikl jako parlament, ten si rozstřílili ekonomicky. Vždycky se ta země zhroutila, protože si myslím, že třeba Mezinárodní měnový fond, některá ta jeho doporučení prostě vůbec nemohla v tom ruském prostředí fungovat. A ta totální neznalost ruského prostředí, mentality, tomu, čemu říkáme duše, ale i určitých prostě návyků, ze kterých ta společnost vzešla, tak ta si myslím, že způsobila víc škody než užitku.
0: Ale to skoro vypadá, jako kdyby Američani vlastně nezaměstnávali dost antropologů, když to trochu tak udělám zkratku.
11: No možná nezaměstnávají dost antropologů, nebo to mají příliš, nebo těm lidem tolik nenaslouchali, nebo se zkrátka spletli. Tak to prostě může být ono, upřímně řečeno, ten rok, konec roku 91 a rok 92, když člověk přijel do Moskvy, tak měl pocit, že Rusové jsou ovládnuti takovým entuziasmem a chtějí se zpátky vrátit do toho evropského prostoru, že se pokládají za Evropany. A ono se lecos také v těch velkých městech, jako je Moskva, Petrohrad a v těch intelektuálních vrstvách podařilo, ale spíš někdo zapomněl, že Rusko, Sovětský svaz byl přes 200 milionů obyvatel, Rusku zůstalo 140 milionů obyvatel a to rozvrstvení toho obyvatelstva, ty rozdíly, jak sociální, tak ale právě i kulturní, tím, že je to největší země na světě, ty jsou tak dramatické, že si to nikdo nedovede představit. A ostatně, když jste promluvil o těch Američanech, Američané jsou také rozděleni do států, kde platí velmi rozdílné zákony a které žijí podle i rozdílných, bych řekl, kulturních tradice různým způsobem spojuje něco jiného než nějaká šablona. A najednou tady v Rusku jsme očekávali, že celá země se otočí a stane se z ní evropská demokracie. No to si myslím, že byla velká iluze.

0: Důležitým milníkem a symbolickým okamžikem byl samozřejmě 11. leden 1994, kdy se americký prezident Bill Clinton dostavil do Evropy, aby tu představil iniciativu Partnerství pro mír. Václav Havel k tomu tehdy podotýkal v Hovorech v Lánech docela podstatné postřehy.
1: Já bych snad k té návštěvě řekl takové dvě, tři drobnější věci. Té podstaty, to jest toho bezpečnostního uspořádání budoucího evropského a politického uspořádání a toho projektu Partnerství pro mír, už bych se moc nedotýkal, o tom bylo řečeno hodně. K tomu bych řekl jenom jednu poznámku. Objevuje se dost často takový hlas, že to je málo, že to je taková jakási jenom forma, jak nás uchlácholit, uklidnit, oddálit to členství a že správně by nás měli vzít hned. Já si myslím, že to jsou dost krátkozraké hlasy, protože to totiž málo kdo si možná uvědomuje, že to celé klade také nějaké nároky. To neznamená jenom, že se nám čehosi dostane, ale znamená to, že musíme také něco dát. Naše veřejnost vzhlíží k západu jako k jakémusi ráji. Občas někdy se domnívá, že to je ráj větší, než ve skutečnosti to je. Každý by chtěl, abychom též k tomuto ráji patřili, ale málo kdo si uvědomuje, že to má také nějaké konsekvence, že tomu je třeba i něco obětovat nebo něco investovat. Ten projekt Partnerství pro mír například znamená, že naši vojáci tu a tam budou muset možná jít někam bojovat. Znamená to, že tady mohou být cizí vojska na nějakých společných cvičeních. Těžko vědět, jak se to bude veřejnosti líbit, že bude to stát i nějaké peníze. Bude to vyžadovat určitou investici psychologickou, morální i materiální. Uvidí se vlastně, do jaké míry je naše společnost a veřejnost připravena k tomuto. A mně se zdá, že to je projekt jaksi velmi vyvážený a že bychom neměli na tuto jeho stránku zapomínat. A že skutečně ta míra, v jaké jsme schopni přebírat tu společnou odpovědnost za Evropu, na té teprve bude záležet, do jaké míry skutečně a naplno budeme moci být do těchto struktur, jako je Severoatlantická aliance, integrování.
0: Že vstup středoevropských zemí do NATO nebyl v té době vůbec hotovou a upečenou věcí, potvrzuje i Jiří Šedivý, v 0. letech náměstek generálního tajemníka NATO.
2: Ty debaty na západě a zejména teda v době, kdy Spojené státy iniciovaly v roce 1994 a bylo to po návštěvě Billa Clintona v Praze, tak iniciovali program Partnerství pro mír a tam byla velká debata o tom, zdali tedy Partnerství pro mír má být cestou do aliance pro státy střední a východní Evropy anebo nějakou náhražkou členství. A tam padla celá řada argumentů. Aliance nebude schopna tyto státy ubránit, protože tyto státy nemají dostatečné vojenské schopnosti, nejsou schopny součinnosti s aliančními silami, začlenění se do těch struktur vojenských. Je tam riziko úniku informací, protože ty vojenské elity těchto postkomunistických států byly formovány za dob Varšavské smlouvy, takže tam byly velké obavy, že prostě tam budou v zásadě ruští špioni. Mluvilo se o obrovských nákladech, které to přinese. No ale nakonec se ukázalo, že v zásadě nic z toho se nekonalo. Že ty nové členské státy se začleňovaly velice rychle, přispívaly do aliančních operací, nebyly tam žádné velké skandály ohledně nějakých špionážních průvalů nebo rozvalů. Ty náklady, tam padala čísla, že to bude stát, já nevím, od nějakých jednotek miliard dolarů až po desítky miliard dolarů, tak se ukázalo, že nic takového se nekoná. Takže ta první vlna, ale i ty další vlny rozšiřování na to byly v zásadě velice úspěšné a prospěšné, jak pro ty státy, které vstupovaly samozřejmě a jejich transformaci, bezpečnost, transformaci ozbrojených sil, celkovou bezpečnost, tak samozřejmě pro alianci ve smyslu posílení její obrany schopnosti.
3: A teprve někdy možná v listopadu 93 jsme z Bílého domu se tedy jaksi dozvěděli, že Clinton se chystá jet do Evropy v lednu na summit NATO v Bruselu a poté do hlavního města ve střední Evropě, aby tu iniciativu Partnerství pro mír a to rozšíření první jaksi oznámil, což mýho polského kolegu, který tenkrát byl chargé d'affaires, oni tam zrovna neměli velvyslance, přivedlo k typickému rozhořčení hrdému nad tím, že americký prezident se chystá jet do Varšavy a ani jaksi nepožádá o pozvání. A já jsem mu dal teda plně za pravdu a pak jsem zavolal do Bílého domu a řekl, že se budeme těšit na Clintona v Praze. Ale taky kvůli Václavu Havlovi jistě se stalo, že Clinton přijel do Prahy a řekl, že už není otázkou, jestli se na to rozšíří a jenom kdy. A že těmi zeměmi, tedy, o které se rozšíří, bude Maďarsko, Polsko a Česká republika.
0: Bill Clinton ovšem nastoupil do Bílého domu poté, co možná pro nás ve střední Evropě tak trochu překvapivě vystřídal muže, který prakticky sesbíral Reaganovi Vavříny z vítězství ve studené válce, jeho viceprezidenta George Bushe staršího. Bush senior ovšem neprokázal schopnost rozumět potřebám tehdejší Ameriky. Ale vyplývalo z toho, že právě o generaci mladší prezident Bill Clinton bude automaticky projevovat porozumění pro ochranu střední a východní Evropy před chaosem a pro náš vstup do jediné funkční bezpečnostní entity, tedy do NATO. Slovo má opět Michail Žantovský.
3: Ani Clinton, ani administrativa prezidentská, protože, jak vždycky připomínám, ten Clinton kandidoval proti prezidentu Bushovi, který byl vítěz války v Perském zálivu, měl obrovský zahraničně politický zkušenosti, měl podíl na sjednocení Německa, takže on proti němu nekandidoval na zahraničně politické platformě, ale na domácí ekonomické platformě. Měl geniálního marketéra jako šéfa kampaně své, který se jmenoval James Carville, který mu do toho štábu volebního mu napsal ten slavný nápis, je to o hospodářství, vole, a protože prezident Bush starší slíbil, že nezvýší daně a pak zvýšil daně, tak vlastně na téhle věci Clinton ty volby vyhrál, čili neměl ze začátku nějaký velký zájem. První vlaštovka v tom směru byla studie tří odborníků z think tanku Rand Corporation, kterou vedl takový nadějný diplomat, který se jmenoval Ron Asmus a který později se velmi zasloužil i o první, i o druhou vlnu rozšíření NATO, ale když s tou studií, která dokazovala, že to je ekonomicky, bezpečnostně i technicky možný rozšířit NATO, když s tou studií chodili do Bílého domu, tak podle očitých svědků, jako ty některý vysoký představitelé jí bez čtení házeli rovnou do koše. Jo? Takže my jsme věděli, že musíme získat nějakou politickou podporu pro to, především v kongresu na obou stranách toho politického spektra mezi demokraty, mezi republikány. K tomuto účelu jsme věděli, že se budeme muset obracet a apelovat na ty krajanské komunity ve Spojených státech, které mohly svým, tak jak se to tam dělá, svým kongresmanům telefonovat a říkat jim, hele, jako tohle je zapotřebí, anebo příště budu volit někoho jiného. A v tomhle ohledu hrála pochopitelně klíčovou úlohu ta polská komunita, která je násobně početnější než ta česká, ale i celá řada společných i s maďarskýma kolegama jsme dokázali udělat celou řadu společných setkání i takový jedno velký v Clevelandu v Ohio, kterého se zúčastnil Clinton samotný, takže mu to mohli přímo tlumočit a tímhle tím způsobem jsme postupně jaksi posilovali a ten faktor, který to pomohl zvrátit, pomohl Clintonově administrativě soustředit se na bezpečnost Evropy a na naší roli v evropské bezpečnosti byla začínající válka v bývalé Jugoslávii a to krveprolití, který tam probíhalo a který nejdřív jako Evropani říkali, na to my stačíme, pak se ukázalo, že na to nestačí. a Spojené státy, ale jaksi byli velmi neochotní intervenovat a Havel a Clinton na to vzpomíná ve svých pamětech i v rozhovorech se mnou, který jsme dělali a tak dále. Havel dokonce v určitý moment, bylo to otevření Národního muzea holokaustu ve Washingtonu v dubnu 1993, na který přijel Havel i Valenca, a oba ho tedy začali přesvědčovat o důležitosti tedy rozšiřování NATO. A Havel zejména na něj apeloval s tím, že Spojené státy mají morální zodpovědnost za to, aby to krveprolévání nepokračovalo, a že my jako projev svého pocitu spoluzodpovědnosti jsme připraveni se na tom podílet jako náš příspěvek k evropské bezpečnosti. A to stálo za účastí těch českých kontingentů v operaci I4, S4 a potom KFOR, teda potom už Kosovu, že? Což jsou operace NATO už. Jo? A to byly operace, kterých už my jsme se zúčastnili předtím, než jsme do NATO vstoupili, a pak jsme toho používali k argumentaci, že jaksi my přijímáme svůj podíl za evropskou bezpečnost a proto jako budeme taky platnými členy Severoatlantické aliance. Jo? A toho dosah Clinton mluví o třech lidech, který ho ovlivnili v tom smyslu, že tedy intervenoval nakonec v bývalé Jugoslávii, a to byl Václav Havel, Lech Valenca a Papež.
0: Zcela na závěr bych ještě jednou rád dal slovo Petře Procházkové.
4: Když vy jste tehdy jako novinářka projela tu zemi skrz na skrz, s jakou reakcí a jak často jste se setkávala s tím, jo, vy jste z Čech, no ale to jste nám teda neudělali radost, to je škoda. Byla to norma?
5: Byla to skoro vždycky norma, byla tam jakási výčitka nebo nepochopení toho, že už nechceme být kamarádi, protože Češi a Slováci měli v Sovětském svaze a potom tedy v tom novém Rusku pověst opravdu jako kamarádů, přátelů, lidí blízkých, kteří si z Rusy rozumějí, mají podobný styl humoru, třeba prostě v Rusku je kultovní knížka Hašek a jako spousta vtipů a spousta takových narážek je z vojáka Švejka, to je opravdu postava, kterou se Rusové skoro přivlastnili, je jim hrozně sympatická. A najednou zjistili, že my chceme být součástí nějakého jiného prostoru než oni. Myslím si, že to pro ně bylo jako opravdu, jako když se s někým kamarádíte a najdete si prostě na základní škole najednou jinýho kamaráda.

0: Příště naše téma dokončíme, tedy zásah NATO v Kosovu, nultá léta s aliancí, Putinův projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007 a obrat aliance k novým nejistým časům, ale také k nové smysluplné budoucnosti. Dnes děkuji Daně Huňátové, Petře Procházkové, Jiřímu Šedivému a Michailu Žantovskému. Dramaturgii měl David Hertl, technicky spolupracovali Ondřej Novák, Václav Maršík a Ivana Možná. Autor dnešního tématu plus Jan Sedminubský vám děkuje za poslech a už teď se těší na příští setkání. Mějte se co nejlépe.
1: Vraťte se do devadesátek.

0: Za jakých okolností může válka na Ukrajině skončit spravedlivým mírem a jak se mění důvěra Evropy v Ameriku?
1: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po půl jedenácté dopoledne na Plusu.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vládní koalice chce veto přehlasovat. Státy Evropské unie se neshodly na 21. balíku sankcí proti Rusku. Jednání bude pokračovat dnes ráno. V Hradci Králové kvůli podvodu za 46 milionů korun skončila ředitelka městské správy nemovitostí. Dobré ráno, u zpráv přeje Naďa Procházková. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
3: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
4: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
3: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
5: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
3: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vyjednávání států Evropské unie o 21. balíku sankcí proti Rusku znovu selhala. Dohodu podle informací Českého rozhlasu blokuje Řecko. Sankce přitom musí být přijaté jednomyslně všemi zeměmi 27.
6: Řecko odmítá návrh na zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Obává se, že by to mělo ničivé dopady na jeho lodní dopravu. Argumentuje také, že Moskva bude zkapalněný plyn stejně vyvážet pomocí firem z třetích zemí. Zástupci členských států budou ve vyjednáváních pokračovat i dnes. Návrh 21. balíku sankcí počítá také s postihem dalších ruských bank, či se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy bojující proti Ukrajině. Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Americká armáda dokončila 12. vlnu úderů na Írán v řadě. Oznámilo to její oblastní velitelství CENTCOM. Spojené státy podle něj zasáhly mnoho íránských vojenských cílů, včetně námořních kapacit, skladů nebo protivzdušné obrany. Při americkém náletu na hraniční přechod Šalamčeh mezi Íránem a Irákem zahynuli dva lidé. S odkazem na bezpečnostní zdroj o tom informovala iránská agentura SNN. Washington uvedl, že cílem úderu je snížit schopnost Teheránu útočit na obchodní plavidla v regionálních vodách. Diplomatické úsilí mezi Íránem a Spojenými státy stagnuje. Představitelé obou stran se zabývají hlavně sporem o Hormuzský průliv. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ředitelka správy nemovitostí Hradci Králové Jaroslava Benhardová rezignovala. K odchodu jí vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu. Ředitelka tím podle ní přijala manažerskou odpovědnost za podvod, při kterém městská organizace minulý týden přišla o 46 milionů korun. Město teď podle Špringrové chystá prověrku kontrolních mechanismů i v dalších svých organizacích.
7: Chci přesně vědět, jak bylo možné nastavené postupy obejít a kde musíme ochranu veřejných prostředků posílit. Vedle kontroly procesu rozšíříme také stávající školení a praktický trénink zaměstnanců zaměřený na kybernetickou bezpečnost a cílenou manipulaci lidí.
2: Česká kina uvádí v premiéře novou komedii Bardotky. Film sleduje tři dlouholeté kamarádky, které se rozhodnou užívat si života naplno. Do hlavních rolí obsadila režisérka Hana Hendrichová herečky Dagmar Havlovou, Evu Holubovou a Pavlínu Pořízkovou. V mužských rolích pak diváci uvidí třeba Hynka Čermáka nebo Otakara Brouska mladšího.

0: Připojíme dopravní informace. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí kamiony v pravém pruhu před omezením na kilometru 196. Zastavují se před sjezdem na výstaviště na kilometru 188. Osobní auta projíždí zatím plynule. V Praze i na příjezdech do Prahy je provoz zatím bez výraznějších kolon nebo jiných problémů. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy přehánky, které budou četnější v severovýchodní polovině území. Ojediněle se objeví bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty většinou 18 až 22 stupňů. To byly zprávy, teď už Interview Plus.
1: Palestinské radikální hnutí Hamás má nového vůdce. Stal se jim Khalil Haya, muž spjatý s organizací od jejího vzniku. Jaký bude Hamás pod jeho vedením? Bude vystupovat jako teroristická organizace nebo se vzdá násilí? A jak se na Hamásu podepsali 2 roky války? To mě bude zajímat v dnešním Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: Odpovídat bude blízkovýchodní expert z Metropolitní univerzity v Praze Břetislav Tureček. Zdravím tě.
3: Dobrý den.
1: Proč vybral sbor volitelů právě Khalila Haju?
3: Tak on vlastně v tom závěrečném boji, řekněme, tak se o to vedení utkal s Khalidem Mishalem, což je také jedna, řekněme, z legend tohoto hnutí, také člověk, který už přežil řadu izraelských atentátů. Ale abych odpověděl na tu otázku, Khalil al-Haya se vlastně v posledních letech profiloval jako, řekněme, nejschopnější vůdce Hamásu z několika důvodů, protože řada jeho konkurentů nebo jiných vlivných postav toho hnutí byla zabita nebo zavražděna Izraelci v uplynulých letech, ať už to byl třeba Ismail Haniya, kterého Izraelci zavraždili v červenci 2024 v Teheránu, nebo Yahya Sinwar, zabitý v bojích přímo ve válečné Gaze. A samotný Haya tak vlastně byl důležitou postavou vyjednávání, která vedla loni na podzim k dosažení příměří. Tady možná bych řekl v úvozovkách příměří, protože jak víme od té doby Izraelci pozabíjeli dalších 1000 lidí a sami říkají, že polovina z toho byli civilisté v Gaze. Nicméně oficiálně to je příměří a právě Khalil al-Haya se výrazně podílel na jeho dojednání. Bylo to příměří dosažené Američany, připomenu.
1: No, pokud se nemýlím, tak Haya patří ale k radikálnějšímu křídlu palestinské organizace. Co ten výběr říká o dalším směřování Hamásu?
3: No, radikálnějšímu křídlu. No tak Palestinci jsou ve válce, hnutí Hamás je ve válce a ta válka už vlastně před 3 lety, řekněme, odstavila na vedlejší kolej ty, které bychom mohli dneska nazývat umírněnými. Ty, kteří otevřeně třeba začínali připouštět existenci Izraele, dvoustátní řešení, které zatím Hamás stále odmítá. Takže v tomto ohledu je skutečně radikálem. Zároveň ale jsme v situaci, kdy si nelze představit, že by někdo, kdo třeba navrhoval smír s Izraelem, by byl zvolen. V Izraeli mimochodem budou v říjnu volby a také si neumím představit, že by si Izraelci zvolili někoho, kdo bude volat po dvoustátním řešení s Palestinci.
1: No ale říkal jsi, že se vlastně v té volbě utkal s Khalidem Mishalem. On v první kole volby získal dokonce více hlasů, ale nezískal dostatek pro zvolení. Tak znamená to, že podpora Haji, i když byl zvolen, není jednoznačná?
3: No tak jednoznačná není, ale tady je celá řada dalších vlivů. U něj je třeba hodně důležité, že je člověkem, který má poměrně dobré kontakty s celou řadou blízkovýchodních hráčů. My máme samozřejmě tendenci říkat, že Hamás je napojený nebo podporovaný Íránem, což je pravda, ale když byl zvolen Khalil Haya, tak získal nebo dostal gratulace nejen z Teheránu od iránského režimu, ale také z Turecka, ale i třeba z Egypta, což je vnímáno nominálně jako proamerická země. Takže se ukazuje, že on je v podstatě jakýmsi svorníkem, on je člověkem, který, protože to možná stojí za to zdůraznit. On řadu let už sídlí v Kataru, takže může poměrně volně cestovat po světě a právě to vyzdvihuje ty jeho diplomatické schopnosti, ale také možnosti, že vlastně evidentně se asi projevilo, že prostě je člověkem, který má daleko lepší manévrovací schopnosti než jeho konkurenti.
2: No, já bych se ještě vrátila k té volbě, protože podle BBC zastánci právě jeho konkurenta Michála prosazují ten umírněnější přístup a věří, že by se měl Hamas poučit z války a upustit třeba od té agresivity, možná přijmout pragmatičtější politický přístup. Tak mě zajímá, jestli je Hamas v představách o budoucím směřování rozpolcení. Jestli kdyby vyhrál jeho konkurent, tak to směřování bude jiné.
3: To si netroufám takhle spekulovat, ale to, že jsou různé proudy uvnitř Hamásu, nejen v tom smyslu, jak jsem to říkal předtím, ve vztahu k Izraeli, dvoustátní řešení, ale vlastně i v reakci na tu válku, protože i třeba když válka začala tím teroristickým útokem Hamásu na Izrael a následně tou krvavou odplatou proti Gaze, proti gazánské populaci, tak vlastně uvnitř docházelo k jakémusi sebezpytování, jestli to stálo za to, ale velice, velice opatrnému, jestli prostě Hamas nekalkuloval špatně. A my už víme dneska z blízkovýchodních médií, že celá řada činitelů Hamásů připouští, že nečekali takovou to tvrdou reakci Izraele, že prostě je to velice silně oslabilo. Takže tyto debaty se v Hamásu vedou a pak ještě jedna důležitá, řekněme, dělí linie, taková ale také mlhavá. Jedna věc jsou činitelé Hamásu v exilu a druhá věc jsou činitelé Hamásu přímo v Gaze. A tato dvě křídla, jejich přístup k té válce také prostě hrají roli v tom dalším směřování té organizace v budoucnosti Gazy obecně bez ohledu na to, kdo byl teď zvolen do vedení politického vedení Hamásu.
2: To znamená, nebude nějakým způsobem měnit třeba Hamás?
3: Myslím si, že v tuto chvíli jsou tam daleko zásadnější věci. Nesmíme zapomínat, že Hamas není jenom Gaza, oni mají své členy, zvolené poslance parlamentu, toho posledního, který se volil před 20 lety i na západním břehu. Jde také o to, do jaké míry se Hamas smíří nebo bude přijat. To není jednosměrné, ten radikalismus Hamasu, řekněme, s palestinskou samosprávou, která vládne v těch enklávách a autonomních na okupovaném západním břehu. To jsou další věci, ve kterých prostě i uvnitř Hamásu je celá řada názorů. Ale teď je daleko klíčové, si myslím, daleko zásadnější budoucnost Gazy. Bez ohledu na to zase, kdo Hamásu vládne, nebo kdo ho tedy řídí formálně, tak jak bude pokračovat uspořádání Gazy, protože to příměří mělo přinést nějaký několikafázový proces, co se s tím územím stane a vidíme, že to uvízlo na několika bodech, kdy vlastně prokazatelně obě strany, jak Izrael, tak Palestinci, porušují ty své závazky, které už měly být naplněny. A to je možná daleko důležitější, znovu se k tomu vracím, než kdo je formálně šéfem Hamásu. A
2: určitě se k tomu dostaneme. Přesto ale ještě zůstanu u formálního šéfa Hamásu, protože, jak už jsem říkala v úvodu, on je spjatý s Hamásem od jeho vzniku. Stal se jeho členem, když mu bylo 15 let. Jaký je ten jeho příběh? Co formovalo jeho postoj k Izraeli?
3: No tak já připomenu, naprostá většina obyvatel Gazy dávno před touto válkou, kterou spustil masakr Hamásu, tak byli uprchlíci, byli Palestinci, Arabové vyhnaní sionistickými teroristy a milicemi z dnešního Izraele. To formuje velkou část veřejnosti v Gaze pořád. To je velká část odpovědi na to, proč tolik lidí třeba v Gaze, ale i na západním břehu volí Hamás. On sám, bavíme-li se o Khalilu Hajovi, tak byl několikrát také terčem neúspěšného pokusu o atentát izraelského. Izraelci zabili nebo zavraždili celou řadu jeho dětí a vnoučat. Loni, to si možná posluchači vzpomenou, tak Izraelci bombardovali dokonce přímo v Kataru prostě objekt, kde měla probíhat vyjednávání právě o tom příměří a Khalil Haya vlastně sám byl jedním z mála, kteří nebo prostě unikl z toho atentátu, takže to toho člověka bez pochyby také nějakým způsobem formuje.
2: Hostem Interview Plus je blízkovýchodní expert Břetislav Tureček.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Ty jsi sám říkal, že Hamás je rozdělený i vlastně geograficky. Jedna část sídlí v Gaze, jiná třeba právě v exilu v Kataru. Ono to tak dopůsobilo, že to radikálnější křídlo Hamásu je v Gaze a ta politická exilová část je spíše umírněnější. Platí to tak stále?
3: V mnoha ohledech se toto projevovalo. Když probíhala ta válka, připomenu od října 2023, tak mnohokrát jsme viděli, že z Gazy, která přitom byla bombardovaná, řada těch vůdců, jak už jsem říkal, velitelů vojenských Hamásu, tak byli zabiti. Přesto tam tuď přicházely razantnější projevy, razantnější postoje, než od lidí z Hamásu, kteří v tu chvíli byli ať už v Kataru nebo v Káhiře nebo třeba v Turecku.
2: Jaké je vlastně aktuální rozložení moci uvnitř Hamásu? My většinou mluvíme o politickém nebo o vojenském vedení, ale předpokládám, že jsou v něm také lidé, kteří třeba zajišťují infrastrukturu Gazy. Je to tak?
3: Je to tak a to je možná také další důležitý část mé odpovědi na to, co bude do budoucna, protože, a to už určitě to vědí posluchači vaši, že na začátku července, je to zhruba 2 týdny, jestli se nepletu, tak zrovna Hamás oficiálně vlastně tu svoji civilní správu Gazy předal tomu takzvanému Národnímu výboru pro správu Gazy, což je sdružení technokratů. Je to orgán, který vznikl právě na základě toho plánu pro příměří z loňského října. A to je jakési přechodný orgán, ti technokraté, kteří mají vést vlastně Gazu k ukončení války, k její rekonstrukci a tak dále. A Hamás formálně tu svoji vládu těch, řekněme, civilních složek Gazy formálně předal. Nicméně, ta Národní rada, ti technokraté, zároveň v tuto chvíli ještě v Gaze vůbec nejsou. Oni sídlí zatím v Káhiře, takže Hamás poměrně logicky zase sice udělal velmi důležitý krok k naplnění toho plánu pro příměří. Nicméně dodal, no ale my to nemáme teď komu předat, takže zatím v roli jakýchsi, jak se tomu říká, úřadujících administrátorů tak dál, tu Gazu řídíme, dokud jí nebude reálně komu předat. A pak je tam ještě hodně důležitá věc a to je odzbrojení Hamásu, protože teď otázka zněla na tu civilní správu Hamásu, ale pak tam samozřejmě máme to ozbrojené křídlo, jeho ozbrojené složky, ať jsou to policisté, bojovníci, teroristé, cokoliv to může být, zpravodajské služby. A klíčovým bodem, na který velmi silně poukazuje a oprávněně Izrael, je, že Hamás se zatím nemá k tomu, aby tyto složky odzbrojil.
2: No, zůstaňme prosím ještě u té civilní části. On také Hamás argumentuje tím, že vlastně Izrael nepovoluje členům toho výboru pro správu Gazy vstup do Gazy. Má v tom pravdu?
3: Má v tom pravdu. To je otázka, která jasně poukazuje na to, že je to prostě složité. Není to černobílé. Kritici, řekněme, Palestinců vám řeknou, k čemu je, že Hamás předal nějakou civilní správu vodovodů v Gaze někomu, kdo tam ani v Gaze není, kdo je v Káhiře, když přitom dál mají zbraně. A i kdyby ti civilisté z Káhiry do Gaze přišli, tak dál vlastně budou v jakémsi podřízeném postavení nad tou reálnou ozbrojenou silou, která tam je. Proč tam z té Káhiry zatím nepřišli? No, protože jejich role by skutečně byla podřízená, Hamás zatím neodzbrojil, což je jeden důvod, proč tam stále nejsou, to jsou lidé vedení Alí Šásem, což je politik palestinský, který patří prostě k takovému, řekněme, umírněnému křídlu. Takže nejsou tam, protože stejně ozbrojená moc by jim nepodléhala, těm technokratům, ale zároveň skutečně, a to čteme i v izraelském tisku, připomenu, Izrael je tam prostě z té Gazy, nechce, do té Gazy nechce pustit z Egypta.
2: No a jak to technicky, kdyby se tam dostali, má to předání zprávy vypadat, znamená to, že ta civilní část Hamásu, která doposud tu infrastrukturu nějakým způsobem koordinuje, ji předá a odejde?
3: To je složité. Já připomenu jednu věc. Ono prostě, když se Hamás dostal k moci v roce 2007 v Gaze, tak to bylo poté, co byla snaha odstranit ho pučem od moci. Hamás, připomenu, vyhrál volby v roce 2006. Ten puč se nepovedl, přišel velmi tvrdý protipuč Hamásu, kdy ty umírněné frakce a jejich vysocí činitelé vlastně z Gazy uprchli nebo byli na místě zabiti nebo zavražděni. A tím se Hamás chopil moci v Gaze. Zároveň s tím, ale samozřejmě se ukázalo, že prostě to území, kde žije přes 2 miliony miliony lidí, je potřeba nějakým způsobem řídit. A teď se bavíme o tom, já teď si hypoteticky vymyslím, ředitel kanalizací ve městě Khan Yunis, ten tam pracoval předtím pro Fatah, pak tam pracuje pro Hamas a teď, když přijde někdo jiný, tak bude pracovat i pro ně. Prostě to jsou technické, řekněme, odborné nebo administrativní funkce,
2: a to
3: které
2: Hamásu
3: budou sloužit každému. A mohou to být i členové Hamásu.
2: Dobrá, takže to předání zprávy nebo předání moci by se týkalo nějakých vrchních řídících sil, které by opustily potom ta místa.
3: Já si myslím realisticky za to, a o tom se občas v zahraničí píše, že prostě nelze dneska všechny kádry, které řídí Gazu, ať už v těch civilních složkách, školství, infrastruktura, ocelování, ale i ty, řekněme, bezpečnostní složky, dopravní policie, kontrarozvědka, boj proti prostě extremistům, tam třeba působí Al-Káida nebo Islámský stát se snaží také převzít moc nebo poškozovat paradoxně Hamas. Není prostě dostatek kádrů, aby se řeklo teď, ti, kteří doteď pracovali pro státní složky v Gaze, ti odcházejí a místo nich přivedeme, já nevím, 50 tisíc úplně nových lidí. To je prostě nereálné.
2: Sám si říkal, že ta mírová jednání mezi Izraelem a Hamásem nyní nepokračují a že to ve velké míře také stojí na odzbrojení Hamásu. Khalil Haya vedl delegaci, která vyjednávala o tom mírovém plánu. Souhlasil tedy s odzbrojením hnutí?
3: Do určité míry. To právě v některých věcech je to, jsou ta ustanovení vágní a vlastně podmiňují se navzájem. Izrael udělá něco, když něco udělají Palestinci. Palestinci mají udělat něco až poté, co to udělá Izrael. A jedna třeba z věcí, na které poukazuje Hamas, že Izrael by se měl z Gazy postupně stahovat, měl v jednu chvíli vlastně umožnit zahájení rekonstrukce, což jsou věci, které se v podstatě nedějí a na to Hamas poukazuje a má z toho vlastně jakési alibi, proč odmítá odzbrojit. Oni říkají, my odzbrojíme, až bude komu. Komu teď máme skládat zbraně? Do čích rukou? Když tady nikdo není, máme je tady naházet na hromadu a mají v tom pravdu. Mají je předat Izraeli, o tom se v tom mírovém plánu nemluví. Mají je předat té nové moci, která ale z mnoha důvodů, a některé z nich už jsme zmínili, vlastně ještě v Gaze stále není. Pak se třeba řeší ohledně odzbrojení, jaké zbraně by to měly být. Izrael má představu, že úplně všechny. To ustanovení bylo, řekněme, vágní a dneska třeba je to pár týdnů jsem četl, že Američané se vlastně už smiřují s tím, nebo přistoupili na to, že vlastně Hamás by se mohl zbavit jenom těžkých zbraní. Takže ani v tom, jaký rozsah odzbrojení by měl být, vlastně není jasno. Může se v tom lišit nejen postoj Izraele a Palestinců, což je logické, ale jak se ukazuje i třeba Izraele a Spojených států.
2: Znamená to ale, že to řešení se stále hledá, ta jednání úplně nestojí.
3: Teď třeba, když, jak už jsem říkal, jak jsme se bavili před chvílí, když vlastně Hamás se formálně vzdal té civilní správy Gazy, tak se k tomu vyjadřovala ta takzvaná Rada míru, což je ten vrcholný orgán, který, jak víme, inicioval americký prezident Donald Trump. Ta Rada míru má být tím hlavním garantem toho, co bude do budoucna s Gazou. A ten Národní výbor pro správu Gazy, ti palestinští technokraté, jsou vlastně jakýmsi civilním, řekněme, vykonavatelem. Tu radu míru vede velice zkušený, velice schopný bulharský diplomat Nikolaj Mladenov, který má důvěru jak Palestinců, tak Izraele. A ten třeba v jednu chvíli, nebo ta rada vydala, když Hamas se vzdal formálně moci, jak už jsem říkal, tak ta rada řekla, jde o to vlastně rozhodují skutky a ne sliby. Teďka to parafrázuji, přesný citát už se nepamatuji. Takže to je prostě další věc, která v tom nějakým způsobem hraje roli, jak ta rada bude, jak ona bude reagovat. A tam třeba teďka mimochodem je zajímavé, když sledujeme reakce, tak zase posluchači si jistě pamatují, ale v době, kdy nastoupilo to příměří loni na podzim, tak Izrael měl kontrolovat asi 53% území Gazy. Dneska je to 2 měsíce, tak premiér Netanyahu izraelský řekl, že cílem je kontrolovat 70%. Takže navzdory příměří vlastně Izrael zabírá další a další území z Gazy, kromě toho, že tam prakticky denně jsou zabíjeni lidé. A což třeba zase ta palestinská strana samozřejmě za svou stranu označuje za porušení příměří ze strany Izraele. Teďka je to dva dny, tak New York Times měli zajímavou informaci, že tam Izrael staví nějakou ohromnou prostě písečnou bariéru uvnitř Gazy, což je také novinka. A ta Rada míru k tomu zatím žádné stanovisko nevydala.
2: Jak se na Hamásu projevily ty dva roky války, což je pro hnutí asi nejnáročnější období od jeho vzniku na konci 80. let?
3: Přišli o tisíce svých členů, ať už jim říkáme teroristé nebo bojovníci, ale víme, že byli zabíjeni prostě i zdravotníci, novináři, učitelé, cokoliv.
2: A konkrétně na Hamásu?
3: Ano, ale ano, takže tam se argumentovalo, že jsou to přeci činitelé Hamásu, takže ten byl samozřejmě velice silně oslaben. Jenomže zároveň s tím se vlastně ukázalo, že se nenaplnili spolu s tím některé hypotézy. Třeba se čekalo, a teďka zdánlivě odbočím, že válka proti Íránu, protože Írán je důležitým podporovatelem těch revizionistických palestinských frakcí, včetně Hamásu, tak bude-li oslaben tehránský režim, bude oslaben i Hamás. To se zatím neukázalo. Naopak vlastně realitou je, a můžeme analyzovat, proč to tak je, že tam, kde není v Gaze Izrael, na těch 53 plus procentech území, tak tam dál Hamás poměrně nerušeně a velmi brutálně v mnoha ohledech vládne. V podstatě se tam podařilo nějakým způsobem mu znovu uchopit moc. Představa, že se Hamás zhroutí navzdory těm obrovským ztrátám velitelů a politických činitelů, tak prostě Hamás naopak velice tvrdě zúčtovává s jakýmkoliv disentem. Vidíme, že potlačuje i protesty obyčejných Palestinců, kteří jsou s tou situací nespokojení, kteří protestují proti materiálnímu nedostatku, proti tomu brutálnímu útlaku a tak dále. Takže vlastně sice Hamás nevládne v celém pásmu Gazy jako před válkou, vládne v daleko menší porci toho části toho území, ale vládne daleko, daleko brutálněji bez, jak se zdá, reálných oponentů v tuto chvíli.
2: A je Hamás stále i po tomhle všem, po těch dvou letech války, přitažlivý pro mladé Palestince, pro to, aby se staly součástí hnutí? A teď nemyslím nutně jenom v pásmu Gazy, kde třeba můžou být součástí infrastruktury, ale pro ty mladé Palestince, kteří chtějí bojovat za uznání svého národa.
3: Nemusí to být nutně jenom Hamas, protože my vidíme, že v posledních letech na západním břehu, kde je to přeci jenom pořád z různých důvodů pestřejší ta situace politická, tak vznikla nová řada nových, řekněme, frakcí radikálních, říkejme jim palestinských, které se nehlásí ani k tomu sekulárnímu Fatahu, ani k islamistickému Hamásu, ale prostě chtějí proti Izraeli bojovat. Co úplně třeba je pod radarem většiny západních médií, je, že prostě Izrael vylidnil celou řadu uprchlických táborů na západním břehu Jordánu, tam jsou srovnávány se zemí celé ulice, a to zase radikalizuje obyvatele západního břehu a samozřejmě to nahání rekruty a podporu těm militantům, říkejme, kteří prostě říkají, že proti Izraeli nemá cenu, nebo s Izraelem nemá cenu vyjednávat, je potřeba bojovat. A to je ten paradox, který jsme viděli v Gaze, kdy prostě tisíce jejich ozbrojenců byly zabity během té války, ale pak najednou, a znovu můžeme citovat izraelský tisk, se ukázalo, že ještě více nových bojovníků, nadšenců, kteří třeba nebyli tak skvěle vybaveni a vycvičeni, ale prostě se znovu do řad Hamásu navzdory prostě tomu, co viděli, té zkáze kolem sebe, hlásilo. To je prostě ta radikalizace je do určité míry výsledkem samozřejmě té války.
2: No, palestinský prezident Mahmud Abbas vyhlásil na říjen volby. Je vůbec reálné, že se uskuteční?
3: Nevylučoval bych to, ale prostě já si myslím, že Mahmud Abbas, to je specifický případ sám o sobě, ale všichni vědí, že pokud by skutečně v posledních 20 letech nějaké palestinské volby byly, tak by je zase vyhrál Hamás. Kdyby byly prezidentské volby, vyhrál by je nejspíš Marwan Barghouti, který sedí na pětinásobné doživotí v izraelském vězení. Takže pokud bychom ve válečné situaci, ve které teď zejména Gaza je, a tam žijí prostě 2 miliony lidí, 3 miliony Palestinců jsou na západním břehu, tak kdyby dneska byly volby, tak znovu budou reflektovat tu válečnou, řekněme, situaci a samozřejmě by nahrála těm lidem, kteří se nějak projevili v boji. Pak samozřejmě máme celou řadu odstínů. Marwan Barghouti byl odsouzen jako terorist.
2: Jak to myslíš, ano, projevili v boji?
3: Kteří ukázali, kteří mají nějaké zásluhy. Teď jsem zrovna chtěl zmínit toho Marwana Barghoutiho. Ten sice byl odsouzen za terorismus s Izraelem, je tak v Izraeli vnímán, ale zároveň Marwan Barghouti je člověkem, který dnes říká, je potřeba dosáhnout dvoustátního řešení. složit zbraně, ale prostě jednat, dosáhnout kompromisu mezi řekou a mořem, ani jenom židovský stát, ani jenom palestinský, ale rozdělit to na dva státy. A najednou zjistíme, že to si nepřeje nejen Hamás, ale ani Izrael.
2: No, Marwan Barghouti se asi z vězení ale nedostane. Izrael ho nepustí.
3: Já nevím. Vůbec bych to nevylučoval. Nakonec se může ukázat, ono, a zase větvíme pořád odpovědi, ale i v Izraeli budou volby v říjnu, to už jsem vlastně říkal, a přijde třeba někdo, kdo bude pod jiným dojmem, že je potřeba s Palestinci jednat, a nakonec se ukáže, že zase další bývalý terorista prostě může být mírotvorcem, jako to byl izraelský premiér Menachem Begin, jako to byl palestinský vůdce Yasser Arafat, Nelson Mandela v Jižní Africe a tak dále. Nevylučoval bych toto.
2: No, ještě se vrátím k Hamásu. Dal by se někdy očekávat, že by mohl být smířlivější k dohodě, nebo prostě ta doba už pominula?
3: Já už jsem to říkal v jiné souvislosti. Prostě tato válka, která přinesla ohromné utrpení Izraelcům i Palestincům, tak v obou těch entitách, řekněme, oslabila ty, kteří hledají a prosazují kompromis. Popostrčila dopředu silové řešení, popostrčila do popředí extremisty, vidíme prostě rasismus na obou stranách, ať u izraelských židů nebo u Arabů v Palestině. Není to jen legitimní boj prostě za legitimní práva té či oné skupiny, ale prostě vidíme tam i extremismus jednoznačný, prokazatelný. A myslím si, že o to více času teď bude trvat, než se mohou dostat zase ke slovu lidé, kteří řeknou, tak už toho nechme. A to se může týkat i Hamásu. Já připomenu, i v Hamásu před tou válkou prostě byl určitý proud, který se smiřoval s dvoustátním řešením. Smiřoval se s tím, že Palestina bude jenom na okupovaných územích, tedy Gaza, západní břeh, východní Jeruzalém, což ale bylo odsunuto stranou, mimo jiné tou válkou, tento proud. A samozřejmě navíc je to, jak už jsem říkal, nepřijatelné pro Izrael v tuto chvíli.
2: Naším hostem byl blízkovýchodní expert z Metropolitní univerzity v Praze Břetislav Tureček. Děkujeme.
0: 6:31.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Mluvit spolu mají o připravovaných dopravních stavbách a dalších prioritách rezortu. Schůzka začne ve 14:00 a potrvá zhruba hodinu. Společně proberou hlavně klíčové infrastrukturní projekty. Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Podle občanských demokratů závažně porušil stanovy a dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Dvořák měl původně kandidovat po zimních komunálních volbách. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. ODS zároveň potvrdila, že v Praze 1 vlastní kandidátku nakonec postaví. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude v Pekingu jednat s představiteli ministerstva kultury nebo cestovního ruchu. Mimo jiné o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny. Pokračuje tak 4. den Okamurovy oficiální návštěvy asijské země. Odpoledne se sejde se svým čínským protějškem. Delegace chce taky řešit případ Čecha zadrženého v Číně. Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro znovu stanul před soudem v New Yorku. Američtí státní zástupci ho viní ze zneužívání státní moci k ochraně a podpoře nelegálního pašování drog. Soudce ve středu stanovil začátek procesu na červen příštího roku. Maduro trvá na své nevině a označuje se za válečného zajatce. Kromě někdejšího prezidenta stejnému obvinění čelí i jeho manželka. Řidiči městské hromadné dopravy můžou po nehodách nebo srážkách s chodci využít psychologickou pomoc přímo u svých zaměstnavatelů. Nabízejí ji dopravní podniky například v Praze, Brně nebo Plzni. Psychologové pomáhají řidičům zvládat úzkost, strach nebo pocity viny po mimořádných událostech. Pojďme na dopravu. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí kamiony v pravém pruhu před omezením na kilometru 196. Kolona začíná za sjezdem na Ostrovačice na kilometru 179. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 popojíždí kolona od Kněževsi ze 4. kilometru do omezení před sjezdem na letiště. Zdržení je teď kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Čeká nás proměnlivá, převážně velká oblačnost. Večer od jeho západu částečně ustane. Teploty 18 až 22 stupňů. To byly zprávy. Vy už si poslechněte názory a argumenty.
5: Saúdsko-americká jaderná spolupráce. Chválihodná uměřenost ministra Juchelky. Ústavní soud, hrad a vláda. Generál syrský končí. Insider trading v Bílém domě. A válka vlády s prezidentem jako divadlo. To jsou témata názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
4: Názory a argumenty.
5: Americký prezident Donald Trump schválil dohodu se Saúdskou Arábií o civilním využití jaderné energie. Podle neoficiálních zpráv dohoda neobsahuje omezení pro obohacování uranu či opětovného zpracování použitého jaderného paliva, což by mohlo vyvolat obavy, že tento program se bude rozšiřovat a že na tento vývoj budou podobnými kroky reagovat i další státy oblasti. Ve studiu je se mnou kolega Petr Schwarz. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Petře, co tady ta dohoda obsahuje a co bude znamenat?
6: Ta dohoda obsahuje jadernou spolupráci v civilní oblasti mezi Saúdskou Arábií a Spojenými státy. Měla by mít hodnotu $1 miliard. V tomto ohledu je to taková typická Trumpova smlouva. Rozhodně Spojené státy potřebují, aby jejich jaderný průmysl se více ve světě prosazoval právě v konkurenci další zemí, jako je Francie, Jižní Korea, Čína, Rusko. V poslední době nebyl tak úspěšný. Konec konců viděli jsme to i u nás při dostavbě Dukovan, kdy zvítězili Jihokorejci. A prezident Trump se celkem pochopitelně snaží americkému průmyslu v tomto ohledu pomoci. To, co právě je ale podstatné a to, co vlastně vzbuzuje tu hlavní pozornost, je to, co ta dohoda neobsahuje, což si už říkal. To znamená onen zlatý standard, který například byl v dohodě Spojených států se Spojenými arabskými emiráty, když ty chtěli budovat a budují svoji jadernou energetiku. Právě Saúdská Arábie dlouhou dobu vlastně se Spojenými státy o této dohodě jednala. Jsou to už roky, už to bylo od prvního Trumpova volebního období, dokonce ještě o něco předtím, právě během toho prvního funkčního Trumpova období, to prosazoval podnikatel Thomas Barak, který byl jeden z hlavních organizátorů sbírek Trumpovy kampaně a který na to velice tlačil. Ale tehdy právě tento návrh dohody uvízl na tom, že Saúdská Arábie nechtěla přistoupit na omezení právě možností vlastně dalšího využití, vojenského využití této dohody. Je nutno říci, že samozřejmě Saúdská Arábie se velice v tomto ohledu bojí Iránu a možnosti toho, že on si pořídí jadernou zbraň. Saúdsko-arabský korunní princ Mohammed bin Salman, faktický vládce Saúdské Arábie, přímo říkal, že pokud by Irán měl jadernou zbraň, Saúdská Arábie ji musí mít taky. V současné době má Saúdská Arábie vojenskou dohodu s Pákistánem, který má jaderné zbraně, a ty jaderné zbraně v této vojenské dohodě jsou zakotveny. Ale samozřejmě Saúdská Arábie jako hlavní regionální rival Iránu, pokud by Irán měl jaderné zbraně, by své chtěla taky. Na druhou stranu toto samozřejmě pozbuzuje o to více i Irán, aby si právě ty jaderné zbraně pořídil. A nejenom Irán, dá se předpokládat, že po tomto kroku i další regionální mocnosti se budou snažit o to, aby jaderné zbraně získaly, například Turecko. A to je velké nebezpečí nejenom pro Izrael, ale pro celý svět.
5: Říká Petr Schwarz, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
6: Díky, naslyšenou.
5: Rozhodování ústavního soudu je někdy pokračováním politiky jinými prostředky. Někdy je to nevyhnutelné, ale málo kdy je to dobře, protože ústavní soud nemůže nahradit komunikaci mezi hradem a vládou. Myslí si to například Petr Hartmann.
7: Prezident republiky zastupuje stát navenek. píše se v ústavě České republiky. Jakým způsobem konkrétně, o to se vede mezi Hradem a vládou spor. Rozhoduje ho ústavní soud. Děje se tak na základě žaloby, kterou podal prezident. Jaký bude verdikt, to se dozvíme nejdříve na podzim. Konflikt o to, zda má vláda možnost bránit hlavě státu v účasti na akcích typu summitu NATO, by neměl vyústit v překvapení. Alespoň vydané předběžné opatření naznačuje, že by se vláda měla i do budoucna držet zaběhnutých zvyklostí. Pokud prezident projeví o účast zájem, neměla by mu v tom bránit. Právě předběžné opatření vyvolalo polemiku o tom, zda k tomuto kroku měli ústavní soudci přistoupit a zda postupovali v souladu s právem. Tento spor zůstane v rovině tvrzení proti tvrzení a na vyneseném verdiktu se už nic nezmění. Vláda se proti němu nemohla odvolat. Mohla navrhnout ústavnímu soudu jeho zrušení. To by nedávalo smysl, protože soudci by těžko během pár dnů změnili svůj postoj. Zároveň museli rozhodovat velmi rychle. Takže summit nakonec proběhl i za účasti prezidenta. Nyní může ústavní soud bez časového presu přemýšlet a později rozhodnout o tom, jakým způsobem má být naplňována pravomoc prezidenta republiky při zastupování státu navenek. Jakou roli v tom může a má hrát vláda? Lze si jen těžko představit, že by prezidenti nemuseli vůbec respektovat zahraniční politiku země, kterou určuje vláda a také za ní zodpovídá. Zároveň by neměla prezidenta omezovat v tom, aby se akcí typu summitu NATO mohl účastnit. Tím spíš, pokud opakovaně dává najevo, že se hodlá řídit mandátem, kterým by ho měla vybavit. Zkrátka, rozhodování ústavního soudu bude poměrně komplikované a může mít dopad na fungování zahraniční politiky v budoucnosti. Tedy v momentu, kdy v rolích prezidenta a premiéra budou jiné osoby. V současné době je spor o výklad pravomocí prezidenta spíše zástupný. Babišův kabinet se pustil do konfrontace s hlavou státu z jiného důvodu. Tím je dění kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Ten postupně vygradoval do stavu, kdy jsou vztahy mezi Hradem a vládou velmi napjaté. Vzájemná komunikace vázne a koordinace zahraniční politiky nefunguje. Premiér opakovaně dával najevo, že nic koordinovat nepotřebuje. On různé problémy raději řeší a nejenom zahraniční politiku řídí. Zatím se mu to daří takovým způsobem, že se do jejího fungování musí zapojit ústavní soud. Ten však těžko může nahradit komunikaci mezi Hradem a vládou. Přitom bez ní nemůže normálně fungovat nejenom zahraniční politika této země.
5: Říká Petr Hartmann. Věčně zeleným tématem nejen české politiky jsou důchody, jejich výše a způsob jejich financování. Tento úkol má samozřejmě i současná Babišova vláda. Na její poslední kroky se podíval náš spolupracovník Petr Holub.
8: Buď se budou současní důchodci pást na trávníku před hlavním nádražím, anebo mladší generace už žádné důchody nedostane. Tak vyhroceně staví vyhlídky důchodového systému politici z různých stran. Také proto lze ocenit, že první rozhodnutí současné vlády ohledně důchodů tak málo dramatické a odpovídá reálným poměrům. Konkrétně bylo na návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky zavedeno pravidlo, podle kterého se bude seniorům nad 80 zvyšovat penze každých 5 let mimořádně o 500 korun. Státní pokladnu to přijde na přes rok na 2,5 miliardy, v pozdějších desetiletích až na 6 miliard korun ročně. Vzhledem k tomu, jak drahé jsou pečovatelské služby, je to víceméně rozumný, navíc nepříliš nákladný krok. Zároveň se bude každým rokem valorizovat penze o 300 až 500 korun pracujícím důchodcům. Dosud to bylo něco okolo 100 korun. Proti tomu protestují Piráti, podle kterých to žádného z nepracujících seniorů k práci stejně motivovat nebude. Jen tím systém přijde o peníze, byť v prvních letech to budou jen stovky milionů. Návrh ovšem odbourává diskriminaci pracujících důchodců. Také oni odvádějí do systému pojistné a bude jen spravedlivé, pokud se jich odvody započtou do výše důchodu podle stejného vzorce, podle kterého se jim započítávali před odchodem do penze. Nehledě k tomu, že vyhlídka na vyšší důchod může penzisty na pracovním trhu přece jen zdržet. Naproti tomu vládní strany odkládají své dražší sliby z volební kampaně, konkrétně rychlejší valorizaci penzí a zastropování důchodového věku na 65 letech po roce 2030. K takovému rozhodnutí stačí prostá úvaha o rozpočtové odpovědnosti, je však dobře, že ji vláda připouští. Jednou větou schválené změny v penzích současné důchodce neožebračí ani nezhorší penzijní výhledy mladých. Přesto nelze přehlédnout, že obvykle důchodové debaty mají zneklidňující podtext, podle kterého se celý penzijní systém vinou stárnutí populace nezadržitelně řítí do katastrofy, tedy do hlubokých dluhů a následného krachu. Zabránit tomu může jen zásadní systémová reforma, a k té mají ovšem veškeré vládní plány velmi daleko. Ovšem právě v této souvislosti lze prozatím vládu pochválit. Tuzemský penzijní systém opravdu není bůhví jak skvěle nastaven. Zvláště zaměstnanci, kteří mají vyšší mzdu, musí počítat s tím, že penze bude jen zlomkem jejich dosavadních příjmů. Přesto není pochyb, že státní důchod zajišťuje prakticky každému z penzistů, který dříve desítky let pracoval, takový příjem, který stačí ke slušnému životu. Nižší náhradový poměr než jinde v Evropě je zároveň důvodem, že důchodový účet dosud vykazuje přebytek a že se náklady systému drží poblíž 9% HDP. To je v evropském srovnání velmi slušné číslo. Jistě by šlo lecos zlepšit, například po vzoru skandinávských zemí vytvořit velké státní nebo státem spravované fondy, ze kterých by se platily vyšší důchody těm, kdo víc odváděli. Ovšem o tom má smysl mluvit až ve chvíli, kdy se začne na Jižní Moravě velkém těžit zemní plyn, případně se najde jiný mimořádný zdroj jejich financování. Prozatím bude nejlepší nějak zjednodušit přístup běžné populace ke kapitálovým fondům, aby lépe vydělávající zaměstnanci ukládali peníze pro důchod právě na jejich účtech, místo toho, aby peníze investovali v nemovitostech a tím zvyšovali ceny bydlení. Vyladit stávající penzijní systém a vyhnout se zásadním změnám. To je opravdu to nejlepší, co může vláda v této situaci učinit.
5: Konstatuje Petr Holub.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Na Ukrajině došlo k velké změně. Novým hlavním velitelem tamní armády bude Michailo Drapaty. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Odvolanému dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. V posledním týdnu jeho odvolání požadovali tisíce lidí v ukrajinských ulicích, kteří původně protestovali proti odvolání ministra obrany Fedorova. Hovoří Libor Dvořák.
9: A je to tady. Jak se očekávalo, prezident Zelenský neodolal soustavnému tlaku ulice a generála Syrského z jeho dosavadní funkce nejvyššího armádního velitele odvolal. Na jeho místo přichází příslušník nové generace armádních velitelů, generálmajor Michailo Drapaty, voják tělem i duší, jehož efektní vstup do války se odehrál na samém začátku konfliktu už v roce 2014. Dnes ho připomínají neustále opakované televizní záběry, kdy jeho transportér v čele ukrajinské motostřelecké kolony proráží separatistickou barikádu v Mariupolu. Generál Syrský reagoval na svůj konec v čele armády poněkud nečekaně. Výroky ukrajinských médií o svém konfliktu s rovněž odvolaným šéfem ministerstva obrany Fedorovem zřejmě nepřijal a v článku Mojí prací je válka na serveru Militárny k tomu doslova prohlásil. Své vztahy s ministrem jsem vždy považoval za čistě pracovní a věcné. Samozřejmě se řešily složité problémy, na které jsme oba mohli mít různý názor. A pokud jsem snad někomu ublížil, pak tedy, Michaile Albertoviči, promiňte. Jistě, bývám i tvrdý, ale prosím jak vás, tak všechny, kdož tento příběh se zájmem sledují, abychom se všichni soustředili nikoli na osobní, ale na zásadní záležitosti, především na naše vítězství, říká Syrský. K tomu už jen dodejme, že podle názoru předních analytiků je tento svár konfrontací dvou postojů. starého sovětského, reprezentovaného absolventem Moskevské velitelské akademie z roku 1986 Syrským, jemuž na lidském životě příliš nezáleží, a moderní, čistě ukrajinské, jaký razí Michail Fjodorov, tedy životy vojáků šetřit a na frontě nasazovat hlavně moderní sofistikovanou techniku. Smutným hrdinou celé téhle zamotané historie je sám prezident Volodymyr Zelenský. Ten si zřejmě nevzpomněl na příběh se dvěma nezávislými protikorupčními institucemi před necelým rokem, kterým chtěl jejich pravomoci omezit, ale nakonec musel veřejnému tlaku ustoupit a nechat je na pokoji. Příběh se tak opakuje. To, že respektoval vůli lidí, ho sice šlechtí, ale zároveň upozorňuje na fakt, že komplikované situace stále častěji není schopen racionálně analyzovat a sám sebe tak zahání do slepé uličky. Což neprospívá nikomu.
5: Hovořil Libor Dvořák. Vědění je moc. A někdy vědění také znamená moc peněz, pokud se spojí dohromady několik faktorů. Jak se to nyní stalo ve Spojených státech? Jednoho podivuhodného způsobu obchodování si všimla Tereza Zavadilová, která řídí biznisový časopis Newstream.
10: Martha Stewartová je i nyní coby osmdesátnice na vrcholu sil i kariéry. Lifestyleová vydavatelka, americká televizní celebrita s polskými kořeny, která byla influencerkou dávno před érou sociálních sítích, kdy si správně vsadila na budoucí popularitu kuchařských show a rad ohledně domácnosti. Díky tomu je jednou z velmi mála self-made miliardářek. A vždy byla v srdci spíš akciovou spekulantkou než hospodyní. A tahle vášeň dostala i do vězení. Americká ikona domácího štěstí si odseděla 5 měsíců za podíl na takzvaném insider tradingu, tedy zneužití důvěrných informací při obchodování s akciemi. Vězení natvrdo a další půlrok v domácím vězení dostala za to, že jí makléř poradil prodat akcie farmaceutické firmy, o níž měl informace, že jí úřady neschválí důležitý lék. Stewartová byla asi nejslavnější americkou vězenkyní za tento čin, ale v 21. století padaly i mnohem tvrdší tresty. Portfolio manažer fondu SAC Capital shodou okolností také za informace o schválení léku použité k prodeji akcií dostal v minulé dekádě 9 let vězení. Před 2 lety na veřejnost vyplul šťavnatý případ manžela manažerky British Petrol. Muž poslouchal telefon své ženy pracující z domova, že BP plánuje koupit jednu menší firmu. Tajně nakoupil její akcie a odseděl si 2 roky. Insider trading je trestným činem v Americe i v Česku. Logiku to má, aby burza fungovala, potřebuje, aby její účastníci měli symetrické informace, jinak by jí nikdo nevěřil. Manipulace s neveřejnými informacemi se trestá. Přesto se v poslední době jakoby rozvolnila pravidla, nebo možná lépe, pro někoho platí a pro jiného ne. V celku silně za využívání důvěrných informací pro vlastní obohacování kritizován kruh kolem prezidenta Trumpa, včetně jeho nejbližší rodiny. Vyšlo třeba najevo, že jeho synové Eric a Donald mladší, kteří po vstupu do úřadu převzali řízení otcova investičního fondu, do něj nakupovali akcie Apple, Nvidia či Amazonu těsně před prezidentovým rozhodnutím o pozastavení čínských cel a skasírovali pořádný zisk. Abychom byli spravedliví, Trumpova rodina není jediná, na kom kdy zůstal s tím podezření. Týkalo se to řady kongresmenů, včetně demokratky Nancy Pelosi. Jejichž rodinní příslušníci čile obchodovali s akciemi, o nichž mohli mít důvěrné informace. A Donald Trump jde klasicky ještě dál. Oznámil nedávno plán, že za $100,000 měsíčně si budou moci uživatelé koupit prioritní přístup k desítce nejvlivnějších účtů, včetně jeho osobního, na sociální sociální síti True Social. A to ve chvíli, kdy se řeší etika takzvaných predikčních trhů. Existuje řada signálů, že právě na predikční trhy chodí vydělávat lidé z okolí politiků či vrcholových manažerů. Média vystupovala účty s podezřele vysokou úspěšností, které sázely na přesné termíny celních rozhodnutí nebo geopolitických kroků nebo na konkrétní fráze v prezidentských projevech či politická rozhodnutí těsně předtím, než zazněla veřejně. A že je 100 000 dolarů za přístup k prezidentské síti vysoká cena, jak se to vezme? Na automatizovaných trzích je i rozdíl v řádu milisekund obrovská výhoda. Robot stihne nakoupit nebo prodat akcie, dluhopisy či ropu za 100 miliony dolarů a inkasovat je dřív než širší trh. Jestli tohle není insider trading pro vyvolané, tak už nic. Lamentovali komentátoři i diskutující pod články. Jenže spíše než insider trading, z toho bude nový normál pro vyvolené. Prezidentova nabídka se obrací na investiční fondy. A když to zaplatí jeden, budou muset všichni. Rodinná firma prezidenta bude kasírovat, ať se to Wall Streetu líbí či ne. A protože přímo na prezidenta se federální zákon o střetu zájmu nevztahuje, nikdo s ním asi neudělá nic. Zákony proti insider tradingu odrážejí spíše realitu 20. století. Odposlouchávaných telefonů a předávaných obálek, nikoli hypertechnických zařízení a rozptýlené odpovědnosti. Marta Stewartová a Donald Trump se kdysi coby popkulturní ikony a televizní podnikatelé potkali mnohokrát, dokonce hostili stejnou TV show. Nemají se ale rádi, prezident o ní říkal, že nemá charisma a ona o něm, že nemá morálku.
5: Poznamenává Tereza Zavadilová. Na politiku se dá hledět nejrůznějším způsobem. Například spisovatel a publicista Karel Hvížďala vnímá válku vlády s prezidentem jako divadlo.
11: Historici tvrdí, že již od druhé půlky 19. století, kdy se začalo fotografovat, tvoří důležitou rovinu válek mediální reprezentace. Současné války se liší jen tím, že jsou předmětem obsesivní reprezentace v digitálních médiích a na sociálních sítích. Tam se i z války mezi vládou a prezidentem stalo divadlo a to lze vykládat třeba takhle. V prvním jednání prezident Pavel odmítl jmenovat čestného předsedu motoristů sobě Filipa Turka ministrem životního prostředí kvůli nedostatečným zkušenostem, absenci odbornosti, kauzám s nacistickými symboly a chlubením se překračováním rychlosti. To se předsedovi motoristů Petru Macinkovi nelíbilo a vyhlásil v druhém dějství prezidentovi válku. Začal křičet, Turka se nevzdám, nehodlám poškozovat vlastní zemi tím, že umožním šéfovi opozice Petru Pavlovi, aby tady realizoval úplně opačný program. V třetím dějství se k tomuto názoru přiklonil i premiér Andrej Babiš. Rezolutně prohlásil, že zahraniční politiku dělá vláda a taky za ní odpovídá. Ukázal nám, že uzavřenost vlády ničí možnost vidět skutečnost. Z loajality vůči koaličním partnerům, kteří ho nevydali k trestnímu stíhání, prohlásil, že Petr Pavel na summit NATO do Ankary nepojede. A naopak, za tento výrok vláda zase jmenovala Babiše šéfem delegace. Petr Pavel podal kompetenční ústavní žalobu, v ní stálo. Současné znění ústavy je nutno vykládat tak, že aktérem v jehož kompetenci je určovat zahraniční politiku je primárně prezident republiky. V případě závazných aktů je ovšem omezen potřebou souhlasu vlády a případně i parlamentu. Jasným důsledkem je závěr, že není možné jakoukoliv mezinárodní smlouvu sjednat proti jeho vůli. Ve čtvrtém dějství vydal ústavní soud předběžné opatření a nařídil zrušit rozhodnutí o neúčasti prezidenta na summitu v Ankaře a zakázal, aby vláda účasti prezidentu republiky bránila nebo ji stěžovala. Macinka předběžné opatření označil za ústavní puč a Turek chce ústavní soud jako důležitou ústavní instituci zrušit. pátém dějství pár dní po summitu se Filip Turek v centru Prahy srazil v Mercedesu třídy G se sanitkou se zapnutým výstražným majákem, která skončila na střeše. Turek prohlásil, že do rozhodnutí policie nebude vykonávat funkci zmocněnce, kterou dostal jako trafiku, a v případě, že bude vinným, odmítne imunitu. Macinka se ho zastává, protože bez něj jako ikony motoristů by nebyl nikdy ministrem, a opozice chce, aby složil poslanecký mandát. Psycholog Turka označil za nezralou sociopatickou osobnost. Jak je vidět, zpravodajství užívá typologicky podobných metod jako umění. Zdvojuje realitu. Psta vlády vůči prezidentovi za pomoci Turka se přesto proměnila v past jako v Kunderově hře ptákovina. Režisér současného představení si vybral špatnou figuru jako záminku k válce a vládní protagonisté odříkávali na jevišti několik měsíců jeden a ten samý text, aniž pochopili, že nejsou na jevišti absurdního divadla, ale herci v České republice, kde platí ústava a ta jim předepisuje jiné role. Když naše vláda myslí, Bůh se směje, už proto, že výmluva ministra zahraničí i Turka, že zachránil nehodou řidiče sanitky život bez

0: Vodíme, proč Řecko stále blokuje 21. balík evropských sankcí proti Rusku.
1: Co chce v Srbsku dojednat podnikatelská mise, která na cestě doprovází premiéra Andreje Babiše?
0: A zůstanou ve vazbě první 4 lidé obvinění ze žářského útoku na pardubickou zbrojovku.
1: Tomu všemu ovšem předchází zprávy dnes s Nadějou Procházkovou.
2: Dobré ráno. Velvyslanci unijních zemí se ráno budou znovu zabývat 21. balíkem sankcí proti Rusku. Dohodu blokuje Řecko. Země požaduje, aby Unie zmírnila omezení týkající se dodávek ruského skapáněného plynu. Obává se totiž, že nařízení by mohlo mít ničivé dopady na řeckou lodní dopravu. Sankce musí být přijaté jednomyslně všemi zeměmi 27. Nový balíček trestů za plošnou agresi na Ukrajině se zaměřuje hlavně na ruský bankovní sektor. Počítá taky se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy bojující proti Ukrajině. Víc k tématu nabídne už za chvíli Ranní plus. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se má dnes v Manile setkat s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Jedním z hlavních témat bude Ukrajina. Její prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v předvečer schůzky telefonicky mluvil se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že se zmocněnci amerického prezidenta mluvil o tom, jak posílit diplomatické možnosti ukončení konfliktu a přiblížit mír. Rozhovor označil za dobrý a důležitý. Ve večerním projevu zopakoval, že Ukrajina dělá vše pro důstojné ukončení války. Překážkou ale zůstává ruský prezident Vladimír Putin, který je příčinou ruských ztrát. Podle Zelenského existují signály, že Putinovo okolí to začíná. Chápat. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Ministerstvo obrany přesunulo pod armádu oddělení, které připravuje lidi na krizové situaci a obranu státu. Zjistil to server i rozhlas. Změna platí od začátku července. Rezorty ale na jaře při představování reorganizace veřejně nezmínil. Ministerstvo tvrdí, že přesun fungování agendy zjednoduší a zlepší spolupráci s armádou. Podle ale jednoho z vysokých úředníků byly hlavním důvodem úspory. Přesunem oddělení totiž ministerstvo zrušilo 5 tabulkových míst. Ministerstvo zároveň opouští polovina týmu tiskového oddělení. Ministr zahraničí a místopředseda vlády Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Chorvatsko. Ve Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří zahynuli při červnové srážce plachetnice s dopravním katamaránem.
5: Ve Splitu se Petr Macinka také setká s českými policisty, kteří pomáhají chorvatským kolegům v oblíbených destinacích českých turistů. Pak zamíří do Záhřebu, kde ho večer čeká setkání s tamními chorvatskými Čechy. V pátek se ministr zahraničí sejde se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem a na programu má také schůzku s premiérem chorvatské vlády Andrejem Plenkovičem. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Jaboříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
6: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
2: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Špatná úroda krmných plodin na jižní Moravě ohrožuje některé chovy dobytka. Může za to extrémní sucho. Například vojtěšky se místy urodilo o desítky procent méně než je průměr. Část chovatelů bude muset zřejmě omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. S nedostatkem krmiva bojují například v Miroslavi na Znojemsku.
7: Pro nás by byla jako jediná varianta snižování stavu skotu.
8: Vysvětluje agronom Martin Šťastný. Vojtěšky letos sklidil oproti průměru asi čtvrtinu, kukuřice na tom není o moc lépe. Zemědělci teď doufají, že ztráty alespoň z části vykompenzují podzimní plodiny. Doplňuje místopředseda svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
9: Pokud nepřijde déšť,

0: aby se dorovnaly záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
1: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Kapela Monkey Business slaví 26 let na scéně. Dnes v Holešovicích.
3: Kapela Monkey Business vznikla v roce 1999. Dnes jde o jednu z nejúspěšnějších českých kapel posledních 20 let. Popfunkové písně sázejí na hlasy Matěje Ruperta a Terezy Černochové. 26-leté výročí oslaví Monkey Business koncertem v areálu 7 v pražských Holešovicích. Na místo velké show s bohatým vizuálem slibují návštěvníkům intenzivní zážitek zaměřený na hudbu a energii kapely. Na podzim plánují vydat nové album, druhé v češtině. Hostovat na něm bude třeba Petr Marek z kapely Midi Lidi nebo Martin Pošta, původní zpěvák skupiny Laura a její tygři. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Připravili jsme pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Zdržení aktuálně až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 je fronta od Kněževsi ze 4. kilometru do omezení před sjezdem na letiště. Zdržení je kolem 15 minut. Silný provoz už čekejte na pražském okruhu směrem na letiště. Provoz se zastavuje už před Lochkovským tunelem u Radotína a k Ořechu. Pojedete zhruba 20 minut. Kolony jsou už i na příjezdech k omezení ve Kbelské. V Třínovecké se zpomaluje za sjezdem na Zdiby a v Novopatské u nájezdu od Černého mostu. Zdržení je ve obou směrech kolem 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost. Místy s přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách na severu a severovýchodě. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až na 25, na horách naměří většinou kolem 11, na Šumavě bude o něco tepleji až 15 stupňů. To byly zprávy s Naďou Procházkovou.
4: Posloucháte Ranní plus.
5: A dnes se Štěpánkou Martanovou a Tomášem Pavlíčkem je 7 hodin a 8 minut. Ještě na jaře se zdálo, že rychlé schvalování protiruských sankcí v Evropské unii brzdilo pouze Maďarsko expremiéra Viktora Orbána. Začíná se ale ukazovat, že i bez něj mají státy 27 problém se domluvit. O přijetí 21. balíku protiruských sankcí už bezvýsledně vyjednávají 6 týdnů. Znovu se kvůli tomu sešli zástupci členských zemí včera večer. Návrh sankčního balíku počítá mimo jiné se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den, Zdeňko.
6: Dobré ráno.
5: Tak na čem to včerejší jednání selhalo?
6: Tak opět na tom samém, jako v posledních dnech. Poslední věcí, která schválení toho balíku blokuje, je právě postoj Řecka, které odmítá návrh na zákaz přepravy ruského skapalněného plynu do třetích zemí. Podle Řecka, které je námořní velmocí v Evropské unii, by to mělo ničivé dopady na jeho lodní dopravu. A Řekové také argumentují tím, že jejich lodě přijmou o zakázky a zároveň, že si Rusko najde jiné tankery z jiných zemí a bude tedy to LNG, skapalněný zemní plyn, bez problémů dál vyvážet. Evropská komise se v posledních dnech, podle mých informací od diplomatů, snažila řecké zástupce přesvědčit, mimo jiné pracovala i s možnými kompromisy, s možnými výjimkami pro Řecko, dočasnými výjimkami, ale nic z toho zatím Atény tedy nepřesvědčilo. Znovu se o to budou snažit velvyslanci členských států, se znovu budou snažit o tu dohodu dnes ráno, kdy se opět scházejí tady v Bruselu.
5: No ale Řecko není jediný stát, který to přijetí nových sankcí v posledních týdnech blokovalo. Jaké další výhrady členské země řešily?
6: Ano, přesně tak, sankce se musí schválit jednomyslně a proti 21. balíku mělo už od začátku několik členských států z různých důvodů výhrady. Většinu z nich už se podařilo nějakým způsobem vypořádat, většinou zkrátka tím, že se ta problematická část z toho balíku vyškrtla nebo se nějak upravila. Ze sankčního balíku například kvůli postoji Bulharska vypadly původně plánované sankce na ruského patriarchu Kirila, kvůli postojům Portugalska zase z návrhu sankcí vypadlo omezení omezení dovozu ruských ryb, včetně úplného zákazu dovozu ruské tresky.
5: No a na čem už tedy shoda je? Jaké nové sankce má ten 21. balík obsahovat?
6: Ten nový balík se soustředí mimo jiné na ruské banky, kryptoměny a taky na vojenský průmysl. Ten návrh počítá například s dalším zákazem vývozu dalších technologií a materiálů, které Rusko může používat k výrobě dronů v letectví, v obraně a radarových systémech. Na sankční seznam by měly přibýt také další ruské banky a další lodě ruské stínové flotily. No a ten návrh také počítá se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojují nebo bojovali ve válce proti Ukrajině.
5: No, ono se mluví taky o prodloužení cenového stropu na přepravu ruské ropy do třetích zemí. V jaké fázi je tohle rozhodnutí?
6: Tak to je právě taky součástí toho 21. balíku sankcí a to je právě problém, protože ten současný cenový strop platí pouze do dnešního dne. Státy Evropské unie už ho minulý týden prodloužili o jeden týden, tím si tak trochu koupili čas, nicméně snahou je tu cenu přepravované ruské ropy zmrazit aspoň na 6 měsíců, protože ta současná cena činí $44 za barel a pokud by ten cenový strop i nadále neplatil, tak by výrazně tedy vzrostla a tím pádem by tedy Rusko na své ropě dále mnohem více vydělávalo. Jen pro vysvětlení a pro ujasnění, Evropská unie už ruskou ropu neodebírá v podstatě, ale evropské přepravní a pojišťovací společnosti stále hrají zásadní roli v dopravě ropy z Ruska do třetích zemí. No a právě podle pravidel Evropské unie smějí tu přepravu a pojištění zajišťovat pouze tehdy, pokud byla ta ruská ropa prodaná pod tím stanoveným cenovým stropem.
5: Tak tolik Zdeňka Trachtová, naše bruselská zpravodajka. Díky, Zdeňko, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
5: A my se budeme tomuto tématu věnovat s Michalem Macenauerem ze společnosti EGU Brno, a to po 7:30.
2: Zůstáváme v zahraničí. Srbsko patří mezi nejdůležitější exportní trhy České republiky mimo Evropskou unii. I proto dnes do Bělehradu zamířila obchodní mise premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, obou z hnutí ANO. Doprovází je zástupci zhruba 30 českých firem, kteří se zúčastní Česko-srbského hospodářského fóra. A na něm vystoupí taky srbský prezident Aleksandr Vučić. Dění v Bělehradě bude sledovat náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Dobré ráno.
7: Hezké ráno.
2: S čím se už Česku podařilo na srbský trh prorazit a kde by se české firmy ještě rády uplatnily?
7: České firmy jsou tady aktivní v různých odvětvích. Vzájemný obchod mezi Českem a Srbskem dosáhl obratu 60 miliard korun. Docela dobře jsou tady etablované firmy třeba ve stavebnictví, v potravinářství. Třeba před 2 lety koupila firma Matony zdejší značku minerálních vod Kněz Miloš a dnes tady vyrábí několik ovocných příchutí, což je pro zdejší spotřebitele docela novinka. Česko je tu známé také díky dodavateli zdravotnického vybavení a nábytku Linet. Například firma AŽD se podílí na zabezpečení některých železničních koridorů, které Srbsko staví. Srbská armáda má zájem o letouny L410 letu Kunovice pro výcvik svých výsadkářů. Už je to také vyzkoušeli. Srbské letectvo také zkoušelo česká cvičná letadla L39 Skyfox a podle vyjádření té firmy, které má Český rozhlas k dispozici, tak aerovodochody Aerospace jsou připraveni nabídnout řešení vyhovující potřebám srbských vzdušních sil.
2: Co firmy, pro které je srbský trh nový a ještě se v zemi neuchytili, jak jim může taková obchodní mise pomoci?
7: No, samozřejmě tady už pomáhají vládní agentury Czech Trade a Czech Invest, ty zprostředkovávají ty obchodní kontakty, to se děje dlouhodobě, ale podle vicepremiéra Karla Havlíčka pomůže nováčkům na tom trhu, když je osobně představí někdo z vlády nějaká vyšší šarže. Znamená to, že získají snazší přístup ke státním nebo soukromým odběratelům. A firmy nabízející nové technologie, které jsem teď také snaží dostat, například v oblasti výzkumu vesmíru, ty budou mít možnost se prezentovat na výstavě Expo 27, které bude příští rok v Bělehradu a Česko se té výstavy také zúčastní.
8: Budeme to spojovat s tím, že příští rok doslova do písmene půjdeme do nebe, jinými slovy máme kosmonauta, astronauta, který pravděpodobně poletí do vesmíru a my na toto téma chceme navázat právě v Bělehradě, kde to provážeme s nejnovějšími technologiemi, s výzkumem a s podle našeho názoru se zajímavými akcemi.
7: Uvedl vicepremiér Karel Havlíček, na českou prezentaci na Expo v Bělehradu je vyčleněných 121 miliard korun. a dnes se jak vicepremiér Havlíček, tak i premiér Andrej Babiš jedou na to výstaviště podívat.
2: No a o čem bude premiér Babiš jednat se svým protějškem Jurem Macutem a s prezidentem Alexandrem Vučičem?
7: On bude mít hlavně setkání s prezidentem Vučičem, to má trvat skoro hodinu, alespoň podle jeho předběžného plánu s premiérem Jurem Macutem, to má být jenom 15-minutové setkání. Pravděpodobně se budou bavit o vstupu Srbska do Evropské unie, o jeho kandidatuře. Babiš několikrát zopakoval, že by například mohlo Srbsko nejdřív také vstoupit do schengenského prostoru, než by se stalo plnoprávným členem Evropské unie. Ale Srbsko má sice otevřeno asi 22 vyjednávacích kapitol, ale uzavřeny jenom dvě, pokud je mi známo, a má problémy zatím třeba s kapitolami, které jsou dost důležité, jako je právní stát, soudnictví, také boj s korupcí. Dá se říct, že se tady teď docela přiostřila politická situace, protože pravidelně se opakují protesty, které organizuje hnutí Studenti vítězí. Naposledy v květnu tady v ulicích Bělehradu bylo hodně přes 100 000 demonstrantů a Vučič také v červnu slíbil, že do několika týdnů rezignuje a že vypíše předčasné parlamentní a prezidentské volby. Zatím tady toto rozhodnutí neoznámil, kdy k těmto volbám chce přikročit.
2: Zvláštní zpravodaj v Srbsku Pavel Novák sleduje podnikatelskou misi a také cestu premiéra a vicepremiéra. Díky a hezký den.
7: Pěkné ráno.
5: A my sledujeme agentury, co důležitého se právě děje. Spojené státy dokončily další vlnu vzdušních úderů na Irán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM. Zástupci členských států Evropské unie se zatím v Bruselu nedohodli na novém 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině. Dohodu podle informací agentur stále blokuje Řecko. A okresní soud v Pardubicích dnes bude rozhodovat o případném prodloužení vazby u čtyř obviněných z březnového žářského útoku na zbrojovku LPP v Pardubicích.
2: V 7 hodin a 17 minut zůstáváme u posledního zmíněného tématu, tedy v Pardubicích. Já jen dodám, že to jednání ale neproběhne klasicky právě v soudní síni. Obvinění zůstanou ve věznici a se soudcem se spojí prostřednictvím videokonference. Proč se o vazbě rozhoduje právě teď a kam se celé vyšetřování za poslední měsíce posunulo, to už ví redaktor Krištof Jiřík. Dobrý den.
9: Dobré ráno.
2: Proč soud rozhoduje právě dnes? Znamená to, že se případ posouvá do další fáze?
9: Ne, zatím jde čistě o procesní krok. České soudy musí totiž pravidelně přezkoumávat, jestli dál trvají důvody vazby. U prvních čtyř obviněných teď uplyne zákonná lhůta, takže soud rozhodne, jestli zůstanou za mřížemi i dál. Celkem je v této kauze v Česku ve vazbě 8 lidí, další 3 zadržení pak zůstávají v Polsku. Obviněným hrozí až 20 let vězení anebo výjimečný trest. Řekl to pardubický soudce Karel Gobernac, když v březnu žádal vazbu pro první dva zadržené. Odůvodnil to tehdy tím, že by obžalovaní mohli utéct, zničit důkazy anebo pokračovat v trestné činnosti.
10: Trest, který hrozí za tuto trestnou činnost, má horní hranici 20 let až trest výjimečný. Je to samozřejmě teroristická trestná činnost. Ani jeden z obviněných vinu nepřiznával, prakticky nevypovídali.
2: Připomeňme, proč je vlastně tento případ tak mimořádný. Jak požár souvisí s terorismem?
9: Požár vypukl letos v březnu ve výrobní hale pardubické společnosti LPP Holding a způsobil škodu za stovky milionů korun. K jeho založení se na internetu přihlásila skupina, která si říká The Earthquake Faction. Tvrdila, že útočí na výrobce zbraní určených pro Izrael. LPP před několika lety opravdu oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Z projektu ale sešlo a izraelské drony se v pardubickém závodě nikdy vyrábět ani nezačaly, jak vysvětluje mluvčí LPP Martina Tauberová.
11: Společnost LPP Holding nikdy s izraelskou společností Elbit Systems nespustila výrobu izraelských dronů.
9: Firma nicméně vyrábí drony pro Ukrajinu. Na síti X to tehdy uvedli organizátoři sbírky Dárek pro Putina. Útok na pardubickou zbrojovku podle nich dodávky dronů do Kyjeva ale neovlivnil. Dodám taky, že policie od začátku prověřuje nejen motiv deklarovaný útočníky, ale taky možnost, že šlo o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou a skutečný organizátor může být úplně jiný.
2: Kam se tady vyšetřování za poslední měsíce posunulo, co dnes víme?
9: Policie postupně zadržela 11 podezřelých, všichni čelí obvinění z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Podle dostupných informací mají mezi obviněnými být lidé z několika zemí, včetně občanů Spojených států a také žena z východoevropské země. Vyšetřování ale stále pokračuje a jak už bylo řečeno, tak soudce dnes nebude zabývat jejich vinou, rozhodne pouze o tom, jestli první čtyři obvinění zůstanou i nadále ve vazbě.
12: Tolik Krištof Jiřík z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
9: Díky, hezký den.
5: No a teď posloucháte Ranní plus, a to 20 minut po 7 hodině. Teď se podíváme na to, co se píše v zahraničních novinách a na serverech. Výběr témat začneme pohledem do Spojených států. K volebnímu úspěchu mezi kandidáty republikánské strany v Arizoně stačí popírat vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách. To píše americká verze webu Politico. Republikánské primárky ve státě Arizona totiž ovládli kandidáti, kteří dlouhodobě zpochybňují výsledek prezidentských voleb z roku 2020. Příštím guvernérem, státním tajemníkem a generálním prokurátorem se tak můžou stát muži, kteří v minulosti podporovali tvrzení, že Donald Trump byl ve volbách proti Joe Bidenovi připraven o vítězství.
12: Jak připomíná Politico, Andy Biggs, nominovaný na guvernéra, patřil mezi spojence prezidenta během událostí ze 6. ledna roku 2021. Tehdy Trumpovi fanoušci vnikli do budovy Capitolu ve Washingtonu. Alexander Kolodin, který aspiruje na post arizonského státního tajemníka, zastupoval skupinu tzv. Alternativních volitelů a podával žaloby usilující o zvrácení výsledků voleb. A třetí, Warren Peterson, zase inicioval audit volebního systému v jednom z okresů.
5: Jejich úspěch podle analytiků ukazuje, že republikánští voliči v Arizoně nadále podporují kandidáty zdůrazňující otázku volební integrity. Politico ale cituje také republikánské strategy, kteří upozorňují, že podobné postoje mohou být překážkou. Kandidáti zpochybňující výsledky voleb totiž utrpěli v Arizoně porážky už v letech 2022 a 2024. Pro letošní listopadové volby tak zůstává Arizona klíčovým státem pro ovládnutí amerického kongresu, uzavírá Politico.
12: Může být rostoucí zájem Německa o spolupráci s africkými zeměmi výhrou pro obě strany? Tak na to se ptá web veřejnoprávní televize Deutsche Welle. Německý ministr zahraničí Johann Wadefull pokračuje ve své třetí cestě po Africe v letošním roce. Podle Wadefulla je Afrika pro Evropu kontinentem příležitostí i společného osudu. Berlín chce posílit spolupráci v oblasti bezpečnosti, vzdělávání, investic a hospodářského rozvoje, a to napříč africkým kontinentem.
5: Jak se píše na stránkách Deutsche Welle, německá delegace navštívila v Mauritánii třeba skupinu žen, která ve spolupráci s Organizací spojených národů pomáhá předcházet radikalizaci. V Nigérii jednal německý ministr se studenty, podnikateli, filmaři i představiteli kreativního průmyslu. Wadefull označil Nigérii za africkou velmoc s mimořádným ekonomickým potenciálem a nigerijská vláda uvedla, že očekává další prohloubení partnerství a podporu inkluzivního hospodářského růstu v obou zemích.
12: Poslední zastávkou cesty bude Jihoafrická republika, která je nejvýznamnějším ekonomickým partnerem Německa v Africe. V zemi působí více než 600 německých společností. Očekává se, že jednání se zaměří na průmyslovou spolupráci, energetickou transformaci a posílení obchodních vztahů. Německo zároveň zdůrazňuje, že silná a stabilní Afrika je v jeho strategickém zájmu, uvádí Deutsche Welle.
5: A teď se podíváme na stránky francouzského listu Le Monde. Tam se uvádí, že během červnové vlny veder zemřelo ve Francii skoro o 6 tisíc lidí více, než je pro toto období obvyklé. Čísla zveřejnily francouzské úřady. Nadměrná úmrtnost byla zaznamenána v období od 17. června do 2. července a týká se osob starších 15 let. Podle úřadu jde o nejvyšší počet nadměrných úmrtí během vlny veder od roku 2003. Tehdy extrémní teploty připravily o život přibližně 15 tisíc lidí.
12: Francii od května zasáhly už tři vlny veder, jak připomíná Le Monde. V červnu země zaznamenala nejteplejší měsíc od začátku měření v roce 1947 a teploty na řadě míst překročily 40 stupňů Celsia. Extrémní počasí způsobilo vysychání vodních toků, vznik požárů a problémy v budovách, které nejsou na dlouhodobá vedra dostatečně připraveny.
5: Výrazný nárůst úmrtnosti zaznamenala Paříž a její okolí, kde počet zemřelých vzrostl o 80%. Úřady zároveň uvedly, že během posledního červnového týdne zemřely ve Francii čtyři malé děti, které zůstaly uvězněné v přehřátých automobilech. Vědci připisují sílu letošních vln veder klimatickým změnám způsobeným lidskou činností. uzavírá Le Monde i náš přehled zahraničního tisku.
12: A po přehledu zahraničního tisku se vrátíme zpátky do České republiky, a to téměř 5 minut před 7:30. 15 lidí v Česku skončí podle lékařů každoročně na vozíku kvůli skoku do vody, k poranění míchy nebo páteře. Mnohdy stačí jen špatná koordinace těla. Lékaři proto apelují na opatrnost. Život se totiž může změnit během 1 vteřiny. Následky jsou ale trvalé. Pacientům pak pomáhají například rehabilitace.
13: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, jsem se na vodu položil, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
12: Vypráví 45-letý Martin Linhardt, na vozíku skončil před více než 20 lety.
13: Tím, že narazila na vodní hladinu, neměl jsem zpevněné krční svaly, se odštípaly kousky z krčních obratlů a vjeli do míchy.
12: Poté, co zůstal ve vodě bezvládně ležet, ho záchranáři odvezli do nemocnice v pražském Motole, kde podstoupil operaci. Další dlouhé týdny strávil v ostravské fakultní nemocnici. Následoval půlroční pobyt v rehabilitačním ústavu Hrabině.
13: Sám jsem se nepřesunul na vozík, sám jsem se neoblíkl. Měl jsem problémy se najíst, vytěstit si zuby. I po tom, co jsem tady strávil vlastně těch 6 měsíců, tak jsem spoustu věcí neuměl.
14: Bolí?
13: Ne, nebolí, v pořádku.
12: Ujišťuje se ergoterapeutka Marta Lovecká, zatímco masíruje Martinovi zkrácené šlachy v dlani. Po úraze má postižené všechny 4 končetiny.
14: Kdyby ty prsty zkrácené nebyly, tak by asi spoustu věcí uchopit nemohl, takže se snažíme udělat takzvaný funkční uchop, aby přes to ohnutí zápěstí mohl ty prsty pokrčit a palcem něco uchopit.
12: I díky péči zdravotníků v rehabilitačním ústavu Hrabině se Martinovi povedlo vrátit se do běžného života. Žije samostatně, pracuje v IT firmě a dokonce se věnuje přístrojovému potápění.
14: Když si Martina vzpomenu na začátku, tak dneska je opravdu ve výborné formě. Vzal to za velmi dobrý konec, nemá žádné překážky, mám pocit, jako opravdu klobouk dolů, zvládá úplně všechno.
12: Chválí ergoterapeutka Marta Lovecká bývalého pacienta. Vedle ergoterapie se pacienti po úrazech míchy v Hrabině intenzivně věnují i rehabilitaci na nejrůznějších přístrojích. Jedním z nich je také lokomat. Díky robotickým nohám se na něm dá simulovat chůze.
15: Já to spustím, mačkám start a lokomat se pomalu rozchází.
12: Popisuje fyzioterapeut Lukáš Kocmunda. Krátce předtím upevnil jednoho z pacientů do speciálního postroje.
15: Robotické nohy nám dělají ten pohyb, můžou toho lokomatu zpomalovat pohyb, zrychlovat a tak dále.
14: Pacient tuto chvíli vlastně visí teda jakoby ve vzduchu, pod ním běží běžící pás, ty robotické nohy mu pomáhají s tím, že se jeho vlastní nohy hýbou.
15: Přesně tak, já můžu odlehčit i pomoc těch robotických nohou a ten pacient tam může chodit v podstatě i samostatně s minimální dopomocí toho lokomatu. Ale pokud ten pacient nemá žádnou sílu nebo prostě žádnou hybnost, tak ten lokomat samozřejmě chodí vlastně za něj.
16: Kromě vlastní rehabilitace, cvičení, my ještě řešíme řadu jejich problémů, co se týče komplikací, ať už dýchání, vylučování, bolestí.
12: Upozorňuje primářka rehabilitačního ústavu Hrabině Hana Davidová.
16: Já vždycky říkám, že je důležité, aby ten člověk se naučil žít v jiném těle.
12: Až 80% úrazů míchy a páteře při skocích do vody se podle ní stane pod vlivem alkoholu.
16: Kdy člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Rozhodně neskákat do vody pod vlivem alkoholu a neskákat do prostředí, které neznáme, kdy nevíme hloubku, ale někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Měla jsem pacienty, kteří třeba měli poranění krční páteře v moři, kdy velká vlna je smetla a oni vlastně o to dno narazili. Ty následky jsou strašně vážné a hlavně to je zbytečné.
12: Vůbec nejčastějším důvodem poranění míchy jsou pády, a to i z motorky a nebo jízdního kola. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Pro a proti.
17: Rozsáhlá novela stavebního zákona míří do Senátu. Horní komora je projedná ještě o prázdninách. Vláda slibuje zrychlení výstavby a jednodušší povolovací řízení. Kritici ale varují před větším vlivem developerů nebo omezením ochrany přírody. Co je podle novely národní zájem? Pomůže novela rozvoji obcí nebo jejich pravomoci omezí? Zeptám se senátorky Jany Mračkové-Vildumecové z Hnutí ANO a senátora Miroslava Plevného zvoleného za Hnutí STAN.
4: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
5: No a z jakého stavebního materiálu se skládá naše další vysílání teď po 7:30? Zástupci členských států Evropské unie se zatím v Bruselu nedohodli na novém 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině. Dohodu má blokovat Řecko, a to kvůli svým LNG tankerům. Problém otázky kolem zemního plynu a dodávek LNG do Evropy.
12: Co znamená prezidentské veto Petra Pavla novely rozpočtových zákonů pro další vztahy mezi Hradem a Strakovou akademií? Na to nám odpoví politolog.
5: A podíváme se třeba i na trh s bydlením, kam se cenově posunuly ceny starších bytů za letošní druhé čtvrtletí a který region zdražil nejvíc.
12: 7:30 a teď už zprávy a Naděja Procházková.
4: Český rozhlas Plus.
2: Dobré ráno. Americká armáda dokončila 12. vlnu úderu na Irán. Oznámilo to její oblastní velitelství. Spojené státy podle něj zasáhly mnoho iránských vojenských cílů, včetně protivzdušné obrany. Při americkém náletu na hraniční přechod Šalamčeh mezi Iránem a Irákem zahynuli dva lidé. S odkazem na bezpečnostní zdroj o tom informovala iránská agentura SNN. Washingtonu vedl, že cílem úderu je snížit schopnost Tehránu útočit na obchodní plavidla v regionálních vodách. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcí pražského letiště na burzu. Zřejmě by to mohlo být už v roce 2028. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu. Z prodeje by stát mohl získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Okresní soud v Pardubicích dnes bude rozhodovat o případném prodloužení vazby u 4 obviněných ze žhářského útoku na zbrojovku v Pardubicích z letošního března. Jednání bude formou videokonference bez přítomnosti obviněných. Z 11 zadržených je 8 lidí ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadržení v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Španělské bezpečnostní složky kvůli rozsáhlému lesnímu požáru evakuovaly několik obcí v okolí Madridu. Na dalších místech naopak vyzvala lidi, aby neopouštěli domovy. Informovala o tom španělská stanice RTVE. Požár se začal šířit včera odpoledne u města Almorox, asi 70 kilometrů od španělské metropole. Úřady uzavřely několik silnic a vyzvali obyvatele, aby byli při cestování opatrní kvůli špatné viditelnosti. V posledních dnech ve Španělsku vzniklo několik lesních požárů. Kvůli vlně veder se ohně šíří velmi rychle. Na Drábských Světničkách u Mnichova Hradiště začala rekonstrukce ochozu na Skalním hradu. Kvůli nepřístupnému terénu musel materiál nahoru vyvést vrtulník. Pískovcový Skalní hrad byl velmi poškozený od náporu turistů. Vzniknou tam nové lávky, zábradlí i schodiště. Práce mají 3 měsíce zpoždění kvůli zahnízdění sokola stěhovavého. Hotovo by mělo být na přelomu září a října. A připravené jsou dopravní informace. Na D1 z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů už za sjezdem na Domašov z kilometru 175. Pomalu se jede až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Osobní auta se zastavují hlavně v okolí Kývalky a zdrží se víc než 20 minut. Silný provoz čekejte na Pražském okruhu v obou směrech. Směrem na letiště se auta zastavují před Lochkovským tunelem. Směrem na D1 je kolona z konce D5. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí čeká nás proměnlivá převážně velká oblačnost, místy s přeháníkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území a tam hlavně na horách. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 11. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
4: Posloucháte Ranní Plus.
5: A to 4 minuty po 7:30 v doprovodu Štěpánky Martanové a Tomáše Pavlíčka. Když opustil řady evropských lídrů dlouholetý enfant terrible Viktor Orbán, měl Brusel pocit, že schvalování důležitých kroků půjde hladce. Ovšem podle komentátorů zmizela zástěrka, kterou tvořilo Maďarsko, a do popředí vystoupily jednotlivé, zvláště ekonomické zájmy. Poprvé to zásadně narazilo, když se zástupci členských států nedohodli na novém 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině. Dohodu podle informací agentur stále blokuje Řecko. Ateny požadují, aby Evropská unie zmírnila dohodnutá omezení týkající se dodávek ruského skapalněného plynu. Deník Financial Times ovšem napsal, že klíčová řecká společnost Dynagas bude moci ruský LNG i nadále přepravovat. Naším hostem je Michal Macenauer ze společnosti EGU Brno. Dobrý den.
18: Dobrý den.
5: Jak důležité je pro Řecko, respektive pro tu zmíněnou společnost Dynagas, obchodování se skapalněným zemním plynem?
18: Tak Řecko, jak známo, je obrovská námořní velmoc, asi pravděpodobně největší na světě. Ta společnost Dynagas je samozřejmě jenom zlomkem. A to, o čem mluvíme, to jsou tankery, ledoborné tankery, které převáží skapalněný zemní plyn z polostrova Jamal. Těch má společnost Dynagas, pokud vím, jenom pět, je to asi třetina celé té flotily těch ledoborných tankerů. Nicméně je potřebná proto, aby se vytížila kapacita toho té produkce zemního plynu na tom Jamalu. A pro samotnou společnost Dynagas je to pravděpodobně docela zásadní věc, protože ty tankery byly velmi drahé, nákladné, takže myslím si, že ekonomika té firmy by se tím nějakým způsobem jako zlomila. Nicméně uvědomme si, že tady mluvíme o jedné společnosti, která mimochodem přes svého vlastníka, kontroverzního podnikatele, který vlastně vozí vlastně jakousi, řekněme, stínovou nebo polostínovou flotilou i ropu Řecka do celého světa. Takže se tady bavíme o prospěchu nějaké jedné řecké firmy a uniká nám to, že bychom měli prostě tlačit na sankce proti Rusku. Takže samozřejmě pro tu firmu Dynagas je to zásadní pro ruskou ekonomiku, to je marginální a z politického hlediska to je velmi, velmi zajímavé, především pro Kreml, pro Moskvu.
5: Tak já jsem se dočetl, že něco vydělávají i další evropské společnosti, ty, které těm lodím poskytují servis, využívají například služeb loděnice Darmen ve francouzském Brestu, dánské společnosti Feinart, ale ten ruský LNG plyn, tak z tohoto sibirského zdroje směřuje hlavně do Evropy nebo i jinam do Asie?
18: Podílejí se na tom i ostatní evropské firmy, pochopitelně, ty technologie jsou evropské, ty lodě se sice vyrobily, tuším, v Jižní Koreji, ale je tam spousta jako evropského kapitálu, nevím, jak to tam teďka přesně je, jestli jsou tam nějaké francouzské firmy. Ta britská expozice, myslím, byla konvertovaná na americkou a co se týče té spotřeby, tak v tuto chvíli z důvodu právě sankcí, které zakázovaly překládku především a z důvodu předzásobení, tak většina, respektive drtivá většina toho plynu směřuje do Evropy. Nebylo to takhle vždycky, bylo to okolo 50%. A teď prostě skokově se to navýšilo, ale to je jenom dočasná záležitost.
5: A kdo ho nejvíc odebírá?
18: No tak jsou to, pokud vím, země jako je Francie, Belgie, pravděpodobně i Španělsko.
5: A Česko příliš ne? Nebo vůbec?
18: Myslím si, že Česko přímo takto ne.
5: No a vy jste říkal, že ty příjmy z toho LNG pro Rusko jsou marginální, ale není to podstatné to směřování zemního plynu do Evropy právě pro tohle těžební místo, ten poloostrov Jamal?
18: Takhle, neříkal jsem, že příjmy jsou pro Rusko marginální, říkal jsem, že příjmy té společnosti Dynagas a Dynacom jsou pro řecký rozpočet marginální. Ještě před započetím konfliktu v roce 2022 činili příjmy z dodávek ropy a zemního plynu okolo 40%, možná 35-38%. Dneska se to podařilo zredukovat zhruba na asi 20-22%, ale ten plyn v tom je samozřejmě naprosto marginální. Ten plyn je v tom asi kolem 2%. Nicméně představa, že nějakým epochálním způsobem, nějakou epochální sankcí zrušíme 10% bodů příjmu Ruského federálního rozpočtu je nesmysl. Takže i ty 2% nebo 3%, které dneska dělá plyn, pokud se je podaří zredukovat na 1%, tak samozřejmě to je velmi, velmi cenný zásah do ruské ekonomiky.
5: No, podle analytické společnosti Kepler vzrostl od začátku roku nákup ruského plynu LNG v Evropě o 18%. Když to vezmu trochu cynicky, tak mohlo tohle částečně vykrýt výpadky téhle suroviny třeba z Kataru?
18: Určitě ano, určitě to pomohlo. Ta situace je teďka velmi komplikovaná, protože správně ukazujete, kdyby byl jenom konflikt s Ruskem, tak by to bylo řádově jednodušší, ale teď se nám do toho plete ten Hormuz, takže ano, máte pravdu, určitě to spolu souvisí. A určitě lze i říci, opět řeknu cynicky, že se vlastně tímto způsobem daří držet tu cenu více na uzdě.
5: Tak myslíte si, že když teď evropské ceny plynu tento týden dosáhly čtyřměsíčního maxima, tak ty ceny se prostě stabilizují na té vyšší úrovni a že to bude problém třeba pro evropské hospodářství?
18: Nemyslím si. Když se podíváme na dlouhodobé horizonty, to znamená třeba rok 2028, tak zase tam vidíme, že trh očekává hluboký propad někde k úrovni, teď si úplně nepamatuju to poslední číslo, jestli je tam 35, 37 euro. Takže on byl dlouhodobě plánovaný, nebo respektive řekněme střednědobě byl plánovaný přebytek na trhu s plynem z LNG. To se teďka tím Hormuzem oddaluje, ale ty horizonty plus 2 roky, plus 3 roky míří strmě dolů.
5: Tak tolik je Michal Macenauer ze společnosti EGU Brno. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
18: Naschledanou.
12: 7:40 se podíváme na domácí politickou scénu, protože i tady je komplikovaná situace. Prezident Petr Pavel totiž ve středu vetoval novelu rozpočtových zákonů. Vládě má umožnit mimo jiné překročit schválené výdaje státního rozpočtu, a to až o 10% v případě zhoršení bezpečnostní situace. Novelu v červenci schválila sněmovna, když přehlasovala Senát. Ten do ní chtěl vložit omezující podmínky pro možnost kabinetu zvyšovat výdaje nad schválený rozpočtový rámec. Koalice postoj prezidenta očekávala, zřejmě se tak v srpnu sejde sněmovna, aby veto přehlasovala. A téma teď probereme s politologem Lukášem Jelínkem. Dobrý den.
19: Pěkné ráno.
12: Pane Jelínku, vůbec první veto prezidenta republiky za premiérování Andreje Babiše a přichází právě teď. Jak čtete to načasování? Opravdu prezidentovi vadí podoba toho zákona? A nebo prostě chce vládě ukázat, že i on má nástroje, jaký může znepříjemnit život, jak před několika dny řekl?
19: Myslím si, že prezidentovi vadí velmi výrazně podoba toho zákona. Ostatně on jej kritizoval už v době, kdy byl ten zákon projednáván, takže v tuto chvíli nejspíš jenom skutečně reaguje na to, že celá ta norma dokončila svoji cestu legislativním procesem a ocitla se mu na stole. Prezident samozřejmě mohl svoje výhrady vznést jenom v rámci nějakého komentáře, protože je celkem běžné, že se nechávají ty spory, které se týkají státního rozpočtu především na poslancích, že se odehrávají především mezi vládou a opozicí v poslanecké sněmovně, protože rozpočtová politika to je vlastně to jedna z nejsuverenějších oblastí, ve kterých se vládní kabinet pohybuje. Ale možná, že ta vyhrocená situace mezi vládou a prezidentem přiměla Petra Pavla i k tomu, aby nezůstal jenom u kritického komentáře, ale aby přistoupil i k svému prvnímu vetu v případě vlády Andreje Babiše. I když se podíváme na názory prezidenta na některé ty legislativní normy, které se chystají dál, tak si myslím, že nezůstane u veta jediného.
12: K tomu se pak chci ještě dostat. Podle vás tady to vypadá spíše tady na střed odlišných ekonomických koncepcí než ten osobní konflikt. Já jenom dodám, že premiér Babiš na to reagoval, že to veto je nezodpovědné a je aktivistické. Je to aktivistické?
19: Je to rozhodnutí nebo přístup, který vychází z prezidentských pravomocí. Aktivistické by to podle mě bylo, kdyby prezident svoji pravomoc překročil, což tady v tomto případě se nestalo. A co se týká té nezodpovědnosti, tak skoro mám pocit, že tímto komentářem si trošku sám premiér kope jámu, protože pokud on hovoří o tom, že se chová prezident nezodpovědně vzhledem k budoucímu financování českého zdravotnictví nebo školství, tak tím předem říká, že se chystá financovat tady tyto věci vláda na dluh. A to si myslím, že je samozřejmě to nejhorší možné řešení v okamžiku, kdy nedokáže kabinet najít dostatek úspor ve státním rozpočtu, tak by měl uvažovat o navýšení rozpočtových příjmů třeba formou zvýšení některých daní, ale to je přesně ta věc, které se politici a zvláště současní bojí jako čert kříže, takže o tom odmítají hovořit a raději potom plánují takové věci, jako vyvádění nejenom obranných výdajů, ale i výdajů na investice nebo na PPP projekty mimo rozpočtový schodek. A to si myslím, že je i z pohledu jakéhosi selského rozumu naprosto absurdní. A proto také rozumím i té argumentaci prezidenta republiky.
12: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli podle vás to prezident dostatečně zdůvodnil ten svůj nesouhlas, jestli veřejnost vlastně chápe, proč to nepodepsal z těch praktických důvodů a neuvidí zatím třeba právě nějaký ten osobní konflikt.
19: Oni se tady tyto věci velmi těžko vysvětlují, protože skutečně oblast státního rozpočtu nebo financování státu je pro celou řadu občanů neprůhledná, proto se také Pavel snaží občas srovnávat to hospodaření státu s hospodařením domácností, kde také si nevytváříme předem nějaké dluhové polštáře z pravidla, ale myslím si, že úplně se to prezidentovi vysvětlit nepodaří, možná právě proto by postačil v tomto případě jenom jeho kritický komentář místo veta, protože samozřejmě, že velká část veřejnosti si ten jeho krok bude spojovat s kompetenčními a dalšími politickými či názorovými střety s Babišovou koalicí, ale myslím si, že i s tím musel prezident počítat. Já mám dojem, že vlastně využil do jisté míry i tady toto veto, aby ukázal kabinetu, že to není úplně tak, že se vláda bez prezidenta obejde nebo že s ním může trvale válčit.
12: Pokládám, že se sněmovně, respektive vládě, podaří to veto přehlasovat, vzhledem k tomu, že koalice má většinu. Jaký další kroky očekáváte ze strany Hradu, respektive jaké další zákony by případně mohl prezident vetovat? Může to být právě stavební zákon, který dnes míří k projednávání do Senátu?
19: Myslím si, že těch kritických zákonů, na které se díval prezident Petr Pavel s velkou nedůvěrou, je celá řada. Může to být onen stavební zákon, který byl vlastně předložen nebo schvalován do značné míry chaoticky. Ono nedává často smysl, aby ty zásadní normy byly předkládány jako poslanecká iniciativa. V současnosti jsme z toho stále častěji svědky a ono to samozřejmě má svůj dopad na kvalitu těch zákonů, takže může se jednat o stavební zákon, může se jednat o nominační zákon. Samozřejmě víme, že byl Petr Pavel velmi kritický třeba i k té změně zákona o státní službě. No a potom pochopitelně, až přijdou na řadu koncesionářské poplatky, tak tam si myslím, že se dá očekávat jak odpor Senátu, tak odpor prezidenta. Zkrátka ty normy, které by měly z pohledu vlády jí usnadňovat vládnutí na úkor veřejné kontroly, tak jsou, myslím, přesně ty, kterých by si měl prezident všímat ze všech nejvíce.
12: Tak uvidíme, jak to nakonec bude s dalšími případnými vety vypadat. O vztazích s Mezistrakou akademií a Pražským hradem jsme mluvili s politologem Lukášem Jelínkem. Díky a naslyšenou.
19: Nemáte zač, přeju pěkný čtvrtek.
5: A 2 minuty po 7:45 se podíváme na krátké zprávy z ekonomiky. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů, což je zhruba 2 biliony 3 miliardy korun. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Americká automobilka Tesla dnes oznámila, že ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 26%, navíc než 28 miliard dolarů. Přepočtu na koruny jde zhruba o 600 miliard korun. Zisk ale firmě klesl. A Brusel patří mezi 20 nejdražších měst světa, pokud si člověk chce večer vyrazit za zábavou. Vyplývá z nové studie. Za posledních 10 let se ceny v belgické metropoli téměř zdvojnásobily, píše list Brussels Times.
12: Stále posloucháte Ranní plus dnes s Tomášem Pavlíčkem a Štěpánkou Martanovou. Ceny starších bytů v Česku, tedy těch mimo novostavby, dál rostou, ale už ne tak rychle jako loni. Nejvíc přitom už nezdražuje Praha, ale regiony, které byly dosud cenově dostupnější. A podrobně to teď probereme s Eliškou Zábrockou z domácí redakce. Dobré ráno.
20: Hezké ráno.
12: Eliško, o kolik přesně jsou letos v polovině roku byty dražší než loni?
20: My jsme oslovili několik portálů, které prodávají nemovitosti. Třeba portál S-Reality uvádí, že ceny středně velkých starších bytů byly letos na konci druhého čtvrtletí zhruba o 13% vyšší než ve stejném období loni. Podobný trend potvrzuje taky portál Bez realitky. Ten vyčíslil, že v Praze už cena překročila hranici 160 000 korun za metr čtvereční. Pokračuje František Brož z Bez realitky.
0: To, že vlastně nepřestávají klesat ceny bytů v Praze, tak v současnosti nastartovalo k růstu taky Středočeský kraj. Po půlroční pauze se tu zvedly ceny mezi kvartálně asi o 4% a blíží se vůbec poprvé v historii k hranici 100 000 korun na metr čtvereční.
20: Oslovili jsme třeba i společnost Remax. Podle jejich dat vzrostla průměrná cena středně velkých bytů v celém Česku meziročně přibližně o 9,5%. Také její data ukazují, že tempo růstu cen oproti loňsku postupně polevuje a rychleji než Praha zdražují některé regiony, například ten pardubický. Podle S-Realit se v Pardubicích zvýšily ceny bytů nejvíc ze všech regionů, a to meziročně o 18%. Vděčí za to zlepšující se infrastruktuře, která v samotných Pardubicích zvedá i ceny nájmu, říká Kristýna Hořovská z S-Realit.
21: V Pardubickém kraji vzniká celá řada významných dopravních staveb, které lákají investory ke koupi bytů. Tento dlouhodobější vývoj v Pardubickém kraji ilustrují i data prvního kvartálu letošního roku, kdy v meziročním srovnání vidíme, že v tomto kraji vzrostly nabídkové ceny bytů meziročně o 21%.
20: Metr čtvereční bytu teď stojí podle S-Realit v Pardubicích průměrně 97 000 korun. Takže třeba za 50-metrový byt tam lidé zaplatí skoro 5 milionů. Právě Pardubice jsou už nějakou dobu pro lidi, kterým nevadí dojíždět, atraktivní. Cesta vlakem do Prahy trvá asi hodinu, no a spoje jezdí velmi často ve špičce po čtvrt hodině.
22: A pokud někdo uvažuje o koupi domu, u těch se ceny změnily jak?
20: Trh se staršími rodinnými domy podle bezrealitky mírně zpomalil, hlavně kvůli silné výstavbě novostaveb. V Praze se navíc vyprodaly nejkvalitnější domy, takže průměrná nabídková cena klesla mezikvartálně asi o 5% na zhruba 118 000 korun za metr čtvereční. Obecně je u domů trend takový, že delší dobu čekají na nové majitele a vyplatí se tak smlouvat, pokračuje Broš.
0: Ta nabídková cena domu není konečnou cenou, ale spíš takovým výchozím bodem a ta skutečná transakční cena, za kolik se pak nakonec prodává, tak ta může být třeba až o 10% nižší.
20: A třeba ve Středočeském kraji se metr čtvereční staršího domu prodává přibližně za 180 tisíc korun.
22: Ceny nemovitostí v Česku jsme probrali s Eliškou Zábrockou z domácí redakce. Díky.
20: Díky, naslyšenou.
5: A teď máme za 9 minut 8 hodin, posloucháte Ranní plus. Případné poranění mozku po pádu by se mohlo v Česku zjišťovat jen z rozboru krve. Pacienti by tak nemuseli podstupovat CT vyšetření. Ve světě už se krevní rozbor využívá a ostravští lékaři teď připravují studii, ve které by tuto možnost ověřili i v tuzemských podmínkách. Do fakultní nemocnice Ostrava teď zdravíme doktora Jiřího Demla z tamní kliniky úrazové chirurgie. Dobrý den.
23: Dobrý den vám i posluchačům. Krásné ráno přeju.
5: Mně to připadá hrozně zajímavé. Na základě čeho se dá z krve zjistit, jestli se při úderu do hlavy poranil mozek?
23: Je to metoda, která vlastně verifikuje vyplavení biomarkerů určitých látek, které se při poranění vyplavují. Je to obdoba, jako když u infarktu myokardu se vyplavuje troponin, tak ona neže vyloučí to vyšetření CT, ale pomůže určit, komu to CT máme dělat. Mm-hmm. Problém v současné medicíně je, že nastává éra overdiagnosis, čili potom děláme CT vyšetření jako screeningovou metodu i u pacientů, kteří to až tak úplně nepotřebují a jsou častými návštěvníky úrazových ambulancí, a to jsou zejména seniori, kterých přibývá, poněvadž u nich ty pády a potenciálně údery do hlavy jsou poměrně časté a jsou hojnými návštěvníky a výsledkem návštěvníky zdravotnických zařízení a potom výsledkem za touhy objektivizace toho jejich stavu je, že někteří pacienti během půl roku mají i 30-40 CT vyšetření mozku, což tomu organismu škodí a strašně to zatěžuje systém.
5: No a nakolik je ta metoda z krve, určování tedy toho, jestli se poranil mozek nebo ne, tak nakolik je ověřena?
23: Je ověřena, ty studie proběhly například Brain 1 na tisících pacientech. Ona má poměrně velkou senzitivitu, až 99%, ale nemá dobrou specifitu, čili ona je dobrá na to ne určit, že byl poraněný mozek, ale určit vlastně vyloučit, že ten mozek pravděpodobně s vysokou pravděpodobností poraněný nebyl. Samozřejmě nebereme v úvahu jen tu laboratorní hodnotu, to nenahradí lékaře a klinické vyšetření, ale udělat takovou nápovědu, komu to CT udělat, tak, abychom to poranění potvrdili definitivně.
5: No a
23: co se týká...
5: Ano.
23: Pardon?
5: Vy teď tedy připravujete studii, ve které by mělo být přes 200 pacientů po úrazu hlavy. Jak by ta studie měla vypadat?
23: A mělo by tam být 289 probandů a ta studie vypadá tak, že zatímco ty předchozí studie ve světě sledovaly jeden nebo dva parametry, tak my sledujeme pět těch biomarkerů. Chtěli bychom to dotáhnout, že by ty biomarkery se brali přímo na té ambulanci a výsledek by byl do 15 minut. A tím, že máme pět biomarkerů, tak ta senzitivita se bude blížit téměř 100%. No a my sledujeme v současné době klinický stav těch pacientů, sledujeme CT vyšetření, oni budou mít to CT vyšetření a sledujeme hladinu těch biomarkerů, zda se byly pozitivní nebo negativní a budeme korelovat, jak souvisí CT nález s vyplavením toho biomarkeru. My předpokládáme, že touto metodou by se dalo ušetřit až 30% pacientům CT vyšetření, které by v dané chvíli bylo zbytečné.
5: No mimochodem, když jste říkal, že to CT vyšetření ty pacienty zatěžuje, když je jich více najednou, jak je to zatěžuje?
23: No zatěžuje to radiací, tedy ionizujícím zářením. CT vyšetření je radiodiagnostické vyšetření, které je velmi cenné, je potřebné. Moderní přístroje jsou už koncipovány tak, že to záření není až tak velké, ale přece jenom CT vyšetření zatěžuje velmi ten organismus a ty následky se sčítají potom. Jo. To jsou takové jevy, které se můžou projevit až za čas a nemusí být na první pohled znát.
5: No a kdyby mohly být hotové výsledky té studie a případně, kdyby se dala tahle metoda použít potom v praxi?
23: My předpokládáme, nebo ten projekt by měl být ukončen příští rok, potom bude nějaké zpracování těch dat a potom bude otázka jednání s pojišťovnou, SÚKLem na tom, abychom vyvinuli metodu, která vlastně bude unifikovaná a univerzální pro všechna zdravotnická zařízení v České republice.
5: Tak tolik...
23: Ono to takhle,
5: ano, děkuji
23: takhle
5: vám,
23: to
5: děkuji
23: funguje
5: vám,
23: totiž v zahraničí.
5: Mm-hmm. Díky za rozhovor, tolik doktor Jiří Deml z Fakultní nemocnice Ostrava z tamní kliniky úrazové chirurgie. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
23: Děkuji, naslyšenou.
22: A před 8 hodinou ráno je ještě čas na krátké zamyšlení. Příběhem ruského opozičního politika Borise Naděždina se dnes ve svém ranním komentáři inspiroval analytik a komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
1: Legální politika v Rusku skončila. Už není vůbec žádná šance. Prohlásil Boris Naděždin, jeden z naprostého minima opozičních politiků, kteří ještě zůstávali v Rusku. Komentoval tak své rozhodnutí stáhnout svou kandidaturu do podzimních parlamentních voleb. Údajně se tak rozhodl, aby neohrožoval lidi, kteří mu pomáhali se sběrem podpisů. Tedy ne, že by to bylo nějaké překvapení. V to, že by ho ústřední volební komise mohla zaregistrovat, nedoufal nejspíš ani on sám. Nicméně jeho příběh je i tak zajímavý. Boris Naděždin je původním vzděláním fyzik, ale po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se začal politicky angažovat v různých liberálních stranách. V roce 1999 se stal poslancem Ruské státní dumy za svaz pravicových sil. Ten v té době vedl někdejší vicepremiér Boris Němcov. Ten se ovšem dostal do sporu s Vladimirem Putinem, svaz pravicových sil se již nikdy nedostal do parlamentu, rozpadl se a sám Němcov byl v roce 2015 zavražděn nedaleko Kremlu. Boris Naděždin zůstával ve veřejném prostoru hlavně díky tomu, že chodil do nejrůznějších televizních diskuzí, kde hrál až karikaturní roli liberála, kterého ostatní účastníci uráželi, obvinovali z patolítalství vůči Západu a občas trousili narážky na jeho údajně židovský původ. Naděždin ale tvrdil, že v podmínkách informační blokády i taková vystoupení jsou důležitá. Znovu se o něm začalo mluvit, když se rozhodl kandidovat v prezidentských volbách v roce 2024. a to pod heslem Za mír s Ukrajinou. Potřeboval nazbírat 100 000 podpisů, což mu poněkud překvapivě centrální volební komise povolila. Ovšem strategové v Kremlu neočekávali, že to bude mít velký úspěch a lidé stáli v obrovských frontách, aby se mohli podepsat na jeho podporu. Zázrak se přirozeně nestal a komise následně rozhodla, že podpisové archy obsahovaly řadu chyb. Sám Naděždin opět nestrácel optimismus a prohlašoval, že alespoň ukázal Kremlu, že značná část ruské společnosti je proti válce. I letos chtěl kandidovat tentokrát do parlamentu. Jenže ani nestačil požádat o povolení ke sběru podpisů. A o pár dní později byl zatčen a obviněn z šíření extremistických materiálů. To měl spáchat tak, že sdílel hodinové video, ve kterém byl 10-vteřinový záběr na fotografii opozičního politika Alexeje Navalného, který zemřel v ruském vězení. Soudce zatím nekonal. Naděždin ale oznámil, že mu vyšetřovatelé zakázali výjezd ze země. Kreml zjevně nechtěl riskovat další fronty nespokojených občanů. A také na pozadí nedostatku benzínu, ukrajinských dronových útoků a poklesu popularity Vladimira Putina nechtěl připustit k volbám člověka, který otevřeně mluví o tom, že válka na Ukrajině byla chyba a je potřeba ji ukončit.
22: Tolik komentář Ondřeje Soukupa.
5: No a krátce po 8 hodině ve čtvrtek 23. července jste stále naladěni na Ranní plus.

0: Dobré ráno. Vyjednávání států Evropské unie o 21. balíku sankcí proti Rusku znovu selhala. Dohodu podle informací Českého rozhlasu blokuje Řecko. Sankce přitom musí být přijaté jednomyslně všemi zeměmi 27.
1: Řecko odmítá návrh na zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Obává se, že by to mělo ničivé dopady na jeho lodní dopravu. Argumentuje také, že Moskva bude zkapalněný plyn stejně vyvážet pomocí firem z třetích zemí. Zástupci členských států budou ve vyjednáváních pokračovat i dnes. Návrh 21. balíku sankcí počítá také s postihem dalších ruských bank či se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy bojující proti Ukrajině. Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Zástupci české vlády budou dnes v Srbsku jednat o nových obchodních smlouvách i vstupu českých firem na srbský trh. Do Bělehradu odletěli premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Součástí delegace jsou taky podnikatelé z 30 českých společností.
2: Česko má podle vicepremiéra Havlíčka silnou pozici například v srbském stavebnictví, dodávkách zdravotní techniky nebo v potravinářském průmyslu. Třeba společnost Matony, vlastník tradiční srbské minerální vody Kňaz Miloš, představila srbským zákazníkům neznámé ochucené minerálky. Letkunovice úspěšně prodává letadla pro výcvik srbských výsadkářů. Příležitosti v Srbsku hledají podle Karla Havlíčka hlavně technologické firmy, kterým může osobní přítomnost vládních představitelů pomoci.
3: Přece jenom, když představí ty firmy významným odběratelům, ať už ze státního sektoru, anebo z privátního sektoru, člen vlády, má to jinou vypovídající schopnost.
2: Premiér a vicepremiér si také prohlédnou výstaviště specializovaného Expa 27, kterého se Česko zúčastní. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Zhruba hodinová schůzka začne na Pražském hradě ve 2 hodiny odpoledne. Petr Pavel chce s Ivanem Bednárikem mluvit o důležitých připravovaných dopravních stavbách, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
5: Tématem bude příprava vysokorychlostních tratí a dalších klíčových infrastrukturních staveb v České republice.
0: A podrobně se tomu bude věnovat Radní Plus už za chvíli. U Spytihněvu na Zlínsku začal pyrotechnický průzkum u Spytihněvy. Je to kvůli plánované výstavbě dalšího 7-kilometrového úseku dálnice D55 z Napajedel do Babic. Do konce listopadu průzkumný tým prověří 80 hektarů území. Pokračuje vedoucí geofyzikálních a pyrotechnických prací společnosti Geodrill Martin Dvořák.
6: Mohly tady být intenzivní boje, ale spíš jako nějaké střety pěchotních jednotek. Hledáme vyloženě tady ty pěchotní granáty. Používáme německý magnetometr. Cena zrovna tohohle přístroje je řádově jako desítky tisíc euro.
0: Výstavba úseku dálnice z Napajedel do Babic by měla začít v příštím roce a bude stát asi 9 miliard korun. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele zatím poslali Češi přes 19 milionů korun. Peníze pomůžou především zajistit nejnutnější pomoc pro lidi, kteří přišli o domov nebo své blízké. Potvrdili to humanitární organizace ADRA, Charita i Člověk v tísni. Ta má přímo ve Venezuele vlastní tým pomocníků. Zájem Čechů přispívat je poměrně vysoký i podle Fóra dárců, říká jeho ředitelka Klára Šplíchalová.
7: Přestože se jedná o léto a prázdninové období, tak Češi jsou i v tomhle období solidární. V tom prvopočátku šlo primárně o poskytnutí té humanitární pomoci, ale logicky vlastně se průběžně ta potřeba té pomoci vyvíjí a určitě bude zapotřebí samozřejmě i nějaká psychosociální podpora a další pomoc.
0: Jedna Šumava, dvojí pravidla. Policisté budou dnes na Modravě upozorňovat turisty na rozdíly v pravidlech a zákonech, které platí na české i německé straně Šumavy. Zároveň doplní i další informace, jak se na horách chovat, říká policejní mluvčí Michal Šen.
8: Dále upozorňujeme na zabezpečení věcí, přípravu před túrou, správné parkování a bezpečný pohyb v krajině. Při akci také policisté společně se strážci vyrážejí do terénu, kde turistům rozdávají informační letáky, poskytují jim rady, mapy a kontakty na záchranné složky.
0: Jaká je situace na našich silnicích a dálnicích? Na D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 177 až do omezení u

0: sjezdu na Bratislavu. Osobní auta se zdrží asi 20 minut, kamiony déle. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 popojíždí kolona od Středokluk z 5. kilometru do omezení před sjezdem na letiště. Zdržení je kolem 15 minut. Na Pražském okruhu čekejte velmi silný provoz v obou směrech před Ořechem. Směrem na letiště se auta zastavují u sjezdu na Písnici. Směrem na dálnici D1 je kolona už z dálnice D5 od Rudné z 5. kilometru. Obou směrně je zdržení víc než půl hodiny. Pomalu pojedete na Štěrboholské spojce. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to asi na čtvrt hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy s přeháníkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 11. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: A příjemný poslech vám dnes přejí Tomáš Pavlíček a Štěpánka Martanová a tuto hodinu startujeme v Česku, protože odpoledne přijme prezident republiky Petr Pavel na Pražském hradě ministra dopravy Ivana Bednárika, nominanta hnutí SPD. Téma má být příprava vysokorychlostních tratí a dalších klíčových infrastrukturních staveb v Česku. Bednárik jednal naposledy s prezidentem v loni v prosinci, když si hlava státu zvala na setkání kandidáty do vlády. Už tehdy Bednárik kritizoval stav železnice a mluvil s Pavlem o výstavbě vysokorychlostních tratí. Shodli se, že pro jejich vznik musí existovat řádná analýza ceny a zdrojů financování a taky spočítaná návratnost takového projektu. A téma teď podrobněji probereme s Janem Sůrou, šéfredaktorem a zakladatelem webu z dopravy.cz. Hezké dobré ráno.
3: Hezké ráno.
2: Pane Sůro, co se za těch skoro 7 měsíců, co od toho setkání prezidenta s ministrem uplynulo, posunulo v přípravě vysokorychlostních tratí? I u vás na webu jsem se dočetla, že Správa železnic mění způsob řízení přípravy těchto tratí a že budou spadat pod vysokorychlostní železnice, stavební správy, západ a východ. Vlastně co to bude v praxi znamenat při jejich výstavbě?
3: Přesně tak, to je spíše taková organizační změna, která by měla v podstatě přinést lepší koordinaci mezi výstavbou konvenčních tratí a vysokorychlostních tratí. Tou hlavní změnou, ke které došlo za poslední půl roku, je v podstatě nějaká taková revize všech plánů na vysokorychlostní tratě, které opravdu, do kterých se bude napínat síla do další projektové přípravy a které se odloží. V podstatě jde o to zachování toho hlavního směru Praha, Brno, Ostrava a přípravu těchto vysokorychlostních tratí. Naopak řada vysokorychlostních tratí, například vysokorychlostní trať do Mostu nebo do Polska přes Hradec Králové, byly odloženy v podstatě a v té přípravě se dál nepokračuje.
2: A ta revize těch plánů, co tedy znamená pro tu klíčovou síť, což je tedy to Ústí nad Labem, Praha, Brno, Ostrava, kdy se reálně začne stavět? Změnil se ten termín, posunul se třeba blíže?
3: Já bych řekl, že ten termín se posouvá nějak tak už posledních 10 let neustále v čase, nabírá zpoždění. Na druhou stranu nelze říct, že by se ta příprava zastavila, naopak běží. Správa železnic vypsala velkou projekční zakázku na zpracování projektové dokumentace, což je v podstatě už ta poslední část přípravy pro úsek z Prahy do Světlé nad Sázavou. Běží poměrně výrazně přípravy takzvané vysokorychlostní tratě Moravská brána, tedy zjednodušeně řečeno mezi Přerovem a Ostravou, běží výkupy pozemků a další doprovodné akce, jako například archeologický průzkum. Dnes jsem koukal ráno, že Správa železnic vypsala soutěž na hydrogeologický průzkum. Takže řekl bych, že ty přípravy běží, ale samozřejmě to není nějaké úplně vražedné tempo, že by se dalo říct, že letos nebo příští rok se začne stavět.
2: Takže neočekáváte, že pan ministr dnes prezidentovi oznámí termín, kdy se začne stavět?
3: Nevím, do jaké míry si chce pan ministr lidově řečeno naběhnout na vidle, protože těch ministrů, kteří nám už řekli, kdy se začne stavět a ten termín je už dávno uplynul, bylo poměrně dost, takže to je asi otázka spíše na pana ministra, ale se očekával, že se bude mluvit spíš o nějakých obecnějších časových údajech, jako za několik let a podobně.
2: Minister Bednárik letos v dubnu po jednání vlády, která se těmi vysokorychlostními tratěmi zabývala, mimo jiné řekl, že bude hledat další financování v Evropské unii. Jak se mu daří vyjednávat peníze z Unie právě pro tento projekt?
3: Tak hledání peněz v Evropské unii je taková obecná fráze. V tuto chvíli se čeká hlavně na to, až Evropská unie vypíše další programy na financování vysokorychlostních tratí, což se ještě nestalo. Z pohledu získávání mezinárodních zdrojů je pro Česko asi zajímavá situace, především v Německu, konkrétně s tratí Praha-Drážďany, kde sice Německo zařadilo už takzvaný krušnohorský tunel, který bude součástí této trati do prioritních staveb, ale současně se vychází čím dál častěji najevu, že Německo peníze na tu stavbu také nemá, takže pro českou stranu je to poměrně špatná zpráva, protože ta dohoda mezivládní nebo mezistátní počítá s tím, že se náklady na ten tunel budeme dělit zhruba půl na půl.
2: Co dalšího očekáváte, že by mohl ministr sdělit panu prezidentovi nebo že by hlava státu chtěla probírat z pohledu těch dalších infrastrukturních staveb?
3: Tak myslím, že pan ministr se asi bude v uvozovkách stěžovat na to, že pan prezident vetoval zákon o rozpočtu, který v podstatě měl nějak uvolnit více peněz na dopravní stavby. To je vlastně to téma, které proběhlo včera. Lze očekávat, že se asi budeme bavit o povolování staveb, kde dochází k nějakému posunu, řekl bych spíše k lepšímu. Očekávám, že asi pan minister i představí další vize, co se týče rozvoje silniční sítě i těch klasických konvenčních tratí.
2: Vy jste to už zmiňoval, to prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů, na to jsem se také teď chtěla ještě závěrem zeptat. Ono totiž, ta novela počítá s tím, že výdaje na ty strategické dopravní stavby by se nezapočítávaly do těch výdajových limitů. Co se týká rozpočtu, co takové financování mimo rozpočet podle vás může znamenat?
3: No, je to v podstatě další skryté zadlužení. Na druhou stranu je potřeba se dívat na investice do dopravy, že to je skutečně investice a není to projídání jako například slevy ve veřejné dopravě nebo zmrazení cen dálniční známky. Já tady na to nemám úplně jednoznačný názor, ale chápu i pohled pana prezidenta, že v době, kdy stát na jednu stranu vyhazuje peníze formou například zmražením ceny dálniční známky a podobně, tak je zvláštní, aby žádal o další peníze navíc do dopravních staveb, když v podstatě si není schopen zajistit ty zdroje, které nyní má k dispozici.
2: O tom, co by mohl ministr Bednárek probírat dnes na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem, jsme se bavili se šéfredaktorem a zakladatelem webu z dopravy.cz Janem Surou. Díky za vaše informace a váš čas.
3: Děkuji za pozvání a hezký den přeji.
2: A teď ještě přidáme pohled komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana. Dobré ráno i vám.
4: Dobrý den.
2: Pane Hartmane, vztahy mezi Hradem a Strakovou akademií nejsou v posledních týdnech, dá se říct, na přátelské úrovni. Mimochodem, v pondělí vláda schválila, že navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Pavla, a v této atmosféře míří na jakési konzultace člen kabinetu pan Ivan Bednárek. Co se dá od toho jednání podle vás očekávat? Bude to třeba to zmíněné postěžování si pana ministra prezidentovi, že vetoval ten zákon?
4: Já si myslím, že hlavním smyslem toho, že prezident si zve na Hrad pana Bednárika, ale zval si v minulosti další ministry, je snaha komunikovat, protože ta komunikace mezi Hradem a vládou vázne, ty vztahy jsou velmi vyhrocené a pokud mají spolu nějak fungovat státnicky, to znamená fungovat tak, aby neškodili této zemi, tak by spolu měli komunikovat. Takže já si myslím, že pan prezident opakovaně vyjadřoval snahu, jak třeba koordinovat zahraniční politiku, jak se setkávat s premiérem a narážel na odpor, takže využívá svého ústavního práva, protože on má možnost komunikovat s ministry, samozřejmě nemá možnost je úkolovat, takže aspoň touto formou se snaží získávat různé informace a udržovat kontakt. Myslím si, že další možnost, která by se asi ještě méně líbila premiérovi, by byla ta, kdyby využil svého práva a účastnil se jednání vlády. On ostatně už se tam jednou vydal a vláda mu udělala takový naschvál, změnila program a on tam šel kvůli summitu a ten se nakonec neprobíral. Takže já si myslím, že to je vstřícné gesto prezidenta, který se snaží tu situaci alespoň tímto způsobem trochu uklidnit a zajistit nějakou základní komunikaci s vládou.
2: Takže očekáváte, že se bude postupně pan prezident zvát na ty konzultace ministry. A budou to ministři ze všech stran nebo budou to ministři třeba z rezortů, které prezidenta vysloveně zajímavý, jako je třeba právě doprava, finance?
4: podle mého názoru si bude zvát ministry takovým způsobem, když bude cítit nějaké aktuální téma, že rezonuje ve společnosti a že by bylo dobré ho s tím ministrem probrat. Myslím si, že nebude si vybírat podle toho, jak ministr do vlády přišel, za koho byl nominován a podobně, a že se bude řídit spíše tímto. Je to dáno také tím, že prezident republiky se snaží upozorňovat na problémy v regionech, na vyloučené lokality a podobně. Jezdí do těch regionů, setkává se tam s místními politiky napříč politickým spektrem, s podnikateli, občany a tak dále. Má celou řadu podnětů a ty se snaží předávat jednotlivým ministrům. Samozřejmě nemůže je úkolovat, takže pak záleží na tom, zda si ho pouze vyslechnou a nechají to být, anebo zda skutečně těm problémům se začnou věnovat. Možná, že to aktivita může vyvolat mírné znepokojení u premiéra, že třeba se bude bát, že chce narušovat prezident tímto nějak jeho autoritu a podobně, ale tak uvidíme, jaké případně budou další reakce ze strany premiéra.
2: Myslíte si, že se pokusí pan prezident znovu pozvat premiéra k dalšímu jednání, že třeba si udělá teď kolečko s těmi ministry a pak bude chtít tedy slyšet i vlastně názory pana premiéra a řekne mu své dojmy z těch jednání s těmi ministry?
4: Já si myslím, že on už v minulé době, nedávno před několika týdny, vyzýval premiéra, že by bylo dobré se pravidelně setkávat třeba jednou za měsíc, a zatím ta odezva ze strany premiéra nebyla. On říkal, že nepotřebuje se s prezidentem setkávat, že zkrátka, když bude nějaký problém, který bude nutno tedy s prezidentem řešit, takže ho s ním bude řešit, ale jinak nemá zájem na setkání, takže já si myslím, že panu prezidentovi nezbývá nic jiného, než dávat na jeho vstřícnost a snažit se o ten kontakt, protože samozřejmě tu komunikaci mezi Hradem a vládou nemůže nic nahradit, a už vůbec ne třeba to, co se nyní děje, tedy ten spor u Ústavního soudu. Ten samozřejmě nějakým způsobem rozhodne o výkladu kompetence prezidenta republiky zastupovat stát navenek, ale rozhodně nemůže nahradit nějakou, dá se říci, normální komunikaci mezi Hradem a vládou.
2: Právě proto jsem se na to ptala, jestli ten pokus pan prezident podle vás udělá znova, protože Andrej Babiš ta setkání odmítá. Ještě nám řekněte, co nám ukáže o další kohabitaci vlády a prezidenta ten následující čas. Už vidíme tu onu extrémní kohabitaci, o které psal v SMS zprávách směrem k Hradu ministr zahraničí Petr Macinka?
4: Já si myslím, že ty vztahy jsou natolik vyhrocené, že asi už úplně dál to hrotit nelze, i když v české politice jsme opakovaně svědky toho, že když si říkáme, že něco není možné, tak se to pak stane. Myslím si, že spíše by byl čas na to tu situaci uklidnit. Ty vyhrocené vztahy neprospívají jak prezidentovi, tak také vládě. Ostatně svědčí o tom i různé průzkumy a Andrej Babiš velmi dává na různé průzkumy, takže si myslím, že až určité emoce vyvolané tím summitem nebo děním kolem summitu na to vychladnou, takže Andrej Babiš se vrátí k trošku pragmatismu a přestane ty vztahy hrotit. Ostatně já si myslím, že to, jak v tom videu údajně nechtěně ukázal určité poznámky, takže to může být také způsob určité unikové cesty, že tam bylo, že má sklidnit vztahy s prezidentem, říkal, že to není z dílny jeho poradců, ale jeho příznivců, tak pak může třeba tvrdit, že i podporovatelé hnutí ANO si přejí, aby ty vztahy se nevyhrocovaly a že on tedy k tomu chce určitým způsobem přispět. Já si myslím, že pokud by měl v české politice zvítězit zdravý rozum, což samozřejmě není úplně pravděpodobné, tak by ty vztahy se měly spíše sklidňovat, než dále vyhrocovat.
2: Tolik pohled komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana. I vám díky a hezký den.
4: Pěkný den.
5: A teď vám řekneme, co důležitého se děje. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil, že kdykoliv odteď Irán zaútočí na nějakou z lodí v Hormuzském průlivu, Spojené státy budou bombardovat a zničí jeden most nebo elektrárnu v této blízkovýchodní zemi. Okresní soud v Pardubicích dnes bude rozhodovat o případném prodloužení vazby u 4 obviněných z březnového šářského útoku na zbrojovku LPP v Pardubicích. A v Evropské unii stoupil prodej nových osobních automobilů v červnu meziročně stoupil o 13,6%. Velvyslanci zemí Evropské unie se ve středu nedokázali shodnout na 21. balíku sankcí proti Rusku. V reakci na jeho invazi na Ukrajinu uvedl diplomat Evropské unie, sejdou se znovu dnes. Nový balík se zaměřuje na ruský bankovní sektor ve snaze oslabit finanční systém Moskvy v době, kterou Evropská unie považuje za zranitelnou. Řecko však požaduje, aby Evropská unie zmírnila už dohodnutá omezení týkající se dodávek ruského skapalněného zemního plynu LNG a stalo se tak hlavní překážkou pro přijetí nového balíku. Podle deníku Financial Times zřejmě dostane řecká společnost Dynagas výjimku, aby mohla nadále přepravovat ruský LNG. My jsme ve spojení s Viktorem Daňkem, naším odborníkem na evropské otázky a bývalým zpravodajem v Bruselu. Dobrý den, Viktore.
6: Hezké ráno.
5: Tak my jsme slyšeli, že řada zemí, členských zemí vznáší svoje nároky, ale přece jenom nevymyká se Řecko tím, že vláda lobuje jménem jediné společnosti, která vlastně hodně profituje z obchodu s Ruskem.
6: Nevymyká. Tohle není něco, co bychom viděli poprvé. Ono se teď používá taková zkratka, kterou jsem viděl i ve světových médiích, že to bylo jenom Maďarsko, které blokovalo doposud sankce, ale tak to rozhodně není. Viděli jsme v minulosti množství případů velice podobných tomuto, kdy státy blokovaly sankce kvůli zájmu jediné firmy. Vzpomenu si třeba například Rakouska, tam šlo o Raiffeisen Bank a zájmy rakouského bankovního sektoru v Rusku. Vzpomínám třeba například Belgie, která svého času blokovala sankce na vývoz ruských diamantů kvůli zájmům své antwerpské burzy a tak dále. Ta kritika směrem k Maďarsku v minulosti směřovala především proto, že Maďarsko blokovalo také sankce z důvodu úplně jiných, než z důvodu třeba nějakého národního zájmu, byť by šlo o zájem jediné firmy, blokovalo sankce kvůli úplně nesouvisejícím otázkám, ale ani v tom nebylo Maďarsko výjimečné. Zase bohužel jsem už pamětník, vzpomínám si třeba, když se projednávaly sankce proti Bělorusku v době, kdy Aleksandr Lukašenko sfalšoval běloruské volby a tehdy to bylo opět tedy Řecko, ale také Kypr, který blokoval sankce proti Bělorusku, protože požadoval politickou podporu, řekněme, ve svém vlastním sporu s Tureckem o těžbu u kyperských břehů.
5: Tak pamětník, ale stále mladý. A myslí si, Viktore, že se zástupci členských států domluví na nějakém kompromisu, tedy právě o nějaké výjimce pro řeckou společnost Dynagas, respektive o co se teď hraje, třeba jestli bude ta výjimka dočasná, nebo jak dlouho ta dočasnost bude trvat.
6: Já myslím, že členským státům nezbyde, než se prostě dohodnout, protože už teď ten umělecký dojem je dosti nešťastný. Myslím, že s velkým pobavením a zarostí učiněním sledují v Kremlu to, jak Evropa opět, i přesto, že v Maďarsku už nevládne Viktor Orbán, není schopná se na sankcích dohodnout. Tím spíše, že tady i to časové hledisko, ten Damoklův meč, výjimky ohledně cenového stropu na obchod s ruskou ropou ve třetích zemích, která už vypršela minulý týden, o týden se prodloužila, platí pouze do dneška, takže ten tlak je opravdu velký. Takže si myslím, že nějaká výjimka asi nakonec v tom balíčku bude a teď se bude hrát přesně o to, jaká bude. Ona už jedna tam navržená byla v podobě výjimky časově omezené. Myslím si, že to bylo do konce roku 2028. Řecko by si představovalo časově neomezenou výjimku, tak někde v tomhle rozhraní se asi nakonec členské státy, bych si tak typu, dohodnou.
5: A na tom cenovém stropu na vývoz ruské ropy, o kterém si mluvil, tak si myslíš, že se podaří domluvit, respektive co tomu brání?
6: Já myslím, že tady z velké části, alespoň já nejsem u těch vyjednávání, alespoň z toho, co jsem četl v médiích s odvoláním na diplomatické zdroje, tak tady už ty překážky z velké části padly a zdá se, že tou poslední překážkou je právě řecký odpor k sankcím vůči obchodu s řeckým LNG, se skapalněným plynem, protože tady je Řecko, ale dodejme, má svůj národní zájem. Řecko má dokonce největší světovou flotilu lodí, co do objemu schopnou přepravovat právě LNG. Takže si myslím, že to je asi ta poslední překážka, ale ta část týkající se ruské ropy je samozřejmě také podstatná. Kdyby se na ní evropské státy teď nezvládly dohodnout, tak by to samozřejmě výrazně zlepšilo situaci Kremlu, který by si tím mohl výrazně přispět ke svým příjmům do své státní pokladny a ke své schopnosti financovat válku, protože příjmy z obchodu s ropou jsou podstatné a tady Evropa má dosti významnou roli skrz své spojišťovací a dopravní společnosti, které právě mohou tímto způsobem tlačit na třetí země jinde ve světě, aby ten cenový strop respektovali.
5: No, jaký význam mají další sankce, tedy na banky, kryptoměny, ten zákaz vývozu technologií a tak dále?
6: Jako u každého sankčního balíčku Evropská unie hraje takovou hru na kočku a myš, protože Rusko zdatně obchází sankce a tak každý ten sankční balíček zároveň obsahuje opatření, která dodatečně ještě zpřísňují často věci, na kterých se už Evropa dohodla v minulosti, prostě jenom proto, aby nadále udržovala ten tlak na Rusko alespoň v přiměřené míře. Řekl bych, že tam jsou teď nějaké zvlášť zásadní věci hodné pozornosti, spíš jde opravdu o to jenom utěsňovat ty různé díry, které tam ale vždy v jakémkoliv sankčním režimu budou a které ta druhá sankcionovaná strana se vždy prostě pokouší zneužívat.
5: No, ono se mluvilo třeba o tom, že velmi důležité by mohlo být odpojení desítek dalších ruských bank od západního systému zasílání zpráv SWIFT, dokonce, že zpráva jisté evropské zpravodajské služby varovala, že Rusku hrozí výbušná bankovní krize kvůli tomu. Myslíš si, že to nemá takový význam?
6: Tak samozřejmě ano, ale ani to není úplně nová věc. Vzpomeňme si na to, že o přesně něčem podobném už debata byla v minulosti. Tehdy to byla opět tedy Belgie, která blokovala tady postup, protože se obávala z důsledků i na evropský bankovní sektor, zejména na sebe samotnou, kvůli možným odvetným opatřením ze strany Ruska. Nicméně upřímně řečeno, nejsem odborník na bankovní sektor, abych mohl odhadnout, jak tvrdý dopad to na Rusko může být, co je zjevné minimálně tedy ze zpráv různých analytiků, tak je to, že ruský bankovní sektor už je prostě ve velkých problémech. Tady už existuje množství sankcí z minulosti, které na něj poměrně dosti tlačí, včetně toho, že ruská centrální banka má zmrazená svá aktiva, má dosti omezený manipulační prostor na světových trzích, takže to je prostě fakt.
5: Tolik Viktor Daněk, děkuji, naslyšenou.
6: Hezký den.
2: A před 8:30 stihneme ještě jedno téma. Ze Šangaje se přes Hangzhou přesunul předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD do Pekingu. Jde o první cestu jednoho z českých nejvyšších ústavních činitelů po 7 letech. Současná vládní koalice si totiž dala za cíl zlepšit vztahy s Čínou. Země přitom dál čelí kritice kvůli nedodržování ochrany lidských práv v souvislosti s národnostními menšinami, hlavně kvůli Ujgurům.
7: Rok 2022 a zimní olympijské hry v Pekingu. Některé západní země kvůli tomu, aby upozornili na problematiku lidských práv v Číně, vyhlásili diplomatický bojkot. Mezi nimi například Spojené státy americké, Velká Británie nebo Litva. Sportovci z těchto zemí sice na olympiádu odcestovali. Politická reprezentace ale nikoli. Jak pro Český rozhlas uvedl Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu Akademie věd v souvislosti s přijetím zákona o etnické jednotě v Číně, utlačování menšin, například Ujgurů, dál pokračuje.
8: Ty převýchovné tábory, které byly zřízeny například speciálně za účelem ideologické převýchovy, tak ty byly do jisté míry zrušeny, ale pořád jsou řádově statisíce Ujgurů extralegálně vězněni v dalších formách detence.
7: K diplomatickému bojkotu se tenkrát přidala i česká vláda vedená Petrem Fialou z ODS. Během 4 let jeho vládnutí žádný zástupce kabinetu v Číně nebyl. To teď, zhruba 3/4 roku po volbách, změnil předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle něj by se ale Česko do záležitostí Číny nemělo plést.
9: Máme politiku vzájemného porozumění a respektu. Na tom jsou postavené naše vztahy se zeměmi světa. My nehodláme mluvit do vnitropolitických záležitostí jiných zemí. Upřímně, já si myslím, že i v České republice máme svých problémů dost, i co se týče demokratických deficitů. Jsou lidé souzeni za názory.
7: Podle náměstka ministra zahraničí Jiřího Brodského se nejdřív musí vztahy mezi oběma zeměmi zlepšit, aby bylo možné Číně cokoliv vytýkat.
10: My nezačínáme tím, že se budeme vzájemně šťouchat. Začínáme tím, že otevíráme dialog a ten dialog povede k tomu, že si můžeme říkat otevřeně i tyto věci a nebát se toho a říkat to sebevědomě.
7: I přesto, že Česko uznává politiku jedné Číny, tak za bývalé vlády udržovalo vřelé vztahy s Tajvanem. Karel Dvořák z hnutí STAN to dává do souvislosti i právě s dodržováním lidských práv.
11: Tajvan je prostě demokratická země, která dbá na ochranu lidských práv a bohužel v případě Číny to tak není. Tak já bych doufal, že třeba pan předseda Okamura nebo paní předsedkyně Vesecká i dovedou debatu na téma třeba vězněných Ujgurů.
7: Do převýchovných táborů Peking od roku 2017 zavřel až 3 miliony Ujgurů a dalších etnických skupin. Podle odborníků připomínaly koncentrační tábory druhé světové války. Mezinárodní tlak způsobil, že byla velká část táborů přeměněna na budovy pro jiný účel. To ale podle sinologů neznamená, že by útlak menšin v Číně ustal. Z Pekingu Daniela Brichtová, Český rozhlas.

0: 8 hodin 30 minut přichází s krátkými zprávami Naďa Procházková.
1: Český rozhlas Plus.
2: Dobré ráno. Okresní soud v Pardubicích dnes bude rozhodovat o případném prodloužení vazby u 4 obviněných ze žhářského útoku na zbrojovku v Pardubicích z letošního března. Jednání bude formou videokonference bez přítomnosti obviněných. Z 11 zadržených je 8 lidí ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov má dnes ve filipínské Manile jednat s šéfem americké diplomacie Markem Rubiem. Ten už uvedl, že s Lavrovem chce mluvit hlavně o válce na Ukrajině. Její prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v předvečer schůzky telefonicky mluvil se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Rozhovor označil za dobrý a důležitý. Čínská pobřežní stráž zablokovala 2 filipínská plavidla v blízkosti mělčiny Scarborough v Jihočínském moři. Čína to oznámila s tím, že zároveň vyzvala Filipíny k okamžitému ukončení provokačních akcí. Filipínské velvyslanectví v Pekingu zatím situaci nekomentovalo. Incident se stal během summitu zahraniční politiky Sdružení národů Jihovýchodní Asie, který pořádají právě Filipíny. Jedním z hlavních témat je i napětí v Jihočínském moři. Starší byty v Česku dál zdražují. Podle dat realitního portálu S-Reality byly na konci druhého čtvrtletí zhruba o 13% dražší než před rokem. Nejvyšší ceny jsou dál v Praze, kde už překonaly hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Podobný růst cen potvrzuje i portál bezrealitky.cz. Dopravní podniky nabízejí svým řidičům psychologickou podporu po vážných nehodách. Využít ji můžou například po srážkách s chodci, které podle dopravců ve většině případů způsobí nepozornost lidí při vstupu do kolejiště. S řidiči pracují licencovaní dopravní psychologové například v Praze, Brně nebo Plzni. Rybáři v Hluboké nad Vltavou vypustili a předčasně vylovili několik rybníků. Ryby přesouvají jinam. Důvodem je extrémní nedostatek vody. Ryby v ní nemají dost kyslíku, neprospívají a můžou i uhynout. Připojíme dopravní informace. Na D1 směrem z Prahy na Brno je nesouvislá fronta před sjezdem na Ostrovačice. Pomalu se jede do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Osobní auta se zdrží 20 minut, kamiony výrazně déle. V Praze je problém na magistrále směrem do Holešovic na úrovni hlavního nádraží. U omezení se srazilo osobní auto s chodcem. Projíždí se jen jedním pruhem a v koloně, která začíná už před Nuselským mostem, se zdržíte zhruba půl hodiny. Počasí čeká nás proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se mohou objevit přehánky. Později bude oblačnost ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů. Na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy s Naďou Procházkovou.
1: Posloucháte Ranní Plus.
0: A od moderátorského mikrofonu se vám stále hlásí Štěpánka Martanová a Tomáš Pavlíček. Památku 4 Čechů, kteří nedávno zahynuli v Chorvatsku po srážce jejich jachty s katamaránem, dnes uctí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, a to přímo na místě, kde se neštěstí stalo. Macinka je v Chorvatsku na oficiální dvoudenní návštěvě. Červnovou nehodu mezitím dál vyšetřují místní úřady. Ve Splitu je naše spolupracovnice v Chorvatsku, ta Veseláková. Dobré ráno.
3: Dobrý den.
0: Tak jak bude ta pieta vypadat?
3: Pietní akt je naplánovaný na poledne. Ministr zahraničí pojede lodí přímo k tomu místu, kde se v půlce června srazil dopravní katamarán s plachetnicí, na které plula ta osmičlenná česká posádka a jejíž 4 členové tu nehodu nepřežili. Připomenu, že ta plachetnice se potopila. Chorvatské úřady pokračují v přípravách na její vyproštění. Příčiny a okolnosti toho neštěstí vyšetřuje chorvatská agentura pro vyšetřování dopravních nehod a s jejími vyšetřovateli se tu včera sešli zástupci českého ministerstva Ministerstva dopravy, konkrétně lidé z námořního úřadu, aby byli v kontaktu a průběžně získávali relevantní informace, nové informace z toho vyšetřování. Trestně právní rovinu celého případu mají na starosti chorvatské orgány činné v trestním řízení. Možná si pamatujete, že státní zastupitelství Splitsko-dalmatské župy pár dní po té nehodě poslalo do vyšetřovací vazby prvního důstojníka katamaránu. Ten je podezřelý z toho, že zavinil srážku s plachetnicí z nedbalosti a ta vazba mu byla nařízena z obavy, aby neovlivňoval další svědky. Mezitím ale policie vyslechla několik dalších členů té posádky katamaránu a důstojník je teď už vyšetřován na svobodě.
0: Tak mě docela překvapilo, že Česko má námořní vyšetřovací úřad, to je pro mě novinka. No ale večer se ministr zahraničí setká s chorvatskými Čechy, co ho tam čeká?
3: Podle českého velvyslanectví v Zářebu má jít o neformální setkání a přátelské pobavení. Já nevím, jestli pan ministr má už nějakou zkušenost s chorvatskými krajany, ale pokud nemá, tak jsem si jistá, že bude příjemně překvapen, protože je to velmi přátelská komunita, ti lidé mluví česky a jsou vždy velmi nadšení, když za nimi přijede návštěva z České republiky, notabene, když o setkání projeví zájem i politici, se kterými krajané mohou navázat kontakt. A byť to má být tedy neformální, tak udržování vztahu s Českou republikou je pro chorvatské Čechy nesmírně důležité.
0: Na druhý den návštěvy Petra Macinky v Chorvatsku už se ponese v politickém duchu. Co bude mít na programu?
3: Dopoledne to bude seminář o jaderné energetice a pokud si teď říkáte, že Chorvatsko přece nemá jadernou elektrárnu, tak to není tak docela pravda, protože má poloviční podíl ve slovinské jaderné elektrárně Krško, která stojí sice na slovinském území, ale kousek od hranic a obě země se dělí rovným dílem o energii, kterou to zařízení vyrábí. O tom ale asi budeme mluvit podrobněji příště. Během pátku se Petr Macinka ještě setká se svým chorvatským protějškem Goranem Grlićem Radmanem a měl by se potkat i s premiérem chorvatské vlády Andrejem Plenkovićem.
0: No a pojďme se ještě vrátit k té strážce lodí, jak pokračuje vyšetřování.
3: Vyšetřování, zatím nemáme nějaké další konkrétnější podrobnosti, jak jsem zmínila, české a chorvatské úřady si vyměňují informace. Vyšetřování je tedy primárně na té chorvatské straně. Češi spíš chtějí být informováni o tom, co se děje a z ministerstva dopravy víme, že po té včerejší schůzce vyhodnotí tu situaci a zhodnotí, jestli mohou vypustit nějaké nové detaily ohledně toho neštěstí.
0: Tolik naše spolupracovnice v Chorvatsku, Téa Veseláková. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Je 8 hodin a téměř 38 minut a posloucháte Český rozhlas Plus. Kdo bude připravovat Čechy na krizové situace nebo obranu státu? Ministerstvo obrany v tichosti přesunulo tuto agendu pod generální štáb armády a zjistil to náš zpravodajský server i rozhlas. Rezort zároveň přichází o část lidí z tiskového oddělení. Co se na rezortu mění a proč, to teď probereme s Krištofem Jiříkem z domácí redakce. Dobré ráno.
4: Pěkné ráno.
2: Začneme tou změnou kolem přípravy lidí na krizové situace a obranu státu. Co se tedy vlastně mění?
4: Tuto agendu mělo doteď na ministerstvu obrany na starost oddělení POKOS, tedy přípravy občanů k obraně státu. To organizovalo třeba přednášky pro školy, spolupracovalo s vojenskými útvary a seznamovalo lidi s fungováním armády, se zacházením se zbraněmi nebo s tím, jak reagovat při mimořádných událostech. Oddělení vzniklo po zrušení povinné vojenské služby v roce 2005, aby část těchto znalostí zkrátka nezmizela. Nově už tedy toto oddělení nebude pod civilní částí ministerstva, ale pod generálním štábem. Podle ministerstva to zlepší spolupráci s armádou i krajskými vojenskými velitelstvími.
2: Ministerstvo tedy mluví o větší efektivitě, jenže podle zjištění serveru i rozhlas byl skutečný důvod přesunu agendy poněkud jiný.
4: Ano, jeden z vysokých úředníků, který byl u celé reorganizace, tvrdí, že roli hrála hlavně snaha ušetřit, aby ministerstvo mohlo před premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, který od nástupu své vlády tlačí na zeštíhlení státní správy, vykázat úspory. V tomto případě o 5 tabulkových míst. Zmíněný vysoký úředník zároveň upozorňuje, že jde o koncepční problém, který může mít dlouhodobější dopady. Podle něj by pravidla a metodiku mělo dál řídit ministerstvo a armáda by se měla starat hlavně o samotnou výuku a cvičení. Obává se totiž, že na generálním štábu může tato agenda ztratit prioritu.
5: No, přesun navíc přichází ve chvíli, kdy ani samotné oddělení není personálně kompletní. Jaká je tam situace?
4: Generální štáb potvrdil, že oddělení převzal, ale zatím nemá obsazená všechna místa. Aktuálně hledá dva nové pracovníky. To znamená, že agenda, která se týká vzdělávání lidí v oblasti obrany a krizové připravenosti, začíná v novém uspořádání personálně oslabená.
5: Změny ale nekončí jen u této agendy. Personálně je oslabené i tiskové oddělení Ministerstva obrany. Co se děje právě tam?
4: Na konci června odešel vedoucí oddělení David Šíma, další pracovník Marek Vala končí v červenci a v srpnu odchází taky Magdalena Hinčíková. Už dřív na jaře přitom rezort opustil i další člen oddělení. Pokud ministerstvo rychle nenajde náhrady, zůstane tak na tiskovém oddělení jen polovina původního týmu. Lidé, kteří odcházejí, ale odmítají, že by šlo o koordinovaný protest proti vedení. Jeden z nich i rozhlasu řekl, že každý měl vlastní důvody a že šlo spíš o souběh několika individuálních rozhodnutí než o systémový problém.
5: Změny na ministerstvu obrany jsme probrali s kolegou Krištofem Říkem z domácí redakce. Díky.
4: Naslyšenou.
0: A teď si připomeňme podstatné události dnešního rána. Ministry zahraničí Spojených států Marco Rubio a Ruska Sergej Lavrov jednali asi půl hodiny v Manile. Mluvili i o konfliktu na Ukrajině a normalizaci vztahů. Prezident Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě ministra dopravy Ivana Bednárika. Tématem bude příprava vysokorychlostních tratí a dalších klíčových infrastrukturních staveb v České republice. A jihokorejské automobilce Hyundai kvůli slabšímu prodeji, výpadkům ve výrobě a vyšším nákladům klesl ve druhém čtvrtletí provozní zisk o 21%.
5: Hasiči po skoro dvou týdnech dohasili rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína. Na místě už dál zůstane jen jedna hasičská jednotka, která bude požářiště monitorovat. Končí už i doporučení hasičů, aby lidé v okolí při výskytu kouře raději nevětrali. Budova číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek 9. července.
6: A chcete informaci za na jednotlivých účastních soušitních podátků.
7: Hořet začalo v 9. patře budovy v 8:30 ráno. Požár se následně rozšířil i do dalších částí objektu. Na místě zasahovali stovky hasičů, kteří vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu a uzavřeli okolí. K hašení využívali speciální výškovou techniku nebo vrtulník s bambivakem. Během dne se pak budova z velké části zřítila. Velitel zásahu Zdeněk Otrusina to přirovnal k dění z 11. září 2001, kdy se v New Yorku po útoku letadel zřítily budovy Světového obchodního centra.
8: Měl jsem možnost, bohužel, stát zhruba 30 metrů od té budovy, když došlo zřícení té středové části, a můžu říct, že to je zážitek, který už jako nikdo z těch hasičů, kteří byli vedle mě, asi z hlavy nevytěsní.
7: Právě v 9. patře, kde začalo hořet, měla svůj sklad obuvnická firma Vasky. Podle majitele Václava Staňka tam společnost měla 75 tisíc párů bot v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun.
9: Pro nás jsou to téměř všechny boty, které my jsme měli. Máme naštěstí tady prodejny, které naskladěné jsou, ale pro představu, na prodejnách můžeme mít okolo 15-20 tisíc párů, takže opravdu těch 75 tisíc párů je množství, které jen tak nedoženeme. Naše měsíční produkce je asi kolem 12 tisíc párů.
7: Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než 500 000 korun. Sklad měla na místě taky nadace Tomáše Bati. Bylo tam asi 30 tisíc knižních publikací. A další poškozenou firmou je třeba Equator Cycling, která se zaměřuje na výrobu a servis jízdních kol. O škodách mluví její šéf Milan Šimek.
10: Měli jsme tam úplně všechno, prostě dílnu, počítače, vzpomínky, zboží, prostě všechno tam totálně padlo, je to v těch sutinách teďka momentálně.
7: Ve Zlíně požár vzbudil vlnu solidarity. Hasičům třeba lidé nosili během zásahu vodu a jídlo. Taky si kupují benefiční trička na podporu nadace Tomáše Bati. Hasiči postupně požár dostali pod kontrolu a zaměřili se na dohašení a monitoring trosek budovy. S tím jim pomáhala i dronová služba. Její práci popsal velitel hasičské stanice v Holešově na Kroměřížsku Jan Haderka.
11: Malé typy dronů, které používáme, se nám tady výborně hodí pro posouzení statiky, nebo respektive pro pana statika, že má možnost náhledu, jak to vypadá uvnitř budovy.
7: budova má výrazně narušenou statiku a její torzo bude nutné zbourat. Příčinu požáru, který se nakonec obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Policie událost prověřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Celkovou škodu policie zatím nevyčíslila. David Šalek, Český rozhlas.
0: Díváme se na hodiny, je skoro 8:45. Jste stále s pořadem, který se jmenuje Ranní plus. Většina velkých světových firm má plán, jak se bránit kybernetickým podvodům spojeným s umělou inteligencí. Tuto obranu ale aktivně udržuje jenom 13% z nich. Ukázala to studie poradenské společnosti BDO, ve které odpovídalo 500 vedoucích pracovníků velkých společností po celém světě. Detaily probereme se Stanislavem Klikou, ředitelem pro oblast řízení rizik v české pobočce společnosti BDO. Dobré ráno.
12: Dobrý den.
0: Jak si vysvětlujete, že se tak málo firem řídí svou bezpečnostní strategii? Podceňují ta rizika nebo mají třeba tu strategii špatně nastavenou?
12: To má několik rovin. Obvykle ty firmy ty pravidla nastavené nějak mají, nicméně vlastně v těch posledních letech přibývá krizí. To prostředí se stále častěji mění, to znamená, pokud ty dlouhodobé strategie nejsou flexibilně aktualizované, tak vlastně nemusí být aktuální, nemusí stačit. Zároveň vlastně ti manažeři nedokážou vždy poznat varovné signály, nedokážou poznat vždy, co je skutečně důležité, to znamená, pak hasí ty problémy, jsou zahlceni těmi jednotlivými skutečnostmi, které potom nastanou a hasí ty požáry. A takže vlastně ta naše studie ukázala, že u 55% firm ty krátkodobé provozní tlaky potom převažují nad tím dlouhodobým plánováním rizik.
0: No ale s čím tedy nejčastěji souvisí ta faktická nepřipravenost firem? Mají například dostatečný počet expertů, kteří se zaměřují na kybernetickou bezpečnost, kteří by dokázali těm manažerům, když jsou, dejme tomu, přetížení, říct pozor, tohle je opravdu nebezpečné?
12: Samozřejmě sehnat dobré odborníky není jednoduché, nejenom v odvětví bezpečnosti, ale samozřejmě i v jiných odvětvích, ale není to jediný důvod. Vlastně ty firmy nezahrnují včas ty svoje specialisty do těch důležitých rozhodnutí, to znamená, když rozhodují o tom, že vůbec projekt vznikne, že se bude realizovat, tak vlastně tam oni zapojení nejsou, to znamená, nemůžou se účastnit toho rozhodování, nemůžou zásadně ovlivnit to směřování nebo tu podobu a jsou potom přizýváni až v pozdějších fázích, kdy už tak to ovlivnit nemohou. Jo, to znamená, vlastně ty firmy, i když 40% respondentů vlastně označilo ty kybernetická rizika za velmi důležitá nebo za hlavní riziko, tak přesto vlastně to řízení tomu dostatečně neodpovídá.
0: Ano, takže doporučení je prostě brát si ty odborníky hned v okamžiku, kdy se o něčem rozhoduje.
12: Přesně tak.
0: No a dá se říct, že nebo jestli jsou firmy z některých odvětví lépe připravené než jiné?
12: Tak ten tlak bývá větší v těch více regulovaných odvětvích, to znamená tam, kde ta legislativa je přísnější, může to být třeba finanční sektor, tam ten orgán dohledu jednak kontroluje plnění těch požadavků a často ukládá docela i přísné sankce, ale ta konkrétní situace té firmy spíš vyplývá z té její vyspělosti, kontrolní vyzrálosti, to znamená, nakolik vedení vlastně podporuje vlastně ty preventivní opatření nebo řízení rizik, zda skutečně se ta bezpečnost promítá do toho každodenního rozhodování.
0: No a co jsou aktuálně pro velké společnosti největší hrozby spojené s umělou inteligencí? Jde hlavně o kyberútoky, které cílí na peníze firem, nebo je to něco jiného?
12: Samozřejmě jsou to i ty útoky, protože vlastně ty útočníci s pomocí umělé inteligence dokážou pracovat rychleji, v mnohem větším rozsahu, jsou mnohem přesvědčivější. To znamená, ta podvodná zpráva může být vytvořena přímo na míru tomu člověku, útočníci můžou napodobit hlas, vytvořit falešné video a podobně. Takže je stále obtížnější ten podvod pro toho běžného uživatele rozpoznat. Většinou chtějí teda vylákat platbu nebo nějaké přístupové údaje, aby se dostali do systému a tak podobně. Samozřejmě ty hrozby jsou spojené i s tím užíváním umělé inteligence jako takové, to znamená, ne vždycky ty firmy, nebo spíš málo, která ta firma má dnes rozmyšleno přesně, jak AI chce používat a jak vlastně školit ty jednotlivé zaměstnance, aby byli efektivní a používali tu AI bezpečně.
0: No my už o něčem mluvili, ale jak by měla vypadat správně nastavená strategie proti kybernetickým útokům? útokům ve velké společnosti? Na co by se měly ty firmy nejvíc zaměřit?
12: Ten základní princip je určitě mít jasno v tom, jak by měly, kam ta firma chce směřovat v této oblasti, to znamená mít nastavené konkrétní a hlavně měřitelné cíle, určenou odpovědnost za konkrétní oblasti a ty dosahování těch cílů a průběžně to vyhodnocovat, to znamená říkat si, jsme na té správné cestě tomu, abychom toho dosáhli, vyhodnocovat, jestli ty opatření skutečně fungují, a protože ten svět se stále rychleji mění, tak by ty postupy měly umožňovat rychlou reakci, flexibilní změny a přizpůsobování se vlastně tomu prostředí vnitřnímu i vnějšímu a podle toho stanovat priority a další postup.
0: Tak tolik Stanislav Klika, ředitel pro oblast řízení rizik v poradenské společnosti BDO. Já vám moc krát děkuji, mějte se hezky.
12: Také děkuju, naschledanou.
5: V 8 hodin a 50 minut je čas na přehled zahraničního tisku a začínáme v britském The Guardian. Ten píše o tom, že plán nového britského premiéra Andyho Bermana na zastropování ceny lístků na autobusy dopadne na lidi z nejchudších zemí. Snížení maximální ceny autobusové jízdenky ze 3 na 2 libry má podle vlády pomoci domácnostem zvládat rostoucí životní náklady. Jenže podle kritiků ubere peníze lidem v zemích s nízkými příjmy a kriticky zranitelných zemí.
0: Jak vysvětluje Guardian, premiér Burnham totiž navrhuje dotovat autobusové jízdné z britského fondu poskytování mezinárodní klimatické pomoci. Zároveň chce klimatické granty nahradit návratnými půjčkami. Podle ministrů tento krok umožní financovat rozvojovou pomoc flexibilněji a zároveň dodržet britská rozpočtová pravidla.
5: Humanitární organizace však upozorňují, že granty pomáhají zvládat klimatickou změnu hlavně nejchudším zemím, které už teď čelí jejím dopadům, ale přispěly k její jen minimálně. Na půjčky pravděpodobně dosáhnou spíše země, které je mohou splatit, jako třeba Indie nebo Brazílie. Zatímco nejchudší země světa by mohly o část podpory přijít.
0: Guardian dále píše, že změna prohloubí zadlužení rozvojových zemí a omezí jejich schopnost investovat do zdravotnictví, vzdělávání nebo sociálních služeb. Kritici zároveň varují, že Británie si může poškodit svou pověst spolehlivého partnera v oblasti mezinárodní pomoci. Downing Street však trvá na tom, že Spojené království zůstává odhodláno poskytovat rozvojovou pomoc.
5: Mezinárodní organizace kritizují demolici srbských vil v Kosovu, píše o tom web Balkan Insight. 11 vil na severu Kosova, patřících kosovským Srbům, stojí v blízkosti strategicky významného jezera Ujman, známého také jako Gazivoda, které zásobuje pitnou vodou několik měst, slouží k výrobě elektřiny a zavlažování.
0: Kosovská vláda podle Balkan Insight tvrdí, že cílem demolice je ochrana vodních zdrojů a navrácení pozemků pod správu vodohospodářů. Srbská vláda to naopak označila za politicky motivovaný krok provedený bez soudního rozhodnutí a obvinila Prištinu z porušení práv místních obyvatel. Vlastníci vil totiž už zahájili soudní řízení ve stanovené lhůtě. To je podle Evropské unie důvod k obavám, jestli Kosovo dodržuje principy právního státu.
5: Podobně se vyjádřila také mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Zdůraznila, že veškeré zásahy do vlastnických práv musí probíhat v souladu se zákonem a stejná pravidla musí platit pro všechny komunity v Kosovu. Organizace varovala, že selektivní nebo nerovnoměrné uplatňování práva může oslabit důvěru veřejnosti a negativně ovlivnit vztahy mezi jednotlivými etnickými skupinami. Píše se na webu Balkan Insight.
0: A pojďme na úplně jiný kontinent. Americká verze webu Politico se věnuje primárkám ve státě Arizona. Za republikány je totiž ovládli kandidáti, kteří dlouhodobě zpochybňují vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách z roku 2020. Příštím guvernérem, státním tajemníkem a generálním prokurátorem se tak můžou stát muži, kteří v minulosti podporovali tvrzení, že Donald Trump byl ve volbách proti Joe Bidenovi připraven o vítězství.
5: Jejich úspěch podle analytiku ukazuje, že republikánští voliči v Arizoně nadále podporují kandidáty zdůrazňující otázku volební integrity. Politico ale cituje také republikánské strategy, kteří upozorňují, že podobné postoje mohou být překážkou. Kandidáti zpochybňující výsledky voleb totiž utrpěli v Arizoně porážky už v letech 2022 a 2024. Pro letošní listopadové volby tak zůstává Arizona klíčovým státem pro ovládnutí amerického kongresu. Uzavírá Politico a my uzavíráme přehled zahraničního tisku.
1: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
0: No a teď jedno opravdu prázdninové téma. Rašelinová voda, lesy a klid šumavské přírody. Ke křišťanovickému rybníku na Prachaticku lidé ale nejezdí jenom za koupáním. Na břehu se střídají koncerty, divadelní představení pro děti i další kulturní program, který láká nejenom místní.
13: Začíná dnešní večer Líša, takže já bych ho pěkně přivítal na pódiu potleskem.
14: Dobrý večer nebo dobré odpoledne.
15: Na křišťanovický rybník na koncerty chodí pravidelně Jiří Doskočil.
16: Já sem chodím, protože je tady úžasný prostředí. Jednak ten rašeliný rybník s rašelinou vodou, který je úplně uchvatný. Jednak kvůli Pepovi Fojtovi, který tady dělá fantastickou kulturu, takže ho jezdím podpořit a má to tady naprosto neopakovatelnou atmosféru.
15: Od poslechu jsem na chvíli vyrušila Naďu Čejkovou.
17: My jsme jezdívali s dětma plavat a od té doby, co je tady tahle ta bouda, tak sem chodíme ještě radši. A koncerty jsou vždycky pěkný.
15: On to tady má taky krásnou atmosféru.
17: Už jenom ten rybník a les. A chyběl nám ty dva roky, co byl vypuštěný a co se to tady předělávalo.
18: Já to platit nebudu.
15: Předvést své schopnosti můžou na křišťanovickém rybníku někdy i mladší umělci z řad publika.
18: Udělám. Nevojnu se dám.
15: Kulturní akce na pláži u křišťanovického rybníka pořádají majitelé boudy u Josefa a Adélky, a to je Josef a Adéla Fojtovi.
19: Tak děláme koncerty a pořádáme pohádky pro děti.
15: Vy tu vlastně s rodinou trávíte i celé léto?
19: Většinou roku jsme ve městě, tak potom si užíváme tady léto s dětma v lese a u vody.
15: Kulturní akce se na pláži křišťanovického rybníka konají už 10 let.
20: Jsme tady se Zadelkou vzali přímo na pláži a od té doby tady provozujeme Křikulet, festival Křišťanovické kulturní léto a zároveň teda boudu Josefa a Adélky.
15: Co pro vás znamená křišťanovický rybník?
20: No rozhodně v obrovskou etapu života, rozhodně spousta lásky, kterou sem ty lidi jako vnášejí, respekt k tomu místu, protože jsou lidi, kteří to samozřejmě mají rádi, tak musíme i tu dramaturgii podle toho trošku jako cílit.
21: Já se jmenuji Pepa a mám tady nejradši hrát tady badminton. S Toňou se koupem.
15: Toňa, to je tvůj brácha, vy?
21: Jo.
22: Já to mám nejradši hrát s mamkou tenis a spát v merinuce.
15: Nejvíc lidí sem ale samozřejmě přiláká koupání.
23: Tati, já už tady nestačím.
15: Julinka zrovna vylezla z vody, má na sobě plavky a plovací vestu.
23: Můžeme tady být s pejskem a že můžeme jezdit na paddleboardu a že můžeme tady ještě plavat a být tady v klidu.
15: Tady můžeme vidět kolem nás, hele, plavou malí kapříci.
23: Můžeme na jednu šáhnout, když se nás nebojí ty ryby.
15: Michal Kadoch má tady kousek chalupu, proto sem jezdí vždycky na koupačku.
24: Líbí se nám tady to okolí, ta rašelinová voda, ty kopce kolem a ten klid.
15: Hana Jiroušková přijela se svojí vnučkou
25: Eliškou. Jezdíme sem, protože je to tady nádherný, takový přírodní, veškerý vlastně zázemí tady je, tak je to takový jakoby retro. Já se vracím do dětských let.
26: My se totiž s rodičema jezdíme koupat a já to mám ráda, protože se svlažím.
15: Festival Křikulet na pláži u křišťanovického rybníka potrvá až do konce prázdnin. Z Křišťanovic na Prachaticku Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Radioservis představuje Toulky první republikou.
27: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
27: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz. 90kové léto.
28: V listopadu 92 byl definitivně odhlasován zánik Československa a ministr Josef Lux vyzýval k odpovědnosti.
29: Chceme-li, aby svět kolem nás se proměnil, tak si myslím, že každý tam, kde je, každý svým dílem zodpovědnosti, se o to musí pokusit. Nelze prostě přihlížet. A dnes se zdá, že já mám někdy pocit, že dokonce 15 milionů lidí, ale rád věřím, že to je méně, ví, co by měli dělat ministři, poslanci či pan prezident. Většina z nich ví dokonce, co by měl dělat i jejich soused, ale málo kdo ví, co by sám měl dělat v situaci, kde se nachází.
1: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
5: A s dalšími pozvánkami přicházíme s Tomášem. Já vás zvu po 10. hodině na Vinohradskou 12. Foldina a Dvořák, dva politici, dvě odlišné politické kauzy posledních dní. Proč poslance SPD policie podezírá z domácího násilí a šéfa místní buňky ODS v Praze 1 odepsalo předsednictvo strany, vysvětlí investigativní reportér Artur Janoušek z Radiožurnálu a šéf komentátor Seznam zpráv Jindřich Šídlo a ptá se Matěj Skalický.
0: A já ještě doplním, že po půl 12. začíná Interview Plus. Hostem bude Martin Hála, synolog z projektu Synopsis. Bude se věnovat tomu, že Tomio Okamura je na pracovní návštěvě Číny. Je jeho návštěva dobře načasovaná a je předseda SPD dobře orientovaný v mezinárodních otázkách. Na to se Martina Hály bude ptát Petr Dudek.
5: I v 9 hodin společně sdílíme vlny Českého rozhlasu Plus, což nás těší, a nerušený poslech vám přeji Štěpánka Martanová
0: a Tomáš Pavlíček.
2: Český rozhlas Plus.
0: No, abychom nezapomněli vám říct, co se v této půlhodině chystá. Britské muzeum v Londýně připravuje výstavu slavné tapisérie z Baye. V jakém je stavu po převozu z Francie?
5: Uživí čeští zemědělci svá stáda v období sucha?
0: A Ludvíku Vaculíkovi by bylo 100 let, čím byl v české literatuře tak osobitým a samorostlým úkazem?
5: Jak je zvykem, po antré hodiny následují zprávy dnes s Nadějou Procházkovou.
3: Dobré ráno. Vládní poslanci chtějí svolat schůzi k přehlasování veta prezidenta Petra Pavla na poslední srpnový týden. Českému rozhlasu to potvrdila předsedkyně.

0: Zjistil to server i rozhlas. Změna platí od začátku července. Rezorty ale na jaře při představování reorganizace veřejně nezmínil. Ministerstvo tvrdí, že přesun fungování agendy zjednoduší a zlepší spolupráci s armádou. Podle ale jednoho z vysokých úředníků byly hlavním důvodem úspory. Přesunem oddělení totiž ministerstvo zrušilo 5 tabulkových míst. Ministerstvo zároveň opouští polovina týmu tiskového oddělení.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Šéf americké diplomacie Marco Rubio dnes bude ve filipínské Manile jednat s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Mluvit by spolu měli mimo jiné o konfliktu na Ukrajině i o mírových rozhovorech, které Spojené státy zprostředkovávají a v poslední době se zastavily. Zástupci asijských zemí na summitu řeší například situaci v Myanmaru nebo v Jihočínském moři.
2: Čínský ministr zahraničí Wang Yi nejprve odmítl obvinění, že jeho země nerespektuje v regionu Jihočínského moře zájmy ostatních států a svou vůli tam stále častěji prosazuje silou. O několik hodin později během 90-minutové schůzky s šéfem americké diplomacie Markem Rubiem domlouval detaily návštěvy čínského prezidenta ve Spojených státech letos v září. Oba také souhlasili s tvrzením, že v otázce Tchaj-wanu přetrvávají mezi Pekingem a Washingtonem hluboké neshody. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Nejméně jedna saúdsko-arabská loď se stala terčem útoku v Rudém moři. Informují o tom úřady Saúdské Arábie, podle kterých útok způsobil požár na přídi lodi. Všichni členové posádky ale mají být bezpečí. Jemenští postalečtí husijové tvrdí, že zaútočili na 2 saúdsko-arabské ropné tankery.
3: Husijové, které podporuje iránský režim, blokádu Saudské Arábie vyhlásili tento týden. Jde o odvetu za útok na letiště v hlavním městě Jemenu Sana a na blokádu jemenských přístavů a letišť, kterou podle povstalců uplatňuje Riad. Rudým mořem prochází téměř 15% světového námořního obchodu. Narušení dopravy společně s téměř zastavenou plavbou v Hormuzském průlivu může způsobit další růst cen na světových trzích. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na výrazný zápach si stěžují lidé z okolí solární sušárny Kalu v Litovli na Olomoucku. Město ji zprovoznilo loni v tamním areálu čistírny odpadních vod, jako druhé v republice. Problém se zápachem by mohla vyřešit korejská technologie, která se teď bude v sušárně testovat.
4: Jak byste to přirovnal? K čemu, po čem to vlastně zapáchlo?
5: Já bych otevřel žumpu. Já bych otevřel zdechlá kočka, strašný zápach, strašný jako.
6: Pan Vít bydlí nedaleko litovelské čistírny odpadních vod. Kvůli zápachu se teď v areálu bude testovat technologie elektrické osmózy, říká jednatelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová.
7: V Evropě jsou 4 zařízení, které jsou, je možné si zapůjčit, takže my máme vyjednáno někdy v srpnu nebo v září, že to tady budeme někdy měsíc a půl zkoušet.
6: Město taky kvůli řešení zápachu plánuje stavbu bioplynové stanice. Z Litovle Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Ochranáři v Beskydech letos zachránili před koli aut tisíce obojživelníků. Celkem kolem cest v horách natáhli přes 10 kilometrů bariér. Živočichy při jarní cestě za rozmnožováním naváděli do zakopaných kbelíků.
8: Jen v okolí přehrady Šance se podařilo odchytit a přenést přes 5000 ropuch, tisícovku skokanů, desítky mloků, čolků a kuněk žlutobřichých. V okolí Bílé to bylo více než 3700 obojživelníků. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
0: Pojďme na dopravu. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 177 až do omezení u Brna na kilometr 196. Osobní doprava se zdrží asi 20 minut. Kamiony v pravém pruhu pojedou celý úsek výrazně déle. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 je fronta od Kněževsi ze 4. kilometru do omezení před sjezdem na letiště. Zdržení je až 15 minut. Na pražském okruhu je velmi silný provoz v obou směrech před sjezdem na Ořech. Se směrem na letiště se popojíždí od sjezdu na Vestec a ve směru na dálnici D1 začíná fronta u Rudné na 5. kilometru dálnice. Obousměrně zdržení je kolem půl hodiny. V Praze přetrvávají potíže na magistrále směrem do Holešovic na úrovni hlavního nádraží. Po srážce osobního auta s chodcem se projíždí jen jedním pruhem a v koloně, která začíná už před Nuselským mostem, naberete půlhodinové zpoždění.

0: Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí, proměnlivá oblačnost, zpočátku převážně velká, místy s přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území. Večer bude od jeho západu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty většinou 18 až 22 stupňů, na horách kolem 11. To byly zprávy s Naďou Procházkovou.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: A dnešními průvodci jsou Tomáš Pavlíček a Štěpánka Martanová a 9. hodinu začínáme kulturou. Britské muzeum v Londýně se nově pyšní velkým klenotem. Po skoro tisícovce let se do Anglie vrátila slavná tapisérie z Baye. Francouzské i britské týmy v těchto dnech analyzují stav zhruba 70 metrů dlouhé a velmi křehké tkaniny nevyčíslitelné hodnoty. Její výstava má začít v září. Detaily má z Francie náš zpravodaj Martin Balucha. Dobré ráno.
3: Hezký den.
2: Martine, co se teď děje s tapisérií za zdmi Britského muzea v Londýně? Co všechno musí Francouzi a Britové připravit před začátkem výstavy?
3: Francouzští a angličtí odborníci teď kontrolují stav tapisérie. Už z dřívějška víme o tom, že má zhruba 10 000 děr a 30 trhlin. Cílem je tedy teď zhodnotit, jestli po tom převozu nepřibyly další škody. Lidé teď, kteří s ní pracují, tak skutečně postupují a nakračují po špičkách, mají zástěry, mají rukavice. Ten přesun z Velké Británie, z Francie do Velké Británie byl nesmírně složitý, připomínal akční film. Ty týmy kontrolovali při převozu kamionem skutečně spoustu hodnot. Například ta tapisérie byla uložená v takovém pouzdru a samotné to pouzdru bylo ještě taky uložené v kovové konstrukci. Ta cesta trvala 10 hodin a ty týmy museli kontrolovat skutečně vibrace, museli kontrolovat a udržet teplotu na 20 stupních a taky hlídali hladinu vlhkosti, která měla se pohybovat kolem 50%.
4: Ve všech etapách jsme zaznamenali velký technologický pokrok. Ať už to bylo pouzdro, ve kterém jsme tapisérii převáželi, stůl, který teď používáme, nebo vitrína, kde bude tapisérie vystavovaná. Všechno je to velký úspěch.
3: Jsme slyšeli francouzskou ministryni kultury Catherine Pégárovou vlastně ještě před tím samotným ostrým převozem, řekněme té samotné tapisérie, tak byly dvě cvičné jízdy bez tapisérie, všechno z toho důvodu, aby si ty týmy mohly natrénovat ten přesun, řekněme, na nečisto.
2: Proč Francie zapůjčila Velké Británii tapisérii, i když byl ten převoz tak složitý?
3: Ono jde o velmi symbolické gesto, důkaz hlubokých vztahů mezi oběma zeměmi. Na půjčce se shodli už v roce 2018 prezident Emmanuel Macron a tehdejší premiérka Theresa Mayová, tedy v době, můžeme říct, tvrdých pobrexitových jednání. Ta zapůjčka měla taky přispět vlastně k narovnání a k zlepšení těch vztahů. Britové usilovali o zapůjčení tapisérie dlouhodobě. Ona je důležitou součástí anglické historie, vypráví příběh dobytí Anglie Vilémem doby. Zachycuje události, které vedly k bitvě u Hastings v roce 1066, kdy Vilém tedy porazil vojsko posledního anglosaského krále Anglie Harolda II., který v bitvě padl. Vilém dobyvatel se následně stal tedy prvním normandským králem Anglie, takže skutečně velmi důležitá historie pro Angličany. Anglie usilovala několikrát o tuto zápůjčku, o to, aby se tedy skutečně ta tapisérie z Baye dostala na anglickou půdu už v letech 1953 ke korunovaci Alžběty II. Tehdy a následně i v roce 1966 k 900. výročí bitvy u Hastings.
2: A jaký je zájem o vstupenky na výstavu a máš ji i ty, zamíříš z Francie se podívat do Londýna?
3: Já už to z Francie nestihnu, bude střídání tady na postu, ale určitě je to neobyčejná událost. Britské muzeum zaznamenalo velký zájem, zhruba 80 tisíc uživatelů několik hodin čekalo, řekněme, ve virtuální frontě o vstupenky. Další rezervace budou ještě spuštěné v říjnu a taky v lednu příštího roku. Samotná ta výstava potrvá do 10. července roku 2027, což je zajímavé datum i z toho ohledu, co se bude dít. Tady ve Francii samozřejmě budou prezidentské volby, takže v momentě, kdy ta výstava bude končit, tak už Francie bude mít nového prezidenta, možná třeba i prezidentku. Cena té vstupenky je přes 900 korun, což je zhruba třikrát víc než cena vstupenek v Normandii, kde je běžně vystavovaná, řekněme, doma výměnou za tu tapisérii. Zase britské muzeum do Normandie zapůjčilo šachové figurky z ostrova Levix nebo třeba helmu Sutton Hoo, takže není to jenom vlastně vlastně jednostranná zápůjčka, ale i Britové poslali velmi cenné artefakty, posílají cenné artefakty sem do Francie.
2: Každopádně čas na to si tapisérii v Británii prohlédnout je docela dlouhý, až do roku 27. A vše nám řekl o té cestě této významné tapisérie z Francie do Velké Británie Martin Balucha. Díky a hezký den.
3: No a ty šachové... Taky děkuji, naslyšenou, hezký den všem.
5: Pardon, že jsem do toho skočil, ale ty šachové figurky z ostrova Louis, tak ty já mám dokonce na tričku, to mi přinesli děti, takže to je další věc, o které třeba budeme mluvit v našem vysílání. Ale teď se podíváme na to, co se píše v tuzemských denících s datem 23. července. Deník N se věnuje cestě ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy do Spojených států. Strávil v nich 10 dní a vrátil se toto úterý. Podle deníku se cesta z původního plánu protáhla a rezort odmítá upřesnit, co se v uplynulých dnech dělo, s kým vším měl Červený schůzky a jaké byly náklady spojené s návštěvou Spojených států.
2: Ministerstvo životního prostředí o cestě informovalo den před odletem a zdůraznilo dva hlavní body. Vystoupení ministra na konferenci OSN o udržitelném rozvoji a návštěvu národních parků v Kalifornii s cílem získat poznatky pro účinnější boj s lesními požáry. Červený podle deníku N skutečně 13. července přednesl zhruba 3minutový projev na konferenci v New Yorku. O dva dny později už se však na fóru OSN neúčastnil plenárního jednání a přijetí politické deklarace.
5: Kromě údajně děravého programu a nejasností, s kým ministr Červený ve Spojených státech jednal, také deník N řeší, proč sebou přibral mluvčího strany motoristé. Lukáš Koutník nemá v registru smluv žádný pracovní kontakt s rezortem. Zároveň nelze dohledat, že by byl zaměstnancem ministerstva. Sám Koutník na dotazy deníku N nereagoval. Ministr Igor Červený o množství otázek prohlásil, že přesahují míru únosnosti a obvinil tazatelku z poškozování národních zájmů.
2: Míříme do hospodářských novin. Ty se věnují tomu, že chemoterapie je na ústupu. V posledních letech se účinnou, ale protilonáročnou léčbu daří nahrazovat šetrnějšími přístupy. Lékaře k tomu vede i nové zjištění. Chemoterapie a radioterapie totiž sice zahubí rakovinu, ale zároveň jsou karcinogenní a mohou tak s odstupem let riziko nádorového onemocnění zvyšovat.
5: Podle onkoložky z Všeobecné fakultní nemocnice je zatím absolutní přínos chemoterapie mnohonásobně vyšší než malé riziko sekundárních nádorů, které nejčastěji zasáhnou krev, kostní dřeň a lymfatický systém. Hospodářské noviny dodávají, že bez chemoterapie se lékaři zatím neobejdou, ale posouvají se k personalizované léčbě. U některých typů nádorů se už používá pouze cílená léčba nebo imunoterapie a v mnoha dalších případech se s chemoterapií kombinuje pro lepší výsledky.
2: Míříme na další deník, respektive server E15. Ten se zaměřuje na finfluencery, tedy influencery věnující se investicím a finančním operacím. Podle aktuálního průzkumu garančního systému finančního trhu sleduje tento typ obsahu více než polovina lidí ve věku 16 až 30 let. Čtvrtina sledujících pak podle typu oblíbeného influencera už investovala.
5: Mladí Češi se podle E15 do světa investic pouštějí odvážněji než starší generace, často bez pomoci finančního poradce a za využití online aplikací. Navzdory trendům si ale 78% mladých informace o financích ze sociálních sítí aspoň občas ověřuje. Často na odborných serverech, ale v polovině případů také s rodinou a s přáteli. No a s E15 uzavíráme přehled dnešních domácích médií.
2: A teď míříme v 9 hodin a 15 minut. Ještě stále do Česka a míříme na zemědělské téma. Dopady sucha na českých polích pociťují i chovatelé skotu. Krmných plodin se letos kvůli nedostatku srážek urodilo méně. Místy i o desítky procent oproti normálu. Nelehká je situace hlavně na jihu Moravy. Detaily tam zjišťoval reportér Šimon Franc. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Problémy mají třeba v družstvu v Miroslavi na Znojemsku. Na polích se jim urodila asi čtvrtina vojtěžky oproti normálu. O moc lépe na tom není ani kukuřice na siláš. Tu sklizeň teprve čeká, ale už teď je jasné, že bude asi na polovině průměru. Takový propad v krmivech tedy může znamenat nutnost chov zredukovat. V Miroslavi počítají s tím, že i o 30% v případě, že se dalšími plodinami nepodaří ztrátu vykrýt. To znamená prodej krav na jatka. Nedostatek krmiv je na jižní Moravě plošný. Třeba v Bulharech na Břeclavsku ho kompenzují plodinami, které původně plánovali prodat. Podle místopředsedy Svazu chovatelů českého strakatého skotu teď záleží právě na tom, jak dopadnou podzimní plodiny. Snižování stavu je až poslední řešení. Tam, kde krávy produkují mléko, tento krok navíc může znamenat ještě větší ekonomické ztráty. Chovatelé totiž mléko dráž nabízet nemůžou, mlékárny by je od něj jednoduše nenakoupily. Ceny tlačí dolů i trh, v obchodech se některé mléčné výrobky nabízejí za cenu, která je i výrazně pod výrobními náklady.
2: To byl reportér Šimon Franz, děkuji.
6: Díky, naslyšenou.
2: A nedostatek krmiva řeší i chovatelé na jihu Čech. Podrobnosti má reportérka Kristýna Baršiny.
7: Pěkný den, je to tak, zemědělci už teď řeší, kolik skotu uživí a jestli budou mít dostatek krmiva. Na jihu Čech ale zatím stavy zvířat výrazně nesnižují. Jak potvrdil předseda zemědělského družstva Brloch a zároveň Českokrumlovské agrární komory Václav Jungwirth, rozhodovat se budou spíš až na podzim. V září nebo v říjnu už budou vědět, kolik zvířat si nechají a kolik prodají. Většina kráv je teď navíc v březích nebo má telata, takže chovatelé redukci stát zatím neplánují. První seče trávy byly na jihu Čech výrazně slabší, výnosy jsou zhruba o 2/3 nižší než loni. Ani druhá seč podle zaměstnanců ztrátu nejspíš nedožene. A jedna zajímavost, podle ředitelky jihočeské agrární komory Hany Šťastné, už někteří chovatelé koní kvůli nedostatku krmiva dovážejí seno až z Polska.
2: Reportérka Kristýna Baršiny o tom, jak dopady sucha trápí zemědělce na jihu Čech. Díky.
7: Díky a přeji hezký den.
5: Teď pro vás máme žeň čerstvých událostí z domova i ze světa. Zástupci států Evropské unie podpořili přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, potvrdili unijní diplomaté. Řecko stáhlo svou blokaci. Český ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že na mise nastoupí v blízké době noví velvyslanci ve Spojených státech, Itálii a také organizací OECD a OSN. První z 16 diplomatů, jejichž nástup potvrdil prezident Petr Pavel, na nové posty nastoupí na přelomu července a srpna. A americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes ve filipínské Manile jednal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem o válce na Ukrajině, ale také o normalizaci vztahů jejich zemí. Rusko je podle Lavrova připravené na urovnání konfliktu. Ministr ale zároveň varoval před americkými dodávkami zbraní na Ukrajinu.
2: 9 hodin a téměř 19 minut a věnovat se budeme jedné velmi významné české osobnosti. Valašský samorost, přímočarý spisovatel i člověk. Před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík, jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Proslavili ho zejména jeho fejetony a komplexní dílo Český snář. V roce 1968 oslovil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
8: Svým odchodem od koní lidstvo hrůje sáhlo do jemné pleteně své duše.
9: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
8: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
9: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
10: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch, takovou povahu, takové vzdornosti a zároveň takové nějaké chytrosti.
9: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ, kam ho, jak často později zdůrazňoval, přivedly tytéž pohnutky, které ho potom ze strany zase vyvedly. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Právě zde svými sociálně kritickými články získal významnější přízeň veřejnosti. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov. Ten nabádal k rozvoji lidového hnutí, které by podpořilo demokratizační proces v zemi.
8: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
9: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
11: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
9: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty, včetně nejvýznamnějšího prozaického díla Český snář, byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových Lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: A na medailonek Ludvíka Vaculíka teď navážeme ještě zastavením se nad jeho literárním dílem. Kromě novinářské práce a významné role v neoficiální kultuře druhé poloviny komunistické éry, totiž Vaculíka proslavili prózy jako Sekira, Morčata, zmiňovaný Český snář a nebo kniha Jak se dělá chlapec. Ve vysílání je teď s námi literární teoretik a editor z Ústavu české literatury Akademie věd Michal Kosák. Dobré dopoledne.
12: Dobré dopoledne.
5: Tak Ludvík Vaculík je známým samorostem české literatury, tak se o něm často mluví. Jak byl během svého života vnímán jako spisovatel? Co ho proslavilo nejvíc?
12: Tak už ty jeho první prózy, Rušný dům například, byly přijaty se zájmem, i když každý ten jeho literární vstup vyvolával i kritické reakce a to myslím, že provázelo Vaculíkovo psaní neustále, že bylo štěpné, polarizující a vedle nadšení pro Sekiru například, což byl jeho, řekněme, ve své době obrovský úspěch, vycházela v několika navazujících vydání, tak vedle toho se objevovaly kritické poznámky nebo kritické reflexe, to je jeho psaní. To myslím, že demonstrovalo i živost a řekněme nějaké silné stránky to vlastně toho psaní, protože právě bylo štěpné a řekněme vyvolávalo nějaký dialog.
5: A právě to vyvolávalo tu kritiku nebo ještě něco jiného?
12: No tak kritiku vyvolávala jistě i nějaká jeho ideologičnost v Rušném domě nebo řekněme i nějaké, třeba nad Českým snářem se objevily nějaké morální otázky.
5: No, že zveřejňoval věci, které třeba o disentu říkat tak nemusel, někdo si to bral osobně, víte.
12: Je známá reakce Jana Tesaře, která ho obvinila z dekonspirace různých věcí, ale to samozřejmě nebo intimní stránky života, kde zavlékal do toho svého textu samozřejmě i rodinné příslušníky. To vyvolávalo i řekněme další rovinu té kritiky.
5: Tak my už jsme tu vyjmenovali celou řadu Vaculíkových děl. Je to asi trochu subjektivní pohled, ale dá se říct, které to jeho dílo je z vašeho pohledu nejvýznamnější a proč?
12: Takhle, to je vždycky hrozně subjektivní.
5: Proto jsem tu otázku takhle kladl.
12: Pro mě to byl určitě Český snář, jako text, který vychází i dnes v současných překladech, rezonuje, vydává se opakovaně, ale nechci upozadit jiné knihy, zmiňovalo Sekiru, nebo upozornit na texty, které třeba nejsou tak v popředí, jako je Cesta na praděd, které jsou podle mě skvělé.
5: No a v té Sekiře tam vypráví o návratu národné Valašsko, píše o absurditách režimu 50. let v Československu. Možná je to kniha, na kterou trochu zapomínáme ve stínu těch dalších děl české literatury z do pražského jara. Jak obecně vlastně Vaculíkovy knihy stárnou?
12: Tak Myslím, že stáhnul dobře. Například Český snář, myslím, vystáhnul zajímavý i dokument té doby Sekira nebo Modřata. Možná dneska už nejsou tak exponované, jako byly v době vzniku. Nicméně právě se objevují i nové texty, které Vaculík napsal. V blízké budoucnosti vyjde jeho proza Stará postel, která byla zatím v rukopisu kompletně nebo byla vydaná jenom částečně v malém nákladu. Takže pořád ten zájem o Vaculíka, o Vaculíkův text, jazyk, který je, myslím, bohatý a silný, pořád podle mě zůstává.
5: No, přes Starou postel tedy mládnou, dá se říct, tyho texty, nebo aspoň se znova vydávají, ale ono to trochu vlastně vyplývá i z toho medailonku, jak jsme slyšeli, že Vaculíka si často spojujeme spíš s autorstvím Manifestu 2000 slov, než s jeho romány. Proč vlastně, když to ve své době, tedy před rokem 68, byl široce čtený a uznávaný autor?
12: Myslím, že obě dvě ty polohy jeho psaní jsou dost propojené a nestojí proti sobě. Ta publicistická tvorba je silná a v určité době převažovala, tvoří kontinuální proud psaní. Ty prozaické texty podle mě nestojí tak v pozadí, jak říkáte, podle všeho Český snář například je čtený stále a je to autor, který má spisy, což není tak obvyklé v české literatuře. Takže bych to neviděl tak tragicky pro to jeho prozaické dílo.
5: No, já bych přece jenom, když bych postavil vedle sebe jeho vrstevníky věkové, Bohumila Hrabala, Milana Kunderu a Ludvíka Vaculíka, tak nemyslíte si, že přece jenom se o Ludvíku Vaculíkovi méně mluví, že přece jenom není tak v popředí, jako třeba kdysi býval?
12: Je to možné. Když jsme připravovali edici s kolegy Českého snáře, tak se ukázalo, že opravdu to není autor, který dneska je v takovém světle reflektorů, jako je třeba Kundera. Ale těžko se mi hledá na to odpověď. Prostě to dílo se někdy jeví přitažlivé pro interprety a někdy trošku zapadne, objevuje se znovu, to je, myslím, součást literárních dějin a patří to k literatuře.
5: No a když se zeptám na závěr, když jsme chodili na přednášky k literárnímu historikovi panu Brabcovi, tak on říkal, tak tohle dílo by měl opravdu číst i kterýkoliv student ČVUT, tak kdybyste měl vybrat jednu knihu od Vaculíka, kterou by si měl přečíst opravdu každý, jaká by to byla?
12: Už jsem to naznačoval, pro mě je stále živý ten Český snář, nebo nejživější, ale myslím, že neudělá chybu, když šáhne po útlejších třeba Modřatech, které, myslím, slouží jako dobrý úvod do Vaculíkových textů.
5: Děkuji vám, tolik literární teoretik a editor z Ústavu české literatury Akademie věd Michal Kosák. Díky a naslyšenou.
12: Děkuji, naschanou.
2: A už chybí jen dodat, že vašimi průvodci ve čtvrtek 23. července v Ranním plusu byli Štěpánka Martanová
5: a Tomáš Pavlíček.
2: A my moc děkujeme za pozornost, za to, že posloucháte Český rozhlas a přejeme vám krásný den.
5: A za chviličku už je tady pořad Pro a proti a ten se bude věnovat stavebnímu zákonu, takže nás poslouchejte a ještě předtím si poslechněte úplně čerstvé zprávy v podání Nadi Procházkové.
0: Je půl desáté.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Dobré dopoledne. Představitelé států Evropské unie našli shodu na 21. balíku sankcí proti Rusku. Potvrdili to zdroje blízké vyjednávání. Dohodu blokovalo Řecko, které se obává navrhovaného zákazu přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Ten by podle řeckých představitelů vážně dopadl na tamní námořní průmysl. Nový balík sankcí se vyjednává už delší dobu a zahrnuje 215 subjektů, mezi kterými jsou fyzické osoby i velký počet bankovních institucí. Sankcionovaným ruským bankám bude po schválení balíčku přes stovku. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Mluvit spolu mají o připravovaných dopravních stavbách a dalších prioritách rezortu. Schůzka začne ve 2 hodiny odpoledne a potrvá zhruba hodinu. Společně proberou hlavní klíčové infrastrukturní projekty. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD bude dnes v Pekingu jednat s představiteli ministerstva kultury nebo cestovního ruchu. Mimo jiné o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny. Pokračuje tak 4. den Okamurovy oficiální návštěvy asijské země. Odpoledne se sejde se svým čínským protějškem. Delegace chce taky řešit případ Čecha zadrženého v Číně. Španělské bezpečnostní složky kvůli rozsáhlému lesnímu požáru evakuovaly několik obcí v okolí Madridu. Informovala o tom španělská stanice RTVE. Požár se začal šířit včera odpoledne u města Almorox, asi 70 kilometrů od španělské metropole. Úřady uzavřely několik silnic. V posledních dnech ve Španělsku vzniklo několik lesních požárů. Kvůli vlně veder se ohně šíří velmi rychle. Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro znovu stanul před soudem v New Yorku. Američtí státní zástupci ho viní ze zneužívání státní moci k ochraně a podpoře nelegálního pašování drog. Soudce ve středu stanovil začátek procesu na červen příštího roku. Maduro trvá na své nevině a označuje se za válečného zajatce. Kromě někdejšího prezidenta stejnému obvinění čelí i jeho manželka.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Na Drábských Světničkách u Mnichova Hradiště začala rekonstrukce ochozu na Skalním hradu. Kvůli nepřístupnému terénu musel materiál nahoru vyvést vrtulník. Pískovcový Skalní hrad byl velmi poškozený od náporu turistů. Vzniknou tam nové lávky, zábradlí i schodiště. Práce mají 3 měsíce zpoždění kvůli zahnízdění sokola stěhovavého. Pokračuje Jan Ježek z Lesů České republiky.
13: Nakl vejce, se vylíhli malí sokolici, sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy HKO Český ráj možno v pracích pokračovat. Objekt Drábské Světničky bude veřejnosti předán do užívání na přelomu září a října.
0: A připojíme dopravní informace. Na dálnici D48 ve směru z Bělotína na Nový Jičín zpomalte za Polomí. Na 8. kilometru v omezení blokují jeden pruh, 2 auta po nehodě. Tvoří se fronta asi na 10 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno je nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 177 až do omezení u Brna na kilometr 196. Osobní auta mají zdržení 20 minut, kamiony výrazně delší. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se provoz zastavuje u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru a v nesouvislé koloně se jede až na pražský okruh Kořechu. Teď je zdržení zhruba 30 minut. V Praze na magistrále směrem do Holešovic se na úrovni hlavního nádraží vyšetřuje srážka osobního auta s chodcem. Projíždí se jen jedním pruhem a v koloně, která začíná na začátku Nuselského mostu, se zdržíte asi 25 minut. Pomalu se jede na jižní spojce směrem na Smíchov, zastavíte se za sjezdem na Pank a pomalu pojedete za Barandovský most do Dobřížské ulice. Zdržení přes 20 minut a fronty kamionů popojíždí před omezením ve Kbelské ulici v obou směrech. V Čínovecké od sjezdu na Zdiby v opačném směru od dálnice D11 a pak přes celou Novopatskou. Dobře dojďte. Počasí čeká nás proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přeháníkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, tam hlavně na horách. Ojediněle se mohou objevit bouřky. Večer se oblačnost částečně protrhá. Teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11. To byly zprávy, teď už Lukáš Matoška a pro a proti.
14: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová slibuje, že novela stavebního zákona zkrátí lidem cestu k bydlení. Podle kritiků takový efekt mít nebude, protože je vstřícná jen k velkým developerům. Koaliční předlohu už schválila poslanecká sněmovna a teď putuje do Senátu, kde by se měla projednat ještě o prázdninách. Převažují důvody, proč by senátoři měli novelu stavebního zákona schválit nebo odmítnout.
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
14: Našimi hosty po linkách jsou právě dva senátoři, předsedkyně senátorského klubu Hnutí ANO Jana Mračková-Vildumecová. Dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: A předseda senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, zvolený za Hnutí STAN, Miroslav Plevný. Dobrý den i vám.
16: Dobrý den vám i posluchačům.
14: Začněme od vás, paní senátorko. Jak konkrétně novela stavebního zákona přispěje k větší dostupnosti bydlení?
15: No tak k větší dostupnosti bydlení by měla přispět především, že nebudou zdlouhavá ty řízení, že nebudou roztříštěná a především, že ten daný občan půjde na jeden úřad, bude tam jedno řízení a jedno stavební povolení.
14: Pane senátore, připustil byste, že pokud se stavební řízení zjednoduší, tak jak novela slibuje, tak to přispěje k větší dostupnosti bydlení?
16: Tak může to přispět k větší dostupnosti bydlení. Každé zjednodušení je určitě žádoucí. Otázka je, jestli tahle novela přinese opravdu zjednodušení, a o tom mám vážné pochybnosti.
14: A proč?
16: Protože v podstatě není připravená, víte, že je to poslanecký návrh, není to vládní návrh, neprošlo to standardním připomínkovým řízením, nebyly respektovány připomínky odborných společností České kanceláře autorizovaných inženýrů techniků, České kanceláře architektů nebo komory architektů, takže vlastně je tam celá řada pochybností, které konec konců už v mediálním prostoru byly vyjádřeny. A já se obávám toho, že vlastně přinese daleko víc zmatků, protože tam celá řada nejasných věcí, než toho, aby opravdu došlo ke zkrácení řízení, jak bylo řečeno. A navíc ještě je otázka, jestli vůbec to zkrácení je, nebo respektive ta délka celého toho procesu je dána právě stavebním rozhodnutím o stavebním povolení.
14: Paní senátorko, není to vážný nedostatek té novely stavebního zákona, že neprošla standardním připomínkovým řízením?
15: Tak určitě může to být jedna z připomínek, ale to, že může předložit zákon skupina poslanců a mezi těmi poslanci je i ministryně pro místní rozvoj, je zcela legitimní a v souladu se všemi právními předpisy.
14: To ano, jistě, promiňte, že vás přerušu, ale je to vhodné u takto zásadní legislativy, že se k ní nemůžou vyjádřit ministerstva, úřady ani odborníci?
15: Tak já předpokládám, že ty ministerstva a právě ty odborné svazy a všichni se k tomu vyjadřovali, proto také vznikl na půdě poslanecké sněmovny komplexní pozměňovací návrh, ale spíše se, pane redaktore, podívejme, jaký byl ten stav a kolik těch novel stavebního zákona jsme tady do roku 25 měli, bylo jich asi 10 a v žádném případě to vůbec českému stavebnictví nepomohlo a uvědomme si, že jsme dneska jedni z nejhorších na světě, jsme na 157. místě v rámci povolování staveb. Takže já si myslím, že se se svým kolegou senátorem určitě shodneme na tom, že je potřeba pracovat na zrychleném stavebním řízení, protože potřebujeme, aby také k nám přicházeli investoři. On třeba, můj kolega je ze stejného kraje, z Karlovarského, kdy do Chebu má přijít jeden velký investor ohledně výroby nákladních automobilů Mercedes. A myslím si, že i pro tu společnost je velmi důležité, aby bylo rychlé stavební řízení. Samozřejmě v souladu se všemi právními předpisy.
17: Tak a tomu tedy podle vás dopomůže způsob, jakým ta novela je prosazována, tedy jakožto poslanecký návrh. Nelze to tak vnímat, pane senátore, že vládní koalice má naspěch, že chce co nejdřív zlepšit situaci ve stavebním řízení v České republice a z toho důvodu prosazuje tu změnu jakožto poslanecký návrh?
16: Já souhlasím s paní kolegyní, že je to legitimní, když to dá skupina poslanců. Problém ale je v tom, že, jak jsem říkal, byla obejit ten legislativní proces. Paní kolegyně tady říkala, že se k tomu měli možnost vyjádřit tyto odborné společnosti. Oni se k tomu vyjadřovali právě nějakou kritikou toho původního návrhu a o tom, jak kvalitně byl ten návrh připraven, ten poslanecký původní návrh, svědčí právě to, že vlastně sama vládní koalice poslanecká, poslanci připravili komplexní pozměňovací návrh až po tom, co původní návrh předložili do sněmovny. A ten komplexní návrh je v podstatě delší než ten původní. Hmm. Má i s komentářem asi 1100 stran, takže to je jenom ukázka toho, jakým způsobem to bylo připraveno. A samozřejmě, jestliže, a to je moje zkušenost ze Senátu, jakmile v podstatě se řeší něco pozměňovacími návrhy, tak to obvykle nebývá dokonale připraveno a právě zanáší to do té legislativy spoustu chyb. A pokud paní kolegyně mluvila právě o tom velkém projektu, jehož jsem velkým zastáncem tady vlastně v mém regionu Chebu, tak tam je, já se totiž obávám přesně toho důsledku. Tam samozřejmě záleží na čase, my potřebujeme zahraniční investory, kteří budou u nás dělat kvalitní vlastně pracovní příležitosti, dostat sem a neházet jim klacky pod nohy, ale problém je, že jestliže v průběhu vlastně řešení jejich vlastního projektu bude docházet k takto významné změně, u které jsou navíc ještě pochybnosti, třeba i personálního zajištění, měl by to dělat úplně jiný centrální stavební úřad, tak se obávám, že tam naopak může dojít k obrovským problémům, které by mohly ten projekt zhatit.
17: Paní senátorko, nemůže mít ta novela stavebního zákona tento efekt, že naopak znejistí stavební trh?
15: Myslím si, že bude určitě velmi důležité, aby teď, pokud ten zákon bude schválen, tak paní ministryně, a bude to o ní, jako to bylo o Ivanu Bartošovi, který nám tady sliboval digitalizaci stavebního řízení a víme, jak to dopadlo a jaké dopady to má vlastně ještě dneska na stavebníky a vůbec stavební úřady. Takže tak, jak já jsem měla možnost poslouchat, tak ona má s mnoho odborných mezirezortních skupin a ty lidé na tom pracují. Samozřejmě to rozběhnutí bude v roce 2028 a my, a určitě to ví i pan kolega senátor Plevný, že právě v roce 2023 vznikl dopravní a energetický stavební úřad, který právě se spojil v rámci těch strategických dopravních a energetických staveb. A mělo to velký přínos. Proto vlastně tento zákon přináší, že tento úřad se posílí, restrukturalizuje a vznikne z toho ten úřad rozvoje území. Víte, se kolikrát zeptejte lidí, kteří mnoho let nezískali stavební povolení a docházelo takzvanému pingpongu mezi těmi jednotlivými úřady, ale nikdy tam nebyl ten závěr. A proto také Česká republika je v rámci povolování stavebního řízení na tom 157. místě a jsme jedni nejhorší na světě. Takže něco se s tím udělat určitě musí.
17: Kde se shodujete s panem senátorem, že něco se dělat má? Pane senátore, připustil byste, že v té novele stavebního zákona jsou prvky, kdybych měl být konkrétní, tak například snížení počtu potřebných stavebních stanovisek, které celkově zrychlí to stavební řízení?
16: Tak já bych se nejprve velice krátce vyjádřil k tomu, co bylo řečeno předtím. Já souhlasím s kolegyní právě v tom, že tady byla novela a že vlastně bylo nedotaženo v minulém období ta digitalizace stavebního řízení a že se na tom mohutně pracuje, jak bylo řečeno. O tom mám také trochu pochybnosti, protože konec konců v květnu jsme přijímali malou novelu stavebního zákona, kde se digitalizace odsouvala o rok a pokud se nepletu, tak v tomto návrhu se odsouvá o další 3 roky.
17: A teď prosím k té moje otázce.
16: A teď k té vaší otázce, která zněla, omlouvám se.
17: Která zněla, zda nespatřujete v novele stavebního zákona, kterou se příští měsíc jakožto senátoři budete zaobírat, prvky, které zrychlí stavební řízení?
16: Tak určitě tam některé prvky jsou. Já nejsem zastánce toho, abych všechno házel šmahem do koše, jenom proto, že to připravil někdo jiný. Já velice rád dobré věci podporuji. Tady jde ale o jednu věc. Jestli v podstatě to, že některé kroky z toho vypustíme, naopak neohrozí ty procesy, které tady byly, protože některé ty kroky... Některé ty kroky v podstatě jsou takové, že omezují některé standardy, na které jsme byli zvyklí, že vlastně nebudou muset probíhat vyjadřování, které se týkají třeba environmentálního prostředí, ochrany památek. To všechno se z těchto věcí vypouští. Já teda nejsem úplně zastánce těch procesů, jak to bylo teďko, ale na druhou stranu neměli bychom se chovat, jak bylo řečeno v pingpongu, nebo jak se někdy říká, od škarpy ke škarpě, že v podstatě něco, co možná nefungovalo úplně dobře, tak úplně vypustíme, aby jsme za chvíli zjistili, že to tam zase budeme vracet.
17: To je jedna z kritik, která skutečně na adresu té novely stavebního zákona zaznívá, že oslabuje potenciálně ochranu přírody, a to z toho důvodu, že nově bude možné definovat veřejný zájem bytové výstavby a ten postavit proti veřejnému zájmu ochrany přírody. Nespůsobí to, paní senátorko, ve svém důsledku to, že to bude na úkor ochrany přírody v některých případech?
15: Je to jedna z kritik podle těch informací, kterou máme. Já jenom chci říct, že my jsme ten zákon do Senátu ještě nedostali. Bylo přijato řadu pozměňovacích návrhů. Měl by přijít dnes a my budeme mít na to projednání do 23. srpna.
17: Dobře.
15: Takže je jasné, že se budeme muset...
17: Netušíte tedy ještě, jak je to tam upraveno?
15: Ne, já tuším, ale podle těch současných informací, které mám, tak zůstává v platnosti všechny zákony o ochraně přírody a krajiny, zachování požadavku ohledně veřejného zájmu.
17: Promiňte, já tedy možná připomenu tu otázku.
15: Ano.
17: Nově bude možné definovat veřejný zájem bytové výstavby. Doteď to nešlo a tento veřejný zájem postavit proti veřejnému zájmu ochrany přírody. Tak nespůsobí toto ve svém důsledku oslabení ochrany přírody v některých případech?
15: Ale tam je jasně, tak jak já to mám od ministryně pro místní rozvoj, takže tato změna bude spočívat, že tato posouzení se nebudou opakovat v každém řízení, ale všechny zákony o ochraně přírody a krajiny a všechny tyto věci budou nadále platné i v rámci toho veřejného zájmu, i v rámci zvláštně chráněných území, národních parků, CHKO, přírodních rezervací a tak dále. Samozřejmě, že určitě i my a náš senátorský klub, i pan Plevný, budeme detailně ten zákon studovat i v rámci veškerých přijatých pozměňovacích návrhů.
17: Rozumím. Pane senátore, tak to ovšem je, že zákony týkající se ochrany přírody se touto novelou stavebního zákona nemění.
16: Nemění, to má kolegyně naprostou pravdu, ale problém je právě v té věci, že oni ty zákony se nemění, ale tento stavební zákon umožňuje výjimky, za kterých je nebudu muset respektovat.
17: Jako
16: tohle to je ten problém. No to je to, co jste řekl, že v podstatě nějaké veřejný zájem něčeho, otázka je, jakým způsobem, co to znamená veřejný zájem bydlení, může být postaven naroven nebo někdy i nad zájmy ochrany přírody, ale já se nebavím jenom o té ochraně přírody. Tam vlastně došlo i k omezení vlastně pravomocí obcí a samospráv, kde se vlastně některé jejich pravomoci přenášejí na ten centrální stavební úřad a naopak zejména malým obcím může dělat problém to, že tím, že vlastně na obcích, ORPčkových obcích, takzvaně těch větších, vlastně nebudou mít podporu právě z hlediska územního řízení, které si budou muset dělat sami. A to je další výhrada, kterou byste mohli najít.
17: Hned se na
16: výhrad.
17: To, paní senátorky, zeptám teď ještě, abychom prosím dokončili tu kapitolu týkající se ochrany přírody, tak bych se ještě doptal na jednu aktualitu, která taky prošla poslaneckou sněmovnou před minulý týden, a sice, že souhlas orgánu ochrany přírody nemá být zapotřebí v zastavitelném území ochranného pásma Národního parku ani 150 metrů od něj. Je to správně, paní senátorko?
15: Já nedokážu v tuhle chvíli, je to jeden z pozměňovacích návrhů a znovu říkám, že já budu ta, která si projdu všechny výbory a budu určitě i já v rámci těch věcí klást otázky, takže v tuhle chvíli nedokážu na to říct. Znovu říkám, bylo 130 těch pozměňovacích návrhů a myslím si, že kdybyste se dneska zeptal i třeba těch jednotlivých poslanců, tak je otázkou, jestli by vám na tohle dokázali konkrétně odpovědět. Chodí nám řada e-mailů,
17: i já budu. Je to dobře, ale, že za takových okolností se schvaluje tak zásadní legislativa, že podle vás tedy už ani poslanci nevědí, co schválili?
15: Mohli bychom se podívat, kdo po případě ten pozměňovací návrh, vy teď na mě vyndáte jeden ze 130 pozměňovacích návrhů, když my ještě v tuhle chvíli nemáme ani ten zákon v Senátu a já tady teď nebudu říkat stanovisko ano nebo ne, protože se s tím chci já osobně jako senátorka a náš senátorský klub detailně seznámit a pak k tomuto stanovisko řekneme.
17: Jenom bych řekl, že zdůrazňuju především ty pozměňovací návrhy, o kterých se v posledních týdnech vedla největší veřejná diskuse, to jenom na upřesnění toho. A připomenu, že našimi hosty zůstávají předsedkyně senátorského klubu Hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová a předseda senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, zvolený za Hnutí STAN Miroslav Plevný.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Dámo a pane, protože oba máte zkušenost a bohatou z regionální politiky, tak bych se právě zaměřil na to, jakým způsobem se pozmění role samospráv s případným přijetím novely stavebního zákona. Slyšela jste tady, paní senátorko, od svého kolegy před chviličkou tu kritiku, že role samospráv bude nějakým způsobem oslabena. Nebude, když novela přináší centralizaci stavebních úřadů?
15: No ale tu centralizaci toho stavebního řízení především právě přináší proto, aby když dochází ke sporům, tak aby někdy konečně někdo ten spor vyřešil a to bude právě ten centrální stavební úřad. A já si myslím, že ta role těch samospráv bude právě například posílená v rámci územně plánovací dokumentace, kde to v té přenesené působnosti přejde do samostatné působnosti a myslím si, že i můj pan kolega, pan Plevný, také se setkával mnohokrát s lidmi, kteří měli zdlouhavé stavební řízení, kteří na něj apelovali jako na senátora a říkali, že to není možné, že to řeší mnoho let a prakticky se jim nepodařilo po případě získat stavební povolení na tu danou stavbu. A chtěla bych ještě, jestli byste dovolil říct jednu věc, když tady hovořil.
17: Stručně, ať můžu nechat zareagovat vašeho kolegu na tento argument váš?
15: Určitě. A já bych chtěla, aby také na tuto věc reagoval, protože on tady mluvil o té České komoře architektů a inženýrů. Já bych jenom chtěla říct, že paní ministryně Mrázová, nevím, jestli to zaregistroval, ale pan Robert Čpalek se velmi pozitivně vyjadřoval k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který byl schválen ve sněmovně v rámci stavebního zákona, protože na tom komplexním pozměňovacím návrhu se právě jako podíleli všichni experti a všichni k tomu byli přizváni.
17: Pane senátore, nejprve k těm samosprávám, pak samozřejmě budete mít prostor zareagovat i na to, co připomněla paní senátorka, ale ať je ta naše diskuse přehledná, držme se samospráv. Neposílí naopak jejich role, když si nově budou moct začít sami rozhodovat o územním rozvoji, o územním plánu?
16: Tak tady bylo několikrát řečeno, že hlavní důvod je, že máme příliš dlouhá vlastně stavební řízení. Paní kolegyně Mračková-Vildumetzová to tady několikrát zmínila, že jsme na nějakém 157. místě. Já jsem slyšel zpochybňovat tento žebříček a hlavní problém ale je v tom, že velmi často zaměňujeme pojmy. Jedna věc je stavební řízení, jedna věc jsou územní řízení. A velmi často, a má kolegyně pravdu v tom, že jsem se s tím setkal, s tím, že si někteří lidi stěžovali, že je to dlouhé. Ale bylo to právě proto, že nešlo o to vlastní stavební řízení, ale šlo to o to, že oni nesplnili požadavky, chtěli stavbu v území, kde to nebylo možné.
17: Pane senátore, takže se bavíme ptal o těch územích. Jsem se vás na to, zda neposílí role samospráv, pokud si nově budou moct rozhodovat o územním rozvoji sami.
16: Tak bavíme se především asi o územních plánech a tady já jsem zmiňoval jednu věc. Ano, ono to přejde do té, podle toho návrhu by to přešlo do té samostatné působnosti a tady je právě problém u těch malých obcí, které na to nemají personál, budou si to stejně muset najímat externě, na rozdíl možná od těch větších, které na to budou mít vyškolené úředníky. Ale dobře, to všechno je nějaká věc, která možná je řešitelná. Nicméně územní řízení už doteďka, už současné, podle současného stavebního zákona schvaluje zastupitelstvo. Takže vlastně rozhoduje o něm s konečnou platností právě ta obec. Takže v tomhle tom já podstatnou změnu nevidím.
17: Potom ale samosprávy oslabeny nebudou, když se tedy v tomto ohledu podle vás nic moc nezmění.
16: No, oni můžou být oslabeny právě tím, že si sice schválí územní plán, ale tento stavební zákon, tento nový návrh připouští výjimky. To znamená, jinými slovy, bude možné se v některých případech vlastně rozhodnutím, ano, sice zase rady, nikoli zastupitelstva, ale rady v neveřejném jednání od územního plánu odchýlit, tak to připouští tento zákon a tím pádem vlastně nebude respektované a může vzniknout jakási stavba v území, kde to vlastně zastupitelstvo neschválilo. Takové věci, jsou ty výjimky, o kterých se tady bavíme, že je tam fůra.
17: Paní senátorku, nemáte vy z toho obavu, jakožto bývalá starostka a bývalá hejtmanka, že v některých případech bude názor obcí zcela upozaděn?
15: Nemyslím si to, protože opět tam bude přecházet to územní plánovací dokumentace právě do samostatné působnosti obcí a krajů. Tady bych chtěla říct, že to bezplatné pořízení u těch malých obcí, jak bylo zmiňováno od pana kolegy, tak bude právě přes ten úřad rozvoje území. Z čeho můžu mít obavy a co bude hlavním úkolem samozřejmě vlády a ministerstva, bude určitě ta změna té struktury. Protože vlastně vznikne ten úřad rozvoje území, pak bude 14 krajských pracovišť a 205 územních pracovišť. A pak po případě ještě nějaká detašovaná pracoviště. A tam bude velmi nutné získat ty odborníky, kteří jsou na těch stavebních úřadech, právě, aby vlastně přešli po ten úřad rozvoje území.
17: Takže promiňte, že vám do toho vstupuju. Tady sdílíte obavy s opozicí, která v této souvislosti varuje před tím, že velká část úředníků pod ten nový jeden státní stavební úřad nepřejde a nastane kolaps?
15: Já určitě nezdílím kritiku, ale je to teď o těch organizačních změnách, tak jako nám sliboval pan Ivan Bartoš, že zvládne tu digitalizaci, jak jsem měla možnost jako poslouchat velmi bedlivě paní ministryně pro místní rozvoj, která fakt jako maká na tom, vytvořila ty týmy na úrovni ministrů, na úrovni vrchních ředitelů, expertů, plus ty lidi v tom území, tak je jasné, že teď je před něm. Jedna věc je schválení toho zákona a druhá věc bude ta implementace, ta implementační část, která začne v tom roce 2028.
17: Aby to vešlo v platnost?
15: A na tom se musí opravdu jako velmi intenzivně pracovat. A myslím
17: a
15: si,
17: pracuje?
15: Ale že tak jak...
17: No,
15: já si myslím, že na tom paní ministryně opravdu intenzivně pracuje, ale je jasné, že vždycky ty změny je to samozřejmě o tom, že musí to být perfektně zvládnuté.
17: Dobře, pane senátore, tak nebude ještě dost času na to všechny ty změny provést, jak teď naznačila paní senátorka, když se počítá s tím, že příští rok bude rokem přechodného období a že naplno by všechny ty změny měly vejít v platnost až na přes rok?
16: No, já ten optimismus paní kolegyně nezdílím, protože přesně jak jste říkal, těch výhrad je tam hodně, bude to ekonomicky náročné, nejsou připravené prostory pro ty nové vzniklé úřady a hlavně to personální zabezpečení bude problematické, protože logicky ty kvalitní úředníky si stávající úřady budou chtít nechat, aby neodcházeli a klidně i za tu cenu, že je převedou na jiné agendy.
17: Není ještě dost času na to třeba i ty úředníky přesvědčit, aby přešli pod nový úřad?
16: Problém je, že vlastně ono je to celé naplánováno na etapy. Takže vlastně ty poslední pracoviště, ty nejnižší pracoviště, které by měly být nejvýkonnější, tak tam se očekává, že to bude až v pozdější době. A čili tím pádem tyto úředníci, kteří na těch stávajících úřadech zřejmě ještě nějakou dobu pobudou, tak budou každý půl rok mít jiná pravidla, protože nejprve vznikne centrální úřad, pak vznikají ty krajské úřady a tak dále. A bude v tom, já se obávám, že v tom bude opravdu velký chaos a není to připraveno ani v tom zákoně. Nikde není naznačen nějaký plán, nějaký harmonogram reálný, který by to dokázal vysvětlit.
17: Paní senátorko, tak jak je to připraveno, máte prostor na reakci, v jedné větě vlastně, končíme.
15: Že neposlouchá vlastně paní ministryni, která vlastně říká, že implementace té státní stavební správy je jasně připravena. Máme tady strategický výbor na úrovni ministrů, řídící výbor, expertní skupiny a tak dále. K tomu se připravují řada...
17: Tolik řada senátorka hnutí ANO Jana Mračková Vildumecová, omlouvám se, náš čas vypršel. Diskutovala se senátorem zvoleným za hnutí STAN Miroslavem Plevným. Děkuju vám oběma.
15: Děkujeme moc a přejeme krásný den.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Bylo 10 hodin. Státy Evropské unie se dohodly na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. Schůze k přehlasování prezidentského veta k rozpočtovým zákonům bude 25. srpna. Řidiči MHD můžou v dopravních podnicích využívat psychologickou péči. Dobré dopoledne u zpráv přeje Naďa Procházková. Státy Evropské unie uzavřely politickou dohodu na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. Vyplývá to z informací Českého rozhlasu získaných od diplomatů. Nové postihy musí 27 ještě formálně schválit. Počítají i se zákazem cestování do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině.
18: Schválení 21. balíku sankcí dlouho blokovalo Řecko, které odmítalo zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Opatření podle informací Českého rozhlasu nakonec kvůli odporu Athén ze sankčního balíku částečně vypadlo. Evropské firmy mohou Rusku

0: To ministr a šéf poslanců motoristů sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlasů. Koalice jich má 108. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou, protože vrácené zákony nelze projednávat na mimořádné schůzi.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Tramvaje srazí každoročně i desítky lidí. Podle oslovených dopravních podniků za nehody může ve většině případů nepozornost chodců. Do kolejiště často vstupují se sluchátky a bez rozhlížení. S následky srážek se ale vyrovnávají taky řidiči. Psychologickou pomoc jim nabízejí přímo dopravní podniky.
2: Na přechodu před zastávkou tady vstoupila jedna slečna, která se vůbec nerozhlídla. Tu slečnu jsem v podstatě rohem tramvaje jenom odhodil zpátky na tu zastávku.
3: Popisuje řidič z Prahy. Slečně, kterou předloni srazil, se nic vážného nestalo a ani on psychologickou pomoc nevyhledával. Přijít ale mohl přímo do pražského dopravního podniku, kde duševní péče o řidiče funguje, popisuje dopravní psycholog Radek Stehlík.
4: Součástí vlastně té krizové pomoci často bývá právě i téma, kdy ten řidič přemýšlí, dali, mohl něco udělat lépe.
3: Rozvinutou podpůrnou pomoc pro řidiče mají taky dopravní podniky třeba v Plzni nebo v Brně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Radary v Buchlovských horách zaznamenaly za první týdny fungování víc než 200 přestupků. Na silnici první třídy číslo 50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem jsou od 24. června v provozu celkem 3 úseková měření. Od jejich spuštění do 13. července eviduje odbor dopravních a správních agent v Uherském Hradišti 236 překročení nejvyšší povolené rychlosti. Pokračuje mluvčí města Dagmar Vacková.
5: Nejčastěji dochází k přestupkům v měřeném úseku mezi Bystrem Tramp a odbočkou k hradu Buchlov. Tady radary také zaznamenaly vůbec největší překročení povolené rychlosti, když zde řidiči jeli rychlostí 129, 128 a 127 km v hodině.
0: Řidičům za nedodržení rychlosti hrozí pokuty od 2 do 25 tisíc korun nebo zákaz řízení až na 18 měsíců. Česká kina uvádí v premiéře novou komedii Bardotky. Film sleduje tři dlouholeté kamarádky, které se rozhodnou užívat si naplno života. Do hlavních rolí obsadila režisérka Hana Hendrichová, herečky Dagmar Havlovou, Evu Holubovou a Pavlínu Pořízkovou. V mužských rolích pak diváci uvidí třeba Hinka Čermáka nebo Otakara Brouska mladšího. Pojďme na dopravu. Na Pražském okruhu se zdržíte směrem na letiště u nájezdu od Barandova. Blokuje levý pruh auto po nehodě. Kolona od sjezdu na Písnici je na 20 minut. Frontu čekejte na výjezdu z Prahy na dálnici D7. Od Evropské je až do sjezdu na letiště zdržení kolem 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude proměnlivá převážně velká oblačnost. Později se protrhá. Teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11. To byly zprávy, vy už si poslechněte podcast Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Foldyna a Dvořák, dva politici, dvě odlišné politické kauzy posledních dní. Proč poslance SPD policie podezírá z domácího násilí? A proč šéfa místní buňky ODS na Praze 1 odepsalo předsednictvo strany? Probírám to s Arturem Janouškem a Jindřichem Šídlem. Dnes je čtvrtek 23. července.
7: Kauza číslo 1. Foldynu prošetřuje policie. Zjistil Artur Janoušek z Radiožurnálu.
6: Ahoj Arture, díky, že jsi dorazil k nám do Vinohradské 12. Vítej.
8: Hezký den tobě, Matěj, a všem našim posluchačům.
6: Ty jsi v minulých dnech přišel s informací, že poslance Jaroslava Foldynu z SPD policie na 2 týdny vykázala z jeho domu v Děčíně, kde žije s manželkou. Kdy k tomu přesně došlo?
8: K tomu jeho vykázání došlo před minulý týden. A přesně 11. července policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 2 zločinů. Jednak je to týrání svěřené osoby a jednak týrání osoby žijící ve společném obydlí. Ono

0: z té přesné kvalifikace těch zločinů vyplývá, že poslanec Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a nejméně dvě svoje děti. On má se současnou manželkou 3 děti, jenom pro představu, myslím, že jim je 11, 14 a 18 let.
1: Takže teď nesmí domů? Teď má prostě zákaz se vracet domů nebo přibližovat se k tomu domu?
0: Ano, ten institut vykázání je o tom, že on domů nesmí, nesmí se přiblížit k té ohrožené osobě, nesmí kontaktovat, to všechno vyplývá z toho vykázání. Do loňského července vlastně policie mohla toho údajného agresora vykázat jenom na 10 dní. Loni v červenci začala platit novela občanského zákoníku, která zpřísňuje ochranu obětí a tu lhůtu prodlužuje na 14 dní, jak už jsme řekli. Policie vlastně k tomu vykázání nepotřebuje ani souhlas oběti. Mm-hmm. Jo, není to tak, že by se jich ptali, jestli může agresora vykázat nebo ne.
1: Takže se rozhodne sama? Není tam ani schválení soudu?
0: Ano, policie se rozhoduje sama. Mm-hmm. Je to tak.
2: Na 11. července 2020.
1: Dobře, ale asi musela dostat policie od někoho nějaký podnět, ne? Že se něco může dít v tom domě, jinak by nekonala. To znamená, někdo musel nahlásit něco?
0: Podle našich informací to byla právě ta manželka Jaroslava Foldyny, která zašla na policejní oddělení a tam vše nahlásila. Následovala lékařská prohlídka, jejíž výsledek mi neznáme. Nicméně to měla být ona, která to oznámila.
1: A policii v tom teda nebránila ani poslanecká imunita Jaroslava Foldyny v tomhletom úkonu, že ho vykázala teda na 14 dní z jeho domu, to tam nehrálo
0: roli. Ne. Tady v tom případě poslanecká imunita nehraje žádnou roli. Jak už jsem říkal, policie rozhoduje sama. Já bych chtěl ale zdůraznit, že policie nerozhoduje na základě nějaké svoje libovůle nebo na základě ojedinělého, jednostranného, dejme tomu, vyjádření oběti. Policie má k dispozici celý takový strukturovaný systém nebo nástroj, který k tomu pomáhá. Nazývá se SARA, je to zkrátka anglických slov Spousal Assault Risk Assessment, který má policii pomáhat odhalit domácí nebo partnerské násilí, vyhodnocovat taky, jestli v budoucnu hrozí opakování toho domácího násilí a taky, jestli hrozí stupňování toho násilí a také policistům pomáhá stanovit nějaké opatření. Na základě téhle metody, na základě zjištění z místa, na základě vyjádření účastníků, zjištění, jestli v minulosti došlo k nějakému incidentu, jestli teda do budoucna hrozí, tak na základě všech těchto informací se policie rozhodne, že dotyčného vykáže.
1: Arture, policie taky zabavila poslanci zbraně. Ukazuje tenhle akt na to, jak závažného provinění se mohl pan poslanec dopustit, nebo to s tím nesouvisí? To je prostě běžné, že se tohle děje v takovýchto úkonech?
0: To je běžné a vlastně taky to souvisí s tou novelou občanského zákoníku, která platí od loňského července. A ta stanoví, že pokud policie už vykáže agresora nebo údajného agresora z toho bytu nebo domu, tak automaticky mu zabavuje zbraně, pokud je ten dotyčný vlastní. Také k tomuhle došlo teda v případě poslance Jaroslava Foldyny. Podle mých informací by tam mělo dojít k zabavení několika střelných zbraní. Myslím, že to byla pistole ráže 9 mm, měl tam i taky nějaký revolver. Takže určitě nebyla jedna. Bylo jich
1: legálně držené zbraně.
0: Ano.
1: Co k tomu říká pan poslanec Foldyna, k tomu vykázání, k tomu zabavení zbraní, k tomu prověřování těch dvou podezření, respektive podezření na dva trestné činy, o kterých jsi mluvil na začátku?
0: Já jsem konfrontoval se vším tímhle Jaroslava Foldynu minulý týden ve středu. Byl to poslední den jednání poslanecké sněmovny před prázdninami. Zastihl jsem ho v předsálí toho jednacího sálu. Hned jsem se zeptal, jestli teda je pravda, že je podezřelý z toho domácího násilí, že mu byly zabaveny zbraně, že byl vykázaný z domu. Já jsem se chtěl ptat, jestli je podezřelý z domácího násilí, byl jste vykázaný. On na všechno odpověděl jenom no. A pak, když jsem se zeptal, jestli teda to může nějak komentovat, nějak se tomu vyjádřit, tak vstal od takového stolku, kde jsme spolu byli kvůli tomu rozhovoru a odcházel pryč.
3: Nebudu to komentovat.
0: Já jsem šel vedle něho, ptal jsem se neustále, jestli by se k tomu právě on jako veřejný činitel, jako poslanec, neměl vyjádřit.
3: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
0: Zeptal jsem se ho, jestli teda v té věci se cítí nevinný. Na to on odpověděl, že jistě, ale opět to nechtěl nějak se k tomu detailně vyjadřovat. Ptal jsem se, co se teda stalo u nich v rodině, nekomentoval to.
2: Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně, neobtěžujte mě.
0: A nakonec mi jenom důrazně řekl, že ho už nemám obtěžovat a zmizel teda v útrobách sněmovny.
1: A s jeho ženou si mluvil? Ta vysvětlila, proč nahlásila, co se u nich doma stalo policii, pokud se to teda takhle přesně odehrálo?
0: Já jsem jí kontaktoval, zastihl jsem jí před domem, kde s Jaroslavem Foldinou bydlí. Ona řekla, že to nesmí komentovat, že by nechtěla, ale že to nesmí komentovat, že jí to zakázala policie, protože by mohla nějak narušit to prověřování celé té věci. Já bych chtěl zdůraznit, že ten případ je na začátku. Mluvíme o prověřování. Jaroslav Foldina ani nikdo další zatím nebyl z ničeho obviněný. Policie ty informace teprve prověřuje.
1: Stalo se tohle už někdy v minulosti v případě poslance Jaroslava Foldiny, protože to není jeho první manželství,
0: ano.
1: Zároveň má za sebou nějakou minulost, která je propíraná médií, která ale s ničím takovým zatím dosud nesouvisela.
0: Já jsem v minulosti zaznamenal několik informací, že jeho partnerské soužití, řekněme, není harmonické nebo je nějak problematické. Nikdy to ale nebylo tak, nebo nikdy jsem se nedozvěděl o tom, že by to řešila policie, k tomu došlo až teď. Já jsem teda kontaktoval i jeho předchozí manželku, protože poté, kdy my jsme zveřejnili tady to zjištění, tak se na sociálních sítích utrhla lavina různých zaručených, v uvozovkách, zaručených zpráv o tom, že to není nic překvapivého, že on takhle se choval dlouhodobě a také ke své předchozí manželce. Proto jsem jí kontaktoval, aby jsme zjistili, jak to teda bylo. Já jsem jí doma nezastihl, nechal jsem jí v poštovní schránce na sebe kontakt a žádost, jestli by se mi ozvala. Ona se ozvala hned druhý den a poskytla mi 15-minutový rozhovor, ve kterém ale řekla, že nikdy se nic podobného u nich v jejich manželství nestalo. Žádné násilí, jak fyzické, tak psychické, k ničemu takovému nedošlo. Hájila Jaroslava Foldinu jako vzorného otce.
3: Myslím si, že by někdy Foldina šáh na děti. Tomu na 1000% nevěřím.
0: Ten je prostě řekla, že to, co dejme tomu, zažívá teď, nebo to, co teď probíhá v tom novém manželství, tak rozhodně není jednostranné.
3: A jestli fakt pukl do stolu, a nemyslím si, že jednou, tak jako tomu bych i věřila, ale že by je byl, tomu nevěřím prostě.
0: A dokonce prohlásila, že je to naopak on, kdo v tomhle manželství zažívá nějaký psychický útlak, který se údajně projevuje tím, že mu někdo zamezuje kontaktu s dětmi a podobně.
1: Já teda připomenu, že policie prověřuje, zda nedošlo k týrání osoby žijící ve společné domácnosti.
0: To má být ta manželka.
1: To má být ta manželka a svěřené osoby, to jsou ty děti.
0: Ano.
1: V obou případech mu hrozí, pokud by došlo k prokázání viny, od 2 do 8 let vězení, ale k trestnímu stíhání by ho musela vydat sněmovna.
0: Je to tak. A také v případě, že by porušil ten institut vykázání, kontaktoval by tu osobu.
1: A k tomu náhodou nedošlo?
0: Teď podle mých informací zatím policie neví, že by kontaktoval tu teď aktuální svoji manželku, což má zakázáno, že by se vrátil domů, což má zakázáno tím institutem vykázání. Zatím nic takového policie neví. Pokud by ale on ten zákaz porušil, tak by mařil výkon úředního rozhodnutí, tam by mu hrozily až 2 roky vězení a o tomhle by opět musela rozhodnout sněmovna.
1: Ale tento týden skončí platnost toho institutu vykázání, potom se může vrátit domů.
0: Potom se může vrátit domů, pokud údajná oběť toho domácího násilí nepožádá soud o předběžné opatření, tam by se pak prodlužovala ta 14-denní lhůta vykázání a na jak dlouho, o tom by rozhodl soud.
1: Dobře, prošetřování je na začátku, podle mluvčí SPD je potřeba vyčkat na závěry celého vyšetřování. Díky, že jsi přišel, že jsme o tom mohli mluvit.
0: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
4: Kauza číslo 2. Dvořák podle ODS nevysvětlil svůj majetek, komentuje Jindřich Šídlo ze Seznam zpráv.
1: Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
5: Dobrý den.
1: Dosavadní šéf místní buňky ODS na Praze 1 Filip Dvořák nakonec nebude za ODSku kandidovat ve volbách. Dokonce ho ze strany vyloučila výkonná rada. Podle předsednictva strany totiž nevysvětlil otázky kolem svého obrovského majetku. On po otci zdědil skoro 250 milionů korun, ale není vyšetřován. Tak co má zdůvodňovat?
5: Zatím. V politice platí, že důvěryhodnost a vnímání je často důležitější než jako momentální realita. A si Filip Dvořák za sebou ze své více než 30-leté dráhy na Praze 1 a pražském magistrátě táhne tolik potenciálních problémů, že prostě vedení ODS usoudilo, že byť z mého pohledu tedy trochu pozdě, až ve chvíli, kdy vyšel ten článek, že si nemůže dovolit ani na městské části Praha 1, což mě teda překvapilo, že tam ještě žijí lidé, jo, nějací, že se tam ještě konají komunální volby, protože to je část Prahy, která trpí absolutně vylidňování.
1: Historické centrum.
5: Ano, je to historické centrum Prahy. Přece jenom to zní Praha 1. Jo. A ono to se to netýká jenom Prahy 1, ono se to prostě týká celé Prahy, protože jestli ODS má někdy v budoucnu ještě hrát roli fakt jako velké strany, řekněme té hlavní opoziční strany, jako ODS, třeba i dohromady TOP 09, tak ona v té Praze musí dosahovat stejných výsledků, jako dělá ANO v Ostravě přibližně. A to se jí nedaří. Jo. A to ukázali ty minulé komunální volby. Já myslím, že i vzhledem k tomu, že první místo předsedou ODS je dneska Tomáš Portlík, což je kandidát na pražského primátora, tak on to ví jako moc dobře a ví, že si prostě další experiment s Filipem Dvořákem nemůže dovolit.
1: Vy jste zmiňoval ten článek vašich kolegů na Seznam zprávách, kteří přišli s tím, že tedy zdědil ten obrovský majetek po otci, nemovitosti v Praze a někde na horách, ve Špindlerově mlýně tuším, jachtu má, diamanty má.
5: No, když jsem ten článek poprvé četl, tak na mě jako dýchla historie, protože já si pamatuju, že článek o tom, že Filip Dvořák odmítá prozradit, kde jeho otec přišel k obrovskému majetku, vyšel už v roce 2010 v Hospodářských novinách. A mimochodem psala ho Marie Bastlová, tehdy politická reportérka. A o rok později i kvůli tomu, i kvůli prostě nejasnostem, které obepínají život a dílo Filipa Dvořáka, ODS zrušila svoji organizaci na Praze 1 s tím, že už jako tam nebude mít jako s Filipem Dvořákem nic společného. Takže ty nejasnosti se táhnou ne z tohohle volebního období, ne z předminulého volebního období a teď nepřeháním. Oni se táhnou 25 let s Filipem Dvořákem. Před 25 lety otec Filipa Dvořáka, to je bývalý lékař, který zemřel
1: porodník,
5: před 8 lety, ano, porodník, mimochodem jako Bohuslav Svoboda,
1: ano,
5: a tak
1: primátor.
5: Koupil apartmán ve Špindlerově mlýně od společnosti Navatip, což byla společnost, která byla přímo závislá na zakázkách magistrátu. A tehdy někteří magistrátní úředníci a také tatínek Filipa Dvořáka koupili dost výhodně, za dost výhodnou cenu právě apartmány ve Špindlerově mlýně. Takových případů se pak jako to navazovalo. Dokonce Filip Dvořák sám, myslím, usoudil správně v roce 2002, to je 24 let před komunálními volbami, že je poněkud zátěží, nebo mu to bylo vysvětleno, a tehdy on odstoupil a nekandidoval. On to tehdy zdůvodnil vážným onemocněním, které překonal, a je potřeba říct, a já jako vůbec tyhle ty věci nechci zlehčovat, to prosím, aby tak bylo pochopeno, ale je možné říct, že mu spousta jeho spolustraníků tuhle tu epizodu nevěří. Mm-hmm. No. On se pak vrátil, on byl starostou Prahy 1 v roce 2009, ale já když jsem ho viděl na těch videích, když otevíral kampaň, tak jsem si říkal, to je, jak kdyby kandidoval, ani ne snad Pavel Bém, jo, to je jako kdyby kandidoval Milan Jančík na Praze 5, prostě tyhle ty historici. No, Milan Jančík byl jako podobná líheň ODS toho přelomu 90. a 0. let, jako kdy ODS tady dělala obrovské zisky. Prostě tahle ta parta, jejíž stín nad ODS v Praze stále visí a to nové vedení ODS, které to samozřejmě zná, protože už tu dobu také mnoho z nich v té ODS bylo, tak se od něj snaží jako odstřihnout a distancovat.
1: A vnímá to tak tedy to nové vedení ODS, ano, protože Filip Dvořák říká,
6: nejsem z ničeho obviněn ani vyšetřován.
1: V ničem jsem nepochybil, všechno je v pořádku.
6: Jsem vždy souladu se zákonem.
1: Vysvětluju to, nabyl jsem tady jmění po otci, prostě ten investoval dobře a pak to vydělal a tak dále a tak dále. To všechno říká Filip Dvořák a do toho teda ještě potom na svém blogu textem doplňuje další věci a obhajuje to, že ten majetek je podle něj prostě legálně nabitý.
4: Citujeme z blogu Filipa Dvořáka na serveru Medium.
7: Vzhledem ke svému celoživotnímu angažmá ve zdravotnictví chápal potenciál zejména farmaceutického průmyslu. Investoval proto do akcí farmaceutických firem, jejichž ceny zaznamenaly v následujících letech prudký růst.
1: Ale do toho teda přichází právě to nové vedení v čele s Martinem Kupkou, který je poměrně ostrý vůči Filipu Dvořákovi.
8: Filip Dvořák nebude na kandidátce Občanských demokratů.
1: Ten říká, že na kandidátce prostě nebude, že poškozuje jméno strany.
8: A z toho také vycházelo to, že jsme s jeho vysvětlením spokojeni nebyli.
1: A nakonec mu teda, jak víme, ODSka ukončila i členství.
5: Ano, myslím si, že to nové vedení ODS a nejenom Martin Kupka, ale především Tomáš Portlík. To je jako práce a odpovědnost také Tomáše Portlíka jako šéfa Prahy. To cítí jako skutečně jako velký problém. Já bych se vůbec nedivil, kdyby se po 15 letech opakovala ta situace z roku 2011, že prostě celé sdružení ODS v Praze 1 bude zrušeno. Filip Dvořák se v podstatě trochu zachránil ODS právě v té době před 15 lety, kdy tam docházelo k procesu čištění. Jo. Tehdy za Bohuslava Svobody, který nastoupil jako primátor a tu ODS zevnitř překvapivě, protože to nebylo jeho zadání. Velmi měnil, ale jako dneska toto vedení ODS ví, že stačí jeden takovýhle text a případně další texty a že nepadá jenom důvěryhodnost ODS v Praze 1, která tam kdysi vyhrávala, ale potom tam měla poměrně slabé výsledky. Ale že to je problém pro celou pražskou kandidátku. A to už je něco, co ta ODS nemůže riskovat.
1: No ale zároveň ODS na Praze 1 za Filipem Dvořákem stojí, ne?
5: Ano.
1: No jak si to vysvětlujete, tu lojalitu, když teda zbytek ODS říká, podívejte, možná se tam něco odehrálo, není prověřován, není vyšetřován, není obviněn, ale kdo ví, podle nás to nevysvětlil úplně správně, ale do toho ta buňka, ta oblastní organizace prostě za ním stojí, řekli si, že nebudou podávat tu kandidátku, že vyhoví předsednictvu ODS, nicméně ta výkonná rada strany tedy tohle rozhodnutí pak zrušila a kandidátku zase postavit chce, kdo ví, kdo na ní bude.
5: Tohle je prostě problém, s kterým se jako asi potká čas od času každá jako demokratická strana, protože o ODS můžeme myslet nebo můžeme být k ní jakkoliv kritičtí, ale je to vnitřně demokratická strana a pokud se Filip Dvořák i díky svým letitým vazbám a letitým zkušenostem dokáže najít v tom místním sdružení podporu, no tak může být nějakou chvíli i kandidátem na starostu. Mimochodem, já myslím, že ODS na Praze 1 jako není favoritem těch voleb. Myslím, že by bylo jako celkem i překvapení, kdyby tam uspěla, i když teď možná s tou novou sestavou ano.
1: Dvořák mimochodem říká, že v jeho kauze se ODS rozhoduje na základě novinových titulků a prý se on nehodlá těmi lidmi, kteří údajně účelově marginalizovali Dozimetr, Bitcoin či Kampeličku, likvidovat.
5: No v pořádku, to je jeho právo, jako je taky možné, on může svoji čest pak hájit před soudem, může se soudit s ODS, mimochodem tam jako v horních patrech ODS se zvažuje ten postup vůči Filipu Dvořáku jako velmi opatrně, protože vědí, že Filip Dvořák je velmi zkušený, mazaný vnitrostranický harcovník, který ví, jaká jsou jeho práva jako člena ODS. Případně se samozřejmě může soudit například s námi, tím myslím Seznam Zprávy. A my bychom museli dokázat, že to, co píšeme, je skutečně pravda. Takže vzhůru do toho a jasně, on se může cítit jako obětní beránek, Filip Dvořák, tomu já rozumím, ale já myslím, že i vzhledem tomu, když si vzpomene jenom na část těch věcí, které jsme si tady za těch 10 minut jako vymenovali, tak on jako samozřejmě ví, že jeho minulost je dostatečně problematická, aby to někoho zarazilo a řekl si, jestli tohle je ten pravý člověk, kterého máme vystačit dopředu. Ale jiná věc je, a to zas tady je potřeba dát Filipu Dvořákovi za pravdu, že si toho ta ODS asi všimla pozdě.
1: Že si toho všimla pozdě.
5: Protože on ještě, když zahajoval kampaň někdy na konci jara, tak tam byl například Jakub Stárek nebo starosta Prahy 8 Gross. Oni jsou pořád členy jedné strany, všichni mají jako zájem na tom uspět. Mimochodem na Praze jedna ještě zajímavá jedna věc k tomu, která by mohla mít nějaký vliv a to je, že se tam konají i senátní volby po 6 letech.
1: A úplně poslední věc, vy jste říkal, že si předsednictvo ODS uvědomuje, že to může mít vliv na výsledky v Praze pro celou ODS ano. V těch komunálních volbách. Skutečně někoho bude v úvozovkách jenom oblastní organizace na Praze 1 zajímat a někdo si na to vzpomene na podzim?
5: Tak jednak, i když na Praze 1 žije stále méně lidí, taky tam žijí voliči, kteří
1: si na to asi vzpomenou, ale jasně, o celé metropoli.
5: Jasně, ano. Prostě je to tak, že před volbami v Praze se volí tak jako v řadě dalších statutárních měst, to znamená do městských částí a pak ještě na tu velkou radnici, řekněme, do zastupitelstva hlavního města Prahy. Ano, je to prostě reputační problém, který může, nebo respektive vedení ODS se obává, že může poškodit celou tu stranu a její volební výsledek a ODS v těchto komunálních volbách jde skutečně o hodně. A Tomáši Portlíkovi jako šéfovi Prahy a jako prvnímu místopředsedovi ODS ještě o víc.
1: A proto se možná chce právě s věcí kolem Filipa Dvořáka také vypořádat tak. Spolu s Martinem Kupkou. Tak jo, tak moc díky, že jsme to mohli probrat.
5: Já děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byli dneska dva hosté. Tím prvním byl Artur Janoušek z naší investigativní redakce. Otevřel totiž kauzu Jaroslava Foldiny, který je teď prošetřovaný kvůli podezření na domácí násilí. Tím druhým hostem pak byl Jindřich Šídlo, komentátor Seznam zpráv, se kterým jsme probírali kauzu číslo 2, totiž spory v ODS mezi vedením strany a Filipem Dvořákem kvůli původu jeho majetku, který Kupka a spol. Považují za nedostatečně vyjasněný. Závěrem připomínám, že od pondělí začínají 3 týdny našich letních speciálů, 15 epizod to je, 3 různé série, Kořist, Kuciak a Jedy. Rozhodně si ani jednu z nich nenechte ujít. Kořist a Jedy budou mít i své vlastní playlisty na Spotify a všechny díly pak najdete samozřejmě v naší aplikaci Můj rozhlas, ve vysílání anebo třeba na YouTube. Naslyšenou zítra.
9: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Kdyby peníze na vašem účtu mohly mluvit, řekli by vám, jak se o ně postarat v dnešní ekonomicky nejisté době. Ale protože mluvit nedokážou, zeptá se za vás Český rozhlas Plus renomovaných ekonomů, analytiků nebo národohospodářů. Poradí, kde šetřit, kam investovat, na co se připravit. Jak se chovat, abyste se nebáli podívat na účet, vám poradí týdeník Řečí peněz. Každý čtvrtek po 11. hodině dopoledne, v repríze po 7:30 večer na Plusu a také na webu rozhlas.cz a v podcastových aplikacích. 90kové léto.
10: V listopadu 92 byl definitivně odhlasován zánik Československa a ministr Josef Lux vyzýval k odpovědnosti.
11: Chceme-li, aby svět kolem nás se proměnil, tak si myslím, že každý tam, kde je, každý svým dílem zodpovědnosti, se o to musí pokusit. Nelze prostě přihlížet. A dnes se zdá, že já mám někdy pocit, že dokonce 15 milionů lidí, ale rád věřím, že to je méně, ví, co by měli dělat ministři, poslanci či pan prezident. Většina z nich ví dokonce, co by měl dělat i jejich soused, ale málo kdo ví, co by sám měl dělat v situaci, kde se nachází.
9: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
12: Je 10:30.
9: Český rozhlas Plus.
12: Dobré dopoledne. O možném prodloužení vazby u 4 obviněných ze žhářského útoku na zbrojovku v Pardubicích z letošního března bude dnes rozhodovat okresní soud v Pardubicích. Jednání bude formou videokonference bez přítomnosti obviněných. Z 11 zadržených je 8 lidí ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadržení v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes v chorvatském Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří zahynuli při červnové srážce plachetnice s dopravním katamaránem. Na místě nehody v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta položí věnce. Chorvatská policie několik dní po nehodě zatkla prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Muž vinu odmítá. Francouzské úřady preventivně evakuovaly víc než 10 000 lidí města Bordeaux. Na pobřeží Atlantiku bojují hasiči se silným požárem. Žádní zranění zatím nejsou hlášeni. Oheň se rozšířil poblíž zátoky Arcachon, oblíbené turistické destinace. Část evakuovaných jsou proto turisti z okolních kempů. Starší byty v Česku dál zdražují. Podle dat realitního portálu S-Reality byly na konci druhého čtvrtletí zhruba o 13% dražší než před rokem. Nejvyšší ceny jsou dál v Praze, kde už překonaly hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Podobný růst cen potvrzuje i portál bezrealitky.cz. V chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou podle několikaletého monitoringu ochránců přírody prokazatelně dvě vlčí teritorie. Jedna smečka se pohybuje mezi Vrbnem pod Pradědem a Jeseníkem v oblasti Medvědské hornatiny, druhá v oblasti Národní přírodní rezervace Praděd. Vyplývá to z výsledků projektu Život v jesenické divočině společnosti Přátel jeseníků. Připojíme dopravní informace. Na Pražském okruhu se zdržíte v obou směrech. Směrem na D1 je fronta z konce D5 k Ořechu. Směrem na letiště se popojíždí od sjezdu na Písnici k nájezdu od Barandova, kde stojí v levém pruhu osobní auto po nehodě. Obou směrně je to až na 20 minut. Na příjezdu k letišti směrem z Prahy brzdí provoz omezení v Aviatické. Kolona začíná před Evropskou a zdrží vás kolem 20 minut. Na magistrále z Pankráce do centra začíná nesouvislá fronta na začátku Nuselského mostu. Provoz brzdí omezení jak u hlavního nádraží, tak na Hlávkově mostě. Přes celé centrum tak pojedete až 30 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí čeká nás proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy přehánky, které budou četnější v severovýchodní polovině území, později ustanou a oblačnost se protrhá. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 11. To byly zprávy. Slovo má Světlana Větovská a Osobnost Plus.
13: Starý řád skončil a nový se tvoří. Jaký bude, záleží i na roli Evropy. Stabilita bude pouze v momentu, kdy Ukrajina bude mít dostatečně bezpečnostní záruky, řekl v únoru analytik Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy Michal Smetana. Jaký řád vzniká, za jakých okolností může válka na Ukrajině, která čelí masivnímu ostřelování a sama útočí na cíle hluboko v Rusku, skončit spravedlivým mírem a jak se mění důvěra Evropy v Ameriku a její ochotu přijít na pomoc v případě bezprostředního ohrožení. Dobrý den.
14: Hezký den, děkuji za pozvání.
13: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
9: Osobnost Plus.
13: K jakému řádu míříme s ohledem na to, jak dynamicky se svět vyvíjí?
14: To zatím ještě nevíme. A jsme v takovém zvláštním mezidobí, kdy kromě států, jako je Rusko a Čína, které jsme vlastně v tom minulém desetiletí viděli jako ty hlavní vyzivatele toho existujícího řádu zložených na určitých pravidlech a normách, tak se k tomu přidaly Spojené státy za současné administrativy, které tento řád a tato pravidla a tato normy velmi aktivně demontují sami. Oproti tomu, aby byli vlastně obránci toho, jak to fungovalo dříve a jaký výsledek vlastně bude celé této dynamiky, kde máte tedy ty tři velké mocnosti, které jsou evidentně jakoby nespokojeny s tím, jak to fungovalo, ale zároveň ještě se neshodli na nějakou novější vizi, to se teprve uvidí. Je to vždycky velmi složité, volatilní a asi riskantní období, kdy se právě tyto nové, dejme tomu, normy a pravidla ustavují. A je to samozřejmě období, kdy vznikají rizika, nedorozumění, konfliktů, válek.
13: Do jaké míry bude podoba světového řádu záviset na tom, jak a kdy skončí válka, kterou proti Ukrajině vede už pátý rok Rusko?
14: Z pohledu nás jako Evropanů je toto samozřejmě klíčový konflikt. Možná, kdyby tady seděl analytik z Jižní Afriky, z jihovýchodní Asie, z Jižní Ameriky, tak by možná tu jeho důležitost asi vnímal trochu jinak, ale pro nás samozřejmě je to ten klíčový konflikt, je to nejintenzivnější válečný konflikt na našem kontinentu od konce druhé světové války a je to taky konflikt, ve kterém my jsme angažováni, možná ne přímo vojensky, ale ve smyslu podpory jedné strany a to velmi aktivním způsobem, kdy velká část našich prostředků jde na podporu Ukrajiny vlastně od začátku tohoto konfliktu. Takže z našeho pohledu samozřejmě výsledek tohoto konfliktu je klíčový, a možná částečně i pro ten celkový řád, ale rozhodně pro nějaké budoucí fungování, dejme tomu nějaké evropské bezpečnostní architektury, toho, jak vůbec bude fungovat Evropa. My jsme po konci studené války se snažili vybudovat s Ruskem vztah jakožto s partnerem a dostali jsme se po 30 let do bodu, kdy tento vztah se výrazně proměnil k horšímu opět. A co to bude znamenat do budoucna? Bude velmi záležet také na tom, jak tato válka skončí, zda tam dojde k nějakému stabilnímu řešení, který ukončí tu intenzivní část konfliktu a bude tam nějaký prostor pro postkonfliktní tomu zbližování jak Ukrajiny a Ruska, tak nás a Ruska, ale zatím v tuto chvíli, kdy ten konflikt skutečně jako zuří velmi intenzivním způsobem, se to zdá jako velmi vzdálená budoucnost.
15: A jakou roli v tom novém světovém řádu bude hrát Severoatlantická aliance?
14: To bude velmi záležet na tom, jakým způsobem se Severoatlantické alianci také vlastně podaří vyřešit tu svoji vlastní vnitřní krizi. Opět po ruské plné invazi v roce 2022 a na to vlastně zareagovalo poměrně konzistentně, poměrně jednotně. A opět jsou tam nějaké limity, na to je aktuálně 32 států, které každé mají velmi odlišné priority, velmi odlišné vnímání hrozeb a částečně odlišné systémy, odlišnou vůli investovat do vlastních obranných schopností a podobně, ale pořád, když se podíváme na to z této perspektivy, tak ta reakce byla vlastně poměrně jako konzistentní a jednotná. Zároveň jsme se dostali do bodu, kdy vlastně nejdůležitější člen této aliance, a to bez diskuze, od roku 1949 prostě Spojené státy jsou tou vedoucí mocností v čele aliance, a to jak politicky, tak samozřejmě z pohledu unikátních vojenských schopností, které Spojené státy jsou schopny nabídnout ostatním členům aliance. Bavíme se nejenom o největší a nejvýkonnější, nejefektivnější armádě světa, ale o schopnostech, jako jsou logistické schopnosti, mobilita v rámci války, schopnost získávat zpravodajské informace. Tam všude mají Spojené státy schopnosti, pro které Evropa nebyla schopna vybudovat do takové míry nebo do takové kvality, do takového rozsahu. A nyní jsme teda v situaci, ve které tento klíčový spojenec nebo tento klíčový vůdce této aliance vlastně má velmi kritický pohled k aliance jako celku a k ostatním členům. Až dostali jsme se až do bodu, kdy v minulém roce Donald Trump, jakožto prezident Spojených států, hrozil vlastně členskému státu aliance použitím síly. To byla to ta velká grónská krize, která sice nakonec nepřerostla do použití síly, díky bohu, ale rozhodně to není něco, co bylo kompletně vyřešeno, a vlastně válka Spojených států a Izraele proti Iránu ten problém ještě prohloubila, kdy Spojené státy vlastně otevřeně říkají, jsou nespokojeni s tím, jak Evropa podpořila Spojené státy, a ta tenze mezi námi a druhou stranou Atlantiku pokračuje.
15: Takže to, jak bude vypadat nový světový řád, záleží hlavně na Spojených státech.
14: No rozhodně to je jeden z těch nejdůležitějších aktérů, protože to je pořád stále ten nejmocnější stát tohoto světa. Není to jediný mocný stát světa, ale pořád to nejmocnější stát světa.
15: NATO má za sebou summit v Ankaře. Co je pro vás ten nejdůležitější závěr?
14: Rozhodně důležitý závěr je to, že ta krize se nějakým způsobem neprohloubila, to znamená došlo ke společnému prohlášení, rozhodně tam došlo k celé řadě velmi pozitivních setkání, až se to týká debat o vojenských výdajích v rámci aliance nebo podpoře Ukrajiny. Zároveň ale ta druhá část tohoto problému je, že rozhodně tam nedošlo k nějakému vyřešení vlastně toho vnitřního konfliktu, o kterém se bavíme. To znamená, i v rámci tohoto summitu Donald Trump opět zvihl to téma, například Grónska jako něco, co chce nadále řešit, že to není pro něj zcela uzavřená kapitola. Stejně tak tam prostě vidíme limity ohledně podpory Ukrajiny ze strany Spojených států, kde samozřejmě kvalitativně jsme se posunuli někam zcela jinam, než jak to bylo za předchozí americké administrativy. To znamená, do nějaké míry se ten míč trošku odkopnul zase trochu dál, a dál rozhodně se teďka nebavíme o tom, že by ta krize byla nějaká intenzivnější, ale všichni cítíme, že prostě ten problém tam přetrvává a že ta nutnost Evropy vlastně hledat do budoucna řešení, kdy bude výrazně autonomnější na Spojených státech, ne protože by chtěla, ale protože musí, tak to samozřejmě nadále přetrvává.
15: Vyplynulo něco ze summitu pro českou obranou politiku?
14: Já myslím, nebo doufám, že pro českou obranou politiku je tam zpráva, skutečně musíme vzít naši obranu velmi vážně a skutečně musíme naplňovat ty sliby, ke kterým jsme se zavázali už na tom předchozím summitu v roce 2025, a že do budoucna bychom neměli být státem, který jede na summit s tím, že nesplnil své závazky, a to vlastně naplní ani těch původních 2%. Rozhodně to není dobrý signál směrem ven. Já nechci z České republiky dělat tu centrální otázku, to v žádném případě, samozřejmě na to řeším celou řadu mnohem důležitějších záležitostí než čistě jako české obranné výdaje, ale je to špatný signál, je to signál, který bychom neměli vysílat a do budoucna bychom měli hrát roli spojence, který je v těchto ohledech spolehlivý a bere obranu vážně, protože obrana jak naše, tak aliance jako celku.
15: A co vyplynulo pro Ukrajinu ze summitu v Ankaře?
14: Takový mix dobrých a špatných zpráv. Podpora Ukrajiny pokračuje. Je to takové, že v celé řadě oblastí vlastně jsme poměrně rádi, co se dostalo na stůl a vždycky si dokážeme představit, že by to vlastně mohlo být mnohem více. A takový ten klasický příklad z tohoto summitu, o kterém se hodně mluvilo, byl vlastně americký slib poskytnout Ukrajině licence na výrobu raket do systému Patriot, což v principu je samozřejmě dobrá zpráva. Ukrajina ukazuje, že je schopná v rámci svého obraného průmyslu produkovat velké množství prostředků, které používá jak pro útočné, tak obrané operace, a obrana proti balistickým střelám je prostě ta klíčová díra, kterou aktuálně Ukrajina trpí, právě protože má nedostatek munice do těchto systémů a ta munice obecně je velmi nedostatková a Spojené státy ji Ukrajině už poměrně dlouho neposkytují. Zároveň ale to, že Spojené státy poskytly tuto licenci, také znamená, že to je opět signál, že Spojené státy nejsou ochotny poskytnout tu munici jako takovou, a než se vlastně naplní ta možnost Ukrajiny tuto licenci využívat a v praxi vyrábět tuto munici tak, aby ji mohla používat k obraně svých měst proti ruským vzdušným útokům, tak to bude trvat ještě poměrně dlouhou chvíli. A nejsme si úplně jistý, jak rychle vlastně Ukrajina je schopna například tuto konkrétní díru zacelit. Opět neznamená to nic extrémně dramatického v tom celkovém jako strategickém pohledu, ale víme, jaké množství Rusko je schopno produkovat této munice měsíčně, a víme, že pro Ukrajinu tyto vzdušné útoky jsou velkým problémem i nyní a budou samozřejmě ještě palčivějším problémem během zimy, kdy Rusko bude pokračovat v útocích na energetickou infrastrukturu, což vzhledem k velmi tvrdým zimám na Ukrajině může znát velký problém pro civilní obyvatelstvo a její průmysl.
15: Mezeru v obraně proti balistickým střelám nemá jenom Ukrajina, ale celá Evropa. Ano. 9 zemí Evropy se při setkání koalice ochotných dohodlo s Ukrajinou na integrované obraně právě proti balistickým střelám. Jak dlouho může trvat její budování? Jinými slovy, jak dlouho ještě bude Ukrajina tak zranitelná, když se tedy 9 zemí dohodne na nějakém společném postupu, tak je to řadu let?
14: Je to práce na roky, jo, ale zase záleží. My se bavíme o nějakém přístupu, který není o vývoji jednoho typu systému nebo o investicích do jedné konkrétní oblasti. Je to, dejme tomu, nějaká širší strategie, kdyby se vlastně měly posílit tyto schopnosti jak na úrovni Evropy jako celku, tak Ukrajiny. Je to strategie, která si klade za cíl v tomto ohledu prostě mobilizovat průmysl, provádět společné investice, společný vývoj těchto systémů, a rozhodně tam je potenciál, ale nic z toho se prostě nedá v našich podmínkách udělat extrémně rychle. Samozřejmě Ukrajina tím, v jaké se nachází situaci, je tlačena do toho, aby celou řadu rozhodnutí vlastně urychlovala a v minulosti ukázala, že je schopná některé tyto věci převést do praxe vlastně mnohem rychleji, než mnozí očekávali, ale zároveň všechno toto prostě vyžaduje nákup komponentů, velmi, velmi, dejme tomu, složité procesy, které se musí v praxi implementovat, a nedá se prostě očekávat, že toto je něco, co by třeba v horizontu nějakých jako týdnů nebo krátkých měsíců mohlo být zcela převedeno do reality jako nějakou robustní náhražku vlastně těch schopností, které částečně poskytovaly i Spojené státy.
15: A rozumíte tomu, proč se toho účastní jenom 9 zemí? I Česko dostalo pozvánku do téhle koalice a nepřijalo ji, stejně jako Polsko.
14: Upřímně, jaké je rozhodování současné české vlády, velmi těžko říci. Já, pokud jsme dostali skutečně pozvánku, moc nevidím důvod na tom se nepodílet na tomto typu iniciativ, prostě protože pro naši budoucnost, jak Českou republiky, tak Evropy jako celku, je klíčové se bavit o řešeních, které jsou celoevropské, které nějakým způsobem využívají vlastně té možnosti toho, že se nacházíme na kontinentu, který má velký průmyslový potenciál, nicméně roztříštěný do celé řady prostě zemí, které opět mají zcela jiné priority, zcela jiné systémy, zcela jiné ekonomické představy, a jakékoliv tyto iniciativy, které se vlastně snaží, dejme tomu, tento přístup v obranných a bezpečnostních otázkách, dejme tomu zjednodušit, unifikovat a pracovat na společném plánování, společných nákupech je samozřejmě něco, co pro nás má potenciálně do budoucna velké benefity.
15: Premiér Andrej Babiš přišel s vlastním nápadem na vytvoření společného unijního projektu protivzdušné obrany Europatriot, ve kterém ale třeba nepočítá s Velkou Británií. Rozumíte tomu?
14: Opět to by byla asi otázka trochu více není. Ano, Velká Británie není členským státem Evropské unie už, asi bohužel bychom mohli říct zároveň. A Velká Británie je naším spojencem v rámci NATO a ve všech těchto debatách, které vlastně se zintenzivněly právě po nástupu Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta, je pro nás Velká Británie velmi klíčovým spojencem. A Velká Británie podporuje velmi intenzivně Ukrajinu a je pro nás klíčová jako stát, který samozřejmě má výrazně kvalitativně jiné vojenské schopnosti, než máme my a chceme jakoby celek jako Evropa, jako s Velkou Británií intenzivně spolupracovat, tím spíše, když vidíme vlastně, dejme tomu, ten určitý odchod Spojených států, možná zatím více politicky, ale i ty konkrétní kroky vlastně odchodu Spojených států z Evropy se zvažují a dá se očekávat, že budou pokračovat. Takže v této oblasti spoléhat nás Velkou Británii jako našeho spojence určitě dává z mého pohledu smysl.
15: Jakou pozici teď má Česko v koalici ochotných?
14: Nemyslím si, že nějak významnou. Myslím, že politicky samozřejmě je vnímáno, že po změně vládě v naší zemi se dejme tomu náš pohled směrem k Ukrajině minimálně na té retorické úrovni určitě změnil, stejně tak na úrovni toho, jaké iniciativy jsme schopni směrem Ukrajině podporovat. A opět, do jaké míry toto je spojeno s českou domácí politikou, s preferencemi těch stran, které jsou v aktuální vládní koalici, to je jakoby jedna otázka. Určitě nejsme vnímáni jako, dejme tomu, Maďarsko v tom předchozím období za předchozí maďarské vlády, kdy skutečně ta maďarská opozice byla mnohem otevřenější, intenzivnější a silnější, ale jsme, dejme tomu, pár kroků tím směrem, kdybych to takhle měl jako metaforicky popsat.
15: Mimochodem, v souvislosti s Ukrajinou se často mluví o spravedlivém míru. Vy jste ředitelem Českého centra pro výzkum míru. Co to je spravedlivý mír? Jakou má definici?
14: Já mám vlastně v kontextu Ukrajiny, já ten termín nepoužívám, protože si mám trochu jakoby praktický problém ohledně jeho naplnění. Jo? Jako já zase, světová politika nikdy není černobílá, je vždycky v mnoha ohledech velmi složitá. Zároveň to, co vidíme v případě Ukrajiny, je bez jakýchkoliv debat porušení mezinárodního práva, napadení suverénní země jiným státem, využití vojenské síly způsobem, který je jak nelegální, tak nelegitimní. To je zcela bez debat. A je velmi těžké si vlastně představit v tomto kontextu, jak ta válka probíhá, vlastně scénář, kdybychom mohli říct, toto je spravedlivé vyřešení. Jo. Pokud by aktuálně Rusko se zastavilo na těch pozicích, kde je, ukončily se veškeré boje na Ukrajině a obě dvě strany se dohodly, že už prostě válka nebude pokračovat a skutečně od té doby válka jako nepokračovala, bude to spravedlivé? Pořád tam máme jakoby v minulosti celou řadu ukrajinských civilistů, kteří zemřeli zcela zbytečně, zničená ukrajinská města, případy jako Buča, Irpiň, naprosto prostě dramatické prostě zločiny proti lidskosti, zabíjení civilistů. A pokud by nedošlo vlastně k potrestání těch viníků, můžeme se bavit o tom, že to je spravedlivý mír. Jako z mého pohledu to je jako velmi problematické.
15: Takže
14: pro mě
15: tam spravedlivý mír nemůže nastat.
14: Pokud by nedošlo k něčemu ve formě kompletní porážky Ruska, takovým způsobem, jaké došlo například v roce 1945 poražením nacistického Německa, kdyby země byla poražena, došlo tam ke změně režimu, nový stát by vlastně souhlasil s reparacemi, ano, to by mohla, tam určitě máme představu spravedlivého míru a to se skoro určitě nestane. I kdybychom si to přáli, ale to je prostě zcela jako nereálná představa a určitě bychom neměli naši strategii zakládat na tom, že toto se nám podaří naplnit, protože nikdo aktuálně nemá úplně vizi, jak něčeho takového dosáhnout oproti tomu, jakou vizi jsme měli v roce 1945. Co je pro mě asi jako teďka klíčové je spíše než mluvit o spravedlivém míru, který prostě bohužel pro Ukrajinu je iluzorní, bavit se o míru, který bude stabilní. To je asi ta klíčová věc.
15: A to jsou ty bezpečnostní záruky.
14: Stabilní mír je takový, aby došlo k urovnání, ve kterém nedojde pouze k ukončení té otevřené fáze konfliktu, to znamená k ukončení bojů, ale také k situaci, ve které nad Ukrajinou nebude permanentně viset riziko a hrozba další ruské invaze, což by mělo prostě pro Ukrajinu dlouhodobě jako pro stát vlastně hrozně devastující účinky. Když si představíme, že Ukrajina teda uzavře s Ruskem nějakou formu míru a zavřeta nebudou dostatečné bezpečnostní záruky, tak Rusko bude moct nadále do budoucna vlastně využívat toho této hrozby na to, aby ovlivňovala politický osud země, aby tlačila vládu, aby se nějakým způsobem chovala, protože vždycky tam bude to riziko další invaze, potenciálně možná z nějakého pro Rusko strategicky výhodnějšího bodu. A v tu chvíli, pokud tam bude riziko invaze, tak do země nebudou chodit investoři, nebudou tam posílat peníze, budou odcházet mladí lidé ze země. To znamená, že vlastně zničíte jako budoucnost té země na roky nebo možná desítky let dopředu. Proto je klíčový vlastně stabilní mír, ve kterém budeme vědět, že nikdy nemůžete vyloučit to, že nedojde k další válce, ale můžeme mít prostředky, kterými tu válku uděláme pro Rusko mnohem nákladnější, nebo tu invazi mnohem nákladnější, než tak, jak byla v roce 2022, právě skrze kredibilní bezpečnostní záruky. Proto, když se vlastně probíhají například výzkumy veřejného mínění na Ukrajině, tak skutečně velká část ukrajinského obyvatelstva si přeje ukončení války, je ochotná i k nějakým kompromisům, ale chce tyto bezpečnostní záruky, protože ví, že bez toho ten stát nebude soběstačný a funkční do budoucna.
15: No a když se podíváte na to, jakou strategii teď volí Ukrajina, jakou strategii volí Rusko, je to pátý rok války, Ukrajina se postupně dostává hluboko do ruského území svými dronovými útoky, tak to na nějaký mír nevypadá.
14: Ne, bohužel ne. Aktuálně ta situace se zlepšila pro Ukrajinu v mnoha ohledech oproti loňskému roku. Ne všechny problémy, které jsme tady na Českém rozhlasu vlastně diskutovali, byly vyřešeny, to určitě ne, ale ten posun je značný a v mnoha ohledech prostě Ukrajina skutečně funguje v letošním roce mnohem efektivněji a uštědřuje Rusku velkou bolest. Právě skrze ty útoky do hlouby ruského území, což výrazným způsobem zasahuje ruskou ekonomiku, opět velmi dobrá ukrajinská strategie. Stejně tak vlastně schopnost vlastně se bránit i přímo na zemi oproti ruským útokům a uštědřovat vlastně velké ztráty Rusku, mnohem větší než tak, jak to bylo v uplynulém roce. A teďka před několika dny byla zpráva z ukrajinského generálního štábu o 1600 vlastně ruských vojáků vyřazených z boje, to znamená zabitých nebo zraněných, takže nemůžou v tu chvíli pokračovat v boji za jeden den, což bylo asi jako rekordní číslo snad za rok a půl. A je to vlastně spíše taková jako ilustrace nějakého trendu, který víme těch posledních měsících. To znamená,
15: jsou taky rekordní čísla u civilních obětí na straně Ukrajiny.
14: Přesně tak.
15: Jak zásadní je rozhodnutí Volodymyra Zelenského změnit velení ukrajinské armády, kdy místo syrského nastupuje o generaci mladší Michail Drapaty?
14: Je to obecně vnímáno jako správný krok. Generál Syrsky začal být v poslední době velmi nepopulární. Řekl bych, že v kruzích lidí, kteří se zabývají vojenskou strategií a mezi ukrajinskými důstojníky, už byl nepopulární poměrně dlouhou dobu právě skrze jeho přístup, který mnohem více vycházel z nějakého tradičního sovětského systému velení a řízení a v mnoha ohledech byl vnímán jako problematický. Mimo jiné i proto bylo velmi negativně vnímáno vlastně rozhodnutí prezidenta Zelenského a zbavit se ministra obrany Férova, který byl vnímaný jako generace, nová mladší generace, která je v tomto ohledu efektivnější, zároveň více dbá na vlastně životy jednotlivých vojáků, je více zaměřená na implementaci moderních technologií, ale také například transparenci, vlastně snaží zamezit korupci, nějakou reformu řízení vlastně jednotek, která opět potom zvyšuje důvěru vlastně možných třeba branců směrem k armádě. A ve všech těchto oblastech vlastně byl generál Syrsky vnímán jako určitá problematická postava. A generál Drapaty je bezesporu skvělá volba, je to vnímáno skutečně velmi pozitivně naskrz armádou a rozhodně v tomto ohledu je to nějaký jakoby správný krok v kontextu ovšem velmi problematické krize, kterou ukrajinský prezident způsobil a která vedla i k velkým protestům v rámci Ukrajiny.
15: Říká Michal Smetana, bezpečnostní analytik, který je hostem Osobnosti Plus.
9: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Vy jste se po 3 měsících vrátil z Oxfordské univerzity, kde jste působil jako hostující vědec. Se svým týmem jste zkoumali vojenské aliance a důvěru lidí v NATO. Jak dlouho a kde všude jste data sbírali?
14: Ty data sbíráme od ledna 2025 a sbíráme je napříč aliancí v různých aliančních státech, ve Spojených státech, Velké Británii, Polsku, Francii, Německu. Zároveň je sbíráme v Rusku, což je pro nás samozřejmě klíčová země, která není členem aliance, ale jdeme tomu naším hlavním strategickým soupeřem a zajímá nás vlastně to externí vnímání toho, jak Rusové vlastně chápou nebo odhadují vlastně věrohodnost našich závazků.
15: Na co jste přišli v Rusku?
14: V Rusku jsme přišli na to, že v průběhu vlastně tohoto druhého funkčního období amerického prezidenta, tak ta důvěra vlastně v to, že by alianční státy bránily Pobaltí, systematicky klesá. Obecně se dá říci, že Rusové velmi intenzivně vnímají to, že Spojené státy jsou v konfliktu s ostatními členskými státy NATO, zvláště teda s tou evropskou sekcí, a že ta věrohodnost těch amerických závazků postupně klesá. To znamená ta představa toho, že pokud by došlo k válce mezi Ruskem a dejme tomu Litvou nebo Lotyšskem, takže by Spojené státy přišly na pomoc a vlastně riskovaly ten konflikt s Ruskem, tak ta důvěra v to, že by to Spojené státy skutečně v praxi provedly, soustavně klesá. Zároveň Rusové mají mnohem více než my jako Evropané tendenci vlastně identifikovat celé NATO nebo celou alianci s tím, co dělají Spojené státy. To znamená, pokud vnímají klesající víru, že Spojené státy by přišly na pomoc, tak tím spíše vnímají, že NATO jako celek by se aktivizovalo a něco v tomto hledu udělalo, což pro nás určitě není dobrá zpráva.
15: Jak se dají sbírat data v Rusku?
14: Velmi problematicky. My jsme se věnovali, nebo já jsem se věnoval vlastně sběru dat v Rusku už před invazí v roce 2022. Po té invazi jsem si dal od toho několik let pauzu z celé řady jak etických, tak jako praktických důvodů. A v současné chvíli je tam v podstatě jedna nezávislá agentura, která je stále schopna působit a která je stále brána v akademickém prostředí jako spolehlivá a máme indikátory k tomu, jak moc spolehlivá je. Je to samozřejmě agentura, která operuje ve velmi problematickém prostředí, to znamená, je tam nějaký typ otázek, které už nechceme dávat respondentům, abychom neriskovali, že by z toho mohli mít nějaký postih, ale zároveň vidíme, že jsou v mnoha ohledech zatím velmi, velmi otevření a ty výzkumy se ukazují v mnoha ohledech jako velmi reliabilní stále.
15: Jste v Českém rozhlase v pořadu, jak to vidí, říkal, že politicky jsme připraveni na případný střet, ale ne v kapacitách. Za jak dlouho by byla Evropa schopná nahradit kapacity, které teď vlastně dodávají Spojené státy, když už na Spojené státy nemůžeme spoléhat tak jako dřív?
14: Bude to práce na roky a bude to vyžadovat velké investice a velmi tvrdá rozhodnutí, protože veškeré prostředky, co jdou do obrany, prostě nejdou do jiných společensky důležitých věcí. Takže ano, bude to bolet, ale je to nutné, protože na Spojené státy minimálně ze současné administrativy se spolehnout zcela už nemůžeme a nikdo z nás neví, jaká bude příští administrativa a spolehnout na to, že to bude nutně lepší, asi není ta nejlepší možná strategie.
15: Říká bezpečnostní analytik Michal Smetana. Děkuji vám za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
14: Děkuji za pozvání, hezký den.
15: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
9: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
12: Je 11 hodin.
9: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Státy Evropské unie se dohodly na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. Ministr zahraničí Petr Macinka uctí v chorvatském Splitu památku obětí lodního neštěstí. Vyšetřovatelé hasičů zjišťují příčinu požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Při ohledání jim pomáhají drony i robot pyrotechnické služby. Dobré dopoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. Představitelé států Evropské unie našli shodu na 21. balíku sankcí proti Rusku. Potvrdili to zdroje blízké vyjednávání. Dohodu blokovalo Řecko, které se obává navrhovaného zákazu přepravy ruského skapáněného zemního plynu. Ten by podle řeckých představitelů vážně dopadl na tamní námořní průmysl. Naopak nový balík sankcí se vyjednává už delší dobu a zahrnuje 215 subjektů, mezi kterými jsou fyzické osoby i velký počet bankovních institucí. Sankcionovaným ruských bank bude po schválení balíčku přes 100. Ministr zahraničí a místopředseda vlády Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Chorvatsko. Ve Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří zahynuli při červnové srážce plachetnice s dopravním katamaránem.
16: Ve Splitu se Petr Macinka také setká s českými policisty, kteří pomáhají chorvatským kolegům v oblíbených destinacích českých turistů. Pak zamíří do Záhřebu, kde ho večer čeká setkání s tamními chorvatskými Čechy. V pátek se ministr zahraničí sejde se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem a na programu má také schůzku s premiérem chorvatské vlády Andrejem Plenkovićem. Ze Splitu Tea Veseláková, český.

0: úředníků byly hlavním důvodem úspory. Přesunem oddělení totiž ministerstvo zrušilo 5 tabulkových míst. Vyšetřovatelé hasičů a policie dál zjišťují příčinu požáru bývalé 34. budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Včera v 15 hodin hasiči vyhlásili jeho likvidaci, což znamená, že už nehrozí další rozhoření. Na místě přesto z preventivních důvodů zůstává jedna hasičská jednotka až do předání objektu majiteli. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny je objasnění příčin požáru mimořádně složité i kvůli částečnému zřícení budovy.
1: Intenzivně pracujeme na objasnění příčiny vzniku požáru a využíváme k tomu ty nejmodernější prostředky, které máme v České republice k dispozici, ať už jsou to drony, nebo třeba, tak jak tomu bylo včera, i robot pyrotechnické služby.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zábavní park Marineland ve francouzském městě Antibes zahájil převoz 8 z 12 delfínů. Informovalo o tom několik asociací na ochranu zvířat. Podle některých z nich je převoz riskantní. Zábavní park je zavřený od loňského ledna potom, co zákon zakázal představení skytovci.
2: Na záběrech, které zveřejnila nezisková organizace Sea Shepherd, je vidět velký jeřáb, který zvedá obří nosítka s jedním z delfínů. Operace se odehrávala v noci, aby lidé uchránili zvířata před vysokými teplotami. Asociace One Voice převoz kritizuje, protože podle ní ohrožuje delfíny. Podle neziskové organizace Tidebreakers je to jediná možnost, jak kytovce udržet naživu po uzavření zábavního parku. Podle asociací kytovci míří do španělské Malagy. 4 zbývající delfíni by z parku na jihu Francie měli odcestovat do španělské Valencie. V Antibes zůstávají taky 2 kosatky, Vicky a Keijo. Jejich odlet do parku na ostrově Tenerife se odkládá. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Informace z dopravy. Na D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 177 až do omezení u Brna na kilometr 196. Osobní doprava se zdrží 20 minut, kamiony déle. Na Pražském okruhu je velmi silný provoz v obou směrech před Ořechem. Směrem na letiště se zpomaluje za sjezdem na Vestec a ve směru na dálnici D1 začíná kolona už u Rudné na 5. kilometru. Obousměrně zdržení až 25 minut. Na příjezdu k letišti směrem z Prahy brzdí provoz obezení v Aviatické ulici. Kolona začíná před Evropskou a teď vás zdrží asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí čekáme proměnlivou oblačnost. Místy s přeháňkami budou hlavně v severovýchodní polovině území. Později ustanou teploty 18 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 11. To byly zprávy. Teď už řečí peněz.
3: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
4: Řečí peněz.
3: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Dnešním tématem budou investice a investování obecně. Michale, kdyby měl člověk začít přemýšlet o investicích, je to odvislé od výše příjmu, od toho, co nám zůstane potom, o čem jsme mluvili v předchozích dílech, tedy od vytvoření jakési rezervy a zbydou nám peníze na investice. Je to tak?
5: Tak, není to určitě tak, že by bohatší lidé měli víc možnost investovat. Investovat může každý, komu zbyde právě něco aspoň trochu poté, jsou dneska možnosti od skutečně desítek korun investovat. Jakmile mu něco zbyde poté, co si vyřídí ty povinnosti v úzovkách rozpočtové, které jsme byli předtím, tak v tu ránu každý z nás může investovat, pak samozřejmě hodně záleží na tom, jaký má jaksi apetit, co se týče rizika a tak dále, jak tomu hoví, nehoví, ale rozhodně to není tak, že můžeme začít investovat, až když budeme mít 10 tisíc nebo 100 tisíc.
3: O tom všem budeme mluvit. Vy ve své knize zdůrazňujete, že investování má začít až ve chvíli, kdy má člověk vytvořenou rezervu a pokryté ty důležité základní výdaje. Proč je toto pořadí z ekonomického hlediska tak důležité, že mu věnujete celou jednu kapitolu?
5: No, je to proto, že ty investice se řídí úplně jinou logikou, to znamená to použití těch, to čemu já tam říkám úspory, to je ten zbytek prostě, co, pro co už nemáme žádné kloudné nefinanční využití, tak se řídí úplně jinou logikou.

0: Ty první tři věci, to znamená rezerva, běžné výdaje a příprava na nějaké plánované výdaje, tam vlastně ten užitek je nefinanční, tam prostě chceme dosáhnout nějakého cíle, buď přežít, to jsou ty běžné výdaje, rezerva znamená pokrývat případné šoky a ty plánované výdaje samozřejmě chceme si koupit auto, chceme na dovolenou něco podobného, takže tam ve všech těch případech máme nějaký konkrétní nefinanční cíl před sebou, zatímco u těch investic vlastně už jakoby žádný cíl v tuhle chvíli nevidíme před sebou konkrétní, a tak jediný, který zbývá, je finanční cíl, to znamená vydělat, pokud možno na těch penězích. A ve chvíli, kdy chceme vydělávat na našich penězích a my víme, že ty peníze nějakou dobu nebudeme potřebovat, jinak by to byly plánované výdaje, kdybychom pro ně něco měli, nějaké využití, tak my prostě teď nevíme, možná za 5 let, možná za 10, teď prostě na obzoru nic není, tak v tu ránu najednou se ukazuje, tak to prostě funguje na finančním trhu, že vlastně ty nejlepší zisky jsou dostupné ve chvíli, kdy jsme ochotní, a to je vlastně celý princip investování. To, co teď řeknu, je vlastně úplně to samotné jádro veškerého investování. My musíme jakoby odvést nějakou námahu. Tak jak se říká, že bez práce nejsou koláče, tak v investování bez určitých obětí není ten výnos. Ten výnos nepřijde sám od sebe, ten prostě nepadá z nebe. My mu musíme něco odevzdat, nějaké náklady v uvozovkách. A ty náklady jsou v zásadě, když to zjednoduším, dvojího typu. Za prvé riziko a za druhé nelikvidita. To znamená, čím jsme ochotní víc riskovat, to je to riziko, tím máme šanci si sáhnout na vyšší zisky. A čím méně likvidní ta naše investice bude, to znamená, čím déle bude trvat, než ji dostaneme zpátky v případě, že se rozhodneme, že ji přece jenom na něco začínáme potřebovat, tak čím déle to bude potřebovat, tím je ta investice méně likvidní, tak zase znova tím někdo jiný, kdo ty naše peníze použije na svoje podnikání, tak má větší možnosti samozřejmě. Čím víc rizika mu dopřejeme a čím delší dobu mu dopřejeme na to, aby nám ty peníze vrátil, tak on má víc možností, co s těmi penězi udělat. No a tím pádem, jak si ten výnos potom může být vyšší. Jenomže, a teď se vrátím teda zpátky k tomu, proč je to v tomhle pořadí, jenomže když si plánujeme, řekněme, peníze na auto nebo na byt pro našeho potomka, který má někde studovat a podobně, no tak my máme nějakou cílovou částku před sebou a zejména to riziko je prostě problém, protože by se taky mohlo přihodit nakonec, že my vlastně ty peníze nebudeme mít, protože zrovna ve chvíli, kdy ty peníze potřebujeme na ten byt, tak se na finančních trzích rozhostí nějaká šeredná záležitost a ty peníze tam prostě nebudou.
1: Takže investovat rezervu je nesmysl.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Spousta lidí vnímá investici jako způsob zbohatnutí, tedy jen budu investovat málo a na konci budu boháč. Vy investici označujete za dlouhodobou správu přebytečného kapitálu. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma přístupy? Je tam nějaký?
0: No tak ono se to nevylučuje svým způsobem. Jakmile v jednu chvíli jsem se rozhodl, že teda nějak všechny svoje příjmy rozdělím do těch jednotlivých škatulek, rezerva a tak dále, až po ty úspory a mám teda na úsporách každý měsíc mě zbývá, ať už je to 100, 1000, 10 000, podle samozřejmě konkrétní situace, tak v tu ránu já chci s tím zbytkem, s těmi úsporami co nejlíp, abych na tom pokud možno zbohatl, samozřejmě. Ale pokud se teď bavíme o normálních lidech, kteří chodí někam do práce, kteří prostě nemají čas celé dny vysedávat nad obrazovkami z burzy, kteří nemají čas číst si učebnice od Damodorana a dalších prostě skvělých guru investičních po celém světě, co jich existuje, a sledovat různá videa, tak prostě pro většinu z nás je velká část toho investičního světa svým způsobem nedostupná, protože vydělat si bez nějakého obrovského rizika slušné peníze těmi složitějšími věcmi. Na to už člověk fakt musí být profesionál. To si myslím, že většina z nás tuhle ambici mít by neměla. Já ji teda osobně například rozhodně nemám. A v tom případě prostě nemůžeme chtít od našich investic, aby vydělávali nějaké vysoké desítky procent. Prostě nikdy nebudou z nás
1: vysoký
0: Elonové
1: výnos
0: maskové.
1: Bez rizika je něco, co neexistuje.
0: Přesně tak, tak k tomu se jistě ještě taky dostaneme, ale to je prostě protimluv. Čili já myslím, že každý z nás by měl být spokojen, když prostě na těch svých úsporách, na těch investicích takových laických, řekl bych, amatérských, když si tam každoročně vyděláme v nominálním vyjádření třeba 5, 6, 7%, záleží hrozně moc na situaci, to jsem skutečně střelil jenom od boku, tak si myslím, že to je velmi pěkný výsledek.
1: No ale my jako lidé máme přirozenou tendenci se riziku vyhýbat. Málo kdo z nás chodí do rizika rád, raději máme jistotu kor, když se jedná o naše peníze, které jsme si vydělali. Ale tvrdíte, že vyšší riziko je při investování žádoucí. Proč?
0: No, protože investovat znamená, že já mám nějaké peníze, se kterými nemám úplně příliš, co bych jako s nimi vymýšlel, a hledám někoho jiného, kdo ví, co s těmi penězi udělá, kdo má nějaký zajímavý nápad. Koupil si zmrzlinářský stánek někde na pláži, nebo si koupil automobilku, to už je jedno. A já mu ty peníze jakoby půjčím na chvilku nějakým způsobem, nebo předám, je možná lepší říct úplně obecně, s tím, že jsme se nějak dohodli, že já z toho budu mít nějaký zisk za jistých okolností. No a jestliže já jsem ochoten ty peníze dát někomu, kdo vstoupil do rizikovějšího biznisu, no tak za to samozřejmě můžu chtít větší výdělek potom ve finále. Takhle to na tom trhu je prostě jaksi vymyšleno, že pokud jsem ochoten přijmout větší riziko, tak se mě otvírá jaksi množina, je větší ta množina lidí, kteří si ty moje peníze můžou vzít a něco s nimi podniknout. Takže zpravidla je to tak, že když jsem ochoten přijmout větší riziko, mám šanci na větší výnos, ale pozor, bohužel to nefunguje jednak jedné v žádném případě. Mm-hmm. Čili já stejně musím být opatrný, když investuju riziko. To neznamená, že investuju bez hlavy, v žádném případě.
1: No, právě kde začíná například spekulace nebo nebezpečná nebo vysoká míra rizika a kde je to vhodné investiční riziko?
0: Já si myslím, že míra přijatelného rizika záleží na každém z nás. Jsou tací z nás, kteří si žijou velmi pěkný, spokojený život. V podstatě ty peníze, co jim zbývají, tak trošku vlastně nepotřebují, aspoň v tuhle chvíli ne. Nevědí vlastně opravdu, co by s nimi dělali, pokud ty teda nechtějí koupit třetí bazén a čtvrtý Mercedes a tak dále. A tihle ti lidé skutečně můžou investovat velmi rizikově, protože prostě, když o ty peníze přijdou nebo třeba o půlku, tak se vlastně prakticky nic nestane. Přiměřené riziko z mého pohledu je prostě vysloveně individuální záležitost. Já bych tento slovo spekulace používal velmi opatrně, protože v podstatě, když třeba si někdo jede koupit kanistr v obavě, že bude zdražovat prudce benzín, vlastně spekuluje na vyšší ceny benzínu. Je to taky odporný spekulant. Já vím, že my všichni máme spojené to slovo spekulant s něčím nehezkým, s něčím hladovým a tak dále, ale všichni, když máme tu možnost, všichni spekulujeme jako o závod. Čili tohle slovo já bych jako používal velmi opatrně. A spíš, jestli někde vidím nějakou hodně problematickou investici, tak to není ta, která je hodně riziková v tom, že by šla do nějakého hodně rizikového projektu. Ale existuje jeden speciální typ investic, kterým se říká bublina v odborné literatuře. A ta spočívá v tom, že mě vlastně úplně jedno, do čeho to investuju. Já investuju jenom proto, že něco rychle zdražuje. Dneska, včera to bylo levnější, dneska je to dražší, tak si říkám, no tak já zkusím do toho vlaku na chvilku nastoupit, než se to zlomí, protože jednoho dne to asi praskne, tahle bublina, všechno to popadá. Ale do té doby já si na tom vydělám, že já jsem lepší než ti ostatní, jsem chytřejší, ti ostatní jsou větší blázni, proto se tomu říká teorie většího blázna. Prostě zkusím si vydělat jenom na té tržní psychologii a je jedno, jestli jde o tulipány, nebo jestli jde o auta, nebo o tu zmrzlinu.
1: A nebo o zlato.
0: Nebo o zlato, cokoliv, ale prostě sázím jenom na tu samotnou tržní psychologii a to mně přijde zdaleka ta nejriskantnější investice, které bychom se měli všichni vyhýbat.
1: Radí ekonom Michal Skořepa, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: U investic klíčovou roli hraje časový horizont, tedy délka, jak dlouho chceme investici držet, než z ní chceme vystoupit. Často slýcháme, že ten dlouhý investiční horizont snižuje riziko propadu té investice zásadně. Skutečně to platí vždy?
0: No, tak tohle je otázka, kterou se trápili dokonce i nositelé Nobelovy ceny. A spousta ekonomů do dneška to řeší. Ta debata vlastně není pořád ještě uzavřená, ale už se tak trošku jako vystříbřilo, že to tak úplně není vlastně. Když to řeknu úplně obecně, tak to pravda není. Protože to, jak jste to popsal, ten mechanismus, to znamená, že když já budu investovat dostatečně dlouhá léta, tak pokud snad někde v půlce té mé investice dojde, nedej Bůh, k propadu, že bych jako začal prodělávat, tak díky tomu, že to je fakt dlouhá léta, tak v tom zbytku toho mého investičního horizontu určitě přijde zase něco nahoru do plusu. Mm-hmm. A tak jako v průměru se to zřejmě vynuluje, tomu se říká takzvaná časová diverzifikace, že špatná období já vyvažuju dobrými obdobími. Tohle ten mechanismus sice na první poslech dává velký smysl, protože takto asi v přírodě spousta věcí funguje, ale ve skutečnosti je to jenom jedna možnost, jak ten finanční trh nebo ty investice fungují. Bohužel nefungují úplně stejně jako spousta věcí v přírodě a jsou prostě jiné teorie, které předpokládají nebo které tvrdí, že vlastně ceny, řekněme, akcí, když se budeme bavit o akcích, zemích se chovají trošku jinak podle jiných zákonitostí. Například jedna možnost jednoduchá alternativní je, že když už to jednou spadne, tak to nemá žádnou paměť. Ono se to nepamatuje, kde to bylo předtím. Ono se to nemá kam vracet. Samozřejmě řada investorů bude čekat, že se to vrátí. Najdou se ale asi jiní, kteří se nebudou touhletou nadějí příliš utěšovat. Každopádně existují akademické studie, které ukazují, že ta logika může být i taková, že když už to jednou spadlo, tak tam jsme jakoby, to je nový normál, tam jsme zase na začátku a zase znova se ten trh rozhlíží nahoru i dolů a zase to může spadnout úplně stejně jako před ním, ta pravděpodobnost je stejná. Tomu se říká takzvaná náhodná procházka, že v každou chvíli nevíme, jestli to bude nahoru nebo dolů, ať se dělo, co se dělo předtím, no ale pokud to platí tímhletím stylem, pokud ty akcie se chovají tímhle stylem a některá čísla naznačují, že by to tak mohlo být, no tak v tu ránu vlastně neplatí ta základní teze, že dlouhodobá investice je méně nebezpečná, méně riziková, čili ve skutečnosti ten argument, proč dlouhodobé investice můžou být rizikovější, takový neprůstřelný argument, vůbec není finanční z tohohle toho ranku, jak to funguje na finančních trzích, ale ve skutečnosti je ten, že pokud se třeba bavíme o investicích na důchod a já v půlce cesty ve svých 50, řekněme, letech nebo 40 zjistím, že tam došlo k propadu těch mých investic, tak díky tomu, že ten horizont je tak dlouhý, tak já mám čas změnit svoje chování. Já nebudu čekat, že ta samotná investice se napraví sama o sobě, ale vidím, ha, najednou tam mám prostě o třetinu míň, to, abych si našel nové zaměstnání nebo abych začal méně utrácet. Čili v tom je, jak si tenhle ten argument se mě líbí daleko víc, přestože vůbec nemá nic společného s tím, co si myslíme o finančních trzích, ale prostě dlouhodobá investice mě dává čas její případné selhání napravit svým vlastním chováním do budoucna.
1: Když jsme tedy u toho času, je větší chybou začít investovat pozdě anebo investovat nevhodně?
0: Já si myslím, že určitě nevhodně. Teď se vrátím k tomu, jak jsme mluvili o tom investování obecně. I kdybychom měli ty peníze v šupleti, tak je tam, jednak je tam problém samozřejmě s inflací, nebo s tím, že nám unikají výnosy, je tam problém s tím, že nám je může někdo ukrást, to je pravda, ale prostě pokud my se svěříme do rukou nějakého podvodníka, který nám půjčí 100 tisíc a někde na stránce 17. smlouvy je napsáno, že když se opozdíme s jednou splátkou o 3 minuty po nějakém termínu, tak přijdeme o dům, tak tam ta ztráta je prostě nesrovnatelně větší. Čili myslím si, že pokud někdo z nás je takový zoufalec, že skutečně vůbec ničemu nerozumí a bojí se jakékoliv investice, tak je pořád lepší vlastně se do toho nepouštět a ty peníze fakt mít v tom šupletí. Je to taky drahá záležitost svým způsobem. Bude přicházet o peníze, ano, ale ne o tolik peněz, jako kdyby teda nějaké svoje, nevím co, zděděné úspory nebo co, kdyby prostě vzal a naslepo je hodil do rukou někomu, o kom nic neví, koho si neproklepnul a kde to možná spadne do propasti a neuvidí ani korunu.
1: No, když se podíváme na to, jací jsou Češi investoři, tak podle těch posledních průzkumů z posledních let se v tom investování lepšíme, patříme mezi nejaktivnější investory ve střední Evropě, dokonce i snážíme poměrně dobře takové ty propady a výkyvy různých trhů. Tento vývoj může být i výsledkem zkušeností s inflační, pandemickou a energetickou krizí. Ty studie tak mluví. Jak moc právě ty krize nás vlastně na to investování připravily? My už jsme minule mluvili o tom, že inflační krize nás naučila rozumět finanční gramotnosti více než jakékoliv přednášky.
0: Ano. No, tak určitě nás poučili to rozhodně, já bych řekl, že skopli skoro až mnohé z nás, ale to by asi nevysvětlovalo případné rozdíly mezinárodní, pokud tam nějaké jsou. Umím si představit, že v případě Čechů je tam jemný rozdíl jednak v dlouhodobější historii, protože mnozí z našich posluchačů asi o tom vůbec netuší, ale před nějakými zhruba 15 lety nastala jak v Polsku, tak v Maďarsku obrovská kauza hypoték v cizích měnách, ze kterých byl obrovský průšvih, protože ty hypotéky si lidé brali ve chvíli, kdy to bylo relativně levné, co se týče úročení, pak ale se změnil kurz jejich měn a ty hypotéky, splácení těch hypoték, obvykle to bylo ve francích nebo případně v eurech, tak prostě to splácení se zdražilo šíleným způsobem. Nakonec to dopadlo na banky, prostě tamní vlády to politicky vlastně neuhrály nějak líp než... No, tím chci jenom říct, že někteří jiní kolem nás mají možná ještě víc hořkou zkušenost, než máme my, přestože máme pocit, kolik máme ještě jizev z 90. let, tak si myslím, že potom už ten vývoj po 90. letech, si myslím, v Česku i třeba ten celkově makroekonomický byl takový jako pohodovější, umírněnější, konzervativnější. Takže mnozí z nás se nepouštěli v těch dobách pozdějších po 90. letech do žádných velkých dobrodružství, protože to nebylo potřeba, nebo nebyly k tomu třeba ani příležitosti. A tím pádem nemáme ty prsty tak popálené a tím pádem si myslím, že dneska nám to naopak dává možná větší vervu, že se toho tolik nebojíme, nemáme k tomu takový odpor. To je jedna věc. Další věc, ale to už bych se pustil hodně na půdu nějakých psychologických spekulací. Mám trošičku pocit, jak to tak pozoruju, že Češi jsou trošku větší kverulanti a experimentátoři než mnohé jiné národy v Evropě. A možná tím pádem máme trošičku větší odvahu zkoušet věci, které zase někteří jiní považují za málo tradiční, málo osvědčené a tak dále. Ale to už asi nechám spíš na psychologii.
1: No, v Česku tradiční cesta první k investicím většinou byla přes poradce investiční, ať už je to v bance nebo u poradenských společností. Jak kvalitní je vlastně české investiční poradenství?
0: Já si spíš myslím, že asi o něco vyšší celkově ta finanční gramotnost zahraničí, takže ti lidé prostě vědí trochu líp, do čeho jdou, i třeba díky rodinným vazbám, protože prostě ten systém tam existuje desítky let. U nás je to přece jenom ještě pořád novinka, zejména pro střední starší generaci řada věcí, rozdíl, vždycky si vzpomenu na rozdíl debetní kreditní karta, v tom ještě pořád někteří z nás plujou trochu, takže to si nemyslím, že by to poradenství v Česku bylo nějak výrazně horší nebo lepší. Minimálně z frekvence, s jakou se objevují nějaké odpudivé kauzy, bych si myslel, že se to výrazně zlepšilo. Asi i díky regulaci. Ne, že by ti poradci byli o tolik lepší, pořád jsou to jenom lidi, ale jde o to, že ten systém je dneska nastaven tak, že tam už nepouští ty s prominutím šmejdy, o kterých jsme občas slyšeli ty kauzy, ale ty kauzy jsou 10 let a starší. Takže v poslední době, když už vidím nějaký průšvih, tak si myslím, že většinou to není dáno tím, že by se někdo nechal utáhnout nějakým poradcem, ale spíš dneska samozřejmě dobře víme všichni, jsou ty problémy s těmi telefonáty, jak se takzvaně volá z centrální banky nebo z policie, nebo někdo prostě sedne na lep nějaké investiční nabídce někde přes inzerát v médiích a tak dále, přes sociální sítě, ale že by vyloženě někoho nějaký poradce systematicky stáhnul do problému, to si myslím, že se neděje, takže myslím si, že je to samozřejmě člověk od člověka, jsou lepší poradci, horší poradci.
1: To samozřejmě, ale poradenský systém je většinou založený na nějakých provizích za uzavřené smlouvy nebo uzavřené finanční produkty a to je jeden z bodů, který v Češích vyvolává, nebo aspoň ve mně třeba osobně vyvolává určitou pochybnost, že ten poradce chce pro mě to nejlepší a že nechce jenom, abych uzavřel další produkt a on z toho měl tu provizi. Ano. Jak mám poznat, že mě ten poradce nevede touto cestou, ale snaží se opravdu pro mě vymyslet ten nejkvalitnější produkt pro moji situaci?
0: Tohle je samozřejmě ještě pořád problém, to odměňování. Už tady nejsou ti vyslovení podvodníci, ale pořád ještě u nás naprosto převažuje to takzvané provizní odměňování, kde vlastně my máme pocit, já jako klient můžu mít pocit, že to je zadarmo, že ten člověk se mnou tráví spoustu času a za to nezaplatím ani korunu. Ono to takhle bohužel není. Za prvé, ta moje jaksi platba je obsažená rovnou v těch produktech. Čili kdyby tam nebyla, tak on mě třeba tu hypotéku nabídne za o trochu menší úroky nebo nějakou investici za o trochu vyšší úroky, ale prostě ty sazby jsou trošku posunuty a já vlastně ani o tom nevím, že jsem jaksi odrbáván, holen jako ta ovce, prostě to ani nevnímám.
1: Tak... No, ale platíme něco, čemu my nerozumíme a je to o tom, že se bavili, on tomu rozumí lépe a je to může tak nám dát nějakou kvalitní nabídku. A teď jde otázka o to, jestli poznáme a dokážeme jako běžný investor poznat, že ta nabídka je kvalitní, co by nás tedy mělo trknout v momentě, kdy se nám někdo snaží tu investici nabídnout, anebo my sami zvažujeme tu investici a říci, tak je to dobrá kvalitní nabídka, nebo je možná až příliš vykreslená pozitivně, že to nemůže být realita.
0: Tak co se týče z těch samotných nabídek, tak tam určitě platí, a vy jste na to teď sám narazil, že musíme respektovat určitou rovnováhu mezi těmi parametry. Prostě pokud nám někdo slíbí, že ten výnos, který nám slibuje, je naprosto jistý, bez jakýchkoliv rizik, tam prostě toho se nebojte, to je osvědčená záležitost, tak si, co si. Můžeme si to třeba i vybrat nějak relativně brzo a ten výnos přitom se pohybuje někde na 10-15%, tak já bych šel pryč. I kdyby se to všecko jinak vypadalo velmi důvěryhodně, tak prostě já nechci, je tam určitá miniaturní pravděpodobnost, že skutečně možná zrovna já mám to štěstí, že jsem narazil na nějaký zlatý důl, ale daleko, daleko větší šance je, že tady něco zavání prostě. Čili to je jedna věc, dívat se na ty parametry, ale na to už člověk musí mít trošičku oko, musí trošku mít v hlavě ty poměry na trhu, jestli v tuhle tu chvíli by při těch parametrech té investice, při té nejistotě a tak dále, jestli by to mělo být spíš 5% nebo 7 nebo 3 nebo 1%, to už je vyšší dívčí trošičku. Na to je potřeba určitá zkušenost. To mnozí z nás nemají. Čili pak jsou určité pomocné mechanismy, jednak otázka třeba regulace, jestli ten člověk je někde v nějakém regulovaném seznamu, kde by měl být. Jestli se nás ptá hodně, správný poradce se nás nejdřív hodně ptá, chce vědět, jak na tom jsme, co chceme, čemu rozumíme, nerozumíme, co by nás jak zaskočilo, mrzelo, naštvalo a tak dále. Ono to může působit jako, že čmuchá v našem soukromí, ale to jako když jdeme k doktorovi, chceme po něm, aby nás vyléčil a neřekneme mu pořádně, co nám je a co jiného nám bylo kdy a s čím by to mohlo souviset. Čili hodně se nás ptá, hodně nám vysvětluje. Rovnou jedním dechem řekne i ta rizika, nečeká na to, až se zeptáme. Poslyšte, vy jste říkal, výnosy, to je super a tohleto, a tam jsou asi nějaký rizika, ne? Kdybyste se krátce zmínil o rizicích. Pokud on čeká na tenhle dotaz, tak už pro mě svým způsobem je to důkaz určité manipulace. Možná ne silné, protože třeba nám odpoví dobře, správně, ale prostě má to říct on. To patří úplně stejně k té investici, k té mojí úvaze, k tomu mojemu rozhodování. Úplně stejně patří to mínus jako to plus. A pokud on si to mínus nechá, až když se zeptám, už to zase zavání. Další možnost samozřejmě je... jaksi pověst, jakou má ten člověk. Nejlepší je, když nám ho někdo doporučí, jako s řemeslníkem prostě. Líp než sázet na úplně nového koně je prostě poptat se po známých a někdo nám řekne, hele, ten je solidní, ten mě nic netlačil. Nakonec toho nic nebylo, on se mnou strávil 2 hodiny a netvářil se, jako že jsem ho hrozně naštval. Čili to je prostě další možnost. A samozřejmě musím to říct, myslím si, že jistým lehkým indikátorem je příslušnost k velké instituci dlouhodobé, která funguje na tom druhu dlouho. Protože zpravidla, když je nějaká instituce velká, tak má hodně klientů. A když má hodně klientů, tak se mezi těmi klienty zpravidla najde nějaký šťoura, který prostě najde chyby v tom systému, jak ta investice funguje a ty chyby nějakým způsobem ventiluje. Píše o tom na sociálních sítích, do médií, pak se to o tom mluví v televizi, v hlavních novinách.
1: A to ty velké instituce nechtějí.
0: To snažit. Nesnášejí přímo. Tyhle tu reputační problémy nemají rády, čili si na to snaží dávat pozor. Je to vždycky o lidech samozřejmě ve finále, ale svým způsobem si myslím, že i to je signál jeden z mnoha a nakonec je psychologie. Prostě musíme se snažit se na to člověka dívat trošku, jaké z něj máme pocit, jestli nám všechno chválí, jestli na nás spěchá, to je další velký indikátor. Jo? Mm-hmm. Jestli říká, prosím vás, ale to platí jenom dneska tahle nabídka, to je naprosto speciální nabídka, která platí, jinak zítra už to neplatí. Pryč, konec. Prostě žádná nabídka, normální, rozumná nabídka pro normálního laického investora nespěchá. Ne. Takových většinou bývá 150 jiných podobných, možná o setinku méně výhodných, ale v zásadě podobných. Čili nenechat se natlačit do toho, že všechno podepíšu hned poprvé, nechat si čas na konzultaci, projít internet, zeptat se kamarádu a tak dále.
1: Michale, blížíme se k úplnému závěru. Jakou otázku bychom si měli položit předtím, než podepíšeme první investiční smlouvu a uděláme první investici?
0: No především, jestli na to máme prostor v rozpočtu samozřejmě, na to ukládání do té investice, pokud se k něčemu zavazujeme, a to za prvé, a za druhé, jestli té investici rozumíme. Jestli chápeme, jak funguje a kde se tam bere ten zisk, jestli nám to dává nějaký základní smysl, a pokud prostě vůbec netušíme, jak to funguje a jak z toho vlastně, jak na tom my můžeme vydělat, na tom, že se podílíme na tom projektu, tak bych do toho radši nešel.
1: Pro dnešek je to vše. Mluvili jsme o investicích, o tom, kdy začít investovat, jak hodnotit investiční nabídku. V příštím díle ale u investování ještě zůstaneme, podíváme se na různé druhy investic podrobněji. A bude u toho opět ekonom České spořitelny Michal Skořepa, kterému pro dnešek děkuji. Díky.
0: Díky za pozvání.
1: K tomuto i dalším dílům se můžete samozřejmě kdykoliv vrátit na našem webu plus rozhlas.cz. Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.
3: Bylo 11:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Dobré dopoledne. Vládní poslanci chtějí svolat schůzi k přehlasování veta prezidenta Petra Pavla na poslední srpnový týden. Českému rozhlasu to potvrdila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Pavel včera vetoval novelu zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vláda to odmítá a tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší, což by podle ní devastovalo ekonomiku. K prolomení prezidentského veta je potřeba 101 hlasů poslanců. Předseda vlády Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO vedou podnikatelskou misi v srbském Bělehradu. Cesta má mimo jiné podpořit uzavírání obchodních kontraktů nebo vstup českých firem na tamní trh. Na programu je i podnikatelské fórum, kterého se zúčastní zástupci 30 českých firem. Češi poslali ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele už přes 19 milionů korun. Peníze využijí humanitární organizace hlavně na pomoc lidem, kteří přišli o domov nebo své blízké. Přímo na místě pomáhají například pracovníci organizace Člověk v tísni. Zájem veřejnosti o finanční pomoc je podle humanitárních organizací i fóra dárců vysoký. U Spytihněvy na Zlínsku začal pyrotechnický průzkum. Je to kvůli plánované výstavbě dalšího 7-kilometrového úseku dálnice D55 z Napajedel do Babic. Do konce listopadu průzkumný tým prověří 80 hektarů území. Výstavba tohoto úseku dálnice by měla začít v příštím roce a bude stát asi 9 miliard korun. Rybáři v Hluboké nad Vltavou vypustili a předčasně vylovili několik rybníků. Ryby přesouvají jinam. Důvodem je extrémní nedostatek vody. Ryby v ní nemají dost kyslíku. Neprospívají a můžou i uhynout. Jsou tu dopravní informace. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno čekejte kolonu za sjezdem na Koberovice. Zastavuje se na 78. kilometru a do omezení na 81. pojedete kolem 10 minut. Na dálnici D5 směrem z Rozvadova do Prahy brzdí provoz omezení za sjezdem na Klatovy v tunelu Valík na 78. kilometru. Kolona z 80. kilometru je také asi na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí čeká nás proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy přehánky, které budou četnější v severovýchodní polovině území. Postupně ustanou a oblačnost se částečně protrhá. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 11. To byly zprávy, teď už Petr Dudek a Interview Plus.
4: Zatímco si řadoví poslanci užívají parlamentní prázdniny, předseda sněmovny Tomio Okamura je na pracovní návštěvě Číny. Neopomíná přitom zdůrazňovat, že je prvním českým vládním politikem, který Čínu po 7 letech navštívil. Je jeho návštěva správně načasovaná a je právě předseda SPD tím, komu lze svěřit choulostivé mezinárodní otázky? Při poslechu Interview Plus vás vítá Petr Dudek.
5: Interview Plus.
4: Mým hostem je sinolog a spoluzakladatel a ředitel projektu Synopsis, který informuje o současné Číně, Martin Hála. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Předseda SPD a poslanecké sněmovny Okamura je v Číně už pátý den. Dnešek strávil už, tak víceméně můžeme mluvit, protože v Pekingu je o nějakých 6 hodin víc. Když se podíváme na jeho program v Pekingu, jak významné jsou ty jeho politické schůzky?
6: Tak některé z nich jsou na docela vysoké úrovni, tedy hlavně samozřejmě ty v Pekingu. Měl by se setkat s předsedou toho čínského parlamentu v uvozovkách, tedy všečínského shromáždění lidových zástupců Zhao Letím, a s předsedou politického poradního shromáždění, což je teda nejvyšší orgán čínské ústřední z čínské jednotné fronty, Wang Hongmingem, což je současně dlouhodobě jaksi nejvlivnější ideolog v čínském vedení nebo ve vedení komunistické strany Číny.
4: Já mám informaci, že předseda Okamura svému novinářskému doprovodu vysvětlil v Číně, že jde o, jak se říká v politické hantýrce, o jeho politický protějšek v Číně, čili Tomio Okamura je u nás třetí nejdůležitější ústavní činitel. Znamená to, že se setkává s třetím nejdůležitějším ústavním činitelem Číny?
6: Setkává se s třetím nejdůležitějším představitelem Číny, ale nikoli v ústavním, protože role v ústavy v Čínské lidové republice je trochu jiná, než je u nás. U nás panuje jaksi nespochybnitelný ústavní pořádek, což o Čínské lidové republice se říci nedá, tam je ústava spíše formálním dokumentem, takže všechny ty nejvyšší posty jsou v podstatě jenom expoziturou komunistické strany Číny. A Zhao Letí, tedy předseda toho čínského v uvozovkách parlamentu, všečínského shromáždění lidových zástupců, není přesná paralela v pana Okamury nebo v obecně tedy předsedy českého parlamentu, protože ten čínský, to čínské veselé ze všečínské shromáždění lidových zástupců není obdobou našeho parlamentu. Ve skutečnosti to žádný parlament není, zaprvé není volený přímo a za druhé nevykonává obvyklou funkci parlamentu. Čili tady je jaksi nějaká falešná ekvivalence těch dvou institucí a je to jedno z těch zásadních nedorozumění, které lidé obvykle mají, když pohlížejí na Čínu, že na ní projektují jaksi naší vlastní zkušenost, přitom ten politický systém je úplně jiný. A tohle je typický příklad takového jako běžného nedorozumění.
4: Já to myslím dokážu pochopit, protože jsem prožil velkou část života v komunistickém systému a ty paralely mezi tím jaksi pseudodemokratickým systémem a skutečnou strukturou moci, kterou tehdy držela komunistická strana, si ještě dobře pamatuji, vy také. Ale otázka teď zní, kdyby chtěl Tomio Okamura tedy se setkat s tím, kdo je skutečně třetím nejmocnějším mužem v Číně, nebo prostě s někým, kdo má v Číně nějakou odpovídající pozici, aby mohl dosáhnout třeba nějakého diplomatického průlomu, byli by to ti lidé, s kterými se setkává?
6: Svým způsobem ano. Jak si v rámci té mocenské hierarchie Zhao Letí Ivan Huning stojí poměrně vysoko a Zhao Letí je skutečně jak se třetím v pořadí v rámci politického byra, politbyra ústředního výboru komunistické strany Číny. Ale ten systém je odlišný, čili jsou to skutečně vlivné osoby, ale není to ekvivalent českého parlamentu a tudíž se to nedá úplně považovat za řekněme, parlamentní diplomacii.
4: Když si tedy probereme to, s čím Tomio Okamura do Číny odcestoval, tedy na pomoci vzájemnému cestovnímu ruchu, pomoci třeba tomu, aby čeští občané nemuseli cestovat do Číny s vízy, což je v současné době praxe. Je to odpovídající sestava, s kterou se tam setkává? Může ty věci nějakým způsobem pohnout dopředu?
6: Ta reprezentace na té čínské straně je skutečně, jak už jsme řekli, vlivná a mohla by v těch věcech pomoct, ale obávám se, že nebudou úplně vážně brát naopak svůj protějšek, tady předsedu českého parlamentu, protože ho nebudou považovat za představitele exekutivy, což také není. A tudíž o těch skutečně vážných otázkách se obávám, že s ním samozřejmě pohovoří, ale že to velký dopad mít nebude.
4: Už jsem řekl, že Tomio Okamura avizoval dopředu, že se bude snažit pomoci vzájemnému cestovnímu ruchu. Víme, že v Šanghaji předevčírem navštívil kancelář China Eastern Airlines a podle Mladé fronty Dnes dohodl spuštění přímé linky mezi Prahou a Šanghají od léta příštího roku. To se dá považovat za hmatatelný úspěch, ne?
6: To by asi byl, řekněme, úspěch. Otázka je, nakolik je taková linka potřebná, protože už máme jednu z Pekingu a při letech do Asie teď obecně lidé využívají spíše tu naši přímou linku do Taipei, z které je dobré spojení do těch cílových destinací, kam obvykle létají čeští obchodníci a turisté. Čili pokud by se podařilo otevřít tuhletu linku, tak by si asi mohl připsat Tomio Okamura vroubek.
4: Předseda sněmovny v Šanghaji také řekl, že by rád zjednodušil podmínky pro pohyb čínských turistů v Česku. To znamená, že v současnosti jsou pro čínské turisty návštěvy u nás nějak nadmíru komplikované?
6: Jsou komplikované z čínské strany. Tak čínská strana běžně využívá turistiku jako jednu z forem politického tlaku. Není to jenom v České republice nebo v Evropě, děje se tak ve spoustě zemí, protože samozřejmě ta masa čínských turistů může mít značný ekonomický dopad, když uvážíme ty počty lidí, tu masu lidí, které se dají do pohybu z Číny. Dost často to vypadá tak, že v době jaksi příznivých vztahů tu turistiku podporují a pak jako signál, když se něco nelíbí, tak ji zatrhnou a to samozřejmě vyvolá nějaké ekonomické ztráty na té druhé straně, čili je to jistá nátlaková páka, používají to poměrně běžně.
4: Já jsem vždycky předpokládal, tedy v nedávné době, že tím zásadním problémem mezi námi a Čínou v ekonomických vztazích je to, že české firmy se na čínském trhu prosazují poměrně obtížně. Samozřejmě, když odpočítáme ty velké firmy jako PPF, které se už ale z Číny stáhly. Zatímco čínský vývoz do Česka je poměrně masivní, prostě je to disproporční. Může tuto asymetrii Okamurova návštěva nějak zvrátit nebo udělat nějaký krok pro to, aby se to změnilo?
6: Nemůže. To je zase jaksi jeden z projevů té asymetrie, jak v politickém, tak v ekonomickém systému na té české a čínské straně. Ta ekonomika v Číně funguje úplně jinak než v České republice. Český trh je otevřený, exportně orientovaný, čínský trh je také exportně orientovaný, ale nikoliv otevřený. Čili jsou tam strukturální překážky pro cizí subjekty, které se chtějí prosadit na čínském trhu. To se netýká jenom malých firm z České republiky, týká se to i těch největších. Jak víme, Škodovka odchází z Číny letos a PPF odešlo již před několika lety. Čili ani tak velké a vlivné firmy, které nějakou dobu mohou vykazovat jistý úspěch v Číně, jako Škodovka i PPF, i tak velké firmy nakonec podlehnou tomu té strukturální asymetrii, která omezuje přístup zahraničních subjektů na čínský trh.
4: Zpravodajka Mladé fronty dnes v Okamurově doprovodu hlásí, že někteří podnikatelé si po programu v Šanghaji stěžovali, že si od cesty slibovali přece jenom více. Ptám se sám sebe a vás také. Nebyli ti podnikatelé trochu naivní i vzhledem k tomu, co vy jste už řekl? Bylo oprávněné z jejich strany očekávat, že tam dosáhnou něčeho opravdu průlomového?
6: Tak podnikatelé možná nestudují nějak detailně ten čínský ekonomický systém, i když vlastně bych jim to docela doporučoval.
4: Asi by měli.
6: Jejich vlastním zájmu. Ale tady zase je to základní nedorozumění, že z české strany se to prezentuje jako pragmatická diplomacie nebo ekonomická diplomacie, snaha o nějaký ekonomický průlom. Ale když se podíváte do čínského tisku, kromě těch nejoficiálnějších prohlášení, ten čínský tisk to jednoznačně komentuje jako politický signál, tak to chápou na té čínské straně. Že nedá se, ani za normálních okolností by asi žádný ekonomický průlom nenastal, protože to je jako 40 českých podnikatelů, nebo kolik jich tam je, nezmění čínský ekonomický systém, který se budoval 40 let. Jo. To za prvé. A za druhé, tahle ta konkrétní návštěva je z čínské strany chápána a prezentována jako politický signál k nějakému oteplení vztahů a nikoliv jako ekonomická cesta, což ostatně by ani nepříslušelo jaksi parlamentní delegaci, že kdyby šlo o nějaký ekonomický průlom, asi by se toho účastnili spíš nebo organizovali by to příslušná ministerstva v české vlády.
4: Když už jste se zmínil o tom, co píší čínská média, váš projekt Synopsis monitoruje, co se píše v Číně. Jak byste ohodnotil dosavadní tiskový ohlas té návštěvy v Číně? Přiměřený, odpovídající nebo masivní, překvapující nebo mizivý? Kam byste to zařadil?
6: Ten ohlas je velmi zdrženlivý a zejména ten oficiální ohlas je, řekl bych, až minimalistický. Tam se vlastně ve všech oficiálních čínských tiskovinách se jenom reprodukuje různá varianta toho základního prohlášení čínské agentury Xinhua, Nová Čína. Zajímavější je to trochu v tom poloficiálním tisku, kde dochází k těm komentářům, které jsem zmiňoval, ale ta oficiální místa jsou velmi skoupá i v porovnání s jinými podobnými návštěvami. Je to vlastně docela nápadné.
4: Hostem Interview Plus je Martin Hála z organizace Synopsis.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
4: Připomenu něco, co je v této souvislosti zřejmě velmi důležité, a sice, že v Česku čeká na soud čínský občan Yang Yimin. Tento muž u nás působil jako novinář, ale je obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc, tedy ze špionáže. Před Okamurovým odjezdem do Číny se objevila informace, že Číňané zadrželi českého občana, kterého vyšetřují pro podezření, cituji, z ohrožení státní bezpečnosti. To se dá pochopit tak, že Číňané si našli českého občana, kterého obvinili, a budou ho nabízet k výměně za svého zadrženého špiona. Vidíte to také tak?
6: Tahle interpretace se samozřejmě nabízí, nebylo by to poprvé, těch incidentů podobného druhu byla celá řada, ten nejznámější z nich, připomeňme, bylo zadržení dvou kanadských občanů v roce 2018, jestli se pamatuju, poté, co kanadské úřady zadrželi dceru zakladatele Huawei na základě extradičního požadavku ze Spojených států, tak čínská strana zadržela víceméně náhodně, i když jisté cílení tam asi bylo dva kanadské občany, kteří potom strávili několik let v čínské vazbě. Načež po propuštění té čínské občanky z Kanady byly propuštěni i oni. Čili a těch incidentů, tohle je jenom nejznámější z nich, jinak jaksi méně známých byla celá řada v poslední minulý měsíc se týkal dalšího amerického občana Minzina, který byl zadržen na konferenci, na kterou byl oficiálně pozván. Čili těch případů je celá řada, čili samozřejmě tahle ta interpretace se nabízí, to načasování je také samozřejmě významné. A z toho pohledu je i to načasování celé té cesty parlamentní z České republiky, která je obvykle výrazem dobré vůle, trochu nešťastné, protože v tomhletom ohledu zase vysílá, řekl bych, neúplně vhodný signál.
4: Jak se v tom ale vyznat? Ministr zahraničí Macinka před Okamurovým odjezdem oznámil, že případ toho zadrženého Čecha s tím Číňanem, který je zadržovaný tady v Praze, vůbec nesouvisí a že Číňané, jak Macinka doslova řekl, toho zadrženého Čecha nedali do vězení, ale do zařízení ministerstva vnitra. Čím chtěl asi říct, že je na tom v podstatě dobře. Také si myslíte, že ty případy spolu nesouvisejí?
6: Já si myslím, že je zjevná souvislost mezi nimi. Ostatně některá čínská média, i když ne ta oficiální, to celkem na rovinu takto interpretují. Ministr Macinka možná to nechce dávat do souvislosti, protože kdyby tu souvislost uvedl, tak by asi bylo na české straně, aby se proti tomu nějak vymezila. Že jo? V současné situaci česká strana se to snaží prezentovat jako víceméně izolovaný případ, který probíhá v nějakou normální legální cestou, což myslím, že neodpovídá úplně skutečnosti.
4: Pokud ten český občan, o kterém toho zatím mnoho nevíme, objevila se informace, že to je spolupracovník zbrojařské firmy, ale Český rozhlas už ví, že ten člověk prostě v Číně spolupracoval s řadou firem, jak zbrojařských, tak civilních, že to není prostě jaksi zaměstnanec jedné firmy, spojuje se obvykle s Michalem Strnadem. Jak ten případ hodnotíte z hlediska té návštěvy? Co by teď česká strana pro toho člověka měla podle vás správně udělat?
6: Tak česká strana zaprvé by měla ten případ asi pojmenovat a nevyhýbat se jaksi spojování těch kauz, jejich spojitost je celkem očividná, to zaprvé. Za druhé by měla samozřejmě vynaložit nějaké kroky k propuštění toho českého občana v Čínské lidové republice a ohradit se proti celé té situaci. Samozřejmě praní rukojmích, což tenhle ten případ navozuje, není úplně jaksi dobrá praxe v mezinárodních vztazích. A já bych si osobně myslel, že jedním z těch prvních výrazů nevole, které česká vláda měla učinit, nebo česká politická reprezentace, by bylo pozdržení, při nejmenším odložení tady té parlamentní návštěvy, protože parlamentní diplomacie obvykle je výrazem dobrých vztahů, dobré vůle a ta dobrá vůle v téhle situaci zjevně na té čínské straně chybí.
4: Když už tam ale Okamura se svým doprovodem je, myslíte si, že i když jsme probírali ze začátku jeho program a schůzky, které tam prodělá, nemohl by pozitivním způsobem přece jenom něco pro toho zadrženého Čecha udělat? A připomínám také, že v delegaci cestuje náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský, takže ten tam rozhodně mohl by mít za úkol pomoci v téhle věci.
6: A já doufám, že to také dělá, protože to by byla skutečně záležitost pro ministerstvo zahraničí, nikoliv pro český parlament. Je to záležitost pro exekutivu, nikoliv pro parlament.
4: Chápu to tedy dobře, že Jak si po jedné koleji, té viditelné, probíhá návštěva Tomia Okamury v Číně, kde s tématy může být cestovní ruch a například terakotová armáda, o které jsme ještě nemluvili, které se za chviličku dostaneme, a další podobná témata. A někde po straně třeba náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský zkouší, jestli by nemohl prospět Čechovi zadrženému v Číně?
6: Já doufám, že to tak skutečně je. Jak ministr, nebo náměstek ministra zahraničí je skutečně osoba, která by se v tom případu mohla a měla angažovat, takže doufám, že něco takového skutečně v Číně probíhá, ale samozřejmě jak si ex definici o tom nemáme žádných zpráv.
4: Také nemůžeme mít, ale Tomio Okamura přiznal, že byl před odletem na jednání s českými tajnými službami, což může znamenat, že to byl jenom běžný povinný briefing, ale nemůže to také znamenat, že přece jenom dostal nějaké pověření, aby se on nebo někdo z jeho doprovodu snažil kontaktovat někoho, kdo by mohl pomoci zadrženému Čechovi nebo o něm vůbec jednat?
6: Tak tady se ocitáme na nějaké rovině spekulací. U toho jednání jsme nebyli ani vy, ani já, takže o tom, jak se naše povědomí je minimální, ale předpokládal bych, že pokud k takovému jednání došlo s českými zpravodajskými službami, tak asi ten případ toho zadrženého Čecha by určitě přišel na přetřes.
4: Jak Čína pracuje v oblasti špionáže v zahraničí? O co se v zemi, jako jsme my, jako je Česká republika, asi tak nejvíc zajímá?
6: Zajímá se prakticky o všechno. Tady zase je ta už několikrát zmíněná asymetrie systémová. Ta špionáž v tom západním pojetí je, jak si řekněme, řemeslo relativně úzce vymezené a spravované konkrétními institucemi. Takže například u nás máme několik zpravodajských služeb, které se, nebo alespoň některé z nich věnují tomu, čemu bychom asi lidově mohli říct i špionáž. V Čínské lidové republice to pojetí, řekněme, výzvědné činnosti je mnohem širší. Podle příslušných čínských zákonů musí s čínskými zpravodajskými službami na požádání spolupracovat prakticky kde kdo, nebo respektive úplně každý. A navíc existuje spousta organizací, které v podstatě, aniž by to měli přímo v popisu práce, tak samozřejmě informují po, řekněme, stranické linie, po linii jednotné fronty, příslušné nadřízené orgány. To všechno spravuje komunistická strana Číny, která tomu dodává ten vrcholný institucionální rámec. Ano. Čili to pojetí, řekněme, zpravodajské činnosti v Čínské lidové republice je daleko širší a účastní se ho daleko více lidí, než je tomu běžné v jiných zemích.
4: Když české úřady v lednu zadržely toho čínského občana, zažili jsme určitou debatu tady u nás o smyslu nového paragrafu trestního zákona, podle něhož byl ten člověk zadržen. Nebýt totiž toho paragrafu, tak by byl teď volný pravděpodobně. Je to podle vás důkaz, že takový paragraf potřebujeme i v závislosti na tom, co jste teď vysvětlil o čínské špionáži?
6: To je samozřejmě na další odbornou debatu, není to úplně jaksi moje parketa, ale v zásadě si myslím, že ten paragraf asi potřebný je a odráží změněnou situaci, kdy kromě tedy té klasické špionáže, kdy jaký známe z filmu a románu, kdy se usiluje o nějaká konkrétní tajemství, ať už ekonomická, politická nebo vojenská, tak existují další formy, řekněme, politického tlaku, politického vlivu, politického vměšování v té šedé zóně nebo v hybridní zóně, jak se tomu obvykle říká, které nejsou pokryty těmi klasickými zákony. Ano, čili ta klasická definice špionáže a ten zákonný rámec, který tomu je tradičně dán, tak myslím, že už nepokrývá plnou škálu těch činností, které ovlivňují naši bezpečnost.
4: Ještě jsme nemluvili o jedné věci a to je terakotová armáda. Narazili jsme na ní sice. Povězte mi, sám se přiznávám k velké nevědomosti. Já jsem si vždycky myslel, že terakotová armáda je něco jako pouťová atrakce. Teď vidím, že Tomio Okamura cestuje do Číny mimo jiné proto, aby zprostředkoval výstavu terakotové armády tady v Praze v Národním muzeu. Jaký význam má ta terakotová armáda? Kam byste ji tak asi zařadil?
6: Tak to by byla velmi drahá pouťová atrakce. Význam té terakotové armády je hlavně historický. Je to historický doklad, že nejde jenom o tu terakotovou armádu, celé to mauzoleum prvního čínského císaře Qin Shi Huanga, zjednotitele Číny. Je z 3. století před naším letopočtem a odráží všechny ty artefakty, které tam jsou, a které ještě nebyly plně odhaleny, protože část toho pohřebního pahorku dosud není prozkoumána, tak jsou vlastně dokladem velmi vzdáleného historického období. Čili je to velmi cenné historické artefakty. Ale ta terakotová armáda, nebo respektive snaha předsedy Českého parlamentu o její výstavu v České republice je docela zajímavá, myslím, z jiného hlediska, protože na mě to tak trochu působí, jako by se Tomio Okamura ze všech sil snažil vymezit proti své předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové a trumfnout jí jaksi v jejich, řekněme, v úspěších v parlamentní diplomacii s Tchaj-wanem. Že Markéta Pekarová, připomeňme, byla na Tchaj-wanu v roce 2023, na jaře, jestli si dobře vzpomínám. A jedna z těch věcí, kterou tam tehdy dohodla, byla výstava Palácového muzea v Tchaj-peji v Národním muzeu v Praze, která se skutečně uskutečnila v loni na podzim. A zdá se mi, že tak, jak se dost často Tomio Okamura vymezuje proti, teda v úvozovkách, předchozímu vedení sněmovny, tak vlastně i tady se snaží tak trochu trumfnout tu cestu Markéty Pekarové na Tchaj-wan.
4: Ale když jste vysvětlil, že terakotová armáda je významným artefaktem, uspěje Tomio Okamura ve vyjednávání uspořádání té výstavy tady v Česku?
6: Uspořádání takové výstavy je velmi složitá záležitost. Ta terakotová armáda cestuje poměrně často, byla vystavována na mnoha místech v Evropě, v Americe i v Asii, ale trvá to vždycky několik let, protože to jsou velmi cenné, nenahraditelné objekty. Obvykle cestuje jenom několik těch terakotových vojáků, 4, 5, 6, plus nějaké další artefakty z toho mauzolea. Ale už tak, jenom cena pojištění, prostě já nevím, do stovek milionů korun, technické zajištění, legislativní zajištění, všechno to je velmi složité a trvá to hodně dlouhou dobu, takže Tomio Okamura možná tomu může dát nějaký iniciální podnět, ale samotné dojednávání by trvalo ještě léta.
4: To se asi dozvíme po návratu Tomia Okamury do Prahy. Vyhlédněme ještě do budoucnosti. V souvislosti s tou současnou návštěvou jsme se dozvěděli, že by na ní snad mohla navázat už podzimní cesta vicepremiéra Karla Havlíčka do Číny. My jsme v tom rozhovoru, který se pomalu chýlí ke konci, několikrát narazili na to, že parlamentní demokracie a Tomio Okamura má přece jenom určité mantinely, které nemůže překonat. Myslíte si, že Karel Havlíček by byl lepší a vhodnější zástupce České republiky v Číně?
6: Určitě by asi z hlediska tady toho, čemu se říká ekonomická diplomacie, byl vhodnějším reprezentantem České republiky, ale k dosažení těch cílů, které si stanovil Tomio Okamura, nebo obecně Česká republika, zejména tady k narovnání toho obchodu například, přispěje asi zase v relativně malou měrou, že? Protože těžko očekávat, že nějaká takováhle oficiální návštěva z České republiky nějakým způsobem změní ten systém, který se v Číně budoval po desetiletí a který Číně vyhovuje a zajišťuje její jednostranné výhody.
4: Upozorňuje sinolog Martin Hála, který byl hostem Interview Plus. Děkuju za návštěvu ve studiu.
6: Děkuju a těším se na shledanou.
4: Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci srpna.
2: My jsme připraveni toto veto prezidenta přehlasovat, počítali jsme s tím.
1: Státy Evropské unie se dohodly na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. Do předkola pohárové Evropy večer vstoupí fotbalisti Jablonce a Hradce Králové.
3: Je to prostě příležitost ukázat, že prostě Hradec sem patří zaslouženě.
1: Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova brzdí provoz nehoda a počasí bude oblačno až zataženo, místy déšť, ojediněle bouřky, večer se začne vyjasňovat a teploty až 25 stupňů. Je čtvrtek, 23. července. Dobré poledne, u hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Sněmovna by měla novelu rozpočtového zákona vetovanou prezidentem projednat 25. srpna. Petr Pavel tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Zástupci vládní koalice veto kritizují a chtějí ho přehlasovat.
4: Předloha má umožnit vládě třeba navýšit výdaje na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, a to až do roku 2036. Koalice tvrdí, že bez novely by musel být příští rok schodek státního rozpočtu o 160 miliard nižší, a to by podle ní devastovalo ekonomiku. Podle šéfa diplomacie Petra Macinky z motoristů se budou navíc v dalších letech schodky snižovat.
2: Což je pro nás možná důležitější, než jet nějaký závod o to, aby se vyrovnal státní rozpočet během 4 let.
4: Podle lidoveckého místopředsedy rozpočtového výboru Benjamina Činčily ale zákonem vláda ohrožuje budoucnost země.
5: Tahle vláda má si za cíl být nejrychleji zadlužující se země v rámci Evropské unie.
4: Na přehlasování veta potřebuje koalice 101 hlasů. Ty ve sněmovně má. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přijel do Bělehradu podpořit české podniky a investory na srbském trhu. Právě jedná se srbským prezidentem Aleksandrem Vučićem, se kterým zahájí hospodářské fórum. Účastní se ho i 30 českých firm.
6: Srbsko je pro Česko jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů mimo Evropskou unii. Obchodní výměna s ním dosáhla 60 miliard korun. Mezi firmami, které se účastní ekonomického fora, jsou například AŽD, nabízející zabezpečení srbských železničních tratí, Matony, která je vlastníkem značky minerálních vod Kněz Miloš, nebo Aerovodochody s jeho cvičnými

0: vyšetřování naše delegace určitě vstupovat nijak nebude.
1: Petr Macinka připomněl, že s chorvatskou agenturou, která má na starosti objasnění příčin srážky lodí, komunikují odborníci z námořního úřadu ministerstva dopravy. Trosky plachetnice, která vezla na palubě osmičlenou českou posádku, zůstávají na dně moře a pokračuje se v přípravách na její vytažení. Kdo je za nehodu odpovědný, vyšetřuje chorvatská policie, která je také v kontaktu s českými kolegy. Po výslechu členů posádky dopravního katamaránu příslušný soud ještě koncem června pustil z vyšetřovací vazby prvního důstojníka. Ten je teď vyšetřován na svobodě kvůli podezření, že zavinil nehodu z nedbalosti. Ze Splitu Téa Veseláková, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Státy Evropské unie se dohodly na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. Vyplývá to z informací Radiožurnálu získaných od diplomatů. Nové postihy musí 27. ještě formálně schválit. Počítají i se zákazem cestování do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině.
4: Schválení 21. balíku sankcí dlouho blokovalo Řecko, které odmítalo zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Opatření podle informací Radiožurnálu nakonec kvůli odporu Athén ze sankčního balíku částečně vypadlo. Evropské firmy mohou ruský zkapalněný plyn dál přepravovat na základě již uzavřených smluv. Nový sankční balík počítá s postihy dalších ruských bank či lodí stínové flotily. Zahrnuje také prodloužení současného cenového stropu na Rusku. Ropu, kterou evropské firmy přepravují do třetích zemí. Aktuální cenový strop ve výši 44 dolarů za barel by tak měl platit ještě dalších 12 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Rusko a Spojené státy budou dál jednat o ukončení války na Ukrajině. Ministři zahraničí Spojených států a Ruska Sergej Lavrov a Marco Rubio se na tom dohodli na jednání v Manile. Komunikační kanály mezi oběma zeměmi podle nich zůstanou otevřené.
5: It was a frank conversation, it was an important one, we had it.
6: Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil jednání s ruskou stranou jako upřímné, ale dodal, že pokud by Moskva byla více flexibilní, prospělo by to rychlejšímu konci války na Ukrajině. Ruské ministerstvo zahraničí krátce po schůzce vydalo prohlášení, ve kterém uvádí, že Sergej Lavrov potvrdil připravenost Ruska na politické a diplomatické urovnání konfliktu a že Moskva i nadále podporuje návrhy, které předložili prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin při svém setkání v srpnu 2025 na Aljašce. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: Nejméně jedna saudsko-arabská loď se stala terčem útoku v Rudém moři. Informují o tom úřady Saudské Arábie, podle kterých útok způsobil požár na přídi lodi. Všichni členové posádky jsou ale údajně v bezpečí. Jemenští povstalečtí Husiové tvrdí, že zaútočili na dva saudsko-arabské ropné tankery.
7: Husiové, které podporuje iránský režim, blokádu Saudské Arábie vyhlásili tento týden. Jde o odvetu za útok na letiště v hlavním městě Jemenu Sanaa a na blokádu jemenských přístavů a letišť, kterou podle povstalců uplatňuje Riád. Rudým mořem prochází téměř 15% světového námořního obchodu. Narušení dopravy společně s téměř zastavenou plavbou v Hormuzském průlivu může způsobit další růst cen na světových trzích. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Kapela Monkey Business dnes oslaví 26 let na hudební scéně, a to koncertem v pražských Holešovicích. Kromě živých vystoupení chystá i nové album, bude v češtině a hostovat na něm budou i členové jiných kapel.
8: Kapela Monkey Business vznikla v roce 1999. Dnes jde o jednu z nejúspěšnějších českých kapel posledních 20 let. Popfunkové písně sázejí na hlasy Matěje Ruprta a Terezy Černochové. 26. výročí oslaví Monkey Business koncertem v areálu 7 v pražských Holešovicích. Namísto velké show s bohatým vizuálem slibují návštěvníkům intenzivní zážitek zaměřený na hudbu a energii kapely. Na podzim plánují vydat nové album, druhé v češtině. Hostovat na něm bude třeba Petr Marek z kapely Midi Lidi nebo Martin Pošta, původní zpěvák skupiny Laura a její tygři. Filip Svoboda, Radiožurnál.
9: Fotbalisté Hradce Králové vstoupí v 19 hodin v norském Tromze do druhého předkola Evropské ligy. Hodinu později začne ve druhém předkole konferenční ligy utkání Jablonce v chorvatském Varaždínu. Radiožurnál Sport odvysílá přímé přenosy, Radiožurnál vstupy. Fotbalista Milan Petržela ukončil ve 43 letech profesionální kariéru. Potvrdil to v pořadu Desítka Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport. Poslední sezonu odehrál Petržela ve Slovácku. Je rekordmanem v počtu ligových startů. V České nejvyšší

0: soutěži odehrál 537 zápasů. A tenistka Nikola Bartuňková hraje na turnaji Live Sport Prague Open o místo ve čtvrtfinále proti Thajce Tara Rudíjové. Na pražské štvanici je David Prouza.
1: Bartuňková prohrává 5-6, teď má ale gamble, servíruje a může srovnat, dotáhnout zápas do tiebreaku. Ze štvanice David Prouza, Radiožurnál.
0: V osmifinále dnes nastoupí i Sára Bejlek a ve vzájemném utkání Lucie Havlíčková s Barborou Krejčíkovou.
2: Nehoda na D7 před Prahou a omezení na D1 u Měřína. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova čekejte kolony. U letiště je zúžení, teď je tam navíc i nehoda na druhém kilometru. Jede se jedním pruhem a zdržíte se 10 minut. Kolona u letiště v Praze i v opačném směru, opět asi na 10 minut od Evropské ulice. A provoz vázne na pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Postojíte okolo 15 minut. A ještě dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna, nejdříve krátká kolona u Měřína. Je tam na kilometru 135 zúžení. No a pak kolona i na příjezdu do Brna z Prahy. Ta je o něco větší, od 177. kilometru až k omezení v Brně. Osobním autem je to na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Čekáme oblačno až zataženo, místy déšť, ojediněle bouřky, večer se pak začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
5: Čím jsou podle experta na veřejné finance hlavní problémy novely rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident? Ovlivní vyloučení kandidáta na starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka z ODS šance občanských demokratů na celkový volební úspěch v hlavním městě? A jak se za 4 roky od ničivého požáru obnovila příroda v Českém Švýcarsku? Novelu rozpočtových zákonů, kterou včera vetoval prezident Petr Pavel, má poslanecká sněmovna projednat v úterý 25. srpna, tedy zhruba za měsíc. Řekl to ministr a předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný. Představitelé vládní koalice prezidentovo odmítnutí novely kritizují jako nezodpovědné a jsou odhodláni ho přehlasovat. Potřebují na to 101 hlas, ve sněmovně jich mají 108. Prezident svoje veto zdůvodnil mimo jiné tím, že zákon by podle něho byl ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a zároveň by oslabil kontrolu veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády. My jsme teď ve spojení s Alešem Bělohradským z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Na této rozsáhlé novele začala pracovat už předchozí vláda Petra Fialy. Hlavním smyslem bylo promítnout do českých zákonů reformu unijního paktu stability a růstu z roku 2024. Když začneme tady, tak co konkrétně se muselo na našich zákonech o sestavování rozpočtu změnit, aby odpovídali evropské směrnici a proč?
6: On se vlastně změnil trochu ten evropský rámec společného dohledu nad fiskálními politikami. Z pohledu běžného občana si myslím, že se jedná o relativně technické změny. Nařizuje například členským státům vytvářet takzvané fiskálně strukturální plány, které mají plánovat výdaje delší dobu dopředu. To znamená, není ten dohled jen tak jaksi z roku na rok, ale má zahrnovat delší období. Tyto fiskálně strukturální plány my už vlastně i děláme a ta novela měla tuto změnu evropských pravidel dostat do české legislativy, mělo jít v podstatě jenom o technickou věc, ale to není ta část, které se samozřejmě týká ta současná situace a ta kritika pana prezidenta.
5: To byly tedy požadavky evropské legislativy. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO k nim předložila pozměňovací návrhy, které mají umožnit navyšování výdajů, například na obranu nebo infrastrukturní stavby nad rámec už schválených výdajových rozpočtů. To je tedy to, co vadí prezidentovi.
6: Přesně tak. Jednak se to tam objevilo až těmi pozměňovacími návrhy, to znamená, neprošlo to ani žádným připomínkovým řízením. Odborná kritika, která se k tomu hned snesla, tak vlastně nebyla nijak zohledňovaná. Ani Senát, který to vracel, tak nebyl zohledněn. Potom poslanecká sněmovna to přehlasovala a opravdu některé prvky, které se tam tímto způsobem dostaly, tak v zásadě staví ta pravidla rozpočtové odpovědnosti úplně na hlavu, de facto je ruší a dává vládě úplnou volnost v tom, jak je mohou navyšovat výdaje. Trochu přeháním, ale ne příliš.
5: Nově má platit, že v případě zhoršené bezpečnostní situace by bylo možno navýšit výdaje rozpočtu až o 10%, a to je na základě doporučení Bezpečnostní rady státu. Není ale tohle třeba příklad kroku směrem k větší flexibilitě, protože v kritických okamžicích by vláda potřebovala jednat rychle?
6: Ona pro kritické okamžiky, tam flexibilita byla vždy. V případě ohrožení státu, tak samozřejmě se ty pravidla mění, ale problém této změny je v tom, že je to vlastně jenom na rozhodnutí vlády, není to nijak, nemusí to projít vůbec poslaneckou sněmovnou, je to opravdu na doporučení Bezpečnostní rady státu. Při zhoršené bezpečnostní situaci, což je natolik vágní vymezení, že nepochybně by platilo už dnes, takže v zásadě touto úpravou si vláda, pokud řekneme, že je zhoršená bezpečnostní situace, tak si umožní, aniž by to bylo jakkoliv schváleno dopředu, tak navýšit výdaje o 10%, což je opravdu velká částka, znamenalo by to velký nárůst zadlužení.
5: Podle premiéra Andreje Babiše prezident svým vetem ohrožuje například české zdravotnictví, obrany schopnost nebo výstavbu. Pokud by tedy novela neměla začít platit, co by to fakticky ovlivnilo?
6: No, znamenalo by to, že platí ta pravidla, která jsou tedy dnes platná. To neznamená, že to ohrožuje jakékoliv investice. Je odpovědnost vlády, aby našla prostor pro to, co považuje za strategické priority, a státní rozpočet je obrovský a je tam mnoho prostoru. To znamená, není pravda, že jsou tím ohroženy strategické cíle, jenom je to samozřejmě pro vládu méně pohodlné, protože musí hledat ten prostor, buď to redukcí nějakých jiných výdajů, pokud chce jiné navyšovat, nebo zvyšováním příjmu, čemu se tato vláda brání, ale není strategické cesta, a v tom má pan prezident úplnou pravdu, a není to dlouhodobě udržitelné, abychom veškeré nové výdaje a strategické cíle financovali na dluh.
5: Kdybychom to tady shrnuli, jaká nacházíte případná pozitiva a jaké jsou mínusy té rozpočtové novely?
6: Nesporně ta transpozice toho nového evropského rámce je pozitivní, nejen, že to tedy musíme udělat vzhledem k tomu, že už jsou to platná pravidla v rámci Evropy, ale i to, že to rozšiřuje ten pohled do delšího období a nutí to vlastně nás lépe plánovat, spojovat výdaje s nějakými reformami. To je určitě pozitivní směr a tohle je dobrá část celé té změny. Problematické jsou ty prvky, které rozvolňují pravidla pro nakládání s veřejnými financemi tím špatným směrem, to znamená navyšování výdajů takzvaně na infrastrukturní stavby, což ale de facto zase umožňuje, tak jak je to napsáno, tak navyšovat výdaje úplně na cokoliv, nebo to, o čem jsme mluvili, to, co umožňuje vládě bez schválení poslanecké sněmovny navýšit výdaje při zhoršené bezpečnostní situaci.
5: Aleš Bělohradský z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Děkuju, nashledanou.
6: Děkuju za pozvání, nashledanou.
5: Výkonná rada ODS ve středu ukončila členství předsedovi místní organizace strany v Praze 1 Filipu Dvořákovi, který je kromě toho také místopředsedou Hospodářské komory. Potvrdila, že tamní ODS i přes dřívější rozhodnutí oblastní rady postaví v první městské části v podzimních komunálních volbách kandidátku. Spor vznikl poté, co se celostátní vedení ODS kvůli jeho dřívějším kauzám postavilo proti Dvořákově kandidatuře na starostu Prahy 1. Podle Dvořáka je jeho vyloučení výsledkem předem rozhodnutého procesu, i když nikdy nebyl z ničeho obviněn ani vyšetřován. Naším hostem je předseda Občanské demokratické strany Martin Kupka. Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Nemá v tom Filip Dvořák pravdu? Neměli byste ctít presumpci neviny? Původ svého majetku vysvětluje dědictvím po otci, který podle něho výhodně investoval a majetek se v čase zhodnotil.
7: My jsme nevynášeli nějak soud nad tím, jak Filip Dvořák k tomu majetku přišel. My jsme se postavili k tomu, jakým způsobem jako člověk, který kandiduje na starostu vysvětluje veřejnosti a vysvětluje médiím ten původ majetku. Je jasné, že na každého, kdo kandiduje, je přísnější metr a v okamžiku, kdy to není z toho srozumitelně, jasně a rychle vysvětlit, tak to samozřejmě poškozuje kandidátku, poškozuje tu Občanskou demokratickou stranu a proto jsme jednali rychle.
5: No a proč jste situaci začali řešit teprve teď po té, co o Dvořákově majetku napsal server Seznam zprávy? Do té doby vám nevadila ta situace, nebo jste o ní nevěděli?
7: V každém případě, pokud na kterékoliv kandidáce člověk, který v tomto směru například historicky má velký majetek, předpokládáme, že i s ohledem na to, jaké musí splnit podmínky v okamžiku, kdy nastoupí případně do funkce, kdy se přiznává k tomu majetku, že to má vyřešené. A to, že to Filip Dvořák nedokázal srozumitelně vysvětlit, tak to bohužel ho diskvalifikuje pro takovou roli, jako je kandidatura na starostu v důležitém městském obvodě v Praze. Důležité ale bylo proto včerejší rozhodnutí výkonné rady to, že zároveň místo toho, aby tedy oblastní rada navrhla kandidátku bez jeho účasti, tak místo toho oni řekli, že kandidovat na Praze 1 ODS nebude a kromě toho uvolnili ruce všem těm, kteří tam na té kandidáce byli, aby kandidovali za jiný subjekt. No a to už je v jasném rozporu s tím, jaký zájem má Občanská demokratická strana, která přirozeně chce těch volbách uspět, chce uspět jako důležitý kandidující subjekt pro to, aby dokázala realizovat program, který Prahu posune mezi co nejmodernější metropole a zároveň se tady bude dát rychle stavět a bude možné zároveň vyřešit dopravní problémy.
5: Tomu se dá rozumět, ale co bylo tedy důvodem vyloučení Filipa Dvořáka ze strany?
7: Jednak to, že fakticky jak Filip Dvořák jako předseda oblasti, tak ta rada jim vedená se postavila těmi konkrétními kroky proti předchozímu rozhodnutí výkonné rady. Ta výkonná rada řekla jasně, že v okamžiku, kdy nebudou skládat kandidátku, takže to zmocnění má regionální rada, tedy nadřazený orgán, a v tu chvíli dát jakýsi bianko šek všem, kteří na té původní kandidáce byli a kandidovali za jiné subjekty, je prostě proti zájmům politické strany. A kromě toho Filip Dvořák už v reakci na to předchozí rozhodnutí výkonné rady začít bláto na Občanskou demokratickou stranu a to se prostě nedělá. To v žádné politické straně, kde jde o to uspět společně, tak pokud takhle jeden z těch aktérů upřednostňuje jenom vlastní osobní zájmy nad zájmem celku, nad zájem té politické strany a pochopitelně také nad zájmem v tomhle případě hlavního města Prahy a městské části Praha 1, tak je prostě potřeba jednat.
5: Dobře, ale Filip Dvořák na druhou stranu kritizoval váš přístup. Podle něj všechna rozhodnutí byla činěna, jak řekl, vrchnostensky, bez ochoty otevřeně diskutovat. Tvrdí, že přestože byl 12 let členem výkonné rady, nikdo ze jejich členů nepovažoval za potřebné ho na jednání pozvat a umožnit mu přednést vlastní stanovisko. Proč?
7: My jsme Filipa Dvořáka na jednání předsednictva pozvali. Filip Dvořák se tam dostavil, využil ten prostor spíš k tomu, aby útočil, než k tomu, aby objasnil, jak to s celým jeho případem je. Takže rozhodně neplatí, že by prostor nedostal.
5: A máte představu, kolik dalších členů ODS na Praze 1 může dnes už bývalého předsedu oblastního sdružení následovat?
7: Takovou představu nemám. Teď pracujeme na tom, abychom tam podali kandidátku, která bude důvěryhodná. Myslím, že v řadě těch kandidátů se podle jejich vyjádření s odchodem Filipa Dvořáka uleví a co je podstatnější. My budeme opravdu usilovat o to, abychom i na úrovni hlavního města Prahy, i na úrovni městské části Praha 1 získali podporu lidí k tomu, aby Praha mohla vzkvétat, aby se lidem v Praze žilo co nejlépe.
5: No a jak tedy chcete sestavit kandidátku ODS pro Prahu 1?
7: To už se teď odehrává. Jak Tomáš Portlík, tak Sandra Udženia a také ve spolupráci s těmi stávajícími členy místního sdružení ODS na Praze 1, tak dávají dohromady tu sestavu kandidátky bez Filipa Dvořáka.
5: Nemáte obavy, že ta aféra poškodí vaši stranu v komunálních volbách v celé Praze?
7: Já věřím, že ne, protože ODS ukázala, že je schopná se s tím problémem vypořádat a vypořádat jednoznačně ostře. Také to hlasování výkonné rady opakovně bylo jednomyslné.
5: Takže pro vás už je to v tuto chvíli uzavřená záležitost?
7: Ano, je, a to, na co čekám, je kvalitní kandidátka na Praze 1, která osloví Pražany.
5: Martin Kupka, předseda ODS, děkuji vám, nashledanou.
7: Díky za pozvání, hezký den.
5: Jsou to 4 roky od největšího lesního požáru v historii České republiky. Vypukl v noci na 24. července 2022 v Malinovém dole nedaleko Hřenska na Děčínsku. Hasiči z Česka i ze zahraničí s ním bojovali 21 dní. Zasáhl přes 1000 hektarů. Evakuovat se kvůli němu muselo více než 500 lidí. Oheň způsobil škodu asi 270 milionů korun. U telefonu je teď Tomáš Salov, mluvčí Národního parku České Švýcarsko. Přeji dobrý den.
8: Dobrý den.
5: Jako první se na spáleništi objevila houba s příznačným názvem ohnivka spáleništní. Jak se postižená oblast za ty 4 roky proměnila?
8: Dá se říci, že se proměnila k nepoznání. Dnes můžeme docela bez nadsázky mluvit o moři zeleně, která se vlastně rozlila po celé té spálené ploše. Tou zelení, to jsou především pionýrské dřeviny, jimž teď aktuálně vévodí bříza, ale když se podíváme do podrostu té břízy, tak už tam vidíme také semenáčky nebo malé stromečky jiných dlouhověkých dřevin budoucího lesa.
5: No ale jak jsem viděl na obrázcích, tak pořád tam zůstávají ty ohořelé pahýly, takže to nepůsobí možná moc optimisticky.
8: Záleží na ročním období. V létě to působí velice optimisticky, v zimě to samozřejmě tím, že ta bříza, že opadá listí, není to jehličnatý strom, tak to působí o něco smutněji. Nicméně ty ohořelé pahýly sehrávají poměrně důležitou ekologickou funkci v tom systému lesa, který se nachází v Národním parku, to je možná důležité zdůraznit. Takže vlastně ty ohořelé pahýly doteď fungují jako zdroj putujícího stínu, který vlastně snižuje teplotu půdního povrchu, vytváří trochu lepší mikroklima pro tu obnovující se zeleň. No a samozřejmě ty stromy hostí také mnoho organismů, které by jinak tam žít nemohly.
5: A jaké nové druhy živočichů se v oblasti zasažené požárem objevují?
8: Tak teď je to střídání druhů poměrně dynamické, protože v uplynulých letech jsme tam viděli mnoho organismů, které vlastně jsou vázané na spáleniště, na ohřelé plochy, ať už to byly různé druhy hmyzu, anebo mechy, které třeba se nazývaly takovými roztadivnými jmény, jako skrutek vláhojevný, nebo rohozub nachový, který je typickou požářištní rostlinou. No a teď aktuálně se tu objevují i jiné druhy, třeba z živočišné říše, které jsou spíše druhy otevřené krajiny, jako třeba tuhýk nebo slavík lesní.
5: Dá se říci, že do jisté míry ta nešťastná událost přírodě v Českém Švýcarsku prospěla?
8: No, dá se říci, že urychlila přeměnu lidmi silně pozměněných lesních ekosystémů, protože v Českém Švýcarsku v minulosti, zejména z meziválečného období, tu byly zakládány porosty, které byly jehličnaté a monokulturní. Jednalo se o porosty smrku, takže na přestavbě těchto porostů v přírodě bližší lesy vlastně správa Národního parku pracovala po celou dobu své existence. Nicméně tím, že ta plocha vyhořela, tak vlastně ty události nabraly o něco jiný spád a ten les se rekonstruuje trochu podle jiných pravidel, než jsme si původně představovali. Takže já bych tady nemluvil vysloveně o pomoci, ale dá se říci, že prostě ten systém, který byl lidmi v minulosti vyveden z rovnováhy, tak se k té své rovnováze znovu vrací.
5: A poradí si tedy příroda sama nebo jí přece jenom nějak pomáháte?
8: Tak příroda od nás, od lidí moc pomoci nepotřebuje v tomto ohledu. Co potřebuje naši aktivitu, tak to jsou zejména prvky lidské infrastruktury, které v tom národním parku máme. O ty se musíme samozřejmě starat, udržovat je, případně je rozvíjet. No a potom se samozřejmě snažíme také předcházet do budoucna takto velkým nekontrolovaným ohňům, takže jsme rozvinuli systém, který má vlastně sloužit požární prevenci a dál ho provozujeme a rozvíjíme.
5: Ministr životního prostředí Igor Čeven z motoristů sobě se vrátil z návštěvy amerických národních parků. Lze se poučit třeba ze zkušeností správců národního parku Sequoia nebo Yellowstone ohledně prevence lesních požárů?
8: Dá se říci, že to know-how snažíme sbírat i odtamtud, i když není vždy v plné míře přenositelné. Tu požární plochu mimo jiné vlastně v uplynulých letech navštívili právě pracovníci Národního parku Yellowstone v rámci mise, kterou u nás pořádala jedna vědecká skupina, takže jsme s nimi byli v kontaktu a samozřejmě tam se bavíme, ale také o úplně jiných rozlohách a trochu jiném typu krajiny.
5: 29. července organizujete přírodovědnou procházku. Co se mohou zájemci od botaničky Ivany Markové dozvědět? Teď už jenom v poslední půl minutě, prosím.
8: Tak určitě to je zajímavý pohled botanika na to, jak se přírodní prostředí po nějaké katastrofické události nebo kalamitní události samo vlastně schopné zase obnovit, takže určitě doporučuji účast na této vycházce.
5: Tak děkujeme, to byl Tomáš Solov, mluvčí Národního parku České Švýcarsko. Připomněli jsme si, že dnes je to už 4 roky, co tam splál les. Děkuju, nashledanou.
8: Děkuji a přeji hezký den, nashledanou.
5: Tolik polední publicistika Vladimír Kroc, teď už jsou připraveny další aktuální zprávy. Dobrý poslech.
9: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
4: Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 halíře. To je o korunu a 80 halířů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc. Litr teď řidiči natankují za 42,24. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částku proto můžou od pondělí čerpací stanice určovat volně. Češi poslali ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele už přes 19 milionů korun. Peníze využijí humanitární organizace hlavně na pomoc lidem, kteří přišli o domov nebo své blízké. Přímo na místě pomáhají například pracovníci organizace Člověk v tísni. Zájem veřejnosti o finanční pomoc je podle humanitárních organizací i fóra dárců vysoký. Moskvou dosazené úřady na okupovaném ukrajinském poloostrově Krym znovu zavádějí veřejné telefonní automaty pro tísňová volání. Mají být alternativou k mobilní komunikaci, která je kvůli ukrajinským útokům často rušena, informuje o tom agentura Reuters. A tokijská městská správa povzbuzuje muže, aby v práci kvůli vysokým teplotám nosili častěji šortky. Reakce jsou smíšené, některé ženy pohled na holé mužské nohy obtěžuje. Zároveň poukazují na to, že doporučení je diskriminuje, protože se předpokládá, že oni budou do kanceláře i nadále nosit punčochy. Informuje o tom zpravodajský server BBC. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková hraje v osmifinále Live Sport Prague Open proti Tara Rudíjové z Thajska. Podrobnosti doplní z pražské Štvanice David Prouza.
1: Nikole Bartuňkové ten zápas tak trochu utíká, prohrála první set v tiebreaku 6-7, v tom druhém je to zatím 1-1 a Bartuňková odvrací aktuálně druhý breakball soupeřky ještě jeden, ale Tara Rudíjová má ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
4: Později odpoledne zabojuje o čtvrtfinále taky Sára Bejlek proti Timofejevové z Uzbekistánu a v českém duelu se střetnou Lucie Havlíčková a Barbora Krejčíková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 v Brně a nehoda na plzeňské dálnici u Prahy. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od kilometru 177 pojedete pomalu až k omezení na 196. Osobním autem počítejte přes Brno směrem na Ostravu asi půl hodiny navíc. Silnice 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu je ucpaná mezi dálnicí D1 a Štoky. Je tam dvakrát omezení, dvakrát semafor kousek za sebou. Větší jsou fronty z Jihlavy asi na 25 20 minut. A podobná situace je na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce. Mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem silničáři na dvou místech a opět je to asi na 20 minut obou směrně. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 zpomalte za sjezdem na Loděnice. Na 8. kilometru stojí v levém pruhu dvě auta po nehodě. Kolona pak pokračuje dál na Prahu, to jsou hlavně kamiony před Pražským okruhem. Taky na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova překáží nehoda. Blokuje pravý pruh před omezením na 2. kilometru a dojíždí se do kratší kolony. A ucpává se i příjezd z Ústí nad Labem do Prahy. Brzdí se u sjezdu na Zdíby a pomalu pojedete až do Kbelské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Debata o postavení prezidenta České republiky. Personální změny v ODS na Praze 1. Informační válka Ruské federace a její rozkladná taktika. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
10: Prezident Petr Pavel vetoval novelu, která má změnit pravidla o rozpočtové odpovědnosti. Stalo se tak poprvé, co hlava státu vrátila zákon navržený vládou Andreje Babiše. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Novelu už dříve vrátil do sněmovny Senát. Co tento krok prezidenta Petra Pavla znamená?
11: Je to symbolické gesto, protože jak už před chvílí zaznělo, tak jedno veto už vládní většina v Poslanecké sněmovně překonala. To bylo veto senátní a je velmi pravděpodobné, že i veto prezidenta bude přehlasováno. To znamená, že ta nová podoba zákona o rozpočtové odpovědnosti stoupí v platnost. Mimo jiné to znamená, že vláda bude moci podle svých představ sestavit rozpočet na příští rok a je velmi pravděpodobné, že tedy využije té nové podoby zákona a že některé výdaje, na které si bude muset půjčit, tak de facto zjednodušeně řečeno vyvede mimo státní rozpočet a tím pádem kosmeticky upraví tu výši deficitu, která se i tak očekává velmi výrazně vyšší, než by odpovídalo původnímu znění zákona o rozpočtové odpovědnosti. Takže prezident využil svého ústavního práva. Je otázka, zda ho využil v momentu, kdy to bylo vhodné, a to z toho důvodu, že k tomu zákonu stejně i bez prezidentského veta byla upřena velká pozornost a že zkrátka prezident republiky by ta veta měl využívat umírněně, aby se z toho nestal takový běžný prostředek jeho fungování, což by pak znamenalo, že když nějaký zákon vetuje, tak už by k němu nebyla upírána taková pozornost, jako když to se stane v celá ojedinělých případech. A vzhledem k tomu, že Babišova vláda je zatím velmi krátce u moci, tak je to veto první. A když se podíváme na dobu, kdy u moci byl kabinet Petra Fialy, tak tam ta veta také prezident využil, ale pouze třikrát, a pokud je kritizován za to, že měl například vetovat státní rozpočet, který z dílny ministra financí tehdejšího Stanjury nebyl připraven úplně nejlépe, tak právě zákon o státním rozpočtu by měl být zákon, který vlastně za něj by měla nést odpovědnost především a výhradně vláda, vládní většina. Prezident by takové zákony neměl vetovat. Ostatně mohl by vetovat i státní rozpočet na letošní rok, který byl v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.
10: A jak se toto veto může odrazit ve vztazích mezi současnou vládou a prezidentem?
11: Tak už jsme slyšeli reakce představitelů vlády, že to je aktivistické gesto prezidenta, že to je další důkaz toho, že je to lídr opozice a podobně. Tyto reakce se daly očekávat a dá se říci, že vztahy mezi prezidentem a vládou v poslední době byly velmi napjaté a že to veto rozhodně nezhorší ty vztahy, protože už si myslím, že tam ten prostor pro zhoršení příliš velký není, ale rozhodně nepřispěje k tomu, aby se ty vztahy začaly sklidňovat a přecházeli do té standardní úrovně, to znamená, že třeba nemusí se mít rádi nebo spolu chodit na pivo, ale měl by komunikovat tak, aby stát normálně fungoval a aby se to neprojevovalo třeba v dění kolem zahraniční politiky, jak jsme byli svědky toho rozruchu kolem summitu NATO v Turecku a toho, kdo na něj pojede a nepojede.
12: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuju a naslyšenou.
11: Naslyšenou.
12: Občanská demokratická strana se rozhodla vyškrtnout Filipa Dvořáka ze seznamu kandidátů pro komunální volby a ukončila mu zároveň členství ve straně. Důvodem je, že Dvořák dostatečně nevysvětlil původ majetku ve výši asi 230 milionů korun, který zdědil po svém otci. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
13: Až budou o druhém říjnovém víkendu probíhat komunální volby v prvém pražském obvodě, měla by být historka z jejich předehry víceméně zapomenutá, ale na podvědomí některých voličů působit ještě může, a to všelijak. Pokud jde o vedení ODS, to pak musí doufat, že sice nejprve svého někdejšího vlivného politika v centrální části metropole podcenilo, ale pak zase jednalo celkem svižně, k čemuž ovšem třeba dodat, že na otálení nebylo kdy, protože předseda Kupka plus jeho zástupci se ocitli pod vzrůstajícím tlakem. Když totiž Filip Dvořák vedle starosti Jana Bürgermeistera v 90. letech nejvlivnější politik Prahy 1, sám pak také chvíli starosta, zcela odmítl výzvu vedení strany, aby odstoupil z čela tamní kandidátky a následně se za něj postavila stejně pevně příslušná buňka ODS, kterému tím pádem hrozilo zrušení, jak se to už jednou stalo před 15 lety, a to, jaká náhoda, právě kvůli podivně vyhlížející působnosti tandemu Bürgermeister Dvořák. A zatímco prvně jmenovaný je už na odpočinku, o zhruba 20 roků mladší Dvořák v politickém zákulisí působit nepřestal a měl tu zřejmě silné slovo. Takže občanští demokraté prvého obvodu ho nejenom postavili na vrchol kandidátky, ale nezakolísali, ani když počátkem července přišel server Seznam zprávy s informací, že před pár roky zdědil Dvořák po svém otci, řadovém lékaři, majetek za víc než 250 milionů korun. Jehož původ vysvětloval zcela obecně. Případně se odvolával na to, že se přece k těmto věcem už kdysi vyjadřoval právě jeho otec. Jenomže toto vysvětlení úřadům nějakým způsobem zmizelo pod kobercem. A těžko ovšem vyvrátit podezření, že Dvořák junior pořizoval nemovitosti, diamanty a tak dále za peníze nabité z korupce a ovšem napsané na nenápadného otce. Po jeho smrti mu to všechno připadlo, na první pohled legálně, někdo by řekl čistě vypraně. Objem dědictví je však tak obrovský, že musí vyvolávat nutné pochyby. Zvlášť v případě Dvořáka, o něm se už v 90. letech vyprávěly celé zkazky, ilustrující gauleiterskou éru ODS prakticky v celé Praze, včetně magistrátu. A buňka Prahy 1 na tlak nynějšího vedení reagovala úmyslem do voleb vůbec nejít, respektive členové dostali svolení kandidovat za jiné subjekty. To už bylo na Kupku příliš a jelikož to stanovy umožňují, byl Dvořák ve středu hlavně kvůli poškozování pověsti ODS ze strany vyloučen, jak se už podle mnohých mělo ale stát dávno. Kauza tím možná ovšem nekončí. Zřejmě neprůstřelně se cítící Dvořák totiž vyhrožuje, že do voleb stejně půjde, a to prostřednictvím nějakého ad hoc vzniklého subjektu. A nejspíš se domnívá, že není bez šancí, ale bylo by hodně divné, dokonce abnormální, kdyby se řadoví voliči na Praze 1 chovali vůči němu stejně omámeně jako příslušníci obvodní organizace občanských demokratů. Ti podle Kupky ve volbách chybět na Praze 1 nemají, ale je otázka, jak bude kandidátka po všech těch peripetích a při Dvořákově ohlašovaném stě ve skutečnosti vyhlížet.
10: vysvětluje Ondřej Konrád. I když je už summit Severoatlantické aliance v Ankaře dávnou minulostí, stále pokračuje kompetenční spor mezi vládou a prezidentem, kdo z nich by měl v podobných situacích vést českou delegaci. Nyní se čeká, jak v této věci rozhodne ústavní soud. Nehledě na to, už ovšem také nastal nejvyšší čas vést debatu o postavení prezidenta, soudí komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
14: Premiér Andrej Babiš podle svých slov už nikdy nebude ve stejné delegaci s prezidentem Petrem Pavlem. Zároveň sdělil, že na další summity bude jezdit hlava státu. Tak jako vždycky, dodávají nestranní pozorovatelé. Tím by mohl spor o Ankaru definitivně skončit. Jenomže rozmíška nefinišuje ani omylem. Kabinet vyprodukoval 80-stránkový elaborát, jímž zdůvodňuje, proč by ústavní soud měl zamítnout nebo odmítnout prezidentovu kompetenční žalobu. Půjde o mimořádně zajímavý právní případ. Přejme si, aby se odvíjel při ústním jednání, jež by mohla sledovat široká veřejnost. Avšak i když se to stane, řeč paragrafů neosvětlí všechny aspekty dané věci. Kabinet nepochybně nechce s Hradem prohrát. Je si ovšem vědom, že Ankara je fait accompli, uzavřená kauza. Vepři jde o mnohem podstatnější záležitost, než jsou summity NATO či jiné mezinárodní akce. Jde o zachování základních ústavních principů. Potvrdil z vládního pohledu tuto premisu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Na tiskové konferenci osvětlil, co má podle současné koalice prezident dělat. Reprezentovat, chodit na recepce, potřásat si pravicí s ostatními státníky. Babiš častokrát zdůrazňuje, že Pavel sliboval v kampani zakopávat příkopy, spojovat, nerozdělovat již tak rozpolcenou společnost. Tím má na mysli, že by neměl vládě fušovat do řemesla, nerozporovat její kroky, podepisovat zákony, jmenovat premiérem navržené ministry, usmívat se a z hlediska vládnutí být neviditelný. A to je meritum věci. Šéfové ANO a motoristů jsou přesvědčeni, že vyhranými sněmovními volbami končí veškerá dělba moci. Tu výkonnou má mít výhradně vláda a k té soudní má ústavní soud přistupovat velmi zdrženlivě. Asi by byli rádi, kdyby se vůbec nepletl do politického provozu, což je úsměvné, neboť v opozičních dobách ho poslanci hnutí ANO zásobovali stížnostmi jako na běžícím pásu. Odhlédneme-li od dnešních aktérů, je nejvyšší čas vést seriózní debatu o postavení prezidenta České republiky. Mnozí politologové tvrdí, že by měl být aktivní, ale nikoliv aktivistický. Jenže po zavedení přímé volby je to obtížně splnitelný apel. S téměř 3,5 miliony hlasů v Torně je takřka nemožné přijmout roli kladeče věnců, vítače prvňáčků a recitátora slavnostních proslovů u příležitosti státního svátku. I jako symbolický svorník různých názorových proudů nemůže odmávat svoje ústavní pravomoci. Vždy je bude naplňovat tak, jak mu aktuální politická konstelace dovolí. Nový maďarský ministerský předseda si přál, aby se dočasnou prezidentkou stala nejúspěšnější šachistka všech dob, a to s jediným cílem – stmelit národ po 16 letech urbanismu. Judit Polgárová to odmítla, ale nehledě na to by mohl Petr Pithart Péteru Maďárovi poradit, aby s přímou volbou hlavy státu nespěchal. Pak by těžko hledal dámu, která zároveň nebude chtít být králem, dávajícím občas premiérovi šachmat.
10: Dodává Kateřina Perknerová.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Známých osobností, které mají v současném Rusku ještě odvahu postavit se otevřeně vůči Vladimirovi Putinovi a jeho politice, není mnoho a neustále jich ubývá. Jedním z nich je liberální politik Boris Naděždin. Podrobnosti dodává komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
15: Legální politika v Rusku skončila. Už není vůbec žádná šance. Prohlásil Boris Naděždin, jeden z naprostého minima opozičních politiků, kteří ještě zůstávali v Rusku. komentoval tak své rozhodnutí stáhnout svou kandidaturu do podzimních parlamentních voleb. Údajně se tak rozhodl, aby neohrožoval lidi, kteří mu pomáhali se sběrem podpisů. Tedy ne, že by to bylo nějaké překvapení. V to, že by ho ústřední volební komise mohla zaregistrovat, nedoufal nejspíš ani on sám. Nicméně jeho příběh je i tak zajímavý. Boris Naděždin je původním vzděláním fyzik, ale po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se začal politicky angažovat v různých liberálních stranách. V roce 1999 se stal poslancem Ruské státní dumy za Svaz pravicových sil. Ten v té době vedl někdejší vicepremiér Boris Němcov. Ten se ovšem dostal do sporu s Vladimirem Putinem, Svaz pravicových sil se již nikdy nedostal do parlamentu, rozpadl se a sám Němcov byl v roce 2015 zavražděn nedaleko Kremlu. Boris Naděždin zůstával ve veřejném prostoru hlavně díky tomu, že chodil do nejrůznějších televizních diskuzí, kde hrál až karikaturní roli liberála, kterého ostatní účastníci uráželi, obvinovali z patolítalství vůči Západu a občas trousili narážky na jeho údajně židovský původ. Naděždin ale tvrdil, že v podmínkách informační blokády i taková vystoupení jsou důležitá. Znovu se o něm začalo mluvit, když se rozhodl kandidovat v prezidentských volbách v roce 2024, a to pod heslem Za mír s Ukrajinou. Potřeboval nazbírat 100 000 podpisů, což mu poněkud překvapivě centrální volební komise povolila. Ovšem strategové v Kremlu neočekávali, že to bude mít velký úspěch a lidé stáli v obrovských frontách, aby se mohli podepsat na jeho podporu. Zázrak se přirozeně nestal a komise následně rozhodla, že podpisové archy obsahovaly řadu chyb. Sám Naděždin opět nestrácel optimismus a prohlašoval, že alespoň ukázal Kremlu, že značná část ruské společnosti je proti válce. I letos chtěl kandidovat, tentokrát do parlamentu. Jenže ani nestačil požádat o povolení ke sběru podpisů. Nejdříve se dostal na seznam tzv. Zahraničních agentů a o pár dní později byl zatčen a obviněn z šíření extremistických materiálů. To měl spáchat tak, že sdílel hodinové video, ve kterém byl 10-vteřinový záběr na fotografii opozičního politika Alexeje Navalného, který zemřel v ruském vězení. Soudce zatím nekonal. Naděždin ale oznámil, že mu vyšetřovatelé zakázali výjezd ze země. Kreml zjevně nechtěl riskovat další fronty nespokojených občanů. A také na pozadí nedostatku benzínu, ukrajinských dronových útoků a poklesu popularity Vladimira Putina nechtěl připustit k volbám člověka, který otevřeně mluví o tom, že válka na Ukrajině byla chyba a je potřeba ji ukončit.
10: To byl Ondřej Soukup. Už od chvíle, co Rusko napadlo v roce 2022 Ukrajinu, se spekuluje o tom, zda by Putinova armáda mohla nebo nemohla ve svém vojenském tažení pokračovat i do jiných částí Evropy. Mnozí odborníci ovšem upozorňují, že Rusko už se zbytkem Evropy válku vede, a to sice informační. Více už dodává spolupracovník serveru Forum 24 Martin Fendrich.
16: Deník N otiskl velmi poučný komentář Edwarda Lucase, známého britského novináře, publicisty a spisovatele, experta na východní Evropu a Rusko. Text má titulek NATO není připravené na Putinovu psychologickou válku. Začnu koncem. Lucas konstatuje, že systematické státem sponzorované podvracení, provokace a s nimi spojené psychologické hry jsou špinavá záležitost, která se odehrává pod formálním prahem ozbrojeného konfliktu. Přesto jde o válku, a to o válku, kterou právě prohráváme. Lucas nemluví jen o Británii, mluví o Evropě, o NATO a mluví i o nás. Nejdřív nás uklidní, v současné době nehrozí skutečná válka jako na Ukrajině. Rusko je vojensky příliš slabé, aby napadlo jakoukoliv zemi NATO. tím ukolébavka končí. Rusko Lukas vidí jako stát, který vede válku nervů. Ta ohrožuje naše mozky, zmiňuje množící se varování politiků i tajných služeb. Rusko podle nich plánuje operaci pod falešnou vlajkou. Zinscenovaný útok, který poslouží jako záminka k eskalaci. Ku příkladu zinscenuje vypuštění ukrajinských dronů z území Polska nebo Pobaltí. Ty zasáhnou cíle v Kaliningradu. Pak Rusko obviní země na to, že útoky umožnili, a bude chtít vyšetřování, stíhání a další kroky. Pokud bude Putin odmítnut, pohrozí úderem na území NATO a provede ho. Bude to test aliance. Lukas si nebere servítky. Británie podle něj není na takový scénář vůbec připravená, nejen vojensky. Především proto, cituji, že naše národní mentalita je slabožská a rozbředlá. Popisuje, že britské centrum pro extremismus a demokratickou odolnost vydalo zprávu Británie pod tlakem. Podle ní je čtvrtina Britů tak silně zklamaná svou zemí, že by tito lidé v případném konfliktu mohli podpořit Rusko nebo Irán. Z jiného výzkumu plyne, že 48% britských obyvatel by se nebylo ochotno chopit zbraně. Prosím, a teď si představme, jak by to vypadalo u nás, v naší rozhádané, lžemi léta krmené zemi. Jejíž vládní koalice není ochotna pomoci Ukrajině, aby se bránila, a pravidelně útočí na ukrajinské uprchlíky. Lukas připomíná, cituji, že britské skalené myšlení a ustrašenost pramení z let plných lží a mlžení. Četné ruské útoky na osoby i infrastrukturu u nás v Británii se zametaly pod koberec, bagatelizovaly nebo prezentovaly jako ojedinělé incidenty. Připomíná nevyšetřené vraždy více než desítky kritiků Kremlu, k nimž v Británii i jinde docházelo po dvě desetiletí. Já zase připomenu, že u nás ku příkladu místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala tvrdí, že pro účast Rusů na explozích ve Vrběticích neexistují důkazy. Lukas píše, že na summitu NATO v Ankaře se sice na doprovodných akcích aktivně debatovalo o ruské rozkladné taktice, ale během formálních jednání téma téměř nezaznělo z obavy, že by to mohlo popudit prezidenta Trumpa. Strašné, ubohé. My Češi na tom nejsme lépe než Britové. Neděláme nic proti ruským dezinformacím. Nejsme odolný národ, nejsme Ukrajinci a vláda s tím nic nedělá. Chyba.
17: Míní Martin Fendrich. Jednou z možností, jak mohou státy šířit svůj vliv nenásilnou cestou, je zdůrazňování kultury a svých hodnot. Tato specifická kulturní diplomacie může být zárodkem silných osobních vztahů, které přesáhnou oficiální rovinu i volební období. Osobní vzpomínky na americké diplomaty z 80. let připojuje publicistka a divadelní dramaturgyně Kristýna Žantovská.
18: Spojené státy oslavily 250 let své nezávislosti a mně se vracejí vzpomínky, i když ne tak vzdálené. Vzpomínky na pražskou misi Williama Lurse, kariérního diplomata Reaganovy administrativy a jeho ženy Wendy. V polovině 80. let minulého století nám dali lekci diplomacie, chytré, znalé a překračující hranice běžné kariérní rutiny. Byli otevření, skutečně se zajímali o to, kde se ocitli, a nebáli se. William Lurs zemřel před rokem, letos v květnu by oslavil 97. narozeniny. U té příležitosti se v Praze po letech objevila jeho žena Wendy a vzpomínání na staré časy proběhlo jak jinak v knihovně Václava Havla. Bill a Wendy, jak se jim mezi našinci říkalo, byly nerozlučná bojová jednotka, která v rámci diplomacie možného otevírala dveře, kam mnozí diplomaté nikdy nevkročí. Do rezidence v Pečkově Ville v Davicích zvali disidenty Havla, Dinsbíra, Urbánka, Klímu, Vaculíka, mezi jinými, a spoustu intelektuálů a překladatelů z takzvané šedé zóny. Oslavy 4. července konané na zahradě vily byly pověstné, doslova karneval svobody názorové i generační. Já se nejvíc těšila na veterány druhé světové války, především letce z Royal Air Force. Dokonalí gentlemani, kteří i po 40 letech v komunistickém režimu, který s nimi tak zamával a nikdy jim za statečnost nepoděkoval, měli důstojnost a chování, s jakými se tady muži už nerodí. Bill a Wendy považovali kulturu za nejlepší diplomatický nástroj. V roce 1985 pozvali do Prahy spisovatele Kurta Vonnegata a Williama Styrona. Nakladatelství Odeon právě pro velký zájem vydalo dotisk Styronova románu Sofiina volba a nakladatelství Práce Vonnegatovi Sirény z Titanu. Při procházce Prahou, mírně zinscenovanou, se spisovatelé ocitli před knihkupectvím. Myslím, že to bylo slavné Fischerovo v Kaprově ulici. A nemohli uvěřit, že lidé stojí trpělivě ve frontě, dlouhé frontě, ne na toaletní papír, ale na knihy. V jaké zemi zaslíbené se to ocitli. A přijeli další literární prominenti. Edward Albee, John Updike, Edgar Lawrence Doktorov, básník Galway Kinnell. Všichni na pozvání Billa a Wendy. Lursovi odjeli z Prahy v roce 1986 a po sametové revoluci podporovali otevřenou společnost a její transformaci k demokracii, třeba založením nadací, na podporu mladých umělců, studentů, občanské společnosti a mnoha dalších. Skutečná diplomacie, vzdělaní diplomaté, si jsou vědomi, že kultura je právě tou oblastí národní identity, která vytváří solidní a hluboké vazby, vztahy, přetrvávající mnohonásobně horizont jednoho volebního období. V případě Billa a Wendy i 40 let. Žádný obchodní kontrakt takovou sílu nemá.
17: A slova Kristýny Žantovské zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
19: Žurnál je 13 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
20: V Náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník, na palubě měl 5 vojáků. Vláda se pokusí přehlasovat prezidentovo veto rozpočtové novely na konci prázdnin. Tenistky Krejčíková a Havlíčková nastoupí proti sobě v osmifinále Live Sport Prague Open. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně je na 7. kilometru v levém pruhu nehoda a počasí bude oblačno až zataženo, místy déšť, ojedinělé bouřky, večer se začne vyjasňovat a teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
20: V Náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě, uvedla to armáda na sociální síti X. Na místě podle ní zasahují složky integrovaného záchranného systému. Další informace zjišťujeme. Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci srpna, řekl to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Předloha má umožnit vládě navýšit třeba výdaje na obranu nad rámec schváleného rozpočtu. Novelu vetoval prezident Petr Pavel včera, podle něj ohrožuje veřejné finance. S tím vláda nesouhlasí. Koalice potřebuje k přehlasování veta 101 poslanců, ve sněmovně jich má 108. Opoziční ODS bude ale proti prolomení veta bojovat, říká předseda strany Martin Kupka.
21: Reakce pana prezidenta v tomto směru je zcela pochopitelná a my pochopitelně na konci srpna budeme připraveni znovu čelit snaze současné vládní většině rozprášit odpovědné hospodaření v České republice.
20: Rusko už druhým týdnem pokračuje v intenzivních vzdušných útocích na přístavy a lodě v Oděské oblasti. Zahraniční majitelé nákladních lodí proto námořní dopravu do těchto přístavů pozastavili.
0: Rusko dnes v noci a dopoledne balistickými i jinými raketami a nepilotovanými letouny útočilo na černomořské pobřeží Ukrajiny. Ukrajinský ministr zemědělství Taras Vysocký, citovaný agenturou Ukrinform, řekl, že kvůli zhoršené bezpečnostní situaci se společnosti provozující nákladní lodě rozhodly plavby do přístavů v Oděské oblasti pozastavit. Ukrajinská vláda podle jeho slov žádná omezení nezavedla. Stabilní fungování mořského koridoru je otázkou národní bezpečnosti a vláda hledá řešení, jak mořeplavbu obnovit, dodal ministr zemědělství. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
20: V Pardubickém kraji zůstávají stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody. Kraj spolu s obcemi proto zadali plošný průzkum.
6: Zmapovaných je 600 vrtů především v oblasti kolem Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí. Zhruba polovina z nich není nijak zajištěná. Využívaly je zaniklé státní podniky, zemědělská družstva, ale patří mezi ně třeba i 200 metrů hluboké ložiskové sondy, které můžou zásadně ohrozit zdroje podzemní vody.

0: se David Prouza, Radiožurnál.
1: V osmifinále pražského turnaje WTA nastoupí dnes ještě tři další české tenistky. Sára Bejlek proti Timofejevové z Uzbekistánu a Lucie Havlíčková s Barborou Krejčíkovou se potom utkají spolu. A kajakáři pojedou na mistrovství světa vodních slalomářů o medaile. Jakub Krejčí bude v americké Oklahomě obhajovat loňské stříbro. Jiří Prskavec bronz. Nejdřív je ale čeká semifinále, stejně jako Víta Přindiše, Amálii Hilgertovou a Kateřinu Bekovou. Dnešní program světového šampionátu začne po 17. hodině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Situace na dálnicích v okolí Brna, nehoda na D5 před Rudnou. Na D1 z Prahy do Brna sledujeme silnější provoz před Ostrovačicemi. Kamiony zpomalují okolo z tého 76. kilometru. O kus dál na stém 80. už výrazně brzdí i osobní auta v levém pruhu. Jako obvykle nesouvislá fronta pokračuje až k omezení u D2 na kilometr 196. D1 od Vyškova průjezdná bez větších komplikací, jak pro nákladní, tak osobní dopravu. A D2 od Bratislavy tradičně plnější z úrovně Modřice ze 3. kilometru. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně se sune kolona od Loděnice z 9. kilometru, před Rudnou na 7. navíc zůstává blokovaný levý pruh, v něm řeší nehodu osobního auta a dodávky. V Ostravě v Místecké směrem z centra k dálnici D56 popojíždí kratší fronta mezi odbočkami na Hrabůvku a Hrabovou. Čekejte 5 minut navíc. A v Ostravě Kunčičkách panuje o něco silnější provoz v Rudné ve směru z Havířova do Opavy. 10 minut zabere úsek mezi Šenovskou a Vratimovskou. A Rudná se chvílemi plní i z druhé strany od Poruby. Kratší zdržení nabíráte mezi Místeckou a Frýdeckou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme oblačno až zataženo, místy déšť, ojedinělé bouřky na severu a severovýchodě četnější.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Dobrý den. V pravidelném čase je tady pravidelný rozhovor o dění kolem nás. Svůj pohled v příštích minutách nabídne Pavel Kosatík, spisovatel a publicista. Já vás vítám, dobrý den.
7: Pěkně zdravím, dobrý den.
6: Ohledneme se například za literární legendou, okomentujeme směřování kulturní politiky i hledání nového šéfa Národní galerie a řeč bude také o Šeříku v oranžové obálce. Zita Senková přeje nerušený poslech.
5: Jak to vidí?
6: Před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík, spisovatel, novinář i disident. V čem, pane Kosatíku, tkvěla síla Vaculíkova slova? V čem je těžiště jeho díla?
7: Já bych řekl, že v tom, že on po dlouhou dobu, po asi tak půl století od té chvíle, kdy nastoupil v literárkách, to bylo v roce 65, až do své smrti v roce 15, tak intenzivně a po většinu té doby taky pravidelně dokázal do té společnosti dodávat podnětné myšlenky. Ale vlastně s tím začal ještě mnohem dřív než v tom 65. roce a to souvisí s domem, kde si tady povídáme, protože on už na začátku 60. let byl jedním z nejuznávanějších rozhlasových reportérů a publicistů a tehdy byl členem té redakce, kde byla taky třeba Odka Bednářová, tak a kde se připravovalo to, co později bylo nazváno obrodným procesem a k čemu on zaujal mnohem tvrdší postoj než mnozí ostatní, kteří často mínili, že nějak by ten systém šlo možná opravit a on naprosto zásadně a kategoricky už v románě Sekira napsal, že to prostě nepůjde a že on už, ačkoliv ještě tehdy formálně straník, tak už se cítí na té opačné straně a že je to prostě v rozporu s lidskou přirozeností, kterou on v tom románě velmi dobře pojmenoval.
6: Ludvík Sekyra, autor, vy už jste zmínil román Sekyra, také třeba dílo Rušný dům, Morčata, Český snář, Cesta na pradět a tak dále.
7: Mimochodem, Loučení k paně, možná nejvybroušenějšího proza.
6: Máte vy nějaké oblíbené dílo? Nebo fejeton, cokoliv od Ludvíka Vaculíka, k čemu se rád vracíte?
7: Já tu Sekyru čtu od takových 15 let každý, možná některý rok jsem vynechal, ale čtu to opakovaně, protože pro mě v tandemu s Kunderovým žertem je to fakt jako klíčová kniha, která pojmenovává to, v čem ta totalita opravdu šlape po člověku. A ten Vaculík je mi ještě bližší než ten Kundera, protože on na to jde s nasazením té své nesmírné emotivity a

0: jako troufal bych si, pokud třeba některý posluchač by to neznal, tu knihu, čemuž bych se divil, tak troufal bych si to doporučit, protože je to i velmi moderně psaný, a to i z dnešního hlediska, kdy už uplynulo velmi mnoho let od toho prvního vydání, ale on to psal takovou metodou letmé betonáže nebo filmových střihů, pohybuje se tam v čase, tam i zpět jako čaroval s tím neskutečným způsobem, ačkoliv to byla jeho literární druhotina, by se dalo říct. No, ale už byl mistrem.
1: A čím se, pane Kosetíku, vyznačoval, pokud to lze takhle pojmenovat, jazyk Ludvíka Vaculíka, když se podíváme na jeho texty?
0: No, to bohatství bylo nesmírné a my to vlastně teďka ještě dál dopoznáme, protože někdy v těchto dnech, nevím přesně, ale vychází ta jeho klíčová kniha, kterou nechtěl vydat ze svého života, jmenuje se Stará postel, a tam on tematizuje lidskou erotiku, sexualitu a jako to, co v tom člověku podle něj, znovu to opakuje, nejhloub. A myslím si, že to pro lidi, kteří mají literaturu rádi a kteří k ní mají cit, tak to bude velmi příjemné obohacení, protože on tam podle mě fakt vymyslel pro ta erotická témata úplně novou řeč a nádherný jazyk. No a puritáni budou vřískat, že je to pornografie. No. Ale to už on několikrát v životě zažil a myslím si, že to ti puritáni tehdy neprosadili a domnívám se, že ani tehdy neuspějou, poněvadž ta literatura je opravdu krásná a bohatá, ta jeho.
1: Jinak na přelomu století se Ludvík Vaculík stal jedním z nejhlasitějších odpůrců českého vstupu do Evropské unie.
0: No mimo jiné, ale tak on to argumentoval podobně jako třeba Václav Havel, který nebyl odpůrcem, ale jako oba téměř bych řekl shodně, říkali, že tomu ekonomicky velmi tehdy dobře vyfutrovanému projektu chybí cosi jako ideové zastřešení nebo posvěcení, nebo prostě hlubší ideovost, která by všechny ty země propojila i něčím víc než ekonomickou výhodností. No a v tom, jak víme, tak měl pravdu.
1: Oslovuje nás i v současnosti právě ten vaculíkovský literární myšlenkový svět?
0: Já jsem přesvědčený, že ano, a kdyby třeba někdo hledal, jak se do něj dostat a třeba se zalekl nějakýho románu nebo tlusté knihy, tak bych to zkusil přes ty fejetony. Ony nevyšly knižně všechny, ale ty nejlepší vyšly v celkem 4 výborech. Jmenovalo se to, snad si vzpomenu, Poslední slovo, Dřevěná mysl, Říp nevybuchl a Jsme v nebi. Jsou to 4 krásné knížky, složené ve směs textů, kde každý má jednu, maximálně 2 tiskové strany, a on to prostě odevzdával do těch Lidových novin, kde to vycházelo v týdenních intervalech, a říkal, že s každým tím textem se psal minimálně 3 dny, a je to na tom vidět. On opravdu věděl, že je na malém prostoru, a takže je v zájmu všech, a hlavně jeho, aby se maximálně skoncentroval. Takže jsou to všecko etidy na téma, jak na malém prostoru vyjádřit mnohonásobek toho, co je považováno za možné.
1: Obraťme list, ale zůstaneme vlastně u literatury. Na divadelním festivalu v Avignonu se před pár dny četlo torzo vlastně zapomenuté nebo neznámé hry Václava Havla. Nedokončený text byl totiž bezmála 40 let v pozůstalosti spisovatele, signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka, přítele Václava Havla, u kterého si text schoval před státní bezpečností. Šeřík Václav Havel ve svých poznámkách zmiňoval také jako varování. Je to jednoaktovka, ve které Ferdinanda Vaňka navštíví v jeho letním sídle, zřejmě na Hrádečku, příslušník tajné policie Šeřík. A to čtení základu hry bylo součástí vzpomínkového večera, který se ve Francii konal u příležitosti nadcházejícího výročí nedožitých 90. Václava Havla. Tak co říkáte tomuto objevu, pane Kosetík?
0: Už nemám moc co dodat, protože vím přesně to, co jste teď řekla vy, a tu hru tady neznají ani havlologové, jak jsem se včera telefonicky ujišťoval, tak jsem na to zvědav, tím nechci tady vznášet nějaká podezření nebo to, ale je fakt, že Václav o té hře nikdy nemluvil, tak buď to na to, jo, on třeba, když mluvil o různých ztracených textech, nebo stýskal si, že někde něco zmizelo, tak často zase v souvislosti třeba tady s touto budovou, s Českým rozhlasem, si stýskal na to, že mu tady zmizely ty nahrávky, které pořídil ve Spojených státech, když tam v roce 68 zpovídal naše přední exulanty. Myslím, že teď nedávno se z toho nějaká část našla, takže už se to možná celé začíná vynořovat a to bych si přál, protože tam on zpovídal Ferdinanda Peroutku, Petra Zenkla a Jiřího Voskovce, vlastně kohokoliv z českých tehdejších žijících exulantů si člověk představit, čili samé velké osobnosti, tak to mě zajímá. No, ta aktovka, no, tak uvidíme. No, já bych to dal ještě do širší souvislosti. Já bych byl rád, kdyby to přitáhlo zase trošku větší pozornost jako obecně k Havlovým hrám. Zjišťoval jsem si, co z něj se například třeba v Praze hraje a jsou to zase teda spíš ty aktovky. Ta audience, ta je vděčná a věčná, tak ta nesleze z jevišť ještě 100 let, ale on určitě ty akcenty významu měl rozložené jinde a počíná zahradní slavnosti a konče, já nevím, čím pokoušením a vlastně i odcházením, že jo. A to tak jako by bylo současnou dramaturgií a dokonce i v Praze a ve velkých městech považováno za možná příliš obtížnou věc. To je vůbec zajímavé, že když dneska přijdete na malé město, tak často zjišťujete, že tam dávají takový docela jednoduchý repertoár, až je mi to líto. Pořád frčejí ty Perly Pany Serafinky a tenhle ten typ jako lidové komedie nebo operety a tak. No, lid to zřejmě žádá, ale nemusí se vždycky lidem dávat jenom to, co žádají, protože oni nevědějí možná, co všechno je. Takže když by se jim tam občas takhle podstrčilo Václav Havel...
1: Hasanace. Nějaký,
0: no tak... Třeba
1: nebo Šeřík. Mimochodem, no, ten nedopsaný text dokončil umělecký šéf Davidského divadla, přesně tak, Jiří Havelka.
0: Takže tam to možná taky
1: uvidíme na podzim.
0: Jasně, samozřejmě, těším se na to.
1: Mimochodem, jak vidíte, nebo odhadujete, pane Kosadíku, další osud knihovny Václava Havla v Pražské Ostrovní ulici.
0: Pochmurné téma navazujete, no, mě nesmírně líto, že v roce teda 90. nedožitých Havlových narozenin se děje právě toto a že to nedokázali vykomunikovat lépe. Doufám, že teda ta paní Dagmar Havlová, která stojí v pozadí těch změn a toho nového pohybu, takže to opravdu má promyšlené, abychom se nedočkali toho, že staveniště, obrazně řečeno, teď je to jakýmsi staveništěm, nevíme, co vznikne, tak aby nebylo rozestavěno léta. No. Mě líto toho týmu, který tam fungoval, protože já jsem tu instituci měl rád. Pro mě vždycky byla čet, když tam třeba něco uváděli mě a hlavně jsem tam rád chodil jako návštěvník. Bylo to takový v nejlepším slova smyslu demokratický ustrojení té instituce. Chodilo se tam přímo z ulice, ani nevím, jestli tam byl schod, možná jeden, ale to je tak všechno. Nepamatuju se, že by se tam vybíralo vstupné, čímž oni se zároveň nepodbízeli. Prostě snažili se, aby i pro studenty a pro lidi vzdělaný, který často v naší vlasti mají dotýk kapsy nejhloub, tak aby to bylo přístupný a z mého pohledu tam byly odvedeny velké výkony. No, takže já bych i tady třeba, jestli se to hodí, tak Jáchymu Topolovi a spolu ještě jednou za to poděkoval. A doufám, že to není úplně z jejich strany uzavřená kapitola se nekvácou Havlovi, protože oni to know-how mají a mají to rádi taky.
1: Pohled spisovatele a publicisty Pavla Kosadíka.
2: Jak to vidí?
1: Jak mi možná právě Václav Havel, pane Kosadíku, okomentoval dění na politické scéně v Česku. Včera začala se psát nejspíš další kapitola napětí mezi vládou a prezidentem poté, co Petr Pavel vrátil poslanecké sněmovně novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti a dal tak kabinetu najevo, že není spokojený s její představou o správě veřejných financí. Prezident poprvé vetoval zákon této trojkoalice. Novela podle něj by ohrozila veřejné finance. Andrej Babiš na to reagoval slovy, že krok pana prezidenta je nezodpovědný, nepromyšlený a aktivistický.
0: Václav Havel byl taky hlavou státu a taky to měl těžké, ale za něj a za třeba premiéra Václava Klause, se kterým to možná měl nejtěžší, to zdaleka nedosahovalo těchto měřítek. No, pro mě na tom na mě na tom působí neupodivěji to, že se takhle zachází s hlavou státu. My jsme to měli složité za Miloše Zemana, kterýho já třeba si to pamatuju a doznávám se, jsem hodně kritizoval, protože se mi zdálo, že tu funkci jednu dobu a dlouhou nevykonával vlastně vůbec a pak ve zbytku hlavně toho druhého volebního období si dával záležet, aby všichni věděli, že se obrací jenom ke svým voličům a na ty ostatní, že kašle, což taky několikrát veřejně řekl. A teď jsme tady v situaci, víte, vemte to třeba z hlediska lidí, kterým je 15-20 let a kteří se na tohle to dívají a kteří nemají zažitou ještě normu, jak se k sobě nejvyšší ústavní činitelé mají chovat. Takže se pro ně normou stane toto. To znamená, že se hlava státu zdůrazňuje, že se peskuje z těch nejpitomnějších důvodů, vymýšlejí se prostě obezličky, aby se nevešla do letadla nebo aby nemohla doletět někam na nějakou akci. A je to hanba, doplatí na to ten systém a to jako ten pan premiér nemůže tohle to žádným způsobem vyhrát, protože tady fakt u takovýchhle témat je hodně podstatná, jestli je pozitivní nebo negativní motivace a ta jeho je negativní.
1: A co si myslíte o hledání nového šéfa Národní galerie? Ministr kultury Klempíř letos v březnu odvolal ředitelku paní Knastovou, první výběrové řízení zrušil, nyní se sešel se zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha, nabídl jim účast ustavované komisi pro výběr ředitele, řekněme pokus číslo 2, slíbil, že zveřejníme na členu komise lepší komunikaci, tak...
0: No právě, ta transparentnost přislíbená, ta nebyla dotržena tak do puntíku, abych tak řekl, poněvadž jsme se nervěděli, ani kdo rozhoduje o těch kandidátech, ani vlastně ti kandidáti někteří pak zveřejnili, když už bylo jasné, že teda nic nebude, tak aby aspoň veřejnost věděla, že oni to brali vážně a že do toho nastoupili s jakýmsi velkým nasazením, tak zveřejnili svoje projekty, takže díky tomu jsme se to dověděli, ale ze strany ministerstva jsme se žádné transparentnosti nedočkali. Ach, ta chyba je v tom, že to provizorium, vy jste zmínila, že k odvolání paní Knast došlo už před řadou měsíců a to provizorium bude pokračovat minimálně do podzimu. A to je důležitá instituce. Ta by neměla být vedena nějakým provizorním šéfem. Tam by správně se mělo rozhodovat o důležitých výstavních projektech, třeba i mezinárodních. K tomu, aby se mohly uskutečnit, tak je potřeba velmi intenzivní spolupráce kompetentního, zdůrazňuji kompetentního ministra s podobně kompetentním šéfem tady tyhle ty instituce. To kdysi fungovalo podle mě například za ministra kultury Daniela Hermana a Jiřího Fajta, kde, jak já se domnívám, nebo asi i podle objektivních kritérií, opravdu na několik, bohužel jenom málo let, se ta Národní galerie dostala na tu evropskou úroveň a ti lidi z té Evropy začali jezdit sem. A ne, že my pořád jezdíme do té Vídně a do Paříže, abychom teda viděli ty nadnárodní výstavy. No a prostě je mi to líto, to ministerstvo evidentně si s tím neví rady a jako konce nebo světla z tunelu nevidět, protože máte pocit nebo vnímáte z toho jejich celkového jednání, že mají teda nějakou propracovanou, promyšlenou koncepci a že jsou vůbec kompetentní v tom řízení kultury. Já když třeba toho pana ministra slyším, jak on tak teďka si posledních pár týdnů dává pozor, ale předtím to víckrát řekl, že on by rád ty peníze přiděloval na základě politického klíče, podobně jako to dělá paní ministrině Šimkovičová na Slovensku. Jo. A to by byla další velká darda nejenom kulturnímu světu, ale celé té společnosti, protože to nejsou peníze, ty, které on tam obhospodařuje, to nejsou peníze jeho, to jsou peníze naše. No. A on je jejich správcem, takže a měl by je spravovat k užitku co nejširší veřejnosti a nejenom k užitku svých vlastních voličů nebo nějakých podporovatelů.
1: A cítíte, pane Kosatíku, jaké akcenty teda sleduje dosavadní kulturní politika?
0: Podívejte, oni to v tom, já jsem se včera znova díval do toho vládního prohlášení a oni to tak celkem nekomplikovaně tam pojmenovali ty své priority. No, jako jsou to naprosto vážné věci, že chtějí důstojné platy pro kulturní pracovníky, že se budou starat o památky, že budou propojovat kulturu s cestovním ruchem, že se budou starat o regiony a tak dále. Podpora tradic a folkloru, to chtějí vždycky všichni za všech okolností, ale nemá to v tom vládním prohlášení měřitelné parametry. Jediné, co víme, že chtějí jistě v co nejbližší době zrušit veřejnoprávní média, s čímž já jsem v totálním rozporu, protože...
1: Změnit financování.
0: No, ale tím jako zrušit veřejnoprávnost, protože to je obsahem toho, když se to převede pod stát, tak není možné mluvit o tom, pro co Henry Kissinger měl takový hezký slovo, on neříkal rovnováha, on říkal ekvilibrium. Mně se to slovo hrozně líbí, protože tím jakoby se naznačovalo, že ta rovnováha, že je to taková jemná rovnováha, jako motýlí křídla. Jo? Jako když lidi spolu opravdu chtějí vycházet, tak se musí zachovávat určitý jemnosti v těch vztazích, aby se nerozbil porcelán a nevzniklo něco, co už nepůjde vrátit zpátky. No a oni do toho teda spějí plnou parou s vytřištěným zrakem a těší se, že to prostě všechno změní. No.
2: Jak to vidí?
1: Šířit německý jazyk a německou kulturu, to jsou hlavní priority Goetheho institutu, který slaví 75 let svého založení. Jak vnímáte, pane Kusatíku, přínos této instituce vznikla po válce v roce 1951, 6 let po skončení druhé světové války, v době, kdy to poválečné Německo potřebovalo znovu získat mezinárodní důvěru?
0: Já jsem to nevěděl, že to bylo už tehdy, v tom roce 51. A zajímalo by mě, jestli náhodou nevíte, kde vzniklo to první zahraniční...
1: 1952 Atény.
0: Atény. Já jsem čekal, že to šlo třeba přes Paříž nebo tak. No je v tom vidět jako ten jejich úžasný kulturní tah a ti, kdo tam v Praze aspoň občas zašli, tak ví, nebo ani tam nemusí zajít, že oni vydávají pravidelně ročenky, mají web velice pracovitý a zveřejňují, když pořádají besedy, tak se to natáčí, takže není to vázano jenom na Pražáky nebo na obyvatele hlavního města, ale ten jako jejich kulturní tah je nesmírný a je to vzorem, myslím si, i pro jiný země. Já jsem si v souvislosti s tím udělal trošku takovou statistiku malou, který další země, jakým způsobem se chovají. Existuje, jak víme, Rakouská kulturní fóra. Těch je ve světě 30. Pak existují například italské kulturní instituty. Těch je 88 ve světě. No a pak jsou takový rekordmani, jako třeba Američani. Amerických center je 700. Největší a nejsilnější. No a českých center je ale 26. No. Tam u těch center, tak já jsem trošku od té kultury, tak jsem k tomu tak jakoby přičichnul a teď to nechci nějak zjednodušeně paušalizovat, ale já, tak jak já jsem to zažíval, tak jsem neměl vždycky pocit jako systémového řízení toho. Teďka v posledních letech se to hodně zlepšilo s novou šéfou té centrální instituce, ale dlouho to bylo tak, že když mě někam pozvali, tak já jsem pochopil, že to nebylo na základě vůbec žádné systémové úvahy. Ale že někdo, kdo byl, já nevím, v Tokiu nebo někde přede mnou, tak řekl, že já existuju a takže oni se rozhodli, že mě pozvou. A já jsem teda jako s radostí přijal, ale nezdálo se mi to úplně nejšťastněji organizované. Takže bych si přál, aby... No ale v té dnešní nejednotné společnosti to bude těžký. No aby se to prostě dělalo co nejkoncepčněji nebo koordinovaně, nebo aby zatím byla cítit ne jenom improvizace nebo to, že někdo má nějaká sympatie nebo eventuálně antipatie, to by tam vůbec nemělo hrát roli. Mělo by existovat cosi jako určitý obecnější konsensus na hodnotách, no ale víme, že od něho jsme docela daleko. No.
1: Máme ještě pár minut na závěr, tak se přesuneme do kina, kde návštěvnické rekordy trhá Odysea, sfilmovaný homerský epos. Co pro nás, pane Kosetíku, znamenají, jak nás oslovují, nakolik jsou srozumitelná tato historická témata pro dnešního diváka?
0: No, já bych tady ještě předtím předřadil to jméno pana režiséra Christophera Nolana, což je opravdu v současnosti jako lídr nebo jeden z určujících mužů nejenom americké filmografie, tak řečeno Hollywoodu, ale řekl bych obecně filmografie světové. Ten jeho předchozí film, Oscary oceněný, Oppenheimer, ten mě fascinoval, kdo ví, jestli jsem tady o tom taky nemluvil, tím, že vlastně do značné míry redefinuje vůbec povědomí o tom, co je film, protože on tam používá a dává si záležet na tom, že vynalézává úplně nové prostředky, se kterými pracuje, které nikdo předtím nepoužil. Prostě on se snaží pořád posouvat hranice média, se kterým pracuje. Není to žádný rutinér, který by vyplňoval jenom schémata jeho předchůdci vymyšlená. A tady teda vstupuje do žánru teda klasického textu. Pojal to úplně jinak, ačkoliv jsem to neviděl, tak informace, jaké si o tom mám, tak snad chvíli o tom mluvit můžu. Pojal to úplně jinak, než jak známe filmovou verzi Troje, asi 20 let starou, tam to byl takový jako víceméně epický, tam to pojal jako hodně dějově, bych tak řekl, když to tady si myslím, že u toho pana Nolana bude víc té duchovní věrnosti předloze. A tím nemyslím, že v žádném případě si nemyslím, že se to snažil nailustrovat, protože on vůbec není ten typ. On si to přepodstatnil tím svým filmovým uměním, ale víte, ono je to těžký jako dostat kvalitě takové předlohy, jako je Homer. To jako, už jako vůbec odvážit se toho je, to hraničí, někdo by mohl říct, zdrzostí. U jiného člověka bychom měli takové podezření. Tady je nemá. Ale jako určitě no, těším se na to velmi. Pojďme, ať se domnívám, že je to možná vrchol letošní filmové sezóny.
1: Pavel Kosatík, spisovatel a publicista a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji hezké dny.
0: Já děkuji za pozvání a loučím se, na shledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jana Bulda a aktuální zprávy.
3: Při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřel jeden člověk. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí záchranné služby na Vysočině Petr Janeček. Na palubě bylo celkem 5 lidí. Na místě zasahují 2 záchranářské vrtulníky z Jihlavy a Olomouckého kraje a taky 4 pozemní posádky záchranářů. Na místo míří i náš reportér. Moskva a Washington chtějí dál jednat o ukončení války na Ukrajině. Shodli se na tom ministři zahraničí obou států Marco Rubio a Sergej Lavrov. Moskva podle Lavrova i nadále podporuje návrhy na ukončení konfliktu diskutované prezidenty obou zemí na summitu na Aljašce v roce 2025. Ten ale žádné zásadní řešení nepřinesl. Dalším tématem schůzky byla podle Lavrova taky normalizace rusko-amerických vztahů. Starší byty v Česku dál zdražují. Podle dat realitního portálu S-Reality byly na konci druhého čtvrtletí zhruba o 13% dražší než před rokem. Nejvyšší ceny jsou dál v Praze, kde už překonaly hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Podobný růst cen potvrzuje i portál bezrealitky.cz. A v pražském kině Lucerna bude mít dnes premiéru nový dokument o umělci Františku Skálovi. Film režiséra Petra Slavíka zachycuje jeho tvorbu napříč výtvarným uměním, hudbou i performancemi. Dokument vznikal 6 let a do českých kin vstoupí za týden. Jedním z hlavních motivů filmu je vznik monumentální Skálovy sochy psa Vulpe z Got z nerezového drátu a její cesta z Česka do Drážďan. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková hraje v osmifinále turnaje Live Sport Prague Open proti Tara Rudíjové z Thajska. Zápas vidí na pražské štvanici David Prouza.
4: Nikola Bartuňková vede 3-0 ve třetím setu. Před malou chvílí se Tajka nechala ošetřit, vyžádala si takzvaný medical timeout. Teď už se opět hraje, Bartuňková servíruje a vede 30-15. Ze štvanice David Prouza, Radiožurnál.
3: O čtvrtfinále dnes zabojují ještě další 3 Češky, Sára Bejlek a taky Lucie Havlíčková s Barborou Krejčíkovou, které nastoupí proti sobě. Zelená vlna.
5: Známe lepší cestu.
6: Na D1 kamiony od Ostrovačice nehoda na průtahu Brnem směr Vyškov. Na D1 z Prahy do Brna přetrvává zdržení od Ostrovačic. Nákladní vozidla zpomalují zhruba na stém 76. kilometru, osobní okolo stého 80. Komplikaci pak čekejte přímo v Brně směrem na Vyškov. Těsně za sjezdem na Mikulov na kilometru 194 blokují pravý pruh následky nehody. Na kamerách vidíme i posádku pohybující se okolo. Projíždí se levým, případně připojovacím pruhem. Silnice 16 ze Slaného do Mělníka a potíž kousek před nájezdem na dálnici D8. Před Novou Vsí zastavilo v pravém pruhu nepojízdné osobní auto.
7: Těsně před druhým objezdem v Nové Vsi je tam kolona asi tak 2 km.
6: A 16 se plní i z opačné strany od Mělníka. Fronta se sune za odbočkou na Vraňany. K prvnímu kruhovému objezdu je to na 5 až 10 minut. A ústecká dálnice D8 na příjezdu do hlavního města je vcelku plynule průjezdná. Kolona hlavně kamionů vzniká až v Cínovecké u sjezdu na Březině Ves. Pokračují až do omezení ve Kbelské a směrem z Černého mostu je zaplněná Novopatská. Pomaleji se jede téměř v celé délce od sjezdu z východní části okruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme oblačno až zataženo, místy déšť, ojediněle bouřky na severu a severovýchodě, četnější na jihozápadě, naopak jen ojediněle. Večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Čtvrtek 23. července začíná Věda Plus. Vítejte, co nás bude zajímat. Lékaři varují v letní sezóně před skoky do vody. Skončit můžou i ochrnutím. Návrat do života je pak náročný. Pomáhají s ním nejen lékaři, ale taky fyzioterapeuti. Máme nejen reportáž. Když dlouhodobě dýcháme špatný vzduch, poškozuje nám to plíce. Vědci ale nedávno zjistili, že to může přispět dokonce i k rozvoji Alzheimerovy nemoci. Takový poznatek plyne z reprezentativní studie, ve které hodnotili zdravotní data téměř 28 milionů amerických seniorů v souvislosti se stavem ovzduší v místech, kde bydlí. I o tom budeme mluvit. A vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přišli na způsob, jak pomocí umělé inteligence vidět na rozmazaných snímcích z dalekohledu anebo mikroskopu to, co bylo doposud nerozpoznatelné. O co přesně jde, řekneme v závěru dnešní Vědy Plus. Teď ale začínáme. Hezký čtvrtek vám z Plusu přeje Ondřej Látal.
5: Věda Plus.
8: Nás lidí v Česku skončí podle lékařů každoročně na vozíku kvůli skoku do vody. K poranění míchy anebo páteře mnohdy stačí jenom špatná koordinace těla. Lékaři proto apelují na opatrnost. Život se totiž může změnit během jedné vteřiny. Následky jsou ale trvalé. Pacientům pak pomáhají třeba rehabilitace.
9: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, jsem se na vodu položil, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
6: Vypráví 45-letý Martin Linhardt, na vozíku skončil před více než 20 lety.
9: Tím, že narazila na vodní hladinu, neměl jsem zpevněné krční svaly, se odštípaly kousky z krčních obratlů a vjeli do míchy.
6: Poté, co zůstal ve vodě bezvládně ležet, ho záchranáři odvezli do nemocnice v pražském Motole, kde podstoupil operaci. Další dlouhé týdny strávil v ostravské fakultní nemocnici. Následoval půlroční pobyt v rehabilitačním ústavu Hrabině.
9: Sám jsem se nepřesunul na vozík, sám jsem se neoblíkal. Měl jsem problémy se najíst, vytěstit si zuby. I po tom, co jsem tady strávil vlastně těch 6 měsíců, tak jsem spoustu věcí neuměl.
10: Bolí?
9: Ne, nebolí, v pořádku.
6: Ujišťuje se ergoterapeutka Marta Lovecká, zatímco masíruje Martinovi zkrácené šlachy v dlani. Po úraze má postižené všechny 4 končetiny.
10: Kdyby ty prsty zkrácené nebyly, tak by asi spoustu věcí uchopit nemohl, takže se snažíme udělat takzvaný funkční uchop, aby přes to ohnutí zápěstí mohl ty prsty pokrčit a palcem něco uchopit.
6: I díky péči zdravotníků v rehabilitačním ústavu Hrabině se Martinovi povedlo vrátit se do běžného života. Žije samostatně, pracuje v IT firmě a dokonce se věnuje přístrojovému potápění.
10: Když si Martina vzpomenul na začátku, tak dneska je opravdu ve výborné formě. Vzal to za velmi dobrý konec. nemá žádné překážky, mám pocit, jako opravdu klobouk dolů, zvládá úplně všechno.
6: Chválí ergoterapeutka Marta Lovecká bývalého pacienta. Vedle ergoterapie se pacienti po úrazech míchy v hrabině intenzivně věnují i rehabilitaci na nejrůznějších přístrojích. Jedním z nich je také lokomat. Díky robotickým nohám se na něm dá simulovat chůze.
11: Já to spustím, mačkám start a lokomat se pomalu rozchází.
6: Popisuje fyzioterapeut Lukáš Kucmunda. Krátce předtím upevnil jednoho z pacientů do speciálního postroje.
11: Robotické nohy nám dělají ten pohyb, můžou u toho lokomatu zpomalovat pohyb, zrychlovat a tak dále.
10: Pacient tuto chvíli vlastně visí teda jakoby ve vzduchu, pod ním běží běžící pás, ty robotické nohy mu pomáhají s tím, že se jeho vlastní nohy hýbou.
11: Přesně tak, já můžu odlehčit i pomoc těch robotických nohou a ten pacient tam může chodit v podstatě i samostatně s minimální dopomocí toho lokomatu. Ale pokud ten pacient nemá žádnou sílu nebo prostě žádnou hybnost, tak ten lokomat samozřejmě chodí vlastně za něj.
12: Kromě vlastní rehabilitace cvičení my ještě řešíme řadu jejich problémů, co se týče komplikací, ať už dýchání, vylučování, bolestí.
6: Upozorňuje primářka rehabilitačního ústavu Hrabině Hana Davidová.
12: Já vždycky říkám, že je důležité, aby ten člověk se naučil žít v jiném těle.
6: Až 80% úrazů míchy a páteře při skocích do vody se podle ní stane pod vlivem alkoholu.
12: Kdy člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Rozhodně neskákat do vody pod vlivem alkoholu a neskákat do prostředí, které neznáme, kdy nevíme hloubku, ale někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Měla jsem pacienty, kteří třeba měli poranění krční páteře v moři, kdy velká vlna je smetla a oni vlastně o to dno narazili. Ty následky jsou strašně vážné a hlavně to je zbytečné.
6: Vůbec nejčastějším důvodem poranění míchy jsou pády, a to i z motorky anebo jízdního kola. Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: Na téma teď ve Vědě Plus navážeme s Jiřím Křížem, předsedou České společnosti pro míšní léze a primářem spinální jednotky při klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den.
13: Dobrý den přeju.
8: Pane Kříži, pojďme na začátek přiblížit, co se děje s pacientem bezprostředně po tom, co ho záchranáři po takovém úrazu převezou do nemocnice. Je to tak, že vždy jde nejprve na operační sál?
13: Je to tak, že pokud má pacient zlomeninu páteře, zlomeninu obratle a k tomu má poškozenou míchu, což se většinou projeví především poruchou citlivosti a pohybu vlastně pod úrovní míšního poranění, tak by se měl co nejdříve dostat do nemocnice, do spondylochirurgického centra, kde by měl proběhnout urgentní operační výkon. Hmm.
8: Operují páteřní chirurgové běžně i poškozenou míchu? Dá se nějak alespoň částečně zachránit v určitých případech?
13: Tak mícha samotná se neoperuje, ale zásadní je, aby se uvolnila od těch kostních úlomků, které na ní tlačí. A aby se vytvořil vlastně dostatečný prostor kolem ní právě proto, to, aby nedošlo k jejímu dalšímu útlaku a aby se vlastně obnovilo krevní zásobení. Protože pokud k té míše neproudí krev, tak dochází k jejímu postupnému odumření. Tomu výkonu, který se provádí, se říká dekomprese míchy a je to vlastně velmi zásadní výkon v těch prvních hodinách po úraze.
8: Čili čas tam hraje velkou roli.
13: Ano.
8: Je v Česku spondylochirurgických center dostatek a kde v Česku se o pacienty s těmito poraněními vlastně starají?
13: V současné době v České republice, myslím, 21 spondylochirurgických center, což je podle nás dostatečný počet k tomu, aby pacient mohl být vlastně ošetřen v řádu jednotek hodin. Jsou to většinou velké nemocnice, například Plzeň, Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Zlín a tak dále. A ta dojezdová vzdálenost potom je přiměřená, že opravdu každý pacient se může dostat na sál velmi, velmi rychle.
8: Co všechno o stavu vážně poraněného pacienta rozhoduje? Kdy se dá vlastně odhadnout, jak se bude ten jeho stav dál vyvíjet?
13: Tak samozřejmě rozhodující je především závažnost toho primárního poranění, to znamená, jak dalece mícha byla poškozená během samotného úrazu, ale co je problém, je, že na tohle primární poranění nasedá poranění sekundární, což znamená, že se rozvine zánětlivá reakce, že se uvolní takové neuropřenašeče, které působí toxicky na nervovou tkáň a velmi rychle vlastně během několika hodin dochází k jejímu nevratnému poškození. A pokud je tedy nějaká část míchy zachovaná, tak pak se to může projevit postupným zlepšením těch míšních funkcí.
8: Na spinálních jednotkách leží pacienti, kterým se jednou provždy mění život. Kromě rehabilitace potřebují taky psychologickou podporu. Je taková péče v nemocnicích v Česku běžná?
13: Tak psycholog je standardně součástí týmu na spinálních jednotkách, ale psychologická podpora samozřejmě vychází od všech zdravotníků, kteří na té spinální jednotce pracují, to znamená od sester přes fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, sociální pracovníky a další, protože samozřejmě to celé poranění je velmi závažné a pacienti mají různé psychické propady, je potřeba s nima v tomto smyslu intenzivně komunikovat.
8: Mícha je orgán, který není schopen regenerace. Věda hledá cesty, jak to do budoucna změnit. Odborníci mluví třeba o genové nebo buněčné terapii. V čem spočívají?
13: Tak existují dva hlavní přístupy v experimentální medicíně. Ten první přístup je takzvaná neuroprotekce, což znamená, že se vlastně mícha ochrání nebo princip je ochránit míchu ve smyslu zmírnění právě toho sekundárního míšního poranění. Druhým přístupem je pak neuroregenerace, kdy se vlastně snažíme o obnovení růstu nervových dráh. A do té první skupiny právě třeba patří ta míšní dekomprese nebo různé látky, které tlumí zánětlivé reakce, které tlumí uvolnění těch toxických látek, které vlastně způsobí buněčnou smrt. A ta druhá potom, ta neuroregenerace vlastně spočívá přesně v terapii, jsou kmenové buňky, genová terapie nebo různé látky podporující růst nervových dráh a také třeba elektrická stimulace. Některé tyto přístupy se snažíme vlastně provádět i na našem pracovišti, ale většina z nich spadá dosud do experimentální medicíny.
8: Vysvětluje primář spinální jednotky při klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze Jiří Kříž. Moc díky, že jste si udělal čas pro Vědu Plus.
13: Já děkuju za pozvání, hezký den.
5: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Pokud nemůžete jet na dovolenou na Maledivy, vyrazte alespoň do těch českých. Přezdívá se tak díky průzračně modré vodě kaolinovému lomu u Nepomyšle. V letních měsících patří k vyhledávaným místům pro výlety i koupání. To sebou sice nese negativa, jako mnohem větší výskyt odpadku, které po sobě lidé neuklidí. Ale už o tomto víkendu okolí lomu vyčistí dobrovolníci a plánují i další osvětovou činnost. Oblast mnohokrát uklízela Michaela Dolan, zakladatelka projektu Verde de Ros a ambasadorka Evropského klimatického paktu. Dobrý den.
14: Dobrý den.
8: Co konkrétně plánujete na sobotu v rámci akce mise České Maledivy?
14: No, my vlastně už ty úklady, které pořádáme, nejsou často jenom o úklidu odpadku, ale je to vlastně i o tom sejít se s těma lidma, vytvořit takovou tu komunitu těch lidí, kteří smýšlejí vlastně víc trochu zeleně, víc ekologicky k tomu chránit tu přírodu a společně tam vlastně budeme si i povídat, budeme vlastně tam mít takovou jakoby trochu edukační přednášku, dá se říct, a navíc tam budeme i dávat i osvětový cedule, aby ty lidi si ty odpadky zanechali sebou. Přestože teda tam vlastně žádný jako cedule nejsou, tak jsme se rozhodli, že aspoň snad to trochu pomůže, když ne vždycky ty cedule jsou. Nějak ty lidi odradí od toho zahodit ty odpadky.
8: No a jak se lidé do vaší akce můžou zapojit a co si mají třeba vzít sebou?
14: Můžou se zapojit vlastně kdykoliv, můžou nás nakontaktovat, pokud potřebují vědět třeba lokaci nebo tak, nás můžou nakontaktovat jak na e-mailu nebo na sociálních sítích, kdy vlastně třeba na Instagramu mám Míša a Jirka uklízí, anebo právě na tom druhém účtu Verde de Ros, který je teda hlavně španělsky mluvící. A sebou vlastně nepotřebují vůbec nic, pohodlný nějaký oblečení, případně plavky, vzít si sebou láhev napití nebo případně nějaký kelímek. My vlastně zajistíme jak pytle, tak rukavice, máme vlastně jak pro dospělí, tak i pro děti a s tím, že vlastně máme i speciální chňapky, takže vlastně i kdyby někdo třeba z důchodců chtěl taky se podívat, ale bolí je záda nebo mají nějaké zdravotní problémy, tak máme vlastně takovouhle možnost. My budeme mi tam mít pro dobrovolníky i pití, nějaké občerstvení, takže opravdu stačí jenom dobrou náladu, vzít si třeba plavky, potom se vykoupat a pití jinak vlastně není nic potřeba, my všechno zařídíme.
8: I předpověď počasí vypadá celkem slibně na víkend.
14: Je to tak?
8: České Maledivy neboli ten kaolinový lom u Nepomyšle patří v létě mezi velmi navštěvovaná místa. S jakými problémy se tam nejčastěji setkáváte?
14: No, za mě to jsou hlavně ty odpadky, protože lidi vlastně tím, že to je soukromý pozemek, kde teda vlastně máme povolení na to tam pořádat ten úklid od majitele, tak nejsou tam žádný koše, takže vlastně někdy lidi tam prostě se to užijou, součem často viděla jsem tam i táboráky, že se tam dělají a pak tam všechno vlastně jídlo nechají a vůbec se o to nestarají. My vlastně pravidelně, když jsme tady v Čechách, tak tam jezdíme, protože kousek hnedka v Nepomyšli mám chatu, takže vlastně tady to místo znám už dlouho a po každý tam vždycky nazbíráme spoustu pytlů a zrovna před 3 týdny, když jsme tam šli udělat i videopozvánku na sociální sítě, tak jsme tam poznali paní, která je hned vedle z vesnice, která říkala, že tam taky pravidelně uklízí. Takže ten problém se tam fakt objevuje pořád do kolečka. Jsou tam i lidi, kteří to uklízí, ale chtěli jsme to udělat takovouhle akcí, aby lidi se víc nemotivovali, seznámili se mezi sebou a případně pak chodili uklízet, nebo tady ta aktivita jim vlastně vydržela.
8: Na sociálních sítích vás sledují 10 000 lidí. Máte pocit, že se daří nějakým způsobem měnit vztah lidí k přírodě a odpadkům, a nebo je to běh na dlouhou trať?
14: No, určitě to je běh na dlouhou trať, ale myslím si, že to vidíme dost. My teda hlavně teda ty sociální sítě, my většinou vlastně uklízíme v Latinské Americe hlavně a tam ten pokrok vidím. Lidi často už právě jsou takový apatický, že už si říkají, že jednou uklidíme to místo a ono se to pak vrátí, je to špinavý, takže pak ztrácejí naději. Ale vidíme, že i ty lidi díky tomu, že my to vlastně publikujeme na ty sociální sítě, tak vracíme tu motivaci lidem, že nejsou v tom sami, že všichni to můžeme udělat. A čím víc nás vlastně spojí, tak tím víc čeští budeme mít tu planetu.
8: No a pomáhá vám v té vaší práci, v té vaší snaze to, že jste ambasadorka Evropského klimatického paktu?
14: Jo, je to určitě super. Vlastně díky tomu můžu se dostat tím, že vlastně my jsme influencery hlavně v té Latinské Americe, tak tady vlastně moje dosahy jsou docela ne tak dobrý, jak bych si představila, jak bych je ráda měla. Takže vlastně tady to mi pomáhá rozšířit a získat právě ty dobrovolníky a pomáhat i tady. Protože my často teda jsme mimo, ale tohle je naše země a říkáme to vlastně všude, i když jsme v zahraničí, že ten odpadek může cestovat, ať už je to pomocí řek nebo větru a dostat se úplně do jiných zemí, takže vlastně nezáleží na tom, v jaký zemi jsme pořád, je to vlastně ta naše planeta.
8: Vy jste zmiňovala, že uklízíte v Latinské Americe. Z čeho vlastně vznikl ten název Verde de Ros? Prosím už jenom stručně.
14: Je to vlastně spojení dvou slov, opravdový a zelený.
8: Michála Dolan, zakladatelka projektu Verde de Ros, ambasadorka Evropského klimatického paktu. Díky, že jste s námi byla ve Vědě Plus.
14: Děkuji za pozvání.
8: Když dlouhodobě dýcháme špatný vzduch, poškozuje nám to plíce. Vědci ale nedávno zjistili, že to může přispět dokonce i k rozvoji Alzheimerovy choroby. Takový poznatek plyne z reprezentativní studie, ve které hodnotili zdravotní data téměř 28 milionů amerických seniorů v souvislosti se stavem ovzduší v místech, kde bydlí. Zvláště citliví jsou na polétavý prach lidé po mrtvici. Autoři výzkumu potvrdili, že toxické částice z ovzduší působí na lidský mozek přímo. Imunolog Jan Černý s kolegy v našem pořadu popsal, jak to probíhá.
15: Nemluvím o spodních cestách dýchacích, ale o horních cestách dýchacích, protože většinu času člověk dýchá nosem, nikoli v pusou. Ten vzduch se nakonec dostane do plic, kde jsou ty plicní sklípky, ale to, co je podstatné, tak máme nos, což je úžasný orgán, který v sobě má čichovou sliznici, zvlhčuje vzduch a filtruje vzduch a celá řada těch částic, které by se jinak dostaly do plic, se vlastně zachytí v nose, i díky tomu, že máme nějakou hlenovitou substanci v nose, tak se vysmrkáme nebo v podstatě se dostane do trávícího traktu a vyloučí se z těla, než se dostane vlastně do plic. Nosní sliznice je hrozně zajímavá, protože v ní jsou čichové receptory, které se vyznačují tím, že mají axon, který přímo jde do mozku. To znamená, to je krátká cesta do mozku pro cokoliv patogenního, se může zachytit na té čichové sliznici a mimochodem tohle to byla asi cesta pro COVID.
16: Částice působí přímo na tu mozkovou tkáň, anebo zprostředkovaně, protože ty účinky života ve špatném ovzduší jsou jiné, že ty seniori mají zvýšený tlak, že třeba trošku mají větší sklon k psychickým potížím. Jak by tuhle studii okomentovala Petra Inemanová?
17: Ta frakce PM2,5, co oni sledovali, což je vlastně jemný polétavý prach s rozměry menšími než 2,5 mikronů, váže na sebe i velmi toxické látky, které vznikají třeba při spalování během dopravy, jako jsou třeba polyaromatické uhlovodí. Díky typicky benzoapiren, který je prokázaný karcinogen. Mohou tam být nějaké toxické těžké kovy, jako kadmium, olovo. A to všechno nesou tyhle látky sebou. A vlastně bych ještě ráda upřesnila, jak ta studie probíhala. Oni si vytáhli administrativní data z amerického systému zdravotní péče Medicare u seniorů 65 let plus, takže měli k dispozici těch 28 milionů vlastně jakoby respondentů. A během té studie se u 3 milionů vyvinula ta Alzheimerova nemoc a oni si vlastně tam ještě zjišťovali, kdy se u nich projevily nějaké další komorbidity, jako vysoký krevní tlak, deprese a podobně. Zároveň pro každého toho člověka spočítali tam, kde on bydlí, podle poštovního směrovacího čísla, nějaký průměrný pětiletý průměrnou koncentraci těchto znečišťujících látek. Měli tak strašně moc dat, tak vlastně to bylo opravdu robustní. Takže si mohli dovolit tvrdit, že zjistili, že ty polétavé částice přímo ovlivňují vývoj té demence, že to není přes ty komorbidity, že by lidé dýchali špatný vzduch, měli vysoký krevní tlak a ten vedl k demenci, ale že vlastně tyhle environmentální faktory mohou přímo přispívat k vzniku demence.
16: To už je ale významné zjištění.
17: Určitě.
16: Zřejmě ty látky mají více účinku, i ty těžké kovy.
17: Určitě, ale je to takový koktejl látek a mechanismů, že opravdu se nedá ukázat prstem na jednu tu látku. A jako ty benzoapireny nebo ty polyaromatické uhlovodíky nám vznikají i třeba doma v topeništích. Tady protestujeme, aby nám za městem nestála spalovna na odpady, ale tam má tak tvrdé jakoby limity pro ty spaliny, že stačí jeden špatně provozovaný kotel, jedno topeniště v husté zástavbě a nadělá řádově jako horší paseku v tom městě.
8: Celou laboratoř s environmentální mikrobioložkou Petrou Inemanovou, imunologem Janem Černým a studentským laureátem ceny Neuron, chemikem Václavem Wernerem, uslyšíte tady na Plusu tuto sobotu po zprávách v 10, pak zůstane v podcastech a na našem webu plus.rozhlas.cz. V premiéře jsme pořad vysílali 7. března. Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci naučili umělou inteligenci vidět za hranici optiky. Vytvořili totiž model umělé inteligence, který pochopil, podle jakých principů vzniká obraz v různých typech optických zařízení. No a výsledky výzkumu publikoval prestižní časopis Nature Communications. Víc teď probereme s Miroslavem Ješkem z katedry optiky Univerzity Palackého. Dobrý den.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Vy jste vycvičili AI model, který dokáže zpracovávat obrazy vzdálených hvězd i jednotlivých molekul, aniž by bylo nutné ho přizpůsobovat konkrétnímu přístroji. Jak dlouho jste ho trénovali?
18: Trénování modelu s takovým rozsahem trvá typicky týdny, a to i s využitím dnešních superrychlých výkonných grafických karet. Navíc takové trénování se opakuje mnohokrát, protože tu správnou architekturu modelu je potřeba navrhnout. A navíc součástí našeho vývoje bylo také experimentální ověření a vyzkoušení v různých aplikacích, takže že celý projekt trval několik let. Jenom pro zajímavost, jenom vlastní oponentní řízení v časopise trvalo zhruba rok a půl.
8: No a jak jste, pane Ješku, při tom tréninku umělé inteligence postupovali? Na jakých datech jste ji učili?
18: Náš model jsme učili na takzvaných syntetických datech, to znamená datech, které byly uměle generované počítačem. To byl vlastně jakoby jediný způsob, jak získat takový rozsah dat, jak získat miliony a miliony obrazů z různých zobrazovacích zařízení. A výsledkem je nástroj s velkou zobecňovací schopností, což vlastně znamená, že dokáže zpracovávat právě obrazy z reálných mikroskopů, dalekohledů a dalších přístrojů.
8: Výsledky vašeho výzkumu publikoval, jak už jsem zmínil, prestižní časopis Nature Communications. V čem je největší přínos tohoto AI modelu a nakolik usnadní vědcům práci?
18: Tak, jak už jsem zmínil, tak největším přínosem je právě univerzálnost našeho modelu. To znamená to, že může být použitý na zlepšení, na zostření obrazu v podstatě z libovolného optického zařízení. A důležité je poznamenat, že bez složitých kalibrací a zdlouhavého nastavování parametrů. Prostě jeden model funguje prakticky všude. A tím pádem ten potenciál pro využití vědci od astronomů až po biologie obrovský.
8: No a chtějí si už teď vědci práce s tímto vaším modelem vyzkoušet? Jaké máte odezvy?
18: Tak aktuálně už spolupracujeme s kolegy ze Stockholmu na využití pro zobrazování jednotlivých kvantových teček. To jsou speciální malé struktury polovodičové, které jsou velmi důležitými prvky pro moderní technologie, speciálně kvantové technologie. A jinak navazujeme spolupráci s dalšími skupinami, ale samozřejmě hlavní zájem teprve očekáváme s tou aktuální publikací našich výsledků.
8: No a může se, pane Ježku, tento objev, řekněme, jak si uspůsobit nebo prosadit i mimo vědecký svět, může být užitečný třeba, řekněme, pro fotografy?
18: A to je určitě jedním z cílů, aspoň teda budoucího vývoje. Už ve stávajícím stavu je model použitelný třeba pro astrofotografii, klidně amatérské. A po případném dalším zobecnění vlastně libovolné obrazy by mělo pak jít o zcela univerzální nástroj, kterým si vlastně můžete jednoduše zostřit nebo zlepšit fotku z telefonu.
8: No a jaké máte s tímto objevem další záměry? Budete ve výzkumu dál pokračovat, nějak ho vylepšovat, řekněme?
18: Určitě ano. Náš výzkum bude pokračovat, vlastně už pokračuje několika směry. Jednak právě tím už zmíněným zobecněním na libovolné obrazy a také ten obecný princip na vlastně na zařízení nezávislého učení AI modelu, tak doufáme v jeho využití v metrologických aplikacích, třeba pro citlivé měření magnetických polí a tak dál, anebo v kvantových technologiích. To odpovídá tomu, že náš tým pracuje primárně v této oblasti.
8: Vědci z Univerzity Palackého přišli na způsobek pomocí umělé inteligence vidět na rozmazaných snímcích z dalekohledu nebo mikroskopu to, co bylo doposud nerozpoznatelné. My jsme o tom ve Vědě Plus mluvili s Miroslavem Ježkem z katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Díky.
18: Děkuji za rozhovor.
8: A tím končí čtvrteční Věda Plus.
2: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
3: Na vojenské základně v Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník. Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci srpna. Fotbalista Tomáš Chorý pokračuje ve Slávii. David Douděra hledá zahraniční angažmá. Na silnici 68 mezi Jablunkovem a Třincem popojíždí dlouhé kolony v obou směrech. A počasí bude oblačno až zataženo místy déšť. Ojediněle bouřky, večer se začne vyjasňovat a teploty až 25 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Pád vrtulníku v areálu vojenského letiště v Náměšti nad Oslavou nepřežil jeden člověk, potvrdil to mluvčí záchranné služby kraje Vysočina Petr Janáček.
19: Jedna osoba bohužel pád vrtulníku nepřežila. Dva pacienty jsme se středně těžkým zraněním transportovali do brněnských nemocnic a jedna osoba byla transportována s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě. Další pacienty v tuto chvíli neeviduji, ale ten zásah stále probíhá, takže na finální počty zraněných pacientů si budete ještě muset chvíli počkat.
3: Stroj americké výroby Venom se podle informací armády České republiky na síti X zřítil dnes popoledni. Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna, řekl to ministr a šéf poslanců motoristů Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že to ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlasů, koalice jich má 108. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou, protože vrácené zákony není možné projednávat na mimořádné schůzi. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o další 3 měsíce vazbu 4 obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Soudce Karel Gobernadze řekl, proč obviněným vazbu prodloužil.
20: Rozhodl jsem takto proto, že u obviněných trvá vazební důvod z hlediska obavy z jejich útěku a z hlediska pokračování v trestné činnosti. Obava z ovlivňování svědků, tedy vazební důvod podle písmene B, odpadl po 3 měsících ze zákona. Rozhodnutí dosud nejsou pravomocná, všichni obvinění si ponechali lhůtu k podání stížnosti.
3: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun. Zábavní park Marineland ve francouzském městě Antibes zahájil převoz 8 z 12 delfínů. Informovalo o tom několik asociací na ochranu zvířat. Podle některých z nich je převoz riskantní. Zábavní park je zavřený od loňského ledna, po tom, co zákon zakázal představení skytovci.
21: Na záběrech, které zveřejnila nezisková organizace Sea Shepherd, je vidět velký jeřáb, který zvedá obří nosítka s jedním z delfínů. Operace se odehrávala v noci, aby lidé uchránili zvířata před vysokými teplotami. Asociace One Voice převoz kritizuje, protože podle ní ohrožuje delfíny. Podle neziskové organizace Tidebreakers je to jediná možnost, jak kytovce udržet naživu po uzavření zábavního parku. Podle asociací kytovci míří do španělské Malagy. 4 zbývající delfíni by z parku na jihu Francie měli odcestovat do španělské Valencie. V Antibes zůstávají taky 2 kosatky, Vicky a Keijo.

0: Slavie Praha a Tomáš jako hráč Slavie má platnou smlouvu a budeme vycházet z této platné hráčské smlouvy.
1: David Douděra naopak hledá zahraniční angažmá. A tenistka Nikola Bartuňková hraje s Thajkou Tara Rudíovou v osmifinále turnaje Live Sport Prague Open. Na pražské Štvanici je u toho David Prouza.
2: Bartuňková ve třetím setu prohospodařila náskok 5-1, teď je to 5-5 a servíruje Thajka. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení za 9 křížin a nehoda na silnici 68 u Hrádku. Na D1 z Prahy do Brna narostla kolona kamionů téměř k 9 křížům. Zastavují na 73. kilometru a nesouvisle pokračují až do omezení u D2. Osobní auta brzdí okolo z tého 80. Komplikace trvá přímo v Brně směrem na Vyškov těsně za sjezdem na Mikulov na kilometru 194. V pravém pruhu následky nehody projíždí se pouze levým, případně připojovacím. Na D11 směrem z Prahy do Hradce čekejte zdržení za sjezdem na Městec. Kolona z 52. kilometru popojíždí 20 minut k omezení na 56. V pravém pruhu tam pracují silničáři. Na Frýdeckom Místecku na silnici 68 u Hrádku dnes dopoledne havarovalo nákladní vozidlo s osobním. Jednalo se o těžkou nehodu. Silnice byla dlouho v obou směrech uzavřená. Teď už by provoz měl být obnovený. Z obou stran se ale stále sunou velmi dlouhé kolony. Jak od Třince, tak od Jablunkova je to téměř na půl hodiny. A 37 na trase s Chrudimi do Ždírce, komplikace kousek za Údavy. Záchranáři u vážnějšího střetu nákladního a osobního auta velmi opatrně se dá projet Kyvadlově. I tam se tvoří dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme oblačno až zataženo, místy déšť, ojediněle bouřky, večer se pak začne vyjasňovat a nejvyšší teploty až 25 stupňů. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Ve čtvrtek 23. července jste si naladili Odpolední plus. Jsme rádi, že jste s námi. Tady je naše nabídka do půl třetí. Na Blízkém východě hrozí zpomalení dopravy ve druhé klíčové námořní tepně. Nejmenší povstalci tvrdí, že zahájili blokádu saúdsko-arabských přístavů a zaútočili na dvě plavidla. Co to znamená pro námořní dopravu i obchod s ropou? Nepozorní chodci se sluchátky v uších, kteří bez rozhlížení vstoupí do kolejiště. Tak začíná typická dopravní nehoda tramvaje s chodcem. Někdy mají štěstí a vyváznou jen s odřeninami, se srážkou se ale musí vyrovnávat řidiči, přestože ji nezavinili. O duševní péči v této profesi budeme mluvit za chvíli. A předčasné výlovy a úhyny ryb trápí rybáře v Hluboké nad Vltavou. Enormní sucho si vybírá svou daň, ztráty rybářů půjdou do milionu korun. I k tomu přidáme podrobnosti. Dobré čtvrteční odpoledne s Plusem přeje Ondřej Látal.
3: Odpolední plus.
7: Požár na Přídi, ale všichni členové posádky jsou v pořádku. Takové hlášení dnes přišlo od úřadů v Saudské Arábii po tom, co se v Rudém moři stala terčem útoku loď patřící saudské společnosti. Jemenští povstalečtí husíové, které podporuje iránský režim, tvrdí, že zaútočili na dva saudsko-arabské ropné tankery. Další námořní blokádu na Blízkém východě teď probereme s naší zpravodajkou v regionu Janou Karasovou. Dobré odpoledne.
8: Pěkné odpoledne.
7: Jano, jak lodní doprava v Rudém moři reaguje na tu blokádu saudských přístavů, kterou husíové vyhlásili tento týden?
8: Tak britská BBC z námořních dat vypozorovala, že od vyhlášení té blokády poblíž Jemenu prudce změnilo kurz nejméně 7 ropných tankerů, které pluly buď do saudských přístavů nebo z nich. Zároveň agentura Reuters upozorňuje na 2 čínské supertankery, které by měly přepravovat dohromady 4 miliony barelů saudsko-arabské ropy. A dnes podle námořních dat vyplouvají z Rudého moře přes průliv Bab al-Mandab směrem k východní Asii. Agentura k tomu dodává, že to vypadá jako jasný test toho, jak husíská blokáda bude fungovat.
7: Má saúdská ropa ještě nějakou jinou cestu na světový trh?
8: Tak tankery můžou místo na jich zamířit na sever do Suezského průplavu a pak do Středozemního moře. Jenže saúdská ropa teď končí hlavně v Asii. Hlavní odběratelé jsou Čína, Jižní Korea, Japonsko a taky Indie. A přece jenom ze Středozemního moře je to na Dálný východ kus cesty. Takže teoreticky ty tankery můžou jet přes Suezský průplav, Středozemní moře, obeplout Afriku a pak se vydat

0: do Asie, ale je to delší a taky výrazně dražší cesta než přes ten průliv Bab al-Mandab, nebo tedy původně přes Hormuzský průliv, kterým většinou Saúdská Arábie ještě před koncem února letošního roku ropu vyvážela, ale od uzavření této námořní trasy Saúdská Arábie odklonila prostřednictvím ropovodu přes své území víc než 70% svého vývozu ropy právě ze zálivu do přístavu Yanbu v Rudém moři. A přestože většina saúdsko-arabské ropy tedy míří do Asie, tak ceny to může ovlivnit pochopitelně i v Evropě, zvláště co se týká ropných produktů. Třeba například i ze zmiňované Indie.
1: No a Jano, jak na ty útoky na plavidla reaguje Saúdská Arábie?
0: Tak saúdské ministerstvo zahraničí už po tom, co Husiové oznámili blokádu, hlásilo, že podnikne veškerá nezbytná opatření k ochraně svých lodí. A zatím žádné výrazy na ty útoky nepřišlo, v tom vyjádření ani nebyly Husiové zmíněni. Podle analytika Nafa Obadáje z londýnské King's College, tak jak on to píše v komentáři pro Al Jazeera, ta blokáda víc než saudské vojenské schopnosti testuje trpělivost Saudů. Husiové, připomenu, že dobyli hlavní město Jemenu Sana už v roce 2014. O rok později zasáhla v zemi koalice arabských států vedená právě Saudskou Arábií a pokusila se obnovit oficiální vládu. A od roku 2022 mezi Husi a Saudskou Arábií asi neformální příměří a to by se teď mohlo zhroutit. Husiové tvrdí, že ta blokáda je odveta za útok na letiště v jemenském hlavním městě z minulého týdne a taky na blokádu jemenských přístavů a letišť, kterou podle povstalců uplatňuje Riád. Do situace se teď vložila i ománská diplomacie, která se snaží předejít eskalaci. No a v regionu taky působí námořní mise Evropské unie Aspides a teď Unie potvrdila, že mise bude v souladu se svým tedy mandátem chránit svobodu plavby v Rudém moři a taky okolních mezinárodních vodách.
1: No a víme něco o tom, co si o vyhlášení té blokády myslí lidi v samotném Jemenu?
0: Tak reportéři právě katarské televize Al Jazeera natáčeli s lidmi přímo v zemi. Našli několik hlasů příznivců Husijů, podle nich ta blokáda znamená ukončení toho, co oni vnímají jako jakousi hegemonii Riádu v Jemenu. Naopak příznivci té jemenské legitimní vlády považují útoky Husijů za důkaz, že skupina poslouchá iránské rozkazy. No ale mezi těmi hlasy, kteří reportéři natočili například v ulici hlavního města Jemenu zaznívaly hlavně obavy, že to čtyřleté období jakéhosi relativního klidu v zemi skončí. Jemenské provincie, které jsou ovládané Husií, by se mohly opět stát bojištěm a lidi by trpěli taky nedostatkem paliva nebo dalším zhoršením humanitární situace. A to ve chvíli, kdy už teď podle odhadu OSN potřebuje v Jemenu humanitární pomoc téměř 20 milionů lidí.
1: Informuje zpravodajka Jana Karasová, děkuju.
0: Pěkný den, naslyšenou.
1: A omlouváme se za horší kvalitu spojení. Ekonomický dopad omezení v Hormuzském průlivu spolu s pokračujícími útoky na Blízkém východě teď v odpoledním plusu probereme ještě s Petrem Roškem, výkonným ředitelem Svazu spedice a logistiky České republiky. Přeju vám dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne všem.
1: Tak situace se komplikuje nejen v Hormuzském průlivu. Slyšeli jsme, že jemenští povstalečtí Husijové zaútočili na tankery Saúdské Arábie v Rudém moři. Jaký má tato aktuální eskalace dopad na logistiku?
2: Já bych navázal na ty údaje, na ta čísla, která tady už proběhla. Ten ropovod, který vede z ropných naletišť na východě Saúdské Arábie do rudomořského přístavu Yanbu, běží na plné obrátky a je schopen přepravit denně 2 až 3 miliony barelů při dobrém počasí a při dobré těžbě i 4, což představuje dvě supervelké lodi, a to, co tady nezaznělo, tyto lodi jsou tak velké, že už neproplujou Suezským průplavem. Čili jejich osud je zpečetěn, pokud se jim nepodaří proplout ven na té volné moře, na tu část tedy moře Indického oceánu, tak tam uvíznou. To by nebylo až tak zlé. Pak se pochopitelně karta obrátí tím, že tyto přístavy nebo tento přístav Yanbu už tyto velké lodi nebudou naplouvat vůbec, budou tam plout malé tankery, které, jak už paní Zaké říkala správně, budou muset obeplouvat kolem Afriky. Cesta kolem Afriky z Yanbu je přibližně dvojnásobně až dvoupolnásobně delší a jak už vypočítali znalci, tak prodraží ropu o další 4 až 5 dolarů za barel. Na té velikosti lodi, řekněme, která se tam do toho svozu ještě vejde, to je ten tanker, který má na palubě 1,5 milionu barelů. A to už zase k těm 90 nebo kolika dolarům, které údajně ropa zase dosáhla včera na trzích, tak těch dalších 4 až 5 dolarů je opravdu velká částka.
1: No a jaké sektory a zboží bude tímto nejvíce postiženo?
2: Tak tady z toho středomořského prostředí v zásadě chodí dva základní, nebo chodili dva základní komponenty do výroby kovů. Tam se těží a vozí se tam nějaké množství hliníku. Chodí tam také fosfáty, to už je tedy z té strany africké, ale to jsou všechno, to je všechno materiál, který se dostane přes Suezský průplav. Čili v tom neropném sektoru si myslím, že ten náraz tak silný nebude. Tam pořád tedy čekáme, co se stane v Hormuzském průplavu, protože tam to opravdu má a bude mít příští rok především velký dopad, týká se to hnojiv a podobných substrátů. Ale ta ropa z obou stran tu teď je skutečně zablokovaná a skutečně ty ceny i kvůli dopravě, která si samozřejmě najde cestu jako vždycky, ale půjdou ještě víc nahoru.
1: No a do jaké míry pocítí ty problémy i české firmy? Dá se to odhadnout?
2: No 100% minimálně růstem nákladů na energie, protože energie, nakonec dneska jsem byl u benzínové pumpy a zase už to trošičku vyskočilo, a protože dneska nikdo není schopen všechno vyrobit sám, musí se i suroviny, polotovary a všechno, co vyrobím, vozit a někam přepravovat, tak pochopitelně logistické náklady porostou. Porostou i druhé ty náklady, takové ty záležitosti nejistoty, čili předzásobení u firm, které se dneska orientují na prodej maloobchodního zboží, tak například už z té nejistoty vyplynul, že už se teď naváží zboží na vánoční trhy, což bude pochopitelně znamenat větší náklad na uskladnění.
1: No a na závěr ještě, o kolik se vlastně prodlužují ty přepravní časy mezi Asií a Evropou v důsledku těchto incidentů?
2: Tak počítá se, že z Dálného východu, a to už je věc, na kterou jsme si zvykli, z Dálného východu tím, že není možno proplout Rudým mořem. Mimochodem jednu mám zcela čerstvou zprávu, lodní společnost Maersk, která s velkou slávou minulý týden ohlásila návrat do Suezského průplavu do Rudého moře, tak dnes odklonila loď, která už byla připravená na průjezd, odklonila loď, která měla na palubě 18 000 kontejnerů a pojede opět okolo Afriky. Je to loď, která teda směřuje na Dálný východ. Tak cesta z Dálného východu do Evropy a skutečně tady ta možnost přes ten svoje stery zase padla, tak dneska trvá okolo 50 dnů, 50-55 dnů. Běžném provozu přes Rudé moře to byla přibližně polovička až 30 dnů. Ta záležitost samozřejmě promítá do ekonomických rozvah v tom, co my říkáme, náklady mrtvého kapitálu. Z Indie je to o něco méně, Indie v zásadě leží asi na jedné třetině cesty, no ale pokud bychom vzali tu přepravu z arabských přístavů, nebo tedy z přístavů Jambu pro ropu a případně z přístavu Jeddah, to je taky velký přístav pro Saudskou Arábii v Rudém moři přes Suez, tak to bude z těch, řekněme, 20, 22, 24 podle destinace, to bude 55, 60 taky a to už je opravdu velká porce.
1: Vysvětluje v Odpoledním plusu Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky České republiky. Děkuju vám.
2: Já vám také přeju všem dobrý den.
1: Tady je Odpolední plus. Tramvaj sice dokáže hlasitě zvonit a brzdit, přesto se mnohdy nakonec střetne s chodcem. Na vině jsou ve většině případů právě nepozorní chodci, kteří do kolejiště vstupují třeba se sluchátky v uších a bez rozhlížení. S nehodou, která má někdy i tragické následky, se ale musí vyrovnávat taky řidiči. Psychologickou pomoc jim nabízejí přímo dopravní podniky.
3: Přijížděl jsem s tramvají od Karlína tady do zastávky Florence a na přechodu před zastávkou tady vstoupila jedna slečna, která se vůbec nerozhlídla, měla na uších sluchátka. V tom momentě jsem samozřejmě okamžitě dal nouzovou brzdu a tu slečnu jsem v podstatě rohem tramvaje jenom odhodil zpátky na tu zastávku.
4: Popisuje řidič z Prahy. Slečně, kterou předloni na pražské Florenci srazil, se kromě odřenin nic vážného nestalo a ani on psychologickou pomoc vyhledávat nemusel. K psychologovi mohl přijít ale dobrovolně přímo do pražského dopravního podniku, kde krizová intervence funguje. Jak se s řidiči po traumatických událostech pracuje, popisuje dopravní psycholog Radek Stehlík.
5: Když vlastně má možnost o té situaci znovu se rozhovořit, povědět nám, co se přihodilo, umožňuje to předcházet vlastně potom vážnějším následkům posttraumatu.
4: Nejčastěji podle Stehlíka docházejí k psychologovi právě řidiči pozemní hromadné dopravy. V menší míře pak taky řidiči metra. Ti jsou totiž často účastníky smrtelných nehod. Srážku s metrem člověk ve většině případů nepřežije. Kvůli pádu do kolejiště nejelo metro od začátku roku podle dostupných zdrojů už 10krát, 8. července dokonce i 2krát za den. Po nehodách se u řidičů objevuje hlavně úzkost, strach nebo sebeobvinování, pokračuje Stehlík.
5: Součástí vlastně té krizové pomoci často bývá právě i téma, kdy ten řidič přemýšlí, zdali mohl něco udělat lépe nebo mohl situaci nějak zabránit. Často to prostě možné není, ale ti řidiče o tom takto přemýšlí.
4: Rozvinutou psychologickou pomoc pro řidiče má taky dopravní podnik v Brně. Pracovníky vysílá i na místo nehody, popisuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
6: Nabízíme intervenci našich psycholožek a ty jsme schopni přivolat přímo na místo, aby přijeli a vlastně s tím řidičem si popovídali, dali mu nějakou takovou jako první pomoc, oporu.
4: Podobný systém duševní péče funguje taky v Plzni, pokračuje mluvčí dopravního podniku Plzeň René Vávro.
7: Přímo na místě nehody tak podává vlastně první podporu řidiči náš dispečer. Následně podporu řidiči poskytuje i vedoucí střediska, který zároveň informuje i podnikovou dopravní psycholožku o tom konkrétním případu a vzájemně vlastně řidiče s tou psycholožkou propojí.
4: Podle oslovených dopravních podniků za nehody může nejčastěji nepozornost chodců. Třeba v Brně kvůli tomu i výrazně narostlo strážek chodců s tramvají. Jen do poloviny letošního července zaznamenal brněnský dopravní podnik už 17 takových nehod. V minulých letech jich přitom řešil kolem 15 za jeden celý rok. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: 8 minut před 14:30 pro vás máme v odpoledním plusu taky ekonomické zpravodajství. Pohonné hmoty v Česku zdražují, litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun na 4 haléře. Je to o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. A průměrná cena nafty stoupla ještě víc. Litr teď řidiči natankují za 42 koruny a 24 haléře. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Evropská komise vyměřila americké internetové společnosti Google pokutu v přepočtu 21,5 miliardy korun. Za porušení unijního nařízení o digitálních trzích. Firma se podle unijní exekutivy provinila tím, že ve vyhledávači Google Search upřednostňovala své vlastní služby. A česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním pololetí letošního roku čistý zisk v přepočtu zhruba 6 miliard 300 milionů korun. Je to meziroční nárůst o 8,8%. Ostatní velké banky pololetní výsledky zatím nezveřejnily. Jeden den ujištění, že k částečné privatizaci není důvod, o den později je vše jinak. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO včera řekl, že stát by mohl dát 40% akcí letiště Václava Havla v Praze na burzu. A to pravděpodobně v roce 2028. Plán oznámil ve chvíli, kdy jsou letištní odbory ve stávkové pohotovosti kvůli výběru nového šéfa pražského letiště. Detaily teď probereme s redaktorem Vítem Andrlem. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
1: Jak premiér ten záměr zdůvodnil?
8: Babiš řekl, že je to dobrá příležitost pro investory, kteří mají zájem vlastnit české akcie. Premiér to zmínil v souvislosti s výkupem podílů minoritních akcionářů ČEZu, který vláda plánuje. Babiš ale zároveň dodal, že stát se aspoň částečné kontroly nad letištěm nevzdá.
9: Je to samozřejmě strategické aktivum státu, které bude nadále stát kontrolovat a když jsou nějaké pochybnosti teďka o nominaci nového ředitele, tak v momentě, když to bude na burze, tak samozřejmě ty akcionáři si to všechno ještě lépe pohlídají než samotný stát.
8: Babiš narážel na Radomíra Lašáka, který se má stát od srpna novým předsedou představenstva pražského letiště. Kvůli tomu jsou tamní odbory ve stávkové pohotovosti a vadí jim právě i nejistota ohledně částečné privatizace letiště. Přitom ještě v úterý po jednání právě s odbory ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO vyvracela, že by teď vláda uvažovala o umístění akcí letiště na burzu.
10: Pokud by mělo někdy letiště práv vstoupit na burzu, tak by to muselo mít naprosto jasná ekonomické odůvodnění, jasná ekonomická čísla. Muselo by to znamenat v nějaké fázi, ta tady dneska určitě není, že potřebuje to letiště další impuls, dalšímu rozvoji. Takže toto určitě je na pořadu dne.
8: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO včera doplnil, že situace s letištěm na burze je jiná než v případě ČEZu, který chce vláda naopak zestátnit. Podle Havlíčka totiž akcionáři ČEZu mají zájem hlavně na výnosech z akcí a ne na rozvoji energetiky v Česku. Naopak akcionáři letiště by mohli podle Havlíčka přispět k jeho rozvoji.
1: A co na tento obrat říkají letištní odbory?
8: Tak výroky premiéra překvapily, protože podle předsedkyně odboru letiště Praha Vlasty Palové nebyla na schůzce s ministryní Schillerovou o vstupu části letiště na burzu řeč. A nic takového neobsahoval ani dopis, který ministryně odborům zaslala. Podle Palové teď odbory chystají odpověď.
11: K tomu samozřejmě se tam vyjádříme s tím, že máme obavy, čemu v současné době věřit, protože my neznáme tu vizi, kterou má pan nový šéf o rozvoji letiště. Bylo nám jen prezentováno, že je potřeba další větší rozvoj.
8: Odbory mají podle Palové obavy i z případného rozprodeje majetku letiště. I tak, ale podle ní zatím zůstávají pouze ve stávkové pohotovosti. Zároveň Palová znovu ujistila, že provoz letiště není nijak ohrožený. Akciový analytik Tomáš Cverna si myslí, že dát letiště na burzu dává smysl.
12: Už i na západě máme několik příkladů, kdy ta letiště prostě jsou upsaná, ať už je to prostě Frankfurt, ať už je to pařížské letiště, takže ten model už je víceméně prošlapaný. V českém pojetí bych si dovedl představit ještě možná vyšší podíl, ale i těch 40% je alternativa, která může být zajímavá.
8: I podle Cverny tím chce stát kompenzovat zestátnění ČEZu, dodal ale, že zisky má energetická společnost řádově vyšší než letiště, takže pro případné investory jde jen o částečnou náhradu.
1: Redaktor Vít Anderle, děkuju.
8: Naslyšenou.
1: Tady je odpolední plus chvíli před půl třetí. Rybáře v lovišti zcela vypuštěných rybníků běžně v červenci neuvidíte. Na Českobudějovicku je to ale letos jinak. Hlubočtí rybáři kvůli nedostatku vody už museli slovit 5 rybníků. Ryby v nich nemají dostatek kyslíku a můžou proto uhynout.
13: První! Vidíme rybáře v lovišti, ryby nabírají mechanickým keserem, rovnou na nakladač a odsud na přepravní bedny, na auto.
14: Výlov rybníka Blatec u Čejkovic na Českobudějovicku pozoruji s vedoucím střediska rybářství Hluboká Josefem Tůmou. Rybník je zcela vypuštěný, tedy jako na podzim. Přesto je tenhle výlov úplně jiný.
13: Rybník má pouze 10% vody, proto jsme ho museli vypustit za necelých 24 hodin. Normálně rybník se vypouští 8 dní.
14: Chlapi už vytahují sítě z lodí. Začali jste v 5 hodin, teď máme 7, za 2 hodiny je hotovo. To taky úplně není běžné.
13: To samozřejmě běžné není. Ten se loví normálně 6 až 8 hodin. Obsádka už tady byla nižší, než normálně bývá. A ryby netřídíme při takových extrémních teplotách.
14: Na tom nakladači jsou kapři, je jich docela dost na první pohled, ale jsou menší, mají vůbec tržní váhu?
13: Bohužel tržní váhu samozřejmě nemají, mají zhruba o půl kilogramu méně, než by měli na to období mít, proto jdou do nového rybníka, kde budou ještě o celou sezonu déle, budou se lovit až příští podzim místo letošního.
14: Z loviště se teď přesouvám na hráz, kde na mě čeká hlavní zootechnik rybářství Hluboká Aleš Kříž a vidím, že nemá radost z tohohle výlovu.
15: Samozřejmě nemám radost. U tohohle rybníka zisk nebude, protože ty ryby měly jít na trh na podzim, nepůjdou, protože nevyrostly, byly i úhyny nějaké minulý týden, takže ty ztráty na těch rybách jsou i větší. Následně jsme museli zaplatit kafilerku, tím nám stoupají náklady.
14: Hlubočtí rybáři tento měsíc už měli výlov na 4 rybnících.
15: Rybníky nám vyskly, těch jarních měsících nenatekly a samozřejmě ten obrovský výpar, který v současných teplech je, kdy se pohybuje přibližně centimetr za den. V těchto těch rybnících se nachází všechny druhy ryb. Začíná plůtkem, násadou i tržní rybou.
14: Tady jde doslova a do písmene o život.
16: ne rybářů, ale ryb.
15: Ryby se drží jenom na té hloubce, nevyužijou tu kubaturu té vody, která tady ještě zbyla, protože v těch krajích jim hrozí kyslíkové deficity a samozřejmě predátoři.
16: A to jsou ptáci, které už vidíme číhat na rybníku v dálce.
15: Nachází se nám tady volavky a mořský rackové.
16: Kvůli suchu a předčasným výlovům přijdou hlubočtí rybáři o několik milionů korun. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
17: 90kové léto.
18: V listopadu 92 byl definitivně odhlasován zánik Československa a ministr Josef Lux vyzýval k odpovědnosti.
19: Chceme-li, aby svět kolem nás se proměnil, tak si myslím, že každý tam, kde je, každý svým dílem zodpovědnosti, se o to musí pokusit. Nelze prostě přihlížet. A dnes se zdá, že já mám někdy pocit, že dokonce 15 milionů lidí, ale rád věřím, že to je méně, ví, co by měli dělat ministři, poslanci či pan prezident. Většina z nich ví dokonce, co by měl dělat i jejich soused, ale málo kdo ví, co by sám měl dělat v situaci, kde se nachází.
17: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
1: A už po zprávách pro vás na Plusu chystáme reprízu dnešního Pro a proti. Rozsáhlá novela stavebního zákona míří do Senátu. Vláda slibuje zrychlení výstavby, kritici varují před větším vlivem developerů nebo omezením ochrany přírody.
4: Radiožurnál je půl třetí. Jana Gulda a zprávy.
20: Záchranáři ošetřili 7 lidí po nehodě vrtulníku Venom na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Jeden člověk zemřel. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček. Záchranné práce na místě pokračují. Bližší informace nejsou známé. Armáda uvedla, že zveřejní, až to situace umožní. Výbuch při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži zranil 2 lidi. Na síti X to oznámila policie. Kvůli nehodě je částečně uzavřená ulice Koperníkova a Generála Svobody nedaleko centra města. Policie vyzvala lidi, kteří se tam pohybují, aby respektovali pokyny policistů a záchranářů. Evropská komise udělila společnosti Google pokutu 890 milionů eur za porušení unijního nařízení o digitálních trzích. Podle komise Google upřednostňuje ve vyhledávání své vlastní služby. Druhým prohřeškem je pak omezování práv a vývojářů aplikací pro mobily se systémem Android. Teď má Google povinnost vyhovět rozhodnutí do 60 dnů, jinak mu hrozí další peněžité sankce. Google zvažuje, že se proti unijnímu rozhodnutí bude bránit soudně. A čínská pobřežní stráž zablokovala 2 filipínská plavidla v blízkosti mělčiny Scarborough v Jihočínském moři. Zároveň vyzvala Filipíny k okamžitému ukončení provokačních akcí. Filipínské velvyslanectví v Pekingu zatím situaci nekomentovalo. Incident se stal během summitu zahraniční politiky Sdružení národů Jihovýchodní Asie, který pořádají právě Filipíny. Jedním z hlavních témat je také napětí v Jihočínském moři. Sport. Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává ve Slávii, potvrdil to předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdý, podle kterého o tom rozhodl majitel Slávie Pavel Tykač. David Douděra naopak hledá zahraniční angažmá. Oba hráči, Chorý i Douděra, byli po nedohraném ligovém derby se Spartou v květnu vyloučeni z týmu kvůli nevhodnému chování na hřišti. A tenistka Nikola Bartuňková vypadla z turné Live Sport Prague Open v osmifinále. Tara Rudíjové z Thajska podlehla ve třech setech.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Na D1 zdržení za 9 kříži, na D5 od Loděnice. Na D1 z Prahy do Brna fronta kamionů za 9 kříži z kilometru 171. Osobní auta brzdí před Ostrovačicemi. Na D5 z Plzně do Prahy popojíždí dlouhá kolona převážně kamionů, brzdí už za Loděnicí na 9. kilometru a k okruhu se sunou více než hodinu. Pomaleji pak pokračují i zmíněným okruhem až za Ořech na 19. kilometr. D8 na příjezdu do Prahy z Ústí, plná také hlavně nákladních souprav, a to za sjezdem na Zdiby. Posouvají se dál i Cínoveckou až do rekonstruované Kbelské. Zdržení nabírají i z druhé strany od Černého mostu v Novopatské. D11 z Prahy do Hradce a kolona už těsně za sjezdem na Městec. Z 50. na 56. kilometr k omezení se jede více než 20 minut. Frýdecko-Místecko na silnici 68 u Hrádku po dopolední vážné nehodě přetrvávají dlouhé kolony z obou stran, jak od Třince, tak od Jablunkova. A na 37. s Chrudimi do Ždí dírce nad Doubravou trvají velké potíže za údavy. Vážná nehoda na místě, záchranáři, půlhodinové kolony, jak od Dlouhého rybníka, tak už přímo ze Ždírce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
20: Čekáme oblačno až zataženo, místy déšť, ojedinělé bouřky na severu a severovýchodě četnější, na jeho západě naopak jen ojedinělé. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová slibuje, že novela stavebního zákona zkrátí lidem cestu k bydlení. Podle kritiku takový efekt mít nebude, protože je vstřícná jen k velkým developerům. Koaliční předlohu už schválila poslanecká sněmovna a teď putuje do Senátu, kde by se měla projednat ještě o prázdninách. Převažují důvody, proč by senátoři měli novelu stavebního zákona schválit nebo odmítnout.
17: Pro a proti Lukáše Matošky.
0: Našimi hosty po linkách jsou právě dva senátoři, předsedkyně senátorského klubu Hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A předseda senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, zvolený za Hnutí STAN, Miroslav Plevný. Dobrý den i vám.
22: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Začněme od vás, paní senátorko. Jak konkrétně novela stavebního zákona přispěje k větší dostupnosti bydlení?
2: No tak k větší dostupnosti bydlení by měla přispět především, že nebudou zdlouhavá ty řízení, že nebudou roztříštěná a především, že ten daný občan půjde na jeden úřad, bude tam jedno řízení a jedno stavební povolení.
0: Pane senátore, připustil byste, že pokud se stavební řízení zjednoduší, tak jak novela slibuje, tak to přispěje k větší dostupnosti bydlení?
22: Tak může to přispět k větší dostupnosti bydlení. Každé zjednodušení je určitě žádoucí. Otázka je, jestli tahle novela přinese opravdu zjednodušení, a o tom mám vážné pochybnosti.
0: A proč?
22: Protože v podstatě není připravená, víte, že je to poslanecký návrh, není to vládní návrh, neprošlo to standardním připomínkovým řízením, nebyly respektovány připomínky odborných společností České kanceláře autorizovaných inženýrů techniků, České kanceláře architektů nebo komory architektů, takže vlastně je tam celá řada pochybností, které konec konců už v mediálním prostoru byly vyjádřeny. A já se obávám toho, že vlastně přinese daleko víc zmatků, protože tam celá řada nejasných věcí, než toho, aby opravdu došlo ke zkrácení řízení, jak bylo řečeno. A navíc ještě je otázka, jestli vůbec to zkrácení je, nebo respektive ta délka celého toho procesu je dána právě stavebním rozhodnutím o stavebním povolení.
0: Paní senátorko, není to vážný nedostatek té novely stavebního zákona, že neprošla standardním připomínkovým řízením?
2: Může to být jedna z připomínek, ale to, že může předložit zákon skupina poslanců a mezi těmi poslanci je i ministryně pro místní rozvoj, je zcela legitimní a v souladu se všemi právními předpisy.
0: To ano, jistě, promiňte, že vás přerušu, ale je to vhodné u takto zásadní legislativy, že se k ní nemůžou vyjádřit ministerstva, úřady ani odborníci?
2: Tak já předpokládám, že ty ministerstva a právě ty odborné svazy a všichni se k tomu vyjadřovali, proto také vznikl na půdě poslanecké sněmovny komplexní pozměňovací návrh, ale spíše se, pane redaktore, podívejme, jaký byl ten stav a kolik těch novel stavebního zákona jsme tady do roku 25 měli, bylo jich asi 10 a v žádném případě to vůbec českému stavebnictví nepomohlo a uvědomme si, že jsme dneska jedni z nejhorších na světě, jsme na 157. místě v rámci povolování staveb. Takže já si myslím, že se se svým kolegou senátorem určitě shodneme na tom, že je potřeba pracovat na zrychleném stavebním řízení, protože potřebujeme, aby také k nám přicházeli investoři. On třeba, můj kolega je ze stejného kraje, z Karlovarského, kdy do Chebu má přijít jeden velký investor, prostor ohledně výroby nákladních automobilů Mercedes. A myslím si, že i pro tu společnost je velmi důležité, aby bylo rychlé stavební řízení. Samozřejmě v souladu se všemi právními předpisy.
0: Tak a tomu tedy podle vás dopomůže způsob, jakým ta novela je prosazována, tedy jakožto poslanecký návrh. Nelze to tak vnímat, pane senátore, že vládní koalice má naspěch, že chce co nejdřív zlepšit situaci ve stavebním řízení v České republice a z toho důvodu prosazuje tu změnu jakožto poslanecký návrh?
22: Já souhlasím s paní kolegyní, že je to legitimní, když to dá skupina poslanců. Problém ale je v tom, že, jak jsem říkal, byla obejit ten legislativní proces. Paní kolegyně tady říkala, že se k tomu měli možnost vyjádřit tyto odborné společnosti. Oni se k tomu vyjadřovali právě nějakou kritikou toho původního návrhu a o tom, jak kvalitně byl ten návrh připraven, ten poslanecký původní návrh, svědčí právě to, že vlastně sama vládní koalice poslanecká, poslanci připravili komplexní pozměňovací návrh až po tom, co původní návrh předložili do sněmovny. A ten komplexní návrh je v podstatě delší než ten původní. Má i s komentářem asi 1100 stran, takže to je jenom ukázka toho, jakým způsobem to bylo připraveno. A samozřejmě, jestliže, a to je moje zkušenost ze Senátu, jakmile v podstatě se řeší něco pozměňovacími návrhy, tak to obvykle nebývá dokonale připraveno a právě zanáší to do té legislativy spoustu chyb. A pokud paní kolegyně mluvila právě o tom velkém projektu, jehož jsem velkým zastáncem tady vlastně v mém regionu Chebu, tak tam je, já se totiž obávám přesně toho důsledku. Tam samozřejmě záleží na čase, my potřebujeme zahraniční investory, kteří budou u nás dělat kvalitní vlastně pracovní příležitosti, dostat sem a neházet jim klacky pod nohy. Ale problém je, že jestliže v průběhu vlastně řešení jejich vlastního projektu bude docházet k takto významné změně, u které jsou navíc ještě pochybnosti, třeba i personálního zajištění, měl by to dělat úplně jiný centrální stavební úřad, tak se obávám, že tam naopak může dojít k obrovským problémům, které by mohly ten projekt zhatit.
0: Paní senátorko, nemůže mít ta novela stavebního zákona tento efekt, že naopak znejistí stavební trh?
2: Myslím si, že bude určitě velmi důležité, aby teď, pokud ten zákon bude schválen, tak paní ministryně, a bude to o ní, jako to bylo o Ivanu Bartošovi, který nám tady sliboval digitalizaci stavebního řízení a víme, jak to dopadlo a jaké dopady to má vlastně ještě dneska na stavebníky a vůbec stavební úřady. Takže tak, jak já jsem měla možnost poslouchat, tak ona má s mnoho odborných mezirezortních skupin a ty lidé na tom pracují. Samozřejmě to rozběhnutí bude v roce 2028 a my, a určitě to ví i pan kolega senátor Plevný, že právě v roce 2023 vznikl dopravní a energetický stavební úřad, který právě se spojil v rámci těch strategických dopravních a energetických staveb. A mělo to velký přínos. Proto vlastně tento zákon přináší, že tento úřad se posílí, restrukturalizuje a vznikne z toho ten úřad rozvoje území. Teď se kolikrát zeptejte lidí, kteří mnoho let nezískali stavební povolení a docházelo takzvanému pingpongu mezi těmi jednotlivými úřady, ale nikdy tam nebyl ten závěr. A proto také Česká republika je v rámci povolování stavebního řízení na tom 157. místě a jsme jedni nejhorší na světě. Takže něco se s tím udělat určitě musí.
0: Kde se shodujete s panem senátorem, že něco se dělat má? Pane senátore, připustil byste, že v té novele stavebního zákona jsou prvky, kdybych měl být konkrétní, tak například snížení počtu potřebných stavebních stanovisek, které celkově zrychlí to stavební řízení?
22: Tak já bych se nejprve velice krátce vyjádřil k tomu, co bylo řečeno předtím. Já souhlasím s kolegyní právě v tom, že tady byla novela a že vlastně bylo nedotaženo v minulém období ta digitalizace stavebního řízení a že se na tom mohutně pracuje, jak bylo řečeno. O tom mám také trochu pochybnosti, protože konec konců v květnu jsme přijímali malou novelu stavebního zákona, kde se digitalizace odsouvala o rok a pokud se nepletu, tak v tomto návrhu se odsouvá o další 3 roky.
1: A teď prosím takže, k té moje otázce.
22: A teď k té vaší otázce, která zněla, omlouvám se.
1: Která zněla, zda nespatřujete v novele stavebního zákona, kterou se příští měsíc, jakožto senátoři, budete zaobírat, prvky, které zrychlí stavební řízení?
22: Tak určitě tam některé prvky jsou. Já nejsem zastánce toho, abych všechno házel šmahem do koše, jenom proto, že to připravil někdo jiný. Já velice rád dobré věci podporuji. Tady jde ale o jednu věc. Jestli v podstatě to, že některé kroky z toho vypustíme, naopak neohrozí ty procesy, které tady byly, protože některé ty kroky... Některé ty kroky v podstatě jsou takové, že omezují některé standardy, na které jsme byli zvyklí, že vlastně nebudou muset probíhat vyjařování, které se týkají třeba environmentálního prostředí, ochrany památek. To všechno se z těchto věcí vypouští. Já teda nejsem úplně zastánce těch procesů, jak to bylo teďko, ale na druhou stranu neměli bychom se chovat, jak bylo řečeno v pingpongu, nebo jak se někdy říká od škarpy ke škarpě, že v podstatě něco, co možná nefungovalo úplně dobře, tak úplně vypustíme, aby jsme za chvíli zjistili, že to tam zase budeme vracet.
1: To je jedna z kritik, která skutečně na adresu té novely stavebního zákona zaznívá, že oslabuje potenciálně ochranu přírody, a to z toho důvodu, že nově bude možné definovat veřejný zájem bytové výstavby a ten postavit proti veřejnému zájmu ochrany přírody. Nespůsobí to, paní senátorko, ve svém důsledku to, že to bude na úkor ochrany přírody v některých případech?
2: Je to jedna z kritik podle těch informací, kterou máme. Já jenom chci říct, že my jsme ten zákon do Senátu ještě nedostali. Bylo přijato řadu pozměňovacích návrhů. Měl by přijít dnes. A my budeme mít na to projednání do 23. srpna.
1: Dobře.
2: Takže je jasné, že se budeme muset...
1: Netušíte tedy ještě, jak je to tam upraveno?
2: Ne, já tuším, ale podle těch současných informací, které mám, tak zůstává v platnosti všechny zákony o ochraně přírody a krajiny, zachování požadavku ohledně veřejného zájmu.
1: Promiňte, já tedy možná připomenu tu otázku.
2: Ano.
1: Nově bude možné definovat veřejný zájem bytové výstavby. Doteď to nešlo. A tento veřejný zájem postavit proti veřejnému zájmu ochrany přírody. Tak nespůsobí toto ve svém důsledku oslabení ochrany přírody v některých případech?
2: Ale tam je jasně, tak jak já to mám od ministryně pro místní rozvoj, takže tato změna bude spočívat, že tato posouzení se nebudou opakovat v každém řízení, ale všechny zákony o ochraně přírody a krajiny a všechny tyto věci budou nadále platné i v rámci toho veřejného zájmu, i v rámci zvláštně chráněných území, národních parků, CHKO, přírodních rezervací a tak dále. Samozřejmě, že určitě i my a náš senátorský klub, i pan Plevný, budeme detailně ten zákon studovat i v rámci veškerých přijatých pozměňovacích návrhů.
1: Rozumím. Pane senátore, tak to ovšem je, že zákony týkající se ochrany přírody se touto novelou stavebního zákona nemění.
22: Nemění, to má kolegyně naprostou pravdu, ale problém je právě v té věci, že oni ty zákony se nemění, ale tento stavební zákon umožňuje výjimky, za kterých je nebudu muset respektovat.
1: Jako
22: a tohle
1: například?
22: To je ten problém. No to je to, co jste řekl, že v podstatě nějaké veřejný zájem něčeho, otázka je, jakým způsobem, to, co to znamená veřejný zájem bydlení, může být postaven naroven nebo někdy i nad zájmy ochrany přírody, ale já se nebavím jenom o té ochraně přírody. Tam vlastně došlo i k omezení vlastně pravomocí obcí a samospráv, kde se vlastně některé jejich pravomoci přenášejí na ten centrální stavební úřad a naopak zejména malým obcím může dělat problém to, že tím, že vlastně na obcích, ORPčkových obcích, takzvaně těch větších, vlastně nebudou mít podporu právě z hlediska územního řízení, které si budou muset dělat sami. A to je další výhrada, kterou byste mohli najít.
1: Hned se na
22: výhrad.
1: To, paní senátorky, zeptám teď ještě, abychom prosím dokončili tu kapitolu týkající se ochrany přírody, tak bych se ještě doptal na jednu aktualitu, která taky prošla
0: byla poslaneckou sněmovnou před minulý týden, a sice, že souhlas orgánu ochrany přírody nemá být zapotřebí v zastavitelném území ochranného pásma Národního parku ani 150 metrů od něj. Je to správně, paní senátorko?
2: Já nedokážu v tuhle chvíli, je to jeden z pozměňovacích návrhů a znovu říkám, že já budu ta, která si projdu všechny výbory a budu určitě i já v rámci těch věcí klást otázky, takže v tuhle chvíli nedokážu na to říct. Znovu říkám, bylo 130 těch pozměňovacích návrhů a myslím si, že kdybyste se dneska zeptal i třeba těch jednotlivých poslanců, tak je otázkou, jestli by vám na tohle dokázali konkrétně odpovědět. Chodí nám řada e-mailů,
0: i já budu. Je to dobře, ale, že za takových okolností se schvaluje tak zásadní legislativa, že podle vás tedy už ani poslanci nevědí, co schválili?
2: Mohli bychom se podívat, kdo po případě ten pozměňovací návrh, vy teď na mě vyndáte jeden ze 130 pozměňovacích návrhů, když my ještě v tuhle chvíli nemáme ani ten zákon v Senátu a já tady teď nebudu říkat stanovisko ano nebo ne, protože se s tím chci já osobně jako senátorka a náš senátorský klub detailně seznámit a pak k tomuto stanovisko řekneme.
0: Jenom bych řekl, že zdůrazňuju především ty pozměňovací návrhy, o kterých se v posledních týdnech vedla největší veřejná diskuse, to jenom na upřesnění toho. A připomenu, že našimi hosty zůstávají předsedkyně senátorského klubu Hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová a předseda senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, zvolený za Hnutí STAN Miroslav Plevný.
17: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Dámo a pane, protože oba máte zkušenost a bohatou z regionální politiky, tak bych se právě zaměřil na to, jakým způsobem se pozmění role samospráv s případným přijetím novely stavebního zákona. Slyšela jste tady, paní senátorko, od svého kolegy před chviličkou tu kritiku, že role samospráv bude nějakým způsobem oslabena. Nebude, když novela přináší centralizaci stavebních úřadů?
2: No ale tu centralizaci toho stavebního řízení především právě přináší proto, aby když dochází ke sporům, tak aby někdy konečně někdo ten spor vyřešil a to bude právě ten centrální stavební úřad. A já si myslím, že ta role těch samospráv bude právě například posílená v rámci územně plánovací dokumentace, kde to v té přenesené působnosti přejde do samostatné působnosti. A myslím si, že i můj pan kolega, pan Plevný, také se setkával mnohokrát s lidmi, kteří měli zdlouhavé stavební řízení, kteří na něj apelovali jako na senátora a říkali, že to není možné, že to řeší mnoho let a prakticky se jim nepodařilo popřípadě získat stavební povolení na tu danou stavbu. A chtěla bych ještě, jestli byste dovolil říct jednu věc, když tady hovořil.
0: Stručně, ať můžu nechat zareagovat našeho kolegu na tento argument váš?
2: Určitě. A já bych chtěla, aby také na tuto věc reagoval, protože on tady mluvil o té České komoře architektů a inženýrů. Já bych jenom chtěla říct, že paní ministryně Mrázová, nevím, jestli to zaregistroval, ale pan Robert Čpalek se velmi pozitivně vyjadřoval k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který byl schválen ve sněmovně v rámci stavebního zákona, protože na tom komplexním pozměňovacím návrhu se právě jako podíleli všichni experti a všichni k tomu byli přizváni.
0: Pane senátore, nejprve k těm samosprávám, pak samozřejmě budete mít prostor zareagovat i na to, co připomněla paní senátorka, ale ať je ta naše diskuse přehledná, držme se samospráv. Neposílí naopak jejich role, když si nově budou moct začít sami rozhodovat o územním rozvoji, o územním plánu?
22: Tady bylo několikrát řečeno, že hlavní důvod je, že máme příliš dlouhá vlastně stavební řízení. Paní kolegyně Mračková-Vildumetzová to tady několikrát zmínila, že jsme na nějakém 157. místě. Já jsem slyšel zpochybňovat tento žebříček a hlavní problém ale je v tom, že velmi často zaměňujeme pojmy. Jedna věc je stavební řízení, jedna věc jsou územní řízení. A velmi často, a má kolegyně pravdu v tom, že jsem se s tím setkal, s tím, že si někteří lidi stěžovali, že je to dlouhé, ale bylo to právě proto, že nešlo o to vlastní stavební řízení, ale šlo to o to, že oni nesplnili požadavky, chtěli stavbu v území, kde to nebylo možné.
0: Pane senátore, takže se bavíme o těch územích. Se vás na to, zda neposílí role samospráv, pokud si nově budou moct rozhodovat o územním rozvoji sami.
22: Tak bavíme se především asi o územních plánech a tady já jsem zmiňoval jednu věc. Ano, ono to přejde do té, podle toho návrhu by to přešlo do té samostatné působnosti a tady je právě problém u těch malých obcí, které na to nemají personál, budou si to stejně muset najímat externě, na rozdíl možná od těch větších, které na to budou mít vyškolené úředníky. Ale dobře, to všechno je nějaká věc, která možná je řešitelná. Nicméně územní řízení už doteďka, už současné, podle současného stavebního zákona schvaluje zastupitelstvo. Takže vlastně rozhoduje o něm v konečném platnosti, s konečnou platností právě ta obec. Takže v tomhle tom já podstatnou změnu nevidím.
3: Potom ale samosprávy oslabeny nebudou, když se tedy v tomto ohledu podle vás nic moc nezmění.
22: No, oni můžou být oslabeny právě tím, že si sice schválí územní plán, ale tento stavební zákon, tento nový návrh připouští výjimky. To znamená, jinými slovy, bude možné se v některých případech vlastně rozhodnutím, ano, sice zase rady, nikoli zastupitelstva, ale rady v neveřejném jednání od územního plánu odchýlit, tak to připouští tento zákon a tím pádem vlastně nebude respektované a může vzniknout jakási stavba v území, kde to vlastně zastupitelstvo neschválilo. A to jsou takové věci, to jsou ty výjimky, o kterých se tady bavíme, že je tam fůra.
3: Paní senátorku, nemáte vy z toho obavu, jakožto bývalá starostka a bývalá hejtmanka, že v některých případech bude názor obcí zcela upozaděn?
2: Nemyslím si to, protože opět tam bude přecházet to územní plánovací dokumentace právě do samostatné působnosti obcí a krajů. Tady bych chtěla říct, že to bezplatné pořízení u těch malých obcí, jak bylo zmiňováno od pana kolegy, tak bude právě přes ten úřad rozvoje území. Z čeho můžu mít obavy a co bude hlavním úkolem samozřejmě vlády a ministerstva, bude určitě ta změna té struktury. Protože vlastně vznikne ten úřad rozvoje území, pak bude 14 krajských pracovišť a 205 územních pracovišť. A pak po případě ještě nějaká detašovaná pracoviště. A tam bude velmi nutné získat ty odborníky, kteří jsou na těch stavebních úřadech, právě, aby vlastně přešli po ten úřad rozvoje území.
3: Takže promiňte, že vám do toho vstupuju. Tady sdílíte obavy s opozicí, která v této souvislosti varuje před tím, že velká část úředníků pod ten nový jeden státní stavební úřad nepřejde a nastane kolaps?
2: Já určitě nezdílím jakoby kritiku, ale je to teď o těch organizačních změnách, tak jako nám sliboval pan Ivan Bartoš, že zvládne tu digitalizaci, jak jsem měla možnost jako poslouchat velmi bedlivě paní ministryni pro místní rozvoj, která fakt jako maká na tom, vytvořila ty týmy na úrovni ministrů, na úrovni vrchních ředitelů, expertů, plus ty lidi v tom území, tak je jasné, že teď je před nimi jedna věc, je schválení toho zákona. A druhá věc bude ta implementace, ta implementační část, která začne v tom roce 2028.
3: Aby to vešlo v platnost?
2: A na tom se musí opravdu jako velmi intenzivně pracovat. A myslím
3: a
2: si,
3: pracuje?
2: Ale že tak jak...
3: No,
2: já si myslím, že na tom paní ministryně opravdu intenzivně pracuje. Ale je jasné, že vždycky ty změny je to samozřejmě o tom, že musí to být perfektně zvládnuté.
3: Dobře, pane senátore, tak nebude ještě dost času na to všechny ty změny provést, jak teď naznačila paní senátorka, když se počítá s tím, že příští rok bude rokem přechodného období a že naplno by všechny ty změny měly vejít v platnost až na přes rok?
22: No, já ten optimismus, paní kolegyně, nezdílím, protože přesně jak jste říkal, těch výhrad je tam hodně, bude to ekonomicky náročné, nejsou připravené prostory pro ty nové vzniklé úřady a hlavně to personální zabezpečení bude problematické, protože logicky ty kvalitní úředníky si stávající úřady budou chtít nechat, aby neodcházeli a klidně i za tu cenu, že je převedou na jiné agendy.
3: Není ještě dost času na to třeba i ty úředníky přesvědčit, aby přešli pod nový úřad?
22: Problém je, že vlastně ono, je to celé naplánováno na etapy, takže vlastně ty poslední pracoviště, ty nejnižší pracoviště, které by měly být nejvýkonnější, tak tam se očekává, že to bude až v pozdější době. A čili tím pádem tyto úředníci, kteří na těch stávajících úřadech zřejmě ještě nějakou dobu pobudou, tak budou každý půl rok mít jiná pravidla, protože nejprve vznikne centrální úřad, pak vznikají ty krajské úřady a tak dále. A bude v tom, já se obávám, že v tom bude opravdu velký chaos a není to připraveno ani v tom zákoně, nikde není naznačen nějaký plán, nějaký harmonogram reálný, který by to dokázal vysvětlit.
3: Paní senátorko, tak jak je to připraveno, máte prostor na reakci v jedné větě, vlastně končíme.
2: Že neposlouchá vlastně paní ministryně, která vlastně říká, že implementace té státní stavební správy je jasně připravená. Máme tady strategický výbor na úrovni ministrů, řídící výbor, expertní skupiny a tak dále. K tomu se připravují řada...
3: Děkuju. Tolik řada senátorka hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová. Omlouvám se, náš čas vypršel. Diskutovala se senátorem zvoleným za hnutí STAN Miroslavem Plevným. Děkuju vám oběma.
5: Odkud pochází výraz trolling?
17: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
6: Je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
20: V Náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník, jeden voják zemřel. Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci prázdnin. Fotbalista Tomáš Chorý bude i přes disciplinární prohřešky pokračovat ve slávě. David Douděra tým opustí. Na silnici 37 mezi Ždírcem a Chrudimí před Údavy řeší vážnou nehodu. A počasí zítra bude slunečno, během dne místy oblačno se slabými přeháňkami. Večer se pak začne vyjasňovat a teploty až 25 stupňů.
17: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
20: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se popoledni zřítil vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě. Jeden z nich podle záchranářů pád nepřežil. Záchranné práce na základně pokračují a z místa se hlásí reportér Milan Soldán.
7: Já jsem teď za plotem letiště zhruba 200 metrů od místa té nehody. Úplně dobře tam vidět není, armáda nechala okolo rozestavit nákladní vozy, ale i přesně vidím část trosek vrtulníku, je vidět, že má ulomenou tu ocasní část, polámané rotor, je to přímo před hangárem. V tuto chvíli přistál další vrtulník, je předpokládáme, že v něm sedí ministr obrany za SPD Jaromír Zuna, který avizoval, že sem přijede, jinak na místě už skončila zásah záchranka, celkem ošetřila 6 osob, které některé z nich převezla do okolních nemocnic. Až do vyšetření nehody chce armáda uzemnit všechny vrtulníku typu H1. Z Náměště nad Oslavou Milan Soldán, Radiožurnál.
20: Poslanci by se mohli znovu vrátit k novele rozpočtového zákona 25. srpna. Potvrdil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Předlohu, která umožní vládě navýšit výdaje třeba na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, včera vetoval prezident Petr Pavel. Podle něj ohrožuje veřejné finance. Na to upozorňuje také opozice. S tím ale vládní koalice nesouhlasí a pokusí se veto přehlasovat, řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
23: Pro nás je důležitý ten trend, to znamená, letos se s tím rozpočtem nic moc dělat nedalo, protože jsme nastoupili 15. prosince, příští rok to bude ještě bolestivé, ale ty další dva roky už budeme chtít, aby se nastavil nějaký postupně snižující se trend.
20: Na přehlasování prezidentského veta potřebuje koalice 101 poslanců, ve sněmovně jich má 108. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes s ruským protějškem Sergejem Lavrovem jednal pouhých 35 minut. Podle Rubia bude k ukončení války na Ukrajině potřeba najít nové cesty. Stávající návrhy podle něj nejsou pro Ukrajinu přijatelné.
9: We'll have to find new suggestions and new ideas because certainly it was not acceptable Ukraine at the time.
10: Marco Rubio v Manile pojednání řekl, že Ukrajina s návrhem Moskvy nesouhlasila už v minulosti a nyní má k souhlasu ještě méně důvodů. S Lavrovem se podle něj shodli na nutnosti válku ukončit. Lavrov ale trvá na návrzích z loňské schůzky prezidentů Trump a Putina na Aljašce. Ty jsou pro Ukrajinu nepřijatelné. Jednání po půl hodině ukončili. Bylo to už jejich páté setkání a průlom je nejistý. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
20: Dva lidi jsou zranění po výbuchu vodovodního potrubí v Kroměříži. Na místě zasahuje policie i záchranná služba. Pokračuje mluvčí policie Zlínského kraje Šárka Trnková.
11: V tuto chvíli je částečně uzavřena ulice Koperníkova a Generála Svobody. Veřejnost prosíme o respektování pokynů policistů a záchranářů. O dalším vývoji vás budeme informovat. Sport.
12: Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slavii. Na tiskové konferenci to potvrdil předseda představenstva pražského klubu Jaroslav Tvrdík, podle kterého o tom rozhodl majitel Pavel Tykač. Nejlepší střelec minulé prvoligové sezóny Chorý byl v květnu vyřazený kvůli nevhodnému chování na hřišti. Druhý z dříve vyřazených hráčů David Douděra se naopak k týmu nepřidá a hledá zahraniční angažmá. A tenistka Nikola Bartuňková skončila v osmifinále turnaje Live Sport Prague Open. Proti Tajce Tara Rudiové neproměnila 4 matchboly a prohrála 6-7, 6-3, 6-7. Na

0: i mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. Na příjezdu do Prahy nabírají velmi dlouhá zdržení hlavně řidiči kamionů, a to jak na plzeňské D5 od Loděnice z 9. kilometru, tak na ústecké D8 od Zdib. V metropoli silný provoz i v Novopatské směrem z Černého mostu ke Kbelské, před Europarkem na obou spojkách i na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti. Kolona se sune na výjezdu z Lohkovského tunelu za Barrandov z opačné strany od plzeňské D5 k Ořechu. Na silnici 37 s Chrudimi do Ždírce přetrvávají komplikace za údavy. Pokračují tam s odklízením následků po nehodě nákladního a osobního vozidla. Projet se dá kyvadlově s maximální opatrností. Kolony v obou směrech velmi dlouhé. Ve Ždírci už se tvoří i na silnici 34 směrem od České Bělé. A na silnici 68 z Třince do Jablunkova se kvůli nehodě u Hrádku stále dlouze popojíždí. Hlavně od Třince od sjezdu na centrum ztratíte více než 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno až skoro jasno, během dne na severovýchodě a přechodně i jinde převážně oblačno, místy slabé přehánky, a později začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě kolem 20 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Skoro 7 minut po 15. hodině. Po zprávách vstupujeme do další části čtvrtečního odpoledního plusu s těmito tématy. Vyšetřování nehody lodí v Chorvatsku, při které zemřeli 4 Češi, může trvat ještě rok. O průběhu se byl informovat i český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ten uctil taky památku obětí. Spojené státy chtějí dál jednat s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Dohodli se na tom ministři zahraničí obou zemí. Máme podrobnosti. Čím nakrmit dobytek? To je otázka, kterou si teď pokládá část tuzemských chovatelů skotu. Zejména na jihomoravských polích se kvůli suchu urodilo málo krmných plodin. Někde proto hrozí i snižování počtu krav. Máme pro vás reportáž. To je naše nabídka. Vysílání do 15:30. Dobrý den, s plusem vám přeje Ondřej Hatal.
1: Odpolední plus.
3: Ministři zahraničních věcí Česka a Chorvatska uctili popolední památku 4 českých občanů, kteří přišli o život při červnové srážce lodí u Splitu. Plachetnice s českou posádkou se tehdy srazila s katamaránem a její trosky stále zůstávají více než 50 metrů pod hladinou. U pětního aktu byla i naše spolupracovnice v Chorvatsku, Téa Veseláková. Dobré odpoledne, po čase tě rád slyším.
4: Dobré odpoledne. Ministry zahraničí Petra Macinku a Gorana Grliče Radmana doprovázel na tom pětním aktu český velvyslanec v Chorvatsku, taky župan Splitsko-dalmatské župy a starosta města Split. Na vodu v místech, kde leží ta potopená plachetnice, společně pustili smuteční věnce a uctili oběti nehody minutou ticha. Ministr Macinka pak doplnil, že tato jeho zahraniční cesta do Chorvatska se vymyká od jiných státních návštěv právě touto pietou.
5: Jsem opravdu rád za to, že chorvatská strana navrhla, jestli bychom ten program té cesty naší nerozšířili právě o zastávku ve Splitu a připomínku tady té tragédie, která se odehrála přímo na tom místě, kde se to stalo.
4: Český ministr zahraničí taky dodal, že okolí Splitu zná poměrně důvěrně, protože tu prý dřív často závodil na regatách a ví tedy, jaká atmosféra musí být mezi jachtaři po té červnové tragické nehodě, protože je to prostředí tohoto sportu nebo aktivity jemu blízké.
3: No a řekli ministři nějaké nové informace ohledně vyšetřování?
4: Šéf chorvatské diplomacie Gordan Grlić Radman potvrdil, že pokračují přípravy na vytažení trosek plachetnice z mořského dna.
6: Upravo zbog komplexnosti, zbog složenosti postupka.
4: Ale a doplnil, že plavidlo zatím zůstává na dně kvůli složitosti jeho vytažení a taky proto, aby se zajistilo, že se při této operaci uchovají důkazy. Doplnil, že celá akce se odkládá v tom smyslu, že se s ní nespěchá, a to na návrh rodin obětí, jež se obrátili na chorvatské úřady s touto žádostí a zdejší orgány tedy jejich přání respektují.
3: No a Teo, jak dlouho potrvá vyšetřování nehody a zpřísněla se od té srážky katamaránu s plachetnicí nějaká pravidla, zavedla se nějaká nová bezpečnostní opatření?
4: Podle chorvatské agentury pro vyšetřování nehod, která šetří, co se stalo a jak a proč k té nehodě došlo, může to vyšetřování zabrat zhruba půl roku až rok. A právě tato agentura potom na základě výsledků to

0: Ošetření vydá doporučení k tomu, jaké změny případně udělat nebo jaká opatření zavést tady nebo jinde, aby se podobné neštěstí pokud možno neopakovalo. Chorvatské ministerstvo dopravy kromě toho chystá zpřísnění podmínek pro získávání oprávnění k řízení plavidel na Jadranu. To je ale podle rezortu něco, na čem už se pracuje delší dobu nezávisle na té červnové tragédii mezi ostrovy Brač a Šolta. Ten současný systém prý ministerstvo považuje za zastaralý a navíc jeho potřeba sjednotit s unijními předpisy a pravidly.
1: Vyšetřování nehody lodí v Chorvatsku, při které zemřeli 4 Češi, může trvat ještě rok. My jsme o tom mluvili v Odpoledním plusu s naší spolupracovnicí v Chorvatsku Teou Veselákovou. Moc za to děkuju. Hezký den.
0: Naslyšenou.
1: A v zahraničí zůstáváme. Rusko a Spojené státy spolu budou dál jednat o ukončení války na Ukrajině. Dohodli se na to ministři zahraničí obou zemí, tedy Sergej Lavrov a Marco Rubio v Manile. Třídenní bezpečnostní konference v hlavním městě Filipín měla na programu hned několik stěžejních světových témat. A my už jsme ve spojení se zpravodajem fáze Davidem Jakšem. Přeju dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak začněme tedy tou schůzkou šéfů diplomacie Ruska a Spojených států. Dá se hodnotit jako přínosná?
2: Marco Rubio po jednání řekl novinářům, že schůzka byla upřímná, ale že kdyby Moskva byla více flexibilní, tak konec války na Ukrajině by prý byl rychlejší. Ruské ministerstvo zahraničí nejprve přišlo s prohlášením, že Moskva má zájem na politickém a diplomatickém urovnání války na Ukrajině a že podporuje závěry, které Donald Trump a Vladimir Putin učinili loni na své schůzce na Aljašce. Jenže o něco později Rusové zveřejnili další prohlášení a v něm už se doslova říká, že Kreml po jednání v Manile není příliš optimistický ohledně rychlé dohody o ukončení konfliktu na Ukrajině. Možná ještě taková zajímavost, která určitě ale o něčem vypovídá. Ruská a americká delegace spolu jednali jenom něco málo přes půl hodiny, asi 35 minut, zatímco ta čínsko-americká včera hodinu a půl.
1: Americký minister zahraničí se sešel taky s čínským protějškem Wangem Yi. Tohle jednání ale bylo podle agentur o něco chladnější. Proč?
2: Marco Rubio na adresu Číny prohlásil, že Spojené státy mají zájem o korektní vztahy, ale neopustí kvůli tomu své spojence. Měl na mysli hlavně Filipíny, které jsou v posledních 3, možná 4, 5 letech hlavním oponentem Číny v Jihočínském moři. Čínské námořnictvo tam pravidelně přichází do konfliktů s vojenskými a rybářskými loděmi okolních států, pravidelně jsou tam zranění lidé a Manila opakovaně požaduje diplomatické mírové řešení toho konfliktu. Čínský ministr zahraničí Wang Yi reagoval prohlášením, že čínsko-filipínské vztahy se kvůli tomu momentálně dostaly na křižovatku, odmítl jakékoliv ústupky své země v jeho čínském moři. No a jinak proti chování čínského námořnictva, hlavně tedy čínské pobřežní stráže, se dlouhodobě vymezuje více států v regionu. Kromě Filipín, hlavně Vietnam nebo také Indonésie vyzývají Peking, aby tedy respektoval výsledky námořní soudní arbitráže z roku 2016. Nicméně Peking to dlouhodobě odmítá.
1: No a Davide, které další bezpečnostní otázky se ještě v Manile probíraly?
2: Byla to hlavně cena ropy v důsledku konfliktu v Hormuzském průlivu, protože asijské země odebírají takřka výhradně tuhle surovinu z Blízkého východu a stále dražší ropa zasahuje jejich ekonomiky mnohem bolestivěji než jiné státy. Asijské země nemají nákup ropy tak diverzifikovaný jako Evropa nebo třeba Jižní Amerika, Afrika. Dlouhodobě nenakupují na jiných trzích než těch blízkovýchodních. No a teď je tenhle ten postup vlastně dohání. No a dalším důležitým tématem u kulatého stolu byl problém jménem Myanmar, neboli dříve Barma. Země jihovýchodní Asie se snaží přinutit vojenskou vládu v Myanmaru, aby propustila politické vězně, vypsala svobodné volby a celkově tedy demokratizovala celou zemi. Takže přibližně o tomhle všem se v Manile mluvilo.
1: Informuje v Odpoledním plusu zpravodaj v Asii David Jakš. Děkuju.
2: Naslyšenou.
1: No, jak už zaznělo, tak Rusko a Spojené státy spolu mají tedy dál jednat o ukončení války na Ukrajině. Ministři zahraničí Spojených států a Ruska Sergej Lavrov a Marco Rubio se na tom dohodli na jednání v Manile. Komunikační kanály mezi oběma zeměmi podle nich zůstanou otevřené. V Odpoledním plusu to teď probereme i s Karlem Svobodou, rusistou a politologem z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pane Svobodo, co tedy v nejbližších dnech a týdnech čekat od jednání Spojených států a Ruska? Mohlo by to být průlomové?
3: Já mám obavy, že těch průlomů jsme zažili tolik a nikdy nic nepřinesli. To samozřejmě zlehčuju to slovo průlom. Ono jednání mezi Spojenými státy a Ruskem může dohodnout, co chce, ale reálně se ta váha přesunula už spíše na Evropu. Rusko si představovalo vlastně od začátku války, že ono si rozdělí se Spojenými státy nějak, řekněme, ten prostor východní a střední Evropy a že vlastně to budou dvě mocnosti jednat o tom, kudy povede nějaká pomyslná hranice. Byť to v Anchorage takhle pojali a pochopili, tak reálně to takhle prostě nefunguje a naráží na to, že vlastně byť my nevíme přesně, co tam dohodli, ale byť tam nějaké náznaky dohody byly, tak prostě ta dohoda není relevantní, pokud tedy vůbec nějaká byla.
1: On už o tom mluvil kolega David Jakš v tom předchozím příspěvku. Americký minister zahraničí Rubio označil jednání s ruskou stranou jako upřímné, ale dodal, že pokud by Moskva byla více, řekněme, flexibilní, prospělo by to rychlejšímu konci války na Ukrajině. Jak si tu flexibilitu představit, podle vašeho názoru?
3: Takže by změnila své stanovisko, protože ona ho od začátku války prakticky nezměnila vůbec. Oni, Rusové, říkají, musíte splnit všechno, co my jsme nadiktovali a pak se bude jednat o tom, jaké další kompromisy uděláte. Čili oni nic moc nezměnili. Ono i ty zprávy o tom, že by Rusko třeba bylo ochotné opustit nějaké oblasti, které v současné době zabrali, tak to byly spíše takové, jako řekl bych téměř až dezinterpretace. Rusko i nadále požaduje celou záporožskou, celou chersonskou oblast, v uvozovkách samozřejmě celý Donbas i Krym, čili Rusko se v tomhle tom nezměnilo, oni pořád jedou to samé a vlastně i ty jejich řeči o tom, že oni podporují diplomatické jednání, v překladu znamenají, podporujeme to, že se vzdáte, čili tam žádná změna není a Marco Rubio to vidí docela přesně.
1: No a co teď, pane Svobodo, můžeme očekávat v kontextu toho vývoje konfliktu? Sledujeme ukrajinské útoky na Moskvu, na ruské rafinérie, s tím samozřejmě související palivovou krizi. Mění se v důsledku toho všeho něco v Rusku?
3: Tak mění samozřejmě. Na Rusko je to daleko větší tlak, ono ty útoky prostě stěžují ten ekonomický život. Vidíme čím dál více, že Rusové zjišťují, že ta válka není něco, co se odehrávalo někde tamhle na Ukrajině, jak Rusové říkají v zóně SVO, aby to co nejvíc odosobnili, ale že se to týká přímo jejich, i ty útoky na rafinerie, i ty útoky na ty sklady Wildberries, to všechno ukazuje, vlastně ta válka je tady. A samozřejmě otázkou, jaké to bude mít efekty, to nejsem schopen odhadovat.
1: Na to jsem se
3: ale
1: právě
3: ta dynamika
1: chtěl zeptat,
3: se mění.
1: Jestli se nějak může změnit strategie ze strany Ruska, jak ten konflikt ukončit v kontextu toho, jak Ukrajinci útočí. Mohla by Moskva podle vás pod tlakem tohoto být ochotná přistoupit na něco jiného, než jsou ty maximalistické její cíle?
3: Já mám obavy, že dokud bude prezidentem Vladimir Putin nebo v čele ruského státu Vladimir Putin, takže tam ta možnost není. On udělal několik kroků, kterými zajistil to, že ta pozice je nezvratná, ať už zápis těch čtyřech provincií, regionů do ruské ústavy, byť s ruskou ústavou, on si dělá, co chce, vyhlášení jakýchsi sanitárních zón, tohle všechno, on se snažil, aby to bylo jakoby nezvratné a v tuhle chvíli ta jeho manévrovací pozice je velmi úzká, prakticky nulová a dokud on bude prezidentem, tak mám obavy, že ruská pozice se nezmění a nejsem si ani jistý, že by se změnila, pokud by nebyl prezidentem.
1: A když to vezmeme z pohledu ukrajinské strany, k jakým ústupkům ji podle vás může Moskva a Washington nadále tlačit? Dá se to očekávat?
3: Tak ukrajinskou stranu bude Washington tlačit k tomu, aby ono už jsme to viděli od J.D. Vance, který říkal, že vlastně nesouhlasí s tím, že Ukrajina útočí s těmi útočnými operacemi, že to jenom podněcuje válku a tak dále. Zjevně Spojené státy tlačí k tomu, aby Ukrajina souhlasila s tím, že ta válka zamrzne na té linii střetu, na které je nyní, ale tady je ten problém, že s tím nesouhlasí ani Rusko, čili vy sice můžete donutit Ukrajinu, byť tedy ty možnosti Spojených států jsou velmi, velmi malé v tuhle chvíli, protože oni prakticky jenom prodávají zbraně Ukrajině a mám i pocit, že ta nálada se tam trochu mění, ale pořád je tady ten základní problém prakticky jako od začátku války i řekněme z období před válkou, jak donutit Rusko, aby s tou válkou nezačalo tenkrát a nepokračovalo v ní nyní.
1: Když se ještě vrátím zpátky do Ruska, jak se staví Rusové, myslím teď obyvatele, k tomu válečnému konfliktu? Vy už jste to částečně zmínil. Jak prezident Putin kalkuluje s podporou či nepodporou války, ať už podle vás je cítit nějaká, řekněme, únava, nechuť mezi lidmi z toho konfliktu, který se jich vlastně teď už dotýká?
3: Únava je cítit stoprocentně, oni to až zas tak moc neříkají nahlas, protože tam samozřejmě můžete okamžitě schytat paragrafy jako diskreditace armády, takže oni to neříkají nahlas, ale ta únava je vidět. Částečně je to samozřejmě naštvání, částečně je to i jakési rozčarování. Vidíme záběry lidí, kteří říkají, proč vy nás Ukrajinci bombardujete, teď my jsme vám nic zlého neudělali. Velká část těch lidí je prostě zpracovaná propagandou, že Rusko útočilo jenom na vojenské cíle a že vlastně jako ti zlí Ukrajinci bombardují ty civilní cíle, čili ono o těch náladách je docela jako těžko mluvit, ale co se zřetelně změnilo už někdy od jara, je to, že stále více Rusů říká, jako Putin už možná není ten ideální, už je možná na čase, aby ho nahradil někdo nový, přeci jenom 26 let v čele státu a tu šarádu s náhradou za Medvěděva tu asi nemusíme brát v potaz, to nikdo nebere vážně, tak těch 26 let v čele státu už je přeci jenom trochu moc a možná by měl přijít někdo nový a samozřejmě do toho se promítají ekonomické problémy, problémy s benzínem a další věci, propouštění, které bude nastávat a nastane. Rusové si stahují peníze z účtu do hotovosti. Tohle všechno jsou určité příznaky toho, že ta země je z toho unavená a částečně i naštvaná.
1: Analýza Karla Svobody, rusisty, politologa z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky moc, že jste si udělal čas na Odpolední plus. Hezký den.
3: Děkuji také, naslyšenou.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Špatná úroda na českých polích znamená taky nedostatek krmiva pro dobytek. Nejhůř jsou na tom chovatelé na Jižní Moravě, kteří musí řešit, jak výpadky nahradit. Jinak hrozí, že bude muset omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. S nedostatkem krmiva bojují třeba v Miroslavi na Znojemsku.
5: Co se týká objemných krmiv, tak jsme ve výrobě Vojtěžky na čtvrtině běžné produkce, takže je to pro nás velký problém, protože ty objemní krmiva my ničím moc nenahradíme.
6: Agronom Martin Šťastný mě zavedl přímo do kravína s desítkami kusů dobytka. Propad v úrodě Vojtěžky se snaží kompenzovat jinými plodinami. Čirok ani kukuřice na siláž ale zřejmě stačit nebudou.
5: Teďka čekáme, jak dopadne silážní kukuřice, ale už je jasné, že to nebude ani polovina nějakého průměrného výnosu.
6: Martin Šťastný tak musí zvážit krajní řešení, vysvětluje se slzami v očích.
5: V našem případě počítám, aby jsme vyšli s tím objemným krmivem, kde teďka vidíme ty odhady. Pro nás by byla jako jediná varianta momentálně snižování stavu skotu, že musíme jít asi o 30% toho stáda dolů.
6: Tedy prodat nejprve odrostlá telata, případně i býky a jako poslední dojnice do bourárny, tedy na jatka.
5: Což nám zase prohloubí na druhou stranu ztrátu ekonomickou v produkci mléka.
6: Za kolik mléko prodá totiž jako chovatel neovlivní. Problémy s nedostatkem krmiva má většina jihomoravských zemědělců, doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
7: Pokud příroda neumožní a nepřijde déšť, aby se dorovnaly záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
6: Zemědělci tak doufají, že se ztráty v produkci krmiva podaří alespoň částečně dohnat podzimními plodinami.
7: Tím suchem v největší míře je teda poškozená jižní Morava, část Vysočiny, to znamená Třebíčsko, ale i zprávy z celé republiky jsou, že dílčí části výpadků krmiv jsou, ale nejsou tak rozsáhlé, jak na jižní Moravě nebo na Třebíčsku.
6: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky, která je v některých případech pod výrobními náklady. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Za necelých 5 minut bude 16:30, je s vámi Odpolední plus. Dobrý den. Valašský samorost, přímočarý spisovatel i člověk. Před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík, jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Proslavili ho hlavně jeho fejetony a taky komplexní dílo Český snář. V roce 1968 oslovil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
8: Svým odchodem od koní lidstvo hrůje sáhlo do jemné pleteně své duše.
9: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
8: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
9: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval 2letý pracovní kurz firmy Baťa.
10: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch.
9: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov.
8: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
9: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující 2 desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
11: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
9: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových Lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
12: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
13: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
12: Že bych vyrazil za váma?
13: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíhneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
14: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
15: www.lfs.cz.
14: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Osobnost plus.
16: S následky ničivého zemětřesení ve Venezuele pomáhal na začátku července speciální tým hasičů z Česka. Jak se udržuje motivace k práci v místě, kde je naděje na záchranu přeživších minimální? A jaké podmínky pro práci hasiči na místě měli? Zeptám se jednoho ze členů týmu USAR, Rafaela Hedlera.
4: Osobnost plus, Světlany Vitovské, zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.
1: A ještě jedna pozvánka po zprávách vám. Na Plusu nabídneme reprízu dnešního Interview Plus. Hostem byl Martin Hála, sinolog z projektu Synopsis. Tomio Okamura je na pracovní návštěvě Číny. Nezapomíná přitom zdůrazňovat, že je prvním českým vládním politikem, který Čínu po 7 letech navštívil. Jeho návštěva dobře načasovaná a je předseda SPD dobře orientovaný v mezinárodních otázkách. Moderuje Petr Dudek.
15: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Jana Utendorská.
17: Armáda až do ukončení vyšetřování dnešní nehody vrtulníku na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom i Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Na místo nehody dorazil taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Po dnešním pádu vrtulníku zemřel jeden voják, 7 dalších lidí je zraněných. 2 z nich jsou ve vážném stavu. Armáda poskytuje pozůstalým veškerou potřebnou pomoc. Oddělení ministerstva obrany, které připravuje lidi na krizové situace, nově spadá přímo pod armádu. Změna platí od začátku července. Rezort je ale na jaře při představování reorganizace veřejně nezmínil. Teď ji zdůvodňuje efektivnějším fungováním. Podle informací serveru i rozhlas.cz za ní stály taky snahy o úspory. Přesunem ministerstvo zrušilo 5 pracovních míst. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout na 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Neděli se ale začne přes den zatahovat a od jeho západu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou 30. A filmový festival v Benátkách uvede v premiéře restaurovanou verzi snímku Valerie a týden divů režiséra Jaromila Jireše. Film patří k výrazným dílům československé nové vlny a proslul osobitou vizuální podobou a gotickou atmosférou. 83. ročník Benátského festivalu začne 2. září. Sport. Fotbalista Tomáš Chorý se vrátil do kádru Slávie. Po květnovém nedohraném derby ho vedení klubu vyřadilo kvůli nevhodnému chování na hřišti. Druhý z vyřazených hráčů, David Douděra, se do týmu nevrátí a měl by odejít do zahraničí. A rychlobruslař Metoděj Jílek vyhrál stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v inline bruslení. V závodě na 1000 metrů nestačil zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně jen na Belgičana Barta Svinkse.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kamiony na D1 za 9 kříži, uzavřená 15 před Litoměřicemi. Dálnice D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy zůstává plná kamionů sunoucích se pravým pruhem od 9 křížů zhruba ze stého 71. kilometru. D1 větší potíže v opačném směru na výjezdu z Brna směr Praha. Čekejte zdržení od Popůvek zhruba z kilometru 184 těsně před sjezdem na Kývalku na stém 82. Teď zasahují hasiči u požáru travního porostu v blízkosti dálnice. Zabrali odstavný i pravý pruh, jede se tak pouze levým. D5 před Prahou směrem z Plzně zůstává ucpaná od Loděnice z 9. kilometru. Nákladní soupravy jedou krokem i dál okruhem směrem k D1, tradičně za Ořech na 19. kilometr. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí hlásíte kolonu v obou pruzích od Zdib. Fronta se sune i dál Cínoveckou až do omezení ve Kbelské. Silnice 15 před Litoměřicemi směrem z Úštěku je teď dočasně uzavřená. Je to kvůli vážnější nehodě nákladního a osobního vozidla. A na silnici 37 s Chruděmi do Ždírce trvají komplikace za údavy, pokračují tam s odklízením následků po nehodě. Projet se dá ke Vadlově, kolony už se krátí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
17: V noci se ochladí na 11 až 7 při slabém větru až na 5 stupňů. Zítra pak čekáme většinou polojasno až jasno. Během dne na severovýchodě a přechodně i jinde převážně oblačno, místy slabé přehánky. Později začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě jen kolem 20. Tolik zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Zatímco si řadoví poslanci užívají parlamentní prázdniny, předseda sněmovny Tomio Okamura je na pracovní návštěvě Číny. Neopomíná přitom zdůrazňovat, že je prvním českým vládním politikem, který Čínu po 7 letech navštívil. Je jeho návštěva správně načasovaná a je právě předseda SPD tím, komu lze svěřit choulostivé mezinárodní otázky? Při poslechu Interview Plus vás vítá Petr Dudek.
18: Interview Plus.
9: Mým hostem je sinolog a spoluzakladatel a ředitel projektu Synopsis, který informuje o současné Číně, Martin Hála. Dobrý den.
20: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Předseda SPD a poslanecké sněmovny Okamura je v Číně už 5. den. Dnešek strávil už, tak víceméně můžeme mluvit, protože v Pekingu je o nějakých 6 hodin víc. Když se podíváme na jeho program v Pekingu, jak významné jsou ty jeho politické schůzky?
20: Tak některé z nich jsou na docela vysoké úrovni, tedy hlavně samozřejmě ty v Pekingu. Měl by se setkat s předsedou toho čínského parlamentu v uvozovkách, tedy všečínského shromáždění lidových zástupců Zhao Letím, a s předsedou politického poradního shromáždění, což je teda nejvyšší orgán čínské ústřední z čínské jednotné fronty, Wang Chunmingem, což je současně dlouhodobě jaksi nejvlivnější ideolog v čínském vedení nebo ve vedení komunistické strany Číny.
9: Já mám informaci, že předseda Okamura svému novinářskému doprovodu vysvětlil v Číně, že jde o, jak se říká v politické hantýrce, o jeho politický protějšek v Číně, čili Tomio Okamura je u nás třetí nejdůležitější ústavní činitel, znamená to, že se setkává s třetím nejdůležitějším ústavním činitelem Číny?
20: Setkává se s třetím nejdůležitějším představitelem Číny, ale nikoli v ústavním, protože role v ústavy v Čínské lidové republice je trochu jiná, než je u nás. U nás panuje jaksi nespochybnitelný ústavní pořádek, což o Čínské lidové republice se říci nedá, tam je ústava spíše formálním dokumentem, takže všechny ty nejvyšší posty jsou v podstatě jenom expoziturou komunistické strany Číny. A Zhao Letí, tedy předseda toho čínského v uvozovkách parlamentu, všečínského shromáždění lidových zástupců, není přesná paralela pana Okamury nebo obecně tedy předsedy českého parlamentu, protože ten čínský, to čínské veseleze, všečínské shromáždění lidových zástupců, není obdobou našeho parlamentu. Ve skutečnosti to žádný parlament není, za prvé není volený přímo a za druhé nevykonává obvyklou funkci parlamentu. Čili tady je jaksi nějaká falešná ekvivalence těch dvou institucí a je to jedno z těch zásadních nedorozumění, které lidé obvykle mají, když pohlížejí na Čínu, že na ní projektují jaksi naší vlastní zkušenost, přitom ten politický systém je úplně jiný. A tohle je typický příklad takového jako běžného nedorozumění.
9: Já to myslím dokážu pochopit, protože jsem prožil velkou část života v komunistickém systému a ty paralely mezi tím jaksi pseudodemokratickým systémem a skutečnou strukturou moci, kterou tehdy držela komunistická strana, si ještě dobře pamatuji, vy také. Ale otázka teď zní, kdyby chtěl Tomio Okamura tedy se setkat s tím, kdo je skutečně třetím nejmocnějším mužem v Číně, nebo prostě s někým, kdo má v Číně nějakou odpovídající pozici, aby mohl dosáhnout třeba nějakého diplomatického průlomu, byli by to ti lidé, s kterými se setkává?
20: Svým způsobem ano. Jak si v rámci té mocenské hierarchie Zhao Letí i Wang Chunming stojí poměrně vysoko a Zhao Letí je skutečně jaksi třetím v pořadí v rámci politického byra, politbyra ústředního výboru komunistické strany Číny. Ale ten systém je odlišný, čili jsou to skutečně vlivné osoby, ale není to ekvivalent českého parlamentu a tudíž se to nedá úplně považovat za řekněme, parlamentní diplomacii.
9: Když si tedy probereme to, s čím Tomio Okamura do Číny odcestoval, tedy na pomoci vzájemnému cestovnímu ruchu, pomoci třeba tomu, aby čeští občané nemuseli cestovat do Číny s vízy, což je v současné době praxe. Je to odpovídající sestava, s kterou se tam setkává? Může ty věci
0: nějakým způsobem pohnout dopředu?
20: Ta reprezentace na té čínské straně je skutečně, jak už jsme řekli, vlivná a mohla by v těch věcech pomoct, ale obávám se, že nebudou úplně vážně brát naopak svůj protějšek, tady předsedu českého parlamentu, protože nebudou považovat za představitele exekutivy, což také není. A tudíž o těch skutečně vážných otázkách se obávám, že s ním samozřejmě pohovoří, ale že to velký dopad mít nebude.
0: Už jsem řekl, že Tomio Okamura avizoval dopředu, že se bude snažit pomoci vzájemnému cestovnímu ruchu. Víme, že v Šanghaji předevčírem navštívil kancelář China Eastern Airlines a podle Mladé fronty Dnes dohodl spuštění přímé linky mezi Prahou a Šanghají od léta příštího roku. To se dá považovat za hmatatelný úspěch, ne?
20: To by asi byl, řekněme, úspěch. Otázka je, nakolik je taková linka potřebná, protože už máme jednu z Pekingu a při letech do Asie teď obecně lidé využívají spíše tu naši přímou linku do Taipei, z které je dobré spojení do těch cílových destinací, kam obvykle létají čeští obchodníci a turisté. Čili pokud by se podařilo otevřít tuhletu linku, tak by si asi mohl připsat Tomio Okamura vroubek.
0: Předseda sněmovny v Šanghaji také řekl, že by rád zjednodušil podmínky pro pohyb čínských turistů v Česku. To znamená, že v současnosti jsou pro čínské turisty návštěvy u nás nějak nadmíru komplikované?
20: Jsou komplikované z čínské strany. Tak čínská strana běžně využívá turistiku jako jednu z forem politického tlaku. Není to jenom v České republice nebo v Evropě, děje se tak ve spoustě zemí, protože samozřejmě ta masa čínských turistů může mít značný ekonomický dopad, když uvážíme ty počty lidí, tu masu lidí, které se dají do pohybu z Číny. Dost často to vypadá tak, že v době jaksi příznivých vztahů tu turistiku podporují a pak jako signál, když se něco nelíbí, tak ji zatrhnou a to samozřejmě vyvolá nějaké ekonomické ztráty na té druhé straně, čili je to jistá nátlaková páka, používají to poměrně běžně.
0: Já jsem vždycky předpokládal, tedy v nedávné době, že tím zásadním problémem mezi námi a Čínou v ekonomických vztazích je to, že české firmy se na čínském trhu prosazují poměrně obtížně. Samozřejmě, když odpočítáme ty velké firmy jako PPF, které se už ale z Číny stáhly. Zatímco čínský vývoz do Česka je poměrně masivní, prostě je to disproporční. Může tuto asymetrii Okamurova návštěva nějak zvrátit nebo udělat nějaký krok pro to, aby se to změnilo?
20: Nemůže. To je zase jaksi jeden z projevů té asymetrie, jak v politickém, tak v ekonomickém systému na té české a čínské straně. Tak ekonomika v Číně funguje úplně jinak než v České republice. Český trh je otevřený, exportně orientovaný, čínský trh je také exportně orientovaný, ale nikoliv otevřený. Čili jsou tam strukturální překážky pro cizí subjekty, které se chtějí prosadit na čínském trhu. To se netýká jenom malých firm z České republiky, týká se to i těch největších. Jak víme, Škodovka odchází z Číny letos a PPF odešlo již před několika lety. Čili ani tak velké a vlivné firmy, které nějakou dobu mohou vykazovat jistý úspěch v Číně, jako Škodovka i PPF, i tak velké firmy nakonec podlehnou tomu té strukturální asymetrii, která omezuje přístup zahraničních subjektů na čínský trh.
0: Zpravodajka Mladé fronty Dnes v Okamurově doprovodu hlásí, že někteří podnikatelé si po programu v Šanghaji stěžovali, že si od cesty slibovali přece jenom více. Ptám se sám sebe a vás také. Nebyli ti podnikatelé trochu naivní i vzhledem k tomu, co vy jste už řekl? Bylo oprávněné z jejich strany očekávat, že tam dosáhnou něčeho opravdu průlomového?
20: Tak podnikatelé možná nestudují nějak detailně ten čínský ekonomický systém, i když vlastně bych jim to docela doporučoval.
0: Asi by měli.
20: V jejich vlastním zájmu. Ale tady zase je to základní nedorozumění, že z české strany se to prezentuje jako pragmatická diplomacie nebo ekonomická diplomacie, snaha o nějaký ekonomický průlom. Ale když se podíváte do čínského tisku, kromě těch nejoficiálnějších prohlášení, ten čínský tisk to jednoznačně komentuje jako politický signál, tak to chápou na té čínské straně. Že nedá se, ani za normálních okolností by asi žádný ekonomický průlom nenastal, protože to je jako 40 českých podnikatelů, nebo kolik jich tam je, nezmění čínský ekonomický systém, který se budoval 40 let. Jo. To za prvé. A za druhé, Tahle ta konkrétní návštěva je z čínské strany chápána a prezentována jako politický signál, signál k nějakému oteplení vztahů a nikoliv jako ekonomická cesta, což ostatně by ani nepříslušelo jaksi parlamentní delegaci, že? Kdyby šlo o nějaký ekonomický průlom, asi by se toho účastnili spíš, nebo organizovali by to příslušná ministerstva v české vlády.
0: Když už jste se zmínil o tom, co píší čínská média, váš projekt Synopsis monitoruje, co se píše v Číně. Jak byste ohodnotil dosavadní tiskový ohlas té návštěvy v Číně? Přiměřený, odpovídající nebo masivní, překvapující nebo mizivý? Kam byste to zařadil?
20: Ten ohlas je velmi zdrženlivý a zejména ten oficiální ohlas je, řekl bych, až minimalistický. Tam se vlastně ve všech oficiálních čínských tiskovinách se jenom reprodukuje různá varianta toho základního prohlášení čínské agentury Xinhua, Nová Čína. Zajímavější je to trochu v tom poloficiálním tisku, kde dochází k těm komentářům, které jsem zmiňoval, ale ta oficiální místa jsou velmi skoupá i v porovnání s jinými podobnými návštěvami. Je to vlastně docela nápadné.
0: Hostem Interview Plus je Martin Hála z organizace Synopsis.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Připomenu něco, co je v této souvislosti zřejmě velmi důležité, a sice, že v Česku čeká na soud čínský občan Yang Yimin. Tento muž u nás působil jako novinář, ale je obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc, tedy ze špionáže. Před Okamurovým odjezdem do Číny se objevila informace, že Číňané zadrželi českého občana, kterého vyšetřují pro podezření, cituji, z ohrožení státní bezpečnosti. To se dá pochopit tak, že Číňané si našli českého občana, kterého obvinili, a budou ho nabízet k výměně za svého zadrženého špiona. Vidíte to také tak?
20: Tahle interpretace se samozřejmě nabízí, nebylo by to poprvé, těch incidentů podobného druhu byla celá řada, ten nejznámější z nich, připomeňme, bylo zadržení dvou kanadských občanů v roce 2018, jestli se pamatuju, poté, co kanadské úřady zadrželi dceru zakladatele Huawei na základě extradičního požadavku ze Spojených států, tak čínská strana zadržela víceméně náhodně, i když jisté cílení tam asi bylo dva kanadské občany, kteří potom strávili několik let v čínské vazbě. Načež po propuštění té čínské občanky z Kanady byly propuštěni i oni. Čili a těch incidentů, tohle je jenom nejznámější z nich, jinak jaksi méně známých byla celá řada v posledním minulý měsíc, se týkal dalšího amerického občana Minzina, který byl zadržen na konferenci, na kterou byl oficiálně pozván. Čili těch případů je celá řada, čili samozřejmě tahle ta interpretace se nabízí, to načasování je také samozřejmě významné. A z toho pohledu je i to načasování celé té cesty parlamentní z České republiky, která je obvykle výrazem dobré vůle, trochu nešťastné, protože v tomhletom ohledu zase vysílá, řekl bych, neúplně vhodný signál.
0: Jak se v tom ale vyznat? Ministr zahraničí Macinka před Okamurovým odjezdem oznámil, že případ toho zadrženého Čecha s tím Číňanem, který je zadržovaný tady v Praze, vůbec nesouvisí, a že Číňané, jak Macinka doslova řekl, toho zadrženého Čecha nedali do vězení, ale do zařízení ministerstva vnitra. Čím chtěl asi říct, že je na tom v podstatě dobře. Také si myslíte, že ty případy spolu nesouvisejí?
20: Já si myslím, že je zjevná souvislost mezi nimi. Ostatně některá čínská média, i když ne ta oficiální, to celkem na rovinu tak to interpretují. Ministr Macinka možná to nechce dávat do souvislosti, protože kdyby tu souvislost uvedl, tak by asi bylo na české straně, aby se proti tomu nějak vymezila. Že jo? V současné situaci česká strana se to snaží prezentovat jako víceméně izolovaný případ, který probíhá v nějakou normální legální cestou, což myslím, že není, neodpovídá úplně skutečnosti.
0: Pokud ten český občan, o kterém toho zatím mnoho nevíme, objevila se informace, že to je spolupracovník zbrojařské firmy, ale Český rozhlas už ví, že ten člověk prostě v Číně spolupracoval s řadou firem, jak zbrojařských, tak civilních, že to není prostě jaksi zaměstnanec jedné firmy, spojuje se obvykle s Michalem Strnadem. Jak ten případ hodnotíte z hlediska té návštěvy? Co by teď česká strana pro toho člověka měla podle vás správně udělat?
20: Tak česká strana zaprvé by měla ten případ asi pojmenovat a nevyhýbat se jaksi spojování těch kauz, jejich spojitost je celkem očividná, to zaprvé. Za druhé by měla samozřejmě vynaložit nějaké kroky k propuštění toho českého občana v Čínské lidové republice a ohradit se proti celé té situaci. Samozřejmě braní rukojmích, což tenhle ten případ navozuje, není úplně jaksi dobrá praxe v mezinárodních vztazích. A já bych si osobně myslel, že jedním z těch prvních výrazů nevole, které česká vláda měla učinit, nebo česká politická reprezentace, by bylo pozdržení, při nejmenším odložení tady té parlamentní návštěvy, protože parlamentní návštěvy, parlamentní diplomacie obvykle je výrazem dobrých vztahů, dobré vůle, a ta dobrá vůle v téhle situaci zjevně na té čínské straně chybí.
0: Když už tam ale Okamura se svým doprovodem je, myslíte si, že i když jsme probírali ze začátku jeho program a schůzky, které tam prodělá, nemohl by pozitivním způsobem přece jenom něco pro toho zadrženého Čecha udělat? A připomínám také, že jsou v delegaci cestuje náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský, takže ten tam rozhodně mohl by mít za úkol pomoci v téhle věci.
20: A já doufám, že to také dělá, protože to by byla skutečně záležitost pro ministerstvo zahraničí, nikoliv pro český parlament. Je to záležitost pro exekutivu, nikoliv pro parlament.
0: Chápu to tedy dobře, že jaksi po jedné koleji, to je viditelné, probíhá návštěva Tomia Okamury v Číně, kde tématy může být cestovní ruch a například terakotová armáda, o které jsme ještě nemluvili, které se za chviličku dostaneme, a další podobná témata. A někde po straně třeba náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský zkouší, jestli by nemohl prospět Čechovi zadrženému v Číně?
20: Já doufám, že to tak skutečně je. Náměstek ministra zahraničí je skutečně osoba, která by se v tom případu mohla a měla angažovat, takže doufám, že něco takového skutečně v Číně probíhá, ale samozřejmě jaksi ex definici o tom nemáme žádných zpráv.
0: Také nemůžeme mít, ale Tomio Okamura přiznal, že byl před odletem na jednání s českými tajnými službami, což může znamenat, že to byl jenom běžný povinný briefing, ale nemůže to také znamenat, že přece jenom dostal nějaké pověření, aby se on nebo někdo z jeho doprovodu snažil kontaktovat někoho, kdo by mohl pomoci zadrženému Čechovi nebo o něm vůbec jednat?
20: Tak tady se ocitáme na nějaké rovině spekulací. U toho jednání jsme nebyli ani vy, ani já, takže o tom, jak se naše povědomí je minimální, ale předpokládal bych, že pokud k takovému jednání došlo s českými zpravodajskými službami, tak asi ten případ toho zadrženého Čecha by určitě přišel na přetřes.
0: Jak Čína pracuje v oblasti špionáže v zahraničí? O co se v zemi, jako jsme my, jako je Česká republika, asi tak nejvíc zajímá?
20: Zajímá se prakticky o všechno. Tady zase je ta už několikrát zmíněná asymetrie systémová. Ta špionáž v tom západním pojetí je, jak si řekněme, řemeslo relativně úzce vymezené a spravované konkrétními institucemi. Takže například u nás máme několik zpravodajských služeb, které se, nebo alespoň některé z nich, věnují tomu, čemu bychom asi lidově mohli říct i špionáž. V Čínské lidové republice to pojetí, řekněme, výzvědné činnosti je mnohem širší. Podle příslušných čínských zákonů musí s čínskými zpravodajskými službami na požádání spolupracovat prakticky kde kdo, nebo respektive úplně každý. A navíc existuje spousta organizací, které v podstatě, aniž by to měly přímo v popisu práce, tak samozřejmě informují po, řekněme, stranické linii, po linii jednotné fronty, příslušné nadřízené orgány. To všechno spravuje Komunistická strana Číny, která tomu dodává ten vrcholný institucionální rámec. Ano. Čili to pojetí, řekněme, zpravodajské činnosti v Čínské lidové republice je daleko širší a účastní se ho daleko více lidí, než je tomu běžné v jiných zemích.
0: Když české úřady v lednu zadržely toho čínského občana, zažili jsme určitou debatu tady u nás o smyslu nového paragrafu trestního zákona, podle něhož byl ten člověk zadržen. Nebýt totiž toho paragrafu, tak by byl teď volný pravděpodobně. Je to podle vás důkaz, že takový paragraf potřebujeme i v závislosti na tom, co jste teď vysvětlil o čínské špionáži?
20: To je samozřejmě na další odbornou debatu, není to úplně jaksi moje parketa, ale v zásadě si myslím, že ten paragraf asi potřebný je a odráží změněnou situaci, kdy kromě tedy té klasické špionáže, kdy člověk ji známe z filmu a románů, kdy se usiluje o nějaká konkrétní tajemství, ať už ekonomická, politická nebo vojenská, tak existují další formy, řekněme, politického tlaku, politického vlivu, politického vměšování v té šedé zóně nebo v hybridní zóně, jak se tomu obvykle říká, které nejsou pokryty těmi klasickými zákony. Ano, čili ta klasická definice špionáže a ten zákonný rámec, který tomu je tradičně dán, tak myslím, že už nepokrývá plnou škálu těch činností, které ovlivňují naši bezpečnost.
0: Ještě jsme nemluvili o jedné věci, a to je terakotová armáda. Narazili jsme na ní sice. Povězte mi, sám se přiznávám k velké nevědomosti. Já jsem si vždycky myslel, že terakotová armáda je něco jako pouťová atrakce. Teď vidím, že Tomio Okamura cestuje do Číny mimo jiné proto, aby zprostředkoval výstavu terakotové armády tady v Praze v Národním muzeu. Jaký význam má ta terakotová armáda? Kam byste ji tak asi zařadil?
20: Tak to by byla velmi drahá pouťová atrakce. Význam té terakotové armády je hlavně historický. Je to historický doklad, že nejde jenom o tu terakotovou armádu, celé to mauzoleum prvního čínského císaře Qin Shi Huanga, zjednotitele Číny. Je z 3. století před naším letopočtem a odráží všechny ty artefakty, které tam jsou a které ještě nebyly plně odhaleny, protože část toho pohřebního pahorku dosud není prozkoumána, tak jsou vlastně dokladem velmi vzdáleného historického období. Čili je to velmi cená, jsou to velmi cené historické artefakty. Ale ta terakotová armáda, nebo respektive snaha předsedy Českého parlamentu o její výstavu v České republice je docela zajímavá, myslím, z jiného hlediska, protože na mě to tak trochu působí, jako by se Tomio Okamura ze všech sil snažil vymezit proti své předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové a trumfnout jí jaksi v jejich, řekněme, v úspěších v parlamentní diplomacii s Tchaj-wanem. Že Markéta Pekarová, připomeňme, byla na Tchaj-wanu v roce 2023, na jaře, jestli si dobře vzpomínám. A jedna z těch věcí, kterou tam tehdy dohodla, byla výstava Palácového muzea v Tchaj-peji v Národním muzeu v Praze, která se skutečně uskutečnila v loni na podzim. A zdá se mi, že tak, jak se dost často Tomio Okamura vymezuje proti, teda v úvozovkách, předchozímu vedení sněmovny, tak vlastně i tady se snaží tak trochu trumfnout tu cestu Markéty Pekarové na Tchaj-wan.
0: Ale když jste vysvětlil, že terakotová armáda je významným artefaktem, uspěje Tomio Okamura ve vyjednávání uspořádání té výstavy tady v Česku?
20: Uspořádání takové výstavy je velmi složitá záležitost. Ta terakotová armáda cestuje poměrně často, byla vystavována na mnoha místech v Evropě, v Americe i v Asii, ale trvá to vždycky několik let, protože to jsou velmi cenné, nenahraditelné objekty. Obvykle cestuje jenom několik těch terakotových vojáků, 4, 5, 6, plus nějaké další artefakty z toho mauzolea. ale už tak jenom cena pojištění, prostě já nevím, do stovek milionů korun, technické zajištění, legislativní zajištění, všechno to je velmi složité a trvá to hodně dlouhou dobu, takže Tomio Okamura možná tomu může dát nějaký iniciální podnět, ale samotné dojednávání by trvalo ještě léta.
0: To se asi dozvíme po návratu Tomia Okamury do Prahy. Vyhlédněme ještě do budoucnosti. V souvislosti s tou současnou návštěvou jsme se dozvěděli, že by na ní snad mohla navázat už podzimní cesta vicepremiéra Karla Havlíčka do Číny. My jsme v tom rozhovoru, který se pomalu chýlí ke konci, několikrát narazili na to, že parlamentní diplomacie a Tomio Okamura má přece jenom určité mantinely, které nemůže překonat. Myslíte si, že Karel Havlíček by byl lepší a vhodnější zástupce České republiky v Číně?
20: Určitě by asi z hlediska tady toho, čemu se říká ekonomická diplomacie, byl vhodnějším reprezentantem České republiky, ale k dosažení těch cílů, které si stanovil Tomio Okamura, nebo obecně Česká republika, zejména tady k narovnání toho obchodu například, přispěje asi zase v relativně malou měrou, že? Protože těžko očekávat, že nějaká takováhle oficiální návštěva z České republiky nějakým způsobem změní ten systém, který se v Číně budoval po desetiletí a který Číně vyhovuje a zajišťuje její jednostranné výhody.
0: Upozorňuje sinolog Martin Hála, který byl hostem Interview Plus. Děkuju za návštěvu ve studiu.
20: Děkuju a těším se na shledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.
3: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má Jana Utendorfská.
17: Armáda vyšetřuje pád armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Jeden voják zemřel. Státy Evropské unie se dohodly na přijetí 21. balíku sankcí vůči Rusku. Fotbalista Tomáš Chorý pokračuje ve Slávii. David Douděra si hledá zahraniční angažmá. Neprůjezdná v obou směrech je teď silnice 15 před Litoměřicemi směrem z Úštěku. A zítra bude slunečno, během dne místy oblačno se slabými přehánkami. Teploty až 25 stupňů.
18: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
17: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dorazil na místo nehody armádního vrtulníku do Náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Potvrdilo to ministerstvo. Na palubě vrtulníku Venom bylo 5 vojáků, jeden pád nepřežil. Stroj po nehodě začal hořet. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl mluvčí vysočenských záchranářů Petr Janáček. Péči záchranářů nakonec podle něj skončilo 7 lidí.
21: 3 osoby se středně těžkým zraněním jsme transportovali letecky a sanitkou do nemocnic v Brně. Jeden pacient s lehkým zraněním byl převezen do nemocnice v Jihlavě a zbylé 3 pacienty jsme po nadýchání kouřem transportovali do nemocnice v Třebíči.
17: Armáda na sociální síti X oznámila, že je v kontaktu s rodinou zesnulého vojáka a poskytuje veškerou potřebnou pomoc. Vojenská policie už zahájila vyšetřování nehody. Až do jeho ukončení nebude armáda používat vrtulníku systém H1, mezi které patří vrtulníky Venom i Viper. Státy Evropské unie se shodly na přijetí 21. balíku sankcí vůči Rusku. Vyplývá to z informací Radiožurnálu získaných od diplomatů. Nové postihy musí 27 ještě formálně schválit. Počítají i se zákazem cestování do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině.
22: Schválení 21. balíku sankcí dlouho blokovalo Řecko, které odmítalo zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Opatření podle informací Radiožurnálu nakonec kvůli odporu Athén ze sankčního balíku částečně vypadlo. Evropské firmy mohou ruský zkapalněný plyn dál přepravovat na základě již uzavřených smluv. Nový sankční balík počítá s postihy dalších ruských bank či lodí stínové flotily. Zahrnuje také prodloužení současného cenového stropu na ruskou ropu, kterou evropské firmy přepravují do třetích zemí. Aktuální cenový strop ve výši 44 dolarů za barel by tak měl platit ještě dalších 12 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
17: Starší byty v Česku dál zdražují. Podle dat portálu Esreality cena středně velkých starších bytů byla letos na konci druhého čtvrtletí o zhruba 13% vyšší než ve stejném období loňského roku. Podobný trend potvrzuje třeba portál bezrealitky.cz. Vyčíslil, že v Praze už cena překročila hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Největší meziroční zdražení zaznamenal Pardubický kraj, kde ceny vzrostly přibližně o 18%. Metr čtvereční tam teď stojí podle Esrealit asi 97 tisíc korun. 50-metrový byt tak vyjde zhruba na 5 milionů korun. 4 zraněné si vyžádala nehoda osobního vlaku a nákladního vozidla u Dobronic na Táborsku. Srazili se na železničním přejezdu na trati mezi Chýnovem a Táborem. Řidiče nákladního vozu s těžkým zraněním letecky transportoval do nemocnice Vrtulník. Podle mluvčího jihočeských záchranářů Vojtěcha Míry se ve vlaku zranili 3 cestující.
5: Všichni utrpěli lehká až středně těžká poranění. Záchranáři je na místě zajistili a následně transportovali do nemocnice v Táboře. Celkem se na místě nacházelo 20 osob.
17: Provoz na trati je do odstranění následků nehody přerušený.
6: Sport. Tomáš Chorý zůstává v kádru fotbalové Slávie. Potvrdil to předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Podle něj o tom rozhodl majitel klubu Pavel Tykač. Naopak David Douděra hledá zahraniční angažmá. Oba hráči byli po nedohraném květnovém ligovém derby se Spartou vyřazeni z týmu, a to za nevhodné chování na hřišti. A fotbalisté Hradce Králové nastoupí k úvodnímu zápasu druhého předkola Evropské ligy. Za polárním kruhem v Norsku se na umělé trávě utkají s domácím Tromsø. Souboj začne v 19 hodin. Ve 20 hodin pak odstartuje duel chorvatského Varaždínu s Jabloncem ve druhém předkole konferenční ligy. Obě utkání odvysílá digitální stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Situace na D1 za Devíti kříži, neprůjezdná 15. u Litoměřic. Na D1 z Prahy do Brna velmi dlouhá kolona kamionů. Chvílemi se štosují už za Devíti kříži okolo 171. kilometru. Jsou úseky

0: Zkuste objízdnout trasu přes Ploskovice a Žitanice, případně spodem na Křešice. Silnice 68 Střince směr slovenské hranice. Následky nehody u Hrádku už kompletně odklizené, silnější provoz ale stále trvá.
1: Zhruba na 10 km začíná fronta, kamionu po pravé straně, jde to projet, ale je to pouze dopravo, je tady hodně velká zácpa.
0: A trojka z Prahy do Tábora před Benešovem řeší kolizi dvou osobních aut, jede se Kyvadlově, kolona odmračena 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, během dne na severovýchodě a přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě jen kolem 20. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: 6,5 minuty po 16. hodině, přejeme dobré odpoledne. OSN bude mít od příštího roku nového generálního tajemníka, kdo vystřídá Portugalce Antonia Guterreše. V souboji je teď 6 kandidátů, 4 ženy a 2 muži. Dnes večer se nominanti podrobí otázkám diplomatů, zaměstnanců OSN a taky veřejnosti. Čeští představitelé v Pekingu jednali i o zadrženém Čechovi v Číně v rámci návštěvy předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD. Má případ spojitost s Číňanem zadrženým v Česku. Poslanecká sněmovna bude znovu řešit zákon o rozpočtové odpovědnosti podle motoristů konkrétně 25. srpna. Koaliční poslanci tak chtějí po senátorech přehlasovat i prezidenta. Může se jim to povést? A pokud vás někdy někdo oslovil s prosbou o příspěvek, možná vás napadlo, komu vlastně své peníze posílám a jak si můžu být jistý, že se dostanou tam, kam mají. Právě proto teď neziskové organizace zavádějí společná pravidla pro osobní získávání dárců. To je naše tematická nabídka. Hezký čtvrtek s Plusem. Zdraví Ondřej Látal.
2: Odpolední Plus.
4: OSN bude mít od příštího roku nového generálního tajemníka. Kdo vystřídá Portugalce Antonia Guterreše, zatím není jasné. Podle neformální regionální rotace se často očekává, že by po Portugalci Antoniu Guterrešovi mohl do čela organizace usednout kandidát z Latinské Ameriky nebo Karibiku. V souboji je teď celkem 6 kandidátů, 4 ženy a 2 muži. Dnes večer se nominanti podrobí otázkám diplomatů, zaměstnanců OSN a veřejnosti. A na téma se zaměříme s bývalým ministrem zahraničí, dnes ředitelem diplomatické akademie Cyrilem Svobodou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Pane Svobodo, jaká kritéria by měl splňovat kandidát na generálního tajemníka OSN?
5: Tak mám i zkušenost politickou, diplomatickou, má vědět, jak funguje OSN a měl by mít zkušenost také s Organizací spojených národů, takže i většina těch kandidátů, kteří jsou na seznamu, jsou ti, kteří toto splňují. To jsou ta formální kritéria, ale ještě existuje neformální kritérium a to spočívá v tom, že tento člověk, který má se stát generálním tajemníkem OSN, musí mít doporučení nebo návrh Rady bezpečnosti, kde proto musí hlasovat 9 členů z 15 a 5 stálých členů musí hlasovat pro, nesmí to nikdo vetovat. Takže musí mít ještě takovou pozici, aby respektovali velké mocnosti. A jak už bylo řečeno, respektuje se tady ještě nějaká pravidla rotace, takže teď má být Karibik a tato oblast Latinské Ameriky. A také se musí hledět na to, že ten člověk by měl řešit nějaké klíčové úkoly. Takže asi takhle to je, je to rozehráno, je to komplikované, ale uvidíme, jak dopadne dneska to slyšení.
4: No a když se na to zaměříme více do detailu, jaké schopnosti by reálně tedy měl mít tento člověk, aby zvládl řídit mezinárodní organizaci takového významu a to navíc v době, kdy se proměňuje mezinárodní řád, tak konflikty jsou vlastně na denním pořádku.
5: No tak to je velký úkol, proto já si myslím, že velkou šanci má ta Maria Fernanda Espinoza Garcés, která je ekvádorská diplomatka a politička, protože ona má velmi bohatou zkušenost právě v fungování OSN a je ženou. Ale pokud bychom chtěli opravdu vážně řešit otázku Ukrajiny, Blízkého východu, to znamená i jaderného programu a použití jaderných zbraní, tak by měl dostat šanci Rafael Mario Grossi, ten zase je ředitel mezinárodní agentury

0: agentury pro atomovou energii a ten by mohl dostat šanci, protože byl v Iránu, byl na Ukrajině, zná tuto problematiku a v tomto ohledu by mohl výrazně pomoci. Takže možná to by nějaký úplný kompromis mezi mocnostmi a vezmou toho nejslabšího, který bude dispozici. Ostatní kandidáti mně se nezdají příliš silní a do počtu tam je jenom ten Macky Sall, ten je bývalý prezident Senegalu, no to myslím, že je jenom z dopočtu, protože teď bude ten generální tajemník z Karibiku nebo z Latinské Ameriky.
1: K získání funkce je potřeba podpora 15 člené Rady bezpečnosti OSN, ve které má 5 stálých členů právo veta a následně potvrzení Valným shromážděním. Jak velkou roli budou při výběru nového generálního tajemníka hrát Spojené státy, Čína a Rusko? Může vůbec uspět kandidát, který by pro některou z těchto zemí, z těchto mocností byl vlastně nepřijatelný?
0: No, to bude hrát klíčovou roli. Musí se dohodnout tyto mocnosti. Těchto 5 stálých členů se musí dohodnout. Mezi nimi musí být absolutní shoda, protože jinak nový generální tajemník nebude navržen. Ten Donald Trump se navrhnul předsedu fotbalové světové federace, to jsou podle mě úlety, to se asi nestane, ale teď se budeme muset asi tvrdě vyjednávat, možná, že to bude něco za něco, že některý z těch kandidátů se stane zástupcem generální tajemníka Organizace spojených národů nebo dostane do sebe v čele nějaké významné organizace. Tam bude velká šachová partie, aby byly v úzovkách i ti poražení neskončili úplně špatně.
1: Česko bude mít brzy nového stálého představitele při OSN. Stát by se jí měl Hynek Kmoníček. Jak významná je dnes, pane Svobodo, pro středně velkou zemi, jako je Česká republika, právě pozice velvyslance při OSN?
0: No podle mě je jedna z vůbec nejdůležitějších, kterou máme, protože OSN je organizace nebo místo, kde se zaprvé mohou potkat úplně všichni. Možná, že tam i jednají Rusové s Ukrajinci, já nevím, protože tam se může potkat každý s každým a nesmí to vadit a nikomu to nevadí, protože to je OSN. Za druhé je to forum, kde můžete oslovit svět. To znamená, že když se dostanete s projevem do Rady bezpečnosti nebo na Valné shromáždění nebo na nějaké jiné významné fórum, tam můžete oslovit výrazně svět. A diplomat může velmi výrazně pomoci, aby se tam naši představitelé dostali. To je jeho úkol, takže ten úkol je velmi ambiciozní a zatím velvyslanec Kulhánek má jedničku, protože se mu podařilo dostat ministra nejen na Valné shromáždění a dvakrát do Rady bezpečnosti nebo za doby, kdy on byl šéfem té mise. A takže uvidíme, já věřím, že Hynek Kmoníček je člověk s bohatou zkušeností, že to zvládne také.
1: Cyril Svoboda, ředitel Diplomatické akademie, bývalý ministr zahraničí, děkuju moc za vaši analýzu, hezký den.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Zadržený Čech v Číně byl jedním z důležitých témat dnešních jednání, kterých se v Pekingu účastnil předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. V zemi se setkal s čínskými politickými špičkami. A já už přímo do Pekingu zdravím kolegyni Danielu Brichtovou. Hezký den.
2: Hezký den.
1: Jsou čeští zástupci v kontaktu s českým zadrženým občanem, případně ví se, kdyby mohl být propuštěný?
2: Ano, česká strana je se zadrženým Čechem v kontaktu. To potvrdil náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Podle něj Česko postupuje v rámci zákonných a diplomatických možností.
3: My jsme to téma proaktivně zvedli s čínskou stranou, velmi sebevědomně. Je dobře, že ho zvedáme. Česká diplomacie má být aktivní, nemá sedět doma. Nebýt této návštěvy, tak bychom si ty možnosti diplomatické velmi zužovali.
2: Zatím není jisté, kdyby mohl být Čech propuštěn. Nicméně podle Brodského nebude Česko vyčkávat, ale bude i nadále aktivní.
3: Musí tam doběhnout nějaké procesy, než budeme moci postupovat dál, ale naše ambasáda nebude v čekacím módu a bude zase proaktivní a má svoje zadání, jak dál postupovat.
2: Podle náměstka ministra zahraničí není možné mluvit o větších detailech, protože je teď hlavně potřeba vyjednávat.
1: Naopak v Česku je už od ledna zadržený čínský občan. Mají tedy, Danielo, oba případy nějakou souvislost?
2: Přímo spojovat oba případy čeští zástupci nechtěli. Čínská strana prý reagovala tak, že má také svůj případ v Česku. Bližší informace ale nedoplnili. Já ale naopak doplním, že předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD jednal s třetím nejvyšším politikem Číny, předsedou čínského parlamentu, tedy svým politickým protějškem. Další schůzku měl s šéfem celostátního výboru Čínského lidového politického poradního shromáždění.
4: Ta otázka byla otevřená a my si myslíme za Českou republiku, že není vhodné sdělovat další detaily, abychom nenarušili jednání o dalším postupu.
2: Čínský občan je v Česku obviněný ze špionáže. Čecha v Číně zadrželi kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
1: Dodává Daniela Brichtová toho času v Číně. Hezký večer do Pekingu.
2: Díky, hezký den.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: K novele zákonu o rozpočtové odpovědnosti by mohla sněmovna se znovu vrátit za měsíc. Konkrétně 25. srpna potvrdil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů sobě. Vládní poslanci totiž chtějí svolat schůzi kvůli vetu prezidenta Petra Pavla. Novelu vetoval včera a víc řekne Lucie Špetová z domácí redakce. Dobrý den.
6: Hezký den.
1: Proč se koalice rozhodla svolat schůzi?
6: Protože chce stihnout novelu prosadit. Ve zkratce předloha má umožnit vládě navýšit výdaje na obranu nebo strategii stavby nad rámec schváleného rozpočtu, a to až do roku 2036. Podle prezidenta Pavla ale zákon ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Právě proto se rozhodl novelu vetovat, vysvětluje ve videu zveřejněném na sociálních sítích.
7: Tento zákon umožňuje vládě půjčovat si výrazně více, než je tomu dnes. V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu po dobu 10 let. Přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme.
6: Vláda to odmítá a tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší, a to by podle ní devastovalo ekonomiku. Ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů včerejší veto prezidenta nepřekvapilo. Macinka taky tvrdí, že se v budoucnu budou schodky státního rozpočtu snižovat.
8: My jsme se domluvili na nějakém kompromisním programovém prohlášení vlády a z toho vyplývá, že ty schodky se postupem toho volebního období budou snižovat, což je pro nás možná důležitější, než jet nějaký závod o to, aby se vyrovnal státní rozpočet během 4 let, tak je důležité vidět ten trend. A ten trend i po domluvě s ministryní financí tam je.
6: Koalice potřebuje k přehlasování prezidentova veta 101 hlasů. Ty ve sněmovně má. Schůze ale nebude mimořádná, protože vrácené zákony nelze projednávat na mimořádné schůzi svolané na podpisy poslanců.
1: No a co na to opozice?
6: Ta naopak prezidentovo veto uvítala. Místopředseda rozpočtového výboru Benjamin Činčila z KDU ČSL nečekal, že zákon budou podporovat motoristé, kteří slibovali vyrovnané rozpočty.
9: Ohrožuje se tady budoucnost příštích generací, protože vláda má zodpovědnost nejenom za tu generaci současnou, ale i za ty další. A tímhle zákonem upravují ty pravidla tak, že v podstatě legalizují vysoké schodky, a tahle vláda má si za cíl být nejrychleji zadlužující se země v rámci Evropské unie, a ostatně zatím k tomu má velmi dobře našlápnuto.
6: Připomenu, že novelu o rozpočtové odpovědnosti vrátil sněmovně taky Senát, ten ale koaliční poslanci už přehlasovali.
1: Sněmovna bude znovu řešit zákon o rozpočtové odpovědnosti. Detaily dodala v Odpoledním plusu Lucie Špetová z domácí redakce. Díky.
6: Díky, naslyšenou.
1: Lidé v Litovli na Olomoucku si stěžují na nesnesitelný zápach. V tamním areálu loni začala fungovat solární sušárna čistírenských kalů. Unikátní zařízení město zprovoznilo jako druhé v republice. Podle místních, ale zvlášť teď v letních měsících, není možné v okolí sušárny dýchat.
10: Jak byste to přirovnal? K čemu, po čem to vlastně zapach?
11: Já bych otevřete žumpu. Já bych otevřete zdechlá kočka, strašný zápach, strašný jako.
10: Pan Vít bydlí nedaleko litovelské čistírny odpadních vod. Po loňském zprovoznění solární sušárny kalů se z areálu podle něj line velký zápach.
11: To je teda smrad, že by člověk padl, jako když to přijde, jo?
10: Podobná slova volí i Josef. Od areálu podle svých slov bydlí asi 300 metrů vzdušnou čarou.
12: Před tím měsícem to se člověk bylí ty vedra, že? Tak chtěl večer si otevřít okna, chladice. To se nedal, to jsem prostě se Lidl zvíhal žaludek.
10: Oba muži proto stejně jako dalších několik desítek lidí přišli na veřejnou schůzi přímo k sušárně Kalů. Na místo dorazili i zástupci města a jednatelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová. O problému se zápachem ví.
13: Zdá se, že je to způsobeno jako unikátním složením toho kalu, které v sobě má velké množství organických látek. A když je rozdíl teplot mezi venkem a tou halou velký, tak se prostě dostává do ovzduší nějaký velký množství zápachových látek.
10: Zápachem ze sušárny se zabývají i krajští úředníci. Letos k němu dostali dva podněty, jeden předali České inspekci životního prostředí, říká vedoucí krajského odboru životního prostředí Jitka Hilová.
14: Provozovatel se snaží přijímat nějaká opatření, která ale v čase se musí samozřejmě jakoby otestovat, prověřit, musí to vyhodnotit a to pak bude mít vliv na ten další postup krajského úřadu.
10: V sušárně už se v boji se zápachem vyzkoušelo několik technologií. Testování další, tentokrát korejské, pak začne zřejmě v srpnu. Jde o takzvanou elektrickou osmózu a v Evropě jsou zatím jen 4 taková zařízení, dodává ředitelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová.
13: Dokonce ten korejský vlastník, který tady přijel se podívat, říkal, že mají aplikaci zhodnou někde v Turecku, taky jakoby, že mají to před solární sušárnou, s který taky měli nějaký problém se zápachem a tam to teda zabralo, tak my si držíme palce, aby to zabralo i u nás.
10: V boji se zápachem by taky měla do budoucna pomoct i nová bioplynová stanice. Vedení města ji v areálu plánuje postavit během příštího roku. Z Litovle Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Za 8 minut bude 16:30, posloucháte Odpolední plus. Přispěli jste někdy neziskové organizaci přímo na ulici, anebo jste naopak podobnou nabídku radši odmítli? Právě takové osobní oslovování lidí s žádostí o pravidelný příspěvek bude mít v Česku nově společná pravidla. Neziskové organizace si od nich slibují větší důvěru lidí. Každý se bude moct snadno ověřit, s kým mluví a bude mít jistotu, že jeho peníze putují tam, kam mají. No a podrobnosti v Odpoledním plusu teď přináší Tereza Hipšerová z domácí redakce. Přeju dobrý den.
15: Dobrý den.
1: S čím tedy neziskové organizace nově přišly?
15: Neziskové organizace sjednotily pravidla pro takzvaný face-to-face fundraising, tedy osobní oslovování lidí s nabídkou pravidelné podpory přímo ve veřejném prostoru. Organizace Lékaři bez hranic, Zdravotní klaun, Care a platforma Darujme.cz společně vytvořili etický kodex, který určuje, jak se můžou pracovníci organizací, kteří vybírají peníze, ověřovat, jak mají s lidmi komunikovat nebo jak bezpečně peníze darovat.
1: A nemůže osobní oslovení na ulici na lidi působit jako nátlak?
15: Pro někoho třeba může a právě proto tato pravidla vznikla. Mají zajistit, aby celé setkání probíhalo slušně a transparentně. Pracovníci organizací, kteří vybírají peníze, nesmí oslovovat děti ani zranitelné osoby, nesmí na nikoho tlačit a člověk musí mít vždy možnost rozhovor ukončit. Smyslem není někoho přesvědčit za každou cenu, ale nabídnout informace a nechat každého, aby se sám rozhodl, jestli chce a může pomáhat.
1: A jak tedy poznám, že jsou ti, kteří vybírají příspěvky, férový?
15: V první řadě mají mít všichni svůj odznak s fotografií a identifikačním číslem. A díky tomu si je lidé můžou na webových stránkách organizací zkontrolovat, popisuje Michal Adamec ze Zdravotního klauna.
16: Je určitě vybaven a oblečen do dresu, který reprezentuje tu danou organizaci a nikde rozhodně nevybírá finanční prostředky v hotovosti. Všechny platby, které vlastně probíhají, tak probíhají na zabezpečené platformě. Nikdy se nezadávají do nějakého cizího zařízení.
15: Zkrátka nesmí vzbuzovat pochybnosti, protože u darování je důvěra naprosto zásadní. Lidé chtějí vědět, komu pomáhají a co se s jejich penězi děje.
1: A proč se organizace rozhodly právě pro tento způsob?
15: Jejich hlavním cílem je získávat pravidelné dárce. To jim totiž dává finanční stabilitu a možnost plánovat dlouhodobou pomoc, říká Kateřina Slámová-Kubešová, ředitelka Zdravotního klauna.
17: Protože naše klauniády jsou v nemocnicích pravidelně. To znamená, děti vědí s rodičima, že se můžou těšit na další návštěvu příští týden a další týden. Ta pravidelnost je hrozně důležitý princip naší práce. To znamená, pravidelné klauniády, pravidelné dary jdou úplně výborně dohromady, protože dělají vlastně tu jistotu.
15: Organizace díky tomu můžou ale taky rychleji reagovat při krizích. Když přijde třeba zemětřesení nebo epidemie, nemusí teprve začínat shánět první peníze.
1: A jak jsou na tom Češi jako dárci?
15: Zájem Čechů v posledních letech roste. Třeba právě platforma Darujme.cz zaznamenala podle ředitelky Kristýny Mezníkové za první polovinu letošního roku více než 30% nárůst darů.
18: Když vidím to vlastně pravidelné versus jednorázové dárcovství v číslech, tak jsme na nějakých 43% versus 57%. A tam, kde by face to face mohl pomoct, je překlopení vlastně té většiny do toho pravidelného dárcovství a tím budování té udržitelnosti a nějaké filantropické kultury v České republice.
15: Cílem je získat do konce roku 450 dárců pro každou organizaci s tím, že pravidelný měsíční příspěvek se většinou pohybuje kolem 300 korun.
1: V Odpoledni plusu s námi byla Tereza Hybšerová z domácí redakce. Moc za to děkuju.
15: Naslyšenou.
1: Rašelinová voda, lesy a klid šumavské přírody. Ke křišťanovickému rybníku na Prachaticku lidé ale nejezdí jen za koupáním. Na břehu se střídají koncerty, divadelní představení pro děti i další kulturní program, který láká nejen místní.
19: Začíná dnešní večer Líša, takže já bych ho pěkně přivítal na pódiu potleskem.
20: Dobrý večer nebo dobré odpoledne.
21: Na křišťanovický rybník na koncerty chodí pravidelně Jiří Doskočil.
22: Já sem chodím, protože je tady úžasný prostředí. Jednak ten rašeliný rybník s rašelinou vodou, který je úplně uchvatný. Jednak kvůli Pepovi Fojtovi, který tady dělá fantastickou kulturu, takže ho jezdím podpořit a má to tady naprosto neopakovatelnou atmosféru.
21: Od poslechu jsem na chvíli vyrušila na Ďučejkovou.
23: My jsme jezdívali s dětma plavat a od té doby, co je tady tahle ta bouda, tak sem chodíme ještě radši. A koncerty jsou vždycky pěkný.
21: On to tady má taky krásnou atmosféru.
23: Už jenom ten rybník a les. A chyběl nám ty dva roky, co byl vypuštěný a co se to tady předělávalo.
24: Já to platit nebudu.
21: Předvést své schopnosti můžou na křišťanovickém rybníku někdy i mladší umělci z řad publika.
24: Udělám. Nevojnu se předsedám.
21: Kulturní akce na pláži u křišťanovického rybníka pořádají majitelé boudy u Josefa a Adélky a to je Josef a Adéla Fojtovi.
25: Tak děláme koncerty a pořádáme pohádky pro děti.
21: Vy tu vlastně s rodinou trávíte i celé léto?
25: Většinou roku jsme ve městě, tak potom si užíváme tady léto s dětma v lese a u vody.
21: Kulturní akce se na pláži křišťanovického rybníka konají už 10 let.
26: Jsme tady se Zadalkou vzali přímo na pláži a u doby tady provozujeme Křikulet, festival křišťanovické kulturní léto a zároveň teda boudu Josefa a Adélky.
21: Co pro vás znamená křišťanovický rybník?
26: No rozhodně v obrovskou etapu života, rozhodně spousta lásky, kterou sem ty lidi jako vnášej, respekt k tomu místu, protože jsou lidi, kteří to samozřejmě mají rádi, tak musíme i tu dramaturgii podle toho trošku jako cílit.
27: Já se jmenuji Pepa a mám tady nejradši hrát tady badminton. S Toňou se koupem.
21: Toňa, to je tvůj brácha, vy?
27: Jo. Já to mám nejradši hrát s mamkou tenis a spát v marince.
21: Nejvíc lidí sem ale samozřejmě přiláká koupání.
28: Tati, já už tady nestačím.
21: Julinka zrovna vylezla z vody, má na sobě plavky a plovací vestu.
28: Můžeme tady být s pejskem a že můžeme jezdit na paddleboardu a že můžeme tady ještě plavat a být tady v klidu.
21: Tady můžeme vidět kolem nás, hele, plavou malí kapříci.
28: Můžeme na jednu šáhnout, když se nás nebojí ty ryby.
21: Michal Kadoch má tady kousek chalupu, proto sem jezdí vždycky na koupačku.
29: Líbí se nám tady to okolí, ta rašelinová voda, ty kopce kolem a ten klid.
21: Hana Jiroušková přijela se svojí vnučkou.
30: Eliškou. Jezdíme sem, protože je to tady nádherný, takový přírodní, veškerý vlastně zázemí tady je, tak je to takový jakoby retro. Já se vracím do dětských let.
28: My se totiž s rodičema jezdíme koupat a já to mám ráda, protože se svlažím.
21: Festival Křikulet na pláži u křišťanovického rybníka potrvá až do konce prázdnin. Z Křišťanovic na Prachaticku Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
5: Interview Plus.
31: Z rodného domu Adolfa Hitlera se tento týden stala policejní stanice. Přestane dům tím pádem přitahovat neonacisty? Jak rakouské úřady postupují proti dnešnímu pravicovému extremismu? Nesledují kvůli extremistickým projevům parlamentní stranu svobodných? Na to se zeptám vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzany Liscové.
5: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu.
1: Ministr dopravy Ivana Bednárika za SPD dnes na Pražském hradě přijal prezident Petr Pavel. Co probíjeli, řekneme po zprávách.
0: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Až do ukončení vyšetřování dnešní nehody vrtulníku na Třebíčsku nebude armáda používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom i Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Na místo nehody dorazil taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Zemřel jeden voják, 7 dalších lidí je zraněných. 2 z nich jsou ve vážném stavu. Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře. To je o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc. Litr teď řidiči natankují za 42 korun a 24 haléře. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Radiožurnál to potvrdil mluvčí města Tomáš Melcer. Hoře začalo 9. července a hasiči požár likvidovali 15 dnů. Budova se z velké části zřítila. A Moskvou dosazené úřady na okupovaném ukrajinském poloostrově Krym znovu zavádějí veřejné telefonní automaty pro tísňová volání. Mají být alternativou k mobilní komunikaci, která je kvůli ukrajinským útokům často rušená. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Sport. Pražská Dukla bude po ligové fotbalové asociaci soudně vymáhat náhradu škody. Klub nesouhlasí s tím, že po vyloučení Karviné kvůli ovlivňování výsledků doplnil první ligu Artis Brno. Podle vedení Dukly měl jako první sestupující tým dostat šanci zůstat v nejvyšší soutěži právě klub z Julisky. Cílem Dukly je podle majitele klubu Matěje Turka přímý návrat do první ligy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Situace na D1 za Bíteší je nebezpečí na D3 za Veselým. D1 směrem z Brna do Prahy za Velkou Bíteší na kilometru 155,5 byla zhruba 20 minut neprůjezdná. Hasiči už požár osobního auta uhasili, provoz je obnovený. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že odklon na exitu 162 už je ukončený. Kolona z kilometru 159 se dává do pohybu. Na D3 směrem z Tábora do Budějovic teď velmi opatrně kousek za Veselým nad Lužnicí. Okolo z tého 8. kilometru leží mezi pruhy upínací popruhy. D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně stále hodně ucpaná od Loděnice z 9. kilometru. Jsou to hlavně nákladní soupravy. Jedou krokem i dál okruhem směrem k D1, tradičně za Ořech na 19. kilometr. D8 na příjezdu do Prahy z Ústí. Kolona v obou pruzích od zdi sune se až dál Cínoveckou do Kbelské. A na trojce z Tábora do Prahy hlásíte nehodu na výjezdu z Benešova.
4: Dneska za Benešovem je nehoda několika aut, je u toho policie, tvoří se tam krátká kolona, důležitý je to ve zúžení, takže tam jako s velkou opatrností objíždět. Mnohem delší kolona je ale v opačném směru od Prahy.
3: A popojíždí téměř 20 minut od mrače. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Před námi je chladnější noc na severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou na 11 až 7, při slabém větru až na 5 stupňů. Zítra pak bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přeháňky. Později odpoledne a večer se vyjasní. Teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě bude jen kolem 20. Takové byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Máme 4 minuty po 4:30. Dobrý den. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijal ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Na zhruba hodinové schůzce na Pražském hradě spolu probrali stav některých připravovaných dopravních staveb a taky jejich financování. A máme tam našeho reportéra Jakuba Vika, který řekne ke schůzce víc. Přeju dobrý den.
6: Hezké odpoledne. My novináři jsme po schůzce mluvili s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD. Šlo podle něj o informační schůzku na žádost prezidenta. Petr Pavel v tiskovém prohlášení po schůzce ocenil konstruktivní debatu. Asi polovinu toho jednání zabrali plány na výstavbu vysokorychlostních tratí v Česku. Ministr prezidenta informoval o stavu příprav. Ten aktualizovaný harmonogram totiž vláda projednala zhruba někdy na jaře. Připomenu tedy, že prvním stavěným úsekem tratě s rychlostí až 320 km za hodinu bude Moravská brána, to znamená úsek Přerov-Ostrava. Dělníci práce zahájí v roce 2029. Krátce na to by měla začít taky stavba trati z Brna směrem na Rakousko a Slovensko a taky z Prahy do Brna, nejdřív tedy úseků z Prahy do Světlé nad Sázavou. No a taky pak z Prahy na Ústí nad Labem a dál do Německa. Jde taky o financování stavby, i o tom se oba dva, jak ministr, tak prezident se spolu bavili. Česko, ale i další země teď čekají na rozdělení peněz z unijních fondů podle nového víceletého finančního rámce. O tom by mělo být jasno na podzim. Každopádně podle prezidentova tiskového vyjádření se oba shodli na tom, že náklady těchto projektů musí odpovídat jejich přínosům.
1: No a Jakube, jaká diskuze vyplnila tu druhou polovinu schůzky?
6: Ivan Bednárik podle svých slov představil prezidentovi taky nový návrh ministerstev dopravy a vnitra k rozšíření ochrany kritické infrastruktury před drony. Měly by se tak rozšířit pravomoci například nemocnic, skladů paliv, letišť nebo třeba řízení provozu na železnici na eliminaci cizích dronů. Teď proti ním totiž můžou zasahovat jen policisté nebo vojáci. Detaily z jednání přidává Ivan Bednárik.
7: Pana prezidenta zajímaly ty následní kroky, které jako předseda výboru pro antidronovou ochranu má v gesci na Bezpečnostní radě státu a tomu jsme věnovali druhou půl hodinu.
1: Mluvili taky o tom, že prezident vetoval novelu rozpočtových zákonů?
6: Ano, i na toto se podle Bednárika debata na závěr dotkla, na tu došlo. Připomenu, že novelou chtěla vláda rozvázat pravidla zadlužování státu. Prezident to v minulých dnech označil za ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a oslabení kontroly veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády a návrh vetoval. Nepřijetí novely by podle Bednárika znamenalo komplikace pro dopravní stavby.
7: Vysvětloval jsem, že já jsem rezort, který investuje a zlepšuje život obyvatel v České republice, protože to jsou investice, které mají jasný multiplikační efekt. Velice těžko se mi bude stavět teďka rozpočet na infrastrukturní stavby, jako je to stavba páteřní sítě dálniční a jako jsou investice do železnice. A byl jsem vyslechnut.
6: Vetovanou novelu sněmovna naposledy projedná v úterý 25. srpna. Na přehlasování veta potřebuje 101 poslanců, koalice se však opírá o 108 členů většinu.
1: Schůzku ministra dopravy s prezidentem na Pražském hradě sledoval kolega Jakub Vik. Díky moc za to.
6: Díky, hezký den.
1: Státy Evropské unie se po 6 týdnech náročného vyjednávání ústupků a kompromisů dohodly na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. Zaměřuje se na postihy ruských bank nebo firem v oblasti kryptoměn. Počítá taky se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Řada sporných návrhů ale nakonec ze sankčního balíku vypadla. Podrobnosti probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Přeju dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
1: V jaké fázi je teď schvalování toho 21. balíku sankcí proti Rusku? Už je hotovo?
8: Státy Evropské unie dnes dopoledne dosáhly politické dohody. Ten sankční balík ale musí ještě formálně schválit a to by se podle mých informací od diplomatů mělo stát ještě dnes pomocí takzvané písemné procedury.
1: Můžeš prosím podrobněji přiblížit, na co se tyto nové sankce zaměřují?
8: Ano, je to celá řada věcí. Oni se zaměřují například na postihy ruského bankovního sektoru. Na sankční seznam mělo by přibýt dalších 32 ruských bank, které tak nebudou moct provádět transakce s bankami v Evropské unii. Také se na ten sankční list dostanou další lodě, takzvané ruské stínové flotily, pomocí kterých Rusko obchází už platné unijní sankce. No a výrazně se má stížit vstup do Evropské unie pro všechny Rusy bojující ve válce proti Ukrajině. Zatím podle informací diplomatů není úplně jasné, jestli půjde o definitivní zákaz. Podrobností se každopádně dozvíme po tom formálním přijetí balíku. No a státy Evropské unie se také dohodly na zmrazení cenového stropu na ruskou ropu, kterou evropské přepravní společnosti převáží do třetích zemí. Její cena musí být příštích 12 měsíců maximálně $44 za barel. Pokud by toho zmrazení cenového stropu neprošlo, tak by ten cenový strop výrazně stoupnul a Rusko by tak na prodej ropy zkrátka vydělávalo daleko více.
1: No a Zdeňko, proč schválení těchto sankcí trvalo tak dlouho, celých 6 týdnů?
8: Protože celá řada států měla s původním návrhem, který před 6 týdny představila Evropská komise, tak měla různé problémy a výhrady. Asi největší problém v posledních dnech, ta poslední věc, která přijetí toho balíku blokovala, tak to byl řecký odpor proti navrhovanému zákazu pro evropské firmy, aby přepravovali ruský skapalněný plyn, zemní plyn do třetích zemí. Řecko se obávalo, že by to zásadně poškodilo jeho přepravní společnosti. Ten původní návrh tak byl výrazně oslabený a ta dohoda, ten kompromis, na kterém se dnes teda státy Evropské unie dohodly, tak počítá s tím, že evropské firmy budou moct i nadále ten ruský skapalněný zemní plyn vyvážet, ale pouze na základě smluv, které byly uzavřené ještě předtím, než začala ruská válka proti Ukrajině, tedy ještě před rokem 2022, ale nebude moc pokračovat vývoz na základě nových smluv. Oproti tomu původnímu návrhu také z toho sankčního balíku vypadly sankce proti ruskému patriarchu Kirilovi. To zase bylo něco, o co usilovalo zejména Bulharsko. No a na žádost například Portugalska zase z toho sankčního balíku vypadl původní návrh na omezení, na výrazné omezení dovozu ruských ryb, zejména pak ruské tresky. Takže toto jsou věci, které v původním návrhu Evropské komise byly, ale nevydržely.
1: Dodává v odpoledním vysílání Plusu bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkuji, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
1: Před federálním soudem v americkém Minneapolisu čekají lidé na verdikt v případu, který Amerikou otřásl jako málo který akt politického násilí. Vance Boulter loni v červnu v přestrojení za policistu zastřelil bývalou předsedkyni Minnesotské sněmovny Melissu Hortmanovou a jejího manžela. Ten samý den těžce postřelili ještě tamního senátora s manželkou. No a víc už teď v odpoledním Plusu probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou toho času v Praze. Dobrý den.
9: Dobrý den.
1: Připomeňme, co přesně se tu noc ze 14. června v loni v Minnesotě stalo.
9: Boulter si tu noc počínal jako profesionál, to je možná na tomto nejděsivější. On kolem 2 hodiny ráno zazvonil v přestrojení za policistu s takovou silikonovou maskou na obličeji a v autě, které vypadalo a bylo i upraveno jako policejní vůz, takže budilo takovou důvěru. A zazvonil u domu senátora Johna Hoffmana. Nechal se zavolat i jeho ženu a poté oba dva 9 ranami postřelil. Oni to přežili jen zázrakem, ale tím on neskončil. On potom ještě objel domy dalších 2 političek z demokratické strany. Jedna nebyla doma, u druhého vyrušila hlídka a toho také nezastavilo. A nad ránem potom dorazil k domu bývalé předsedkyně sněmovny Melissy Hortmanové. Tam mu otevřel manžel Mark. On si ještě jako co by policista nechal zavolat jeho ženu a poté je oba zastřelil. Následovalo asi největší pátrání v dějinách Minnesoty. Chytili ho po 43 hodinách nedaleko jeho farmy.
1: A jaký trest teď Boulterovi hrozí?
9: 2 po sobě jdoucí do životí a k tomu ještě 40 let. To znamená, ten velmi pravděpodobně zemře ve vězení. Toto je totiž společný návrh jak prokuratury, tak i obhajoby a dá se očekávat, že soud ho téměř jistě potvrdí, protože je to výsledek dohody o vině. On se Boulter přiznal se k 6 federálním zločinům, včetně stalkingu, vraždy a přiznal se proto, aby prokuratura nepožadovala trest smrti. Takže je to maximum, které může dostat, ale tím to také nekončí, ještě ho čeká další stání před jiným soudem.
1: Střelec měl u sebe seznam, ten obsahoval 10 jmen demokratických politiků. Proč a co zjistila policie o jeho motivech?
9: Vyšetřovatelé totiž u něj našli sešity s dalšími desítkami jmen a na mezi těmi jmény byly zejména demokratičtí politici z demokratické strany nebo političky, ale také lékaři, kliniky provádějící potraty, protože Bolter je silně věřící konzervativec, radikalizovaný. Podle prokuratury si on své cíle vybíral politicky. Všechny oběti i všichni lidé na tom seznamu byli demokraté, kteří byli nějak navázáni na to téma rozhodnutí o těhotenství. A on sám u soudu potom nabízel taková zmatená, až by se dalo říct, mesianistická vysvětlení, ale prokuratura mluví jasně, šlo o plánovanou politickou popravu.
1: Melissa Hortmanová byla vlivnou americkou političkou. Co její smrt udělala s politickou atmosférou v zemi? Vzala si Amerika z té tragédie ponaučení?
9: Spíše by se dalo říct, že ne, ale určitě krátce po té vraždě, která otřásla tu zemi zastavila. Hortmanová měla státní pohřeb, truchlili demokraté, soustras vyjadřovali i republikáni. Politické násilí ale nemůžeme říct, že by nějak zpomalilo od té doby. Spíš naopak, v dubnu, jak jistě víš, padly výstřely v budově, kde měl na večeři novinářů vystoupit Donald Trump, prezident Spojených států. Zákonodárci si masově pořizují ochranku a mnozí přiznávají, že kvůli výhruškám třeba přemýšlejí o odchodu z politiky, nebo ti, kteří odejdou, tak říkají, že ty výhrušky byly jedním z důvodů, proč odešli.
1: Americká tajná služba dnes oznámila, že hrozby vůči chráněným činitelům letos prudce vzrostly. Čím to vysvětluje?
9: Ona to popisuje jako důsledek let vyhrocené politické atmosféry. Ta čísla jsou mimochodem výmluvná. Za půl roku evidují 10 000 vyšetřovaných hrozeb. To znamená, meziročně to je nárůst o 40%. Zítra se koná ta večeře zmíněná, která se zpravodaju Bílého domu, která byla přiložená kvůli té střelbě, než měl vystoupit prezident Trump. A tajná služba už teď předem říká, že počítá s tím, že se prostě objeví zlí lidé, že to je do realita doby, ve které žijeme.
1: Zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech na skok v Praze Jana Cíglerová. Jano, přeju hezký zbytek dne.
9: Pěkný den.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu dalšího 7-kilometrového úseku dálnice D55 mezi Napajdly na Zlínsku a Babicemi na Uhersko-Hradišťsku. Bude stát 9 miliard korun. Stavět se má začít už příští rok a jako první na trasu budoucí dálnice nastoupili pyrotechnici.
10: Tam se budou třeba pohybovat těžký stavební stroje a právě kdyby nějaký tenhle ten těžký stroj najel třeba na nějakou nevybuchou minu nebo bombu, tak by se něco mohlo stát.
11: S Martinem Dvořákem stojíme u pole ve Spytihněvi na Zlínsku, kde on a jeho tým začal s pyrotechnickým průzkumem.
10: Používáme německý magnetometr Forster Ferex. Cena zrovna tohohle přístroje je řádově jako desítky tisíc euro.
11: Průzkum je nezbytný pro výstavbu dalšího úseku dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi. Na konci druhé světové války totiž v okolí bojovaly jednotky pěchoty. Přístroj dokáže detekovat kovové předměty různě hluboko pod zemí.
10: Ruční granát, puškový granát, protitankový, tak to je tak do metru a půl. Větší nějaký ty bomby, pumy, 100 kg, 250 kg, tak ty až do 6 metrů.
11: Tým se skládá ze 3 až 4 lidí. Mezi nimi je i František, který mi popisuje samotný přístroj.
12: Je tady nějaká kostra. Ty jsou připevněny 4 měřící sondy, k tomu je přidělaná měřící jednotka společně s baterií a s protizávažím vzadu. Ty nám to řeklo, že sondy jsou připojené a můžeme měřit. My můžeme zjistit, jestli se tam nachází nějaká anomálie, ale pouze až po vyhodnocení do grafické podoby můžeme vlastně zjistit, jakou velikost má a poskytnout tady tyhle data pyrotechnikovi, který se podle toho rozhodne, jestli kopat nebo ne.
11: Samotná konstrukce váží kolem 15 kg.
12: Střídáme se, nejde s tím měřit celý den. Člověk by byl hrozně unavený, uřícený. Je to náročný. Co nám stěžuje práci, je terén. Když chodíme po oraném poli, tak je to mnohem náročnější, než když chodíme po nějaké krátce posekané louce.
11: Přístroj může mít i namontovaná kolečka nebo může být poháněný pomocí čtyřkolky. Lidská síla má ale podle Martina Dvořáka určité výhody.
10: No, my záměrně máme variantu bez koleček. právě aby jsme to mohli nosit na zádech, protože potom máme jistotu, že kdekoliv máme měřit, tak to je všude průchozí pro nás.
11: Tým musí prověřit 80 hektarů území. Pokud vše půjde dobře, mělo by být hotovo do konce listopadu. Ze Spiti Hněvy Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
1: Ve čtvrtek 23. července posloucháte Odpolední plus. Budoucnost dvou významných hudebních muzeí v Česku je v ohrožení. Jedná se o pražská muzea Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Radní hlavního města tento týden schválili ukončení bezplatné výpůjčky dvou městských budov, které doteď využívá Národní muzeum právě pro výstavy věnované skladatelům. Objekty na Novotného Lávce a v ulici ke Karlovu jsou ve špatném technickém stavu a potřebují rekonstrukci, na které ale Národní muzeum nemá peníze. Není tak jasné, jestli a kdy se Muzeum Bedřicha Smetany nebo Muzeum Antonína Dvořáka do svých objektů vrátí.
13: V expozici je nejenom klavír Antonína Dvořáka, ale třeba i jeho pracovní stůl, partitura a mnoho jiných unikátů, které světově uznávaný umělec používal a které si přijíždějí prohlížet lidé z celého světa. Informace o muzeu najdete totiž v mnoha mezinárodních průvodcích.
14: Potom víme, že se tomu tady říká Michnův letohrádek a to je připisováno majiteli, respektive tvůrci této stavby, který nechal postavit si tady své letní sídlo, takzvaný Lusthaus. A potom v 18. století, v letech 1717 až 1720, a to byl Jan Václav Michna z Vacínova. A proto dneska v průvodcích a různě najdete označení Michnův letohrádek. Ještě bych řekla, že se dost často vyskytuje jeden název a to je Villa America. Tenhle název tento dům dostal někdy v první polovině 19. století, kdy se tady provozovala letní zahradní restaurace, které se právě říkalo Amerika. Takže to jsou takové tři označení, které možná ještě stále figurují v označení této budovy.
13: Uvádí současná ředitelka muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová v pořadu, který vznikl před několika měsíci a popisuje vznik samotného muzea v roce 1932.
14: Máme tady Dvořákův Bezendorfer klavír, který si objednal z Vídně a můžeme zkusit teda jenom pár tónů.
13: Kam přesně se ale tyto exponáty a památky přestěhují, zatím není jasné. Vyplývá to i z písemného vyjádření mluvčí Národního muzea Kristýny Kvapilové.
15: Současně bychom byli velmi rádi, pokud by i po jejím dokončení zůstaly obě budovy místem, kde bude důstojně prezentován život, odkaz a dílo Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. V tomto smyslu jsme vedení hlavního města Prahy nabídli naši odbornou spolupráci i maximální součinnost a jsme připraveni o budoucnosti obou muzeí vést další jednání. Péči o odkaz obou skladatelů považuje Národní muzeum za jednu ze svých dlouholetých priorit.
13: Budova na Novotného Lávce, kde sídlí Muzeum Bedřicha Smetany, prošla naposledy velkou opravou po ničivých povodních v roce 2002. Barokní letohrádek v ulici ke Karlovu, kde je Muzeum Antonína Dvořáka, byl sice naposledy zásadně opravován v 90. letech minulého století, ale například v roce 2017 restaurátoři opravili cenné barokní fresky a v roce 2011 prošlo muzeum také částečnou půlroční rekonstrukcí. Pražský magistrát teď chce oba objekty opravit zásadně. Citujeme vyjádření mluvčího Víta Hofmana.
16: Po převzetí objektů bude nezbytné rozhodnout o jejich budoucím využití s přihlédnutí k jejich památkové ochraně. Následně bude nutné zajistit stavebně technické, historické a restaurátorské průzkumy, zpracování projektové dokumentace a projednání příslušných záměrů s orgány státní památkové péče. Teprve na základě těchto podkladů bude možné stanovit rozsah nezbytných stavebních úprav, jejich časový harmonogram i předpokládanou finanční náročnost.
13: Po rekonstrukci chce magistrátní odbor majetku konzultovat budoucí využití s odborem kultury. Chce, aby i nadále obě budovy sloužily kultuře, společenským akcím nebo byly využity v cestovním ruchu. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
1: Odpolední plus posloucháte 7 minut před 17. hodinou. Více než polovina mladých lidí sleduje finanční influence. Čtvrtina z nich pak podle rad online tvůrců také investovala. Vyplývá to z průzkumu, který pro garanční systém finančního trhu zpracovala agentura Ipsos. Je způsob, jak mladí investují, důvod k obavám, anebo to naopak ukazuje na větší zájem o to, jak nakládat s penězi? Na to se teď zeptám Dominika Stroukala, ekonoma z Metropolitní univerzity Praha, kde vede studijní program Digitální ekonomika. Dobrý den.
17: Dobrý den vám.
1: Pane Stroukale, mohou být podle vás ti takzvaní finfluenceři přínosem a přispět k lepší finanční gramotnosti mladých lidí?
17: No, ano i ne. To, že dneska mladý člověk začne investovat, je vlastně dobrá zpráva, pokud ho k tomu ten finfluencer dokope tím, že prostě, je v tom prostoru vidět, tak je to dobrá zpráva. My víme, že velký problém u nás s investováním není úplně s tím, že bychom to dělali špatně nebo tam dávali málo peněz, ale spíš s tím, abychom vůbec začali. Horší ale potom je, když se podíváme na nějaké statistiky, které existují o tom, kam ty peníze následně ti influenceři doporučují posílat, na to i upozorňuje evropský regulátor, že tam se systematicky tlačí spíše ke spekulativnějším, dražším produktům, takže dobrá zpráva v tom, že se aspoň o investicích mluví, horší potom je v těch konkrétních typech.
1: Jaká rizika tedy ta důvěra v ty finfluencery přináší?
17: No, rizik je celá řada. No, první je vůbec střet zájmu, protože můžou být různé placené spolupráce, které se často nepřiznávají. Další je, že to může být drahé. My jsme často ze studenty naráželi na to, že kdyby člověk místo placených kurzů a placených rad, placených skupin různě po internetu ty peníze posílal na nějaký široký, levný akciový a indexový fond, tak by dávno vydělal nějaké peníze a teď prostě jenom čeká na nějakou zázračnou radu, která nepřichází. A potom je i často neznalost. Existuje hezká studie, která ukazuje, že velká část lidí, a to je přirozené na trhu, dá špatné rady, ale horší problém, než dávají špatné rady, je ten, že my vidíme, že ti, co dávají špatné rady, tak jsou více sledovaní, že mají větší pozornost, a což je něco, a s čím bychom měli pracovat, aspoň vědět, že když už člověk někoho sleduje, tak hraje s nějakou takovouhle statistikou, aby si nemyslel, že ti, co jsou na internetu, mají větší sledovanost, tak musí automaticky znamenat, že jsou lepší.
1: Nakolik je, pane Stroukale, praxe těch online finančních influencerů srovnatelná s tradičními finančními poradci?
17: Srovnatelná je, máme na to evropské nařízení, máme na to regulaci, Česká národní banka k tomu má dohled a ráda o tom píše a mluví veřejně, takže prostě dneska, když člověk poskytne v komentáři na internetu někde jasnou investiční radu, tak poskytuje investiční poradenství a měl by mít licenci, máme pokutu až do 15 milionů korun. Zatím jsme v tom ale střídmí, protože ono to není jednoduché prostředí. Ono často i ti, co licenci mají, tak si pořídí jedno a potom pod velkou firmou může být jako institucionalizovaná a nějaký problém, zatímco třeba můžete mít někoho, kdo na internetu prostě poradí jednoduše, jako zkuste začít investovat, a což může být dobrá rada. Takže jsme zatím, a to si myslím, že regulátor dělá dobře, opatrní v tom, aby se nějaké takovéhle drakonické pokuty udělovaly, ale ta regulace už existuje.
1: No a jaké jsou vaše poznatky, ať už z praxe nebo z výuky o tom, jak mladí investují?
17: Tak já nechci mluvit sám o svých, protože to by byla bublina, já mám skvělé studenty, ale když se podíváme na nějaká data a ono to tomu trošku odpovídá, tak skutečně nejčastěji stále vidíme, že ty informace studenti sbírají nejenom od finfluencerů, ale z rodiny, od svých blízkých, což taky ne vždycky je dobře. Ale co je důležité, je, že i tenhle ten výzkum, kterým jsme to vlastně uváděli, tak mluví o tom, že lidé se docela ověřují alespoň trošku informace. Tam myslím, že výzkumu bylo, že více než 80% lidí si ověřuje. Takže to není tak špatná zpráva, jak z dálky může být. A co je zajímavé z těch výzkumů, tady v tomto nebylo, je, že investice už je mnohem širší slovo. Dneska si mladí koupí limitovaný kus oblečení nebo nějakou sběratelskou věc a považují to za investici, investují trošku ze široka i více do alternativ. A vlastně proč ne? Trošku více tím baví, než jsme to dělali my nebo naši rodiče.
1: Na to jsem se chtěl ještě právě doptat, nakolik se investiční strategie mladých lidí a návyky odlišují od těch starších generací.
17: Odlišují se, teď jsem říkal, v těch alternativách, ale i v tom samotném investování, řekněme na tom tradičním kapitálovém trhu, tak tam vidíme, že jak se demokratizovalo investování, máme aplikace v telefonech a můžu se o tom dozvědět více, tak vidíme, že sice jsou to dneska malé částky, takže v tom globálu stále ta generace dneska, generace Z není tou masou, která by hnala kapitálové trhy nahoru, ale už vliv mají a vidíme, že to je mnohem širší a že to je oblíbené mít nějakou aplikaci a to, co se stává hodně a překlápí se to, vidíme to na statistikách, je, že místo poradců, místo institucí věří častěji sobě samým, a což nutně nemusí být špatně, když prostě koupí nějaký široký fond a věří trhu jako takovému, nesnaží se moc spekulovat, tak je to na začátku jako rozumná strategie, kterou doporučuje každá chytrá knížka. A to vidíme, že je častější než zase u těch starších generací, které prostě častěji věřili poradci nebo instituci. To se mění.
1: A mám poslední otázku, máme na ní zhruba minutku. Na co si obecně při investování dávat pozor, pane Stroukale?
17: Tak těch věcí je celá řada. A nejdřív je samozřejmě jako začít investovat až ve chvíli, kdy člověk má rezervu. A chytré knihy mluví o 3 až 6 měsících, což není málo peněz. Pak začíná být zajímavé řešit investice. Než člověk splatí dluhy, tak prostě investovat, když je člověk ve velkých dluzích, pokud to není třeba hypotéka, a při té se dá investovat taky. A myslet čím dřív, tím líp, takže jako člověk, když začne později, tak je to obtížnější. A právě potom se objevuje i celá řada šmejdů. A my dneska víme, a to je potřeba si dát pozor, že ta doba, jak je divoká, tak se i z dat komerčních bank víme, že se objevilo čím dál tím víc podvodníků, kteří lákají na zkratky. A pokud je ta nabídka podezřele dobrá, pokud někdo něco slibuje garantovaného brzy a s vysokým zhodnocením, tak to zpravidla bývá podvod.
1: Dominik Stroukal, ekonom z Metropolitní univerzity Praha, kde vede studijní program Digitální ekonomika. Poslední host dnešního odpoledního plusu. Děkuju vám za to a přeju hezký den.
17: Já děkuju, hezký den vám.
18: Radioservis představuje
19: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
20: Hodin. Český rozhlas plus zprávy.
2: Armáda vyšetřuje pád vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Jeden voják zemřel. Majitel má okamžitě odstranit požárem poničenou budovu 34 ve Zlíně. Tenistka Sára Bejlek hraje na pražské štvanici osmifinále turnaje WTA. Pozor na nehodu 3 aut na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna. A zítra bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přehánkami. Teploty až 25 stupňů.
20: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřel jeden voják, další 4 se zranili. Podle mluvčího záchranářů na Vysočině Petra Janáčka ošetřili ještě další 3 lidi, kteří se nadýchali kouře. Nehodu vyšetřuje vojenská policie, říká mluvčí armády Gabriela Kugler.
22: Okolnosti této nehody jsou právě vyšetřovány vojenskou policií, až budou známa nějaká data a závěry, tak určitě s tím budou média seznámeny, ale zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat už kvůli povaze nehody.
2: Armáda až do ukončení vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom i Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Radiožurnálu to řekl mluvčí města Tomáš Melcer.
23: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
2: 11-patrový objekt z velké části zničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Zřícená budova podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Vyšetřování červnové srážky lodí, při které přišli o život 4 Češi, může trvat až rok, potvrdil to chorvatský ministr zahraničí. Společně s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů uctili památku obětí nehody. Po vodě pustili smuteční věnce v místech, kde leží trosky potopené plachetnice.
24: Jsem opravdu rád za to, že chorvatská strana navrhla, jestli bychom ten program té cesty naší nerozšířili právě o zastávku ve Splitu a připomínku tady té tragédie, která se odehrála.
25: Řekl ministr Petr Macinka a poděkoval svému chorvatskému protějšku. Goran Grlić Radman potvrdil, že pokračují přípravy na vytažení trosek plachetnice z mořského dna. Plavidlo zatím zůstává na dně kvůli složitosti jeho vytažení a také proto, aby se zajistilo, že se při této akci uchovají důkazy. Podle chorvatské agentury pro vyšetřování nehod může zjišťování příčin neštěstí trvat až rok. Na základě jeho výsledků pak agentura navrhne opatření, která by podobným tragédiím v budoucnu předcházela. Ze Splitu Tea Veseláková, Radiožurnál.
2: Extrémní sucho ohrožuje i některé chovy dobytka. Negativně ovlivnilo úrodu krmných plodin na jižní Moravě. Například vojtěšky se místy urodilo o desítky procent méně než je průměr. S nedostatkem krmiva bojují například v Miroslavi na Znojemsku.
0: Pro nás by byla jako jediná varianta snižování stavu skotu.
3: Vysvětluje agronom Martin Šťastný. Vojtěšky letos sklidil oproti průměru asi čtvrtinu, kukuřice na tom není o moc lépe. Zemědělci teď doufají, že ztráty alespoň z části vykompenzují podzimní plodiny. Doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
4: Pokud nepřijde déšť, aby se dorovnaly záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
3: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky. Šimon Franc, Radiožurnál.
6: Tenistka Nikola Bartuňková neprošla do čtvrtfinále turnaje Live Sport Prague Open po porážce 1-2 na sety s Tajkou Tararudijovou. O postup teď bojuje další Česka, Sára Bejlek. Její zápas s Timofejevovou z Uzbekistánu sleduje na pražské štvanici David Prouza.
7: Sára Bejlek vede 5-1, k tomu má výhodu, ještě podává a je velmi blízko zisku první sady. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport ze Štvanice. David Prouza, Radiožurnál.
6: V osmifinále pražského turnaje WTA se dnes ještě v čistě českém souboji utkají v osmifinále Barbora Krejčíková s Lucí Havlíčkovou. A na mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě dnes pokračují závody kajakářů. V semifinále se představí pětice českých reprezentantů, včetně obhájců loňských medailí Jakuba Krejčího a Jiřího Prskavce. Program světového šampionátu začne po 17. hodině v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
21: Na D1 nehoda na úrovni okruhu zdržení, pak v okolí Brna. Na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna už se zpomaluje za Čestlicemi na 8,5 kilometru. Do 10 minut zabere trasa k nehodě těsně za nájezdem z okruhu na 11. Blokovaný jelevý pruh, v něm 3 nabouraná osobní auta plus policejní hlídka. D1 na příjezdu do Brna od Prahy a trvající zdržení hlavně pro kamiony zpomalují kus za 9 kříži okolo z tého 73. kilometru. Aktuálně tam brzdí i osobní auta v levém pruhu. Ta se po pár minutách opět rozjíždí a nesouvisle pokračují až do zúžení u D2. Na D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov pokračuje o něco silně.

0: na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Před námi je chladnější noc na severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou na 11 až 7, při slabém větru až na 5 stupňů. Zítra pak bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přeháňky. Později odpoledne a večer se vyjasní. Teploty 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut radiožurnálu, slovo má Vladimír Kroc.
2: Bylo by vhodné vypustit střední a spodní nádrž vodního díla Nové Mlýny na Břeclavsku. Co bychom tím získali? Nevystavili bychom tím lidská obydlí riziku v případě povodně? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je rostlinný ekolog z Vídeňské univerzity Krištof Chytrý. Zdravím vás do brněnského studia. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Rozhovor natáčíme půl druhé hodiny před vysíláním. Vy jste zastáncem pro někoho možná razantního řešení chronického problému se sinicemi v novomlýnských nádržích, jejich vypuštěním. Co tím získáme?
3: No, já bych neřekl, že jsem přímo zastáncem samotného vypuštění. Já jsem ale velkým zastáncem, a nejenom já, ale i skupina dalších lidí, co se mnou tuto iniciativu začala, aby se tato varianta vůbec dostala na stůl a začalo se o ní seriózně a kriticky, ale hlavně věcně diskutovat. To v současné době totiž není tak. Dokonce bych řekl, že nejsme nikdo z nás vyloženě nekritickými podporovateli samotného vypuštění jakékoliv nádrže. Dobře si uvědomujeme, že to je složitý problém a je to potenciálně velká změna, a proto se záměrně snažíme vést diskuzi, která bude co nejotevřenější, protože význam téhleté změny nutí nebo tu situaci posouvá do roviny, kdy to nesmí být rozhodnutí ani jednoho člověka, ani jedné instituce, ale musí to být nějaká co nejširší, co nejlépe informovaná, pokud možno celospolečenská shoda.
2: No a vy tedy navrhujete vypustit spodní nádrž nebo spodní a střední, jak to vidíte?
3: Těch variant je víc. Já bych chtěl říct, že my chceme dát argumenty pro jednotlivé varianty na jeden stůl a začít o nich diskutovat, jaké jsou pro a proti jednak toho současného stavu, anebo i těch jako různých alternativ. Co se teďka jeví jako asi nejrealističtější, je například právě ono často opakované přeměnění z dolní nádrže na suchý poldr.
2: Tak k tomu se za chvíličku dostaneme. Podle Povodí Moravy je pro rozvoj Sinic klíčová ta střední nádrž. Jak to tedy je?
3: Rozvoj Sinic probíhá v podstatě ve všech těch nádržích, v horní, prostřední i té dolní. Prostřední a dolní, ty jsou nejvíce zasažené, ale tady jde o nějaký kumulativní efekt, protože v situaci, kdy ty nádrže máme zasažené Sinicemi třeba dvě, což ta prostřední a dolní jsou nejvíce krizové, tak ten celkový odběr biomasy, a tedy odběr, teda celková biomasa a tedy odběr kyslíku je daleko vyšší. Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak, která je z nich největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
2: No, pojďme si pro jistotu říci, proč se v novomlýnských nádržích tolik množí sinice. Je hlavní problém s tím, že nádrže jsou relativně mělké a tudíž se ve vedrech voda rychle prohřívá?
3: No, zodpovědné za to jsou tři faktory. Všechny tyto tři faktory jsou důležité. Jednak je to ta teplota, potom je to nějaký celkový obsah živin a hlavně fosforu tedy. Nejenom jeho pravidelný přísun, ale i fosfor, který je přítomný v sedimentech, tedy nějaká vnitřní zátěž toho systému, a nakonec právě stojatá voda.
2: Starostové okolních obcí se k možnosti vypustit novomlýnské kaskády staví spíš neutrálně, ale odpůrci namítají mimo jiné, že by to poškodilo tamní cestovní ruch?
3: No, tady je potřeba zdůraznit, že jednak to jsou obavy zcela oprávněné. Každá změna sebou musí nést mnoho informování, aby jsme pokud možno tyto obavy umenšovali, a musí se to komunikovat opravdu dlouhodobě. To je zásadní věc. A za druhé je potřeba zdůraznit, že vypuštěním nádrže tam nevznikne nějaká obrovská černá díra, která bude nekompatibilní s jakoukoliv formou turismu. Vznik,

0: Tam ale potenciálně krajina, která bude naprosto unikátní, nebo může být naprosto unikátní a v celé České republice v podstatě nebude mít obdoby.
1: Nádrže, mimochodem rozlohou třetí největší vodní plocha u nás, byly definitivně napuštěny v roce 1989 a byly stavěné jako protipovodňová ochrana a taky jako zásobárna závlahové vody. Je pravda, že k druhému účelu nikdy nesloužily?
0: No to není úplně pravda. On ten původní v nějaké formě se k závlahám používají, ale ten původní záměr byl opravdu megalomanský, počítal se zavlažováním nějakých 45 tisíc hektarů, v současné době jsou to třeba nižší stovky hektarů a to je dost dobře realizovatelné, třeba i s využitím jenom dvou nebo snad dokonce jenom jedné nádrže. Tam ještě potřeba upozornit, že současný odborný diskurs zdůrazňuje, že takovéto velké nádrže by měly mít primárně jenom jedno využití. Protože když máme nádrž, která má sloužit například jako zdroj vody pro zavlažování a jako protipovodňová ochrana, tak se vlastně tyto dva zájmy mezi sebou perou. My totiž potřebujeme nějakou retenční kapacitu, kterou bychom mohli využít k zachycení povodňové vlny. Mm-hmm. A na druhou stranu potřebujeme ale tam té vody mít co nejvíc, aby jsme ji mohli používat pro zavlažování.
1: No a v případě tedy zrušení té přehrady, co by to znamenalo, nebo co by nahradilo protipovodňovou ochranu?
0: Ta alternativa, o které se snažíme mluvit a kterou se snažíme dostat na stůl jako smysluplnou alternativu, je suchý poldr. To je v podstatě, to si posluchači mohou představit jako takovou přehradní nádrž, ale bez vody. Jsou to tedy jenom hráze a není tam voda a na dně teče normálně nezregulovaná řeka. Jestli tato varianta je možná a za jakých podmínek a jaké pozitiva, negativa a jaké celkové náklady by převedení dolní nádrže sebou na suchý poldr sebou neslo, to ovšem v současné době nikdo dost dobře neví.
1: Ona ta dolní nádrž, tedy Novomlýnská, má jako jediná z těch tří energetické využití, na to bychom tedy museli rezignovat.
0: To je pravda.
1: Ale zatím to nemáte vyčísleno, co by to stálo.
0: Ne.
1: Povodí Moravy dlouhodobě usiluje o zvýšení hladiny o 35 cm. To by pomohlo?
0: No, tohleto je zajímavý argument, protože třeba pan ředitel pro správu povodí mi říkal, že to není pravda, že oni neusilují o dlouhodobé zvýšení o 35 cm, ale o možnost kolísání hladiny prostřední nádrže, což je vhodné pro obnovu litorálních pásem a tedy vhodné pro
1: ptáky. A to znamená co, promiňte, ta pásma?
0: Prosím?
1: Co to jsou ta pásma?
0: Příbřežní vegetace. Aha. To je třeba prostor, kde mohou hnízdit bahňáci, takové skupiny ptáků. No a tím, že se přeplaví a potom tam voda klesne, tak se tam udržuje řídká až žádná vegetace, což těm bahňákům vyhovuje.
1: No ale té situaci se sinicemi by to asi nějak nepomohlo, nebo ano?
0: Ne, to by rozhodně nepomohlo, protože jednak sinice jsou docela dobře adaptované na hlubokou vodu a druhak by to vlastně znamenalo jenom větší množství vody zatížené tady kalamitou sinic.
1: Když mluvíme o kalamitě, do jaké míry se do toho promítá současná klimatická změna?
0: No to je zcela zásadní faktor, který situaci má potenciál do budoucna velmi zhoršovat. Ono totiž vlivem oteplování nedochází jenom k nárůstu sinic, respektive k tomu, že se mohou lépe množit, ale může dojít k obměně druhového spektra, protože ty sinice, které tam v současné době jsou, sice odebírají kyslík, ale jinak jsou v zásadě neškodné. No, ale ty další sinice čekatelky, které tam už jako v těch nádržích jsou, ale zatím třeba nedominují, dokonce umí vypouštět toxiny. Takže mají potenciál tu vodu udělat nejenom bez kyslíku, ale dokonce i toxickou.
1: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity. Povodí Moravy zavedlo po loňském úhynu asi 30 tun ryb na Nových Mlýnech sadu opatření doporučených odborníky z Mendelovy univerzity v Brně, aby se situace neopakovala. Jedním z nich je posílení monitoringu, ale zdá se, že to tedy nestačí.
0: No určitě ta opatření, které povodí Moravy zavedlo, tak výrazně snížila tu současnou krizi, ale i tak, že jo, k úhynu ryb došlo. Takže monitoring sám o sobě nestačí, musíme řešit příčiny toho problému, nikoli pouze sanovat následky. Z dlouhodobého hlediska by totiž tady to sanování následků tak nějak pořád víc a víc lezlo do peněz a už i ty současné náklady jsou výrazné. Například uvažme to, že po několik týdnů zde aktivovali v plném nasazení dobrovolní hasiči, rybáři a tak dál a nic nenasvědčuje tomu, že v dalších letech by mělo být něco jinak.
1: Ročně podle ministra životního prostředí Igora Červeného přitéká do nádrží zhruba 160 tun fosforu. Je to vůbec možné?
0: To je velké číslo, že?
1: No.
0: No, je to fosfor, který primárně z největší pravděpodobností pochází z nedokonale čištěných odpadních vod, protože například čističky odpadních vod do 2000 obyvatel nemají vůbec žádné limity na vypouštěný fosfor a tím pádem nemají ani odpovídající technologie. Ale jak jsem už říkal na začátku, nejde jenom o ten fosfor, který pravidelně přibývá do nádrží, ale i ten fosfor, který tam je už usazený. Protože ten fosfor, který je v současné době v sedimentu, by vystačil sám o sobě na desítky let masivního rozvoje sinic.
1: No a přece jenom nebylo by nejjednodušší cestou důsledné čištění odpadních vod?
0: No to je rozhodně priorita, ale není to řešení akutního stavu. Je to řešení, které prostě bude trvat taky samo o sobě desítky let a stejně, jakmile se podaří všechny ty čističky vybavit odpovídajícími zařízeními na zachytávání fosforu, tak pořád zde ještě budeme pracovat s tím fosforem v sedimentech. To znamená, že pokud nechceme, aby v následujících 50 letech jsme museli řešit horší a horší kalamitní stavy, tak musíme se soustředit i na něco jiného, než na čištění odpadních vod.
1: A jak se podílejí na znečištění vod fosforem sami rybáři se svými návnadami?
0: To asi nedokážu posoudit, ale myslím si, že v porovnání s tím, co sem přitéká z toho povodí, to bude minoritní.
1: No a pomohlo by, kdyby se reguloval sportovní rybolov a že by se mohla omezit výsadba ryb?
0: To se často diskutuje, že je zde ryb opravdu hodně, je to jedna z nejvíce zarybněných oblastí v České republice, jeden z nejvíce zarybněných revírů, ale myslím si, že ten největší problém jsou tady sinice a že na tohle bychom se měli soustředit primárně.
1: Podle předsedy Moravského rybářského svazu Miroslava Láníčka se musí stavebně zabránit v toku sinic do koryta. Vy máte představu jak?
0: No, dovedu si představit nějaké hrázy dodatečné, něco, jako se používají v současné době norné stěny, ale tohle to je nesmírně těžké a v podstatě je to opět pouze jen sanování následků. Ta voda se bude, pokud nebudeme řešit příčiny, bude nadále zhoršovat a problém se bude zvětšovat bez ohledu, jak budeme fyzicky v toku sinic do koryta Dyje pod nádržemi bránit.
1: A jak tedy řešit ten akutní stav?
0: No, lze to právě například s průtočněním dolní nádrže z Novomlýnských nádrží, tedy že se tam vytvoří suchý poldr, čímž se zabezpečí protipovodňová ochrana a zároveň tam ale nebude stojatá voda, ale normálně průtočná řeka v původním korytě.
1: Krištof Chytrý, rostlinný ekolog z Vídeňské univerzity, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Kvůli přehradním kaskádám na Dyji, jejichž projekt se datuje z roku 1972, zanikly desítky hektarů původních lužních lesů. Věříte tedy, že by se dali obnovit?
0: No, rozhodně je nejde obnovit v tom, že nejde obnovit něco, co zaniklo, ale můžeme zde vytvořit něco nového, podobně hodnotného, protože tu lužní lesy, ale nejenom lužní lesy, ale třeba i aluviální louky, které byly v tomto prostoru významné, tak se zachovaly v nižších partiích říční krajiny Dyje a lze tedy využívat diaspory rostlin k tomu, aby se obnovovaly lužní aluviální louky třeba i v prostoru současné dolní nádrže. Sukcese samotného lužního lesa samozřejmě potrvá roky, ale na to hold nemusíme čekat. On každý ten stav, je to nějaký proces a každý ten stav od měkkého luhu s vrbami a topoly na počátku až po ten tvrdý luh s velkými duby, tak je hodnotný.
1: No, znamená to, že by se mohla časem vrátit tedy retenční schopnost té oblasti?
0: No to určitě ano.
1: Jak dlouho by trvalo navrátit přirozenou říční krajinu?
0: To je teda opravdu hodně těžká otázka. Myslíte v tom úseku současné dolní nádrže?
1: No, ano.
0: No tak, co je přirozená říční krajina? To je fakt jako otázka, na kterou v podstatě nejde odpovědět. Ale já bych to využil a reagoval tak, ano, že nestačí se z dlouhodobého hlediska omezovat na tady tenhle ten prostor dolní nádrže, ale Dyje by si zasloužila nějakou revitalizaci svého původního přirozeného koryta v podstatě na celém úseku od Nových Mlýnů až k místě, kde opouští Českou republiku.
1: A můžete tu myšlenku rozvést, přiblížit, co konkrétně by to mělo znamenat?
0: Dyje je v současné době opevněná, je regulovaná, tedy její koryto je co nejvíce usměrněné a proto i odtéká v podstatě co nejrychleji z Nových Mlýnů až do Rakouska. A kdyby se obnovilo její původní koryto, tedy obnovily se původní meandry, tak by se umožnilo výraznému zpomalení jejího odtoku nebo jejího toku a zvýšila se nějaká vodozádržní schopnost celé krajiny.
1: A není to jenom iluzorní představa, je to reálné, kolik by to stálo?
0: Já věřím, že tohle to je budoucnost, jediná možná, a nejenom Dyje, ale všech našich říčních krajin.
1: Znamená to, že výstavba tohoto vodního díla byl fatální omyl?
0: No jak se to vezme? On to byl důsledek dlouhodobých regulací v povodí Dyje, tedy nejenom Dyje samotné, ale například i Svratky. To se dnes docela dobře ví, že když se takhle napřimují vodní toky a zbavují se meandru, tak se potom zvyšuje nějaké nebezpečí, které se pojí s případnými povodněmi. No a potom tedy dává smysl, že poptávka po nějakém příčném hrazení na Dyji postupně rostla, až se tedy realizovala formou tohoto vodního díla. Jenomže my dneska umíme pracovat i s jinými variantami, například tím suchým poldrem a tak dál. A výhledově doufám, že bude stále častější nějak obnovovat původní koryta řek a tím pádem i zpomalovat odtok vody a zpomalovat třeba i povodňové hrozby.
1: Když se vrátíme k tomuto konkrétnímu případu novomlýnských nádrží, pokud by měla ta dolní nádrž fungovat jako suchý poldr, není možné spoléhat na současný hrázný systém, jelikož těsnící prvky jsou navrženy tak, že musí být v neustálém kontaktu s vodou. Na to upozornila mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Co by to tedy fakticky znamenalo?
0: No to totiž dost dobře nikdo neví, protože touhletou variantou se dosud nikdo seriózně nezabýval. Tam je ještě důležité si uvědomit, že současná protipovodňová funkce dolní nádrže je realizovaná asi jenom na nějakých 20% jejího objemu, protože je skoro celou dobu téměř plná vody. A když bychom tedy si odmysleli tu vodu, která tam tak nějak jako je celou dobu, a to i před povodněmi, před potenciálními povodněmi, tak najednou můžeme pracovat s mnohem menším celkovým objemem, který by měl být využit jako suchý poldr. Což trochu mění tu perspektivu na to, jestli hráze, ty současné hráze jsou dostatečné nebo ne, ale zopakuji, že to, jestli skutečně dostatečné jsou a jestli je reálné, je za nějaké rozumné investice předělat, to v současné době nikdo neví.
1: Ale jestli tomu dobře rozumím, tak pokud by se jenom upustila ta voda, třeba v té dolní nádrži, tak by to jenom zhoršilo ten problém s těmi sinicemi, ne?
0: No to je složité. No záleží, jak moc by se upustila, jak moc by ta voda byla průtočná a tak. Ale přijde mi, že to by taky stálo za zvážení, ale přijde mi, že lepší varianta je, že se tam obnoví ta původní, to původní koryto řeky.
1: Ale jestli tomu dobře rozumím, tak povodí Moravy zatím o tom nechce ani slyšet.
0: No, to rozumíte správně. Povodí Moravy se téhleté diskuzi úplně snaží vyhnout.
1: To znamená, že chtěl jsem se ptát, jestli se vám třeba daří z vodohospodáři nacházet nějaké kompromisní řešení, ale zatím se o tom ani nejedná.
0: Ne, tahle varianta ze strany povodí vůbec není na stole.
1: Budete iniciovat nějaká jednání, nebo jaký je váš teď předpoklad další postup?
0: Chceme to diskutovat v co nejširším kruhu odborníků, chceme informovat veřejnost o těchto možnostech, co by znamenalo, co by představovali pro celou krajinu, pro život v nejbližším okolí nádrží a takhle postupnými krůčky třeba ovlivňovat veřejné mínění.
1: No a existují nějaké expertizy v tomhle směru? Podnikáte v tom něco, abyste přesvědčili vodohospodáře?
0: Združujeme skupiny expertů na různé obory, které se týkají říční krajiny, nejenom biologii, ale hydrogeomorfologii a odborníky na vodní stavby a chceme tady v tomhletom kruhu to začít diskutovat.
1: Jak se díváte na záměr postavit přehradu Nové Heřminovy? Budovat by se měla začít už na podzim 2027.
0: No já jsem taky fanoušek varianty Suchý Poldr v tomhletom případě, protože si musíme uvědomit, že s postavením takové přehrady zcela zásadně měníme třeba i dynamiku sedimentů. Je to známý případ, že na těchto rychleji průtočných řekách se po vybudování přehrad začínají koryta zahlubovat, čímž se ty řeky stávají třeba při některých povodňových stavech výrazně nebezpečnější, než když původně měly to koryto širší a neregulované.
1: No ale rozumíte argumentům zastánců stavby, což je zejména tedy protipovodňová ochrana.
0: No a Suchý Poldr je také efektivní protipovodňová ochrana. Ono na obecné úrovni, pokud jsou na to ty hráze dobře koncipované, tak Suchý Poldr zadrží více vody, než i jenom částečně naplněná přehrada.
1: Máte příklad ze zahraničí, kde už to pochopili vaše argumenty a postupují tímto způsobem?
0: Ale i z České republiky. I v České republice máme několik suchých poldrů.
1: Například?
0: Například samotných skoro celý soutok Moravy a Dyje je suchý poldr, nebo ještě druhý největší suchý poldr je potom v Čechách někde, ale nepamatuju si jméno. Potom v Polsku se často pracuje se suchými poldry a vůbec v celé Evropě je teď daleko spíše trend přehrady bourat a obnovovat říční koryta, než budovat nové.
1: Má stát v úmyslu stavit ještě další, kromě Nových Heřminov?
0: No to záleží. Záleží především na tom, jestli si dokážeme odpovědět a jednoznačně obhájit to, proč v tom konkrétním daném místě chceme vodu zadržovat a jestli to místo je proto vhodné. Protože například pokud chceme vytvořit nějakou vodárenskou nádrž, která by měla sloužit k zadržování pitné vody v nějaké hornaté krajině, kde nehrozí taková kumulace fosforu a dalších živin, tak rozhodně má smysl o tomhletom uvažovat a plánovat tímhletím směrem. Pokud bychom chtěli udělat nějakou další nížinou nádrž, podobnou jako Nové Mlýny, s nejasným kombinovaným využitím, tak to smysl nemá.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s rostlinným ekologem z Vídeňské univerzity Krištofem Chytrým. Děkuji za rozhovor a do Brna přeji hezký den. Naschledanou.
0: Vám taky, naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Nehoda armádního vrtulníku Venom v Náměšti nad Oslavou se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Vrtulník se zřítil při přistání asi z výšky 50 metrů nad terénem. Uvedl to velitel 22. základny Petr Slíva. Při pádu zahynul jeden voják, další čtyři se zranili. Podle mluvčího záchranářů na Vysočině Petra Janáčka museli záchranáři kromě posádky ošetřit i další tři lidi, kteří se nadýchali kouře. Cena severomořské ropy Brent se dnes poprvé od května znovu vrátila nad hranici $100 za barel. Cena suroviny se tak zvyšuje už pátý obchodní den v řadě. Podle analytiků za to může hlavně americko-izraelský konflikt s Íránem, který omezuje trasy důležité pro přepravu ropy. Týká se to obnovené blokády klíčového hormuzského průlivu. Tento týden začaly narušovat mezinárodní lodní dopravu, taky jemenští Husíjové v Rudém moři. Povstalecká skupina podporovaná Íránem tvrdí, že tam vyhlásila námořní blokádu Saúdské Arábie. Francouzské úřady kvůli požáru u města Bordeaux evakuovali asi 20 tisíc lidí. Informovala o tom regionální média. Proti plamenům na francouzském pobřeží Atlantiku zasahuje více než 700 hasičů. Nasazená jsou taky hasičská letadla a vojáci. Oheň se rozšířil z obce Somos, kde vypukl včera kolem poledne. Většina evakuovaných jsou turisté z kempů v oblasti. A rybáři v Luboké nad Vltavou vypustili a předčasně slovili několik rybníků. Ryby přesouvají jinam. Důvodem je extrémní nedostatek vody, která se po jarních výlovech ještě nedoplnila. Ryby mají nedostatek kyslíku a místy i hynou. Sport. Čeští kajakáři bojují v semifinále mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě a je u toho reportér Jan Suchan.
4: Hilgertová jela rychle a bez doteku branky a proto vede po dojezdu 13 závodnic o 9 desetin před obhájkyní stříbra Britkou Vůdcovou. Do finále půjde nejlepší 12 a usilovat o ní ještě bude Kateřina Beková v 17:50 přímém přenosu radiožurnálu Sport. Z Oklahoma City Jan Suchan, radiožurnál.
3: A tenistka Sára Bejlek hraje osmifinále turnaje WTA na pražské Štvanici. Její zápas s Timofejevovou z Uzbekistánu sleduje David Prouza.
5: Česká reprezentantka vyhrála první set 6-1, v tom druhém vede 3-1, teď už dokonce 4-1. Ze Štvanice David Prouza, radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 za Prahou, na D2 pak za Podivínem. Na D1 z Prahy do Brna na výjezdu z metropole těsně za nájezdem z okruhu na 11. kilometru zůstává po nehodě blokovaný levý pruh. V něm už poslední z havarovaných aut, na místě i odtahová služba. Už brzy by se tak opět mohlo projíždět všemi třemi pruhy. Kolona není dlouhá, zdrží vás maximálně 5 minut. Na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna čekejte potíže o něco větší, a to mezi sjezdy na Podivín a Hustopeče. Kolona z 35.5 kilometru se sune k nehodě na 33.5. Tam záchranáři zasahují u srážky 3 osobních vozidel. Okolo se projíždí jen velmi pomalu, pouze jedním, zřejmě jen odstavným pruhem. Plzeňská D5 před Prahou zůstává hodně ucpaná od loděnice z 9. kilometru. Nákladní soupravy jedou krokem i dál okruhem směrem k D1, jako obvykle za Ořech na 19. kilometr. A popojíždí se i z druhé strany, tedy mezi D1 a letištěm, a to od výjezdu z Lohkovského tunelu za Ořech. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most kousek před sjezdem na Pankráce v levém pruhu stále dvě havarovaná osobní auta. Kolona se sune od mostu 10 až 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní. Teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území jen kolem 20. Tolik zprávy.
8: Starý řád skončil a nový se tvoří. Jaký bude, záleží i na roli Evropy. Stabilita bude pouze v momentu, kdy Ukrajina bude mít dostatečné bezpečnostní záruky, řekl v únoru analytik Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy Michal Smetana. Jaký řád vzniká, za jakých okolností může válka na Ukrajině, která čelí masivnímu ostřelování a sama útočí na cíle hluboko v Rusku, skončit spravedlivým mírem, a jak se mění důvěra Evropy v Ameriku a její ochotu přijít na pomoc v případě bezprostředního ohrožení. Dobrý den.
9: Hezký den, děkuji za pozvání.
8: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
6: Osobnost plus.
8: K jakému řádu míříme s ohledem na to, jak dynamicky se svět vyvíjí?
9: To zatím ještě nevíme. A jsme v takovém zvláštním mezidobí, kdy kromě států, jako je Rusko a Čína, které jsme vlastně v tom minulém desetiletí viděli jako ty hlavní vyzivatele toho existujícího řádu zložených na určitých pravidlech a normách, tak se k tomu přidaly Spojené státy za současné administrativy, které tento řád a tato pravidla a tato normy velmi aktivně demontují sami. oproti tomu, aby byli vlastně obránci toho, jak to fungovalo dříve a jaký výsledek vlastně bude celé této dynamiky, kde máte tedy ty tři velké mocnosti, které jsou evidentně jakoby nespokojeny s tím, jak to fungovalo, ale zároveň ještě se neshodli na nějakou novější vizi, to se teprve uvidí. Je to vždycky velmi složité, volatilní a asi riskantní období, kdy se právě tyto nové, dejme tomu, normy a pravidla ustavují. A je to samozřejmě období, kdy vznikají rizika nedorozumění, konfliktů, válek.
8: Do jaké míry bude podoba světového řádu záviset na tom, jak a kdy skončí válka, kterou proti Ukrajině vede už pátý rok Rusko?
9: Z pohledu nás jako Evropanů je toto samozřejmě klíčový konflikt. Možná, kdyby tady seděl analytik z Jižní Afriky, z jihovýchodní Asie, z Jižní Ameriky, tak by možná tu jeho důležitost asi vnímal trochu jinak, ale pro nás samozřejmě je to ten klíčový konflikt, je to nejintenzivnější válečný konflikt na našem kontinentu od konce druhé světové války a je to taky konflikt, ve kterém my jsme angažováni, možná ne přímo vojensky, ale ve smyslu podpory jedné strany a to velmi aktivním způsobem, kdy velká část našich prostředků jde na podporu Ukrajiny vlastně od začátku tohoto konfliktu. Takže z našeho pohledu samozřejmě výsledek tohoto konfliktu je klíčový, možná částečně i pro ten celkový řád, ale rozhodně pro nějaké budoucí fungování, dejme tomu nějaké evropské bezpečnostní architektury, toho, jak vůbec bude fungovat Evropa. My jsme po konci studené války se snažili vybudovat s Ruskem vztah jakožto s partnerem a dostali jsme se po třech desítkách let do bodu, kdy tento vztah se výrazně proměnil k horšímu opět. A co to bude znamenat do budoucna? Bude velmi záležet také na tom, jak tato válka skončí, zda tam dojde k nějakému stabilnímu řešení, který ukončí tu intenzivní část konfliktu a bude tam nějaký prostor pro postkonfliktní tomu zbližování jak Ukrajiny a Ruska, tak nás a Ruska, ale zatím v tuto chvíli, kdy ten konflikt skutečně jako zuří velmi intenzivním způsobem, se to zdá jako velmi vzdálená budoucnost.
8: A jakou roli v tom novém světovém řádu bude hrát Severoatlantická aliance?
9: To bude velmi záležet na tom, jakým způsobem se Severoatlantické alianci také vlastně podaří vyřešit tu svoji vlastní vnitřní krizi. Opět po ruské plné invazi v roce 2022 a na to vlastně zareagovalo poměrně konzistentně, poměrně jednotně. Opět jsou tam nějaké limity, na to je aktuálně 32 států, které každé mají velmi odlišné priority, velmi odlišné vnímání hrozeb a částečně odlišné systémy, odlišnou vůli investovat do vlastních obranných schopností a podobně, ale pořád, když se podíváme na to z této perspektivy, tak ta reakce byla vlastně poměrně jako konzistentní a jednotná. Zároveň jsme se dostali do bodu, kdy vlastně nejdůležitější člen této aliance, a to bez diskuze, od roku 1949 prostě Spojené státy jsou tou vedoucí mocností v čele aliance a to jak politicky, tak samozřejmě z pohledu unikátních vojenských schopností, které Spojené státy jsou schopny nabídnout ostatním členům aliance. Bavíme se nejenom o největší a nejvýkonnější, nejefektivnější armádě světa, ale o schopnostech, jako jsou logistické schopnosti, mobilita v rámci války, schopnost získávat zpravodajské informace. Tam všude mají Spojené státy schopnosti, pro které Evropa nebyla schopna vybudovat do takové míry nebo do takové kvality, do takového rozsahu. A nyní jsme teda v situaci, ve které tento klíčový spojenec nebo tento klíčový vůdce této aliance vlastně má velmi kritický pohled k aliance jako celku jako ostatním členům. Dostali jsme se až do bodu, kdy v minulém roce Donald Trump, jakožto prezident Spojených států, hrozil vlastně členskému státu aliance použitím síly. To byla to ta velká grónská krize, která sice nakonec nepřerostla do použití síly, díky bohu, ale rozhodně to není něco, co bylo kompletně vyřešeno a vlastně válka Spojených států a Izraele proti Iránu ten problém ještě prohloubila, kdy Spojené státy vlastně otevřeně říkají, jsou nespokojeni s tím, jak Evropa podpořila Spojené státy a ta tenze mezi námi a druhou stranou Atlantiku pokračuje.
8: Takže to, jak bude vypadat nový světový řád, záleží hlavně na Spojených státech.
9: No rozhodně to je jeden z těch nejdůležitějších aktérů, protože to pořád stále ten nejmocnější stát tohoto světa. Není to jediný mocný stát světa, ale pořád to nejmocnější stát světa.
8: Na to má za sebou summit v Ankaře. Co je pro vás ten nejdůležitější závěr?
9: Rozhodně důležitý závěr je to, že ta krize se nějakým způsobem neprohloubila, to znamená došlo ke společnému prohlášení, rozhodně tam došlo k celé řadě velmi pozitivních setkání, až se to týká debat o vojenských výdajích v rámci aliance nebo podpoře Ukrajiny. Zároveň ale ta druhá část tohoto problému je, že rozhodně tam nedošlo k nějakému vyřešení vlastně toho vnitřního konfliktu, o kterém se bavíme. To znamená, i v rámci tohoto summitu Donald Trump opět zvihl to téma například Grónska jako něco, co chce nadále řešit, že to není pro něj zcela uzavřená kapitola. Stejně tak tam prostě vidíme limity ohledně podpory Ukrajiny ze strany Spojených států, kde samozřejmě kvalitativně jsme se posunuli někam zcela jinam, než jak to bylo za předchozí americké administrativy. To znamená, do nějaké míry se ten míč trošku odkopnul zase trochu dál a dál rozhodně se teďka nebavíme o tom, že by ta krize byla nějaká intenzivnější, ale všichni cítíme, že prostě ten problém tam přetrvává a že ta nutnost Evropy vlastně hledat do budoucna řešení, kdy bude výrazně autonomnější na Spojených státech, ne protože by chtěla, ale protože musí, tak to samozřejmě nadále přetrvává.
10: Vyplynulo něco ze summitu pro českou obranou politiku?
9: Já myslím, nebo doufám, že pro českou obranou politiku je tam zpráva, skutečně musíme vzít naši obranu velmi vážně a skutečně musíme naplňovat ty sliby, ke kterým jsme se zavázali už na tom předchozím summitu v roce 2025 že do budoucna bychom neměli být státem, který jede na summit s tím, že nesplnil své závazky a to vlastně naplní ani těch původních 2%. Rozhodně to není dobrý signál směrem ven. Já nechci z České republiky dělat tu centrální otázku, to v žádném případě. Samozřejmě na to řeším celou řadu mnohem důležitějších záležitostí, než čistě jako české obranné výdaje, ale je to špatný signál, je to signál, který bychom neměli vysílat a do budoucna bychom měli hrát roli spojence, který je v těchto ohledech spolehlivý a bere obranu vážně, protože obrana jak naše, tak aliance jako celku.
10: A co vyplynulo pro Ukrajinu ze summitu v Ankaře?
9: Takový mix dobrých a špatných zpráv. Podpora Ukrajiny pokračuje. Je to takové, že v celé řadě oblastí vlastně jsme poměrně rádi, co se dostalo na stůl a vždycky si dokážeme představit, že by to vlastně mohlo být mnohem více. Takový ten klasický příklad z tohoto summitu, o kterém se hodně mluvilo, byl vlastně americký slib poskytnout Ukrajině licence na výrobu raket do systému Patriot, což v principu je samozřejmě dobrá zpráva. Ukrajina ukazuje, že je schopná v rámci svého obraného průmyslu produkovat velké množství prostředků, které používá jak pro útočné, tak obrané operace a obrana proti balistickým střelám je prostě ta klíčová díra, kterou aktuálně Ukrajina trpí, právě protože má nedostatek munice do těchto systémů a ta munice obecně je velmi nedostatková a Spojené státy ji Ukrajině už poměrně dlouho neposkytují. Zároveň ale to, že Spojené státy poskytly tuto licenci, také znamená, že to je opět signál, že Spojené státy nejsou ochotny poskytnout tu munici jako takovou a než se vlastně naplní ta možnost Ukrajiny tuto licenci využívat a v praxi vyrábět tuto munici tak, aby ji mohla používat k obraně svých měst proti ruským vzdušným útokům, tak to bude trvat ještě poměrně dlouhou chvíli. A nejsme si úplně jistý, jak rychle vlastně Ukrajina je schopna například tuto konkrétní díru zacelit. Opět neznamená to nic extrémně dramatického v tom celkovém jako strategickém pohledu, ale víme, jaké množství Rusko je schopno produkovat této munice měsíčně a víme, že pro Ukrajinu tyto vzdušné útoky jsou velkým problémem i nyní a budou samozřejmě ještě palčivějším problémem během zimy, kdy Rusko bude pokračovat v útocích na energetickou infrastrukturu, což vzhledem k velmi tvrdým zimám na Ukrajině může znát velký problém pro civilní obyvatelstvo a její průmysl.
10: Mezeru v obraně proti balistickým střelám nemá jenom Ukrajina, ale celá Evropa. Ano. 9 zemí Evropy se při setkání koalice ochotných dohodlo s Ukrajinou na integrované obraně právě proti balistickým střelám. Jak dlouho může trvat její budování? Jinými slovy, jak dlouho ještě bude Ukrajina tak zranitelná, když se tedy 9 zemí dohodne na nějakém společném postupu, tak je to řadu let?
9: Je to práce na roky, jo, ale zase záleží. My se bavíme o nějakém přístupu, který není o vývoji jednoho typu systému nebo o investicích do jedné konkrétní oblasti. Je to, dejme tomu, nějaká širší strategie, kdyby se vlastně měly posílit tyto schopnosti jak na úrovni Evropy jako celku, tak Ukrajiny. Je to strategie, která si klade za cíl v tomto ohledu prostě mobilizovat průmysl, provádět společné investice, společný vývoj těchto systémů a Rozhodně tam je potenciál, ale nic z toho se prostě nedá v našich podmínkách udělat extrémně rychle. Samozřejmě Ukrajina tím, v jaké se nachází situaci, je tlačena do toho, aby celou řadu rozhodnutí vlastně urychlovala a v minulosti ukázala, že je schopná některé tyto věci převést do praxe vlastně mnohem rychleji, než mnozí očekávali, ale zároveň všechno toto prostě vyžaduje nákup komponentů, velmi, velmi dejme tomu, složité procesy, které se musí v praxi implementovat a nedá se prostě očekávat, že toto je něco, co by třeba v horizontu nějakých týdnů nebo krátkých měsíců mohlo být zcela převedeno do reality jako nějakou robustní náhražku vlastně těch schopností, které částečně poskytovaly i Spojené státy.
10: A rozumíte tomu, proč se toho účastní jenom 9 zemí? I Česko dostalo pozvánku do téhle koalice a nepřijalo ji stejně jako Polsko?
9: Upřímně, jaké je rozhodování současné české vlády, velmi těžko říci. Já, pokud jsme dostali skutečně pozvánku, moc nevidím důvod na tom se nepodílet, na tomto typu iniciativ, prostě protože pro naši budoucnost, jak Českou republiky, tak Evropy jako celku, je klíčové se bavit o řešeních, které jsou celoevropské, které nějakým způsobem využívají vlastně té možnosti toho, že se nacházíme na kontinentu, který má velký průmyslový potenciál, nicméně roztříštěný do celé řady prostě zemí, které opět mají zcela jiné priority, zcela jiné systémy, zcela jiné ekonomické představy a jakékoliv tyto iniciativy, které se vlastně snaží, dejme tomu, tento přístup v obranných a bezpečnostních otázkách, dejme tomu zjednodušit, unifikovat a pracovat na společném plánování, společných nákupech je samozřejmě něco, co pro nás má potenciálně do budoucna velké benefity.
10: Premiér Andrej Babiš přišel s vlastním nápadem na vytvoření společného unijního projektu protivzdušné obrany Europatriot, ve kterém ale třeba nepočítá s Velkou Británií. Rozumíte tomu?
9: Opět to by byla asi otázka trochu více na něj. Ano, Velká Británie není členským státem Evropské unie už, asi bohužel bychom mohli říct zároveň. A Velká Británie je naším spojencem v rámci NATO a ve všech těchto debatách, které vlastně se zintenzivnily právě po nástupu Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta, je pro nás Velká Británie velmi klíčovým spojencem. A Velká Británie podporuje velmi intenzivně Ukrajinu a je pro nás klíčová jako stát, který samozřejmě má výrazně kvalitativně jiné vojenské schopnosti, než máme my a chceme jakoby celek jako Evropa, jako s Velkou Británií intenzivně spolupracovat, tím spíše, když vidíme vlastně, dejme tomu, ten určitý odchod Spojených států, možná zatím více politicky, ale i ty konkrétní kroky vlastně odchodu Spojených států z Evropy se zvažují a dá se očekávat, že budou pokračovat. Takže v této oblasti spoléhat na Velkou Británii jako našeho spojence určitě dává z mého pohledu smysl.
10: Jakou pozici teď má Česko v koalici ochotných?
9: Nemyslím si, že nějak významnou. Myslím, že politicky samozřejmě je vnímáno, že po změně vládě v naší zemi se, dejme tomu, náš pohled směrem k Ukrajině minimálně na té retorické úrovni určitě změnil, stejně tak na úrovni toho, jaké iniciativy jsme schopni směrem Ukrajině podporovat. A opět, do jaké míry toto je spojeno s českou domácí politikou, s preferencemi těch stran, které jsou v aktuální vládní koalici, to je jakoby jedna otázka. Určitě nejsme vnímáni jako, dejme tomu, Maďarsko v tom předchozím období za předchozí maďarské vlády, kdy skutečně ta maďarská opozice byla mnohem otevřenější, intenzivnější a silnější, ale jsme, dejme tomu, pár kroků tím směrem, kdybych to takhle měl jako metaforicky popsat.
10: Mimochodem, v souvislosti s Ukrajinou se často mluví o spravedlivém míru. Vy jste ředitelem Českého centra pro výzkum míru. Co to je spravedlivý mír? Jakou má definici?
9: Já mám vlastně v kontextu Ukrajiny, já ten termín nepoužívám, protože mám trochu jakoby praktický problém ohledně jeho naplnění. Jo? Jako já zase světová politika nikdy není černobílá, je vždycky v mnoha ohledech velmi složitá. Zároveň to, co vidíme v případě Ukrajiny, je bez jakýchkoliv debat porušení mezinárodního práva, napadení suverénní země jiným státem, využití vojenské síly způsobem, který je jak nelegální, tak nelegitimní. To je zcela bez debat. A je velmi těžké si vlastně představit v tomto kontextu, jak ta válka probíhá, vlastně scénář, kdybychom mohli říct, toto je spravedlivé vyřešení. Jo. Pokud by aktuálně Rusko se zastavilo na těch pozicích, kde je, ukončily se veškeré boje na Ukrajině a obě dvě strany se dohodly, že už prostě válka nebude pokračovat a skutečně od té doby válka jako nepokračovala, bude to spravedlivé. Pořád tam máme jakoby v minulosti celou řadu ukrajinských civilistů, kteří zemřeli zcela zbytečně, zničená ukrajinská města, případy jako Buča, Irpiň, naprosto prostě dramatické prostě zločiny proti lidskosti, zabíjení civilistů. A pokud by nedošlo vlastně k potrestání těch viníků, můžeme se bavit o tom, že to je spravedlivý mír. Jako z mého pohledu to je jako velmi problematické.
10: Takže
9: pro mě
10: spravedlivý mír nemůže nastat.
9: Pokud by nedošlo k něčemu ve formě kompletní porážky Ruska, takovým způsobem, jaké došlo například v roce 1945 poražení nacistického Německa, kdyby země byla poražena, došlo tam ke změně režimu, nový stát byl vlastně souhlasil s reparacemi, ano, to by mohla, tam určitě máme představu spravedlivého míru a to se skoro určitě nestane. I když bychom si to přáli, ale to je prostě zcela jako nereálná představa a určitě bychom neměli naši strategii zakládat na tom, že toto se nám podaří naplnit, protože nikdo aktuálně nemá úplně vizi, jak něčeho takového dosáhnout oproti tomu, jakou vizi jsme měli v roce 1945. Co je pro mě asi jako teďka klíčové, je spíše než mluvit o spravedlivém míru, který prostě bohužel pro Ukrajinu je iluzorní, bavit se o míru, který bude stabilní. To je asi ta klíčová věc.
10: A to jsou ty bezpečnostní záruky.
9: Stabilní mír je takový, aby došlo k urovnání, ve kterém nedojde pouze k ukončení té otevřené fáze konfliktu, to znamená k ukončení bojů, ale také k situaci, ve které nad Ukrajinou nebude permanentně viset riziko a hrozba další ruské invaze, což by mělo prostě pro Ukrajinu dlouhodobě jako pro stát vlastně hrozně devastující účinky. Když si představíme, že Ukrajina teda uzavře s Ruskem nějakou formu míru a zavta nebudou dostatečné bezpečnostní záruky, tak Rusko bude moct nadále do budoucna vlastně využívat této hrozby na to, aby ovlivňovala politický osud země, aby tlačila vládu, aby se nějakým způsobem chovala, protože vždycky tam bude to riziko další invaze, potenciál možná z nějakého pro Rusko strategicky výhodnějšího bodu. A v tu chvíli, pokud tam bude riziko invaze, tak do země nebudou chodit investoři, nebudou tam posílat peníze, budou odcházet mladí lidé ze země. To znamená, že vlastně zničíte jako budoucnost té země na roky nebo možná desítky let dopředu. Proto je klíčový vlastně stabilní mír, ve kterém budeme vědět, že nikdy nemůžete vyloučit to, že nedojde k další válce, ale můžeme mít prostředky, kterými tu válku uděláme pro Rusko mnohem nákladnější, nebo tu invazi mnohem nákladnější, než tak, jak byla v roce 2022, právě skrze kredibilní bezpečnostní záruky. Proto, když se vlastně probíhají například výzkumy veřejného mínění na Ukrajině, tak skutečně velká část ukrajinského obyvatelstva si přeje ukončení války, je ochotná i k nějakým kompromisům, ale chce tyto bezpečnostní záruky, protože ví, že bez toho ten stát nebude soběstačný a funkční do budoucna.
10: No a když se podíváte na to, jakou strategii teď volí Ukrajina, jakou strategii volí Rusko, je to pátý rok války, Ukrajina se postupně dostává hluboko do ruského území svými dronovými útoky, tak to na nějaký mír nevypadá.
9: Ne, bohužel ne. Aktuálně ta situace se zlepšila pro Ukrajinu v mnoha ohledech oproti loňskému roku. Ne všechny problémy, které jsme tady na Českém rozhlasu vlastně diskutovali, byly vyřešeny, to určitě ne, ale ten posun je značný a v mnoha ohledech prostě Ukrajina skutečně funguje v letošním roce mnohem efektivněji a uštědřuje Rusku velkou bolest. Právě skrze ty útoky do hlouby ruského území, což výrazným způsobem zasahuje ruskou ekonomiku, opět velmi dobrá ukrajinská strategie. Stejně tak vlastně schopnost vlastně se bránit i přímo na zemi oproti ruským útokům a uštědřovat vlastně velké ztráty Rusku, mnohem větší než tak, jak to bylo v uplynulém roce. Ale teďka před několika dny byla zpráva z ukrajinského generálního štábu o 1600 vlastně ruských vojáků vyřazených z boje, to znamená zabitých nebo zraněných, takže nemůžou v tu chvíli pokračovat v boji za jeden den, což bylo asi jako rekordní číslo snad za rok a půl. A je to vlastně spíše taková jako ilustrace nějakého trendu, který vidíme těch posledních měsících. To znamená,
10: jsou taky rekordní čísla u civilních obětí na straně Ukrajiny.
9: Přesně tak.
10: Jak zásadní je rozhodnutí Volodymyra Zelenského změnit velení ukrajinské armády, kdy místo syrského nastupuje o generaci mladší Michail Drapaty?
9: Je to obecně vnímáno jako správný krok. Generál Syrsky začal být v poslední době velmi nepopulární. Řekl bych, že v kruzích lidí, kteří se zabývají vojenskou strategií a mezi ukrajinskými důstojníky už byl nepopulární poměrně dlouhou dobu právě skrze jeho přístup, který mnohem více vycházel z nějakého tradičního sovětského systému velení a řízení a v mnoha ohledech byl vnímán jako problematický. Mimo jiné i proto bylo velmi negativně vnímáno vlastně rozhodnutí prezidenta Zelenského a zbavit se ministra obrany Férova, který byl vnímaný jako generace, nová mladší generace, která je v tomto ohledu efektivnější, zároveň více dbá na vlastně životy jednotlivých vojáků, je více zaměřená na implementaci moderních technologií, ale tak například transparenci, vlastně snaží zamezit korupci, nějakou reformu řízení vlastně jednotek, která opět potom zvyšuje důvěru vlastně možných třeba branců směrem k armádě. A ve všech těchto oblastech vlastně byl generál Syrsky vnímán jako určitá problematická postava. A generál Drapaty je bezesporu skvělá volba, je to vnímáno skutečně velmi pozitivně naskrz armádou a rozhodně v tomto ohledu je to nějaký jakoby správný krok v kontextu ovšem velmi problematické krize, kterou ukrajinský prezident způsobil a která vedla i k velkým protestům v rámci Ukrajiny.
10: Říká Michal Smetana, bezpečnostní analytik, který je hostem Osobnosti Plus.
6: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Vy jste se po 3 měsících vrátil z Oxfordské univerzity, kde jste působil jako hostující vědec. Se svým týmem jste zkoumali vojenské aliance a důvěru lidí v NATO. Jak dlouho a kde všude jste data sbírali?
9: Ty data sbíráme od ledna 2025 a sbíráme je napříč aliancí v různých aliančních státech, ve Spojených státech, Velké Británii, Polsku, Francii, Německu. Zároveň je sbíráme v Rusku, což je pro nás samozřejmě klíčová země, která není členem aliance, ale jdeme tomu naším hlavním strategickým soupeřem a zajímá nás vlastně to externí vnímání toho, jak Rusové vlastně chápou nebo odhadují vlastně věrohodnost našich závazků.
10: Na co jste přišli v Rusku?
9: V Rusku jsme přišli na to, že v průběhu vlastně tohoto druhého funkčního období amerického prezidenta, tak ta důvěra vlastně v to, že by alianční státy bránily Pobaltí, systematicky klesá. Obecně se dá říci, že Rusové velmi intenzivně vnímají to, že Spojené státy jsou v konfliktu s ostatními členskými státy NATO, zvláště teda s tou evropskou sekcí, a že ta věrohodnost těch amerických závazků postupně klesá. To znamená ta představa toho, že pokud by došlo k válce mezi Ruskem a dejme tomu Litvou nebo Lotyšskem, takže by Spojené státy přišly na pomoc a vlastně riskovaly ten konflikt s Ruskem, tak ta důvěra v to, že by to Spojené státy skutečně v praxi provedly, soustavně klesá. Zároveň Rusové mají mnohem více než my jako Evropané tendenci vlastně identifikovat celé NATO nebo celou alianci s tím, co dělají Spojené státy. To znamená, pokud vnímají klesající víru, že Spojené státy by přišly na pomoc, tak tím spíše vnímají, že NATO jako celek by se aktivizovalo a něco v tomto hledu udělalo, což pro nás určitě není dobrá zpráva.
10: Jak se dají sbírat data v Rusku?
9: Velmi problematicky. My jsme se věnovali, nebo já jsem se věnoval vlastně sběru dat v Rusku už před invazí v roce 2022. Po té invazi jsem si dal od toho několik let pauzu z celé řady jak etických, tak jako praktických důvodů. V současné chvíli je tam v podstatě jedna nezávislá agentura, která je stále schopna působit a která je stále brána v akademickém prostředí jako spolehlivá a máme indikátory k tomu, jak moc spolehlivá je. Je to samozřejmě agentura, která operuje ve velmi problematickém prostředí, to znamená, je tam nějaký typ otázek, které už nechceme dávat respondentům, abychom neriskovali, že by z toho mohli mít nějaký postih, ale zároveň vidíme, že jsou v mnoha ohledech zatím velmi, velmi otevření a ty výzkumy se ukazují v mnoha ohledech jako velmi reliabilní stále.
10: Jste v Českém rozhlase v pořadu, jak to vidí, říkal, že politicky jsme připraveni na případný střet, ale ne v kapacitách. Za jak dlouho by byla Evropa schopná nahradit kapacity, které teď vlastně dodávají Spojené státy, když už na Spojené státy nemůžeme spoléhat tak jako dřív?
9: Bude to práce na roky a bude to vyžadovat velké investice a velmi tvrdá rozhodnutí, protože veškeré prostředky, co jdou do obrany, prostě nejdou do jiných společensky důležitých věcí. Takže ano, bude to bolet, ale je to nutné.
11: 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V náměstí nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník s pěti vojáky na palubě. Jeden z nich zemřel.
12: Při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
3: Čeští představitelé jednali v Číně o propuštění zadrženého Čecha.
13: Jsme to téma proaktivně zvedli s čínskou stranou, velmi sebevědomně. Je dobře, že ho zvedáme. Česká diplomacie má být aktivní, nemá sedět doma.
3: Fotbalista Tomáš Chorý bude dál hrát za pražskou Slávii. Pozor na vážnou nehodu na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna za Podivínem na kilometru 33,5. A zítra bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami. Teploty až je 25 stupňů. Dobrý podvečer, je čtvrtek 23. července. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Armádní vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě se dnes zřítil na letišti 22. základny vrtulníkového letectva v náměšti nad Oslavou. Stalo se to při návratu z rutinního výcvikového letu. Jeden voják pád nepřežil. Podrobnosti má reportér Milan Soldán.
14: Já jsem teď před bránou základny v náměšti nad Oslavou, kde vlají vlajky na půl žerdi, je tady vyvěšená i ta černá. My už teď máme od armády potvrzené, že skutečně k té nehodě došlo během přistávacího manévru, kdy zhruba ve výšce 50 metrů došlo k jakési mimořádné události. Zatím nevíme, k jaké, a z této výšky se pak vrtulník zřítil dolů. Kromě toho, že jeden voják nepřežil, tak záchranná služba ošetřila dalších 7 lidí, tedy i někoho z toho pozemního personálu nebo lidi, kteří byli třeba zrovna na té přistávací ploše. Ten vrtulník se totiž zřítil přímo před hangár. No a sem do náměště dorazil také ministr obrany za SPD Jaromír Zuna a velitel vzdušních sil generál Tománek. Ti potvrdili, že v současné době ustanovená vyšetřovací komise, a než se všechno vyšetří, tak jsou uzemněné veškeré vrtulníky typu H1, a to včetně těch, které jsou aktuálně na zahraniční misi v Polsku. Z náměště nad Oslavou Milan Soldán, Radiožurnál.
3: Jak už zaznělo, armáda až do konce vyšetřování nehody nebude používat americké vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12.
15: Kromě 8 vrtulníků Venom jde i o 4 stroje Viper, říká mluvčí armády Gabriela Kugler.
16: Armáda vlastně využívá jak Venoma, tak Vipera pro přímou palebnou podporu a přepravu výsadkářů a záchranné operace.
15: Vrtulníky H1 už několik měsíců pomáhají chránit vzdušný prostor východního křídla NATO. Létají na východě Polska u běloruských hranic, kam v minulosti pronikly ruské drony. Teď je armáda podle Kugler nebude používat ani na zahraničních misích.
16: Předmět nehody je vlastně ve vyšetřování, a proto jak v České republice, tak na území Polska vrtulníky nebudou létat.
15: Česko má v budoucnu od Spojených států dostat ještě dalších 8 vrtulníků systému H1 jako dar za pomoc Ukrajině. Lucie Špetová, Radiožurnál.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO doufá, že se podaří do Srbska prodat česká letadla Skyfox. Předseda vlády to uvedl na oficiální návštěvě země. Do Bělehradu s ním dorazilo také 30 zástupců českých firem.
17: Srbský prezident Vučić ocenil investici společnosti Matony. Koupila zdejší produkci minerálních vod Kněz Miloš a k už existující investici přes 28 milionů eur plánuje přidat dalších 40 milionů. Premiér Babiš uvedl jako blízkou dohodě firmu Aerovodochody, která Srbsku nabízí cvičné letouny L-39 Skyfox.
18: Já doufám po tom, co jsme spolu dneska jednali, že nakonec se nám podaří tady prodat ty naše letadla, a dokonce to nabízí Srbsku v provedení Rafale.
17: Srbská armáda totiž nakoupila francouzské stíhačky Rafale, takže by české letouny mohly dobře sloužit pro výcvik srbských pilotů. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Předseda sněmovny Tomio Okamura se SPD chce obnovit pravidelné letecké linky z Prahy do Číny. Oznámil to po jednání v Pekingu.
19: Se svým politickým protějškem jednal Okamura například o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny.
20: Čínská strana sdělila, že z jejich pohledu tomu nic zásadního v podstatě nebrání. Je potřeba samozřejmě, abychom teďka pokračovali v tom narovnání vztahů.
19: Tématem byla i přímá letecká linka mezi Prahou a Šanghají. Náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský zase pokračoval ve vyjednávání o Čechovi zadrženém v Číně kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
21: Oni reagovali s tím, že to vnímají toto
0: téma a že mají také své téma. A já si myslím, že je zásadní, že jsme toto téma na takto vysoké úrovni, na vrcholové úrovni s čínskou stranou otevřeli.
19: Se zadrženým jsou prý čeští zástupci v kontaktu. Jednání s čínskou stranou mají i nadále pokračovat. Z Pekingu Daniela Brichtová, Radiožurnál.
11: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny dnes požádala děčínský soud, aby prodloužil vykázání jejího muže z domova. Policie ho podezírá z domácího násilí a zabavila mu několik střelných zbraní. Jeho vykázání končí tento týden. Soud ale může předběžným opatřením lhůtu prodloužit.
21: Mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová řekla, že soud musí o předběžném opatření rozhodnout do 2 dnů.
22: Dnešního dne byl doručen návrh na vydání předběžného opatření ve věci domácího násilí. Soud musí rozhodnout do 48 hodin od podání návrhu.
21: Jaroslav Foldyna nechtěl předběžné opatření komentovat.
23: Já se k tomu v této chvíli nechci vůbec vyjadřovat, počkám si na nějaký vývoj a byl bych rád, kdyby se ty věci srovnaly, uklidnily.
21: Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku i své děti. Artur Janoušek, Radiožurnál.
3: Na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele zatím Češi poslali přes 19 milionů

0: a další pomoc.
1: Kina uvádí vítězný snímek letošního Karlovarského festivalu Padlé ovoce. Vypráví o dvou mladých ženách, které pracují v těžkých podmínkách textilní továrny v Myanmaru.
2: Uprostřed textilní továrny jednoho průmyslového města čelí hlavní postavy pracovnímu vyčerpání, sociálnímu útlaku i ekonomické nejistotě. I přes tento drsný rytmus všedních dní ale nepřestávají dvě hrdinky snít o lásce a úniku.
3: Velký dík samozřejmě porotě filmovému festivalu, že nám dalo tuto šanci. Velký dík Českému audiovizuálnímu fondu, který ten film podpořilo. Navzdory tomu, že to má samozřejmě parametry maximálně rizikového projektu a některé věci, jak to probíhalo, nebude nikdy možné říct veřejně.
2: Poděkoval Vít Janeček, který snímek režiséra Anga Pjouna koprodukoval a společně s ním pak převzal na slavnostním zakončení filmového festivalu v Karlových Varech hlavní cenu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
4: Fotbalový útočník Tomáš Chorý bude pokračovat ve Slávii. Potvrdil to předseda představenstva Jaroslav Tvrdík s tím, že o jeho setrvání rozhodl majitel Pavel Tykač. Hráči Hradce Králové nastoupí už za necelou hodinu na hřišti norského Tromsø v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy. Od 20 hodin pak Jablonec rozehraje na hřišti chorvatského Varaždínu druhé předkolo konferenční ligy. Oba zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. A čeští kajakáři bojují o postup do finále mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě. Přímo na místě je Jan Suchan.
5: Hilgertová se dostala do finále z 5. místa, naopak 18. Beková končí. Za chvíli začíná semifinále kajakářů i s prskavcem Přindišem a Krejčím z Oklahoma City. Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Na tenisovém turnaji WTA na pražské Štvanici postoupila do čtvrtfinále Sára Bejlek. Další osmifinále sleduje David Prouza.
6: Lucie Havlíčková hraje s Barborou Krejčíkovou dvojnásobnou grandslamovou šampionkou. Stav je zatím 1-1 a 30-0 pro servírující Havlíčkovou. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
7: Nehoda na D2 za Podivínem, v Praze situace vekbelské. Na D2 z Bratislavy do Brna popojíždí kolona za Podivínem z 37. kilometru. Zhruba 20 minut zabere cesta k nehodě na 33. a pultém. Tam se projíždí pouze pravým pruhem. V Praze vekbelské se silničáři přesunuli do pásu směrem na Hloubětín. Provoz v něm zastavili. Nově se tak jede tím na Letňany, už je opravený z Brusunový, doprava v celku plynulá. Kolony se tvoří pouze před Kbelskou, jak ze severní strany v Cínovecké od sjezdu na Jáblice, tak od Černého mostu v Novopatské. A na jižní spojce z Barandovského na Černý most odklidili následky nehody před sjezdem na Pankrác. Opět se jede všemi třemi pruhy. Kolona z mostu se pomalu rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě území jen kolem 20. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná podvečerní publicistika dnes s Vladimírem Krocem.
9: Které země Evropské unie mají největší zájem na zachování obchodu s Ruskem? Neomezí nový přechod pro chodce před pražským hlavním nádražím plynulost dopravy v centru? A čím i dnes oslovuje čtenáře Ludvík Vaculík, od jehož narození uplynulo 100 let? Členské státy Evropské unie se po počátečních problémech nakonec shodly na 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Nová omezení se dlouho nedařilo schválit, zejména kvůli výhradám, které mělo Řecko v souvislosti se snížením přepravy ruského zkapalněného plynu, což by podle Aten citelně zasáhlo řeckou lodní dopravu. Balík zavádí rozsáhlá opatření, jejíž cílem je omezit fungování ruské válečné ekonomiky. S námi je ve vysílání analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Dobrý den.
10: Hezký den.
9: Jak citelně zasáhnou nové sankce Rusko a které zejména?
10: No tak ten předmětný zákaz vývozu ruského zkapalněného LNG prostřednictvím evropských firm, upřímně řečeno, Rusko příliš nezasáhne, zdá se tedy, protože to, na čem se nakonec členské státy po tom velice dlouhém a obtížném vyjednávání shodly, je výjimka na nové kontrakty a výjimka, která tedy umožňuje nadále pokračování té dopravy v případě, že firmy mají starší kontrakty, které datem předcházejí ruské invazi na Ukrajinu, ale když se podíváme na ty předmětné firmy, o

0: které šlo především, což je tedy ten řecký Dynagas a ruský Novatek, tak ty obchodují na základě kontraktů z roku 2015. Jinými slovy, řecké námořnictvo, které řecké lodě, které jsou klíčové pro právě přepravu ropy z terminálu na ruském poloostrově Jamal, tak ty jsou v podstatě z toho vyňaté. Takže tady potud ten dopad bude velice malý, ale pak je tam množství dalších velice důležitých opatření, které Rusko nepochybně zasáhnou citelněji.
1: Hned se k ním dostaneme, ale proč byla tedy přeprava ruského LNG pro Řecko tak zásadním problémem?
0: No už to zaznělo v tom úvodu, pro Řecko je lodní doprava skutečně klíčová. Řecko disponuje největší světovou flotilou nákladních lodí schopnou přepravovat právě zkapalněný zemní plyn a ten je teď pro Rusko o to důležitější od té doby, kdy Evropa minimalizovala odběr ruského plynu potrubní cestou, tak právě proto se Rusko snaží co jen může tu produkci přesměrovat prostřednictvím LNG, a když se podíváme na mapu, tak Evropa je pro transport ruského LNG prostě klíčová. Ono to moc nejde nikudy jinudy obeplout. Takže právě proto se hrálo o toto a Řecko tím, že je silným hráčem, tak a rozhoduje se jednomyslností, tak toho využilo.
1: No, vy už jste o tom stručně mluvil, jaké ústupky tedy se přesně podařilo Aténám vyjednat?
0: Ten ústupek, který spočívá v té výjimce, ona je tedy časově omezená na jeden rok, ale bude platit obrácený způsob rozhodování do budoucna. Tu výjimku je možné prodlužovat a proti tomu prodloužení by se musel najít jednomyslný souhlas všech členských států, tady opět s případným vetem Řecka, čili bude velice obtížné se té výjimky v úvozovkách zbavit, čili myslím, že je velice těžké to vidět jinak než jako prohru většiny členských států a je to určitě něco, z čeho teď může mít Moskva radost.
1: Jak důležité je prodloužení platnosti stávající výše cenového stropu na ruskou ropu?
0: To je naopak velice dobře, že se na tom členské státy shodly, protože v tom cenovém stropu, a připomeňme, že se netýká vývozu do Evropy, Evropa v podstatě žádnou ruskou ropu neodebírá, ale týká se třetích zemí, týká se zbytku světa, tak tam je automatický výpočet, který vzhledem k nestabilitě v Perském zálivu, v Hormuzském průlivu, by teď znamenal, že by se podstatně zvýšily příjmy Ruska, příjmy Kremlu, ze kterých pak může financovat válečné operace na Ukrajině. Proto to prodloužení a nový výpočet, který tedy zajistí, že ropa zůstane na ceně $44 za barel, což je velmi zhruba v podstatě polovina tržní ceny a tím pádem bude pokračovat velice omezený příjem Ruska z tohoto obchodu, což je dost podstatné.
1: Balík obsahuje nejvyšší počet nově zařazených osob a subjektů na sankční seznam ze všech sankcí za poslední 4 roky. Jak se podařilo vyřešit výhrady Bulharska proti tomu, aby byl na seznam zařazen moskevský patriarcha Kiril?
0: Ony ty sankce ještě nebyly publikovány, vždycky musíme čekat, až vyjdou v věstníku Evropské unie, takže popravdě řečeno nemám zprávy o tom, kdo na tom sankčním seznamu nakonec je nebo ne, ale z těch mediálních zpráv, z uniklých informací se zdá, že tedy patriarcha Kiril asi na tom seznamu nebude, předpokládám, ale musíme si bohužel počkat až na tu finální publikaci.
1: A proč to Bulharsku vůbec vadilo?
0: No, není to poprvé, kdy se patriarcha Kiril stává sporem nebo předmětem sporu o to, zda jej zařadit nebo nikoli na ten sankční seznam. Příznivci říkají, že v Rusku církev funguje jako prodloužená ruka státu. Ruská pravoslavná církev opakovaně vystupuje politicky a hájila v minulosti třeba anexi Krymu, hájí politiku Kremlu. Odpůrci zase říkají, že to zkrátka církev. Církev nemá žádný přímý vliv na to, jakou politiku vede Kreml a Vladimír Putin. Takže by mělo platit to, že nejsou přímo penalizováni. Takže v tomto sporu je Bulharsko na té druhé straně.
1: Které členské státy Unie mají největší zájem zachovat obchod s Ruskem?
0: No, obchod s Ruskem je dost minimalizovaný. Těch sektorových sankcí, které od ruské invaze na Ukrajinu Evropa přijala, je obrovské množství teď už. A v podstatě těch sektorů, kde ještě zůstává obchod běžící a kde je možné ještě zasáhnout, zůstává poměrně málo. Teď takovým dílčím, trošku až úsměvným, ale předmětem sporu byly třeba ruské ryby, vývoz ruských ryb, proti čemuž se postavily opět některé státy, myslím, že to bylo Portugalsko, a nakonec tato část z těch sankcí opět vypadla, ale pak jsou ještě možná třeba, dejme tomu, nerostné suroviny, ve kterých je Rusko důležitým hráčem, třeba těžba diamantů, a jak už jsme mluvili o ruské ropě a zemním plynu, takže jsou tady stále ještě sektory, kde zůstává nějaký prostor pro sankce a vždy se najde nějaký členský stát, který v tom má nějaký klíčový zájem, v tomto případě to bylo Řecko, ale těch sektorů postupně ubývá.
1: Kdyby mělo opatření vstoupit v platnost?
0: Vstoupí záhy po tom, co bude tedy, budou sankce publikovány v úředním věstníku, tím pádem budou zmrazeny majetky a bude zakázáno cestování těm osobám, které se ocitou na sankčním seznamu. Trochu jinak je to pak u těch sektorových sankcí, kde jsou přímo dané různé termíny a tak dále, tak tam si budeme muset počkat na to konečné znění.
1: Analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk, děkuju vám, nashledanou.
0: Hezký den.
1: Na magistrále před pražským hlavním nádražím má vzniknout široký přechod pro chodce se semafory, a to přímo u historické Fantovy budovy. Prostor pro auta se zúží a naopak přibudou pruhy pro cyklisty. Tyto změny souvisejí s rekonstrukcí odbavovací haly hlavního nádraží, která nedávno začala, jejich dokončení je plánováno na rok 2028. U telefonu je Jaromír Beránek, první náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy z Pirátů. Dobrý den.
2: Dobrý večer a děkuji za pozvání do vysílání.
1: Už dlouhá desetiletí se chodci přes silnici před hlavním nádražím nedostanou. Musí použít podchod nebo výtah. Je to tedy, myslím, velká změna, která, jak jsem si všiml na sociálních sítích, vyvolává nejenom pochvalu, ale častěji spíš kritiku. Proč jste se tak rozhodli?
2: Já bych řekl, že to je změna téměř revoluční, protože vy jste zmínil ty dva možné způsoby, jak se dnes dostat na tu horní část odbavovací haly. Oni jsou tam ještě historicky i takové ty válce s točitými schodišti, ale ty často sloužily poněkud jiným účelům a asi všichni, kdo mají zkušenost z pražského hlavního nádraží, tak potvrdí, že ta zkušenost nemusí být vždycky ve všech případech příjemná. Proto my se snažíme jít ve spolupráci se Správou železnic naproti tomu, jak vypadají nádraží na 20. století. A ten přechod je takovým předznamenáním budoucích možných velkých změn, které hlavní nádraží čekají.
1: No ale kam se vlastně chodci z Fantovy budovy pražského hlavního nádraží přes ten nový přechod dostanou? Teď je na druhé straně pouze vyvýšené parkoviště.
2: Je to tak, my intenzivně ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy projednáváme koncepci budoucí obsluhy území hlavního města Prahy s využitím dálkové autobusové dopravy a počítáme s tím, že ten prostor by mohl částečně nahradit ústřední autobusové nádraží na Florenci, právě proto, aby byly zajištěny co nejlepší přestupní vazby mezi autobusy a železnicí. Ale ono se nejedná jenom skutečně o to parkování, o ty odstavy, ale kdo jste viděl projekt Šťastný hlavák a obecně další úvahy o tom, jak by se hlavní nádraží mělo do budoucna změnit, tak víte, že v jednom z těch návrhů se počítá s tím, že by tam mělo vzniknout schodiště, které potom nabídne přímé pěší propojení přímo do těch sadů, do toho takzvaného Sherwoodu.
1: Kolik pruhů pro auta tedy celkem na té dopravní tepně ubyde a jak to bude s cyklopruhy?
2: Tak v současnosti nebudou žádné pruhy. Tady vaše původní vyjádření musím trošku korigovat, protože v tuto chvíli my tam připravujeme pouze skutečně možnost založení těch cyklopruhů. Je to hlavně z toho důvodu, že by tam nebyly zatím funkční návaznosti, ať už severním nebo jižním směrem. A také proto, že v rámci projednávání se ukázalo, že některé z těch bodů toho návrhu byly problematické, ať už pro silniční správní úřady, anebo bezprostředně pro Správu železnic. Například právě kvůli snížení možnosti kapacity pro odbavování dálkovými autobusy, nebo třeba se to týkalo také nájezdové rampy od křižovatky Bulhár ve směru k muzeu, kde silniční správní úřad konkrétně vydal závaznou silnou připomínku a policie se k tomu připojila, že nesouhlasí s tím, aby se auta připojovala pouze do dvou průběžných jízdních pruhů.
1: Takže ty pruhy, tak jak je známe, zatím zůstávají.
2: Takže zatím zůstávají 3+3 pruhy po té první etapě rekonstrukce, která v letošním roce skončí, tuším, že v polovině listopadu po 126 dnech realizace.
1: Zlepšit se má taky přístup pro pěší k hlavnímu nádraží směrem od muzea, kam teď vede poměrně úzký chodník, který je přímo u nádraží částečně přerušen. Co se má přesně změnit?
2: Tak tady je zapotřebí říci, že ten chodník už se v minulosti rozsidoval. On byl dlouho historicky známý jako takzvaný chodníček smrti. A skutečně, kdo tam procházel třeba s větším kufrem, tak měl problém se tam vůbec s těmi auty vyhnout. To znamená, už ten stávající stav je o něco lepší. Nicméně přímé pěší propojení vede zatím pouze na první nástupiště a zbytek té komunikace toho chodníku je přerušen právě příjezdem na rampy, které potom směřují dále k těm, řekněme, taxištafům, těm místům, kde v současnosti lidé mohou vystoupit z taxíků a projít potom do té odbavovací haly. Takže tady by mělo být zajištěno přímé propojení pro pěší opět v návaznosti potom na nástupy a výstupy do autobusu. Ať už se to týká těch dálkových linek, nebo třeba právě možností zastavení Kiss and Die, anebo samozřejmě také třeba linky Airport Express, která propojuje hlavní nádraží s letištěm Václava Havla.
1: A co budou ty stavební práce obnášet? Jak dlouho by měl být kvůli nim provoz na magistrálu hlavního nádraží omezený?
2: Já už jsem zmiňoval, že v letošním roce ty práce potrvají dohromady 126 dnů. Byly zahájeny 13. července i hned po ukončení výluky na C-čku, na trase metra C, kde probíhala částečná výměna zabezpečovacího zařízení, kde vlastně dlouhodobě společně s dopravním podnikem realizujeme nějaké dílčí opravy, protože ta trasa po 52 letech provozu už vyžaduje zkrátka nějaké větší investice. To znamená, skončíme v polovině listopadu a v té první etapě se Správa železnic, tady je zapotřebí upřesnit, že tím investorem není město, není to magistrát, ale je to skutečně Správa železnic, se soustředí primárně na opravu a výměnu hydroizolace stropu té nové odbalovací haly, kterou známe všichni z 80. let.
1: Znamená to tedy, že s návrhem nové dřevěné odbalovací haly, který vzešel z architektonické soutěže, se nepočítá?
2: My v současnosti jednáme s dánským architektonickým studiem, které představilo ten vítězný návrh o nějakých dílčích úpravách a jsem přesvědčený, že v nejbližších týdnech, možná měsících, by měl být představen i veřejnosti, protože ty reakce, podobně jako se to týká i toho samotného tělesa komunikace, té severojižní magistrály na návrh šťastného hlaváku, byly velmi rozporuplné, ale město samo došlo k tomu, že zapotřebí tam udělat nějaké dílčí úpravy. Nicméně je zcela zřejmé, že stávající kapacita odbavovací hlavního nádraží do budoucích desetiletí nebude stačit, protože cestujících nám velmi významně přibývá.
1: Jaromír Beránek, první náměstek pražského primátora pro dopravu z Pirátů. Děkuju, nashledanou.
2: Děkuju, hezký večer všem, nashledanou.
1: Před 100 lety, 23. července 1926, se v Brumově na Valašsku narodil spisovatel Ludvík Vaculík. Napsal ceněné knihy druhé poloviny 20. století Sekira, Morčata, Český snář, sbírku fejetonů Jaro je tady, nebo Cesta na praděd. Tady je ukázka z autorského čtení Ludvíka Vaculíka.
3: Ovládat koně a ovládat motor, to jsou dovednosti zcela odlišné. Jízda s koněm není, ať máme jasno, jen způsob dopravy. Je to životní situace. Již se účastní i ty složky naší bytosti, jež motorista s sebou ani nebrává na cestu. A jezdí-li velmi často, zapomene dokonce, kde je má. Řídit spřežení je hodno člověka. Řídit motor, to může kdokoliv.
1: To byla ukázka z autorského čtení Ludvíka Vaculíka, kterou si můžete poslechnout třeba na webu Českého rozhlasu Vltava. Ludvík Vaculík se za komunistického režimu angažoval v politice, byl mimo jiné autorem manifestu 2000 slov, stál u zrodu Charty 77, obdržel státní vyznamenání a mnoha literární ocenění. My jsme teď ve spojení s novinářem týdeníku Echo Jiřím Peňásem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Od kdy se datovalo vaše přátelství?
4: Tak já se můžu mluvit o přátelství, já bych si přál, aby to bylo přátelství. Já doufám, že Ludvík Vaculík by to úplně nepopřel. No, seznámili jsme se až v 90. letech. Pravděpodobně, když zjistil, že na něho píše nějaký mladík recenze, zpočátku takové trochu jako zelená, takové trochu naivní. A potom když jsem byl v Lidových novinách, on tam nosil pravidelně fejetony. A potom, já myslím, že nějak tak pochopil, že se mu snažím rozumět.
1: Vy jste napsal, že Ludvík Vaculík to byla pevnina, která se tvořila sama sebou. Jaká vaše osobní vzpomínka dobře vystihuje, kdo byl tento valašský samorost?
4: To se asi nedá takhle říct, ale on byl skutečně originální, takže lidé od něho odskakovali buď hrůzou, nebo naopak k němu přilnuli a tak a hltali jaksi každé jeho gesto a každé jeho slovo, protože zjišťovali, že vlastně on je každým svým projevem nějakým způsobem výjimečný. No, teď jsme slyšeli tu ukázku a to je prostě velmi jaksi výstižný způsob jeho uvažování. On uvažuje o věcech, vlastně to je to jeho psaní, o tom, co jako člověka tvoří, co v té naší době jaksi z něho odpadá, co mu schází, o co přicházíme. V tom byl ten jeho takovej, jako někdo tomu říkal, konzervativismus, někdo staromilství, ale to byla, ve skutečnosti to byla jako taková potřeba pojmenovat podstatné věci.
1: Jo? Ono se často připomíná, že Ludvík Vaculík byl autorem manifestu 2000 slov, méně už pak autorství následné kolektivní výzvy 10 bodů. Z čeho vycházelo jeho kritické hodnocení polistopadového vývoje společnosti?
4: tak on asi v žádném režimu nebyl spokojený. On všude viděl, že je společnost nějakým způsobem, jaksi nedělá to, co by měla dělat. Jo? A, ale samozřejmě to nebylo, to neznamená, že by to myslel nějak dogmaticky. On byl prostě, jaksi jeho kriticismus byl, byl jeho podstata, podstata lidství, jo? Ale to neznamená, že ten kriticismus je, to není žádná jakoby negace všeho. To bylo spíš takové poukazování na to, zkusme, nebo lidé, buďte sobě více věrni, nestrácejte podstatné se, ze sebe sama. A někdo by zase mohl říct, že to byl kvarulant, nebo že nerozuměl moderní době, nebo něco takového, ale to myslím taky, to je taky hrozný zjednodušení.
1: Český rozhlas připravil ke stému výročí narození Ludvíka Vaculíka ve své aplikaci Můj rozhlas k poslechu několik jeho děl, včetně Českého snáře. Jak si to výročí připomenete vy?
4: A tak já vím, že to je dneska to z té výročí, ale na podzim se chystá v Šumperku taková konference, kde se sejdou asi jeho přátelé a dejme tomu nějací literární, řekněme, historici a ti tam jak si budou asi mít nějaké referáty. No. Některými by prostě Vaculík trochu jako se usmíval, aspoň si to představit, nebo co to jako děláte, no. Že se zabýváte mnou. On měl v něm byla taková jakási jistá plachost a zároveň zájem o sebe sama. Jo? To je takový zdánlivě rozpor, ale není to zase takový rozpor.
1: A díky čemu se Ludvík Vaculík řadí mezi přední poválečné české spisovatele spolu s Bohumilem Hrabalem, Milanem Kunderou, Arnoštem Lustigem nebo Ivanem Klímou? Čím oslovuje jako autor současného čtenáře?
4: No já nevím, jestli současného čtenáře zase tak oslovuje. Faktem je současného čtenáře, pokud jsou nějaký čtenáři. Jak si vy jste vyjmenoval osobnosti velké doby literatury, kdy literatura byla jaksi rozhodující a zásadní médium, kdy lidé četli a čekali na to, co jak si ti lidé napíší. A četli věci jaksi navzájem a věděli o tom, co mají číst a tak. Takže tímto způsobem, jak si to měli v uvozovkách lehčí ti to muži a ženy. Ale mimo jiné, tak co na to říct, byl to mistr jazyka a mistr vyjádření. Měl prostě, poznal se podle věty, nikdy nepsal klišé, nikdy nepsal nějakým způsobem, že to člověk mohl považovat za vatu. Vždycky to směřovalo k nějakému, vždycky bylo originální, vždycky to znělo dobře, vždycky to mělo nějak vtip, mělo to humor. Jo, to
1: připomíná
4: prostě
1: Jiří Peňáz, novinář týdeňku Echo. Moc děkuju.
4: Já vám tak děkuju.
1: Jenom stručně zopakuju, že v aplikaci Můj rozhlas si můžete poslechnout třeba Vaculíkův román Stará postel nebo Český snář. Tolik dnešní publicistika.
5: Český rozhlas plus zprávy.
6: Při pádu armádního letadla v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřela vojákyně, oznámil to náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová označila útoky jemenských husíů v Rudém moři za nelegální a nepřijatelné. Evropská unie vyzvala povstaleckou skupinu k zastavení všech akcí, které ohrožují mezinárodní lodní dopravu. Povstalci podporovaní Íránem nedávno oznámili, že zavádějí námořní blokádu Saúdské Arábie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před zesílením ruských útoků v Černém moři. Očekává, že Rusko bude dál cílit na lodě převážející obilí. Ruské rakety v pondělí podle ukrajinské armády zasáhly turecké plavidlo převážející kukuřici. Při úderu zemřelo 10 lidí. A okresní soud v Pardubicích prodloužil o další 3 měsíce vazbu čtyřem obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti vinu odmítají. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 pak v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun. Barbora Krejčíková a Lucie Havlíčková bojují na pražské Štvanici o místo ve čtvrtfinále turnaje WTA. Zápas sleduje David Prouza.
7: Stav je 3-3 mezi Havlíčkovou a Krejčíkovou, první jmenovaná na servisu a čelí breakballu ze Štvanice. David Prouza, Radiožurnál.
6: Do čtvrtfinále pražského turnaje už postoupila Sára Bejle, která dnes porazila Uzbekistánku Timofejevovou 6-1 a 6-1. O semifinále si zahraje s Rakušankou Tagerovou.
8: Na D1 překážka za Divišovem a silný provoz od Ostrovačec. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Divišov. Hlásíte překážku na 46,5 kilometru.
9: Ve stoupacím pruhu stojí dodávka s osobákem. Nevšiml jsem si, jestli stojí za sebou. Neviděl jsem, že by byli sražení, ale za osobákem pán teďka dával průhelník.
8: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy provoz o něco málo polevil. V okolí Ostrovačic stále zpomalují hlavně nákladní soupravy a nesouvisle se sunou k omezení UD2 na kilometr 196. Osobní auta nabírají výraznější zdržení až na průtahu Brnem u sjezdu na Mikulov. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za Podivínem na 33,5 kilometru odklízejí následky kolize 4 osobních aut. Blokovaný zůstává levý pruh, kolona z 37. kilometru je přibližně na čtvrt hodiny. A v regionu ještě zůstaneme, silnice 52 na příjezdu do Mikulova od rakouských hranic hodně plná. Fronta místy jen nesouvislá se sune už z konce dálnice A5 do města ke kruhovému objezdu ubyly bezmála půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V noci se ochladí na 11 až 7 při slabém větru až na 5 stupňů. Zítra pak čekejte většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Debata o postavení prezidenta České republiky. Personální změny v ODS na Praze 1. Informační válka Ruské federace a její rozkladná taktika. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
5: Názory a argumenty.
10: Prezident Petr Pavel vetoval novelu, která má změnit pravidla o rozpočtové odpovědnosti. Stalo se tak poprvé, co hlava státu vrátila zákon navržený vládou Andreje Babiše. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Novelu už dříve vrátil do sněmovny Senát. Co tento krok prezidenta Petra Pavla znamená?
11: Je to symbolické gesto, protože jak už před chvílí zaznělo, tak jedno veto už vládní většina v poslanecké sněmovně překonala, to bylo veto senátní a je velmi pravděpodobné, že i veto prezidenta bude přehlasováno. To znamená, že ta nová podoba zákona o rozpočtové odpovědnosti stoupí v platnost. Mimo jiné to znamená, že vláda bude moci podle svých představ sestavit rozpočet na příští rok a je velmi pravděpodobné, že tedy využije té nové podoby zákona a že některé výdaje, na které si bude muset půjčit, tak de facto zjednodušeně řečeno vyvede mimo státní rozpočet a tím pádem kosmeticky upraví tu výši deficitu, která se i tak očekává velmi výrazně vyšší, než by odpovídalo původnímu znění zákona o rozpočtové odpovědnosti. Takže prezident využil svého ústavního práva. Je otázka, zda ho využil v momentu, kdy to bylo vhodné, a to z toho důvodu, že k tomu zákonu stejně i bez prezidentského veta byla upřena velká pozornost a že zkrátka prezident republiky by ta veta měl využívat umírněně, aby se z toho nestal takový běžný prostředek jeho fungování, což by pak znamenalo, že když nějaký zákon vetuje, tak už by k němu nebyla upírána taková pozornost, jako když to se stane v celá ojedinělých případech. A vzhledem k tomu, že Babišova vláda je zatím velmi krátce u moci, tak je to veto první. A když se podíváme na dobu, kdy u moci byl kabinet Petra Fialy, tak tam ta veta také prezident využil, ale pouze třikrát, a pokud je kritizován za to, že měl například vetovat státní rozpočet, který z dílny ministra financí tehdejšího Stanjury nebyl připraven úplně nejlépe, tak právě zákon o státním rozpočtu by měl být zákon, který vlastně za něj by měla nést odpovědnost především a výhradně vláda, vládní většina. Prezident by takové zákony neměl vetovat. Ostatně mohl by vetovat i státní rozpočet na letošní rok, který byl v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.
12: A jak se toto veto může odrazit ve vztazích mezi současnou vládou a prezidentem?
11: Tak už jsme slyšeli reakce představitelů vlády, že to je aktivistické gesto prezidenta, že to je další důkaz toho, že je to lídr opozice a podobně. Tyto reakce se daly očekávat a dá se říci, že vztahy mezi prezidentem a vládou v poslední době byly velmi napjaté a že to veto rozhodně nezhorší ty vztahy, protože už si myslím, že tam ten prostor pro zhoršení příliš velký není, ale rozhodně nepřispěje k tomu, aby se ty vztahy začaly sklidňovat a přecházely do té standardní úrovně. To znamená, že třeba nemusí se mít rádi nebo spolu chodit na pivo, ale měl by komunikovat tak, aby stát normálně fungoval a aby se to neprojevovalo třeba v dění kolem zahraniční politiky, jak jsme byli svědky toho rozruchu kolem summitu NATO v Turecku a toho, kdo na něj pojede a nepojede.
12: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuju a naslyšenou.
11: Naslyšenou.
12: Občanská demokratická strana se rozhodla vyškrtnout Filipa Dvořáka ze seznamu kandidátů pro komunální volby a ukončila mu zároveň členství ve straně. Důvodem je, že Dvořák dostatečně nevysvětlil původ majetku ve výši asi 230 milionů korun, který zdědil po svém otci. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
13: Až budou o druhém říjnovém víkendu probíhat komunální volby v prvém pražském obvodě, měla by být historka z jejich předehry víceméně zapomenutá, ale na podvědomí některých voličů působit ještě může, a to všelijak. Pokud jde o vedení ODS, to pak musí doufat, že sice nejprve svého někdejšího vlivného politika v centrální části metropole podcenilo, ale pak zase jednalo celkem svižně, k čemuž ovšem třeba dodat, že na otálení nebylo kdy, protože předseda Kupka plus jeho zástupci se ocitli pod vzrůstajícím tlakem. Když totiž Filip Dvořák vedle starosti Jana Bürgermeistera v 90. letech nejvlivnější politik Prahy 1, sám pak také chvíli starosta, zcela odmítl výzvu vedení strany, aby odstoupil z čela tamní kandidátky a následně se za něj postavila stejně pevně příslušná buňka ODS, kterému tím pádem hrozilo zrušení, jak se to už jednou stalo před 15 lety, a to, jaká náhoda, právě kvůli podivně vyhlížející působnosti tandemu Bürgermeister Dvořák. A zatímco prvně jmenovaný je už na odpočinku, o zhruba 20 roků mladší Dvořák v politickém zákulisí působit nepřestal a měl tu zřejmě silné slovo. Takže občanští demokraté prvého obvodu ho nejenom postavili na vrchol kandidátky, ale nezakolísali, ani když počátkem července přišel server Seznam zprávy s informací, že před pár roky zdědil Dvořák po svém otci, řadovém lékaři, majetek za víc než 250 milionů korun. Jehož původ vysvětloval zcela obecně. Případně se odvolával na to, že se přece k těmto věcem už kdysi vyjadřoval právě jeho otec, jenomže toto vysvětlení úřadům nějakým způsobem zmizelo pod kobercem. A těžko ovšem vyvrátit podezření, že Dvořák junior pořizoval nemovitosti, diamanty a tak dále za peníze nabité z korupce a ovšem napsané na nenápadného otce. Po jeho smrti mu to všechno připadlo, na první pohled legálně, někdo by řekl, čistě vypraně. Objem dědictví je však tak obrovský, že musí vyvolávat nutné pochyby. Zvlášť v případě Dvořáka, o něm se už v 90. letech vyprávěly celé zkazky, ilustrující gauleiterskou éru ODS prakticky v celé Praze, včetně magistrátu. A buňka Prahy 1 na tlak nynějšího vedení reagovala úmyslem do voleb vůbec nejít, respektive členové dostali svolení kandidovat za jiné subjekty. To už bylo na Kupku příliš a jelikož to stanovy umožňují, byl Dvořák ve středu hlavně kvůli poškozování pověsti ODS ze strany vyloučen, jak se už podle mnohých mělo ale stát dávno. Kauza tím možná ovšem nekončí. Zřejmě neprůstřelně se cítící Dvořák totiž vyhrožuje, že do voleb stejně půjde, a to prostřednictvím nějakého ad hoc vzniklého subjektu. A nejspíš se domnívá, že není bez šancí, ale bylo by hodně divné, dokonce abnormální, kdyby se řadoví voliči na Praze 1 chovali vůči němu stejně omámeně jako příslušníci obvodní organizace občanských demokratů. Ti podle Kupky ve volbách chybět na Praze 1 nemají, ale je otázka, jak bude kandidátka po všech těch peripetích a při Dvořákově ohlašované mstě ve skutečnosti vyhlížet.
12: Vysvětluje Ondřej Konrád. I když je už summit Severoatlantické aliance v Ankaře dávnou minulostí, stále pokračuje kompetenční spor mezi vládou a prezidentem, kdo z nich by měl v podobných situacích vést českou delegaci. Nyní se čeká, jak v této věci rozhodne ústavní soud. Nehledě na to, už ovšem také nastal nejvyšší čas vést debatu o postavení prezidenta, soudí komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
14: Premiér Andrej Babiš podle svých slov už nikdy nebude ve stejné delegaci s prezidentem Petrem Pavlem. Zároveň sdělil, že na další summity bude jezdit hlava státu. Tak jako vždycky, dodávají nestranní pozorovatelé. Tím by mohl spor o Ankaru definitivně skončit. Jenomže rozmíška nefinišuje ani omylem. Kabinet vyprodukoval 80-stránkový elaborát, jímž zdůvodňuje, proč by ústavní soud měl zamítnout nebo odmítnout prezidentovu kompetenční žalobu. Půjde o mimořádně zajímavý právní případ. Přejme si, aby se odvíjel při ústním jednání, jež by mohla sledovat široká veřejnost. Avšak i když se to stane, řeč paragrafů neosvětlí všechny aspekty dané věci. Kabinet nepochybně nechce s Hradem prohrát. Je si ovšem vědom, že Ankara je fait accompli, uzavřená kauza. Vepři jde o mnohem podstatnější záležitost, než jsou summity NATO či jiné mezinárodní akce. Jde o zachování základních ústavních principů. Potvrdil z vládního pohledu tuto premisu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Na tiskové konferenci osvětlil, co má podle současné koalice prezident dělat. Reprezentovat, chodit na recepce, potřásat si pravicí s ostatními státníky. Babiš častokrát zdůrazňuje, že Pavel sliboval v kampani zakopávat příkopy, spojovat, nerozdělovat již tak rozpolcenou společnost. Tím má na mysli, že by neměl vládě fušovat do řemesla, nerozporovat její kroky, podepisovat zákony, jmenovat premiérem navržené ministry, usmívat se a z hlediska vládnutí být neviditelný. A to je meritum věci. Šéfové ANO a motoristů jsou přesvědčeni, že vyhranými sněmovními volbami končí veškerá dělba moci. Tu výkonnou má mít výhradně vláda a k té soudní má ústavní soud přistupovat velmi zdrženlivě. Asi by byli rádi, kdyby se vůbec nepletl do politického provozu, což je úsměvné, neboť v opozičních dobách ho poslanci hnutí ANO zásobovali stížnostmi jako na běžícím pásu. Odhlédneme-li od dnešních aktérů, je nejvyšší čas vést seriózní debatu o postavení prezidenta České republiky. Mnozí politologové tvrdí, že by měl být aktivní, ale nikoliv aktivistický. Jenže po zavedení přímé volby je to obtížně splnitelný apel. S téměř 3,5 miliony hlasů v Torně je takřka nemožné přijmout roli kladeče věnců, vítače prvňáčků a recitátora slavnostních proslovů u příležitosti státního svátku. Jako symbolický svorník různých názorových proudů nemůže odmávat svoje ústavní pravomoci. Vždy je bude naplňovat tak, jak mu aktuální politická konstelace dovolí. Nový maďarský ministerský předseda si přál, aby se dočasnou prezidentkou stala nejúspěšnější šachistka všech dob, a to s jediným cílem – stmelit národ po 16 letech urbanismu. Judit Polgárová to odmítla, ale nehledě na to by mohl Petr Pithart Péteru Maďárovi poradit, aby s přímou volbou hlavy státu nespěchal. Pak by těžko hledal dámu, která zároveň nebude chtít být králem, dávajícím občas premiérovi šachmat.
12: Dodává Kateřina Perknerová.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Známých osobností, které mají v současném Rusku ještě odvahu postavit se otevřeně vůči Vladimirovi Putinovi a jeho politice, není mnoho a neustále jich ubývá. Jedním z nich je liberální politik Boris Naděždin. Podrobnosti dodává komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
15: Legální politika v Rusku skončila. Už není vůbec žádná šance. Prohlásil Boris Naděždin, jeden z naprostého minima opozičních politiků, kteří ještě zůstávali v Rusku. Komentoval tak své rozhodnutí stáhnout svou kandidaturu do podzimních parlamentních voleb. Údajně se tak rozhodl, aby neohrožoval lidi, kteří mu pomáhali se sběrem podpisů. Tedy ne, že by to bylo nějaké překvapení. V to, že by ho ústřední volební komise mohla zaregistrovat, nedoufal nejspíš ani on sám. Nicméně jeho příběh je i tak zajímavý. Boris Naděždin je původním vzděláním fyzik, ale po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se začal politicky angažovat v různých liberálních stranách. V roce 1999 se stal poslancem Ruské státní dumy za svaz pravicových sil. Ten v té době vedl někdejší vicepremiér Boris Němcov. Ten se ovšem dostal do sporu s Vladimirem Putinem. Svaz pravicových sil se již nikdy nedostal do parlamentu, rozpadl se a sám Němcov byl v roce 2015 zavražděn nedaleko Kremlu. Boris Naděždin zůstával ve veřejném prostoru hlavně díky tomu, že chodil do nejrůznějších televizních diskuzí, kde hrál až karikaturní roli liberála, kterého ostatní účastníci uráželi, obvinovali z patolítalství vůči západu a občas trousili narážky na jeho údajně židovský původ. Naděždin ale tvrdil, že v podmínkách informační blokády i taková vystoupení jsou důležitá. Znovu se o něm začalo mluvit, když se rozhodl kandidovat v prezidentských volbách v roce 2024. A to pod heslem Za mír s Ukrajinou. Potřeboval nazbírat 100 000 podpisů, což mu poněkud překvapivě centrální volební komise povolila. Ovšem strategové v Kremlu neočekávali, že to bude mít velký úspěch a lidé stáli v obrovských frontách, aby se mohli podepsat na jeho podporu. Zázrak se přirozeně nestal a komise následně rozhodla, že podpisové archy obsahovaly řadu chyb. Sám Naděždin opět nestrácel optimismus a prohlašoval, že alespoň ukázal Kremlu, že značná část ruské společnosti je proti válce. I letos chtěl kandidovat, tentokrát do parlamentu. Jenže ani nestačil požádat o povolení ke sběru podpisů. Nejdříve se dostal na seznam tzv. Zahraničních agentů a o pár dní později byl zatčen a obviněn z šíření extremistických materiálů. To měl spáchat tak, že sdílel hodinové video, ve kterém byl 10-vteřinový záběr na fotografii opozičního politika Alexeje Navalného, který zemřel v ruském vězení. Soudce zatím nekonal. Naděždin ale oznámil, že mu vyšetřovatelé zakázali výjezd ze země. Kreml zjevně nechtěl riskovat další fronty nespokojených občanů. A také na pozadí nedostatku benzínu, ukrajinských dronových útoků a poklesu popularity Vladimira Putina nechtěl připustit k volbám člověka, který otevřeně mluví o tom, že válka na Ukrajině byla chyba a je potřeba ji ukončit.
12: To byl Ondřej Soukup. Už od chvíle, co Rusko napadlo v roce 2022 Ukrajinu, se spekuluje o tom, zda by Putinova armáda mohla nebo nemohla ve svém vojenském tažení pokračovat i do jiných částí Evropy. Mnozí odborníci ovšem upozorňují, že Rusko už se zbytkem Evropy válku vede, a to sice informační. Více už dodává spolupracovník serveru Forum 24 Martin Fendrich.
16: Deník N otiskl velmi poučný komentář Edwarda Lucase, známého britského novináře, publicisty a spisovatele, experta na východní Evropu a Rusko. Text má titulek NATO není připravené na Putinovu psychologickou válku. Začnu koncem. Lucas konstatuje, že systematické státem sponzorované podvracení, provokace a s nimi spojené psychologické hry jsou špinavá záležitost, která se odehrává pod formálním prahem ozbrojeného konfliktu. Přesto jde o válku, a to o válku, kterou právě prohráváme. Lucas nemluví jen o Británii, mluví o Evropě, o NATO a mluví i o nás. Nejdřív nás uklidní, v současné době nehrozí skutečná válka jako na Ukrajině. Rusko je vojensky příliš slabé, aby napadlo jakoukoliv zemi NATO. Tím ukolébavka končí. Rusko Lucas vidí jako stát, který vede válku nervů. Ta ohrožuje naše mozky, zmiňuje množící se varování politiků i tajných služeb. Rusko podle nich plánuje operaci pod falešnou vlajkou. Zinscenovaný útok, který poslouží jako záminka k eskalaci. Ku příkladu zinscenuje vypuštění ukrajinských dronů z území Polska nebo Pobaltí. Ty zasáhnou cíle v Kaliningradu. Pak Rusko obviní země na to, že útoky umožnili, a bude chtít vyšetřování, stíhání a další kroky. Pokud bude Putin odmítnut, pohrozí úderem na území NATO a provede ho. Bude to test aliance. Lucas si nebere servítky. Británie podle něj není na takový scénář vůbec připravená, nejen vojensky. Především proto, cituji, že naše národní mentalita je slabožská a rozbředlá. Popisuje, že britské centrum pro extremismus a demokratickou odolnost vydalo zprávu Británie pod tlakem. Podle ní je čtvrtina Britů tak silně zklamaná svou zemí, že by tito lidé v případném konfliktu mohli podpořit Rusko nebo Irán. Z jiného výzkumu plyne, že 48% britských obyvatel by se nebylo ochotno chopit zbraně. Prosím, a teď si představme, jak by to vypadalo u nás, v naší rozhádané, lžemi léta krmené zemi. Jejíž vládní koalice není ochotna pomoci Ukrajině, aby se bránila, a pravidelně útočí na ukrajinské uprchlíky. Lucas připomíná, cituji, že britské skalené myšlení a ustrašenost pramení z let plných lží a mlžení. Četné ruské útoky na osoby i infrastrukturu u nás v Británii se zametaly pod koberec, bagatelizovaly nebo prezentovaly jako ojedinělé incidenty. Připomíná nevyšetřené vraždy více než desítky kritiků Kremlu, k nimž v Británii i jinde docházelo po dvě desetiletí. Já zase připomenu, že u nás ku příkladu místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala tvrdí, že pro účast Rusů na explozích ve Vrběticích neexistují důkazy. Lucas píše, že na summitu NATO v Ankaře se sice na doprovodných akcích aktivně debatovalo o ruské rozkladné taktice, ale během formálních jednání téma téměř nezaznělo z obavy, že by to mohlo popudit prezidenta Trumpa. Strašné, ubohé. My Češi na tom nejsme lépe než Britové. Neděláme nic proti ruským dezinformacím. Nejsme odolný národ, nejsme Ukrajinci a vláda s tím nic nedělá. Chyba.
12: Míní Martin Fendrich. Jednou z možností, jak mohou státy šířit svůj vliv nenásilnou cestou, je zdůrazňování kultury a svých hodnot. Tato specifická kulturní diplomacie může být zárodkem silných osobních vztahů, které přesáhnou oficiální rovinu i volební období. Osobní vzpomínky na americké diplomaty z 80. let připojuje publicistka a divadelní dramaturgyně Kristýna Žantovská.
17: Spojené státy oslavily 250 let své nezávislosti a mně se vracejí vzpomínky, i když ne tak vzdálené. Vzpomínky na pražskou misi Williama Lurse, kariérního diplomata Reaganovy administrativy a jeho ženy Wendy. V polovině 80. let minulého století nám dali lekci diplomacie, chytré, znalé a překračující hranice běžné kariérní rutiny. Byli otevření, skutečně se zajímali o to, kde se ocitli a nebáli se. William Lurs zemřel před rokem, letos v květnu by oslavil 97. narozeniny. U té příležitosti se v Praze po letech objevila jeho žena Wendy a vzpomínání na staré časy proběhlo jak jinak v knihovně Václava Havla. Bill a Wendy, jak se jim mezi našinci říkalo, byly nerozlučná bojová jednotka, která v rámci diplomacie možného otevírala dveře, kam mnozí diplomaté nikdy nevkročí. Do rezidence v Pečkově Vile v Davicích zvali disidenty Havla, Dinsbíra, Urbánka, Klímu, Vaculíka, mezi jinými, a spoustu intelektuálů a překladatelů z takzvané šedé zóny. Oslavy 4. července konané na zahradě Vily byly pověstné, doslova karneval svobody názorové i generační. Já se nejvíc těšila na veterány druhé světové války, především letce z Royal Air Force. Dokonalí gentlemani, kteří i po 40 letech v komunistickém režimu, který s nimi tak zamával a nikdy jim za statečnost nepoděkoval, měli důstojnost a chování, s jakými se tady muži už nerodí. Bill a Wendy považovali kulturu za nejlepší diplomatický nástroj. V roce 1985 pozvali do Prahy spisovatele Kurta Vonnegata a Williama Styrona. Nakladatelství Odeon právě pro velký zájem vydalo dotisk Styronova románu Sofiina volba a nakladatelství Práce Vonnegatovi Sirény z Titanu. Při procházce Prahou, mírně zinscenovanou, se spisovatelé ocitli před knihkupectvím. Myslím, že to bylo slavné Fischerovo v Kaprově ulici. A nemohli uvěřit, že lidé stojí trpělivě ve frontě, dlouhé frontě, ne na toaletní papír, ale na knihy. V jaké zemi zaslíbené se to ocitli. A přijeli další literární prominenti, Edward Albee, John Updike, Edgar Lawrence Doktorov, básník Galway Kinnell, všichni na pozvání Billa a Wendy. Lursovi odjeli z Prahy v roce 1986 a po sametové revoluci podporovali otevřenou společnost a její transformaci k demokracii, třeba založením nadací, na podporu mladých umělců, studentů, občanské společnosti a mnoha dalších. Skutečná diplomacie, vzdělaní diplomaté, si jsou vědomi, že kultura je právě tou oblastí národní identity, která vytváří solidní a hluboké vazby, vztahy, přetrvávající mnohonásobně horizont jednoho volebního období. V případě Billa a Wendy i 40 let. Žádný obchodní kontrakt takovou sílu nemá.
12: A slova Kristýny Žantovské zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
5: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Při havárii armádního letadla na Třebíčsku zemřela vojákyně. Severomorská ropa Brent poprvé od května znovu překonala cenu $100 za barel. Fotbalisté Hradce Králové právě hrají úvodní utkání druhého předkola Evropské ligy. Kolonu čekejte na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín. A zítra bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami, teploty až 25 stupňů.
5: Český rozhlas Plus.
18: když chcete vědět proč.
6: Při pádu armádního vrtulníku v náměšti nad Oslavou na Třebíčku zemřela vojákyně, oznámil to náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Armáda až do konce vyšetřování nehody nebude podle Tománka používat americké vrtulníky systému H1.
19: Je to standardní operační postup, kdy během vyšetřování, kdy neznáme příčinu, uzemňujeme tenhle ten daný typ.
6: Česká armáda má dohromady 12 vrtulníků systému H1. Kromě 8 strojů Venom jde i o 4 vrtulníky Viper. Část z nich teď chrání vzdušný prostor Polska. Ani ty teď armáda nesmí používat. Další podrobnosti k nehodě přidá večerní radiožurnál už po zprávách. Cena severomořské ropy Brent se dnes poprvé od května znovu vrátila nad hranici $100 za barel. Cena suroviny se tak zvyšuje už pátý obchodní den v řadě. Podle analytiků za to může hlavně americko-izraelský konflikt s Íránem, který omezuje trasy důležité pro přepravu ropy. Tento týden začaly narušovat mezinárodní lodní dopravu, tak i jemenští Husijové v Rudém moři. Prezident Petr Pavel přijal ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Na zhruba hodinové schůzce na Pražském hradě spolu probrali stav některých připravovaných dopravních staveb a taky jejich financování.
20: Asi polovinu jednání podle Bednárika zabrali plány na výstavbu vysokorychlostních tratí v Česku. Následně Bednárik prezentoval nový návrh ministerstev dopravy a vnitra k rozšíření ochrany kritické infrastruktury před drony.
21: Pana prezidenta zajímaly ty následní kroky, které jako předseda výboru pro antidronovou ochranu má v gesci na Bezpečnostní radě státu.
20: Prezident schůzku komentoval v tiskovém prohlášení, pokračuje jeho mluvčí Daniel Drake.
22: Prezident velmi ocenil konstruktivní debatu s ministrem na tématy, které jsou pro budoucnost a konkurenceschopnost naší země zásadní.
20: Z Pražského hradu Jakub Vejk, Radiožurnál.
6: Dělníci dokončili první etapu rekonstrukce Gebelské ulice v Praze. Během dnešní noci se přesunou na druhou polovinu silnice. Práce za bezmála 600 milionů korun pokračují podle plánu a podle pražského magistrátu zatím nespůsobily výraznější dopravní komplikace. Zúženým úsekem budou řidiči projíždět až do 15. srpna, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
23: Musíme vlastně odstranit veškerý asfalt, sanovat zase odvodnění, kanalizaci, vyměnit svodidla, vrátit asfalt zpátky a nakreslit na to dopravní značení. Pro představu tam nějakých 800 nákladňáků materiálu, který musíme dostat ven a zase zpátky.
24: Fotbalisté Hradce Králové rozehráli úvodní utkání druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromse. Zápas sleduje Pavel Tilšar.
25: V polovině čtvrté minuty Tromse Hradec Králové 0-0. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport z Norska. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
24: Jablonec čeká už za necelou hodinu úvodní zápas druhého předkola konferenční ligy na hřišti chorvatského Varaždínu. Oba duely vysílá živě Radiožurnál Sport a na mistrovství světa ve vodním slalomu bojují čeští kajakáři o postup do finále. V Oklahoma City je Jan Suchan.
26: Prskavec udělal velkou chybu, přinděž ještě větší, ani jeden z nich ve finále nebude, protože jim patří 13. respektive 21. místo, postupuje jenom 12 nejlepších, ještě se o to pokusí v 19 hodin a 9 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Jakub Krejčí z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.
24: Barbora Krejčíková a Lucie Havlíčková bojují na tenisovém turnaji WTA na pražské Štvanici o postup do čtvrtfinále, pokračuje David Prouza.
27: Barbora Krejčíková vede 6-4, respektive vyhrála první set 6-4, v tom druhém je to 1-1. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
28: Na D1 překážka za Chocerady a situace před Brnem. Na D1 z Brna do Prahy spozorněte za sjezdem na Chocerady. Na 27. kilometru blokuje stoupací pruh porouchaná dodávka, označená světelnou šipkou. Buďte opatrní, jedná se o méně přehledné místo v pravotočivé zatáčce. Provoz na D1 před Brnem od Prahy už se výrazně uklidnil. V okolí Kývalky se ještě chvílemi zpomaluje v obou pruzích, více pak až na průjezdu městem před sjezdem na Mikulov. Na D2 z Bratislavy do Brna trvá zdržení zdržení za Podivínem. I tam už se ale kolona krátí maximálně 10 minut po pojíždí k nehodě na 33,5 kilometru. Neprůjezdný je tam levý pruh. Na D5 z Plzně do Prahy silný provoz od Rudné z 5. kilometru, brzdí se v obou pruzích. Osobní auta se po chvíli rozjedou, kamiony v pravém se táhnou až na pražský okruh za Ořech. A v Praze Vekbelské už se nově jezdí pásem na Letňany v obou směrech. Je opravený, silničáři se chystají na rekonstrukci pásu na Hloubětín. Kolona před Kbelskou ještě stále v Novopatské od Černého mostu. Trasa ze severu od D8 už volně průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne večera se vyjasní. Teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Foldyna a Dvořák, dva politici, dvě odlišné politické kauzy posledních dní. Proč poslance SPD policie podezírá z domácího násilí? A proč šéfa místní buňky ODS na Praze 1?

0: z SPD policie na 2 týdny vykázala z jeho domu v Děčíně, kde žije s manželkou. Kdy k tomu přesně došlo?
1: K tomu jeho vykázání došlo před minulý týden a přesně 11. července policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 2 zločinů. Jednak je to týrání svěřené osoby a jednak týrání osoby žijící ve společném obydlí. Ono z té přesné kvalifikace těch zločinů vyplývá, že poslanec Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a nejméně 2 svoje děti. On má se současnou manželkou 3 děti, jenom pro představu, myslím, že jim je 11, 14 a 18 let.
0: Takže teď nesmí domů? Teď má prostě zákaz se vracet domů nebo přibližovat se k tomu domu?
1: Ano, ten institut vykázání je o tom, že on domů nesmí. Nesmí se přiblížit k té ohrožené osobě, nesmí kontaktovat. To všechno vyplývá z toho vykázání. Do loňského července vlastně policie mohla toho údajného agresora vykázat jenom na 10 dní. Loni v červenci začala platit novela občanského zákoníku, která zpřísňuje ochranu obětí a tu lhůtu prodlužuje na 14 dní, jak už jsme řekli. Policie vlastně k tomu vykázání nepotřebuje ani souhlas oběti. Jo, není to tak, že by se jich ptali, jestli může agresora vykázat nebo ne.
0: Takže se rozhodne sama? Není tam ani schválení soudu?
1: Ano, policie se rozhoduje sama. Je to tak.
2: Na 11. července 2020.
0: Dobře, ale asi musela dostat policie od někoho nějaký podnět, ne? Že se něco může dít v tom domě, jinak by nekonala. To znamená, někdo musel nahlásit něco?
1: Podle našich informací to byla právě ta manželka Jaroslava Foldyny, která zašla na policejní oddělení a tam vše nahlásila. Následovala lékařská prohlídka, jejíž výsledek my neznáme. Nicméně to měla být ona, která to oznámila.
0: A policii v tom teda nebránila ani poslanecká imunita Jaroslava Foldyny v tomhletom úkonu, že ho vykázala teda na 14 dní z jeho domu, to tam nehrálo roli.
1: Ne. Tady v tom případě poslanecká imunita nehraje žádnou roli. Jak už jsem říkal, policie rozhoduje sama. Já bych chtěl ale zdůraznit, že policie nerozhoduje na základě nějaké svoje libovůle nebo na základě ojedinělého, jednostraného, dejme tomu, vyjádření oběti. Policie má k dispozici celý takový strukturovaný systém nebo nástroj, který k tomu pomáhá. Nazývá se SARA, je to zkrátka anglických slov Spousal Assault Risk Assessment, který má policii pomáhat odhalit domácí nebo partnerské násilí, vyhodnocovat taky, jestli v budoucnu hrozí opakování toho domácího násilí a taky, jestli hrozí stupňování toho násilí a také policistům pomáhá stanovit nějaké opatření. Na základě téhle metody, na základě zjištění z místa, na základě vyjádření účastníků, zjištění, jestli v minulosti došlo k nějakému incidentu, jestli teda do budoucna hrozí, tak na základě všech těchto informací se policie rozhodne, že dotyčného vykáže.
0: Arture, policie taky zabavila poslanci zbraně. Ukazuje tenhle akt na to, jak závažného provinění se mohl pan poslanec dopustit, nebo to s tím nesouvisí? To je prostě běžné, že se tohle děje v takovýchto úkonech?
1: To je běžné a vlastně taky to souvisí s tou novelou občanského zákoníku, která platí od loňského července. A ta stanoví, že pokud policie už vykáže agresora nebo údajného agresora z toho bytu nebo domu, tak automaticky mu zabavuje zbraně, pokud je ten dotyčný vlastní. Také k tomuhle došlo teda v případě poslance Jaroslava Foldyny. Podle mých informací by tam mělo dojít k zabavení několika střelných zbraní. Myslím, že to byla pistole ráže 9 mm, měl tam i taky nějaký revolver. Takže určitě nebyla jedna. Bylo jich
0: legálně držené zbraně.
1: Ano.
0: Co k tomu říká pan poslanec Foldyna, k tomu vykázání, k tomu zabavení zbraní, k tomu prověřování těch 2 podezření, respektive podezření na 2 trestné činy, o kterých jsi mluvil na začátku?
1: Já jsem konfrontoval se vším tímhle Jaroslava Foldynu minulý týden ve středu. Byl to poslední den jednání poslanecké sněmovny před prázdninami. Zastihl jsem ho v předsálí toho jednacího sálu. Hned jsem se zeptal, jestli teda je pravda, že je podezřelý z toho domácího násilí, že mu byly zabaveny zbraně, že byl vykázaný z domu. Já jsem se chtěl ptat, jestli je podezřelý z domácího násilí, byl jste vykázaný. On na všechno odpověděl jenom no. A pak,

0: Když jsem se zeptal, jestli teda to může nějak komentovat, nějak se tomu vyjádřit, tak vstal od takového stolku, kde jsme spolu byli kvůli tomu rozhovoru a odcházel pryč.
1: Nebudu to komentovat.
0: Já jsem šel vedle něho, ptal jsem se neustále, jestli by se k tomu právě on jako veřejný činitel, jako poslanec, neměl vyjádřit.
1: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
0: Zeptal jsem se ho, jestli teda v té věci se cítí nevinný. Na to on odpověděl, že jistě, ale opět to nechtěl nějak se k tomu detailně vyjadřovat. Ptal jsem se, co se teda stalo u nich v rodině, nekomentoval to.
1: Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně, neobtěžujte mě.
0: A nakonec mi jenom důrazně řekl, že ho už nemám obtěžovat a zmizel teda v útrobách sněmovny.
2: A s jeho ženou si mluvil? Ta vysvětlila, proč nahlásila, co se u nich doma stalo policii, pokud se to teda takhle přesně odehrálo?
0: Já jsem jí kontaktoval, zastihl jsem jí před domem, kde s Jaroslavem Foldinou bydlí. Ona řekla, že to nesmí komentovat, že by nechtěla, ale že to nesmí komentovat, že jí to zakázala policie, protože by mohla nějak narušit to prověřování celé té věci. Já bych chtěl zdůraznit, že ten případ je na začátku. Mluvíme o prověřování. Jaroslav Foldina ani nikdo další zatím nebyl z ničeho obviněný. Policie ty informace teprve prověřuje.
2: Stalo se tohle už někdy v minulosti v případě poslance Jaroslava Foldiny, protože to není jeho první manželství,
0: ano.
2: Zároveň má za sebou nějakou minulost, která je propíraná médií, která ale s ničím takovým zatím dosud nesouvisela.
0: Já jsem v minulosti zaznamenal několik informací, že jeho partnerské soužití, řekněme, není harmonické nebo je nějak problematické. Nikdy to ale nebylo tak, nebo nikdy jsem se nedozvěděl o tom, že by to řešila policie, k tomu došlo až teď. Já jsem teda kontaktoval i jeho předchozí manželku, protože poté, kdy my jsme zveřejnili tady to zjištění, tak se na sociálních sítích utrhla lavina různých zaručených, v uvozovkách, zaručených zpráv o tom, že to není nic překvapivého, že on takhle se choval dlouhodobě a také ke své předchozí manželce. Proto jsem ji kontaktoval, aby jsme zjistili, jak to teda bylo. Já jsem ji doma nezastihl, nechal jsem ji v poštovní schránce na sebe kontakt a žádost, jestli by se mi ozvala. Ona se ozvala hned druhý den a poskytla mi 15-minutový rozhovor, ve kterém ale řekla, že nikdy se nic podobného u nich v jejich manželství nestalo. Žádné násilí, jak fyzické, tak psychické, k ničemu takovému nedošlo. Hájila Jaroslava Foldinu jako vzorného otce.
3: Myslím, že by někdy Foldina šáh na děti. K tomu na 1000% nevěřím.
0: Ten je řekla, že to, co dejme tomu, zažívá teď, nebo to, co teď probíhá v tom novém manželství, tak rozhodně není jednostranné.
3: A jestli fakt pukl do stolu, a nemyslím si, že jednou, tak jako tomu bych i věřila, ale že by je byl, tomu nevěřím prostě.
0: A dokonce prohlásila, že je to naopak on, kdo v tomhle manželství zažívá nějaký psychický útlak, který se údajně projevuje tím, že mu někdo zamezuje kontaktu s dětmi a podobně.
2: Já teda připomenu, že policie prověřuje, zda nedošlo k týrání osoby žijící ve společné domácnosti.
0: To má být ta manželka.
2: To má být ta manželka a svěřené osoby, to jsou ty děti.
0: Ano.
2: V obou případech mu hrozí, pokud by došlo k prokázání viny, od 2 do 8 let vězení, ale k trestnímu stíhání by ho musela vydat sněmovna.
0: Je to tak. A také v případě, že by porušil ten institut vykázání, kontaktoval by tu osobu.
2: A k tomu náhodou nedošlo?
0: Teď podle mých informací zatím policie neví, že by kontaktoval tu teď aktuální svoji manželku, což má zakázáno, že by se vrátil domů, což má zakázáno tím institutem vykázání. Zatím nic takového policie neví. Pokud by ale on ten zákaz porušil, tak by mařil výkon úředního rozhodnutí, tam by mu hrozily až 2 roky vězení a o tomhle by opět musela rozhodnout sněmovna.
2: Ale tento týden skončí platnost toho institutu vykázání, potom se může vrátit domů.
0: Potom se může vrátit domů, pokud údajná oběť toho domácího násilí nepožádá soud o předběžné opatření, tam by se pak prodlužovala ta 14-denní lhůta vykázání a na jak dlouho, o tom by rozhodl soud.
2: Dobře, prošetřování je na začátku, podle mluvčí SPD je potřeba vyčkat na závěry celého vyšetřování. Díky, že jsi přišel, že jsme o tom mohli mluvit.
0: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
4: Kauza číslo 2. Dvořák podle ODS nevysvětlil svůj majetek, komentuje Jindřich Šídlo ze Seznam zpráv.
2: Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
5: Dobrý den.
2: Dosavadní šéf místní buňky ODS na Praze 1 Filip Dvořák nakonec nebude za ODSku kandidovat ve volbách. Dokonce ho ze strany vyloučila výkonná rada. Podle předsednictva strany totiž nevysvětlil otázky kolem svého obrovského majetku. On po otci zdědil skoro 250 milionů korun, ale není vyšetřován. Tak co má zdůvodňovat?
5: Zatím. V politice platí, že důvěryhodnost a vnímání je často důležitější než jako momentální realita. A si Filip Dvořák za sebou ze své více než 30-leté dráhy na Praze 1 a pražském magistrátě táhne tolik potenciálních problémů, že prostě vedení ODS usoudilo, že byť z mého pohledu tedy trochu pozdě, až ve chvíli, kdy vyšel ten článek, že si nemůže dovolit ani na městské části PH1, což mě teda překvapilo, že tam ještě žijí lidé, jo, nějací, že se tam ještě konají komunální volby, protože to je část Prahy, která trpí absolutně vylidňováním.
2: Historické centrum.
5: Ano, je to historické centrum Prahy. Přece jenom to zní Praha 1. Jo. A ono to se to netýká jenom Prahy 1, ono se to prostě týká celé Prahy, protože jestli ODS má někdy v budoucnu ještě hrát roli fakt jako velké strany, řekněme té hlavní opoziční strany, jako ODS, třeba i dohromady TOP 09, tak ona v té Praze musí dosahovat stejných výsledků, jako dělá ANO v Ostravě přibližně. A to se jí nedaří. Jo. A to ukázali ty minulé komunální volby. Já myslím, že i vzhledem k tomu, že první místo předsedou ODS je dneska Tomáš Portlík, což je kandidát na pražského primátora, tak on to ví jako moc dobře a ví, že si prostě další experiment s Filipem Dvořákem nemůže dovolit.
2: Vy jste zmiňoval ten článek vašich kolegů na Seznam zprávách, ano, kteří přišli s tím, že tedy zdědil ten obrovský majetek po otci, nemovitosti v Praze a někde na horách, ve Špindlerově mlýně tuším, jachtu má, diamanty má.
5: No, když jsem ten článek poprvé četl, tak na mě jako dýchla historie, protože já si pamatuju, že článek o tom, že Filip Dvořák odmítá prozradit, kde jeho otec přišel k obrovskému majetku, vyšel už v roce 2010 v Hospodářských novinách. Jo. Mm. A mimochodem psala ho Marie Bastlová, tehdy politická reportérka. A o rok později i kvůli tomu, i kvůli prostě nejasnostem, které obepínají život a dílo Filipa Dvořáka, ODS zrušila svoji organizaci na Praze 1 s tím, že už jako tam nebude mít jako s Filipem Dvořákem nic společného. Takže ty nejasnosti se táhnou ne z tohohle volebního období, ne z předminulého volebního období a teď nepřeháním. Oni se táhnou 25 let s Filipem Dvořákem. Před 25 lety otec Filipa Dvořáka, to je bývalý lékař, který zemřel
2: porodník,
5: před 8 lety, ano, porodník, mimochodem jako Bohuslav Svoboda,
2: ano,
5: a tak
2: primátor.
5: Koupil apartmán ve Špindlerově mlýně od společnosti Navatip, což byla společnost, která byla přímo závislá na zakázkách magistrátu. A tehdy někteří magistrátní úředníci a také tatínek Filipa Dvořáka koupili dost výhodně, za dost výhodnou cenu právě apartmány ve Špindlerově mlýně. Takových případů se pak jako to navazovalo. Dokonce Filip Dvořák sám, myslím, usoudil správně v roce 2002, to je 24 let před komunálními volbami, že je poněkud zátěží, nebo mu to bylo vysvětleno, a tehdy on odstoupil a nekandidoval. On to tehdy zdůvodnil vážným onemocněním, které překonal, a je potřeba říct, a já jako vůbec tyhle ty věci nechci zlehčovat, to prosím, aby tak bylo pochopeno, ale je možné říct, že mu spousta jeho spolustraníků tuhle tu epizodu nevěří. No. On se pak vrátil, on byl starostou Prahy 1 v roce 2009, ale já když jsem ho viděl na těch videích, když otevíral kampaň, tak jsem si říkal, to je, jak kdyby kandidoval, ani ne snad Pavel Bém, jo, to je jako kdyby kandidoval Milan Jančík na Praze 5, prostě tyhle ty historice. No, Milan Jančík byl jako podobná líheň ODS toho přelomu 90. a 0. let, jako kdy ODS tady dělala obrovské zisky. Prostě tahle ta parta, jejíž stín nad ODS v Praze stále visí a to nové vedení ODS, které to samozřejmě zná, protože už tu dobu také mnoho z nich v té ODS bylo, tak se od něj snaží jako odstřihnout a distancovat.
2: A vnímá to tak tedy to nové vedení ODS, protože Filip Dvořák říká:
6: nejsem z ničeho obviněn ani vyšetřován.
2: V ničem jsem nepochybil, všechno je v pořádku.
6: Jsem vždy souladu se zákonem.
2: Vysvětluju to, nabyl jsem tady jmění po otci, prostě ten investoval dobře a pak to vydělal a tak dále a tak dále. To všechno říká Filip Dvořák a do toho teda ještě potom na svém blogu textem doplňuje další věci a obhajuje to, že ten majetek je podle něj prostě legálně nabitý.
4: Citujeme z blogu Filipa Dvořáka na serveru Medium.
7: Vzhledem ke svému celoživotnímu angažmá ve zdravotnictví chápal potenciál zejména farmaceutického průmyslu. Investoval proto do akcí farmaceutických firem, jejichž ceny zaznamenaly v následujících letech prudký růst.
2: Ale do toho teda přichází právě to nové vedení v čele s Martinem Kupkou, který je poměrně ostrý vůči Filipu Dvořákovi.
8: Filip Dvořák nebude na kandidáce občanských demokratů.
2: Ten říká, že na kandidáce prostě nebude, že poškozuje jméno strany.
8: A z toho také vycházelo to, že jsme s jeho vysvětlením spokojeni nebyli.
2: A nakonec mu teda, jak víme, ODSka ukončila i členství.
5: Ano, myslím si, že to nové vedení ODS a nejenom Martin Kupka, ale především Tomáš Portlík. To je jako práce a odpovědnost také Tomáše Portlíka jako šéfa Prahy. To cítí jako skutečně jako velký problém. Já bych se vůbec nedivil, kdyby se po 15 letech opakovala ta situace z roku 2011, že prostě celé sdružení ODS v Praze 1 bude zrušeno. Filip Dvořák se v podstatě trochu zachránil ODS právě v té době před 15 lety, kdy tam docházelo k procesu čištění. Jo. Tehdy za Bohuslava Svobody, který nastoupil jako primátor a tu ODS zevnitř překvapivě, protože to nebylo jeho zadání. Velmi měnil, ale jako dneska toto vedení ODS ví, že stačí jeden takovýhle text a případně další texty a že nepadá jenom důvěryhodnost ODS v Praze 1, která tam kdysi vyhrávala, ale potom tam měla poměrně slabé výsledky, ale že to je problém pro celou pražskou kandidátku a to už je něco, co ta ODS nemůže riskovat.
2: No ale zároveň ODS na Praze 1 za Filipem Dvořákem stojí, ne?
5: Ano.
2: No jak si to vysvětlujete, tu lojalitu, když teda zbytek ODS říká, podívejte, možná se tam něco odehrálo, není prověřován, není vyšetřován, není obviněn, ale kdo ví, podle nás to nevysvětlil úplně správně, ale do toho ta buňka, ta oblastní organizace prostě za ním stojí, řekli si, že nebudou podávat tu kandidátku, že vyhoví předsednictvu ODS, nicméně ta výkonná rada strany tedy tohle rozhodnutí pak zrušila a kandidátku zase postavit chce, kdo ví, kdo na ní bude.
5: Tohle je prostě problém, s kterým se jako asi potká čas od času každá jako demokratická strana, protože o ODS si můžeme myslet nebo můžeme být k ní jakkoliv kritičtí, ale je to vnitřně demokratická strana a pokud se Filip Dvořák i díky svým letitým vazbám a letitým zkušenostem dokáže najít v tom místním sdružení podporu, no tak může být nějakou chvíli i kandidátem na starostu. Mimochodem, já myslím, že ODS na Praze 1 jako není favoritem těch voleb. Myslím, že by bylo jako celkem i překvapení, kdyby tam uspěla, i když teď možná s tou novou sestavou ano.
2: Dvořák mimochodem říká, že v jeho kauze se ODS rozhoduje na základě novinových titulků a prý se on nehodlá těmi lidmi, kteří údajně účelově marginalizovali dozimetr, bitcoin či kampeličku likvidovat.
5: No v pořádku, to je jeho právo, jako je taky možné, on může svoji čest pak hájit před soudem, může se soudit s ODS, mimochodem tam jako v horních patrech ODS se zvažuje ten postup vůči Filipu Dvořáku jako velmi opatrně, protože vidí, že Filip Dvořák je velmi zkušený, mazaný vnitrostranický harcovník, který ví, jaká jsou jeho práva jako člena ODS. Případně se samozřejmě může soudit například s námi, tím myslím Seznam zprávy. A my bychom museli dokázat, že to, co píšeme, je skutečně pravda. Takže vzhůru do toho a jasně, on se může cítit jako obětní beránek, Filip Dvořák, tomu já rozumím, ale já myslím, že i vzhledem k tomu, když si vzpomene jenom na část těch věcí, které jsme si tady za těch 10 minut jako vymenovali, tak on jako samozřejmě ví, že jeho minulost je dostatečně problematická, aby to někoho zarazilo a řekl si, jestli tohle je ten pravý člověk, kterého máme vystačit dopředu. Ale jiná věc je, a to zas tady je potřeba dát Filipu Dvořákovi za pravdu, že si toho ta ODS asi všimla pozdě.
2: Že si toho všimla pozdě.
5: Protože on ještě, když zahajoval kampaň někdy na konci jara, tak tam byl například Jakub Stárek nebo starosta Prahy 8 Gross. Oni jsou pořád členy jedné strany, všichni mají jako zájem na tom uspět. Mimochodem na Praze 1 ještě zajímavá jedna věc k tomu, která by mohla mít nějaký vliv a to je, že se tam konají i senátní volby po 6 letech.
2: A úplně poslední věc, vy jste říkal, že si předsednictvo ODS uvědomuje, že to může mít vliv na výsledky v Praze pro celou ODS ano. V těch komunálních volbách. Skutečně někoho bude v uvozovkách, jenom oblastní organizace na Praze 1 zajímat a někdo si na to vzpomene na podzim?
5: Tak jednak, i když na Praze 1 žije stále méně lidí, taky tam žijí voliči, kteří
2: si na to asi vzpomenou, ale mluvíme o celé metropoli.
5: Jasně, ano. Prostě je to tak, že před volbami v Praze se volí tak jako v řadě dalších statutárních měst, to znamená do městských částí a pak ještě na tu velkou radnici, řekněme, do zastupitelstva hlavního města Prahy. Ano, je to prostě reputační problém, který může, nebo respektive vedení ODS se obává, že může poškodit celou tu stranu a její volební výsledek a ODS v těchto těch komunálních volbách jde skutečně o hodně. A Tomáši Portlíkovi, jako šéfovi Prahy a jako prvnímu místopředsedovi ODS ještě o víc.
2: A proto se možná chce právě s věcí kolem Filipa Dvořáka také vypořádat tak. Spolu s Martinem Kupkou. Tak jo, tak moc díky, že jsme to mohli probrat.
5: Já děkuju za pozvání.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byli dneska dva hosté. Tím prvním byl Artur Janoušek z naší investigativní redakce. Otevřel totiž kauzu Jaroslava Foldiny, který je teď prošetřovaný kvůli podezření na domácí násilí. Tím druhým hostem pak byl Jindřich Šídlo, komentátor Seznam zpráv, se kterým jsme probírali kauzu číslo 2, totiž spory v ODS mezi vedením strany a Filipem Dvořákem kvůli původu jeho majetku, který Kupka a spol. Považují za nedostatečně vyjasněný. Závěrem připomínám, že od pondělí začínají 3 týdny našich letních speciálů, 15 epizod to je, 3 různé série, Kořist, Kuciak a Jedy. Rozhodně si ani jednu z nich nenechte ujít. Kořist a Jedy budou mít i své vlastní playlisty na Spotify a všechny díly pak najdete samozřejmě v naší aplikaci Můj rozhlas, ve vysílání anebo třeba na YouTube. Naslyšenou zítra.
9: Portréty.
10: Největší americký gangster Al Capone byl potrestán jen za daňový únik. Vraždy ani podplácení mu soud neprokázal.
11: Bylo zajímavé, že jedním z důvodů, proč vlastně Al Capone i v této oblasti nemohli vlastně dlouho chytit, bylo, že on vlastně neměl žádné záznamy. Když nemáte žádné záznamy o příjmech, no tak těžko vás může jako někdo trestat za to, že z toho neplatíte daně.
10: Říká historik Jan Adamec.
9: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8. večer na Plusu. Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagram. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Vojenská policie i orgány ministerstva obrany začaly vyšetřovat pád armádního vrtulníku na Třebíčsku. Při nehodě zemřela vojákyně, 7 lidí je zraněných, včetně těch, kteří při nehodě byli na zemi a nadýchali se kouře. Armáda až do konce vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má celkem 12. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldiny dnes požádala děčínský soud, aby prodloužil vykázání jejího muže z domova. Policie ho podezírá z domácího násilí a zabavila mu několik střelných zbraní. Jeho vykázání končí tento týden. Soud ale může před běžným opatřením lhůtu prodloužit. Rozhodnout musí do 2 dnů. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Radiožurnál to řekl mluvčí města Tomáš Malcer. 11-patrový objekt z velké části zničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Zřícená budova podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. A Evropská komise udělila společnosti Google pokutu 890 milionů eur za porušení unijního nařízení o digitálních trzích. Podle komise Google upřednostňuje vyhledávání své vlastní služby. Druhým prohřeškem je pak omezování práv vývojářů aplikací pro mobily se systémem Android. Teď má Google povinnost vyhovět rozhodnutí do 60 dnů, jinak mu hrozí další peněžité sankce. Google zvažuje, že se bude bránit soudně. Hradec Králové hraje v úvodním zápase druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromse. Na místě je Pavel Tilšar.
13: Jděte dál. Odehráno 32 minut, Tromse, Hradec Králové, zatím 0-0, aktivnější jsou domácí. Přímý přenos můžete poslouchat na radiožurnálu Sport z Norska, Pavel Tilšar, radiožurnál.
12: Fotbalisty Jablonce čeká od 20 hodin zápas ve druhém předkole konferenční ligy s chorvatským Varaždínem. A na pražském tenisovém turnaji WTA pokračuje zápas Barbory Krejčíkové a Lucie Havlíčkové. Sleduje ho David Prouza.
14: Barbora Krejčíková vyhrála maratonský game na servisu Havlíčkové, prolomila její servis, vede 3-2 a k tomu 1-0 na sety. Ze Štvanice David Prouza, radiožurnál.
15: Situace na D2 za Podivínem, na D1 výrazné omezení na Šmejkalce. Na úvod pozitivní zpráva z D2 směrem z Bratislavy do Brna za Podivínem na 35,5 kilometru odklidili veškeré následky kolize 4 osobních aut. Opět se jede oběma pruhy, kolona se rozjela. Na dálnici D1 v okolí Brna směrem z Prahy už se také provoz uklidňuje. Kamiony už jen v krátké koloně od výstaviště ze 190. kilometru k omezení úsjezdu na dálnici D2. Na D1 z Brna do Prahy stále opatrněji za sjezdem na Chocerady. Na 27. kilometru blokuje stoupací pruh porouchaná dodávka označená světelnou šipkou. Pozor, jedná se o méně přehledné místo v pravotočivé zatáčce. A na dálnici D1 jen o kousek dál směr Praha popojíždí kolona z 25.5 kilometru. Na Šmejkalce totiž ještě více omezili provoz dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Směr na Brno při Starém jede se dvěma zúženými pruhy bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno a místy slabé přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě jen kolem 20. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Čtvrtek 23. července začíná Věda Plus. Vítejte, co nás bude zajímat. Lékaři varují v letní sezóně před skoky do vody. Skončit můžou i ochrnutím. Návrat do života je pak náročný. Pomáhají s ním nejen lékaři, ale taky fyzioterapeuti. Máme nejen reportáž. Když dlouhodobě dýcháme špatný vzduch, poškozuje nám to plíce. Vědci ale nedávno zjistili, že to může přispět dokonce i k rozvoji Alzheimerovy nemoci. Takový poznatek plyne z reprezentativní studie, ve které hodnotili zdravotní data téměř 28 milionů amerických seniorů v souvislosti se stavem ovzduší v místech, kde bydlí. I o tom budeme mluvit. A vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přišli na způsob, jak pomocí umělé inteligence vidět na rozmazaných snímcích z dalekohledu anebo mikroskopu to, co bylo doposud nerozpoznatelné. O co přesně jde, řekneme v závěru dnešní Vědy Plus. Teď ale začínáme. Hezký čtvrtek vám z Plusu přeje Ondřej Látal.
9: Věda Plus.
16: Náct lidí v Česku skončí podle lékařů každoročně na vozíku kvůli skoku do vody. K poranění míchy anebo páteře mnohdy stačí jenom špatná koordinace těla. Lékaři proto apelují na opatrnost. Život se totiž může změnit během jedné vteřiny. Následky jsou ale trvalé. Pacientům pak pomáhají třeba rehabilitace.
17: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, jsem se na vodu položil, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
18: Vypráví 45-letý Martin Linhardt, na vozíku skončil před více než 20 lety.
17: Tím, že narazila na vodní hladinu, neměl jsem zpevněné krční svaly, se odštípaly kousky z krčních obratlů a vjeli do míchy.
18: Poté, co zůstal ve vodě bezvládně ležet, ho záchranáři odvezli do nemocnice v pražském Motole, kde podstoupil operaci. Další dlouhé týdny strávil v ostravské fakultní nemocnici. Následoval půlroční pobyt v rehabilitačním ústavu Hrabině.
17: Sám jsem se nepřesunul na vozík, sám jsem se neoblíkl. Měl jsem problémy se najíst, vytěstit si zuby. I po tom, co jsem tady strávil vlastně těch 6 měsíců, tak jsem spoustu věcí neuměl.
19: Bolí?
17: Ne, nebolí, v pořádku.
18: Ujišťuje se ergoterapeutka Marta Lovecká, zatímco masíruje Martinovi zkrácené šlachy v dlani. Po úraze má postižené všechny 4 končetiny.
20: Kdyby ty
19: prsty zkrácené nebyly, tak by asi spoustu věcí uchopit nemohl, takže se snažíme udělat takzvaný funkční uchop, aby přes to ohnutí zápěstí mohl ty prsty pokrčit a palcem něco uchopit.
18: I díky péči zdravotníků v rehabilitačním ústavu Hrabině se Martinovi povedlo vrátit se do běžného života. Žije samostatně, pracuje v IT firmě a dokonce se věnuje přístrojovému potápění.
19: Když si Martina vzpomenul na začátku, tak dneska je opravdu ve výborné formě. Vzal to za velmi dobrý konec, nemá žádné překážky, mám pocit, jako opravdu klobouk dolů, zvládá úplně všechno.
18: Chválí ergoterapeutka Marta Lovecká bývalého pacienta. Vedle ergoterapie se pacienti po úrazech míchy v Hrabině intenzivně věnují i rehabilitaci na nejrůznějších přístrojích. Jedním z nich je také lokomat. Díky robotickým nohám se na něm dá simulovat chůze.
20: Já to spustím, mačkám start a lokomat se pomalu rozchází.
18: Popisuje fyzioterapeut Lukáš Kucmunda. Krátce předtím upevnil jednoho z pacientů do speciálního postroje.
20: Robotické nohy nám dělají ten pohyb. Můžu u toho lokomatu zpomalovat pohyb, zrychlovat a tak dále.
21: Pacient tuto chvíli vlastně visí teda jakoby ve vzduchu, pod ním běží běžící pás. Ty robotické nohy mu pomáhají s tím, že se jeho vlastní nohy hýbou.
20: Přesně tak. Já můžu odlehčit i pomoc těch robotických nohou a ten pacient tam může chodit v podstatě i samostatně s minimální dopomocí toho lokomatu. Ale pokud ten pacient nemá žádnou sílu nebo prostě žádnou hybnost, tak ten lokomat samozřejmě chodí vlastně za něj.
22: Kromě vlastní rehabilitace cvičení, my ještě řešíme řadu jejich problémů, co se týče komplikací, ať už dýchání, vylučování, bolestí.
18: Upozorňuje primářka rehabilitačního ústavu Hrabině Hana Davidová.
22: Já vždycky říkám, že je důležité, aby ten člověk se naučil žít v jiném těle.
18: Až 80% úrazů míchy a páteře při skocích do vody se podle ní stane pod vlivem alkoholu.
22: Kdy člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Rozhodně neskákat do vody pod vlivem alkoholu a neskákat do prostředí, které neznáme, kdy nevíme hloubku, ale někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Měla jsem pacienty, kteří třeba měli poranění krční páteře v moři, kdy velká vlna je smetla a oni vlastně o to dno narazili. Ty následky jsou strašně vážné a hlavně to je zbytečné.
18: Vůbec nejčastějším důvodem poranění míchy jsou pády, a to i z motorky anebo jízdního kola. Andrea Skalická, Český rozhlas.
16: Na téma teď ve Vědě Plus navážeme s Jiřím Křížem, předsedou České společnosti pro míšní léze a primářem spinální jednotky při klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den.
23: Dobrý den přeju.
16: Pane Kříži, pojďme na začátek přiblížit, co se děje s pacientem bezprostředně po tom, co ho záchranáři po takovém úrazu převezou do nemocnice. Je to tak, že vždy jde nejprve na operační sál?
23: Je to tak, že pokud má pacient zlomeninu páteře, zlomeninu obratle a k tomu má poškozenou míchu, což se většinou projeví především poruchou citlivosti a pohybu vlastně pod úrovní míšního poranění, tak by se měl co nejdříve dostat do nemocnice, do spondylochirurgického centra, kde by měl proběhnout urgentní operační výkon.
16: Operují páteřní chirurgové běžně i poškozenou míchu? Dá se nějak alespoň částečně zachránit v určitých případech?
23: Tak mícha samotná se neoperuje, ale zásadní je, aby se uvolnila od těch kostních úlomků, které na ní tlačí. A aby se vytvořil vlastně dostatečný prostor kolem ní, právě proto, aby nedošlo k jejímu dalšímu útlaku a aby se vlastně obnovila krevní zásobení, protože pokud k té míše neproudí krev, tak dochází k jejímu postupnému odumření. Tomu výkonu, který se provádí, se říká dekomprese míchy a je to vlastně velmi zásadní výkon v těch prvních hodinách po úraze.
16: Čili čas tam hraje velkou roli.
23: Ano.
16: Je v Česku spondylochirurgických center dostatek a kde v Česku se o pacienty s těmito poraněními vlastně starají?
23: V současné době v České republice, myslím, 21 spondylochirurgických center, což je podle nás dostatečný počet k tomu, aby pacient mohl být vlastně ošetřen v řádu jednotek hodin. Jsou to většinou velké nemocnice, například Plzeň, Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Zlín a tak dále. A ta dojezdová vzdálenost potom je přiměřená, že opravdu každý pacient se může dostat na sál velmi, velmi rychle.
16: Co všechno o stavu vážně poraněného pacienta rozhoduje? Kdy se dá vlastně odhadnout, jak se bude ten jeho stav dál vyvíjet?
23: Tak samozřejmě rozhodující je především závažnost toho primárního poranění, to znamená, jak dalece mícha byla poškozená během samotného úrazu, ale co je problém, je, že na tohle primární poranění nasedá poranění sekundární, což znamená, že se rozvine zánětlivá reakce, že se uvolní takové neuropřenašeče, které působí toxicky na nervovou tkáň a velmi rychle vlastně během několika hodin dochází k jejímu nevratnému poškození. A pokud je tedy nějaká část míchy zachovaná, tak pak se to může projevit postupným zlepšením těch míšních funkcí.
16: Na spinálních jednotkách leží pacienti, kterým se jednou provždy mění život. Kromě rehabilitace potřebují taky psychologickou podporu. Je taková péče v nemocnicích v Česku běžná?
23: Tak psycholog je standardně součástí týmu na spinálních jednotkách, ale psychologická podpora samozřejmě vychází od všech zdravotníků, kteří na té spinální jednotce pracují, to znamená od sester přes fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, sociální pracovníky a další, protože samozřejmě to celé poranění je velmi závažné a pacienti mají různé psychické propady, je potřeba s nima v tomto smyslu intenzivně komunikovat.
16: Mícha je orgán, který není schopen regenerace. Věda hledá cesty, jak to do budoucna změnit. Odborníci mluví třeba o genové nebo buněčné terapii. V čem spočívají?
23: Tak existují dva hlavní přístupy v experimentální medicíně. Ten první přístup je takzvaná neuroprotekce, což znamená, že se vlastně mícha ochrání, nebo princip je ochránit míchu ve smyslu zmírnění právě toho sekundárního míšního poranění. Druhým přístupem je pak neuroregenerace, kdy se vlastně snažíme o obnovení růstu nervových drah. A do té první skupiny právě třeba patří ta míšní dekomprese anebo různé látky, které tlumí zánětlivé reakce, které tlumí uvolnění těch toxických látek, které vlastně způsobí buněčnou smrt. A ta druhá potom, ta neuroregenerace vlastně spočívá přesně v terapii, jsou kmenové buňky, genová terapie nebo různé látky podporující růst nervových drah a také třeba elektrická stimulace. Některé tyto přístupy se snažíme vlastně provádět i na našem pracovišti, ale většina z nich spadá dosud do experimentální medicíny.
16: Vysvětluje primář spinální jednotky při klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze Jiří Kříž. Moc díky, že jste si udělal čas pro Vědu Plus.
23: Já děkuju za pozvání, hezký den.
0: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Pokud nemůžete jít na dovolenou na Maledivy, vyrazte alespoň do těch českých. Přezdívá se tak díky průzračně modré vodě kaolinovému lomu u Nepomyšle. V letních měsících patří k vyhledávaným místům pro výlety i koupání. To sebou sice nese negativa, jako mnohem větší výskyt odpadku, které po sobě lidé neuklidí. Ale už o tomto víkendu okolí lomu vyčistí dobrovolníci a plánují i další osvětovou činnost. Oblast mnohokrát uklízela Michaela Dolan, zakladatelka projektu Verde de Ros a ambasadorka Evropského klimatického paktu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
16: Co konkrétně plánujete na sobotu v rámci akce mise České Maledivy?
1: No, my vlastně už ty úklidy, které pořádáme, nejsou často jenom o úklidu odpadku, ale je to vlastně i o tom sejít se s těma lidma, vytvořit takovou tu komunitu těch lidí, kteří smýšlejí vlastně víc trochu zeleně, víc ekologicky k tomu chránit tu přírodu a společně tam vlastně budeme si i povídat, budeme vlastně tam mít takovou jakoby trochu edukační přednášku, dá se říct, a navíc tam budeme i dávat i osvětový cedule, aby ty lidi si ty odpadky zanechali sebou. Přestože teda tam vlastně žádný jako cedule nejsou, tak jsme se rozhodli, že aspoň snad to trochu pomůže, když ne vždycky ty cedule jsou. Nějak ty lidi odradí od toho zahodit ty odpadky.
16: No a jak se lidé do vaší akce můžou zapojit a co si mají třeba vzít sebou?
1: Můžou se zapojit vlastně kdykoliv, můžou nás nakontaktovat, pokud potřebují vědět třeba lokaci nebo tak, nás můžou nakontaktovat jak na e-mailu nebo na sociálních sítích, kdy vlastně třeba na Instagramu mám Míša a Jirka uklízí, anebo právě na tom druhém účtu Verde de Ros, který je teda hlavně španělsky mluvící. A sebou vlastně nepotřebuju vůbec nic pohodlný, nějaký oblečení, případně plavky, vzít si sebou láhev na pití nebo případně nějaký kelímek. My vlastně zajistíme jak pytle, tak rukavice, máme vlastně jak pro dospělí, tak i pro děti. A s tím, že vlastně máme i speciální chňapky, takže vlastně i kdyby někdo třeba z důchodců chtěl taky se podívat, ale bolí je záda nebo mají nějaké zdravotní problémy, tak máme vlastně takovouhle možnost. My budeme mi tam mít pro dobrovolníky i pití, nějaké občerstvení, takže opravdu stačí jenom dobrou náladu, vzít si třeba plavky, potom se vykoupat a pití jinak vlastně není nic potřeba, my všechno zařídíme.
3: I předpověď počasí vypadá celkem slibně na víkend.
1: Je to tak?
3: České Maledivy neboli ten kaolinový lom u Nepomyšle patří v létě mezi velmi navštěvovaná místa. S jakými problémy se tam nejčastěji setkáváte?
1: No, za mě to jsou hlavně ty odpadky, protože lidi vlastně tím, že to je soukromý pozemek, kde teda vlastně máme povolení na to tam pořádat ten úklid od majitele, tak nejsou tam žádný koše, takže vlastně někdy lidi tam prostě si to užijou, součem často viděla jsem tam i táboráky, že se tam dělají a pak tam všechno vlastně jídlo nechají a vůbec se o to nestarají. My vlastně pravidelně, když jsme tady v Čechách, tak tam jezdíme, protože kousek hnedka v Nepomyšli mám chatu, takže vlastně tady to místo znám už dlouho a po každý tam vždycky nazbíráme spoustu pytlů a zrovna před 3 týdny, když jsme tam šli udělat i videopozvánku na sociální sítě, tak jsme tam poznali paní, která je hned vedle z vesnice, která říkala, že tam taky pravidelně uklízí. Takže ten problém se tam fakt objevuje pořád do kolečka. Jsou tam i lidi, kteří to uklízí, ale chtěli jsme to udělat takovouhle akcí, aby lidi se víc nemotivovali, seznámili se mezi sebou a případně pak chodili uklízet, nebo tady ta aktivita jim vlastně vydržela.
3: Na sociálních sítích vás sledují 10 000 lidí. Máte pocit, že se daří nějakým způsobem měnit vztah lidí k přírodě a odpadkům, a nebo je to běh na dlouhou trať?
1: No, určitě to je běh na dlouhou trať, ale myslím si, že to vidíme dost. My teda hlavně teda ty sociální sítě, my většinou vlastně uklízíme v Latinské Americe hlavně a tam ten pokrok vidím. Lidi často už právě jsou takový apatický, že už si říkají, že jednou uklidíme to místo a ono se to pak vrátí, je to špinavý, takže pak ztrácejí naději. Ale vidíme, že i ty lidi díky tomu, že my to vlastně publikujeme na ty sociální sítě, tak vracíme tu motivaci lidem, že nejsou v tom sami, že všichni to můžeme udělat. A čím více nás vlastně spojí, tak tím víc čeští budeme mít tu planetu.
3: No a pomáhá vám v té vaší práci, v té vaší snaze to, že jste ambasadorka Evropského klimatického paktu?
1: Jo, je to určitě super. Vlastně díky tomu můžu se dostat tím, že vlastně my jsme influencery hlavně v té Latinské Americe, tak tady vlastně moje dosahy jsou docela ne tak dobrý, jak bych si představila, jak bych je ráda měla. Takže vlastně tady to mi pomáhá rozšířit a získat právě ty dobrovolníky a pomáhat i tady. Protože my často teda jsme mimo, ale tohle je naše země a říkáme to vlastně všude, i když jsme v zahraničí, že ten odpadek může cestovat, ať už je to pomocí řek nebo větru a dostat se úplně do jiných zemí, takže vlastně nezáleží na tom, v jaký zemi jsme, pořád je to vlastně ta naše planeta.
3: Vy jste zmiňovala, že uklízíte v Latinské Americe. Z čeho vlastně vznikl ten název Verde de Ros? Prosím už jenom stručně.
1: Je to vlastně spojení dvou slov, opravdový a zelený.
3: Michála Dolan, zakladatelka projektu Verde de Ros, ambasadorka Evropského klimatického paktu. Díky, že jste s námi byla ve Vědě Plus.
1: Děkuji za pozvání.
3: Když dlouhodobě dýcháme špatný vzduch, poškozuje nám to plíce. Vědci ale nedávno zjistili, že to může přispět dokonce i k rozvoji Alzheimerovy choroby. Takový poznatek plyne z reprezentativní studie, ve které hodnotili zdravotní data téměř 28 milionů amerických seniorů v souvislosti se stavem ovzduší v místech, kde bydlí. Zvláště citliví jsou na polétavý prach lidé po mrtvici. Autoři výzkumu potvrdili, že toxické částice z ovzduší působí na lidský mozek přímo. Imunolog Jan Černý s kolegy v našem pořadu popsal, jak to probíhá.
4: Nemluvím o spodních cestách dýchacích, ale o horních cestách dýchacích, protože většinu času člověk dýchá nosem, nikoli v pusou. Ten vzduch se nakonec dostane do plic, kde jsou ty plicní sklípky, ale to, co je podstatné, tak máme nos, což je úžasný orgán, který v sobě má čichovou sliznici, zvlhčuje vzduch a filtruje vzduch a celá řada těch částic, které by se jinak dostaly do plic, se vlastně zachytí v nose I díky tomu, že máme nějakou hlenovitou substanci v nose, tak se vysmrkáme nebo v podstatě se dostane do trávícího traktu a vyloučí se z těla, než se dostane vlastně do plic. Nosní sliznice je hrozně zajímavá, protože v ní jsou čichové receptory, které se vyznačují tím, že mají axon, který přímo jde do mozku. To znamená, to je krátká cesta do mozku pro cokoliv patogenního se může zachytit na té čichové sliznici a mimochodem tohle to byla asi cesta pro COVID.
5: Částice působí přímo na tu mozkovou tkáň, anebo zprostředkovaně, protože ty účinky života ve špatném ovzduší jsou jiné, že ty seniori mají zvýšený tlak, že třeba trošku mají větší sklon k psychickým potížím. Jak by tuhle studii okomentovala Petra Inemanová?
6: Ta frakce PM2,5, co oni sledovali, což je vlastně jemný polétavý prach s rozměry menšími než 2,5 mikronů, váže na sebe i velmi toxické látky, které vznikají třeba při spalování během dopravy, jako jsou třeba polyaromatické uhlovodíky, typicky benzoapiren, který je prokázaný karcinogen. Mohou tam být nějaké toxické těžké kovy, jako kadmium, olovo. A to všechno nesou tyhle látky sebou. A vlastně bych ještě ráda upřesnila, jak ta studie probíhala. Oni si vytáhli administrativní data z amerického systému zdravotní péče Medicare u seniorů 65 let plus, takže měli k dispozici těch 28 milionů vlastně jakoby respondentů. A během té studie se u 3 milionů vyvinula ta Alzheimerova nemoc a oni si vlastně tam ještě zjišťovali, kdy se u nich projevily nějaké další komorbidity, jako vysoký krevní tlak, deprese a podobně. Zároveň pro každého toho člověka spočítali tam, kde on bydlí, podle poštovního směrovacího čísla, nějaký průměrný pětiletý průměrnou koncentraci těchto znečišťujících látek. Měli tak strašně moc dat, tak vlastně to bylo opravdu robustní. Takže si mohli dovolit tvrdit, že zjistili, že ty polétavé částice přímo ovlivňují vývoj té demence, že to není přes ty komorbidity, že by lidé dýchali špatný vzduch, měli vysoký krevní tlak a ten vedl k demenci, ale že vlastně tyhle environmentální faktory mohou přímo přispívat k vzniku demence.
5: To už je ale významné zjištění.
6: Určitě.
5: Zřejmě ty látky mají více účinku, i ty těžké kovy.
6: Určitě, ale je to takový koktejl látek a mechanismů, že opravdu se nedá ukázat prstem na jednu tu látku. A jako ty benzoapireny nebo ty polyaromatické uhlovodíky nám vznikají i třeba doma v topeništích. Tady protestujeme, aby nám za městem nestála spalovna na odpady, ale tam má tak tvrdé jakoby limity pro ty spaliny, že stačí jeden špatně provozovaný kotel, jedno topeniště v husté zástavbě a nadělá řádově jako horší paseku v tom městě.
16: Celou laboratoř s environmentální mikrobioložkou Petrou Inemanovou, imunologem Janem Černým a studentským laureátem ceny Neuron, chemikem Václavem Wernerem, uslyšíte tady na Plusu tuto sobotu po zprávách v 10, pak zůstane v podcastech a na našem webu plus.rozhlas.cz. V premiéře jsme pořad vysílali 7. března. Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci naučili umělou inteligenci vidět za hranici optiky. Vytvořili totiž model umělé inteligence, který pochopil, podle jakých principů vzniká obraz v různých typech optických zařízení. No a výsledky výzkumu publikoval prestižní časopis Nature Communications. Víc teď probereme s Miroslavem Ješkem z katedry optiky Univerzity Palackého. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
16: Vy jste vycvičili AI model, který dokáže zpracovávat obrazy vzdálených hvězd i jednotlivých molekul, aniž by bylo nutné ho přizpůsobovat konkrétnímu přístroji. Jak dlouho jste ho trénovali?
7: Trénování modelu s takovým rozsahem trvá typicky týdny, a to i s využitím dnešních superrychlých výkonných grafických karet. Navíc takové trénování se opakuje mnohokrát, protože tu správnou architekturu modelu je potřeba navrhnout. A navíc součástí našeho vývoje bylo také experimentální ověření a vyzkoušení v různých aplikacích, takže celý projekt trval několik let. Jenom pro zajímavost, jenom vlastní oponentní řízení v časopise trvalo zhruba rok a půl.
16: No a jak jste, pane Ješku, při tom tréninku umělé inteligence postupovali? Na jakých datech jste ji učili?
7: Náš model jsme učili na takzvaných syntetických datech, to znamená datech, které byly uměle generované počítačem. To byl vlastně jakoby jediný způsob, jak získat takový rozsah dat, jak získat miliony a miliony obrazů z různých zobrazovacích zařízení. A výsledkem je nástroj s velkou zobecňovací schopností, což vlastně znamená, že dokáže zpracovávat právě obrazy z reálných mikroskopů, dalekohledů a dalších přístrojů.
3: Výsledky vašeho výzkumu publikoval, jak už jsem zmínil, prestižní časopis Nature Communications. V čem je největší přínos tohoto AI modelu a nakolik usnadní vědcům práci?
7: Tak, jak už jsem zmínil, tak největším přínosem je právě univerzálnost našeho modelu. To znamená to, že může být použitý na zlepšení, na zostření obrazu v podstatě z libovolného optického zařízení. A důležité je poznamenat, že bez složitých kalibrací a zdlouhavého nastavování parametrů. Prostě jeden model funguje prakticky všude. A tím pádem ten potenciál pro využití vědci od astronomů až po biologii je obrovský.
3: No a chtějí se už teď vědci práce s tímto vaším modelem vyzkoušet? Jaké máte odezvy?
7: Tak aktuálně už spolupracujeme s kolegy ze Stockholmu na využití pro zobrazování jednotlivých kvantových teček. To jsou speciální malé struktury polovodičové, které jsou velmi důležitými prvky pro moderní technologie, speciálně kvantové technologie. A jinak navazujeme spolupráci s dalšími skupinami, ale samozřejmě hlavní zájem teprve očekáváme s tou aktuální publikací našich výsledků.
3: No a může se, pane Ježku, tento objev, řekněme, jak si uspůsobit nebo prosadit i mimo vědecký svět, může být užitečný třeba, řekněme, pro fotografy?
7: A to je určitě jedním z cílů, aspoň teda budoucího vývoje. Už ve stávajícím stavu je model použitelný třeba pro astrofotografii, klidně amatérské. A po případném dalším zobecnění na vlastně libovolné obrazy by mělo pak jít o zcela univerzální nástroj, kterým si vlastně můžete jednoduše zostřit nebo zlepšit fotku z telefonu.
3: No a jaké máte s tímto objevem další záměry? Budete ve výzkumu dál pokračovat, nějak ho vylepšovat, řekněme?
7: Určitě ano. Náš výzkum bude pokračovat, vlastně už pokračuje několika směry. Jednak právě tím už zmíněným zobecněním na libovolné obrazy a také ten obecný princip na zařízení nezávislého učení AI modelu, tak doufáme v jeho využití i v metrologických aplikacích, třeba pro citlivé měření magnetických polí a tak dál, anebo v kvantových technologiích. To odpovídá tomu, že náš tým pracuje primárně v této oblasti.
3: Vědci z Univerzity Palackého přišli na způsob, jak pomocí umělé inteligence vidět na rozmazených snímcích z dalekohledu nebo mikroskopu to, co bylo doposud nerozpoznatelné. My jsme o tom ve Vědě Plus mluvili s Miroslavem Ješkem z katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Díky.
7: Děkuji za rozhovor.
3: A tím končí čtvrteční Věda Plus.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Vojenská policie i ministerstvo obrany začaly vyšetřovat pád armádního vrtulníku na Třebíčsku. Ukrajina požádala o svolání Rady bezpečnosti OSN kvůli ruským útokům na lodě v Černém moři. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce hrají úvodní zápasy druhých předkol evropských pohárů. A zítra bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami. Teploty až 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Armáda až do konce vyšetřování pádu armádního stroje na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12. Jejich provoz zastaví i na zahraničních misích. Při pádu armádního vrtulníku zemřela vojákyně. Další 4 vojáci jsou zranění. Podle velitele základny náměšti nad Oslavou Petra Slívy vrtulník spadl při návratu z výcviku.
10: Jednalo se o rutinní výcvikový let, při kterém došlo k téhleté tragédii. Naše základna je v kontaktu s rodinama jak vojáka, tak ostatních zraněných.
8: Okolnosti a příčinu nehody začaly vyšetřovat orgány Ministerstva obrany společně s vojenskou policií.
12: Rusko nepřestává útočit na nákladní lodě a ukrajinské černomořské přístavy. Kyjev proto požádal o svolání Rady bezpečnosti OSN. Rusko tvrdí, že útočí na lodě, které na Ukrajinu vozí zbraně.
11: Exploze se z oděského přístavu a ukrajinských výsostných vod Černého moře ozývají v posledních dvou týdnech každou noc. Za tuto dobu bylo při ruských útocích zabito nebo zraněno několik desítek převážně cizích námořníků. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X napsal, že Rusko opět ohrožuje globální potravinovou bezpečnost a žádá proto Radu bezpečnosti OSN, aby se situací zabývala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes na tiskové konferenci potvrdil, že včera do oděských přístavů z bezpečnostních důvodů nevplula ani jedna nákladní loď. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
12: Francouzské úřady kvůli požáru u města Bordeaux evakuovaly na 20 tisíc lidí, informovala o tom regionální média. Proti plamenům na francouzském pobřeží Atlantiku zasahuje více než 700 hasičů. Nasazená jsou taky hasičská letadla a vojáci. Oheň se rozšířil z obce Somos. Většina evakuovaných jsou turisté z kempů v oblasti. V Pardubickém kraji zůstávají stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody. Kraj spolu s obcemi proto zadali plošný průzkum.
13: Zmapovaných je 600 vrtů především v oblasti kolem Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí. Zhruba polovina z nich není nijak zajištěná. Využívaly je zaniklé státní podniky, zemědělská družstva, ale patří mezi ně třeba i 200 metrů hluboké ložiskové sondy, které můžou zásadně ohrozit zdroje podzemní vody. Součástí průzkumu bude i návrh řešení, jak rizikové vrty zlikvidovat. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Radiožurnál.
14: Do úvodního utkání druhého předkola Evropské ligy vstoupili fotbalisté Hradce Králové. Zápas v Norsku s Tromsø sleduje Pavel Tilšar.
15: Končí 48. minuta, Tromsø, Hradec Králové, zatím 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Norska Pavel Tilšar, Radiožurnál.
14: A v chorvatském Varaždínu už začal také zápas Jablonce ve druhém předkole konferenční ligy. Na místě je Tadeáš Skalický.
24: Posluchače Radiožurnálu. Druhá minuta zápasu a Varaždín zatím hraje s Jabloncem 0-0. Z Varaždínu Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
14: Do finále kajakářů na mistrovství světa ve vodním slalomu postoupili Jakub Krejčí a Amálie Hilgertová. A do čtvrtfinále pražského turnaje WTA postoupila Barbora Krejčíková, která ve dvou setech porazila další Češku Lucii Havlíčkovou. Uspěla také Sára Bejlek, která vyhrála nad Timofejovovou z Uzbekistánu. Naopak v osmi finále skončila Nikola Bartůňková, ta podlehla Tajce Tara Rudiové.
25: Nebezpečí na D1 za chodce Rady a v Praze překážka ve Strahovském tunelu. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nejprve opatrně za sjezdem na chodce Rady. Na 26,5 kilometru stojí nepojízdný mikrobus, blokuje stoupací pruh, je označený světelnou šipkou a vybočuje se. A pozor pak na D1 směr Praha i o kus dál v omezení na mostě Šmejkalka se teď do Prahy jezdí pouze levým pruhem, menší kolona z kilometru 26 je asi na 10 minut. V Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem na Troju. Zhruba v první polovině tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Průjezd tunely tak musí regulovat a kolony přímo v tunelu jsou od Anděla asi na 10 minut a 10 minut se stojí i v Dobřížské ulici před vjezdem do tunelu Mrázovka. A na silnici 52 je silný provoz na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska. Kolona od Drázenhofenu je do centra Mikulova asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
26: Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Tohle staré přísloví by mohlo platit i v případě prohibice, kterou se Spojené státy americké pokusily v letech 1919 až 1933 řešit velkou závislost Američanů na alkoholu. Jedním z nezamýšlených důsledků prohibice bylo neskutečné zbohatnutí těch, kteří alkohol ilegálně dováželi, vyráběli a distribuovali. Patřil mezi ně i legendární gangsterský šéf Alfonso Gabriel Capone, zkráceně Al Capone. Právě o něm si v následujícím pořadu povídám s historikem Janem Adamcem. Od mikrofonu je vaším průvodcem David Hertl.
2: Portréty.
26: Al Capone možná tak trochu vybočuje z osobností, které v portrétech našim posluchačům běžně přibližujeme. Když jsme tenhle pořad s Janem Adamcem připravovali, tak jsme si také říkali, proč si vlastně o tomhle člověku povídat. Shodli jsme se, že nás asi nezajímají ty gangsterské historky o tom, jak a kdo komu vymlátil z hlavy mozek baseballovou pálkou, a nezajímá nás ani ta popkulturní glorifikace gangstrů. Zajímá nás ale prostředí, ze kterého vzešli, které je sformovalo. Zajímá nás, jak něco zdánlivě dobrého jako prohibice může způsobit tolik zla. A zajímá nás i otázka gangsterských struktur jako pomyslného paralelního státu, který nahrazuje nefunkční systém.

0: tím králem chicagských lupičů a jeho banda byla dravá a ďábelsky smělá. Nyní si však bývalý zlosin postavil za více než 8 milionů vilu v nádherném milionářském letním sídle Miami u pobřeží pohádkové Floridy na Palm Islandu. Vila je postavena ve španělském slohu. Vyprávělo se, že dům je plný zbraní a strážců, ještě se starý zlosin bojí ortelu konkurenčních band. Al Capone to popírá. Zavolal si novináře, aby se přesvědčili, že nemá v posteli pod polštářem jediné zbraně. Prý nemá povolení a jako pořádný občan, který ctí zákon, nemá tudíž zbraně. Asi před měsícem došlo k novému krveprolití mezi chicagskými lupiči v tajném skladišti pašovaného piva. Lupičská banda postřílela strojními puškami mnoho členů konkurenčního gengu. Capone byl podezírán, že má v tom prsty. Popírá to. Prý je už dlouho z Chicaga a nebaví ho, co se tam děje. Nyní se věnuje sportu a zve k sobě známé sportovce a sportovní redaktory. Jedna nedávná hostina pro 65 hostí ho stála téměř 8000 dolarů. Když byl lupičským králem, všechny dveře u jeho bytu byly ocelové. U psacího stolu seděl v lenožce, která byla tak široká ze tří stran, že ho úplně kryla. Pod látkou bylo několik ocelových plášťů, aby byl chráněn proti revolverovým útokům. Nyní žije jako milionář a dělá občana, který ctí zákony.
1: Tolik tedy článek z Národních listů z března 1929. Honzo, my jsme tady na začátku říkali, že nás v případě Al Capone zajímá mimo jiné to prostředí, které je sformovalo. Tak já řeknu jediný údaj, on se narodil v lednu 1899 v Brooklynu. Jak to tedy bylo s tím jeho dětstvím?
2: Jeho rodiče byli italští přistěhovalci, otec se živil poctivě jako holič, nicméně dá se vyvozovat, že pokud pocházel z 9 dětí, tak samozřejmě to jeho dětství formovala spíš ulice, starší sourozenci nebo sousedi. A vlastně Al Capone přirozeně, jako spousta dalších dětí z těch chudších poměrů, vyrůstali na ulici a tam samozřejmě platili zákony ulice. To znamená, u těchto gangstrů, jako byl právě Al Capone, je zajímavé, jak oni velmi brzo dospívají a v podstatě už od 13, od 14 se účastní nějakých dětských gangů, které se živí kapesními krádežemi nebo dokonce i loupežemi. A ta škola života, nebo ta škola pouličního zločinu je velmi rychle předurčí k tomu, aby postupovali dál a byli velmi rychle přijati do těch v uvozovkách dospělých zločineckých nebo gangsterských struktur. A zřejmě Al Capone k tomu měl i osobnostní vlohy, nebyl to nějaký knihomol nebo někdo, kdo by viděl svoji kariéru v dalším studiu, pravděpodobně ho asi k tomu nikdo ani nevedl. Takže po tom incidentu, kdy údajně zabil svoji učitelku, tak vlastně byl vyloučen ze vzdělávacího systému a tomu víceméně stačilo, aby dále pokračoval na dráze zločinu.
1: Tam se potom protínají dvě důležité věci. On se živil různou prací, pracoval jako číšník, jako vyhazovač v jednom z podniků, zapletl se prý do nějaké války gangu a v roce 1919 odjíždí do Chicaga. Zároveň je to tedy rok, kdy je vyhlášena ta nešťastná prohibice. Co se dělo ve Spojených státech?
2: Prohibice, ona v platnost vlastně vstoupila až v roce 1920, ale v roce 1919 byl zakončen ten legislativní proces, který byl poměrně zdlouhavý a začal v roce 1917, kdy byla prosazena prohibice a v roce 1919 byl zároveň přijat takový zákon, Folstedův zákon, který měl stanovit ty parametry, jak vlastně ta prohibice bude vymáhána a jak vlastně má reálně fungovat. Tady bych chtěl připomenout, že my tu prohibici dneska vnímáme jako bláznivou dobu, takový sociální experiment, který se nepovedl a máme tendenci odsuzovat, ale ona měla řešit velmi palčivý problém Ameriky a rozhodně to nepřichází jenom v roce 1917-19. To je problém, se kterým se Amerika potýká už v podstatě celé 19. století, respektive s bojem proti neregulovanému pití, distribuci a prodeji alkoholu. Na konci 19. století z toho byl opravdu vážný sociální problém, s nímž byl spojen alkoholismus, domácí násilí, rozpad rodin, chudoba, takže ten alkoholismus skutečně byl velkým problémem a pití alkoholu, jeho distribuce byla vnímána v podstatě negativně. Důležitou roli v tomhle procesu zákazu nebo směrování k zákazu pití a distribuce alkoholu hrálo ženské hnutí a někteří historici poukazují na to, že vlastně ten boj za prohibici byl velmi důležitým prvkem jejich emancipačního hnutí, protože ženy vlastně neměly jinak možnost se podílet na politické správě nebo

0: politické moci. Shodou okolností až vlastně do roku 1919 také nemohli volit, takže ten rok 1919 je z hlediska americké historie velmi, velmi důležitý. A oni během té druhé poloviny 19. století dokázali sformovat velmi účinné nátlakové organizace, které jsou v těch westernech často zesměšňovány. My známe jako z perfektní parodie Limonádový Joe, jak tam vlastně ta zastánkyně prohibice v podání Olgy Šoberové, jak tam se snaží notorické pijany přesvědčit, aby nepili. Ale v reálu v Americe to byl velmi úspěšný nátlakový a lobistický projekt. Oni nejenom, že jako zpívali ty náboženské hymny před těmi saluny a citovali z Bible, ale oni dokonce dělali velmi účinné akce, že se do těch salonů posadili a prostě neodešli, dokud vlastně ten salon nebyl zavřen. Dokonce se k tomu váží i určité násilné akce. Oni si prostě vzali sekirky a ten salon rozštípali a rozmlátili. A ve spojení s tím, že oni vlastně se zaštiťovali náboženstvím, tak nebyli zase tak jako snadno napadnutelní. Takže ta morální Amerika, aspoň v uvozovkách ta morální Amerika, tady ukázala svoji tvář a už od roku 1846 jednotlivé státy postupně zaváděly určitou prohibici a byla jen otázka času, kdy se tahle ta úspěšná kampaň prosadí v celých Spojených státech. Takže to byla nejenom otázka společenská, ale byla to i politická otázka, kterou se ti politici nemohli dovolit ignorovat. Prostě to ženské hnutí v tomhle smyslu bylo velmi silné, velmi hlasité. A pokud se k tomu připojili i pastoři a ta církevní část, tak žádný politik si nedovolil jít přímo proti tomu hnutí. Přispěla k tomu i první světová válka, v níž vlastně zazněl třeba i jeden ekonomický argument, proč by se mělo jako ze vzácné pšenice pálit whisky, když by jsme jí měli živit naše vojáky na frontě nebo naše spojence. Během té války se vytvořila taková příznivá situace, která dala všechny ty síly dohromady, vytvořila kongresovou většinu a tam vlastně byla prosazena ta prohibice. No a na konci vlastně možná někteří z překvapení zjistili, že od roku 1920 se v barech, salůnech, které tedy formálně neměly existovat, nenapíjí.
1: Vy jste tedy uváděl i ty argumenty pro prohibici, respektive vysvětloval jste, jaké mělo opodstatnění. Já jenom ocituji několik čísel, že za jediný rok prohibice se vypila 1 miliarda galonů alkoholu. Během jednoho roku bylo uvězněno více než 500 000 Američanů, 35 000 lidí zemřelo na otravu metylalkoholem. Za 6 let prohibice bylo vybráno 30 000 000 dolarů pokut a uloženo trestů vězení v trvání 12 000 let. Za překročení prohibičního zákona. Počet vražd stoupl o 80%, stát na daních přišel o 860 000 000 dolarů. To je statistika, kterou před časem vydala Česká tisková kancelář. Do této atmosféry tedy vstupuje Al Capone. On, vy jste říkal, že postupně procházel tím, řekněme, kariérním žebříčkem v těch partách, až nakonec se vyšplhal na vrcholek toho jednoho gengu a nakonec kontroloval v Chicagu a později na celém středozápadě obchod s alkoholem, hazardní hry, dostihové sázky. Měl nezanedbatelné příjmy z lichvy, z toho klasického vymáhání výpalného obchodníků za takzvanou ochranu, z nájemných vražd. Uplácel, kde jen mohl. Jak tohle bylo vnímáno v té americké společnosti? Vědělo se to o něm?
0: No to byl právě paradox té prohibice. Na tom nezákonném pití se vlastně podíleli všichni, respektive všichni se víceméně chtěli napít, takže najednou byli všichni trošku vinni. Ale ta prohibice měla jeden velký efekt na tyhle zločinecké struktury, že oni najednou rázem a násobně zbohatli. Oni měli najednou obrovské množství peněz, které samozřejmě ti chytří investovali v úvozovkách. A když jste tady hovořil o tom kariérním žebříčku, tak ty mafiánské spolky začaly velmi, velmi rychle se proměňovat v perfektně fungující manažerské biznisové korporace se všemi pravidly, s účetnictvím a tak dále a tak dále. Takže oni tyhle ty peníze začali investovat do získávání vlivu. Oni si nejdřív museli taky kupovat ochranu. Ochranu u policistů, u soudců, u státních zástupců, u toho státního aparátu.
1: Čili uplácet.
0: Oni začali ale v násobně větší míře korumpovat ten státní aparát. Takže v Chicagu a v dalších těch místech hříchu to bylo veřejným tajemstvím, ale vlastně nikdo se nedokázal Caponovi postavit a pokud se nedal uplatit, tak Al Capone neváhal a toho člověka prostě buď zmrzačil nebo nechal zabít.
1: Řekli jsme, že těm klasickým gangsterským historkám se pokusíme vyhnout. Jedné se ale vyhnout nemůžeme. Je to ten neslavně proslulý masakr na den svatého Valentína z února roku 1929, kde si Al Capone vyřizoval účty s konkurenčním gangem. Je tam ten slavný podvod s falešným policejním autem, bylo zabito 7 mužů a na místě bylo nalezeno mnoho vystřelných nábojů, prý 150, takže asi jasné, jak ti lidé museli dopadnout. Citujeme si z knížky Lorence Bergrina Al Capone a jeho doba.
2: Brzy začala být hromadná poprava považována za nejstrašlivější krveprolití v dějinách Chicaga, ne-li celé země. Došlo sice už předtím k vraždám s větším počtem obětí, ale žádná se svou hrůzností nemohla rovnat krvavým jatkám v garáži dopravní společnosti SMC. Wills O'Rourke, který psal do Chicago Evening American, se po prohlídce garáže sice zmohl na morbidní žert, měl jsem víc mozku na botách než v hlavě, ale jinak to zřejmě byl pohled, při němž bledli i nejotrlejší veteráni chicagské války po světí. Řeknu vám, že něco takového jsem v životě neviděl, prohlásil jeden z detektivů, když si prohlédl zakrvácenou garáž a pokroucená těla. S tím se nedá srovnat nic, co se ve městě stalo od vyhlášení prohibice. Federální vyšetřovatel Patrick Roush šel ještě dál. V dějinách podsvětí by se po celé zemi nenašel případ, který by snesl srovnání s dnešními jatky. Sleduji chicagské podvody s pašovaným alkoholem a hazardními hrami už léta, ale ještě jsem nezažil, aby někdo postavil ke zdi 7 mužů a chladnokrevně je odstřelil. Takový masakr tu ještě nebyl.
3: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
1: Dnešní portréty věnujeme Al Caponemu, gangsterskému mafiánskému bosovi ve Spojených státech ve 20. a 30. letech. Mým hostem ve studiu je Jan Adamec. Od mikrofonu vám stále dobrý poslech přeje David Hertl. Honzo, my jsme hovořili o tom, jak si Al Capone všechny kupoval, jak byl velmi bohatý, ale byli bohatší a vlivnější bosové, jenom se prý chovali trochu zdrženlivěji a veřejně tolik nevystupovali. Ale obecně oni měli nějaký mediální obraz, věděl se o tom nebo působili nějak na veřejnost?
0: Ano, určitě. U Al Capone to je vlastně taková dvojsečná zbraň. On na jednu stranu jako velmi dbal na svůj zemějšek a měl v sobě takovou tu touhu toho společenského párie se vyšvihnout mezi ty nejvyšší vrstvy a to bohatství, ty obrovské peníze, kterými disponoval, proměnit v ten sociální kapitál. Byl v tom kalkul, protože oni věděli, že mediální obraz výrazně ovlivňuje i jejich případný mediální obraz na soudu. Když už se tady k tomu soudu dostali a byli obviněni, tak je tam soudila ale porota, složená z normálních lidí. A tam samozřejmě velmi záleželo, jaký ta porota si vytvoří o tom člověku první dojem, byť spáchal strašné zločiny a Al Capone vlastně disponoval velkým rejstříkem, buď tu porotu zkorumpoval, nechal ji vyměnit, zavraždil svědky a tak dále, a nebo mohl pracovat se svým mediálním obrazem, to znamená prezentovat se skoro jako úspěšný biznismen. Součástí toho bylo, že tihleti mafiáni velmi často okázali, dávali velké peníze na charitu a na veřejně prospěšné práce, někteří si s tím vykupovali černé svědomí, ale byl to také jako kalkul kupovat si veřejný vliv a pozitivní obraz o sobě. V případě Al Capone to mělo i trošku opačný rys, že o každý ten útok se zajímal tisk. A zrovna u toho masakru svatého Valentína došlo u Al Capone k problému, že ten masakr byl už tak spektakulární, že přesáhl oblast Chicaga a Illinois. A to byl problém, protože se o něj začalo zajímat i vlastně ta federální vláda, federální orgány. Ne, že by předtím ne, jo, ale pak už se to dostalo skoro až na stůl prezidentovi a k ministru spravedlnosti. A zase se tady začala objevovat ta druhá strana. Ta morální Amerika, no, ta, která vlastně najednou ukázala tu druhou tvář a tu Al Capone jako nemohl úplně dostat na svoji stranu.
1: Žádný strom neroste do nebe, nakonec se podařilo agentovi ministerstva financí proniknout do Caponovy organizace a shromáždit důkazy o Al Caponeho obchodech a příjmech z nich. Za léta 1924 až 29 měl vydělat více než 1 milion dolarů. V červnu 1931 byla podána žaloba, ovšem pouze za krácení daně. Bylo prokázáno, že nezaplatil asi 200 tisíc dolarů. K tomu, co se odehrávalo v souvislosti s podáním žaloby, k tomu opět ukázka z knížky Lawrence Bergreena.
2: Nakonec se terčem Al Caponových pletich, jež málem zhatili vyšetřování, stal sám státní návladní George Johnson. 13. března velká porota přijala žalobu na Al Capona pro neplacení daní. Johnson se však rozhodl žalobu stáhnout, aby se vyhnul pozornosti tisku, a také proto, že agenti finančního úřadu odhalili nové informace o Caponových příjmech. V dubnu Johnson jmenoval novou velkou porotu, od níž očekával, že přijme novou, podstatně rozšířenou žalobu. Caponovi právníci Johnsona navštívili s tím, že jejich klient je ochoten uzavřít se státním návladním dohodu o přiznání viny. Pokud prý bude trest přijatelný, byl by ochoten přiznat vinu ve smyslu obžaloby. Toto v podstatě účelové doznání viny postavilo Johnsona před složité dilema. Když nabídku odmítne a půjde s případem před soud, riskuje, že porota bude rozhodovat pod tlakem vyhrožování, vydírání a podplácení, což bylo v Chicagu běžné. Navíc se nedalo vyloučit, že Capona neshledá vinným ani nepodplacená porota, což by byla pro Johnsona strašlivá rána. A kdyby Capone šel do vězení na základě dohodnutého přiznání, byl by propuštěn na svobodu v době chicagské světové výstavy. To by byla pro federální agenty rána, protože se obávali, že Capone ovládne odbory a bude odstrašovat turisty. Johnson měl jedinou možnost. Podstoupit proces, kde bude porota odhodlaná Capona shledat vinným. Johnson měl na své straně jediného spojence, soudce Wilkersona. Bylo zřejmé, že dostane-li alespoň minimální šanci, uloží Caponovi maximální trest. Johnson váhal a Caponovým právníkům vysvětloval, že musí záležitost projednat na ministerstvu spravedlnosti. Odebral se do Washingtonu a vše probral s ministrem. Ten si také nevěděl rady a nabádal vyčkat. Během zpáteční cesty do Chicaga se Johnson opět setkal s Caponovým advokátem. Ten přímo řekl, jak by měl být vyměřený trest dlouhý. 18 měsíců. Johnson odmítl, připadalo mu to málo. Další osobou, která se dověděla o tajných jednáních, byl soudce James Wilkerson. Johnson mu sdělil svůj názor, že navrhovaný trest je příliš mírný. Wilkerson se zděsil, že Johnson vůbec mohl o takové nabídce uvažovat. Navrhovaná výše trestu přitom nehraje absolutně žádnou roli. Wilkerson prostě jakoukoliv dohodu nedovolí a basta.
1: Zkrátíme to, v červnu 1931 proběhl soud, v říjnu byl vynesen rozsudek, Al Capone dostal 11 let vězení, musel zaplatit pokutu, náklady, nařízení a dluženou daň za léta 1925 až 1929. Je zajímavé, že nikdy nebyl souzen za konkrétní skutky, tedy za vraždy, za obchod s lihovinami a podobné. Jak napsal prezident Herbert Hoover ve svých pamětech, člověk, který nařídil stovky vražd a některých se osobně zúčastnil, byl nakonec potrestán jen proto, že nezaplatil daně z peněz, které těmito vraždami získal. Al Capone byl tedy vsazen do vězení, došlo k naprosté izolaci, k ztrátě vlivu a pádu jeho organizace. On nakonec zemřel v roce 1947, už byl z vězení propuštěn dřív, protože trpěl těžkou nemocí. Honzo, pro nás jsou ale v tuhle chvíli důležité dvě jiné věci, a to sice alkohol a daně. Tak za prvé, jak to tedy nakonec dopadlo s tou prohibicí? Můžeme říci, jestli měla prokazatelně pozitivní nebo negativní vliv na Ameriku?
0: Jak to tak bývá v historii, nic není jednoznačné. Prokázalo se, že rozhodně jako klesla spotřeba na osobu i po zrušení té prohibice a vlastně na tu úroveň ze začátku 20. století, kterou vlastně kritizovaly ty ženské spolky, se ta spotřeba dostala až někdy v 70. letech. Takže určité pozitivní rysy to mělo. Dalším pozitivním rysem můžeme pokládat i to, že vlastně federální orgány nebo státní orgány se v té prohibici jako vycvičili, naučili se některé své mechanismy a vlastně po zrušení prohibice dochází k zajímavému efektu, kdy sice pití alkoholu je povoleno, ale je regulováno a často velmi přísně a často velmi jako moderně z dnešního pohledu. Ty bary jsou regulovány pomocí licenčních řízení, které je možné jim odejmout, jsou regulovány otevírací hodiny, komu smějí nalít, kde mohou ty nalévárny být. Takže stát vlastně se chopí své role a tenhle ten jev, který má z jeho pohledu řadu negativních externalit, tak výrazně začíná regulovat. Na druhou stranu je pravda, že třeba spousta těch gangstrů, kteří měli štěstí, že přežili, nebo byli chytří na to, že odešli včas, tak pak investovali tyhle své peníze do dalších aktivit, ať už tedy legálních nebo nelegálních. A rozhodně se nedá říct, že by s koncem prohibice ten organizovaný zločin úplně zanikl. Přeměnil se, přetransformoval se a dostal se do vyšší úrovně toho zločinu bílých límečků, přičemž samozřejmě některé ty struktury samozřejmě v uvozovkách jeli v těch tradičních výdělečných činnostech, jako bylo vydírání, prostituce, gambling nebo nelegální sázení.
1: Jenom dodám, že velkým tématem a velkým oborem v uvozovkách podnikání, do kterého se Al Capone vůbec nepouštěl a které naopak šlo hodně nahoru v době, kdy byl ve vězení, byly drogy. A ta poslední věc, daně. Poučili se americké úřady z toho případu Al Capone a vůbec z té prohibice, pokud jde o daňovou problematiku?
0: Bylo zajímavé, že jedním z důvodů, proč vlastně Al Capone i v této oblasti nemohli vlastně dlouho chytit, bylo, že on vlastně neměl žádné záznamy. Když nemáte žádné záznamy o příjmech, no tak těžko vás může jako někdo trestat za to, že z toho neplatíte daně. Tam byl vlastně přelomový rozsudek ještě, myslím, z roku 1927 nejvyššího soudu, který stanovil, že i z nelegální činnosti může federální úřad jako vyměřit tu daň, což bylo pro Al Capone velmi, velmi nepříjemné. Ale každopádně to opravdu přineslo vyšší efektivitu těch státních úřadů, včetně toho, že ti úředníci, ať už to byli federální agenti nebo agenti té daňové služby, se prostě naučili, vycvičili, vytrénovali, byli zkušenější a došlo i k posunu třeba jako ve standardech účetnictví. V té době, ve 20. letech, to nebylo příliš na vysoké úrovni ani u normálních korporací nebo normálních společností. Ne, že by to byl celý důsledek té prohibice, ale stát se naučil prostě efektivněji vybírat své daně, efektivněji zasahovat a částečně se zbavil i toho moru té extrémní korupce, která vlastně šla s tím nesmírně lukrativním biznesem v oblasti alkoholu. Ale přišly nové formy výdělku, včetně těch drog, a to byla zase jiná kapitola těch dějin. Mohli bychom se jí zabývat v momentě, kdy jsme se tady zabývali třeba Pablo Escobarem, což je další jako případová studie toho, jak vlastně někdo enormně zbohatné na něčem zakázaném a jaký je ten vztah mezi zločinem, státem a spotřebiteli a jak vlastně se tihleti zločinci často opravdu chovají jako tradiční a velmi zkušení biznismeni.
1: Historik Jan Adamec se rozloučil tipem na další pořad Portréty. Doufám, že ho někdy spolu uděláme. Díky, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Ukázky dnes přečetl Libor Vacek, technicky spolupracovala Valerie Racmanová a od mikrofonu se loučí také David Hertl.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. 20.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Nehoda armádního vrtulníku Venom v Náměšti nad Oslavou se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Vrtulník se zřítil při přistání asi z výšky 50 metrů nad terénem. Uvedl to velitel 22. základny Petr Slíva. Při pádu zahynula vojákyně. Další 4 vojáci se zranili. Kromě posádky záchranáři ošetřili i další 3 lidi, kteří se nadýchali kouře. Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře. To je o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla výrazněji. Litr teď řidiči natankují za 42 korun a 24 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. V neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO doufá, že se podaří do Srbska prodat česká letadla Skyfox. Předseda vlády to uvedl na oficiální návštěvě země. Do Bělehradu s ním dorazilo 30 zástupců českých firem. A filmový festival v Benátkách uvede v premiéře restaurovanou verzi snímku Valerie a týden divů režiséra Jaromila Jereže. Film patří k výrazným dílům československé nové vlny a proslul osobitou vizuální podobou a gotickou atmosférou. 83. ročník Benátského festivalu začne 2. září. Hradec Králové právě bojuje v Norsku v úvodním utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy proti Tromsø. Zápas sleduje Pavel Tilšar.
5: Na konci 76. minuty platí stále stav 0-0, i protože domácí na začátku druhé půle neproměnili penaltu. Z Tromsø Pavel Tilšar, Radiožurnál.
4: Jablonec pak hraje zápas 2. předkola konferenční ligy v chorvatském Varaždínu. Pokračuje Tadeáš Skalický.
6: Varaždín s Jabloncem hraje nerozhodně 1-1 právě teď v 29. minutě zápasu. Prosadil se nejdřív Kapverďan Tavareš, potom srovnal Martin Sedidla. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
7: Komplikace v tunelech v Praze a omezení na D1 za sjezdem na chodce Rady. V Praze čekejte komplikace v tunelech směrem od Barandovského mostu na Troju. Nejprve ve Strahovském tunelu asi v polovině stojí nepojízdné auto, musí tak průjezd tunely regulovat a kolona je tak od nákupní zóny Anděl na 10 minut. A další nepojízdné auto hlásíte o kus dál v tunelu Blanka před výjezdem do Nové Povltavské.
8: Projel jsem komplexem Blanka a u výjezdu v Troji je ještě jedno auto stojí v pravým pruhu nepojízdní na mrkačkách před odbočkou do Holešovic.
7: A zdržení je v Praze také na Štěrboholské spojce směrem z Lanového na Černý most, za Průmyslovou, za Europarkem je omezení do jednoho pruhu, kolona od Průmyslové ulice na 10 minut. Na dálnici D1 pak z Brna směrem do Prahy vázne provoz v omezení na mostě Šmejkalka za sjezdem na Chocerady. Na 25. kilometru se v opravovaném úseku jezdí pouze levým pruhem a kolona z kilometru 26 je asi na 10 minut. A na D1 směr Praha pak pozor také před tímto omezením za sjezdem na Chocerady. Na 26. a půltém kilometru blokuje stoupací pruh nepojízdný mikrobus. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Před námi chladnější noc na severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou na 11 až 7, při slabém větru až na 5 stupňů. Zítra pak čekejte většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přeháňky. Později odpoledne a večer se vyjasní. Teploty zítra vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě bude jen kolem 20. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Řečí peněz.
9: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Dnešním tématem budou investice a investování obecně. Michale, kdyby měl člověk začít přemýšlet o investicích, je to odvislé od výše příjmu, od toho, co nám zůstane potom, o čem jsme mluvili v předchozích dílech, tedy od vytvoření jakési rezervy a zbydou nám peníze na investice. Je to tak?
10: Tak, není to určitě tak, že by bohatší lidé měli víc možnost investovat. Investovat může každý, komu zbyde právě něco, aspoň trochu poté, jsou dneska možnosti od skutečně desítek korun investovat. Jakmile mu něco zbyde poté, co si vyřídí ty povinnosti v úzovkách rozpočtové, které jsme měli předtím, tak v tu ránu každý z nás může investovat, pak samozřejmě hodně záleží na tom, jaký má jaksi apetit, co se týče rizika a tak dále, jak tomu hoví, nehoví, ale rozhodně to není tak, že můžeme začít investovat, až když budeme mít 10 tisíc nebo 100 tisíc.
9: O tom všem budeme mluvit. Vy ve své knize zdůrazňujete, že investování má začít až ve chvíli, kdy má člověk vytvořenou rezervu a pokryté ty důležité základní výdaje. Proč je toto pořadí z ekonomického hlediska tak důležité, že mu věnujete celou jednu kapitolu?
10: No, je to proto, že ty investice se řídí úplně jinou logikou, to znamená to použití těchto, čemu já tam říkám úspory, to je ten zbytek, prostě co, pro co už nemáme žádné kloudné nefinanční využití, tak se řídí úplně jinou logikou. Ty první tři věci, to znamená rezerva, běžné výdaje a příprava na nějaké plánované výdaje, tam vlastně ten užitek je nefinanční, tam prostě chceme dosáhnout nějakého cíle, buď přežít, to jsou ty běžné výdaje, rezerva znamená pokrývat případné šoky a ty plánované výdaje samozřejmě chceme si koupit auto, chceme na dovolenou něco podobného, takže tam ve všech těch případech máme nějaký konkrétní nefinanční cíl před sebou, zatímco u těch investic vlastně už jakoby žádný cíl v tuhle chvíli nevidíme před sebou konkrétní a tak jediný, který zbývá, je finanční cíl, to znamená vydělat, pokud možno na těch penězích. A ve chvíli, kdy chceme vydělávat na našich penězích a my víme, že ty peníze nějakou dobu nebudeme potřebovat, jinak by to byly plánované výdaje, kdybychom pro ně něco měli, nějaké využití, tak my prostě teď nevíme, možná za 5 let, možná za 10, teď prostě na obzoru nic není. Tak v tu ránu najednou se ukazuje, tak to prostě funguje na finančním trhu, že vlastně ty nejlepší zisky jsou dostupné ve chvíli, kdy jsme ochotní, a to je vlastně celý princip investování. To, co teď řeknu, je vlastně úplně to samotné jádro veškerého investování. My musíme jakoby odvést nějakou námahu. Tak jak se říká, že bez práce nejsou koláče, tak v investování bez určitých obětí není ten výnos. Ten výnos nepřijde sám od sebe, ten prostě nepadá z nebe. My mu musíme něco odevzdat, nějaké náklady v úzovkách. A ty náklady jsou v zásadě, když to zjednoduším, dvojího typu. Za prvé riziko a za druhé nelikvidita. To znamená, čím jsme ochotní víc riskovat, to je to riziko, tím máme šanci si sáhnout na vyšší zisky. A čím méně likvidní ta naše investice bude, to znamená, čím déle bude trvat, než ji dostaneme zpátky v případě, že se rozhodneme, že ji přece jenom na něco začínáme potřebovat, tak čím déle to bude potřebovat, tím je ta investice méně likvidní, tak zase znova tím někdo jiný, kdo ty naše peníze použije na svoje podnikání, tak má větší možnosti samozřejmě. Čím víc rizika mu dopřejeme a čím delší dobu mu dopřejeme na to, aby nám ty peníze vrátil, tak on má víc možností, co s těmi penězi udělat. No a tím pádem, jak si ten výnos to může být vyšší. Jenomže, a teď se vrátím teda zpátky k tomu, proč je to v tomhle pořadí, jenomže když si plánujeme, řekněme, peníze na auto nebo na byt pro našeho potomka, který má někde studovat a podobně, no tak my máme nějakou cílovou částku před sebou a zejména to riziko je prostě problém, protože by se taky mohlo přihodit nakonec, že my vlastně ty peníze nebudeme mít, protože zrovna ve chvíli, kdy ty peníze potřebujeme na ten byt, tak se na finančních trzích rozhostí nějaká šeredná záležitost a ty peníze tam prostě nebudou.
9: Takže investovat rezervu je nesmysl.
10: Přesně tak, přesně tak.
9: Spousta lidí vnímá investici jako způsob zbohatnutí, tedy jen budu investovat málo a na konci budu boháč. Vy investici označujete za dlouhodobou správu přebytečného kapitálu. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma přístupy? Je tam nějaký?
10: No tak ono se to nevylučuje svým způsobem. Jakmile v jednu chvíli jsem se rozhodl, že teda nějak všechny svoje příjmy rozdělím do těch jednotlivých škatulek, rezerva a tak dále, až po ty úspory a mám teda na úsporách každý měsíc mě zbývá, ať už je to stovka, tisícovka, 10 000, podle samozřejmě o konkrétní situace, tak v tu ránu já chci s tím zbytkem, s těmi úsporami co nejlíp, abych na tom pokud možno zbohatl, samozřejmě. Ale pokud se teď bavíme o normálních lidech, kteří chodí někam do práce, kteří prostě nemají čas celé dny vysedávat nad obrazovkami z burzy, kteří nemají čas číst si učebnice od Damodorana a dalších prostě skvělých guru investičních po celém světě, co jich existuje a sledovat různá videa, tak prostě pro většinu z nás je velká část toho investičního světa svým způsobem nedostupná. Protože vydělat si bez nějakého obrovského rizika slušné peníze těmi složitějšími věcmi. Na to už člověk fakt musí být profesionál. To si myslím, že většina z nás tuhle ambici mít by neměla. Já ji teda osobně například rozhodně nemám. A v tom případě prostě nemůžeme chtít od našich investic, aby vydělávali nějaké vysoké desítky procent. Prostě nikdy nebudou z nás
9: vysoký
10: Elonové
9: výnos
10: maskové.
9: Bez rizika je něco, co neexistuje.
10: Přesně tak, tak k tomu se jistě ještě taky dostaneme, ale to je prostě protimluv. Čili já myslím, že každý z nás by měl být spokojen, když prostě na těch svých úsporách, na těch investicích takových laických, řekl bych, amatérských, když si tam každoročně vyděláme v nominálním vyjádření třeba 5, 6, 7%, záleží hrozně moc na situaci, to jsem skutečně střelil jenom od boku, tak si myslím, že to je velmi pěkný výsledek.
9: No ale my jako lidé máme přirozenou tendenci se riziku vyhýbat. Málo kdo z nás chodí do rizika rád, raději máme jistotu kor, když se jedná o naše peníze, které jsme si vydělali. Ale tvrdíte, že vyšší riziko je při investování žádoucí. Proč?
10: No protože investovat znamená, že já mám nějaké peníze, se kterými nemám úplně příliš, co bych jako s nimi vymýšlel, a hledám někoho jiného, kdo ví, co s těmi penězi udělá, kdo má nějaký zajímavý nápad. Koupil si zmrzlinářský stánek někde na pláži, nebo si koupil automobilku, to už je jedno, a já mu ty peníze jakoby půjčím na chvilku nějakým způsobem, nebo předám, je možná lepší říct úplně obecně, s tím, že jsme se nějak dohodli, že já z toho budu mít nějaký zisk za jistých okolností. No a jestliže já jsem ochoten ty peníze dát někomu, kdo vstoupil do rizikovějšího biznisu, no tak za to samozřejmě můžu chtít větší výdělek potom ve finále. Takhle to na tom trhu je prostě jaksi vymyšleno, že pokud jsem ochoten přijmout větší riziko, tak se mě otvírá jaksi množina, je větší ta množina lidí, kteří si ty moje peníze můžou vzít a něco s nimi podniknout. Takže zpravidla je to tak, že když jsem ochoten přijmout větší riziko, mám šanci na větší výnos, ale pozor, bohužel to nefunguje jednak jedné v žádném případě. Mm-hmm. Čili já stejně musím být opatrný, když investuju riziko. To neznamená, že investuju bezhlavě, v žádném případě.
9: No právě, kde začíná například spekulace, nebo nebezpečná, nebo vysoká míra rizika, a kde je to vhodné investiční riziko?
10: Já si myslím, že míra přijatelného rizika záleží na každém z nás. Jsou tací z nás, kteří si žijou velmi pěkný, spokojený život. V podstatě ty peníze, co jim zbývají, tak trošku vlastně nepotřebují, aspoň v tuhle chvíli ne. Nevědí vlastně opravdu, co by s nimi dělali, pokud ty teda nechtějí koupit třetí bazén a čtvrtý Mercedes a tak dále. A tihle ti lidé skutečně můžou investovat velmi rizikově, protože prostě, když o ty peníze přijdou nebo třeba o půlku, tak se vlastně prakticky nic nestane. Přiměřené riziko z mého mého pohledu je prostě vysloveně individuální záležitost. Já bych tento slovo spekulace používal velmi opatrně, protože v podstatě, když třeba si někdo jede koupit kanistr v obavě, že bude zdražovat prudce benzín, vlastně spekuluje na vyšší ceny benzínu. Je to taky odporný spekulant. Já vím, že my všichni máme spojené to slovo spekulant s něčím nehezkým, s něčím hladovým a tak dále, ale všichni, když máme tu možnost, všichni spekulujeme jako o závod. Čili tohle slovo já bych jako používal velmi opatrně a spíš, jestli někde vidím nějakou hodně problematickou investici, tak to není ta, která je hodně riziková v tom, že by šla do nějakého hodně rizikového projektu. Ale existuje jeden speciální typ investic, kterým se říká bublina v odborné literatuře. A ta spočívá v tom, že mě vlastně úplně jedno, do čeho to investuju. Já investuju jenom proto, že něco rychle zdražuje. Dneska, včera to bylo levnější, dneska je to dražší, tak si říkám, no tak já zkusím do toho vlaku na chvilku nastoupit, než se to zlomí, protože jednoho dne to asi praskne, tahle bublina, všechno to popadá. Ale do té doby já si na tom vydělám, že já jsem lepší než ti ostatní, jsem chytřejší, ti ostatní jsou větší blázni, proto se tomu říká teorie většího blázna. Prostě zkusím si vydělat jenom na té tržní psychologii a je jedno, jestli jde o tulipány, nebo jestli jde o auta, nebo o tu zmrzlinu.
11: A nebo o zlato.
10: Nebo o zlato, cokoliv, ale prostě sázím jenom na tu samotnou tržní psychologii a to mně přijde zdaleka ta nejriskantnější investice, které bychom se měli všichni vyhýbat.
9: Radí ekonom Michal Skořepa, který zůstává i nadále naším hostem.
3: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: U investic klíčovou roli hraje časový horizont, tedy délka, jak dlouho chceme investici držet, než z ní chceme vystoupit. Často slýcháme, že ten dlouhý investiční horizont snižuje riziko propadu té investice zásadně. Skutečně to platí vždy?
10: No, tak tohle je otázka, kterou se trápili dokonce i nositelé Nobelovy ceny. A spousta ekonomů do dneška to řeší, ta debata vlastně není pořád ještě uzavřená, ale už se tak trošku jako vystříbřilo, že to tak úplně není vlastně. Když to řeknu úplně obecně, tak to pravda není, protože to, jak jste to popsal, ten mechanismus, to znamená, že když já budu investovat dostatečně dlouhá léta, tak pokud snad někde v půlce té mé investice dojde, nedej Bůh, k propadu, že bych jako začal prodělávat, tak díky tomu, že to je fakt dlouhá léta, tak v tom zbytku toho mého investičního horizontu určitě přijde zase něco nahoru do plusu. A tak jako v průměru se to zřejmě vynuluje, tomu se říká takzvaná časová diverzifikace, že špatná období já vyvažuju dobrými obdobími. Tohle ten mechanismus sice na první poslech dává velký smysl, protože takto asi v přírodě spousta věcí funguje, ale ve skutečnosti je to jenom jedna možnost, jak ten finanční trh nebo ty investice fungují. Bohužel nefungují úplně stejně jako spousta věcí v přírodě a jsou prostě jiné teorie, které předpokládají nebo které tvrdí, že vlastně ceny, řekněme, akcí, když se budeme bavit o akcích, se chovají trošku jinak podle jiných zákonitostí. Například jedna možnost jednoduchá alternativní je, že když už to jednou spadne, tak to nemá žádnou paměť. Ono se to nepamatuje, kde to bylo předtím. Ono se to nemá kam vracet. Samozřejmě řada investorů bude čekat, že se to vrátí. Najdou se ale asi jiní, kteří se nebudou touhletou nadějí příliš utěšovat. Každopádně existují akademické studie, které ukazují, že ta logika může být i taková, že když už to jednou spadlo, tak tam jsme jakoby, to je nový normál. Tam jsme zase na začátku a zase znova se ten trh rozhlíží nahoru i dolů. A zase to může spadnout úplně stejně jako před ním, ta pravděpodobnost je stejná. Tomu se říká takzvaná náhodná procházka, že v každou chvíli nevíme, jestli to bude nahoru nebo dolů. Ať se dělo, co se dělo předtím, no ale pokud to platí tímhletím stylem, pokud ty akcie se chovají tímhle stylem a některá čísla naznačují, že by to tak mohlo být, no tak v tu ránu vlastně neplatí ta základní teze, že dlouhodobá investice je méně nebezpečná, méně riziková. Čili ve skutečnosti ten argument, proč dlouhodobé investice můžou být rizikovější, takový neprůstřelný argument, vůbec není finanční z tohohle toho ranku, jak to funguje na finančních trzích, ale ve skutečnosti je ten, že pokud se třeba bavíme o investicích na důchod a já v půlce cesty ve svých 50, řekněme, letech nebo 40 zjistím, že tam došlo k propadu těch mých investic, tak díky tomu, že ten horizont je tak dlouhý, tak já mám čas změnit svoje chování. Já nebudu čekat, že ta samotná investice se napraví sama o sobě, ale vidím, ha, najednou tam mám prostě o třetinu míň, to abych si našel nové zaměstnání nebo abych začal méně utrácet. Čili v tom je, jak si tenhle ten argument se mi líbí daleko víc, přestože vůbec nemá nic společného s tím, co si myslíme o finančních trzích, ale prostě dlouhodobá investice mě dává čas její případné selhání napravit svým vlastním chováním do budoucna.
9: Když jsme tedy u toho času, je větší chybou začít investovat pozdě, anebo investovat nevhodně?
10: Já si myslím, že určitě nevhodně. Teď se vrátím k tomu, jak jsme mluvili o tom investování obecně. I kdybychom měli ty peníze v šupleti, tak je tam, jednak je tam problém samozřejmě s inflací, nebo s tím, že nám unikají výnosy, je tam problém s tím, že nám je může někdo ukrást, to je pravda, ale prostě pokud my se svěříme do rukou nějakého podvodníka, který nám půjčí 100 tisíc a někde na stránce 17. smlouvy je napsáno, že když se opozdíme s jednou splátkou o 3 minuty po nějakém termínu, tak přijdeme o dům, tak tam ta ztráta je prostě nesrovnatelně větší. Čili myslím si, že pokud někdo z nás je takový zoufalec, že skutečně vůbec ničemu nerozumí a bojí se jakékoliv investice, tak je pořád lepší vlastně se do toho nepouštět a ty peníze fakt mít v tom šupletí. Je to taky drahá záležitost svým způsobem. Bude přicházet o peníze, ano, ale ne o tolik peněz, jako kdyby teda nějaké svoje, nevím co, zděděné úspory nebo co, kdyby prostě vzal a naslepo je hodil do rukou někomu, o kom nic neví, koho si neproklepnul a kde to možná spadne do propasti a neuvidí ani korunu.
9: No, když se podíváme na to, jací jsou Češi investoři, tak podle těch posledních průzkumů z posledních let se v tom investování lepšíme, patříme mezi nejaktivnější investory ve střední Evropě, dokonce i snážíme poměrně dobře takové ty propady a výkyvy různých trhů. Tento vývoj může být i výsledkem zkušeností s inflační, pandemickou a energetickou krizí. Ty studie tak mluví. Jak moc právě ty krize nás vlastně na to investování připravily? My už jsme minule mluvili o tom, že inflační krize nás naučila rozumět finanční gramotnosti více než jakékoliv přednášky.
10: Ano. No, tak určitě nás poučili to rozhodně, já bych řekl, že skopli skoro až mnohé z nás, ale to by asi nevysvětlovalo případné rozdíly mezinárodní, pokud tam nějaké jsou. Umím si představit, že v případě Čechů je tam jemný rozdíl jednak v dlouhodobější historii, protože mnozí z našich posluchačů asi o tom vůbec netuší, ale před nějakými zhruba 15 lety nastala jak v Polsku, tak v Maďarsku obrovská kauza hypoték v cizích měnách, ze kterých byl obrovský průšvih, protože ty hypotéky si lidé brali ve chvíli, kdy to bylo relativně levné, co se týče úročení, pak ale se změnil kurz jejich měn a ty hypotéky, splácení těch hypoték, obvykle to bylo ve francích nebo případně v eurech, tak prostě to splácení se zdražilo šíleným způsobem. Nakonec to dopadlo na banky, prostě tamní vlády to politicky vlastně neuhrály nějak líp než... No, tím chci jenom říct, že někteří jiní kolem nás mají možná ještě víc hořkou zkušenost, než máme my, přestože máme pocit, kolik máme ještě jizev z 90. let, tak si myslím, že potom už ten vývoj po 90. letech, si myslím, v Česku i třeba ten celkově makroekonomický byl takový jako pohodovější, umírněnější, konzervativnější. Takže mnozí z nás se nepouštěli v těch dobách pozdějších po 90. letech do žádných velkých dobrodružství, protože to nebylo potřeba, nebo nebyly k tomu třeba ani příležitosti. A tím pádem nemáme ty prsty tak popálené a tím pádem si myslím, že dneska nám to naopak dává možná větší vervu, že se toho tolik nebojíme, nemáme k tomu takový odpor. To je jedna věc. Další věc, ale to už bych se pustil hodně na půdu nějakých psychologických spekulací. Mám trošičku pocit, jak to tak pozoru, že Češi jsou trošku větší kverulanti a experimentátoři než mnohé jiné národy v Evropě. A možná tím pádem máme trošičku větší odvahu zkoušet věci, které zase někteří jiní považují za málo tradiční, málo osvědčené a tak dále. Ale to už asi nechám spíš na psychologii.
9: No, v Česku tradiční cesta první k investicím většinou byla přes poradce investiční, ať už je to v bance nebo u poradenských společností. Jak kvalitní je vlastně české investiční poradenství?
10: Já si spíš myslím, že asi o něco vyšší celkově ta finanční gramotnost zahraničí, takže ti lidé prostě vědí trochu líp, do čeho jdou, i třeba díky rodinným vazbám, protože prostě ten systém tam existuje desítky let, u nás je to přece jenom ještě pořád novinka, zejména pro střední starší generaci řada věcí, rozdíl, vždycky si vzpomenu na rozdíl debetní kreditní karta, v tom ještě pořád někteří z nás plujou trochu, takže to si nemyslím, že by to poradenství v Česku bylo nějak výrazně horší nebo lepší. Minimálně z frekvence, s jakou se objevují nějaké odpudivé kauzy, bych si myslel, že se to výrazně zlepšilo. Asi i díky regulaci. Ne, že by ti poradci byli o tolik lepší, pořád jsou to jenom lidi, ale jde o to, že ten systém je dneska nastaven tak, že tam už nepouští ty s prominutím šmejdy, o kterých jsme občas slyšeli ty kauzy, ale ty kauzy jsou 10 let a starší. Takže v poslední době, když už vidím nějaký průšvih, tak si myslím, že většinou to není dáno tím, že by se někdo nechal utáhnout nějakým poradcem, ale spíš dneska samozřejmě dobře víme všichni, jsou ty problémy s těmi telefonáty, jak se takzvaně volá z centrální banky nebo z policie, nebo někdo prostě sedne na lep nějaké investiční nabídce někde přes inzerát v médiích a tak dále, přes sociální sítě, ale že by vyloženě někoho nějaký poradce systematicky stáhnul do problému, to si myslím, že se neděje, takže myslím si, že je to samozřejmě člověk od člověka, jsou lepší poradci, horší
9: poradci. To samozřejmě, ale poradenský systém je většinou založený na nějakých provizích za uzavřené smlouvy nebo uzavřené finanční produkty a to je jeden z bodů, který v Češích vyvolává, nebo aspoň ve mně třeba osobně vyvolává určitou pochybnost, že ten poradce chce pro mě to nejlepší a že nechce jenom, abych uzavřel další produkt a on z toho měl tu provizi. Jak mám poznat, že mě ten poradce nevede touto cestou, ale snaží se opravdu pro mě vymyslet ten nejkvalitnější produkt pro moji situaci?
10: Tohle je samozřejmě ještě pořád problém, to odměňování. Už tady nejsou ti vyslovení podvodníci, ale pořád ještě u nás naprosto převažuje to takzvané provizní odměňování, kde vlastně my máme pocit, já jako klient můžu mít pocit, že to je zadarmo, že ten člověk se mnou tráví spoustu času a za to nezaplatím ani korunu. Ono to takhle bohužel není. Zaprvé ta moje jaksi platba je obsažena rovnou v těch produktech. Čili kdyby tam nebyla, tak on mě třeba tu hypotéku nabídne za o trochu menší úroky nebo nějakou investici za o trochu vyšší úroky, ale prostě ty sazby jsou trošku posunuty a já vlastně ani o tom nevím, že jsem jaksi odrbáván, holen jako ta ovce, prostě to ani nevnímám.
9: Tak... No, ale platíme něco, čemu my nerozumíme a je to o tom, že se bavili, on tomu rozumí lépe a je to může tak. Nám dát nějakou kvalitní nabídku. A teď jde otázka o to, jestli poznáme a dokážeme jako běžný investor poznat, že ta nabídka je kvalitní, co by nás tedy mělo trknout v momentě, kdy se nám někdo snaží tu investici nabídnout, anebo my sami zvažujeme tu investici a říci, tak je to dobrá kvalitní nabídka, nebo je možná až příliš vykreslená pozitivně, že to nemůže být realita.
10: Tak co se týče z těch samotných nabídek, tak tam určitě platí, a vy jste na to teď sám narazil, že musíme respektovat určitou rovnováhu mezi těmi parametry. Prostě pokud nám někdo slíbí, že ten výnos, který nám slibuje, je naprosto jistý, bez jakýchkoliv rizik, tam prostě toho se nebojte, to je osvědčená záležitost, tak kde si, co si. Můžeme si to třeba i vybrat nějak relativně brzo a ten výnos přitom se pohybuje někde na 10-15%, tak já bych šel pryč. I kdyby se to všecko jinak vypadalo velmi důvěryhodně, tak prostě já nechci, je tam určitá miniaturní pravděpodobnost, že skutečně možná zrovna já mám to štěstí, že jsem narazil na nějaký zlatý důl, ale daleko, daleko větší šance je, že tady něco zavání prostě. Čili to je jedna věc, dívat se na ty parametry, ale na to už člověk musí mít trošičku oko, musí trošku mít v hlavě ty poměry na trhu, jestli v tuhle tu chvíli by při těch parametrech té investice, při té nejistotě a tak dále, jestli by to mělo být spíš 5% nebo 7 nebo 3 nebo 1%, to už je vyšší dívčí trošičku, na to je potřeba určitá zkušenost. To mnozí z nás nemají. Čili pak jsou určité pomocné mechanismy, jednak otázka třeba regulace, jestli ten člověk je někde v nějakém regulovaném seznamu, kde by měl být, jestli se nás ptá hodně správný. Poradce se nás nejdřív hodně ptá, chce vědět, jak na tom jsme, co chceme, čemu rozumíme, nerozumíme, co by nás jak zaskočilo, mrzelo, naštvalo a tak dále. Ono to může působit jako, že čmuchá v našem soukromí, ale to jako když jdeme k doktorovi, chceme po něm, aby nás vyléčil a neřekneme mu pořádně, co nám je a co jiného nám bylo kdy a s čím by to mohlo souviset. Čili hodně se nás ptá, hodně nám vysvětluje. Rovnou jedním dechem řekne i ta rizika, nečeká na to, až se zeptáme. Poslyšte, vy jste říkal, výnosy, to je super a tohleto, a tam jsou asi nějaký rizika, ne? Kdybyste se krátce zmínil o rizicích. Pokud on čeká na tenhle dotaz, tak už pro mě svým způsobem je to důkaz určité manipulace. Možná ne silné, protože třeba nám odpoví dobře, správně, ale prostě má to říct on. To patří úplně stejně k té investici, k té mojí úvaze, k tomu mojemu rozhodování. Úplně stejně patří to mínus jako to plus. A pokud on si to mínus nechá, až když se zeptám, už to zase zavání. Další vážnost samozřejmě je... jaksi pověst, jakou má ten člověk. Nejlepší je, když nám ho někdo doporučí, jako s řemeslníkem prostě. Líp než sázet na úplně nového koně je prostě poptat se po známých a někdo nám řekne, hele, ten je solidní, ten mě nic netlačil. Nakonec toho nic nebylo, on se mnou strávil 2 hodiny a netvářil se, jako že jsem ho hrozně naštval. Čili to je prostě další možnost. A samozřejmě, musím to říct, myslím si, že jistým lehkým indikátorem je příslušnost k velké instituci dlouhodobé, která funguje na tom druhu dlouho. Protože zpravidla, když je nějaká instituce, sice velká, tak má hodně klientů. A když má hodně klientů, tak se mezi těmi klienty zpravidla najde nějaký šťoura, který prostě najde chyby v tom systému, jak ta investice funguje, a ty chyby nějakým způsobem ventiluje. Píše o tom na sociálních sítích, do médií, pak se to o tom mluví v televizi, v hlavních novinách.
11: A to ty velké instituce nechtějí.
10: To nesnášejí přímo. Tyhle tu reputační problémy nemají rády, čili si na to snaží dávat pozor. Je to vždycky o lidech samozřejmě ve finále, ale svým způsobem si myslím, že i to je signál jeden z mnoha a nakonec je psychologie. Prostě musíme se snažit se na to člověka dívat trošku, jak z něj máme pocit, jestli nám všechno chválí, jestli na nás spěchá, to je další velký indikátor. Jo? Mm-hmm. Jestli říká, prosím vás, ale to platí jenom dneska tahle nabídka, to je naprosto speciální nabídka, která platí, jinak zítra už to neplatí. Pryč, konec. Prostě žádná nabídka, normální, rozumná nabídka pro normálního laického investora nespěchá. Ne. Takových většinou bývá 150 jiných podobných, možná o setinku méně výhodných, ale v zásadě podobných. Čili nenechat se natlačit do toho, že všechno podepíšu hned poprvé, nechat si čas na konzultaci, projít internet, zeptat se kamarádu a tak dále.
11: Michale, blížíme se k úplnému závěru. Jakou otázku bychom si měli položit předtím, než podepíšeme první investiční smlouvu a uděláme první investici?
10: No především, jestli na to máme prostor v rozpočtu samozřejmě, na to ukládání do té investice, pokud se k něčemu zavazujeme, a to za prvé, a za druhé, jestli té investici rozumíme. Jestli chápeme, jak funguje a kde se tam bere ten zisk, jestli nám to dává nějaký základní smysl, a pokud prostě vůbec netušíme, jak to funguje a jak z toho vlastně, jak na tom my můžeme vydělat, na tom, že se podílíme na tom projektu, tak bych do toho radši nešel.
11: Pro dnešek je to vše. Mluvili jsme o investicích, o tom, kdy začít investovat, jak hodnotit investiční nabídku. V příštím díle ale u investování ještě zůstaneme, podíváme se na různé druhy investic podrobněji. A bude u toho opět ekonom České spořitelny Michal Skořepa, kterému pro dnešek děkuji. Díky.
10: Díky za pozvání.
11: K tomuto i dalším dílům se můžete samozřejmě kdykoliv vrátit na našem webu plus rozhlas.cz. Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.
3: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Pád armádního letadla na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Šéfka úřadu vlády chce nový jednací řád kabinetu, posílil by vliv premiéra. Fotbalisté Hradce Králové na úvod druhého předkola Evropské ligy vyhráli v Norsku nad Tromsø. A zítra bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami, teploty až 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Při pádu armádního stroje Venom na Třebíčsku zemřela vojákyně. Další 4 vojáci jsou zranění. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny armáda do vyšetření nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
12: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jisti, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
4: Česká armáda má dohromady 12 vrtulníků systému H1, kromě 8 strojů Venom i 4 vrtulníky Viper. Část z nich teď chrání vzdušný prostor Polska. Ani ty teď armáda nesmí používat. Podávání připomínek k novým zákonům a návrhům by od září mohlo být omezené. Počítá s tím nový jednací řád vlády, který předložila vedoucí úřadu kabinetu Tinde Barta. Rozhodování premiéra by naopak posílilo. Mohlo by připomínkové řízení zrušit nebo zkrátit. Zvukový záznam by pak sloužil jen k potřebám kabinetu. Získat by se nedal po dobu 30 let. Návrh kritizují neziskové organizace nebo třeba bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Podle ní by změna oslabila transparentnost a veřejnou kontrolu rozhodování kabinetu. Podle Bárty je ale současný jednací řád zastaralý a nepřehledný. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes s ruským protějškem Sergejem Lavrovem jednal pouhých 35 minut. Podle Rubia bude k ukončení války na Ukrajině potřeba najít nové cesty. Stávající návrhy podle něj nejsou pro Ukrajinu přijatelné.
13: Marco Rubio v Manile po jednání řekl, že Ukrajina s návrhem Moskvy nesouhlasila už v minulosti a nyní má k souhlasu ještě méně důvodů. S Lavrovem se podle něj shodli na nutnosti válku ukončit. Lavrov ale trvá na návrzích z loňské schůzky prezidentů Trumpa a Putina na Aljašce. Ty jsou pro Ukrajinu nepřijatelné. Jednání po půl hodině ukončili. Bylo to už jejich páté setkání a průlom je nejistý. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová označila útoky jemenských husijů v Rudém moři za nelegální a nepřijatelné. Evropská unie vyzvala povstaleckou skupinu k zastavení všech akcí, které ohrožují mezinárodní lodní dopravu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že by se husijové neměli vměšovat do americko-izraelského konfliktu s Íránem. Povstalci podporovaní Íránem nedávno oznámili, že zavádějí námořní blokádu Saudské Arábie.
14: Hradec Králové na úvod druhého předkola fotbalové Evropské ligy vyhrál na hřišti norského Tromsø 1-0. V 85. minutě se po individuální akci prosadil Mick van Buren. Odveta z Tromsø se v Malšovické aréně odehraje příští čtvrtek. A fotbalisté Jablonce hrají ve druhém předkole konferenční ligy v Chorvatsku proti Varaždínu. Zápas sleduje Tadeáš Skalický.
6: Po úvodní půli je to mezi Varaždínem a Jabloncem 1-1. Skóre zápasu otevřel Kapverďan Tavareš v dresu chorvatského týmu. Za 3 minuty ale srovnal gólem Martin Cedidla. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport. Varaždín Jablonec 1-1 z Chorvatska. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
7: Nebezpečí na D5 za Plzní a v Praze překážka v tunelu Blanka. Na dálnici D5 opatrně na výjezdu z Plzně směrem do Prahy u sjezdu za Plzní na 62. kilometru u Rokycan. Hlásíte velmi čerstvě překážku na vozovce.
15: Na 62. kilometru na dálnici leží od kamionu prasknutý protektor.
7: Je v pravém pruhu, náhle se vybočuje. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Chocerady na 26,5 kilometru. Tam stojí nepojízdný mikrobus ve stoupacím pruhu, musí se kvůli němu vybočovat. V Praze stále opatrně na konci tunelového komplexu Blanka směrem na Troju. Těsně před výjezdem do Nové Povltavské stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto a vybočuje se. Na Štěrboholské spojice v Praze pak čekejte kratší zdržení směr Černý most, za Průmyslovou, za Europarkem pracují silničáři. Menší fronta je na 5 minut. A kolona na 5 minut je v Praze i na magistrále směrem do Holešovic. Na Hlávkově mostě je dlouhodobé zúžení, fronta od hotelu Hilton právě na těch 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní. Teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě jen kolem 20. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
1: První dáma české justice. I tak se říkalo legendární advokátce Dagmar Burešové, ženě, která se ujala zastupování rodičů zemřelého Jana Palacha v předem prohraném sporu s komunistickým funkcionářem Vilémem Novým a později hájila i známé disidenty. Ještě v prosinci 1989 se stala historicky první ženou v čele ministerstva spravedlnosti. Už za chvíli ji připomene repríza pořadu Portréty. Ještě předtím se s Pavlem Hlavatým vrátíme v pořadu Archiv Plus do listopadu 1992, kdy byl definitivně odhlasován zánik Československé federace.
16: Odhlasování zániku Československa, smrt Alexandra Dubčeka, Jan Stráský a Josef Lux, tedy listopad 1992. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
3: Archiv Plus.
17: Hej, Rup! Hej, Rup!
18: Počkejte, pane, nejste vy náhodou ten Simonides Hejrup?
19: Jo, to jsem býval. Všechny ženský se kolem mě točili a já jsem zase točil prachy na burze. To byly časy.
18: Tak povídejte.
19: Ale jde pak to by, nebo víš co, zapni si po půl šesté na ČTV televizor a nech se překvapit.
18: A co je to za překvapení?
19: Od 2. listopadu po dobu 2 týdnů přijde starý dobrý Simonides s novým programem Hejrup.
16: To byla dobová rádoby reklama k znovu zavedení trhu s cennými papíry. K hlavní vnitropolitické události listopadu 92 však došlo ve federálním shromáždění. 25. toho měsíce tam byl konečně odhlasován ústavní zákon o zániku federace.

0: dne, tedy 26. listopadu.
1: Za 35 dní přestane na mapě Evropy a chtělo by se říci i světa existovat země jménem Československo. Používám záměrně tohoto názvu, neboť všechny ostatní, které tenhle malý středoevropský stát měl, nikdy naši občané, a myslím tím jak Čechy, tak Slováky, nepřijali. Že za 35 dní Československo nebude, není po hříchu dáno včerejším hlasováním o jeho zániku ve federálním shromáždění, zde šlo jen o ústavní stvrzení demolice nefungující federace. Dnes samozřejmě nemůžeme vést polemiky na téma, zda Československo zachránit šlo. A asi každý poctivý politik by dal svůj mandát za to, kdyby znal s jistotou odpověď. Druhou otázkou je fakt, že v současném vnitrostátním klimatu jiné cesty prostě nebylo. Odpověď dá teprve čas. Ale toho času mají obě nástupnické země velmi málo. Málo proto, že nejtvrdší dopady ekonomické transformace, umocněné dopadem rozdělení federace, stojí ještě před námi. Po 1. lednu příštího roku už nikdo nebude chtít slyšet, že nás brzdí státoprávní problémy. Nikdo nebude ani slyšet na nářky spojené s dělením majetku. Nikdo neuslyší na obehranou notu rozvodových pří, kdo komu zkazil život. Tohle všechno vládní garnitury musí zvládnout se zaťatými zuby a zahromování opozice, která samozřejmě sehraje v obou nástupnických zemích svou roli. A zde jistě není zanedbatelný aspekt ustavení druhých komor národních parlamentů. Přes všechny polemiky na parlamentní půdě by bylo velice překvapivé, kdyby alespoň většina nekoaličních stran nový státoprávní vývoj neakceptovala. Při troše optimismu se dá dokonce předpokládat, že se konečně na půdě českého i slovenského parlamentu dočkáme pravé demokratické atmosféry, která dá zapomenout na alespoň nejkřiklavější opusy některých zanedlouho bývalých poslanců federálního shromáždění. Dnes tedy my všichni, ještě stále občané Československa, stojíme před úkolem vyhnout se nekrologům, na které by jistě bylo poctivé najít si čas. Jenže neuvěřitelně krátký termín 35 dnů do porodu, nebo řekněme znovu zrození, nás nutí tuto tryznu zkrátit na minimum. Nemá cenu se teď přít o to, zda se 1. ledna příštího roku narodí děti chtěné či méně chtěné. Naší povinností je udělat vše potřebné, aby jejich životní funkce nebyly ohroženy a jejich růst zajištěn. Pak můžeme doufat, že okolní svět takový přírůstek do evropské rodiny přivítá.
0: Odhlasování ústavního zákona o zániku federace se v rozhovoru vyjádřil poslední federální premiér Jan Stráský.
2: Máte pocit, že se tu před několika okamžiky psaly dějiny?
3: Já vím, že to je takové jako okřídlené rčení, které si člověk uvědomí až spíš doma nebo v lese na procházce, jak je to s těmi dějinami. Ale toto není pocit, toto jsme věděli, že toto hlasování skutečně je historické. Je tedy vlastně určitým sladěním reality a politické vůle. Politické vůle, která byla velice složitě motivována a asi to budou, je taky dějepisný úkol popsat motivace všech, kteří dnes hlasovali ať tak či onak, ale nakonec vyhrála politická kultura a to myslím, že je dobře.
2: Vy jste vlastně posledním federálním premiérem takové trošku podivné vlády. Jaký máte pocit z její činnosti už s ohledem na budoucnost československých vztahů?
3: Samozřejmě tam, kde jde o skutečný střet zájmů, jako je Gabčíkov a některé jiné věci, tam je to přesný obraz toho, co bude. Na druhé straně ta vláda je sestavena tak, že jaksi určitá pravidla slušnosti, ohledů a tak dále by mohla být možná vzorem i pro jiné politické kolektivy. No a to jsou samozřejmě dva velice různé obrazy a ty se střídají na plátně našich jednání.
0: I přes schválení zániku federace nebyla ještě řada problémů s tímto aktem spojených uspokojivě vyřešena.
4: Jaký je váš názor na dvojí občanství?
5: Jako voják z povolání musím říct, že občanství můžu teda jenom jedno, a to jako Slovák žijící v Čechách budu žádat o české státní občanství z toho jednoho důvodu, že kdybych měl dvojí občanství, jak český, tak slovenský, tak bych automaticky musel z armády pryč.
4: Jak se voják z povolání vlastně vyrovnává s tím, že sice se narodil na Slovensku, řadu let ovšem prožil v Čechách a na Moravě, domov je přece domov.
5: Mám celou rodinu na Slovensku, konkrétně v Bratislavě, ale když se to tak veme, tak můj táta byl voják z povolání a z mojich 35 let jsem prakticky větší polovičku v Čechách, jo, takže už se více do pokud.

0: chválná za Čecha jako za Slováka. Já už ani na to nekoukám, jestli mám české státní občanství nebo slovenské státní občanství. Jedno jsem se narodil na Slovensku a nikdo mi to neveme. Jo, takže když budu mít občanský průkaz, česká státní příslušnost, jo, pořád budu Slovák.
1: Blanko, vás se to vlastně dotýká z několika stran. Ve vaší rodině je to takové zvláštní. Vy máte dceru a syna, zatímco dcera má české občanství, nebo bude mít české občanství, tak syn, jste mu napsali národnost Slovenska.
2: Už před těma letama, když jsme se s Vladem brali, tak jsem věděla, že má slovenskou národnost. Tenkrát to nebylo teda důležitý, jaká národnost je, jestli je to Čech nebo Slovák. Pro mě to teda nikdy ani důležitý nebylo. Mně nešlo o národnost, mě šlo o toho člověka. Dcera je Češka, ze syna nám udělali slovenskou národnost v podstatě ve školce, když jsem ho vedla do školky, tak jsme napsali českou národnost ve školce podle otce, napsali slovenskou národnost. Kluk se narodil v Českém Krumlově, já jsem Češka, slovensky neumím mluvit, protože se u nás doma mluví česky, a přesto má slovenskou národnost. Já osobně jako máma a jako manželka teďkom prožívám dost špatný chvíle z toho důvodu, že jsme v nejistotě. Můj muž si to neuvědomí tolik, nebo neuvědomí, nedá to najevo tolik jako já, protože já žiju v hrozné nejistotě, co bude dál. Po 1. lednu zůstaneme samozřejmě tady v Čechách, zůstane tu i můj muž, ale teď třeba máme problém, protože nevíme, co po 1. lednu bude, jestli bude moc dál sloužit v armádě nebo nebude. V armádě vlastně nechal nejlepší roky mládí a všechno, a teď by najednou měl začínat někde jinde.

0: Dobovou atmosféru připomíná rozhlasová anketa, připravená k 3. výročí 17. listopadu.
1: Jaký máte pocit, jestli se změnilo nebo něco nezměnilo od listopadu 89?
2: Takže já mám pocit takový, že se něco změnilo. Změnila se svoboda této země, může se cestovat, může se už říkat, co se nesmělo, vyjadřovat svůj svobodný názor, ale mám takový pocit, že ty tendence nebo to nadšení, jaký bylo před těma třemi lety, tak už takový není. Pro toho běžného člověka to vypadá, že se dostává do nějakého jiného světa nebo do nějakého úplně jiným směrem, než by to mělo jít, protože nelíbí se mi třeba, jsem zastánce společného státu, nelíbí se mi třeba tohle z toho, i když teď už si myslím, že jinak to asi nejde.
1: Máte pocit, že se od listopadu 89 změnilo hodně nebo málo?
3: No tak změnilo se hlavně to, že dřív nebyla taková svoboda, teď je svoboda, ale zase nejsou prachy, no takže je to tak dost na stejno.
1: Jak jste spokojen s polistopadovým vývojem v naší zemi?
4: Já jsem spokojený, i když jsem trošku zklamaný, čekal jsem, že to bude rychleji, ale jsem spokojený.
1: Máte pocit, že se od listopadu 89 toho změnilo hodně nebo málo?
5: No myslím, že dost.
1: A můžete říct něco konkrétního?
5: Tak já se na to dívám celkem optimisticky, tak můžeme jezdit ven, kam chceme, že jo? Máme tady všechno, sice ještě trošku zadraho.
1: Jak jste spokojen s polistopadovým vývojem v naší zemi?
5: No, jsem docela zklamaný.
1: Máte pocit, že se od listopadu 89 změnilo hodně nebo málo?
5: Řekl bych, že spíš míň. A hlavně teda nespokojený jsem s tímhletím trestním zákonem a s postihováním těch živlů.
1: Máte pocit, že se něco změnilo od listopadu 89? Změnilo se hodně nebo málo?
6: No, změnilo se dost. Tenkrát tady moc udělali studenti a teď už se na ně moc jako myslím nemyslí.
7: No, já si taky myslím, že by měli víc promlouvat taky ty studenti do toho, že vlastně to vzali do rukou lidi, kteří jako myslím si, že tomu rozumějí, ale dělají to jako hodně rychle.
1: Máte pocit, že se od listopadu 89 změnilo hodně nebo málo?
8: Já bych řekl, že málo.
1: A můžete říct něco konkrétního?
8: Já nevím, nic k lepšímu se nezměnilo. Drahota a všechno.
1: Máte pocit, že se od listopadu 89 změnilo hodně nebo málo?
9: Mně se zdá, že tak akorát.
1: Co konkrétního?
9: No, tak já jsem živnostník, tak hlavně v tomhle tom.
1: Takže jste spokojen.
9: Zatím jo.
10: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
0: Na otázky své účasti v politice odpovídal v rozhovoru ministr zemědělství Josef Lux.
11: Pane ministře, vy máte 5 nebo 6 dětí?
12: 6, ano.
11: 6 dětí, no to je požehnaná úroda, ale teď mi řekněte, když se jako ministr rozhodujete, nemáte obavy, že s nevhodným, špatným, mylným rozhodnutím právě těmto svým dětem připravujete budoucnost složitou, problematickou? A vy jste se na tom podílel. A jednou třeba budete starý muž a bude vám to lítat.
12: Ano, to je skoro vyhrožování, ale já beru. Pouze ten, kdo nic nedělá, nic nepokazí. To je stará pravda. A dneska se mi zdá, že těchto lidí je dostatek. A já jsem byl v lednu roku 90 postaven před otázku, jestli přijmout kooptaci do tenkrát ještě toho komunistického federálního shromáždění. A musím říci, že když jsem se rozhodoval, tak nebylo příliš takzvaných rozumných důvodů, protože jednak jsem měl zaměstnání, které mě bavilo, kde jsem měl dobrou pozici, doma 6 dětí, čili ze žádného důvodu se to nezdálo jako rozumné. Ale přesto po poradě s přáteli jsem tento krok učinil z jednoho prostého důvodu. Má-li se něco změnit, má-li politika přestat být špinavou, tak je třeba prostě do ní vstoupit s cílem proměnit svět kolem nás.
11: Ono za cenu těch rizik, které se nabízejí?
12: Ano. Ono totiž, politika bez morálky, když to vezmeme obecně, tak je a může být zdrojem utrpení lidí a dneska svět je stále jakoby menší, může být i zdrojem zničení světa. to prostě tak platí. A chceme-li, aby svět kolem nás se proměnil, tak si myslím, že každý tam, kde je, každý svým dílem zodpovědnosti, se o to musí pokusit. Nelze prostě přihlížet. A dnes se zdá, že já mám někdy pocit, že dokonce 15 milionů lidí, ale rád věřím, že to je méně, ví, co by měli dělat ministři, poslanci či pan prezident. Většina z nich ví dokonce, co by měl dělat i jejich soused, ale málo kdo ví, co by sám měl dělat v situaci, kde se nachází.
11: A proč si lehají na gauče jako za komunistů a proč se zamykají na svých dačách, na svých chatách a utíkají z této veřejné scény?
12: Já myslím, že bylo docela naivní si myslet, že po listopadu najednou se všechno změní. Bylo naivní si myslet, že teď nastává ten svatý věk, ten věk, kdy všechno bude bez problémů. To byl pouze start. A dokonce si myslím, že byli nezodpovědní ti, kteří něco podobného slibovali. Já si myslím, že jediné, co je možné slíbit, je slíbit to, že nás čeká nepředstavitelné množství problémů a nepředstavitelné množství práce a že pouze společně, spoléhaje vzájemně pouze na sebe, máme šanci svět kolem nás změnit.
0: 7. listopadu 1992 podlehl svým zraněním po zářijové automobilové nehodě bývalý první tajemník UVKSČ a dvojnásobný z roku 69 a let 89 až 92 předseda federálního shromáždění Alexander Dubček. Pavel Tigrit zasvěceně komentuje jeden z nekrologů. Poslechněme si alespoň úvod jeho příspěvku.
13: K velkému počtu upřímně soustrastných ohlasů k úmrtí Alexandra Dubčeka, k němuž se ovšem přidávám i já, zaujme jeden, který by asi neměl zůstat nepovšimnut. Přinesla ho tisková agentura Slovenské republiky jen pár hodin po Dubčekově smrti. Vasil Biljak, hrobař pražského jara z roku 1968 a tudíž i hrobař díla, k němuž se Alexandr Dubček vždy hrdě hlásil, si takto zavzpomínal na svého druha, jehož tak bídně zradil. Cituji. Dubček se výrazně zapsal do novodobých československých dějin a získal si i mezinárodní kredit. Žijeme v době, kdy živí závidějí mrtvým. A Bílák vyslovil politování, že se Dubček nedožil vyhlášení svobodného slovenského státu a pochlubil se dosud zřejmě dobře utajovanou skutečností, že byl s Dubčekem ve sporadickém styku i v letech, kdy bývalý první tajemník UVKSČ byl nežádoucí. To je opravdu udivující tvrzení, poněvadž je naopak známo a dokázáno, že post pražskojarní normalizátoři, k jejíž vůdčím postavám Bílak patřil, Alexandra Dubčeka na 20 let nejen politicky odstavili, ale nechali hlídat policajty jako nějakého zvlášť nebezpečného zločince.
0: 27. listopadu byla na rozhlasových vlnách odvysílána velmi zajímavá beseda o geopolitických důsledcích rozdělení Československa, které se zúčastnili redaktoři Svobodné Evropy a Československého rozhlasu. Nejprve Agneša Kalinová a Jefim Fištejn.
14: Na jednej strane je ten optimistický variant, o ktorý myslím, že usiluje a v ktorý dúfa veľmi veľa ľudí v republike, takisto na Slovensku ako v Čechách, a ktorí by mali pripraviť tie zmluvy, ktoré sa teraz podpisujú, prijímajú alebo o ktorých sa ešte rokuje. Druhý variant je ten až niekedy katastroficky vylíčený a to je ten, ktorý hovorí, že hospodársky vývin bude tak odlišný v obidvoch častiach republiky, že to automaticky povedie k nemožnosti trvania tej colnej únie, že sa proste postaví hranica a že sa tieto vzťahy budú zhoršovať aj takou nejakým automatizmom akejsi zotrvačnosti.
15: Pane Fištejn, k jaké variante toho možného dalšího vývoje v prognóze se přikláníte vy?
16: Jsem přesvědčen, že v nejbližších letech cesty obou republik budou se vzájemně rozbíhat, dá se říct, protože konstanty zahraniční politiky obou republik budou podstatně rozdílné. Konstantou slovenské zahraniční politiky bude nepochybně poměr vůči Maďarsku, kdežto pro Čechy bude rozhodující vztah k Německu. Přesto ale si nemyslím, že tato rozbíhavost bude nekonečná. Tato rozbíhavost je značně omezena skutečností, že obě země budou přesto sousedy, budou hraničit navzájem a tudíž není vyhnutí, budou muset najít jakousi společnou střední cestu a bude-li tomu přát okolnost nebo okolností, bude-li vnější tlak, tlak vnějších poměrů dostatečně výrazný, možná, že bude i hnat obě republiky k sobě. Pokud jde o ekonomiku, pak souhlasím s paní Kalinovou v tom, že společná měna zřejmě dlouhodobě neudržitelná, to je dnes už viditelné, myslím si, i prostým okem každému a je to stav spíše dočasný. Ovšem, jak říkám, pro Čechy jako pro Slovensko budou platit obecné zákonitosti vývoje střední Evropy, východní Evropy a protože jsou obecné, jsou společné, tak si myslím, že bude i mnoho společného i v ekonomické politice obou republik.
0: Besedy se zúčastnil také redaktor Svobodné Evropy Petr Brod.
17: Tady ještě nepadlo jedno slovo a tomu se trošku divím a to je název Evropské společenství. Já myslím, že veškeré zahraničně politické aktivity nově vznikajících států na území Československa se budou pohybovat v tom rámci snah o přidružení a potom plné členství k Evropskému společenství. A to už je dáno také tím bezprostředním okolím. Když se podíváme na tu mapičku, kterou jsem si tady namaloval, tak zjistíme, že Česká republika a Slovenská republika budou s výjimkou krátké hranice s Ukrajinou na východním Slovensku obklopeny státy, které buď jsou v Evropském společenství, nebo jako Německo, nebo se tam co nejdříve zřejmě dostanou jako Rakousko, nebo se podobně jako oni sami snaží se tam dostat Polsko, Maďarsko. Já myslím, že to bude do značné míry určovat zahraničně politický rámec těchto dvou zemí a že se to projeví v nejrůznějších způsobech, nejrůznějších oborech života, že to také svým způsobem bude ovlivňovat vnitropolitickou situaci v těchto zemích. Někdy v poslední době slyšíme hlasy, které říkají, že vývoj na Slovensku půjde směrem k autoritárnímu způsobu vlády a tak dále. Já myslím, že to, že Slovensko chce, podobně jako Česká republika, vstoupit plně do západoevropské integrace, bude jistě mít vliv na vnitropolitický vývoj a že ta tendence k integraci bude také do jisté míry svěrací kazajkou, řekněme, zahraničně politické nezávislosti těchto dvou států, podobně jako je jistou svěrací kazajkou už pro ty státy, které v Evropském společenství jsou. Protože dnes až na výjimky vlastně státy, členské státy Evropského společenství výrazně vlastní zahraniční politiku nemají. A my ty výjimky vždycky chápeme vlastně nebo vidíme dnes jako krize.
0: Na závěr si pak poslechněme ukázku z nadčasového komentáře spisovatele a novináře Ivana Foustky. Odvysílán byl 20. listopadu 1992.
18: Když už nestačila víra v bytosti nadpřirozené, nahradila ji víra v bytosti napůl nadpřirozené, v geniální vůdce lidu. Tak se zrodila masa. Davy bezejmenných, nepřemýšlejících jedinců. Masy pracujících holdovali nacistickým i komunistickým vůdcům, jejichž genialita přesahovala hranice galaxie. Naše masy pracujících dokonce stihly obojí. Uctívali nacistické vůdce a pár let na to vůdce komunistické. Kde je názor? Kde je přesvědčení? Kde je myslící rozum? Sfanatizovaná masa je toliko množina lidské blbosti. Povstání mas skončila dvěma způsoby. Buď byla poražena a krvavě trestána, anebo masy zvítězily. A pak se ukázalo, že nestačí vládnoucí vrstvu vyhubit a rozkrást její majetek. Je třeba postavit se na její místo, řídit věci dál. Ale to už nikdy žádná z revolučních mas nedokázala. Šťastné zítřky a jistá budoucnost se záhy změnily v dřinu, bídu a odříkání. Nastala diktatura proletariátu. Nikdy mi nikdo neřekl, v kterém pádě to slovo proletariátu stojí. Druhý pád, koho čeho, by znamenal, že proletariát diktuje. Jenomže stejně zní i třetí pád, komu čemu. A pak to znamená, že někdo diktuje proletariátu. A ono se mu opravdu diktovalo. Zdálo by se, že čím je národ vyspělejší, tím je zapotřebí rafinovanější propagandy, aby se lidé změnili v masu. Nacisté měli bystrého Josefa Goebbelse, zatímco primitivní ruské mase stačili propagandisté komunistické úrovně. Naše dělnická třída, rozhodně inteligentnější než dělníci v Rusku, se dala strhnout falešnými sliby ke stejnému fanatismu. Byla líná myslet, ale to je chatrná omluva. Žijeme ve století koncentračních a likvidačních táborů. Co je příčinou lidské surovosti a krvelačnosti? Ubitý vězeň je zavražděný člověk, ať už to udělal gestapák či příslušník STB. Masové vraždy zůstanou úděsným zločinem, ať už je páchali příslušníci SS nebo NKVD. Ať už hubili Židy nebo třídní nepřátelé. Vražda zůstane vraždou a žádná ideologie ji nemůže ospravedlnit. V postkomunistických státech existují strany komunistické či jinak socialistické nebo sociální a všechny se ohánějí demokracií a všechny vytrubují jednu společnou demagogii, že nacismus a komunismus není jedno a totéž. Kulturní svět spěje k individualismu. Svět levicových zpátečníků míří ke kolektivu. Je to nevinné slovo, ale znamená to snadno ovladatelné stádo. Od kolektivu k masovosti je už jen, co by kamenem dohodil.
0: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Listopad 1992. Konec státu odhlasován. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
19: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
20: Historicky první ženou v čele ministerstva spravedlnosti se už v prosinci 1989 stala Dagmar Burešová. Zásadním způsobem se zasloužila o očištění justice od nejvíce zdiskreditovaných komunistických soudců. Nastartovala soudní reformy a připravovala první rehabilitační zákony pro politické vězně. Později působila jako předsedkyně České národní rady. Připomene jí teď repríza pořadu Portréty. Patřila k nejvýznamnějším českým polistopadovým političkám. Stala se první ministryní spravedlnosti po listopadu 89 a na začátku 90. let stála dva roky v čele tehdejšího republikového parlamentu, tedy České národní rady. Za totality obhajovala lidi ze šedé zóny a k advokacii se vrátila i po svém politickém angažmá. Dagmar Burešová, žena, která se v 70. letech pustila i do v podstatě předem prohrané právní bitvy s komunistickým poslancem Vilémem Novým. O tom všem bude následující pořad. Hostem je publicista Pavel Hlavatý. Dobrý poslech přeje David Hertl.
19: Portréty.
20: Skoro by se chtělo říci, že Dagmar Burešová se pro právnický život úplně narodila. Právníkem byl její otec, advokát proslulý za první republiky, právníkem byl i její pozdější tchán. Zkrátka, chcete říci slovo osud, tak dobře, možná to byl osud. Pavla Hlavatého vítám ve studiu. Hezký den, Pavle.
21: Dobrý den.
20: Bavíme se o Dagmar Burešové. Já jsem neřekl to podstatné, kdy se vlastně narodila.
21: Narodila se 19. října 1929 v Praze. Ta formace tou slavnou prvorepublikovou rodinou byla asi velmi výrazná. Její otec se specializoval na pojistné právo, měla také dva bratry. A pak už ten osud, jak jsi to tak pěkně nazval, se formoval v tom poválečném období, kdy tedy ona byla skautka na gymnáziu, nesouhlasila s SČM, tehdy se to takto jmenovalo.
20: To bychom ale měli vysvětlit, co to bylo.
21: Byl to Svaz české mládeže, tedy jednotná mládežnická organizace, která se snažila nejprve zastřešovat a poté, řečeno tvrdě, požrat všechny mládežnické organizace a zcela je zglajkšajtovat. Ona maturovala v roce 1948, to znamená, že už těsně po únoru, a na vysokou školu se dostala vlastně trochu zásluhou spolužáků, kteří ji vystavili pozitivní hodnocení, že sice nesouhlasí s jednotnou mládežnickou organizací, ale má velmi výrazné sociální cítění, což je takový velmi pěkný eufemismus. Velmi důležitá událost v jejím životě se udála v červenci roku 1949, kdy pomáhá kamarádovi Petru Tumlířovi, ten příběh je tak obsáhlý, že ho tady rozhodně nemůžeme sdělit celý ve stručnosti. To byl kamarád, který uprchl z vězení, kde byl za nezdařený přechod do zahraničí, a jí a ještě dalšímu, tedy Petru Koptovi, dalšímu z jejich přátel, se podařilo ho nějakou dobu ukrývat, sehnat mu jednak prostředky na zaplacení převaděči novému a jednak tedy sehnat toho převaděče, a ten kamarád se nakonec přes ty hranice dostal a již v srpnu tedy roku 1949 byl v Mnichově. Takže dá se říci, že je to věc, která byla velice riskantní. Vezmeme-li to, že rok 1949 už se plní koncentrační tábory, dokonce už dochází i k popravám z politických důvodů, takže je znát, že ta odvaha, kterou projevila, je jednoznačně formativní.
20: Studia práv, tedy jak jsme říkali, to byla asi poměrně logická věc v téhle rodině. Ona je dokončila v roce 1952, ještě předtím se ale stihla provdat.
21: Provdala se za pediatra Radima Bureše, odtud tedy její jméno, pod kterým ji vlastně známe, pokázala z rodiny Kubištů. A řadu let její manžel pediatr tedy musel dojíždět za prací do Litoměřic. Ta rodina byla velmi poznamenaná těmito raně, řekněme, komunistickými projevy, protože on tam měl práci, trávil s rodinou velmi krátký čas. A důležité je, že ona tedy v roce 52 tu právnickou fakultu absolvovala a nastoupila do advokacie jako koncipientka. A možná teď bychom měli, protože krátce na to je jedna velice důležitá příhoda, kterou velice pěkně popisuje.
20: Ta příhoda je z doby, kdy Dagmar Burešová musela poprvé k volbám. Jak to dopadlo? Jak to dopadlo, to si můžeme poslechnout v citaci z knížky Františka Hrdličky a Zdeny Bratršovské Jak chutná nezávislost.
2: Moje první volby? To už jsem byla vdaná. Bylo mi 22 a nedělala si iluze o regulérnosti těchto voleb. Volby byly v červnu, bylo krásné počasí a tak jsme jeli s mužem a s kamarády na víkend ven. Když jsme se v neděli kolem 6 vrátili, dozvěděli jsme se, že z volební komise pro nás už několikrát byly. Šli jsme tedy opálení, na důkaz zlého činu, volit. V místnosti bylo dusno v obou směrech. Tak honem honem k urničce, vyzvali nás. Když k urničce, tak tedy taky k plentičce, řekla jsem si. A když už jsem za plentou byla, bylo mi jasné, že si stejně budou myslet, že škrtám. A jak jsem škrtala, upadla mi tuška na zem. A to bylo vidět. Mí kolegové potom příhodu rozvinuli ještě dál, že se mi zlomila špička a že jsem si šla pro novou tušku. Ale to už nebyla pravda. Stačilo to, co pravda byla. Hned v pondělí zavolali kvůli mně vedoucího advokátní poradny na městský výbor Komunistické strany Československa a sdělili mu, že jsem provedla protivolební a protivládní demonstraci. Vedoucí mi vynadal a tím to skončilo.
20: Je to neuvěřitelné, ale tedy protivolební a protivládní demonstrace opravdu skončila jen tím vynadáním. Pavle, čemu se Dagmar Burešová potom v té své praxi věnovala?
21: No, ona v roce 1957 složila advokátní zkoušky a začala pracovat jako advokátka. Ona se specializovala na pracovní právo a náhradu škod na zdraví za pracovní úrazy, což byl tehdy poměrně široký prostor, kde se dalo s tím režimem nějakým způsobem se trochu přetahovat, protože už i na konci 50. let a v 60. letech ty škody byly poměrně velké a kvalitní advokát tam mohl pro toho svého klienta získat i nějaké to odškodné skutečně.
20: Já ti jenom skočím do řeči, Pavel Kosatík velmi hezky napsal, že jejími nejčastějšími klienty byli dělníci, kteří teoreticky měli mít z poúnorového režimu největší prospěch, ale oni s překvapením zjistili, že byrokratický systém se po nich vozí úplně stejně, jako se vozil před únorem 1948. Tak je to tvoje opět.
21: Ona potom získávala určité funkce, jak se v 60. letech ten režim uvolňoval, tak ona byla od roku 63 členkou výboru Pražského sdružení advokátních poraden a v roce 1968, tedy ještě před okupací, byla zvolena členkou výboru Ústředí České advokacie. Tam ovšem působila pouze necelé 3 roky, protože jak pak nastupovala normalizace, tak ze všech možných organizací byli ti lidé roku 68, tedy myslím tím zvolení do těch funkcí, tak byli zase vytlačovaní. A po okupaci přichází její vlastně nejslavnější případ, a sice to, že zastupovala matku Jana Palacha Libuši, která za ní přišla, zase opět ten příběh je mimo náš časový rámec, ale stačí zmínit ten začátek, že paní Palachová za ní přišla, poprosila by, jestli by s ní nešla na chodbu a tam jí teda to všechno sdělila a včetně toho, že se bojí, že ta kancelář je odposlouchávaná. Pak se ukázalo, že paní Palachová vůbec nebyla paranoidní a skutečně našli tam v nějakém obraze štěnici, takže ta dohoda mimo tu kancelář byla naprosto na místě.
20: My si za chvíli poslechneme z knížky Petra Tomana a Ondřeje Šebesty Advokáti proti totalitě, jak ten spor, který vedla jménem Libuše Palachové, jak dopadl, ale my bychom, Pavle, měli říci, o co tam vlastně šlo.
21: V tom segmentu, který sledujeme, samozřejmě ten případ je daleko složitější, tak komunistický poslanec Vilém Nový, dodejme, že opravdu poslanec výrazně dogmatického charakteru, který měl za sebou velmi pestrou minulost, opět nebudeme se jí věnovat, tak prohlásil poměrně krátce po činu Jana Palacha, že Jan Palach byl zmanipulován, jmenoval určitá jména Luďka Pachmana, Emila Zátopka a další a že se domníval, že se tedy polévá jakýmsi studeným ohněm a že tedy to měla být pouze jakási pofidérní demonstrace a nikoliv ten akt sebeobětování, který to ve skutečnosti byl. V uvozovkách na neštěstí pro sebe to říkal veřejně a v jednom případě to bylo dokonce v podstatě náhodně zachyceno redaktorem Českého rozhlasu. Na základě té nahrávky pak vlastně probíhal ten soudní spor,
20: o kterém si teď můžeme poslechnout.
3: Vilém Nový se dlouho snažil, aby o sporu rozhodoval nikoliv obvodní soud pro Prahu 7, nýbrž okresní soud v České Lípě, což se podařilo žalobcům překazit s odkazem na možnou podjatost. Nový byl poslancem za Českolipský okres. Byli vyslechnuti svědci, kteří se v únoru 1969 účastnili veřejné schůze v České Lípě. Z jejich výpovědí se žalobci dozvěděli, že její průběh byl natočen na magnetofonový pásek. Na konci července 1970 u soudu svědčil pracovník zemědělské redakce Československého rozhlasu Vladimír Hončík, který společně s kolegy schůzi náhodně natočil. Přestože tak žalobci získali jasný důkaz o nacti utrhačných výrocích Viléma Nového, soudní při prohráli. Soudkyně Jarmila Ortová vynesla 30. července 1970 rozsudek, kterým ukázala, že justice se opět stala pouhou služkou moci. Žalobu zamítla s odůvodněním, že Vilém Nový měl na kritiku činu Jana Palacha nejen právo, ale byla to i jeho povinnost. Žalobce, kteří měli podle rozsudku uhradit žalovanému náklady soudního řízení, označila za nepřátele socialismu.
19: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Právnička, advokátka Dagmar Burešová, to je téma dnešních portrétů. S tímhle tématem do studia přišel Pavel Hlavatý a dobrý poslech vám přeje od mikrofonu také David Hertl. Pavle, Dagmar Burešová, Libuše Palachová byly označeny za nepřátele socialismu. Já myslím, že tím, co potom Dagmar Burešová dělala, jaké lidi a jakým způsobem je obhajovala, tak tím určitě si nemohla vysloužit, řekněme, označení za přítelkyni socialismu.
21: To jistě ne. Ona byla vyslýchaná na Státní bezpečnosti. Její manžel rovněž, byli sledováni spíš takovým tím demonstrativním způsobem, aby si uvědomovali, že jsou sledováni. Dagmar Burešové byl na 7 let odebrán pas, objevili ty zmíněné štěnice v advokátní kanceláři. Z této doby snad pochází to její krédo, zbabělost by měla být trestná. Myslím si, že to Dagmar Burešovou velmi vystihuje. Ještě asi bychom měli jako epilog za tou epizodou s Janem Padachem zmínit, že polská režisérka Agněška Holandová to zpracovala v třídílné filmové sérii a Dagmar Burešová pak začala zastupovat další osobnosti, jak jsi to možná v úvodu nazval, šedé zóny. Bylo to vlastně v době, kdy se ta šedá zóna přetransformovávala, respektive její část, v budoucí disent.
20: O tom ukázka čteme si opět ze stejné knížky Petra Tomana a Ondřeje Šebesty. Tak co tedy dělala Dagmar Burešová v 70. letech?
3: V 70. letech 20. století zastupovala mnoho osob různým způsobem postižených totalitním režimem. Mimo jiné Ivana Metka, Milana Kunderu, Karla Kincla, Jiřího Lederera, Karla Nepraše nebo Ladislava Sitenského. Velmi často měla v těchto převážně pracovně právních sporech úspěch. Říkala, že...
2: Disidenty tenkrát houfně propouštěli z práce a protože to podnikoví a kádroví právníci neuměli, byly první výpovědi neplatné. Já vyhrávala spory a postižení za mnou začínali chodit v zástupech.
3: V Rudém právu se objevila zmínka o advokátce, která s urputností a nadšením zastupuje lidi, kteří se domnívají, že utrpěli v roce 1968 nějakou křivdu. Po takovém hodnocení se dalo čekat, že ji čeká vyhazov z advokacie. Do Rudého práva ale dorazil dopis od dělníka, jenž při práci na dráze utrpěl těžký úraz a žádal o náhradu škody. Napsal, že advokátka se stejnou urputností zastupovala i jeho, člověka z proletářské rodiny.
20: Dagmar Burešová možná nebyla pod tak ostrou, řekněme, palbou jako advokáti, kteří si troufli hájit rovnou disidenty v trestně právních kauzách, třeba jako Otakar Motejl. To ale neznamená, že by její práce nebo že její působení bylo úplně bez problému, protože Pavel už tady zmiňoval ten zájem Státní bezpečnosti. Ostatně Státní bezpečnost také zřídila spis na Dagmar Burešovou s velmi hezkým krycím jménem Dáma. A ten spis byl ještě živý v prosinci 89, kdy neustále do ní Státní bezpečnost přikládala nové a nové informace, které o Dagmar Burešové zjistila. A samozřejmě, že logicky tedy byl tento spis také v prosinci 89 zrušen, skartován a zničen, takže nevíme, co přesně v něm bylo a kdo na Dagmar Burešovou donášel. Pavle, tohle byl tedy život Dagmar Burešové v 70. a 80. letech. Je ještě něco před tím, řekněme, klíčovým prosincem 89, co zmínit, nebo už skočíme do listopadových dnů?
21: No, snad jenom krátce zmínit, že jako advokátka pracovala skutečně do roku 1989. Chartu nepodepsala z toho důvodu, jak sama říkala, že měla ten dojem, že bude moci pomáhat více jako aktivní advokátka, než kdyby tedy chartu podepsala a v zápětí z té advokacie byla samozřejmě vyloučena. Takže je tedy rok 1989 a Dagmar Burešová je, řekněme, respektovanou advokátkou, můžeme-li to tak říct, kterou disidenti v dobrém velmi dobře znají.
20: 5. prosince 1989 se Dagmar Burešová ocitla, objevila v čele rezortu spravedlnosti v české vládě. Jak k tomu došlo, co tomu předcházelo, doslova hodiny před tímto jmenováním, o tom je další ukázka. Je to vzpomínka Pavla Rycheckého z takového obsáhlého knižního rozhovoru, který s ním vedl Tomáš Němeček a který vyšel v roce 2012.
3: Vešel jsem dovnitř a povídám Václavu Havlovi svůj návrh. Všichni okamžitě zajásali. Skvělá advokátka, dáma s nejlepší pověstí ze staré pražské buržoazní rodiny, Dům na Ořechovce, rodiny Havlových a Burešových se znali od první republiky. Tatínek slavný advokát, maminka byla, myslím, od těch Rosenbaumů, co měli módní salon na Národní třídě. Vašek mě požádal, tak jí zavolej, v 8 bude jmenování. Šel jsem k telefonu, který byl v budce Vrátného ve vestibulu Laterny Magiky a trnul hrůzou. Je po 6 večer, co když Dáša bude v divadle nebo někde na lyžích? Ale dovolal jsem se a začal naléhat. Dášo, prosím tě, musíme do české vlády nominovat ministra spravedlnosti a nemám čas se o tom s tebou dlouho vybavovat, ale když to nevezmeš, bude malér. Nakonec jsem jí přemluvil, oddechl jsem si, scházím dolů a hlásím, je to dobrý, zítra v 8 ráno bude připravená. Vašek ale opáčil, jaké pak zítra? To je dnes v 8 večer. Zděšeně jsem běžel k telefonu a opravoval se. Dášo, je to teď v 8 za hodinu a půl. Ona na to, ne, tak to je vyloučeno, mám natáčky, jsem v teplákách, to neexistuje. Ale pochopitelně se ten večer stala ministryní spravedlnosti.
4: Moje osobní krédo je vrátit justici její místo, které dříve ve společnosti s tak hlubokými humanitními a demokratickými tradicemi měla. Slibuji, že napříště ministerstvo spravedlnosti nebude zasahovat do rozhodovací pravomoci soudu, že se naopak bude starat jenom o to, aby soudům byly vytvořeny takové podmínky, aby mohli dobře a podle zákona soudit.
20: Hlas Dagmar Burešové jste možná někteří z vás poznali, byla to nahrávka ze 16. prosince 1989, kdy byla dotázána redaktorkou Československého rozhlasu na to, jaký hlavní prvořadý úkol si dala ve své nové funkci ministryně spravedlnosti České republiky, ve funkci, kterou získala tím způsobem, jak jsme si před chvílí poslechli v té ukázce. Pavle, nakonec v červnu 1990 byly ty první svobodné volby, které vynesly Dagmar Burešovou do ještě úplně jiné funkce.
21: No, ona se po těchto volbách stala předsedkyní České národní rady, přičemž možná bychom alespoň stručně měli sumarizovat ten její půlrok ve funkci. Ona se zasloužila o vydání osobních dopisů Milady Horákové rodině, iniciovala zákon o mimosoudních rehabilitacích, zasloužila se o přijetí nového zákona o advokacii a, dodejme, bohužel neúspěšně se snažila prosadit zveřejnění jmen příslušníků STB a jim nadřízených funkcionářů KSČ. To se tedy za toho půl roku nepovedlo, je to škoda.
20: Jak vnímali Dagmar Burešovou kolegové, o tom teď Petr Pithart, tedy citace z jeho knížky Po 89.
3: Půvabná, křehká dáma, skoro vždy se zářivým vstřícným úsměvem. Spíše než ročníkem narození byla svou výchovou a noblesním, zároveň aktivně sportovním prostředím, které ji v dětství a v mládí obklopovalo, něčím jako opožděnou hvězdičkou zářící mezi mraky na nebi. Ještě odleskem těch lepších a také elegantnějších časů první republiky.
20: Když byly v létě 1992 další volby, Dagmar Burešová kandidovala za Občanské hnutí, což byla jedna z těch stran, které vznikly z bývalého Občanského fóra. Neuspěla, byl to, Pavle, její konec v politice?
21: No, dá se to tak říct, ona byla tedy od roku 90 mimo to aktivní členkou hlavního výboru Masarykova demokratického hnutí, což byla taková mimoparlamentní, řekněme, ideově politická organizace. A v roce 1996 se neúspěšně pokusila kandidovat do Senátu, kde se sice dostala do druhého kola, ale tam už úspěšná nebyla. A poté, co tedy v těch volbách v roce 1992 neuspěla, tak se vrátila k advokacii a provozovala v Praze advokátní kancelář, kterou později převzala její dcera.
20: A nejen to, měla ještě velké množství, řekněme, občanských aktivit, o nich opět Petr Noman a Ondřej Šebesta v knížce Advokáti proti totalitě.
3: Po obnovení Junáka v roce 1990 byla zvolena na 2 roky jeho starostkou a poté i čestnou starostkou. V letech 1998 až 2003 byla jmenována předsedkyní a později místopředsedkyní Česko-německého fondu budoucnosti. V roce 2007 byla Českou advokátní komorou uvedena do právnické síně slávy. V roce 2002 jí prezident Václav Havel udělil řád Tomáše Garrigua Masaryka 4. třídy.
20: Mně ještě napadá jedna věc, která nebyla zmíněna, když v roce 2000 vstoupil v platnost zákon o veřejném ochránci práv, tak mezi kandidáty na českého ombudsmana byla velmi často zmiňována právě také Dagmar Burešová. Nakonec to tedy byl kolega, její kolega právník Otakar Motejl. Pavle, jak dopovídat příběh Dagmar Burešové?
21: No, v závěru života byla upoutána na lůžko, už ten život v tom vysokém věku byl pro ní velmi těžký. Zemřela 30. června 2018 a v roce 2019 jí slovenský prezident in memoriam udělil řád Bílého dvojkříže, a to za mimořádné zásluhy o rozvoj v oblasti práva a za rozvoj vztahů mezi Českem a Slovenskem.
20: Dodává Pavel Hlavatý. Pavle, díky, že jsi dnes do portrétu přišel. Naslyšenou.
21: Naslyšenou.
20: A poslední slovo bude mít Dagmar Burešová, tedy v interpretaci Kateřiny Rýdlové. Dagmar Burešová právě v té knížce Františka Hrdličky a Zdeny Bratršovské hovořila o svém životním krédu.
2: Můj etický kodex je prostý. Žít slušně, mít rád konkrétní lidi, snažit se je chápat a naslouchat jim a pomáhat. Dělat to, co pokládám za správné, nedělat nic proti svému přesvědčení, odporovat zlu. Od dětství byl pro mne vzorem Tomáš Garrigue Masaryk a zůstal jim doposud.
20: S Pavlem Hlavatým už jsme se rozloučili, dodám tedy jenom, že ukázky přečetli Libor Vacek a Kateřina Rýdlová, technicky spolupracoval mistr zvuku Ondřej Novák a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
19: Vraťte se do devadesátek s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene devadesátkové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z devadesátek pamatujete vy.
5: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
6: Říká bývalý šéf pražské modparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
19: Průchod banderovců ze Slovenska na západ. Boj sudeťáků s četníky. Napětí s Polskem v Těšíně a vpád Maďarů na Slovensko. Zapomenuté bitvy si můžete připomenout v pořadu Historie Plus. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
22: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
19: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
22: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona a obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Nejvíce peněz vybere vláda na daních z příjmů a na pojistném. Podstatnou příjmovou složkou je ale také daň z přidané hodnoty a spotřební daně a zdanění zisků firem. Tyto příjmy vláda používá na své výdaje. Mezi jednoznačně nejvyšší patří výdaje na důchody a výdaje na platy státních zaměstnanců. Pokud výdaje převyšují příjmy, což se ve vyspělých zemích děje v naprosté většině případů prakticky neustále, vzniká deficit rozpočtu a ten je zapotřebí z něčeho financovat a později z něčeho zaplatit. Kromě splacení dluhu, tak vláda musí počítat ještě s dalšími náklady navíc na takzvanou obsluhu dluhu, tedy na to, aby za každou půjčku zaplatila svým věřitelům úroky.
19: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Armáda kvůli nehodě vrtulníku na Třebíčsku dočasně přestane používat stroje Venom a Viper. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD jednal v Číně o zrušení víz pro Čechy. Fotbalisté Hradce Králové si odváží z Norska výhru. Na úvod druhého předkola Evropské ligy porazili Tromsø. A zítra bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přehánkami. Teploty až 25 stupňů.
19: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vojenská policie i orgány ministerstva obrany začaly vyšetřovat pád armádního vrtulníku na Třebíčsku. Při nehodě zemřela vojákyně, 7 lidí je zraněných, včetně těch, kteří při nehodě byli na zemi a nadýchali se kouře. Armáda až do konce vyšetřování nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12. Některé z nich jsou i na misi v Polsku. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče ani tam nebudou moct vzlétnout.
7: Naši partneři o této události a o tom, že provoz těchto vrtulníků byl pozastaven, oni jsou s tím srozuměni, chápou to a samozřejmě přijmou si opatření tak, aby nahradili ty naše vrtulníky při plnění operačních úkolů.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD chce obnovit pravidelné letecké linky z Prahy do Číny. Oznámil to po jednání v Pekingu.
8: Se svým politickým protějškem jednal Okamura například o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny.
23: Čínská strana sdělila, že z jejich pohledu tomu nic zásadního v podstatě nebrání. Je potřeba samozřejmě, abychom teďka pokračovali v tom narovnání vztahů.
8: Tématem byla i přímá letecká linka mezi Prahou a Šanghají. Náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský zase pokračoval ve vyjednávání o Čechovi zadrženém v Číně kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
24: Oni reagovali s tím, že to vnímají toto téma a že mají také své téma a já si myslím, že je zásadní, že jsme toto téma na takto vysoké úrovni, na vrcholové úrovni s čínskou stranou otevřeli.
8: Se zadrženým jsou prý čeští zástupci v kontaktu. Jednání s čínskou stranou mají i nadále pokračovat. Z Pekingu Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Státy Evropské unie se dohodly na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. Vyplývá to z informací Radiožurnálu získaných od diplomatů. Nové postihy musí 27. ještě formálně schválit. Počítají i se zákazem cestování do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Na výrazný zápach si stěžují lidé z okolí solární sušárny Kalů v Litovli na Olomoucku. Město ji zprovoznilo loni v tamním areálu čistírny odpadních vod jako druhé v republice.
25: Jak byste to přirovnal? K čemu, po čem to vlastně zapach?
26: Já to žumpu. Zdechlá kočka, strašný zápach, strašný jako.
27: Pan Vít bydlí nedaleko litovelské čistírny odpadních vod. Kvůli zápachu se teď v areálu bude testovat technologie elektrické osmózy, říká jednatelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová.
28: V Evropě jsou 4 zařízení, které jsou, je možné si zapůjčit, takže my máme vyjednáno někdy v srpnu nebo v září, že to tady budeme někdy měsíc a půl zkoušet.
27: Město taky kvůli řešení zápachu plánuje stavbu bioplynové stanice z Litovle. Josef Čermák, Radiožurnál.
29: Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do kvalifikace Evropské ligy vítězně. Na úvod druhého předkola vyhráli v Norsku nad Tromsø 1-0. Jedinou trefu obstral v 85. minutě střídající Mick van Biren. Další český zástupce Jablonec ve druhém předkole konferenční ligy na hřišti chorvatského Varaždínu prohrál. Sice se výběru kouče Kozla podařilo 2 góly otočit nepříznivý vývoj a vedli ještě v 67. minutě 2-1 díky gólům Cedidly Stekyaškym, ale nakonec padl 2-3. tři. Odvety se budou hrát příští týden v Česku. A vodní slalomářka Amálie Hilgertová skončila mezi kajakářkami ve finále mistrovství světa 8. Titul slaví v Oklahoma City Australanka Foxová. Ve Spojených státech amerických zabojuje o jednu z medailí dnes večer ještě Jakub Krejčí, který pojede ve finále jako předposlední za zhruba 10 minut a na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat přímý přenos.
9: Nebezpečí na D35 u Olomouce a také na D1 za chodce Rady. Na dálnici D35 velmi opatrně na obchvatu Olomouce směrem z Ostravy do Mohelnice za sjezdem na Prostějov na kilometru 264 havarovalo nákladní auto. Na místě jsou policisté, vybočuje se bez kolon. Opatrně stále na D1 se Brna směrem do Prahy za sjezdem na chodce Rady na 26,5 kilometru stojí nepojízdný mikrobus. Blokuje stále stoupací pruh, je označený, ale nákladní doprava vybočuje. A v Ostravě čekejte komplikace na silnici číslo 56 v nájezdu z Místecké ulice směrem na Rudnou. Směrem do Havířova v nájezdové rampě havarovalo osobní auto, je částečně v příkopě a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní. Teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě jen kolem 20. Tolik zprávy.
19: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Hostkou hovorov je Kateřina Černá, lektorka jogovej terapie. Tento spôsob práce s telom priniesla do prostredia psychiatrickej nemocnice Bohnice, kde vedie lekcie pre pacientov, ktorí sa liečia zo závislosti. 5 rokov žila v Londýne, kde sa vo chvíli, keď mala veľké zdravotné problémy, dostala ku jogovej terapii. Na vlastnej koži si tak vyskúšala, ako účinná môže byť takáto práca na sebe a po návrate do Česka sa jej začala venovať ako profesionálka. Od mikrofónu hovorov zdraví Tatiana Čabáková.
19: Hovory.
10: Kateřino, vítaj v hovoroch.
11: Děkuji za pozvání.
10: Kým sa dostaneme k jogovej terapii, ja by som začala pri móde, pretože ty si absolventka fakulty užitého umenia a dizajnu v Ústí nad Labem a študovala si textilnú tvorbu. Mala si svoju značku Kejbana. Ako sa dnes žije modným návrhárom?
11: Já myslím, že to není úplně jednoduchý a vlastně takový období, kdy byla poptávka o českých značkách i lidé podporovali české značky, tak tahle ta fáze už vlastně odešla a trošku se ten trh proměnil a myslím si, že teď v současné době už to není úplně tak jednoduchý.
10: Čím se ten trh proměňuje? Čo si myslíš, čo vyvolává ten záujem a čo naopak ho zase znižuje od těch domácích tvorců?
11: Úplně nevím, myslím si, že toho bylo hodně, byl to takový trend, spoustu lidí se tím zabývalo a dneska se už se to rozšiřuje, vrací, zajímáme se víc i jako o zahraniční značky. Nedokážu to úplně říct, co vlastně tu vlnu vždycky, proč se promění nebo kam se to zase nasměřuje. Hodně se to změnilo vlastně jako covidem. Ten čas covidu hodně proměnil přemýšlení lidí a vůbec nastavení a vlastně nějaké priority. Nějaké fungování rodiny, zájmy, seberozvoj, nevím, bo myslím si, že tam hodně došlo vlastně k velký proměně a tím i vznikl menší zájem o jako nákup i takový, myslím si, že se jakoby proměnilo, že vlastně ten zájem se začal směřovat vlastně spíš směrem seberozvoje nebo zážitku nebo cestování, zase zpět k cestování, nevím, tak to nějak vnímám.
10: Co se udělalo v tebe, že jsi úplně opustila tuto cestu? Ty jsi studovala aj střední uměleckou školu, potom jsi studovala

0: mám ráda tvořivost a kreativitu a myslím si, že to hodně i jako stále ve mně je, protože ráda maluju obrazy a je to vlastně takový jako součást stále mě a je to taková moje i psychohygiena a propoju právě jogu a malování obrazů. Ale úplně prostředí umělecký jako takový mi úplně nesedí. Necítím se tam sama sebou nebo svá nebo takový jako prostředí, v kterým se cítím dobře. Ta sociální sféra vlastně nakonec vyhrála a byla silnější a tady jsem si naprosto teďko už vlastně jistá, musela jsem si to opravdu jako zažít, projít to a teď vlastně vím, že to je cesta, která mě neskutečně baví, naplňuje a že tam mám bejt.
1: Toto, kde si dnes v tej jogovej terapii, tak asi by si tam nebola, alebo možno by si sa tam dostala inou cestou, keby si neodišla po vysokej škole na 5 rokov na skúsi do Anglicka. Čo si od toho očakávala, od toho odchodu na takú dlhú dobu?
0: Já jsem odešla vlastně po studiu, ale vlastně to bylo i po, když mi zemřel můj tatínek po dlouhé náročné nemoci a my jsme celá rodina byla docela z toho takový jako dost unavený, vyčerpaný, ani psychicky, myslím, že jsme na tom nikdo z nás nebyl úplně nějak jako silně. A já jsem cítila, že potřebuji jako změnu, že potřebuji jako někam odjet, odejít, nějak jako trošku se vrátit k sobě. Cítila jsem si i v té době dost taková jako zmatená, ztracená a já potřebovala jsem se nějak usebrat. Další ještě vlastně faktor v tom hrál, že já jsem dyslektik a učení jazyků není pro mě úplně jednoduchý. A takže já jsem říkala, no jestli chci někdy mluvit anglicky, tak prostě já si musím vzít baťoch a odjet, protože já se to jinak nenaučím. Musím prostě se tam hodit do té vody a naučit se plavat. Takže to byl taky silný důvod, proč jsem chtěla odjet.
1: To jsi odvážná.
0: Jo, já jsem dobrodruh, to mě baví. Výzvy.
1: No a čo ťa naučilo teda toto obdobie 5-ročné?
0: Aha, já jsem myslela, že tam půjdu fakt opravdu se naučit ten jazyk, začala jsem jako au pair klasicky, nevěděla jsem, jak jinak bych se do té země dostala, mohla nějak zůstat nějakou delší dobu, ale pak jsem po roce a půl vlastně zjistila, že bych ještě mohla vlastně využít ten, když už tam jsem, ten prostor vlastně získat nějaké zkušenosti v oboru právě fashion, nějaké té kreativní činnosti a přestěhovala jsem se do Londýna, protože původně jsem bydlela v Henley on Thames, což je hodinu a půl od Londýna a zkusila vlastně pracovat pro nějaké modní značky a nazbírat zkušenosti.
1: A jaké to bylo?
0: Ono to je těžké se tam zorientovat, protože tam vlastně ten systém funguje úplně jiným způsobem, že tam vlastně začínáte úplně od spoda a jdete pomalinku nahoru. Nemůžete se i hned stát designérem, musíte vlastně začít od té piky, je tam člověk jako takový naskušenou, zdarma vlastně pracuje a získává nejdřív takto nějaký zkušenosti, až potom teprve může dostat vlastně placenou práci a pak postupně jde nahoru. Co jsem tam nevěděla, že vlastně, protože u nás v Čechách by to třeba šlo, nebo bylo normální, je, že se musíte taky držet oboru. Tam jsem udělala na začátku vlastně chybu, že jsem chtěla do těch studií se dostat co nejrychleji, abych nemusela pracovat třeba v restauraci, kde si budu třeba přivydělávat, abych jako nestrácela čas. Tak jsem pracovala jako švadlena, abych vůbec těch studiích mohla jako být, ale tím jsem se už zaháčkovala vlastně do té profese té švadleny, takže bylo hrozně pak zase těžký vlastně se jako dostat na vlastně spíš toho designéra nebo jako pracovat v tom studiu vlastně na úplně jiný pozici. Takže tam jsem zase vlastně zjistila, že musím začít zase úplně od spoda a začít nejdřív jako získávat ty zkušenosti jako na té úplně zase jenom neplacené jakoby úrovni.
1: Takže ty jsi tam začínala takto dvakrát.
0: No, takže a pak teprve vlastně, tak jsem se zase dostala na pozici junior designer, ale to bylo už úplně ke konci, no.
1: V čom to bylo náročné, toto všetko, že si musela začínat úplně od začátku presvědčat těch lidí, že něco v tebe je?
0: Nebylo to vůbec jednoduchý, hlavně i z toho finančního hlediska, protože vlastně ze začátku třeba, že ty pozice jsou neplacený, takže do toho teda máte ještě nějakou brigádu, aby tam člověk jako uplatil nájem a vůbec nějaký to základní zabezpečení, ale já jsem do toho chtěla jít, já jsem to chtěla využít, chtěla jsem to vyzkoušet, ale je fakt, že to jsem pak jako právě na sebe dala velký tlak a pracovala hodně a hodně hodin a byla jsem vyčerpaná už pak ke konci a psychicky jsem na tom taky zase nemá dobře a myslím si, že ještě v tom jako hrálo i to roli, že jsem vlastně nepřijala do té Anglii úplně jako stabilní, že vlastně jsem si spoustu ještě věcí jako přinesla ještě vlastně z těch Čech a že tam

0: i to hrálo roli, že se to jenom vlastně pak jako naskládalo všechno. No, dneska by to bylo asi úplně jiný.
1: No ale vďaka tomu, že si sa necítila OK, že si sa necítila dobré, komfortně, tak si začala navštěvovat jogu, kterou si potom dokonce aj vyštudovala.
0: Jo, to jo. Já už jsem tam pak ke konci právě jako vnímala, že i vlastně než jsem odjela jako do Anglie, tak už jsem chodila na nějaký první lekce jogy a pak v té Anglii jsem vlastně na to navázala potom po nějakém čase a hledala právě nějaký studio, který bych jako navštěvovala a furt se mi něco nelíbilo, nebylo to ono, nebylo to dostatečně silný zážitek, který bych si chtěla odníst, nebo jsem pociťovala nějak něco ve svém těle nebo něco takového. A vlastně pak ta joga přišla za mnou, protože já jsem v té době pak pracovala v takovém studiu, který byl měl nějakou zahrádku nebo jako dvoreček a bylo tam více studií a přistěhovala se tam paní Jyoti a zařizovala jsem své studium, jogové studium. Ona právě taky původně byla fotografka, takže mě vlastně zaujala i tím, že tam měla krásné fotky. Ona byla zajímavá jako člověk, takže tam jsme se i vlastně jakoby vlastně setkali nějakou tou kreativitou a vlastně mě to bavilo, bylo to pro mě jakoby zajímavý místo a jednoho dne ona tam tak seděla, na ní svítilo sluníčko a asi meditovala a já jsem říkala, ježiš, co tady jako děláš, co tady budeš dělat, co to bude za studio jako a ona říkala, to bude jogové studium a budeme tady cvičit jakoby jogu, přijď a dneska začínáme v 6 večer a jsem říkala, je to zrovna, já nemám nic na sebe, tak až příště, tak já se přidám, ona ne, přijď v džínách, přijď, pojď takhle, jak seš, pojď. Přijď prostě večer, říkám, tak jo, tak já přijdu v džínách. A to bylo hned jako na první dobrou, jsem říkala, wow, tak to je ono, tohle mě jako baví. Tady se zpívá, tady se cvičí, je to relaxující, je to dynamický a já pociťuju ve svém těle nějakou změnu, proměnu právě, jak já se cítím, takže to je ono, to chci dělat a pak už jsem ani nepřemýšlela.
1: Inšpirovalo tě to natolko, že ty si potom vyštudovala jogu, stala si sa lektorkou jogy a tam si ale viděla, že tato joga, jogová terapia pomáhá psychicky labilným ľuďom. Jyoti dochádzala a pracovala aj s ľuďmi, ktorí sa liečili so závislosťou. Pre teba to bola veľká inšpirácia, pretože v roku 2018 si založila projekt Yoga pro nezávislosť. Terapiu jogou si ponúkla vedeniu psychiatrickej nemocnice v Bohniciach.
0: Jo, jako nebylo to úplně jednoduchý, dneska už je to třeba zase někde asi jinde, už by to bylo o trošku jednodušší, ale opravdu já už tam teďko dneska jsem 8 let a 3 roky trvalo, než jsme vlastně vůbec zahájili první lekci, než jsme se vlastně nějak našli způsob, jak by jsme tam mohli jakoby cvičit, kam by nás zařadili, pro jaký klienty by jsme ty lekce jako připravovali, tak to chvilku trvalo. Měla jsem tam i chvilku na začátku vlastně takovou roční pauzu, kdy jsem si říkala, tyjo, mám dostatek jako už zkušeností, můžu to vůbec jakoby dělat a jako to není jen tak, když si se jako pro tohle rozhodnu, tak tam opravdu potřebuji jako nějaký, to nebude jako, že to bude jenom na rok, to bude prostě, to je dlouhodobá záležitost, který je potřeba jako zůstat, věnovat se a vlastně tím i tam dáváte takovou jako stabilitu těm klientům, že vlastně se to každý ten týden prostě odehrává. A je to docela jako, závazek, takže tam musím jako i přiznat, že i já jsem tam měla takový jako krok zpět a musela jsem se jako opravdu jako zamyslet, jestli jako jo, jestli do tohohle já jdu a pak už se to ale, ano, pak už jsme to domluvili a první lekce se rozjeli, takže super.
1: Ty si musela prejsť schváľovacím procesom. Kto všetko posudzoval terapeutické účinky jogy a ako to vyzeralo?
0: Tak na začátku musím říct, že vlastně jsme se dostali do rukou pana Chlada, který vlastně má na starosti dobrovolníky a nějak tam jsme vlastně začali ty první první diskuze o tom, jako pro jaký klienty by to bylo vhodné, co je to za vlastně druh jogy, jakým způsobem může pomoct, co může přinášet. Tak jsme tak jako kroužili vlastně, jak do toho jako systému vlastně jako vlastně nějak vkročit, jak tam jako fungovat a nějak jako smysluplně. Takže pak jsme vlastně došli k tomu, že vlastně tenhle den jako ta terapeutická yoga může jako je vlastně nejlepší a i do toho systému jako se dá zakomponovat té nemocnice práce s lidmi s problémem se závislostí. Takže tam to bylo vlastně jako se to rozhodlo. Já úplně neměla vlastně nějaký záměr, že bych na začátku úplně pracovala pouze s lidmi ze závislostí, ale vlastně tady to bylo takový, jako to rozhodlo samo. A protože jsem tam vlastně jako měli tu diskuzi, komu vlastně všemu k jakým klientům všemu můžeme nějak jako nabídnout nějakou podporu. No ale pak jako to muselo ještě jako projít vedení, bylo důležité jako kam nás zařadějí, vlastně pod co budeme spadat. Teďkon vlastně spadáme spíš pod tu jakoby rehabilitaci. Nejsme zařazeni jako do nějaké jako terapeutické činnosti, jsme jako zapojení vlastně k tomu pohybu, k té rehabilitaci, kterou tam nabízejí jako v rámci nemocnice, a museli jsme projít udělat vlastně ukázkovou lekci, kde vlastně byli pozvaní odborníci, jak lékaři, tak i vlastně z té rehabilitace, aby i po té pohybové stránce vlastně bylo vyhodnoceno, jestli vlastně tyto lekce jsou vhodné pro ty klienty nebo ne.
1: Hovorí hostka v hovoroch, lektorka jogovej terapie Kateřina Černá.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Kateřino, v čom může být terapeutická yoga konkrétně nápomocná lidem, kteří mají problémy s závislostí?
0: Zapojení právě toho těla je velmi důležitý, protože klienti s problémy se závislostí třeba často vlastně jako chápou, jak sami se sebou pracovat, rozumí vlastně, jak proměnit svůj život, jak pracovat se svou závislostí, se svým nastavením. Oni vlastně během té léčby opravdu jsou velmi dobře připravení na to, aby mohli se vrátit zpět do toho běžného života. Co já tam právě jakoby vnímám, v čem právě ta yoga může být velmi nápomocná, že vlastně často oni to vědí na té mentální úrovni, ale vlastně to není v tom těle. Tam je spoustu vlastně v tom těle, jakoby já to nazývám takových jako, no a nevím, aby to znělo blbě, ale je to takový jako prázdných míst, vlastně není kapacita. Nemají vybudovaný silný nervový systém, který vlastně je velmi narušený. Nemají vlastně vnitřní sílu a stabilitu. Celý systém je velmi jako v nerovnováze a rozkývaný právě užíváním vlastně těch návykových látek. Toto potřebují jako vlastně vybudovat všechno, udělat si vlastně takový jako stabilní, silné centrum, o který vlastně se můžou opírat v době, kdy přijdou nějaké výkyvy. A to často vlastně ty lidé vůbec nemají v sobě vybudovaný a není o co se opřít. Oni mentálně jako vědí, co by měli dělat, ale ta kapacita v tom těle není.
1: Ako v tom pomáhá ta jogová terapia, kterou pro nich robíš?
0: My právě jako skrze pohyb, dech pracujeme právě s tou vnitřní stabilitou, tou rovnováhou, s nervovým systémem, zaměřujeme se na žlázový hormonální systém, a to jsou všechno vlastně jako důležité věci, které vlastně pomáháme to tělo zase jako vrátit do té rovnováhy, aby bylo silné, stabilní, mělo vlastně kapacitu vůbec fungovat v tom běžném jako životě, aby se mohli opravdu sami o sebe opřít a ve svém těle to opravdu jako cítili a věděli, že můžou.
1: Ja som absolvovala niekoľko lekcií skupinových takejto jogovej terapie u teba. Je tam zaujímavé, že keď sme cvičili nejaký jogový cvik, tak ty to tam stopuješ. Aj keď ľudia sú unavení, boleli nás ruky, prsty, krk, tak ty si nás povzbudzovala, aby sme to nevzdávali, pretože ten čas je nejakým spôsobom dôležitý.
0: Ten čas je důležitý, protože my to cvičení samozřejmě teda působíme na své jako tělo, tím cvičením se pročišťuje, dáváme ho do té rovnováhy. Ono se totiž jakoby v nás v terapeutické jogovědě učili, že vlastně trvá i jenom 3 roky vlastně očistit tělo od vlastně nějaké návykové látky. A než vlastně celý ten systém projde tím jako pročištěním a vlastně ta látka se už v těle jako nevyskytuje. A další věc je, že ten změna toho nastavení a návyku trvá 8 let. Já vím, že to je 8 let, ale na druhou stranu, jako za 8 let už se toho hodně spolu v tom svém těle můžeme vybudovat, posílit, vyrovnat. A proto mi i jako v té terapeutické józe, že je vlastně možné se zbavit jako závislosti jako takové. Takže to myslím, jako je velmi jako silný, že vlastně vůbec toto si jako si troufáme říct, že vlastně se člověk může z té závislosti plně osvobodit.
1: Čo si sa dozvedela o svojich klientoch, o ľuďoch, ktorí sa liečia zo závislosti? S akými príbehmi sa tam stretávaš?
0: Ty príbehy sú silný a ne, vždy jednoduchý. Co já vlastně na práci lidma s problémem se závislostí miluju, je jejich ohromná síla, velká citlivost. A myslím si, že vlastně to není o nějaké slabosti, že něco nezvládli, nedokázali. Spíš nějakým způsobem bylo pro ně těžké vlastně právě s tou svojí citlivostí a vnímáním vlastně jako se nějak jako fungovat v tomhle světě, vlastně zvládnout i třeba ty těžké zátěže. A vlastně pravý okamžik třeba nenašli náčiní nebo vlastně jako podporu, která by je podpořila v těch obdobích, kdy to pro ně bylo velmi těžké. A já vlastně jako na druhou stranu vnímám tu závislost, že to je ohromná příležitost ke změně, že vlastně to musí někdy někam dojít vlastně do nějakého bodu vlastně nula, aby se dalo zase nově jako odstartovat a svůj život si vytvořit lépe a radostněji, v kterým se cítíme dobře a můžeme si ho užívat přímo, ne čo, přežívat.
1: Co oceňuju na lekciách terapeutické jogy?
0: Ona může být jako různorodá u těch klientů s problémem se závislostí. Často vlastně pro ně je problém běžná yoga, jako by třeba, kterou známe nejčastěji, hatha yoga, vyansa yoga. To jsou velmi jako pomalejší vlastně jakoby systém těch cvičení, který vlastně nezohledňuje vlastně jejich problém. A terapeutická yoga pracuje přímo s tou závislostí jako takovou. Musí to cvičení být na začátku nejdříve jako dynamičtější, aby se ta energie uvolnila, vyrovnala. Ten člověk se vlastně jako uvolnil a teprve se skrze to dál učíme k nějakému jako zjemnění a pracujeme na jemnější práci, ale musí to vždycky jakoby nejdřív předcházet ta dynamika. Tento člověk ještě, který má vlastně narušený nervový systém a ještě jako má silnou nerovnováhu vlastně jako v těle, není schopný vlastně jako do nějakého jenom prodýchávání jemného pohybu. Ta nervová soustava to není ještě schopna vůbec vládnout a vlastně něco takového jako dělat. Takže v tom to je. A právě proto tam ještě vlastně jsme zmiňovali ten čas. Ty cvičení má i daný čas, kde vlastně ta podložka je i takový pro nás trenažér, kde si trénujeme jakoby sami sebe, jak přistupujeme k tomu cvičení, jak vlastně zvládáme, když přijde nějaká zátěž, dokážeme ji projít nebo vydržet, nebo jako to hned vzdáváme. A tam vlastně skrze to cvičení my tam máme možnost trénovat sami sebe, aby jsme to pak v tom běžném životě jako zvládli. Věděli, hlavně dostali tu zkušenost, že to můžeme a umíme a jsme schopni zvládnout.
1: Ty ponukáš svojim klientkám, že keď skončia liečbu, môžu u teba pokračovať v individuálnych lekciách jogovej terapie. Využívajú to?
0: Někteří ano. Já myslím, že je strašně důležité to rozhodnutí tam, že mají vlastně jako, že to osloví a že mají chuť vlastně tímto směrem taky vykročit a vlastně najít nějaký ještě další způsob, jak můžou podpořit sami sebe, jak fungovat v tom pak běžném životě lépe. A někteří ano, takže já úplně to nepropaguju, já opravdu mám to takový, že radši čekám, když až mě osloví, protože to je mnohem jako silnější, tam už je to odhodlání, je tam to rozhodnutí, nějaký jako zájem a těmto klientům strašně ráda nabízím vlastně tyto individuální lekce, protože tam vidím ohromný potenciál. My za rok a půl společné práce jsme schopní jako dojít hodně daleko a najít jako velmi silnou stabilitu v jejich životě.
1: Ty ale nepracuješ len s lidmi, kteří si prechádzají liečbou závislosti, ale ty máš aj klientov nás, obyčajných ľudí. Mm-hmm. Čo ich k tebe privádza?
0: Klienti, ktorí ke mne přicházejí, tak přicházejí z různých důvodů. Někteří potřebují najít klid od pracovní činnosti, potřebují si posílit nervovou soustavu, najít nějaký jakoby klid, bych řekla. Ale pak taky přicházejí klienti, kteří procházejí třeba náročným obdobím, nějakou krizí a potřebují vlastně z té krize vlastně, my říkáme vlastně jakoby vytáhnout, vlastně ji zúročit vlastně tím nejlepším způsobem, aby vlastně se do toho nového života mohli vykročit mnohem silněji, zase sebevědoměji, připraveni vlastně tvořit vlastní život tak, jak by si ho přáli podle vlastních přání.
1: Ty si napísala knihu Terapie jogou, která má podtitul Ako vám může yoga pomoct překonat těžké životné období. Je to kniha, kde je praktický návod, ako cvičiť, sú tam fotografie, tvoje popisky, je tam zároveň tvoj príbeh popísaný. Čo ťa inšpirovalo k jej napísaniu?
0: Právě jak jsem už třeba zmínila, já jsem dyslektik a nikdy bych v životě se neodhodlala napsat knížku. To je poslední věc, kterou bych jako chtěla dělat. Ale bohužel nebo bohu dík vlastně spíš přišla vlastně taková nabídka a měla jsem chuť do toho jít, protože mám ráda ty výzvy. A já jsem to pojmula tak, že vlastně mi vlastně s touto knížkou pomohlo jako hodně lidí. moje kamarádka, která je skvělá grafička, její partner, který je skvělý fotograf, moje kamarádka, která se věnuje textům a vlastně to bylo tak strašně krásná spolupráce a ta kniha prostě plynula tak hrozně hezkým způsobem a ještě jsem vlastně měla podporu, protože ta kniha má vzadu pečeť, tam je jako potvrzení, že to doporučení a vlastně ten text je vlastně jako chráněný, je pravdivý a může vám vlastně takto pomoct a měla jsem příležitost oslovit učitelku ze 40-letou praxí jogové terapie s takovou moudrou ženou, která mi celou knížku vlastně dělala korekturu a pro mě to bylo úplně vzácný moment. Takže jsem cítila, že vlastně v Čechách jako vlastně tolik knížek jogové terapie není a že to je vlastně můj úkol, abych to zvládla. Ale s takovouhle podporou to byla opravdu krásná cesta, který si moc vážním a mám za ní velkou radost.
1: Kateřino, já ti velmi pěkně děkujem za rozhovor a prajem ti, aby aj tebe prinášala ta práce s lidmi, kteří mají problémy so závislosťou, velké zadozučinění.
0: Já moc děkuju. Děkuju za pozvání a že jsem mohl dneska tady být. Děkuju.
1: Od mikrofonu hovorou se loučí Taťána Čabáková.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
3: The Czech Republic will appoint new ambassadors to several key diplomatic posts in the coming weeks. Foreign Minister Petr Maczinka from the Motorists Party has confirmed. Czech Prime Minister Andrej Babiš from the ANO Party said he hopes that Serbia will purchase Czech-made Aero L-39 Skyfox training aircraft following talks with Serbian President Aleksandar Vučić in Belgrade. Czech Foreign Minister Petr Maczinka paid tribute on Thursday to the four Czech nationals who died in a boating collision near the Croatian city of Split in June. One person has died after a Czech military Venom helicopter crashed at the 22nd helicopter airbase in Náměšť nad Oslavou, according to emergency services. Five soldiers were on board the aircraft when it went down on Thursday. Fuel prices in Czechia rose sharply over the past week after the government ended its three-month price cap on Monday. Weather. Today will be partly cloudy in Czechia with isolated light showers. Temperature highs will reach 21 to 25 degrees Celsius and around 20 degrees in the north and northeast. Czech President Petr Pavel has vetoed a controversial amendment to the country's budget rules that would allow the government to exceed the approved state spending framework by up to 200 billion Czech crowns. The ruling coalition is determined to override the veto, arguing that the lack of extra funds planned would put at risk the country's economic growth, defense capabilities and healthcare. Daniela Lazarová reports.
4: Under the approved version of the amendment, in the course of the next 10 years, the Czech government would be able to exceed approved state spending by up to 10%, currently around 240 billion crowns, if the security situation worsens. This would enable the cabinet to increase defence spending above the parliamentary budget framework by 150 to 200 billion crowns, by excluding many major expenditures from the budget calculation, including spending on motorways, railways and dams. This loosening of purse strings has met with fierce criticism from the opposition and has raised concern among economists, who argue that the bill would jeopardize the long-term sustainability of public finances. The bill was approved by the Chamber of Deputies in July after the ruling coalition overrode amendments proposed by the Senate, which had sought to impose stricter conditions on the government's ability to increase spending. In a post on X, President Pavel explained why he had used his right of veto.
5: This law allows the government to borrow significantly more than it can today over the next 10 years. If the state creates rules that make it easier to increase spending through borrowing, we will all ultimately pay the price. Our state debt is already growing at a pace that's no longer sustainable.
4: President Pavel also criticized the bill for expanding the government's ability to increase certain expenditures without parliamentary approval. He stressed that he was not questioning the importance of investments, but said they must remain subject to clear rules, responsible fiscal management and democratic oversight. Prime Minister Andrei Babiš slammed the veto, calling it irresponsible, ill-considered and activist.
5: With this decision, the president is endangering Czech healthcare, our country's defense capabilities, the construction of schools, the safety of our citizens, and the development of energy resources.
4: Finance Minister Alena Schillerová said the ruling coalition would call a special session of the lower house in August and use its majority to override the president's veto. The opposition parties have welcomed the president's decision. Civic Democratic Party leader Martin Kupka said the president had highlighted concerns his party had raised for months, warning that the bill threatened the long-term sustainability of public finances and weakened parliamentary oversight. The mayors and independents said the proposal would allow the government to continue increasing public debt unchecked and argued that fiscal responsibility should instead be enshrined directly in the Czech constitution. The opposition has already announced that it intends to challenge the legislation before the Constitutional Court if it ultimately comes into force.
6: And that's all from us for now. But you can find more news and stories about Czechia at radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
7: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová slibuje, že novela stavebního zákona zkrátí lidem cestu k bydlení. Podle kritiku takový efekt mít nebude, protože je vstřícná jen k velkým developerům. Koaliční předlohu už schválila poslanecká sněmovna a teď putuje do Senátu, kde by se měla projednat ještě o prázdninách. Převažují důvody, proč by senátoři měli novelu stavebního zákona schválit nebo odmítnout.
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Našimi hosty po linkách jsou právě dva senátoři, předsedkyně senátorského klubu Hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: A předseda senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, zvolený za Hnutí STAN Miroslav Plevný. Dobrý den i vám.
9: Dobrý den vám i posluchačům.
7: Začněme od vás, paní senátorko. Jak konkrétně novela stavebního zákona přispěje k větší dostupnosti bydlení?
8: No tak k větší dostupnosti bydlení by měla přispět především, že nebudou zdlouhavá ty řízení, že nebudou roztříštěná a především, že ten daný občan půjde na jeden úřad, bude tam jedno řízení a jedno stavební povolení.
7: Pane senátore, připustil byste, že pokud se stavební řízení zjednoduší, tak jak novela slibuje, tak to přispěje k větší dostupnosti bydlení?
9: Tak může to přispět k větší dostupnosti bydlení. Každé zjednodušení je určitě žádoucí. Otázka je, jestli tahle novela přinese opravdu zjednodušení, a o tom mám vážné pochybnosti.
7: A proč?
9: Protože v podstatě není připravená, víte, že je to poslanecký návrh, není to vládní návrh, neprošlo to standardním připomínkovým řízením, nebyly respektovány připomínky odborných společností České kanceláře autorizovaných inženýrů techniků, České kanceláře architektů nebo komory architektů, takže vlastně je tam celá řada pochybností, které konec konců už v mediálním prostoru byly vyjádřeny. A já se obávám toho, že vlastně přinese daleko víc zmatků, protože tam celá řada nejasných věcí, než toho, aby opravdu došlo ke zkrácení řízení, jak bylo řečeno. A navíc ještě je otázka, jestli vůbec to zkrácení je, nebo respektive ta délka celého toho procesu je dána právě stavebním rozhodnutím o stavebním povolení.
7: Paní senátorko, není to vážný nedostatek té novely stavebního zákona, že neprošla standardním připomínkovým řízením?
8: Může to být jedna z připomínek, ale to, že může předložit zákon skupina poslanců a mezi těmi poslanci je i ministryně pro místní rozvoj, je zcela legitimní a v souladu se všemi právními předpisy.
7: To ano, jistě, promiňte, že vás přerušu, ale je to vhodné u takto zásadní legislativy, že se k ní nemůžou vyjádřit ministerstva, úřady ani odborníci?
8: Tak já předpokládám, že ty ministerstva a právě ty odborné svazy a všichni se k tomu vyjadřovali, proto také vznikl na půdě poslanecké sněmovny komplexní pozměňovací návrh, ale spíše se, pane redaktore, podívejme, jaký byl ten stav a kolik těch novel stavebního zákona jsme tady do roku 25 měli, bylo jich asi 10 a v žádném případě to vůbec českému stavebnictví nepomohlo a uvědomme si, že jsme dneska jedny z nejhorších na světě, jsme na 157. místě v rámci povolování staveb. Takže já si myslím, že se se svým kolegou senátorem určitě shodneme na tom, že je potřeba pracovat na zrychleném stavebním řízení, protože potřebujeme, aby také k nám přicházeli investoři. On třeba, můj kolega je ze stejného kraje, z Karlovarského, kdy do Chebu má přijít jeden velký investor ohledně výroby nákladních automobilů Mercedes. A myslím si, že i pro tu společnost je velmi důležité, aby bylo rychlé stavební řízení. A samozřejmě v souladu se všemi právními předpisy.
10: Tak a tomu tedy podle vás dopomůže způsob, jakým ta novela je prosazována, tedy jakožto poslanecký návrh. Nelze to tak vnímat, pane senátore, že vládní koalice má naspěch, že chce co nejdřív zlepšit situaci ve stavebním řízení v České republice a z toho důvodu prosazuje tu změnu jakožto poslanecký návrh?
9: Já souhlasím s paní kolegyní, že je to legitimní, když to dá skupina poslanců. Problém ale je v tom, že, jak jsem říkal, byla obejita ten legislativní proces. Paní kolegyně tady říkala, že se k tomu měli možnost vyjádřit tyto odborné společnosti. Oni se k tomu vyjadřovali právě nějakou kritikou toho původního návrhu a o tom, jak kvalitně byl ten návrh připraven, ten poslanecký původní návrh svědčí právě to, že vlastně sama vládní koalice poslanecká, poslanci připravili komplexní pozměňovací návrh až po tom, co původní návrh předložili do sněmovny. A ten komplexní návrh je v podstatě delší než ten původní. Má i s komentářem asi 1100 stran, takže to je jenom ukázka toho, jakým způsobem to bylo připraveno. A samozřejmě, jestliže, a to je moje zkušenost ze Senátu, jakmile v podstatě se řeší něco pozměňovacími návrhy, tak to obvykle nebývá dokonale připraveno a právě zanáší to do té legislativy spoustu chyb. A pokud paní kolegyně mluvila právě o tom velkém projektu, jehož jsem velkým zastáncem tady vlastně v mém regionu Chebu, tak tam je, já se totiž obávám přesně toho důsledku. Tam samozřejmě záleží na čase, my potřebujeme zahraniční investory, kteří budou u nás dělat kvalitní vlastně pracovní příležitosti, dostat sem a neházet jim klacky pod nohy, ale problém je, že jestliže v průběhu vlastně řešení jejich vlastního projektu bude docházet k takto významné změně, u které jsou navíc ještě pochybnosti, třeba i personálního zajištění, měl by to dělat úplně jiný centrální stavební úřad, tak se obávám, že tam naopak může dojít k obrovským problémům, které by mohly ten projekt zhatit.
10: Paní senátorko, nemůže mít ta novela stavebního zákona tento efekt, že naopak znejistí stavební trh?
8: Myslím si, že bude určitě velmi důležité, aby teď, pokud ten zákon bude schválen, tak paní ministrině, a bude to o ní, jako to bylo o Ivanu Bartošovi, který nám tady sliboval digitalizaci stavebního řízení a víme, jak to dopadlo a jaké dopady to má vlastně ještě dneska na stavebníky a vůbec stavební úřady. Takže tak, jak já jsem měla možnost poslouchat, tak ona má s mnoho odborných mezirezortních skupin a ty lidé na tom pracují. Samozřejmě to rozběhnutí bude v roce 2028 a my, a určitě to ví i pan kolega senátor Plevný, že právě v roce 2023 vznikl dopravní a energetický stavební úřad, který právě se spojil v rámci těch strategických dopravních a energetických staveb. A mělo to velký přínos. Proto vlastně tento zákon přináší, že tento úřad se posílí, restrukturalizuje a vznikne z toho ten úřad rozvoje území. Ano. Více kolikrát zeptejte lidí, kteří mnoho let nezískali stavební povolení a docházelo takzvanému pingpongu mezi těmi jednotlivými úřady, ale nikdy tam nebyl ten závěr. A proto také Česká republika je v rámci povolování stavebního řízení na tom 157. místě a jsme jedni nejhorší na světě, takže dobře, něco se s tím udělat určitě musí.
10: Kde se shodujete s panem senátorem, že něco se dělat má? Pane senátore, připustil byste, že v té novele stavebního zákona jsou prvky, kdybych měl být konkrétní, tak například snížení počtu potřebných stavebních stanovisek, které celkově zrychlí to stavební řízení?
9: Tak já bych se nejprve velice krátce vyjádřil k tomu, co bylo řečeno předtím. Já souhlasím s kolegyní právě v tom, že tady byla novela a že vlastně bylo nedotaženo v minulém období ta digitalizace stavebního řízení a že se na tom mohutně pracuje, jak bylo řečeno. O tom mám také trochu pochybnosti, protože konec konců v květnu jsme přijímali malou novelu stavebního zákona, kde se digitalizace odsouvala o rok a pokud se nepletu, tak v tomto návrhu se odsouvá o další 3 roky.
10: A teď prosím takže, k té moje otázce.
9: A teď k té vaší otázce, která zněla, omlouvám se.
10: Která zněla, zda nespatřujete v novele stavebního zákona, kterou se příští měsíc, jakožto senátoři, budete zaobírat, prvky, které zrychlí stavební řízení?
9: Tak určitě tam některé prvky jsou, já nejsem zastánce toho, abych všechno házel šmahem do koše, jenom protože to připravil někdo jiný. Já velice rád dobré věci podporuji. Tady jde ale o jednu věc, jestli v podstatě to, že některé kroky z toho vypustíme, naopak neohrozí ty procesy, které tady byly, protože některé ty kroky... Některé ty kroky v podstatě jsou takové, že omezují některé standardy, na které jsme byli zvyklí, že vlastně nebudou muset probíhat vyjadřování, které se týkají třeba environmentálního prostředí, ochrany památek. To všechno se z těchto věcí vypouští. Já teda nejsem úplně zastánce těch procesů, jak to bylo teďko, ale na druhou stranu neměli bychom se chovat, jak bylo řečeno v pingpongu, nebo jak se někdy říká od škarpy ke škarpě, že v podstatě něco, co možná nefungovalo úplně dobře, tak úplně vypustíme, aby jsme za chvíli zjistili, že to tam zase budeme vracet.
10: To je jedna z kritik, která skutečně na adresu té novely stavebního zákona zaznívá, že oslabuje potenciálně ochranu přírody, a to z toho důvodu, že nově bude možné definovat veřejný zájem bytové výstavby a ten postavit proti veřejnému zájmu ochrany přírody. Nespůsobí to, paní senátorko, ve svém důsledku to, že to bude na úkor ochrany přírody v některých případech?
8: Je to jedna z kritik podle těch informací, kterou máme. Já jenom chci říct, že my jsme ten zákon do Senátu ještě nedostali. Bylo přijato řadu pozměňovacích návrhů. Měl by přijít dnes a my budeme mít na to projednání do 23. srpna.
10: Dobře.
8: Takže jasné, že se budeme muset...
10: Netušíte tedy ještě, jak je to tam upraveno?
8: Ne, já tuším, ale podle těch současných informací, které mám, tak zůstává v platnosti všechny zákony o ochraně přírody a krajiny, zachování požadavku ohledně veřejného zájmu.
10: Promiňte, já tedy možná připomenu tu otázku.
8: Ano.
10: Nově bude možné definovat veřejný zájem bytové výstavby. Doteď to nešlo a tento veřejný zájem postavit proti veřejnému zájmu ochrany přírody. Tak nespůsobí toto ve svém důsledku oslabení ochrany přírody v některých případech?
8: Ale tam je jasně, tak jak já to mám od ministryně pro místní rozvoj, takže tato změna bude spočívat, že tato posouzení se nebudou opakovat v každém řízení, ale všechny zákony o ochraně přírody a krajiny a všechny tyto věci budou nadále platné i v rámci toho veřejného zájmu, i v rámci zvláštně chráněných území, národních parků, CHKO, přírodních rezervací a tak dále. Samozřejmě, že určitě i my a náš senátorský klub, i pan Plevný, budeme detailně ten zákon studovat i v rámci veškerých přijatých pozměňovacích návrhů.
10: Rozumím. Pane senátore, tak to ovšem je, že zákony týkající se ochrany přírody se touto novelou stavebního zákona nemění.
9: Nemění, to má kolegyně naprostou pravdu, ale problém je právě v té věci, že oni ty zákony se nemění, ale tento stavební zákon umožňuje výjimky, za kterých je nebudu muset respektovat.
10: Jako
9: tohle to je ten problém. No to je to, co jste řekl, že v podstatě nějaké veřejný zájem něčeho, otázka je, jakým způsobem, to, co to znamená veřejný zájem bydlení, může být postaven naroven nebo někdy i nad zájmy ochrany přírody. Ale já se nebavím jenom o té ochraně přírody. Tam vlastně došlo i k omezení vlastně pravomocí obcí a samospráv, kde se vlastně některé jejich pravomoci přenášejí na ten centrální stavební úřad a naopak zejména malým obcím může dělat problém to, že tím, že vlastně na obcích, ORPčkových obcích, takzvaně těch větších, vlastně nebudou mít podporu právě z hlediska územního řízení, které si budou muset dělat sami. A to je další výhrada, kterou byste mohli najít.
10: Hned se na to, paní senátorky, zeptám teď ještě, abychom prosím dokončili tu kapitolu týkající se ochrany přírody, tak bych se ještě doptal na jednu aktualitu, která taky prošla Poslaneckou sněmovnou před minulý týden, a sice, že souhlas orgánu ochrany přírody nemá být zapotřebí v zastavitelném území ochranného pásma Národního parku ani 150 metrů od něj. Je to správně, paní senátorko?
8: Já nedokážu v tuhle chvíli, je to jeden z pozměňovacích návrhů a znovu říkám, že já budu ta, která si projdu všechny výbory a budu určitě i já v rámci těch věcí klást otázky, takže v tuhle chvíli nedokážu na to říct, znovu říkám, bylo 130 těch pozměňovacích návrhů a myslím si, že kdybyste se dneska zeptal i třeba těch jednotlivých poslanců, tak je otázkou, jestli by vám na tohle dokázali konkrétně odpovědět. Chodí nám řada e-mailů
10: se,
8: i já
10: to,
8: budu.
10: Dobře, ale, že za ale, takových okolností se schvaluje tak zásadní legislativa, že podle vás tedy už ani poslanci nevědí, co schválili?
8: Mohli bychom se podívat, kdo popřípadě ten pozměňovací návrh, vy teď ten na mě vyndáte jeden ze 130 pozměňovacích návrhů, když my ještě v tuhle chvíli nemáme ani ten zákon v Senátu a já tady teď nebudu říkat stanovisko ano nebo ne, protože se s tím chci já osobně jako senátorka a náš senátorský klub detailně seznámit a pak k tomuto stanovisko řekneme.
10: Jenom bych řekl, že především ty pozměňovací návrhy, o kterých se v posledních týdnech vedla největší veřejná diskuse, to jenom na upřesnění toho. A připomenu, že našimi hosty zůstávají předsedkyně senátorského klubu Hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová a předseda senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, zvolený za Hnutí STAN Miroslav Plevný.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Dámo a pane, protože oba máte zkušenost a bohatou z regionální politiky, tak bych se právě zaměřil na to, jakým způsobem se pozmění role samospráv s případným přijetím novely stavebního zákona. Slyšela jste tady, paní senátorko, od svého kolegy před chviličkou tu kritiku, že role samospráv bude nějakým způsobem oslabena. Nebude, když novela přináší centralizaci stavebních úřadů?
8: No ale tu centralizaci toho stavebního řízení především právě přináší proto, aby když dochází ke sporům, tak aby někdy konečně někdo ten spor vyřešil a to bude právě ten centrální stavební úřad. A já si myslím, že ta role těch samospráv bude právě například posílená v rámci územně plánovací dokumentace, kde to v té přenesené působnosti přejde do samostatné působnosti a myslím si, že i můj pan kolega, pan Plevný, také se setkával mnohokrát s lidmi, kteří měli zdlouhavé stavební řízení, kteří na něj apelovali jako na senátora a říkali, že to není možné, že to řeší mnoho let a prakticky se jim nepodařilo po případě získat stavební povolení na tu danou stavbu. A chtěla bych ještě, jestli byste dovolil říct jednu věc, když
10: určitě,
8: tady hovořil...
10: Stručně, pan, ať můžu stručně, nechat zareagovat vašeho kolegu na tento argument váš?
8: Určitě. A já bych chtěla, aby také na tuto věc reagoval, protože on tady mluvil o té České komoře architektů a inženýrů. Já bych jenom chtěla říct, že paní ministryně Mrázová, nevím, jestli to zaregistroval, ale pan Robert Čpalek se velmi pozitivně vyjadřoval k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který byl schválen ve sněmovně v rámci stavebního zákona, protože na tom komplexním pozměňovacím návrhu se právě právě jako podíleli všichni experti. Dobře. A všichni k tomu byli přizváni.
10: Pane senátore, nejprve k těm samosprávám, pak samozřejmě budete mít prostor zareagovat i na to, co připomněla paní senátorka, ale ať je ta naše diskuse přehledná, držme se samospráv. Neposílí naopak jejich role, když si nově budou moct začít sami rozhodovat o územním rozvoji, o územním plánu?
9: Tady bylo několikrát řečeno, že hlavní důvod je, že máme příliš dlouhá vlastně stavební řízení. Paní kolegyně Mračková Vildumecová to tady několikrát zmínila, že jsme na nějakém 157. místě. Já jsem slyšel spochybňovat tento žebříček a hlavní problém ale je v tom, že velmi často zaměňujeme pojmy. Jedna věc je stavební řízení, jedna věc jsou územní řízení. A velmi často, a má kolegyně pravdu v tom, že jsem se s tím setkal, s tím, že si někteří lidi stěžovali, že je to dlouhé, ale bylo to právě proto, že nešlo o to vlastní stavební řízení, ale šlo to o to, že oni nesplnili požadavky, chtěli stavbu v území, kde to nebylo možné.
10: Pane senátore, takže se bavíme o těch územích. Vás na to, zda neposílí role samospráv, pokud si nově budou moct rozhodovat o územním rozvoji sami.
9: Tak bavíme se především asi o územních plánech a tady já jsem zmiňoval jednu věc. Ano, ono to přejde do té, podle toho návrhu by to přešlo do té samostatné působnosti a tady je právě problém u těch malých obcí, které na to nemají personál, budou si to stejně muset najímat externě, na rozdíl možná od těch větších, které na to budou mít vyškolené úředníky. Ale dobře, to všechno je nějaká věc, která možná je řešitelná. Nicméně územní řízení už doteďka, už současné, podle současného stavebního zákona schvaluje zastupitelstvo. Takže vlastně rozhoduje o něm s konečnou platností právě ta obec. Takže v tomhle tom já podstatnou změnu nevidím.
10: Potom ale samosprávy oslabeny nebudou, když se tedy v tomto ohledu podle vás nic moc nezmění.
9: No, oni můžou být oslabeny právě tím, že si sice schválí územní plán, ale tento stavební zákon, tento nový návrh připouští výjimky. To znamená, jinými slovy, bude možné se v některých případech vlastně rozhodnutím, ano, sice zase rady, nikoli zastupitelstva, ale rady v neveřejném jednání od územního plánu odchýlit, tak to připouští tento zákon a tím pádem vlastně nebude respektované a může vzniknout jakási stavba v území, kde to vlastně zastupitelstvo neschválilo. A to jsou takové věci, to jsou ty výjimky, o kterých se tady bavíme, že je tam fůra.
10: Paní senátorku, nemáte vy z toho obavu, jakožto bývalá starostka a bývalá hejtmanka, že v některých případech bude názor obcí zcela upozaděn?
8: Nemyslím si to, protože opět tam bude přecházet to územní plánovací dokumentace právě do samostatné působnosti obcí a krajů. Tady bych chtěla říct, že to bezplatné pořízení u těch malých obcí, jak bylo zmiňováno od pana kolegy, tak bude právě přes ten úřad rozvoje území. Z čeho můžu mít obavy a co bude hlavním úkolem samozřejmě vlády a ministerstva, bude určitě ta změna té struktury. Protože vlastně vznikne ten úřad rozvoje území, pak bude 14 krajských pracovišť a 205 územních pracovišť. A pak po případě ještě nějaká detašovaná pracoviště. A tam bude velmi nutné získat ty odborníky, kteří jsou na těch stavebních úřadech, právě, aby vlastně přešli po ten úřad rozvoje území.
10: Takže promiňte, že vám do toho vstupuju. Tady sdílíte obavy s opozicí, která v této souvislosti varuje před tím, že velká část úředníků pod ten nový jeden státní stavební úřad nepřejde a nastane kolaps?
8: Já určitě nezdílím kritiku, ale je to teď o těch organizačních změnách, tak jako nám sliboval pan Ivan Bartoš, že zvládne tu digitalizaci, jak jsem měla možnost jako poslouchat velmi bedlivě paní ministryně pro místní rozvoj, která fakt jako maká na tom, vytvořila ty týmy na úrovni ministrů, na úrovni vrchních ředitelů, expertů, plus ty lidi v tom území, tak je jasné, že teď je před nimi jedna věc, je schválení toho zákona. A druhá věc bude ta implementace, ta implementační část, která začne v tom roce 2028.
10: Aby to vešlo v platnost?
8: A na tom se musí opravdu jako velmi intenzivně pracovat. A myslím
10: a
8: si
10: pracuje?
8: Ale, že tak jak...
10: No,
8: já si myslím, že na tom paní ministryně opravdu intenzivně pracuje. Ale je jasné, že vždycky ty změny je to samozřejmě o tom, že musí to být perfektně zvládnuté.
10: Dobře, pane senátore, tak nebude ještě dost času na to všechny ty změny provést, jak teď naznačila paní senátorka, když se počítá s tím, že příští rok bude rokem přechodného období a že naplno by všechny ty změny měly vejít v platnost až na přes rok?
9: No, já ten optimismus paní kolegyně nezdílím, protože přesně jak jste říkal, těch výhrad je tam hodně, bude to ekonomicky náročné, nejsou připravené prostory pro ty nové vzniklé úřady a hlavně ta personální to personální zabezpečení bude problematické, protože logicky ty kvalitní úředníky si stávající úřady budou chtít nechat, aby neodcházeli a klidně i za tu cenu, že je převedou na jiné agendy.
10: No, promiňte, ale není ještě dost času na to třeba i ty úředníky přesvědčit, aby přešli pod nový úřad?
9: Problém je, že vlastně ono, je to celé naplánováno na etapy, takže vlastně ty poslední pracoviště, ty nejnižší pracoviště, které by měly být nejvýkonnější, tak tam se očekává, že to bude až v pozdější době. A čili tím pádem tyto úředníci, kteří na těch stávajících úřadech zřejmě ještě nějakou dobu pobudou, tak budou každý půl rok mít jiná pravidla, protože nejprve vznikne centrální úřad, pak vznikají ty krajské úřady a tak dále. A bude v tom, já se obávám, že v tom bude opravdu velký chaos a není to připraveno ani v tom zákoně. Nikde není naznačen nějaký plán, nějaký harmonogram reálný, který by to dokázal vysvětlit.
10: Paní senátorko, tak jak je to připraveno, máte prostor na reakci v jedné větě, vlastně, končíme.
8: Že neposlouchá vlastně paní ministryni, která vlastně říká, že implementace té státní stavební správy je jasně připravená. Máme tady strategický výbor na úrovni ministrů, řídící výbor, expertní skupiny a tak dále. K tomu se připravují řada...
10: Děkuju. Tolik senátorka hnutí ANO Jana Mračková Vildumecová. Omlouvám se, náš čas vypršel. Diskutovala se senátorem zvoleným za hnutí STAN Miroslavem Plevným. Děkuju vám oběma.
2: Čistě, bez ruchů, praskání a šumu. Český rozhlas Plus si můžete naladit ve všech digitálních sítích. Digitální rozhlasové vysílání DAB Plus nabízí vysokou kvalitu zvuku, multimediální doprovodné služby, stabilní příjem a také energetickou šetrnost. Naladit si nás můžete i ve standardní digitální televizi nebo v nabídce kabelových televizí. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Vojenská policie i ministerstvo obrany začaly vyšetřovat pád armádního vrtulníku na Třebíčsku. 4 obvinění z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstávají ve vazbě. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. A zítra bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami, teploty až 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Armáda až do konce vyšetřování pádu armádního stroje na Třebíčsku pozastaví využívání všech 12 vrtulníků systému H1. A to i na zahraničních misích. Při pádu armádního vrtulníku zemřela jedna vojákyně, další 4 vojáci jsou zranění. Podle velitele základny v Náměšti nad Oslavou Petra Slívina vrtulník spadl při návratu z výcviku.
12: Jednalo se o rutinní výcvikový let, při kterém došlo k téhleté tragédii. Naše základna je v kontaktu s rodinama jak vojáka, tak ostatních zraněných.
11: Okolnosti a příčinu nehody začaly vyšetřovat orgány ministerstva obrany společně s vojenskou policií. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před zesílením ruských útoků v Černém moři. Očekává, že Rusko bude dál cílit na lodě převážející obilí. Ruské rakety v pondělí podle ukrajinské armády zasáhly turecké plavidlo převážející kukuřici. Při úderu zemřelo 10 lidí. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o další 3 měsíce vazbu 4 obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Soudce Karel Gobernak řekl před obviněným vazbu prodloužil.
13: Rozhodl jsem takto proto, že u obviněných trvá vazební důvod z hlediska obavy z jejich útěku a z hlediska pokračování v trestné činnosti. Obava z ovlivňování svědků, tedy vazební důvod podle písmene B, odpadl po 3 měsících ze zákona. Rozhodnutí dosud nejsou pravomocná, všichni obvinění si ponechali lhůtu k podání stížnosti.
11: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun. Před 15 lety zemřela britská zpěvačka a skladatelka Amy Winehouseová. V roce 2011 se ve svých 27 letech v londýnském bytě otrávila alkoholem. Winehouse se proslavila svým druhým albem Back to Black, které se stalo nejprodávanější britskou deskou roku 2007. Získala za ní 5 hudebních cen Grammy. Její příběh byl zfilmován do Oscarového dokumentu Amy z roku 2015 nebo sepsán do několika knih o některých přátel i obou jejich rodičů. Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Český kajakář zlato získal na šampionátu v Oklahoma City. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli na úvod druhého předkola Evropské ligy v Norsku nad domácím Tromso 1-0. Utkání v závěru rozhodl z jedné hradecké střely na branku střídající útočník Van Buren. Na začátku druhého poločasu chytil gólman Adam Zadražil pokutový kop soupeře. Penaltu přitom sám zaměnil faulem.
14: Tam byl balón ze strany, já jsem měl naskenováno, že jejich útočník tam vlastně zabíhá do kapsy a tak jsem chtěl klukům pomoct, protože by si myslím, ten balón hlavičkoval jakoby z prostředka brány, což už by pro mě byla těžká pozice, tak jsem to zkusil sebrat ten centrál, byl jsem tam pozdě, tak jsem mu trošku dal ťavku na spánek, byla z toho penalta, ale jsem rád, že jsem toho činil a povedlo se mi tu penaltu chytit.
11: Odveta je na programu ve čtvrtek v Hradci Králové a fotbalisté Jablonce na úvod druhého předkola konferenční ligy prohráli v chorvatském Varaždínu 2-3.
15: Nebezpečí na D4 u sjezdu na Kytín a také na D1 u Ostrovačic. Na dálnicích aktuálně klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací. Na dálnici D4 ale opatrně z Prahy směrem do Strakonic u sjezdu na Kytín na 21. a půltem kilometru stojí nepojízdné vozidlo. Je na úzké krajnici, vybočuje se. Na dálnici D1 se Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ostrovačice na kilometru 173 tam zastavilo nepojízdné osobní auto, je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. A na D1 připomínáme čerstvé omezení, které je z Brna směrem do Prahy, a to na mostě Šmejkalka. Na 25. kilometru se jezdí v zúžení pouze levým pruhem a směrem na Prahu se tak může výrazněji zpomalovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě až během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní, teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
16: Debata o postavení prezidenta České republiky. Personální změny v ODS na Praze 1. Informační válka Ruské federace a její rozkladná taktika. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
16: Prezident Petr Pavel vetoval novelu, která má změnit pravidla o rozpočtové odpovědnosti. Stalo se tak poprvé, co hlava státu vrátila zákon navržený vládou Andreje Babiše. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Novelu už dříve vrátil do sněmovny Senát. Co tento krok prezidenta Petra Pavla znamená?
17: Je to symbolické gesto, protože jak už před chvílí zaznělo, tak jedno veto už vládní většina v poslanecké sněmovně překonala, to bylo veto senátní, a je velmi pravděpodobné, že i veto prezidenta bude přehlasováno. To znamená, že ta nová podoba zákona o rozpočtové odpovědnosti stoupí v platnost. Mimo jiné to znamená, že vláda bude moci podle svých představ sestavit rozpočet na příští rok a je velmi pravděpodobné, že tedy využije té nové podoby zákona zákona a že některé výdaje, na které si bude muset půjčit, tak de facto zjednodušeně řečeno vyvede mimo státní rozpočet a tím pádem kosmeticky upraví tu výši deficitu, která se i tak očekává velmi výrazně vyšší, než by odpovídalo původnímu znění zákona o rozpočtové odpovědnosti. Takže prezident využil svého ústavního práva. Je otázka, zda ho využil v momentu, kdy to bylo vhodné, a to z toho důvodu, že k tomu zákonu stejně i bez prezidentského veta byla upřena velká pozornost a že zkrátka prezident republiky by ta veta měl využívat umírněně, aby se z toho nestal takový běžný prostředek jeho fungování, což by pak znamenalo, že když nějaký zákon vetuje, tak už by k němu nebyla upírána taková pozornost, jako když to se stane v celá ojedinělých případech. A vzhledem k tomu, že Babišova vláda je zatím velmi krátce u moci, tak je to veto první. A když se podíváme na dobu, kdy u moci byl kabinet Petra Fialy, tak tam ta veta také prezident využil, ale pouze třikrát, a pokud je kritizován za to, že měl například vetovat státní rozpočet, který z dílny ministra financí tehdejšího Stanjury nebyl připraven úplně nejlépe, tak právě zákon o státním rozpočtu by měl být zákon, který vlastně za něj by měla nést odpovědnost především a výhradně vláda, vládní většina. Prezident by takové zákony neměl vetovat, ostatně mohl by vetovat i státní rozpočet na letošní rok.

0: zrušení příliš velký není, ale rozhodně nepřispěje k tomu, aby se ty vztahy začaly sklidňovat a přecházeli do té standardní úrovně. To znamená, že třeba nemusí se mít rádi nebo spolu chodit na pivo, ale měl by komunikovat tak, aby stát normálně fungoval a aby se to neprojevovalo třeba v dění kolem zahraniční politiky, jak jsme byli svědky toho rozruchu kolem summitu NATO v Turecku a toho, kdo na něj pojede a nepojede.
1: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Občanská demokratická strana se rozhodla vyškrtnout Filipa Dvořáka ze seznamu kandidátů pro komunální volby a ukončila mu zároveň členství ve straně. Důvodem je, že Dvořák dostatečně nevysvětlil původ majetku ve výši asi 230 milionů korun, který zdědil po svém otci. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2: Až budou o druhém říjnovém víkendu probíhat komunální volby v prvém pražském obvodě, měla by být historka z jejich předehry víceméně zapomenutá, ale na podvědomí některých voličů působit ještě může, a to všelijak. Pokud jde o vedení ODS, to pak musí doufat, že sice nejprve svého někdejšího vlivného politika v centrální části metropole podcenilo, ale pak zase jednalo celkem svižně, k čemuž ovšem třeba dodat, že na otálení nebylo kdy, protože předseda Kupka plus jeho zástupci se ocitli pod vzrůstajícím tlakem. Když totiž Filip Dvořák vedle starosti Jana Bürgermeistera v 90. letech nejvlivnější politik Prahy 1, sám pak také chvíli starosta, zcela odmítl výzvu vedení strany, aby odstoupil z čela tamní kandidátky a následně se za něj postavila stejně pevně příslušná buňka ODS, kterému tím pádem hrozilo zrušení, jak se to už jednou stalo před 15 lety, a to, jaká náhoda, právě kvůli podivně vyhlížející působnosti tandemu Bürgermeister Dvořák. A zatímco prvně jmenovaný je už na odpočinku, o zhruba 20 roků mladší Dvořák v politickém zákulisí působit nepřestal a měl tu zřejmě silné slovo. Takže občanští demokraté prvého obvodu ho nejenom postavili na vrchol kandidátky, ale nezakolísali, ani když počátkem července přišel server Seznam zprávy s informací, že před pár roky zdědil Dvořák po svém otci, řadovém lékaři, majetek za víc než 250 milionů korun. Jehož původ vysvětloval zcela obecně. Případně se odvolával na to, že se přece k těmto věcem už kdysi vyjadřoval právě jeho otec. Jenomže toto vysvětlení úřadům nějakým způsobem zmizelo pod kobercem. A těžko ovšem vyvrátit podezření, že Dvořák junior pořizoval nemovitosti, diamanty a tak dále za peníze nabité z korupce a ovšem napsané na nenápadného otce. Po jeho smrti mu to všechno připadlo, na první pohled legálně, někdo by řekl čistě vypraně. Objem dědictví je však tak obrovský, že musí vyvolávat nutné pochyby. Zvlášť v případě Dvořáka, o něm se už v 90. letech vyprávěly celé zkazky ilustrující gauleiterskou éru ODS prakticky v celé Praze, včetně magistrátu. A buňka Prahy 1 na tlak nynějšího vedení reagovala úmyslem do voleb vůbec nejít, respektive členové dostali svolení kandidovat za jiné subjekty. To už bylo na Kupku příliš a jelikož to stanovy umožňují, byl Dvořák ve středu hlavně kvůli poškozování pověsti ODS ze strany vyloučen, jak se už podle mnohých mělo ale stát dávno. Kauza tím možná ovšem nekončí. Zřejmě neprůstřelně se cítící Dvořák totiž vyhrožuje, že do voleb stejně půjde, a to prostřednictvím nějakého ad hoc vzniklého subjektu. A nejspíš se domnívá, že není bez šancí, ale bylo by hodně divné, dokonce abnormální, kdyby se řadoví voliči na Praze 1 chovali vůči němu stejně omámeně jako příslušníci obvodní organizace občanských demokratů. Ti podle Kupky ve volbách chybět na Praze 1 nemají, ale je otázka, jak bude kandidátka po všech těch peripetích a při Dvořákově ohlašovaném mstě ve skutečnosti vyhlížet.
1: Vysvětluje Ondřej Konrád.

0: I když je už summit Severoatlantické aliance v Ankaře dávnou minulostí, stále pokračuje kompetenční spor mezi vládou a prezidentem, kdo z nich by měl v podobných situacích vést českou delegaci. Nyní se čeká, jak v této věci rozhodne ústavní soud. Nehledě na to, už ovšem také nastal nejvyšší čas vést debatu o postavení prezidenta, soudí komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
1: Premiér Andrej Babiš podle svých slov už nikdy nebude ve stejné delegaci s prezidentem Petrem Pavlem. Zároveň sdělil, že na další summity bude jezdit hlava státu. Tak jako vždycky, dodávají nestranní pozorovatelé. Tím by mohl spor o Ankaru definitivně skončit. Jenomže rozmíška nefinišuje ani omylem. Kabinet vyprodukoval 80-stránkový elaborát, jímž zdůvodňuje, proč by ústavní soud měl zamítnout nebo odmítnout prezidentovu kompetenční žalobu. Půjde o mimořádně zajímavý právní případ. Přejme si, aby se odvíjel při ústním jednání, jež by mohla sledovat široká veřejnost. Avšak i když se to stane, řeč paragrafů neosvětlí všechny aspekty dané věci. Kabinet nepochybně nechce s Hradem prohrát. Je si ovšem vědom, že Ankara je fait accompli, uzavřená kauza. Vepři jde o mnohem podstatnější záležitost, než jsou summity NATO či jiné mezinárodní akce. Jde o zachování základních ústavních principů. Potvrdil z vládního pohledu tuto premisu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Na tiskové konferenci osvětlil, co má podle současné koalice prezident dělat. Reprezentovat, chodit na recepce, potřásat si pravicí s ostatními státníky. Babiš častokrát zdůrazňuje, že Pavel sliboval v kampani zakopávat příkopy, spojovat, nerozdělovat již tak rozpolcenou společnost. Tím má na mysli, že by neměl vládě fušovat do řemesla, nerozporovat její kroky, podepisovat zákony, jmenovat premiérem navržené ministry, usmívat se a z hlediska vládnutí být neviditelný. A to je meritum věci. Šéfové ANO a motoristů jsou přesvědčeni, že vyhranými sněmovními volbami končí veškerá dělba moci. Tu výkonnou má mít výhradně vláda a k té soudní má ústavní soud přistupovat velmi zdrženlivě. Asi by byli rádi, kdyby se vůbec nepletl do politického provozu, což je úsměvné, neboť v opozičních dobách ho poslanci hnutí ANO zásobovali stížnostmi jako na běžícím pásu. Odhlédneme-li od dnešních aktérů, je nejvyšší čas vést seriózní debatu o postavení prezidenta České republiky. Mnozí politologové tvrdí, že by měl být aktivní, ale nikoliv aktivistický. Jenže po zavedení přímé volby je to obtížně splnitelný apel. S téměř 3,5 miliony hlasů v Torně je takřka nemožné přijmout roli kladeče věnců, vítače prvňáčků a recitátora slavnostních proslovů u příležitosti státního svátku. I jako symbolický svorník různých názorových proudů nemůže odmávat svoje ústavní pravomoci. Vždy je bude naplňovat tak, jak mu aktuální politická konstelace dovolí. Nový maďarský ministerský předseda si přál, aby se dočasnou prezidentkou stala nejúspěšnější šachistka všech dob, a to s jediným cílem – stmelit národ po 16 letech orbánismu. Judit Polgárová to odmítla, ale nehledě na to by mohl Petr Pithart Péteru Maďárovi poradit, aby s přímou volbou hlavy státu nespěchal. Pak by těžko hledal dámu, která zároveň nebude chtít být králem, dávajícím občas premiérovi šachmat.
0: Dodává Kateřina Perknerová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Známých osobností, které mají v současném Rusku ještě odvahu postavit se otevřeně vůči Vladimirovi Putinovi a jeho politice, není mnoho a neustále jich ubývá. Jedním z nich je liberální politik Boris Naděždin. Podrobnosti dodává komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
3: Legální politika v Rusku skončila. Už není vůbec žádná šance. Prohlásil Boris Naděždin, jeden z naprostého minima opozičních politiků, kteří ještě zůstávali v Rusku. Komentoval tak své rozhodnutí stáhnout svou kandidaturu do podzimních parlamentních voleb. Údajně se tak rozhodl, aby neohrožoval lidi, kteří mu pomáhali se sběrem podpisů. Tedy ne, že by to bylo nějaké překvapení. V to, že by ho ústřední volební komise mohla zaregistrovat, nedoufal nejspíš ani on sám. Nicméně jeho příběh je i tak zajímavý. Boris Naděždin je původním vzděláním fyzik, ale po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se začal politicky angažovat v různých liberálních stranách. V roce 1999 se stal poslancem Ruské státní dumy za svaz pravicových sil. Ten v té době vedl někdejší vicepremiér Boris Němcov. Ten se ovšem dostal do sporu s Vladimirem Putinem, svaz pravicových sil se již nikdy nedostal do parlamentu, rozpadl se a sám Němcov byl v roce 2015 zavražděn nedaleko Kremlu. Boris Naděždin zůstával ve veřejném prostoru hlavně díky tomu, že chodil do nejrůznějších televizních diskuzí, kde hrál až karikaturní roli liberála, kterého ostatní účastníci uráželi, obvinovali z patolízalství vůči Západu a občas trousili narážky na jeho údajně židovský původ. Naděždin ale tvrdil, že v podmínkách informační blokády i taková vystoupení jsou důležitá. Znovu se o něm začalo mluvit, když se rozhodl kandidovat v prezidentských volbách v roce 2024. A to pod heslem Za mír s Ukrajinou. Potřeboval nazbírat 100 000 podpisů, což mu poněkud překvapivě centrální volební komise povolila. Ovšem strategové v Kremlu neočekávali, že to bude mít velký úspěch a lidé stáli v obrovských frontách, aby se mohli podepsat na jeho podporu. Zázrak se přirozeně nestal a komise následně rozhodla, že podpisové archy obsahovaly řadu chyb. Sám Naděždin opět nestrácel optimismus a prohlašoval, že alespoň ukázal Kremlu, že značná část ruské společnosti je proti válce. I letos chtěl kandidovat, tentokrát do parlamentu. Jenže ani nestačil požádat o povolení ke sběru podpisů. Nejdříve se dostal na seznam takzvaných zahraničních agentů a o pár dní později byl zatčen a obviněn z šíření extremistických materiálů. To měl spáchat tak, že sdílel hodinové video, ve kterém byl 10-vteřinový záběr na fotografii opozičního politika Alexeje Navalného, který zemřel v ruském vězení. Soudce zatím nekonal. Naděždin ale oznámil, že mu vyšetřovatelé zakázali výjezd ze země. Kreml zjevně nechtěl riskovat další fronty nespokojených občanů. A také na pozadí nedostatku benzínu, ukrajinských dronových útoků a poklesu popularity Vladimira Putina nechtěl připustit k volbám člověka, který otevřeně mluví o tom, že válka na Ukrajině byla chyba a je potřeba ji ukončit.
0: To byl Ondřej Soukup. Už od chvíle, co Rusko napadlo v roce 2022 Ukrajinu, se spekuluje o tom, zda by Putinova armáda mohla nebo nemohla ve svém vojenském tažení pokračovat i do jiných částí Evropy. Mnozí odborníci ovšem upozorňují, že Rusko už se zbytkem Evropy válku vede, a to sice informační. Více už dodává spolupracovník serveru Forum 24 Martin Fendrich.
4: Deník N otiskl velmi poučný komentář Edwarda Lucase, známého britského novináře, publicisty a spisovatele, experta na východní Evropu a Rusko. Text má titulek NATO není připravené na Putinovu psychologickou válku. Začnu koncem. Lucas konstatuje, že systematické státem sponzorované podvracení, provokace a s nimi spojené psychologické hry jsou špinavá záležitost, která se odehrává pod formálním prahem ozbrojeného konfliktu. Přesto jde o válku, a to o válku, kterou právě prohráváme. Lucas nemluví jen o Británii, mluví o Evropě, o NATO a mluví i o nás. Nejdřív nás uklidní, v současné době nehrozí skutečná válka jako na Ukrajině. Rusko je vojensky příliš slabé, aby napadlo jakoukoliv zemi NATO. Tím ukolébavka končí. Rusko Lucas vidí jako stát, který vede válku nervů. Ta ohrožuje naše mozky, zmiňuje množící se varování politiků i tajných služeb. Rusko podle nich plánuje operaci pod falešnou vlajkou. Zinscenovaný útok, který poslouží jako záminka k eskalaci. Ku příkladu, zinscenuje vypuštění ukrajinských dronů z území Polska nebo Pobaltí. Ty zasáhnou cíle v Kaliningradu. Pak Rusko obviní země na to, že útoky umožnili, a bude chtít vyšetřování, stíhání a další kroky. Pokud bude Putin odmítnut, pohrozí úderem na území NATO a provede ho. Bude to test aliance. Lukas si nebere servítky. Británie podle něj není na takový scénář vůbec připravená, nejen vojensky. Především proto, cituji, že naše národní mentalita je slabožská a rozbředlá. Popisuje, že britské centrum pro extremismus a demokratickou odolnost vydalo zprávu Británie pod tlakem. Podle ní je čtvrtina Britů tak silně zklamaná svou zemí, že by tito lidé v případném konfliktu mohli podpořit Rusko nebo Irán. Z jiného výzkumu plyne, že 48% britských obyvatel by se nebylo ochotno chopit zbraně. Prosím, a teď si představme, jak by to vypadalo u nás, v naší rozhádané, lžemi léta krmené zemi. Jejíž vládní koalice není ochotna pomoci Ukrajině, aby se bránila, a pravidelně útočí na ukrajinské uprchlíky. Lukas připomíná, cituji, že britské skalené myšlení a ustrašenost pramení z let plných lží a mlžení. Četné ruské útoky na osoby i infrastrukturu u nás v Británii se zametaly pod koberec, bagatelizovaly nebo prezentovaly jako ojedinělé incidenty. Připomíná nevyšetřené vraždy více než desítky kritiků Kremlu, k nimž v Británii i jinde docházelo po 2 desetiletí. Já zase připomenu, že u nás ku příkladu místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala tvrdí, že pro účast Rusů na explozích ve Vrběticích neexistují důkazy. Lukas píše, že na summitu NATO v Ankaře se sice na doprovodných akcích aktivně debatovalo o ruské rozkladné taktice, ale během formálních jednání téma téměř nezaznělo z obavy, že by to mohlo popudit prezidenta Trumpa. Strašné, ubohé. My Češi na tom nejsme lépe než Britové. Neděláme nic proti ruským dezinformacím, nejsme odolný národ, nejsme Ukrajinci a vláda s tím nic nedělá. Chyba.
0: Míní Martin Fendrich. Jednou z možností, jak mohou státy šířit svůj vliv nenásilnou cestou, je zdůrazňování kultury a svých hodnot. Tato specifická kulturní diplomacie může být zárodkem silných osobních vztahů, které přesáhnou oficiální rovinu i volební období. Osobní vzpomínky na americké diplomaty z 80. let připojuje publicistka a divadelní dramaturgyně Kristýna Žantovská.
5: Spojené státy oslavily 250 let své nezávislosti a mně se vracejí vzpomínky, i když ne tak vzdálené. Vzpomínky na pražskou misi Williama Lurse, kariérního diplomata Reaganovy administrativy a jeho ženy Wendy. V polovině 80. let minulého století nám dali lekci diplomacie, chytré, znalé a překračující hranice běžné kariérní rutiny. Byli otevření, skutečně se zajímali o to, kde se ocitli, a nebáli se. William Lurs zemřel před rokem, letos v květnu by oslavil 97. narozeniny. U té příležitosti se v Praze po letech objevila jeho žena Wendy a vzpomínání na staré časy proběhlo jak jinak v knihovně Václava Havla. Bill a Wendy, jak se jim mezi našinci říkalo, byly nerozlučná bojová jednotka, která v rámci diplomacie možného otevírala dveře, kam mnozí diplomaté nikdy nevkročí. Do rezidence v Pečkově Vile v Davicích zvali disidenty Havla, Dinsbíra, Urbánka, Klímu, Vaculíka, mezi jinými, a spoustu intelektuálů a překladatelů z takzvané šedé zóny. Oslavy 4. července konané na zahradě Vily byly pověstné, doslova karneval svobody názorové i generační. Já se nejvíc těšila na veterány druhé světové války, především letce z Royal Air Force. dokonalí gentlemani, kteří i po 40 letech v komunistickém režimu, který s nimi tak zamával a nikdy jim za statečnost nepoděkoval, měli důstojnost a chování, s jakými se tady muži už nerodí. Bill a Wendy považovali kulturu za nejlepší diplomatický nástroj. V roce 1985 pozvali do Prahy spisovatele Kurta Vonnegata a Williama Styrona. Nakladatelství Odeon právě pro velký zájem vydalo dotisk Styronova románu Sofiina volba a nakladatelství Práce Vonnegatovi Sirény z Titanu. Při procházce Prahou, mírně zinscenovanou, se spisovatelé ocitli před knihkupectvím. Myslím, že to bylo slavné Fischerovo v Kaprově ulici. A nemohli uvěřit, že lidé stojí trpělivě ve frontě, dlouhé frontě, ne na toaletní papír, ale na knihy. V jaké zemi zaslíbené se to ocitli. A přijeli další literární prominenti, Edward Albee, John Updike, Edgar Lawrence Doctorow, básník Galway Kinnell, všichni na pozvání Billa a Wendy. Lursovi odjeli z Prahy v roce 1986 a po sametové revoluci podporovali otevřenou společnost a její transformaci k demokracii, třeba založením nadací, na podporu mladých umělců, studentů, občanské společnosti a mnoha dalších. Skutečná diplomacie, vzdělaní diplomaté, si jsou vědomi, že kultura je právě tou oblastí národní identity, která vytváří solidní a hluboké vazby, vztahy, přetrvávající mnohonásobně horizont jednoho volebního období. V případě Billa a Wendy i 40 let. Žádný obchodní kontrakt takovou sílu nemá.
0: A slova Kristýny Žantovské zazněla na závěr dnešních Názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
6: V radioknize čteme z deníkových záznamů Ludvíka Vaculíka, které vydal v románu Český snář. Popisuje v něm prostředí disentu konce 70. let, ale také život společnosti v době normalizace. Pro rozhlas román připravila Alena Heroutová, v režii Vladimíra Ruska, čte Jan Vondráček.

Neděle 3. června 1979. Léto je teď, v létě bude zima. Teplota je od rána 18 stupňů na hrušni ve stínu, k poledni dosáhne 30. Napustím si vaničku studené vody a nořím se do ní. Hadice při napouštění se chce narovnat, vyskakuje z vaničky. Taky zastrčím do těžké skleněné nádoby a tu teprv postavím do vaničky. Madla žasne. Ty jsi génius mozkem. Za moment však dodá. Ale napíšou o tobě, že tě zničili ženské. Proč by o mě měli psát, řekl jsem. A kdo? Se ženami v mém životě to přehání. Já s nimi skoro nic nemám. A i to je přehnané. Nesmějí se nafukovat případy, jaký jsem měl v úterý s paní P., kdy jsem si jako renomovaný kavárenský povaleč dal schůzku na terase restaurantu Praha Expo, abych s ní mluvil o její povídce Lorelai. Pondělí 4. června 1979. Zavřených lidí je zatím 10. Je mezi nimi Otka, pan Václav, Petr Úl, oba Němcovi. Zajel jsem za Petrem Pithartem a s ním pak za Grušou a za Ivanem, co budeme dělat. Nikdo však nezná formulaci obvinění. Nemohli bychom se jich nějak přesněji zastat, nežli pusťte je. A tak přijímáme názor Ivanův, i když jsme Ivana nezastihli doma, že se nedá zatím dělat nic. Já se jako vždycky točím v duchu okolo nelákavého nápadu, že bych měl udělat něco aspoň za svou osobu. Jenže jsem se už vzdálil sólovému vystupování. Bojím se nasednout zas na kolotoč otrav, když se mi podařilo uvolnit si čas a pozornost pro psaní a širší přemýšlení a když mám tolik nesplněných záměrů. Teprve se vzpamatovávám ze zimního sklíčení, které, jak poznávám dodatečně, bylo veliké. Dnes je tomu 30 let, co jsme se s mojí milou ženili. Události bylo, jako každého roku, vzpomenuto. Tentokrát s rozměrnějším darem, obrazem od Vlastimila Beneše. Jsou to hlubočepské travnaté svahy a skály, místo, kam jsme chodívali s malýma děckama. Obraz je malován roku 1974, kdy jsem na procházky chodil s Madlou moc málo. Moc málo. A ona chodila na výstavy po památkách sama. Příležitostně s panem Benešem. Pondělí 11. června 1979. V pátek dopoledne byl jsem na morálce u majora Fischera se zlatým pečetním prstenem. Řekl jsem si, že nebudu o nich mluvit, ale když mi pořád nedají pokoj, že budu. Na čem jsme se dohodli posledně, pane Vaculík? Na ničem, myslím. Ptal jsem se vás, jestli píšete nějaký další fejeton a vy jste řekl, co? Že ne, protože píšu něco jiného. A co je tohleto? Ukázal mi xerox. Jaro je tady. Řekl jsem jako nezdárný školák. To už bylo napsané. Proč jste mi o tom neřekl? Nevím, proč bych to říkal, to není pro vás. Začal výjímat věty z obsahu, četl lámaně, nezvykle. Co je to kahát? Zeptal se. To má být kabát, řekl jsem. Přepnul jsem na automat. Nebudu se přece vážně hájit, vzrušovat, přijít. Budu tu prostě zas 2 hodiny, on mi své musí říct a přitom učit toho mladého kluka, co je tu s námi. My si nedáme rozvracet pořádek, každý stát se brání rozvratu, kdybyste svou prací vytvářel hodnoty pro společnost. Co jste vlastně za těch 11 let vytvořil, můžete mi říct? Pište si prosím, ale ať je to pro tuto republiku. Co míníte zase tím kravínem? Kdo jsou ty krávy a ten plevel? Vymrzne to jako myši. Koho tím míníte, nás? Každá nádoba jednou přeteče. Děje se vám nějaká křivda? Tak co se o ty lidi staráte? Spáchali trestný čin a teď spadla klec. Vždyť vám už bylo 50 let. Život je vcelku krátkej, můžeme říct, nebo snad ne? Já tohle to nechápu. Můžete mi to vysvětlit? Vy pořád nic neříkáte. Jednou platí určitý zákony. Je vám zapotřebí být v nějakým výboru na obranu těch takzvaně nespravedlivě stíhaných? Doutnavka mého automatu zamrkala.
Toto byla asi ta jediná a hlavní věta, na kterou jsem měl podle pravdy asi říct, ale já přeci nejsem v žádném výboru. Mlčel jsem. Pauza. Usmál jsem se. On taky škubl ústy. Nevím už, kdy mi prvně napadlo, že sbírají takové věty a jako korálky navlékají je na šňůrky, aby mě někdy později na nich předvedli přežvíkavému obecenstvu v televizi při večeři. Je pořád teplo, ale v noci přijde někdy zdravá bouřka. Zaorává se poschlé obilí. Je už léto, po Praze je krásné chodit. Když jsem dnes otevřel, vyrazila proti mě Bibisa a šli jsme ven. Na schodech ke mně pořád otáčela ohromné oči. Vyšli jsme před dům, Bibisa si lehla a udiveně si olizovala pálící tlapky. Vzal jsem ji na ruku a odnesl přes ulici do stínu. Panička nepřišla. V uniformě civilní obrany cvičí na škváře.

Pátek 22. června 1979. Vyšel jsem ráno z domu a rozhlédl se ze stínu po Slunné ulici nahoru a dolů. Naše ulice je teď tichá, jak bývala, když jsme sem roku 1956 přišli. Tehdy to byl její normální stav, dnes havarijní, protože ji odsekli od nábřeží, které přestavují. Šel jsem pomalu. Zahnul jsem kolem květinářství a hned jsem byl na ulici plné aut i lidí. Některá auta najela až na chodník a muži stahovali z nich plechové vany s masem, kouleli sudy piva, nosili bedny s čerstvou pranou mrkví a překládali balíky čistého prádla. Přiletěla udýchaná a dlaněmi, jako by si chtěla uklidnit tep krve ve spáncích. Budeš mě chtít ještě vidět, vykřikla polohlasem. Já, řekl jsem. Chvíli dýchala, potom pravila. Udělala jsem ti strašnou věc, viď? Neudělala mi vůbec žádnou strašnou věc. Díval jsem se na ni a snažil se poznat, jestli mi to říká jako žena či jako děcko, a s lítostí viděl, že žádné rovnoprávné počínání mezi mužem a ženou nesejme z muže, když je o tolik starší jako já tady, tu obyčejnou, nepohlavní, starou odpovědnost za mladšího člověka. Neudělala jsi mi žádnou strašnou věc, Heleno, co to povídáš, Heleno? Pátrala na mě očima. To já jsem asi, bohužel, měl na tebe víc myslet jináč. Pátrala očima, co to znamená. Pak zrudla a pravila. Teď to ale zas nějak není v pořádku. Proč? Ptal jsem se s údivem. Jevím se ti jako nějaká malá holka, řekl jsem. Ale kdybych já měl takovou dceru jako si ty, tak s ní budu spávat, buď klidná. Zamyslela se a pozvedla. A to ti věřím, řekla. Jak to? Zarazil jsem se. Protože to říkáš. Byla k objímání, ale rozešli jsme se na ulici před restaurací u Prince stručně, rychle, každý v jinou stranu.

0: Neděle 24. června 1979. Zmysleli jsme si natáhnout mezi domem a zrušeným přístřeškem kamennou zeď. Prostor se tím zas o něco víc uzavře. S jistotou za zády bude se člověk moci víc oddat pohledu do krajiny, na pahorek s kostelem a slavným hřbitovem. Přestanou tu taky courat místní lidé, kterým se nechce řádně obcházet pozemek. Ta prastará stavební technika, kámen, hlína, mě baví. Každý příspěvek do zdi musí se i pětkrát obrátit, než sedne. Kameny se musí vázat podélně i na šíř, aby se zeď nerozjížděla pak svou vahou. Ani mě nebavilo jíst. Po kamenných, nahranách, olámaných schodech vyšel jsem do patra. Domem táhl teplý chlad, vonělo dřevo, kámen, prastarý kouř a můj čekající slaměný klobouk. Ten jsem si nasadil ve své cele a přistoupil k oknu. Ale hleděl jsem jenom do mocné zeleně ořešáku. Prohlédl jsem zamazané spáry ve zdi, zeď se odposledně nehnula. Obrátil jsem se od okna do bílé místnosti zalité plným letním zeleným šerem. Byla tu jenom veliká ruční postel, židle a stůl. Tak to tady všecko jenom čeká a trvá mnoho let. Zalákal mě stůl. Když jsme se večer dnes vraceli do Prahy, stáli jsme dost dlouho v hoštce před závorami. Zdena pořád kouřila. Byla bosky, šlapala pedály bosa. Tím jsem si musel vzpomenout na jeden náš dávný, mnoho let starý dohovor. V jednom jeho bodu pocítil jsem teď nejasnost, proto jsem se zeptal. Nevím, jestli se nepletu. Řekla jsi, že tě mám pochovat bez rakve, hlínu přímo do obličeje? Přikývla. Středa 27. června 1979. Přišla Eva Kantůrková. Chtěla bych podepsat ten protest, řekla sametově. Já taky, řekl jsem. Co pak ty ho nemáš? Vždyť se říká, že ty jsi ho psal. Nepsal. Když lítám s jedním, nemůžu lítat s druhým. No ale, žasla, ty tomu necháváš jen volný průběh? Jsou tam přeci kamarádi a kolegové, nevinní slušní lidé, z toho tři ženské, z toho jedna matka sedmi dětí. Četl jsem už tři návrhy textu a podepsal bych každý. No počkej, ten jeden připouští jejich vinu. Mně to tak nepřipadalo, řekl jsem. Jsi taky pozvaný k Vladislavovi na oběd? K Vladislavovi sice právě jdu, ale o žádném obědě nic nevím. Na ulici Eva řekla. Ivan Klíma mi zmařil vydání Černé hvězdy v zahraničí. Jak zmařil? Vždyť máš na to smlouvu. Mám, ale tak proč to pořád nevydávají? Někdo odsaď to musel zarazit. Jiří Gruša si taky myslí, že to byl Klíma. Ale to je nesmysl. On mě nemá rád, no? Ty jeho taky ne. Jenže tohle bych mu nikdy neudělala. On to tobě taky neudělal. Jak to víš? A jak ty to víš? Gruša si to myslí. Už toho měl dost, tak to z něj vylítlo. To se Jirky zeptám. Klidně se zeptej. Já vím, ty musíš hájit kamaráda, to se o tobě říká. To je, Evo, blbost. Já přeci vím, jaký je Ivanův postoj k takovým věcem. Mohl by nanejvýš říct, kdyby se ho někdo přímo zeptal, že se mu ta knížka nelíbí, ale nikdy by to neříkal, kdyby šlo o rozhodnutí vydat nebo nevydat. Vím, jak mu záleží na tom, aby naopak co nejvíc věcí venku vyšlo. Ale já se ho taky zeptám. Ty mu to řekneš blbě. On to stejně zapře a na mě bude ještě víc naštvaný. Víc už nemůže být. Zůstaň klidná. Tak vidíš. A proč? Já to nechápu. Já jo, prý si mu počmárala rukopis. Vždyť mi ho půjčil, abych mu dala svý připomínky. To je teda nehorázné. Já, když jsem četl tvou Černou hvězdu, dal jsem ti seznam svých poznámek na extra listech a v tvém textu jenom křížky slabě tuškou po straně. Ty jsi mu to propiskou vepsala přímo do textu. Zničila jsi mu kopii.
1: Toho tak naštvalo?
0: No jistě. Zuřil a plival.
1: Tak vidíš, on tam ale měl úplně nemožný věty a jedině ty se mu přímo opravila.
0: Ty chceš opravovat věty Klímovi? Vrtěl jsem hlavou v tramvaji, až se kymácela.

0: Čtvrtek 28. června 1979. Janek dnes dělal písemné zkoušky a pohovor na strojní fakultu. Příklady vypočítal správně. Na otázky všeobecné odpověděl také správně. Maturitu má na jedničku, takže ho asi nepřijmou. Pohovor měl takovéto momenty. Co soudí dneska váš otec o socialismu s lidskou tváří?
1: Nevím, my o tom nemluvíme.
0: Co o něm soudíte vy? Myslím, že už k samému pojmu socialismu vůbec patří lidská tvář. Ale co si o tom myslíte jako o heslu pravice v roce 1968?
1: Nic, byl jsem malý.
0: Váš otec byl ze strany vyloučen nebo vyškrtnut?
1: Nevím.
0: Musel jste to přeci uvést ve svém životopise.
1: Neuvedl jsem, je to můj životopis.
0: Ondráš koupil dort.

Neděle 1. července 1979. A máme červenec. Zahájil jsem třešeň. Nemá jich moc, nalétaly včely, ale jsou pěkné, čisté a stačí jich právě na jídlo a na rozdání. Byl jsem nahoře, pískal jsem si a myslel, zase jsem na třešni, bože, však je to onehdy. Stejný pocit mám, když na vánoční stromek věším baňky, které jsem asi před 14 dny teprve sundal. S Janem Procházkou jsem mluvil 14 dní předtím, než umřel. Pravil, už je to dobré, teď potřebuju trochu zesílit. Jeho dcera Lenka, nevím, kolik má roků, za mnou přišla, abych si přečetl její Růžovou dámu. Dřív dávala číst své věci Pavlu Kohoutovi. Ten se, tuším po Procházkově smrti, o jeho rodinu trochu staral. Těch dětí je několik, nevím kolik, a prapodivné je, že zřejmě vyrostly a dospěly, aniž se o ně společnost zajímala. Z vlastních sil. Většina lidí, co znám, nevěděla si s Procházkou morálně jaksi rady. Spisovatel, člen UVKSČ, styky s prezidentem Novotným. V jeho tvorbě byl čerstvý venkovanský rozum a cit. V jeho životě stejně venkovanský respekt k hradu. Pochopitelně. Je starou známou vinou hradu, že nás venkovany zklamává. Jaký Masaryk, takový Čapek, říkali někteří trefně. Mně se to však už tehdy nezdálo úplné a celé. S Procházkou stala se mi věc, která mě vždycky zahambuje. Blížil se ke mně otevřeněji, než já k němu. Měl mě už za přítele, zatímco já jsem ho teprv zpovzdálí zkoumal. Když napíšu román, řekla mi Lenka, odmítají mě, že je to spíš film. Ve filmu zas, že je to román. Dala jsem něco do dětského nakladatelství, řekli, že je to docela dobré, ale že by to měl napsat někdo jiný. Je snědá, hubená jak lund, vylítaná holka za klukama. Veliké děcko na počátcích ženského chování, avšak z tváře podivně drsných rysů hledí pátravé oči, jež došly mnohem dál. Na 60. stránce rukopisu, klepaného dost pečlivě, jsem si uvědomil, že už jsou tu 4 dvojice postav rozličného věku a původu, jejichž život je v plném proudu a já jsem napjat, co se stane dál. Dotýká se mě to. Její jazyk je ale nevyvinutý, bez osobního zvuku. Ona o něm asi vůbec neví. Myslí asi, že záleží jenom na příběhu. Nejsem rád, že jí mám něco říkat. Nevím co a jak ani proč. Je to smůla. Ale povyptávám se jí na lecos a líp si ji prohlédnu.

0: Středa 4. července 1979. Natrhal jsem včera košík třešní. Umyl se, rozloučil se s manželkou a jel do Prahy. Doma jsem vyndal všecko z kapes, jenom občanský průkaz jsem si nechal a šel s třešněmi k Tominům. Netečně a bez pozdravu jsem už z dálky nastrkoval průkaz dvěma policistům, co tam sloužili u Tominových dveří dělnické třídě, a zmáčkl jsem zvonek. Nikdo nejde doma, pravil jeden ze silných mladíků. Položil jsem košík na práh. Tady ho jistě nikdo neukradne. Ani stín porozumění pro vtip neozval se v jejich hlasu, když mi pravili, že oni budou střídáni. Mohla by vzniknout nejasnost, proto bude lepší, když košík nechám u sousedů. Zazvonil jsem tedy u vedlejších dveří. Muž přijal košík, zavřel dveře a ihned jsem uslyšel, jak uklidňuje zběsilé děcko. Ne, to nemůžeme, to je pro pana Tomina. Na trhu totiž není ani pecka. Podrážděn takovými výsledky, bylo už téměř 10 hodin, zajel jsem ke Zdeně. Našel jsem ji oblečenou a načesanou sedět u stolu nad chladnou kávou, levou rukou podpírala si loket pravé, v níž držela cigaretu. To se divíš, co? Řekl jsem. Vůbec ne, řekla. Já se naopak do této chvíle divila, že nejdeš. Co děláš? Rozhlédl jsem se. Přemýšlím, jak je to možné. Sestavila jsem docela složitý program, dala do stroje a stroj to přijal, což znamená, že tam nebyla chyba. Mám pro tebe taky příznivou zprávu, řekl jsem. Podepsal jsem tě na protest adresovaný prezidentovi.
1: Výborně. A nezůstaneš tu teda?
0: Zavrtil jsem radostně hlavou a pravil mazlivě. Ne, miláčku. Opakovala po mně ve zmenšeném měřítku můj pohyb i tón. Já vím, že ne, miláčku, ale zeptat se snad můžu. Chceš si zapálit cigaretu nebo některý ze svých doutníčků? A ještě další příznivá událost. Jak jsme u rybníka závodili, kdo dál dohodí kamenem, a Jiří ležel na břichu. Zdena vstala, vzala kámen, hodila, zařvala a skroutila se v bolesti do trávy. Za dva dny vysvětlo, že si šťastně odtrhla srůst pohrudnice, takže dýchá volně, jak dávno nedýchala.

Pondělí 9. července 1979. Byli tu Ungerovi, kteří odjedou asi za měsíc. Ptal jsem se Oldy, co v té Kanadě tedy bude vážně dělat. Nevím. Dřevorubce asi ne, na to jsou tam fachmani, kterým to jde líp od ruky. Provedl jsem je po zahradě a Olda řekl: teď už rozumím. Já, kdybych měl něco takového, taky nepomýšlím na odjezd. Nepomýšlel bych ani jinak, řekl jsem. Není to však pravda, pomýšlel jsem už. Ale vždycky poznal, že já nesmím. Nemám už vlastně jiný prostředek boje, než zůstat. Pravil jsem, až se tam usadíte a rozhlédnete, vyhlédni mi také něco. Co by to tak mělo asi být? Přemýšlel jsem. Zjišťuju, že já nemám žádný plán náhradní existence. Nechci vlastně dělat nic jiného, než co dělám. Ale kdybych už, tak nějakou ze základních lidských činností. Farma, stáda, obilí, dřevo. Olda pravil. Pro naši generaci je tahle země odepsaná. I kdyby se zamkl ve svém domě a řekl si, že se tě nic netýká, ono to za tebou přijde. Nějaká otrava buď z Národního výboru nebo ze školy kvůli dětskám, nemluvě o zaměstnání. Ani jedinou věc nemáš, člověče, jen ve své kompetenci. Chci, aby moje děcka byly celými lidmi a ne, aby z nich byly takové trosky ohlodané státem, jakými jsme my. Nejhorší je, řekl jsem, že to nikdo nechce. Já myslím, že ani vláda ne. Ty seš pořád ten starej, smál se Olda. Ale to je mé přesvědčení. Lidem, kteří mají věcně konkrétní odpovědnost za stát, musí být těžko jako nám. Aspoň některým. Někdy. Proto je mi blízký názor Pithartův. Jedna věc je soud o poměrech a druhá, jak si v nich počínat. To je látka na přemýšlení. Zatímco absolutní negace nenechává k přemýšlení už nic. Vychází z ní rezignace nebo útěk. Iva Ungerová si libovala, že se u nás může najíst jahod. Nakonec jsme se vlastně nerozloučili. Čtvrtek 12. července 1979. Seděli jsme v kavárenské ohrádce před hotelem Ambasador na Václavském náměstí, pili kávu a dívali se na lidstvo táhnoucí kolem nás za barevným plotem. Už to dokážu. Ještě tak před 3 lety bych nedokázal sedět tu jak na výstavě. Co se změnilo? Jsem sám sobě lhostejnější. Nemyslím na to, jak působím. Nýbrž prostě působím. Jsou pro mě podívanou všichni oni. Jenom se přesvědčím, jestli jsem správně zapnutý a sedím. Další stádium uklidnění. Asi bude sedět i nesprávně zapnutý.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: K čemu nám v ekonomice slouží peníze?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Peníze v ekonomice potřebujeme proto, abychom byli schopni měnit a tedy kupovat zboží a služby, které nabízíme za ty, které potřebujeme. Jde tady o jakési univerzální zboží, v jehož hodnotu všichni věříme. Šetří nám práci a náklady, které by jinak s veškerou směnou souvisely. Pomocí peněz také vyjadřujeme účetní hodnotu věcí a služeb. Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Dnes je jejich hodnota založena především na důvěře, že neztratí svoji hodnotu a můžeme s nimi dále platit. Změnila se i forma peněz, kterou používáme. Častěji než hotovost totiž využíváme peníze bezhotovostní. Těch je v ekonomice pětkrát víc než bankovek a mincí. Peníze do oběhu dává centrální banka a jejich množství mohou násobit i běžné banky tím, že lidem a firmám poskytují úvěry. O tom, kolik peněz v ekonomice potřebujeme, aby dokázali pokrýt veškeré transakce, rozhoduje také to, jak rychle jsou lidé a firmy schopny peníze, které získají, utrácet a tedy vracet do oběhu. To se nazývá rychlost peněz a podle ní musí centrální banka objem peněz v ekonomice správně nastavit.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Pád armádního vrtulníku na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Armáda dočasně zastavila provoz strojů Venom a Viper. Francouzské úřady evakuovaly tisíce lidí kvůli rozsáhlému požáru v oblasti Bordeaux. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. A dnes bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami, teploty až 25 stupňů. Je pátek 24. července, u hlavních zpráv vás vítá Rozálie Machartová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Jedna vojákyně zemřela a dalších 7 lidí se zranilo při pádu helikoptéry Venom na vrtulníkové základně v Náměšti na Oslavou. Stroj se zřítil přímo na prostranství před hangárem. Co přesně bylo příčinou havárie, teď zjišťují experti z Ministerstva obrany.
3: V místě působí inspekční orgán Ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V tuto chvíli se vám nikdo nevyjádří jasně, dokud nebudou všechny okolnosti zváženy. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků.
4: Uvedl při tiskovém briefingu před branami náměštské základny ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Podrobnosti k nehodě přidal velitel vzdušních sil generál Petr Tománek.
5: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
4: Uzemnění se bude týkat i vrtulníků, které jsou aktuálně na zahraniční misi v Polsku. Znám ještě nad Oslavou Milan Soldán, Radiožurnál.
2: Dočasné pozastavení provozu se týká všech amerických vrtulníků systému H1. Česko jich má dohromady 12.
6: Kromě 8 vrtulníků Venom jde i o 4 stroje Viper, říká mluvčí armády Gabriela Kugler.
7: Armáda vlastně využívá jak Venoma, tak Vipera pro přímou palebnou podporu a přepravu výsadkářů a záchranné operace.
6: Vrtulníky H1 už několik měsíců pomáhají chránit vzdušný prostor východního křídla NATO. Létají na východě Polska u běloruských hranic, kam v minulosti pronikly ruské drony. Teď je armáda podle Kugler nebude používat ani na zahraničních misích.
7: Předmět nehody je vlastně ve vyšetřování a proto jak v České republice, tak na území Polska vrtulníky nebudou létat.
6: Česko má v budoucnu od Spojených států dostat ještě dalších 8 vrtulníků systému H1 jako dar za pomoc Ukrajině. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD chce obnovit pravidelné letecké linky z Prahy do Číny. Oznámil to po jednáních v Pekingu, kde se v rámci oficiální návštěvy setkali s vysokými čínskými ústavními činiteli.
8: Se svým politickým protějškem jednal Okamura například o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny.
9: Čínská strana sdělila, že z jejich pohledu tomu nic zásadního v podstatě nebrání. Je potřeba samozřejmě, abychom teďka pokračovali v tom narovnání vztahů.
8: Tématem byla i přímá letecká linka mezi Prahou a Šanghají. Náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský zase pokračoval ve vyjednávání o Čechovi zadrženém v Číně kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
10: Oni reagovali s tím, že to vnímají toto téma a že mají také své téma. A já si myslím, že je zásadní, že jsme toto téma na takto vysoké úrovni, na vrcholové úrovni s čínskou stranou otevřeli.
8: Se zadrženým jsou prý čeští zástupci v kontaktu. Jednání s čínskou stranou mají i nadále pokračovat. Z Pekingu Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Přes 20 000 lidí evakuovali na západě Francie kvůli silnému požáru. Plameny už spálily zhruba 4 800 hektarů nedaleko města Bordeaux. S ohněm bojují stovky hasičů, vojáci a několik hasicích letadel.
11: Máme strach. Právě jsem se pohádala s partnerem, snažila jsem se ho přesvědčit, ale nechce odjet.
12: Popsala francouzské televizi obyvatelka městečka Léš Kapferé. Plameny tam poničily první dům a rozšířily se na hřbitov. Starosta Philippe de Gonville označil situaci za znepokojivou. S ohněm bojuje na 800 hasičů, vojáci, několik letadel a vrtulníků. Obří požár na stejném místě zaznamenali už před 4 lety. Oheň se rozšířil v Borovicově lese. Práci hasičů komplikuje nepřístupný terén a silný vítr u pobřeží. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldiny ve čtvrtek požádala děčínský soud, aby prodloužil vykázání jejího muže z domova. Policie Foldinu před minulý týden vykázala kvůli podezření z domácího násilí a zabavila mu několik střelných zbraní. Jeho vykázání končí tento týden. Soud ale může před běžným opatřením lhůtu prodloužit.
13: Mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová řekla, že soud musí o předběžném opatření rozhodnout do 2 dnů.
14: Dnešního dne byl doručen návrh na vydání předběžného opatření ve věci domácího násilí. Soud musí rozhodnout do 48 hodin od podání návrhu.
13: Jaroslav Foldina nechtěl předběžné opatření komentovat.
15: Já se k tomu v této chvíli nechci vůbec vyjadřovat, počkám si na nějaký vývoj a byl bych rád, kdyby se ty věci srovnaly, uklidnily.
13: Foldina je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku i své děti. Artur Janoušek, Radiožurnál.
2: Společnost Cream, která je vlastníkem požárem poničené budovy číslo 34 v baťovském areálu ve Zlíně, převzala rozhodnutí stavebního úřadu o jejím neodkladném odstranění. Firma zároveň pokračuje v zabezpečení celého prostoru. Okolí budovy zůstává oplocené, osvětlené a střeží ho bezpečnostní agentura. Další postup popisuje mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
16: Rozhodnutí stavebního úřadu nám bylo doručeno do naší datové schránky, to můžu potvrdit, takže teďka v nejbližších dnech se s tím budeme seznamovat a podle toho samozřejmě přijmeme adekvátní kroky, tak abychom naplnili podstatu toho rozhodnutí.
2: Budova začala hořet 9. července ráno. Oheň stovky hasičů likvidovali celkem 15 dnů. Do českých kin vstoupil vítězný snímek letošního karlovarského festivalu Padlé ovoce. Snímek vypráví o dvou mladých ženách, které pracují v těžkých podmínkách textilní továrny v Myanmaru.
17: Uprostřed textilní továrny jednoho průmyslového města čelí hlavní postavy pracovnímu vyčerpání, sociálnímu útlaku i ekonomické nejistotě. I přes tento drsný rytmus všedních dní ale nepřestávají dvě hrdinky snít o lásce a úniku.
18: Velký dík samozřejmě porotě filmovému festivalu, že nám dalo tuto šanci. Velký dík Českému audiovizuálnímu fondu, který ten film podpořilo. Navzdory tomu, že to má samozřejmě parametry maximálně rizikového projektu a některé věci, jak to probíhalo, nebude nikdy možné říct veřejně.
17: Poděkoval Vít Janeček, který snímek režiséra Anga Pjouna koprodukoval a společně s ním pak převzal na slavnostním zakončení filmového festivalu v Karlových Varech hlavní cenu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal mistrem světa. Zlato získal na šampionátu v americkém městě Oklahoma City. Přímo v dějišti závodu mu k úspěchu gratulovali předchozí světoví šampioni Prskaves s Přindišem, kteří Jakuba Krejčího v začátcích kariéry ovlivnili.
19: Každý nějakým způsobem a chtěl jsem si od každého vzít něco, ale zároveň jsem chtěl já být tím nejlepším vzorem pro ty další generace a pro ty nejmladší vodní slalomáře. Že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega rád stranou a pogratulovat si a popřát si a přát to těm ostatním.
2: A fotbalisté Hradce Králové vyhráli v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy v Norsku 1-0 nad Tromso. Naopak Jablonec ve stejné fázi konferenční ligy prohrál v chorvatském Varaždínu 2-3. Odvety jsou na programu za týden v Česku.
20: Nebezpečí na D8 Lovosic a také na pražském okruhu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy opatrně u sjezdu na Lovosice. Na 48. kilometru stojí nepojízdné vozidlo. Je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Nepojízdné auto pak nepřehlédněte i na pražském okruhu, a to směrem z letiště na D1, stojí před sjezdem na Barrandov na 17. kilometru, také v odstavu, provozu nebrání. A na silnici 370 je zastavený provoz z Dolní Libiny do Tvrdkova u Mirotína. Rvalo tam osobní auto, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noční teploty klesnou mezi 11 a 7 stupňů Celsia, ale v oblasti Krušných hor a Šumavy hrozí i slabý mráz. Dnes budou většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní, teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout.

0: do brněnského studia. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Rozhovor natáčíme 1:30 před vysíláním. Vy jste zastáncem pro někoho možná razantního řešení chronického problému se sinicemi v novomlýnských nádržích, jejich vypuštěním. Co tím získáme?
1: No, já bych neřekl, že jsem přímo zastáncem samotného vypuštění. Já jsem ale velkým zastáncem, a nejenom já, ale i skupina dalších lidí, co se mnou tuto iniciativu začala, aby se tato varianta vůbec dostala na stůl a začalo se o ní seriózně a kriticky, ale hlavně věcně diskutovat. To v současné době totiž není tak. Dokonce bych řekl, že nejsme nikdo z nás vyloženě nekritickými podporovateli samotného vypuštění jakékoliv nádrže. Dobře si uvědomujeme, že to je složitý problém a je to potenciálně velká změna, a proto se záměrně snažíme vést diskuzi, která bude co nejotevřenější, protože význam téhleté změny nutí nebo tu situaci posouvá do roviny, kdy to nesmí být rozhodnutí ani jednoho člověka, ani jedné instituce, ale musí to být nějaká co nejširší, co nejlépe informovaná, pokud možno celospolečenská shoda.
0: No a vy tedy navrhujete vypustit spodní nádrž nebo spodní a střední, jak to vidíte?
1: Těch variant je víc. Já bych chtěl říct, že my chceme dát argumenty pro jednotlivé varianty na jeden stůl a začít o nich diskutovat, jaké jsou pro a proti jednak toho současného stavu, anebo i těch jako různých alternativ. Co se teďka jeví jako asi nejrealističtější, je například právě ono často opakované přeměnění dolní nádrže na suchý poldr.
0: Tak k tomu se za chvíličku dostaneme. Podle Povodí Moravy je pro rozvoj Sinic klíčová ta střední nádrž. Jak to tedy je?
1: Rozvoj Sinic probíhá v podstatě ve všech těch nádržích, v horní, prostřední i té dolní. Prostřední a dolní, ty jsou nejvíce zasažené, ale tady jde o nějaký kumulativní efekt, protože v situaci, kdy ty nádrže máme zasažené sinicemi třeba dvě, což ta prostřední a dolní jsou nejvíce krizové, tak ten celkový odběr biomasy, a tedy celková biomasa a tedy odběr kyslíku je daleko vyšší. Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak, která je z nich největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
0: No, pojďme si pro jistotu říci, proč se v novomlýnských nádržích tolik množí sinice. Hlavní problém s tím, že nádrže jsou relativně mělké a tudíž se ve vedrech voda rychle prohřívá.
1: No, zodpovědné za to jsou tři faktory. Všechny tyto tři faktory jsou důležité. Jednak je to ta teplota, potom je to nějaký celkový obsah živin a hlavně fosforu tedy. Nejenom jeho pravidelný přísun, ale i fosfor, který je přítomný v sedimentech, tedy nějaká vnitřní zátěž toho systému, a nakonec právě stojatá voda.
0: Starostové okolních obcí se k možnosti vypustit novomlýnské kaskády staví spíš neutrálně, ale odpůrci namítají mimo jiné, že by to poškodilo tamní cestovní ruch?
1: No, tady je potřeba zdůraznit, že jednak to jsou obavy zcela oprávněné. Každá změna sebou musí nést mnoho informování, aby jsme pokud možno tyto obavy umenšovali, a musí se to komunikovat opravdu dlouhodobě. To je zásadní věc. A za druhé je potřeba zdůraznit, že vypuštěním nádrže tam nevznikne nějaká obrovská černá díra, která bude nekompatibilní s jakoukoliv formou turismu. Vznikne tam ale potenciálně krajina, která bude naprosto unikátní, nebo může být naprosto unikátní, a v celé České republice v podstatě nebude mít obdoby.
0: Nádrže, mimochodem rozlohou třetí největší vodní plocha u nás, byly definitivně napuštěny v roce 1989 a byly stavěné jako protipovodňová ochrana a také jako zásobárna závlahové vody. Je pravda, že k druhému účelu nikdy nesloužily?
1: No, to není úplně pravda. On ten původní v nějaké formě se k závlahám používají, ale ten původní záměr byl opravdu megalomanský, počítal se zavlažováním nějakých 45 tisíc hektarů, v současné době jsou to třeba nižší stovky hektarů a to je dost dobře realizovatelné, třeba i s využitím jenom dvou nebo snad dokonce jenom jedné nádrže. Tam ještě potřeba upozornit, že současný odborný diskurs

0: zdůrazňuje, že takovéto velké nádrže by měly mít primárně jenom jedno využití. Protože když máme nádrž, která má sloužit například jako zdroj vody pro zavlažování a jako protipovodňová ochrana, tak se vlastně tyto dva zájmy mezi sebou perou. My totiž potřebujeme nějakou retenční kapacitu, kterou bychom mohli využít k zachycení povodňové vlny. Mm-hmm. A na druhou stranu potřebujeme ale tam té vody mít co nejvíc, aby jsme ji mohli používat pro zavlažování.
1: No a v případě tedy zrušení té přehrady, co by to znamenalo, nebo co by nahradilo protipovodňovou ochranu?
0: Ta alternativa, o které se snažíme mluvit a kterou se snažíme dostat na stůl jako smysluplnou alternativu, je suchý poldr. To je v podstatě, to si posluchači mohou představit jako takovou přehradní nádrž, ale bez vody. Jsou to tedy jenom hráze a není tam voda a na dně teče normálně nezregulovaná řeka. Jestli tato varianta je možná a za jakých podmínek a jaké pozitiva, negativa a jaké celkové náklady by převedení dolní nádrže sebou na suchý poldr sebou neslo, to ovšem v současné době nikdo dost dobře neví.
1: Ona ta dolní nádrž, tedy Novomlýnská, má jako jediná z těch tří energetické využití, na to bychom tedy museli rezignovat.
0: To je pravda.
1: Ale zatím to nemáte vyčísleno, co by to stálo.
0: Ne.
1: Povodí Moravy dlouhodobě usiluje o zvýšení hladiny o 35 cm. To by pomohlo?
0: No, tohleto je zajímavý argument, protože třeba pan ředitel pro správu povodí mi říkal, že to není pravda, že oni neusilují o dlouhodobé zvýšení o 35 cm, ale o možnost kolísání hladiny prostřední nádrže, což je vhodné pro obnovu litorálních pásem a tedy vhodné pro
1: ptáky. A to znamená co, promiňte, ta pásma?
0: Prosím?
1: Co to jsou ta pásma?
0: Příbřežní vegetace. Aha. To je třeba prostor, kde mohou hnízdit bahňáci, takové skupiny ptáků. No a tím, že se přeplaví a potom tam voda klesne, tak se tam udržuje řídká až žádná vegetace, což těm bahňákům vyhovuje.
1: Ale té situaci se sinicemi by to asi nějak nepomohlo, nebo ano?
0: Ne, to by rozhodně nepomohlo, protože jednak sinice jsou docela dobře adaptované na hlubokou vodu a druhak by to vlastně znamenalo jenom větší množství vody zatížené tady kalamitou sinic.
1: Když mluvíme o kalamitě, do jaké míry se do toho promítá současná klimatická změna?
0: No to je zcela zásadní faktor, který situaci má potenciál do budoucna velmi zhoršovat. Ono totiž vlivem oteplování nedochází jenom k nárůstu sinic, respektive k tomu, že se mohou lépe množit, ale může dojít k obměně druhového spektra, protože ty sinice, které tam v současné době jsou, sice odebírají kyslík, ale jinak jsou v zásadě neškodné. No, ale ty další sinice čekatelky, které tam už jako v těch nádržích jsou, ale zatím třeba nedominují, dokonce umí vypouštět toxiny. Takže mají potenciál tu vodu udělat nejenom bez kyslíku, ale dokonce i toxickou.
1: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity. Povodí Moravy zavedlo po loňském úhynu asi 30 tun ryb na Nových Mlýnech sadu opatření doporučených odborníky z Mendelovy univerzity v Brně, aby se situace neopakovala. Jedním z nich je posílení monitoringu, ale zdá se, že to tedy nestačí.
0: No určitě ta opatření, které povodí Moravy zavedlo, tak výrazně snížila tu současnou krizi, ale i tak, že k úhynu ryb došlo. Takže monitoring sám o sobě nestačí, musíme řešit příčiny toho problému, nikoli pouze sanovat následky. Z dlouhodobého hlediska by totiž tady to sanování následků tak nějak pořád víc a víc lezlo do peněz a už i ty současné náklady jsou výrazné. Například uvažme to, že po několik týdnů zde aktivovali v plném nasazení dobrovolní hasiči, rybáři a tak dál a nic nenasvědčuje tomu, že v dalších letech by mělo být něco jinak.
1: Ročně podle ministra životního prostředí Igora Červeného přitéká do nádrží zhruba 160 tun fosforu. Je to vůbec možné?
0: No to je velké číslo, že?
1: No.
0: No, je to fosfor, který primárně z největší pravděpodobností pochází z nedokonale čištěných odpadních vod, protože například čističky odpadních vod do 2000 obyvatel nemají vůbec žádné limity na vypouštěný fosfor a tím pádem nemají ani odpovídající technologie. Ale jak jsem už říkal na začátku, nejde jenom o ten fosfor, který pravidelně přibývá do nádrží, ale i ten fosfor, který tam je už usazený. Protože ten fosfor, který je v současné době v sedimentu, by vystačil sám o sobě na desítky let masivního rozvoje sinic.
1: No a přece jenom nebylo by nejjednodušší cestou důsledné čištění odpadních vod?
0: No to je rozhodně priorita, ale není to řešení akutního stavu. Je to řešení, které prostě bude trvat taky samo o sobě desítky let a stejně, jakmile se podaří všechny ty čističky vybavit odpovídajícími zařízeními na zachytávání fosforu, tak pořád zde ještě budeme pracovat s tím fosforem v sedimentech. To znamená, že pokud nechceme, aby v následujících 50 letech jsme museli řešit horší a horší kalamitní stavy, tak musíme se soustředit i na něco jiného, než na čištění odpadních vod.
1: A jak se podílejí na znečištění vod fosforem sami rybáři se svými návnadami?
0: To asi nedokážu posoudit, ale myslím si, že v porovnání s tím, co sem přitéká z toho povodí, to bude minoritní.
1: No a pomohlo by, kdyby se reguloval sportovní rybolov a že by se mohla omezit výsadba ryb?
0: To se často diskutuje, že je zde ryb opravdu hodně, je to jedna z nejvíce zarybněných oblastí v České republice, jeden z nejvíce zarybněných revírů, ale myslím si, že ten největší problém jsou tady sinice a že na tohle bychom se měli soustředit primárně.
1: Podle předsedy Moravského rybářského svazu Miroslava Láníčka se musí stavebně zabránit v toku sinic do koryta. Vy máte představu jak?
0: No, dovedu si představit nějaké hrázy dodatečné, něco, jako se používají v současné době norné stěny, ale tohle to je nesmírně těžké a v podstatě je to opět pouze jen sanování následků. Ta voda se bude, pokud nebudeme řešit příčiny, bude nadále zhoršovat a problém se bude zvětšovat bez ohledu, jak budeme fyzicky v toku sinic do koryta Dyje pod nádržemi bránit.
1: A jak tedy řešit ten akutní stav?
0: No, lze to právě například s průtočněním dolní nádrže z Novomlýnských nádrží, tedy že se tam vytvoří suchý poldr, čímž se zabezpečí protipovodňová ochrana a zároveň tam ale nebude stojatá voda, ale normálně průtočná řeka v původním korytě.
1: Krištof Chytrý, rostlinný ekolog z Vídeňské univerzity, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Kvůli přehradním kaskádám na Dyji, jejichž projekt se datuje z roku 1972, zanikly desítky hektarů původních lužních lesů. Věříte tedy, že by se dali obnovit?
0: No, rozhodně je nejde obnovit v tom, že nejde obnovit něco, co zaniklo, ale můžeme zde vytvořit něco nového, podobně hodnotného, protože tu lužní lesy, ale nejenom lužní lesy, ale třeba i aluviální louky, které byly v tomto prostoru významné, tak se zachovaly v nižších partiích říční krajiny Dyje a lze tedy využívat diaspory rostlin k tomu, aby se obnovovaly lužní aluviální louky třeba i v prostoru současné dolní nádrže. Sukcese samotného lužního lesa samozřejmě potrvá roky, ale na to hold nemusíme čekat, on každý ten stav, je to nějaký proces a každý ten stav od měkkého luhu s vrbami a topoly na počátku až po ten tvrdý luh s velkými duby, tak je hodnotný.
1: No, znamená to, že by se mohla časem vrátit tedy retenční schopnost té oblasti?
0: No to určitě ano.
1: Jak dlouho by trvalo navrátit přirozenou říční krajinu?
0: To je teda opravdu hodně těžká otázka. Myslíte v tom úseku současné dolní nádrže?
1: No, ano.
0: No tak, co je přirozená říční krajina? To je fakt jako otázka, na kterou v podstatě nejde odpovědět, ale já bych to využil a reagoval tak, ano. Že nestačí se z dlouhodobého hlediska omezovat na tady tenhle ten prostor dolní nádrže, ale Dyje by si zasloužila nějakou revitalizaci svého původního přirozeného koryta v podstatě na celém úseku od Nových Mlýnů až k místě, kde opouští Českou republiku.
1: A můžete tu myšlenku rozvést, přiblížit, co konkrétně by to mělo znamenat?
0: Dyje je v současné době opevněná, je regulovaná, tedy její koryto je co nejvíce usměrněné a proto i odtéká v podstatě co nejrychleji z Nových Mlýnů až do Rakouska. A kdyby se obnovilo její původní koryto, tedy obnovily se původní meandry, tak by se umožnilo výraznému zpomalení jejího odtoku nebo jejího toku, a zvýšila se nějaká vodozádržní schopnost celé krajiny.
1: A není to jenom iluzorní představa, je to reálné, kolik by to stálo?
0: Já věřím, že tohle to je budoucnost, jediná možná, a nejenom Dyje, ale všech našich říčních krajin.
1: Znamená to, že výstavba tohoto vodního díla byl fatální omyl?
0: No jak se to vezme? On to byl důsledek dlouhodobých regulací v povodí Dyje, tedy nejenom Dyje samotné, ale například i Svratky. To se dnes docela dobře ví, že i když se takhle napřimují vodní toky a zbavují se meandru, tak se potom zvyšuje nějaké nebezpečí, které se pojí s případnými povodněmi. No a potom tedy dává smysl, že poptávka po nějakém příčném hrazení na Dyji postupně rostla, až se tedy realizovala formou tohoto vodního díla. Jenomže my dneska umíme pracovat i s jinými variantami, například tím suchým poldrem a tak dál. A výhledově doufám, že bude stále častější nějak obnovovat původní koryta řek a tím pádem i zpomalovat odtok vody a zpomalovat třeba i povodňové hrozby.
1: Když se vrátíme k tomuto konkrétnímu případu Novomlýnských nádrží, pokud by měla ta dolní nádrž fungovat jako suchý poldr, není možné spoléhat na současný hrázný systém, jelikož těsnící prvky jsou navrženy tak, že musí být v neustálém kontaktu s vodou. Na to upozornila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Co by to tedy fakticky znamenalo?
0: No to totiž dost dobře nikdo neví, protože touhletou variantou se dosud nikdo seriózně nezabýval. Tam je ještě důležité si uvědomit, že současná protipovodňová funkce dolní nádrže je realizovaná asi jenom na nějakých 20% jejího objemu, protože je skoro celou dobu téměř plná vody. A když bychom tedy si odmysleli tu vodu, která tam tak nějak jako je celou dobu, a to i před povodněmi, před potenciálními povodněmi, tak najednou můžeme pracovat s mnohem menším celkovým objemem, který by měl být využit jako suchý poldr. Což trochu mění tu perspektivu na to, jestli hráze, ty současné hráze jsou dostatečné nebo ne, ale zopakuji, že to, jestli skutečně dostatečné jsou a jestli je reálné, je za nějaké rozumné investice předělat, to v současné době nikdo neví.
1: Ale jestli tomu dobře rozumím, tak pokud by se jenom upustila ta voda, třeba v té dolní nádrži, tak by to jenom zhoršilo ten problém s těmi sinicemi, ne?
0: No to je složité. No záleží, jak moc by se upustila, jak moc by ta voda byla průtočná a tak. Ale přijde mi, že to by taky stálo za zvážení, ale přijde mi, že lepší varianta je, že se tam obnoví to původní koryto řeky.
1: Ale jestli tomu dobře rozumím, tak Povodí Moravy zatím o tom nechce ani slyšet.
0: No, to rozumíte správně. Povodí Moravy se téhleté diskuzi úplně snaží vyhnout.
1: To znamená, že chtěl jsem se ptát, jestli se vám třeba daří z vodohospodáři nacházet nějaké kompromisní řešení, ale zatím se o tom ani nejedná.
0: Ne, tahle varianta ze strany Povodí vůbec není na stole.
1: Budete iniciovat nějaká jednání, nebo jaký je váš teď předpoklad další postup?
0: Chceme to diskutovat v co nejširším kruhu odborníků, chceme informovat veřejnost o těchto možnostech, co by znamenalo, co by představovali pro celou krajinu, pro život v nejbližším okolí nádrží a takhle postupnými krůčky třeba ovlivňovat veřejné mínění.
1: No a existují nějaké expertizy v tomhle směru? Podnikáte v tom něco, abyste přesvědčili vodohospodáře?
0: Združujeme skupiny expertů na různé obory, které se týkají říční krajiny, nejenom biologii, ale hydrogeomorfologii a odborníky na vodní stavby, a chceme tady v tomhletom kruhu to začít diskutovat.
1: Jak se díváte na záměr postavit přehradu Nové Heřminovy? Budovat by se měla začít už na podzim 2027.
0: No, já jsem taky fanoušek varianty Suchý Polder v tomhletom případě, protože si musíme uvědomit, že s postavením takové přehrady zcela zásadně měníme třeba i dynamiku sedimentů. Je to známý případ, že na těchto rychleji průtočných řekách se po vybudování přehrad začínají koryta zahlubovat, čímž se ty řeky stávají třeba při některých povodňových stavech výrazně nebezpečnější, než když původně měly to koryto širší a neregulované.
1: No ale rozumíte argumentům zastánců stavby, což je zejména tedy protipovodňová ochrana?
0: No, Suchý Polder je také efektivní protipovodňová ochrana. Ono na obecné úrovni, pokud jsou na to ty hráze dobře koncipované, tak Suchý Polder zadrží více vody, než i jenom částečně naplněná přehrada.
1: Máte příklad ze zahraničí, kde už to pochopili vaše argumenty a postupují tímto způsobem?
0: Ale i z České republiky. I v České republice máme několik suchých poldrů.
1: Například?
0: Například samotných skoro celý soutok Moravy a Dyje je suchý polder, nebo ještě druhý největší suchý polder je potom v Čechách někde, ale nepamatuju si jméno. Potom v Polsku se často pracuje se suchými poldry a vůbec v celé Evropě je teď daleko spíše trend přehrady bourat a obnovovat říční koryta, než budovat nové.
1: Má stát v úmyslu stavit ještě další, kromě Nových Heřminov?
0: No, to záleží. Záleží především na tom, jestli si dokážeme odpovědět a jednoznačně obhájit to, proč v tom konkrétním daném místě chceme vodu zadržovat a jestli to místo je proto vhodné. Protože například pokud chceme vytvořit nějakou vodárenskou nádrž, která by měla sloužit k zadržování pitné vody v nějaké hornaté krajině, kde nehrozí taková kumulace fosforu a dalších živin, tak rozhodně má smysl o tomhletom uvažovat a plánovat tímhletím směrem. Pokud bychom chtěli udělat nějakou další nížinou nádrž, podobnou jako Nové Mlýny, s nejasným kombinovaným využitím, tak to smysl nemá.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s rostlinným ekologem z Vídeňské univerzity Krištofem Chytrým. Děkuji za rozhovor a do Brna přeji hezký den. Naschledanou.
0: Vám taky, naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Foldyna a Dvořák, dva politici, dvě odlišné politické kauzy posledních dní. Proč poslance SPD policie podezírá z domácího násilí? A proč šéfa místní buňky ODS na Praze 1 odepsalo předsednictvo strany? Probírám to s Arturem Janouškem a Jindřichem Šídlem. Dnes je čtvrtek 23. července.
4: Kauza číslo 1. Foldynu prošetřuje policie. Zjistil Artur Janoušek z Radiožurnálu.
3: Ahoj Arture, díky, že jsi dorazil k nám do Vinohradské 12. Vítej.
5: Hezký den tobě, Matěj, a všem našim posluchačům.
3: Ty jsi v minulých dnech přišel s informací, že poslance Jaroslava Foldynu z SPD policie na 2 týdny vykázala z jeho domu v Děčíně, kde žije s manželkou. Kdy k tomu přesně došlo?
5: K tomu jeho vykázání došlo před minulý týden. A přesně 11. července policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 2 zločinů. Jednak je to týrání svěřené osoby a jednak týrání osoby žijící ve společném obydlí. Ono z té přesné kvalifikace těch zločinů vyplývá, že poslanec Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a nejméně dvě svoje děti. On má se současnou manželkou 3 děti, jenom pro představu, myslím, že jim je 11, 14 a 18 let.
6: Takže teď nesmí domů? Teď má prostě zákaz se vracet domů nebo přibližovat se k tomu domu?
5: Ano, ten institut vykázání je o tom, že on domů nesmí, nesmí se přiblížit k té ohrožené osobě, nesmí kontaktovat, to všechno vyplývá z toho vykázání. Do loňského července vlastně policie mohla toho údajného agresora vykázat jenom na 10 dní. Loni v červenci začala platit novela občanského zákoníku, která zpřísňuje ochranu obětí a tu lhůtu prodlužuje na 14 dní, jak už jsme řekli. Policie vlastně k tomu vykázání nepotřebuje ani souhlas oběti. Mm-hmm. Jo, není to tak, že by se jich ptali, jestli může agresora vykázat nebo ne.
6: Takže se rozhodne sama? Není tam ani schválení soudu?
5: Ano, policie se rozhoduje sama. Mm-hmm. Je to tak.
7: Na 11. července 2020.
6: Dobře, ale asi musela dostat policie od někoho nějaký podnět, ne? Že se něco může dít v tom domě, jinak by nekonala. To znamená, někdo musel nahlásit něco?
5: Podle našich informací to byla právě ta manželka Jaroslava Foldyny, která zašla na policejní oddělení a tam vše nahlásila. Následovala lékařská prohlídka, jejíž výsledek my neznáme. Nicméně to měla být ona, která to oznámila.
6: A policii v tom teda nebránila ani poslanecká imunita Jaroslava Foldyny v tomhletom úkonu, že ho vykázala teda na 14 dní z jeho domu, to tam nehrálo
5: roli? Ne. Tady v tom případě poslanecká imunita nehraje žádnou roli. Jak už jsem říkal, policie rozhoduje sama. Já bych chtěl ale zdůraznit, že policie nerozhoduje na základě nějaké svoje libovůle nebo na základě ojedinělého, jednostranného, dejme tomu, vyjádření oběti. Policie má k dispozici celý takový strukturovaný systém nebo nástroj, který k tomu pomáhá. Nazývá se SARA, je to zkrátka anglických slov Spousal Assault Risk Assessment, který má policii pomáhat odhalit domácí nebo partnerské násilí, vyhodnocovat taky, jestli v budoucnu hrozí opakování toho domácího násilí a taky, jestli hrozí stupňování toho násilí a také policistům pomáhá stanovit nějaké opatření. Na základě téhle metody, na základě zjištění z místa, na základě vyjádření účastníků, zjištění, jestli v minulosti došlo k nějakému incidentu, jestli teda do budoucna hrozí, tak na základě všech těchto informací se policie rozhodne, že dotyčného vykáže.
6: Arture, policie taky zabavila poslanci zbraně. Ukazuje tenhle akt na to, jak závažného provinění se mohl pan poslanec dopustit, nebo to s tím nesouvisí? To je prostě běžné, že se tohle děje v takovýchto úkonech?
5: To je běžné a vlastně taky to souvisí s tou novelou občanského zákoníku, která platí od loňského července. A ta stanoví, že pokud policie už vykáže agresora nebo údajného agresora z toho bytu nebo domu, tak automaticky mu zabavuje zbraně, pokud je ten dotyčný vlastní. Také k tomuhle došlo teda v případě poslance Jaroslava Foldyny. Podle mých informací by tam mělo dojít k zabavení několika střelných zbraní. Myslím, že to byla pistole ráže 9 mm, měl tam i taky nějaký revolver. Takže určitě nebyla jedna. Bylo jich
6: legálně držené zbraně.
5: Ano.
6: Co k tomu říká pan poslanec Foldyna, k tomu vykázání, k tomu zabavení zbraní, k tomu prověřování těch dvou podezření, respektive podezření na dva trestné činy, o kterých jsi mluvil na začátku?
5: Já jsem konfrontoval se vším tímhle Jaroslava Foldynu minulý týden ve středu. Byl to poslední den jednání poslanecké sněmovny před prázdninami. Zastihl jsem ho v předsálí toho jednacího sálu. Hned jsem se zeptal, jestli teda je pravda, že je podezřelý z toho domácího násilí, že mu byly zabaveny zbraně, že byl vykázaný z domu. Já jsem se chtěl ptat, jestli je podezřelý z domácího násilí. On na všechno odpověděl jenom no. A pak, když jsem se zeptal, jestli teda to může nějak komentovat, nějak se tomu vyjádřit, tak vstal od takového stolku, kde jsme spolu byli kvůli tomu rozhovoru a odcházel pryč.
8: Nebudu to komentovat.
5: Já jsem šel vedle něho, ptal jsem se neustále, jestli by se k tomu právě on jako veřejný činitel, jako poslanec, neměl vyjádřit.
8: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
5: Zeptal jsem se ho, jestli teda v té věci se cítí nevinný. Na to on odpověděl, že jistě, ale opět to nechtěl nějak se k tomu detailně vyjadřovat. Ptal jsem se, co se teda stalo u nich v rodině, nekomentoval to.
8: Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně, neobtěžujte mě.
5: A nakonec mi jenom důrazně řekl, že ho už nemám obtěžovat a zmizel teda v útrobách sněmovny.
6: A s jeho ženou si mluvil? Ta vysvětlila, proč nahlásila, co se u nich doma stalo policii, pokud se to teda takhle přesně odehrálo?
5: Já jsem jí kontaktoval, zastihl jsem jí před domem, kde s Jaroslavem Foldinou bydlí. Ona řekla, že to nesmí komentovat, že by nechtěla, ale že to nesmí komentovat, že jí to zakázala policie, protože by mohla nějak narušit to prověřování celé té věci. Já bych chtěl zdůraznit, že ten případ je na začátku. Mluvíme o prověřování. Jaroslav Foldina ani nikdo další zatím nebyl z ničeho obviněný. Policie ty informace teprve prověřuje.
6: Stalo se tohle už někdy v minulosti v případě poslance Jaroslava Foldiny, protože to není jeho první manželství,
5: ano.
6: Zároveň má za sebou nějakou minulost, která je propíraná médií, která ale s ničím takovým zatím dosud nesouvisela.
5: Já jsem v minulosti zaznamenal několik informací, že jeho partnerské soužití, řekněme, není harmonické nebo je nějak problematické. Nikdy to ale nebylo tak, nebo nikdy jsem se nedozvěděl o tom, že by to řešila policie. K tomu došlo až teď. Já jsem teda kontaktoval i jeho předchozí manželku, protože poté, kdy my jsme zveřejnili tady to zjištění, tak se na sociálních sítích utrhla lavina různých zaručených, v uvozovkách, zaručených zpráv o tom, že to není nic překvapivého, že on takhle se choval dlouhodobě a také ke své předchozí manželce. Proto jsem jí kontaktoval, aby jsme zjistili, jak to teda bylo. Já jsem jí doma nezastihl, nechal jsem jí v poštovní schránce na sebe kontakt a žádost, jestli by se mi ozvala. Ona se ozvala hned druhý den a poskytla mi 15-minutový rozhovor, ve kterém ale řekla, že nikdy se nic podobného u nich v jejich manželství nestalo. Žádné násilí, jak fyzické, tak psychické, k ničemu takovému nedošlo. Hájila Jaroslava Foldinu jako vzorného otce.
9: Myslím si, že by někdy Foldina šáh na děti. Tomu na 1000% nevěřím.
5: Ten je proto, řekla, že to, co dejme tomu, zažívá teď, nebo to, co teď probíhá v tom novém manželství, tak rozhodně není jednostranné.
9: A jestli fakt pukl do stolu, a nemyslím si, že jednou, tak jako tomu bych i věřila, ale že by je byl, tomu nevěřím prostě.
5: A dokonce prohlásila, že je to naopak on, kdo v tomhle manželství zažívá nějaký psychický útlak, který se údajně projevuje tím, že mu někdo zamezuje kontaktu s dětmi a podobně.
6: Já teda připomenu, že policie prověřuje, zda nedošlo k týrání osoby žijící ve společné domácnosti.
5: To má být ta manželka.
6: To má být ta manželka a svěřené osoby, to jsou ty děti.
5: Ano.
6: V obou případech mu hrozí, pokud by došlo k prokázání viny, od 2 do 8 let vězení, ale trestnímu stíhání by ho musela vydat sněmovna.
5: Je to tak. A také v případě, že by porušil ten institut vykázání, kontaktoval by tu osobu.
6: A k tomu náhodou nedošlo?
5: Teď podle mých informací zatím policie neví, že by kontaktoval tu teď aktuální svoji manželku, což má zakázáno, že by se vrátil domů, což má zakázáno tím institutem vykázání. Zatím nic takového policie neví. Pokud by ale on ten zákaz porušil, tak by mařil výkon úředního rozhodnutí, tam by mu hrozily až 2 roky vězení a o tomhle by opět musela rozhodnout sněmovna.
6: Ale tento týden skončí platnost toho institutu vykázání, potom se může vrátit domů.
5: Potom se může vrátit domů, pokud údajná oběť toho domácího násilí nepožádá soud o předběžné opatření. Tam by se pak prodlužovala ta 14-denní lhůta vykázání a na jak dlouho, o tom by rozhodl soud.
6: Dobře, prošetřování je na začátku, podle mluvčí SPD je potřeba vyčkat na závěry celého vyšetřování. Díky, že jsi přišel, že jsme o tom mohli mluvit.
5: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
4: Kauza číslo 2. Dvořák podle ODS nevysvětlil svůj majetek, komentuje Jindřich Šídlo ze Seznam zpráv.
6: Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
10: Dobrý den.
6: Dosavadní šéf místní buňky ODS na Praze 1 Filip Dvořák nakonec nebude za ODSku kandidovat ve volbách. Dokonce ho ze strany vyloučila výkonná rada. Podle předsednictva strany totiž nevysvětlil otázky kolem svého obrovského majetku. On po otci zdědil skoro 250 milionů korun, ale není vyšetřován. Tak co má zdůvodňovat?
10: Zatím. V politice platí, že důvěryhodnost a vnímání je často důležitější než jako momentální realita. A si Filip Dvořák za sebou ze své víc než 30-leté dráhy na Praze 1 a pražském magistrátě táhne tolik potenciálních problémů, že prostě vedení ODS usoudilo, že byť z mého pohledu tedy trochu pozdě, až ve chvíli, kdy vyšel ten článek, že si nemůže dovolit ani na městské části Praha 1, což mě teda překvapilo, že tam ještě žijí lidé, jo, nějací, že se tam ještě konají komunální volby, protože to je část Prahy, která trpí absolutně vylidňováním.
6: Historické centrum.
10: Ano, je to historické centrum Prahy. Přece jenom to zní Praha 1. Jo. A ono to se to netýká jenom Prahy 1, ono se to prostě týká celé Prahy, protože jestli ODS má někdy v budoucnu ještě hrát roli fakt jako velké strany, řekněme té hlavní opoziční strany, jako ODS, třeba i dohromady s TOP 09, tak ona v té Praze musí dosahovat stejných výsledků, jako dělá ANO v Ostravě přibližně. A to se jí nedaří. Jo. A to ukázali ty minulé komunální volby. Já myslím, že i vzhledem k tomu, že prvním místopředsedou ODS je dneska Tomáš Portlík, což je kandidát na pražského primátora, tak on to ví jako moc dobře a ví, že si prostě další experiment s Filipem Dvořákem nemůže dovolit.
6: Vy jste zmiňoval ten článek vašich kolegů na Seznam zprávách, kteří přišli s tím, že tedy zdědil ten obrovský majetek po otci, nemovitosti v Praze a někde na horách, ve Špindlerově mlýně tuším, jachtu má, diamanty má.
10: No, když jsem ten článek poprvé četl, tak na mě jako dýchla historie, protože já si pamatuju, že článek o tom, že Filip Dvořák odmítá prozradit, kde jeho otec přišel k obrovskému majetku, vyšel už v roce 2010 v Hospodářských novinách. A mimochodem psala ho Marie Bastlová, tehdy politická reportérka, a o rok později i kvůli tomu, i kvůli prostě nejasnostem, které obepínají život a dílo Filipa Dvořáka, ODS zrušila svoji organizaci na Praze 1 s tím, že už jako tam nebude mít jako s Filipem Dvořákem nic společného. Takže ty nejasnosti se táhnou ne z tohohle volebního období, ne z předminulého volebního období. A teď nepřeháním. Oni se táhnou 25 let s Filipem Dvořákem. Před 25 lety otec Filipa Dvořáka, to je bývalý lékař, který zemřel
6: porodník,
10: před 8 lety, ano, porodník, mimochodem jako Bohuslav Svoboda,
6: ano,
10: a tak
6: primátor.
10: Koupil apartmán ve Špindlerově mlýně od společnosti Navatip, což byla společnost, která byla přímo závislá na zakázkách magistrátu. A tehdy někteří magistrátní úředníci a také tatínek Filipa Dvořáka koupili dost výhodně, za dost výhodnou cenu právě apartmány ve Špindlerově mlýně. Takových případů se pak jako to navazovalo. Dokonce Filip Dvořák sám, myslím, usoudil správně v roce 2002, to je 24 let před komunálními volbami, že je poněkud zátěží, nebo mu to bylo vysvětleno, a tehdy on odstoupil a nekandidoval. On to tehdy zdůvodnil vážným onemocněním, které překonal, a je potřeba říct, a já jako vůbec tyhle ty věci nechci zlehčovat, to prosím, aby tak bylo pochopeno, ale je možné říct, že mu spousta jeho spolustraníků tuhle tu epizodu nevěří. On se pak vrátil, on byl starostou Prahy 1 v roce 2009, ale já když jsem ho viděl na těch videích, když otevíral kampaň, tak jsem si říkal, to je, jak kdyby kandidoval, ani ne snad Pavel Bém, jo, to je, jako kdyby kandidoval Milan Jančík na Praze 5. Prostě tyhle ty historice. No, Milan Jančík byl jako podobná líheň ODS toho přelomu 90. a 0. let, jako kdy ODS tady dělala obrovské zisky. Prostě tahle ta parta, jejíž stín nad ODS v Praze stále visí. A to nové vedení ODS, které to samozřejmě zná, protože už tu dobu také mnoho z nich v té ODS bylo, tak se od něj snaží jako odstřihnout a distancovat.
6: A vnímá to tak tedy to nové vedení ODS, protože Filip Dvořák říká:
11: nejsem z ničeho obviněn ani vyšetřován.
6: V ničem jsem nepochybil, všechno je v pořádku.
11: Jsem vždy souladu se zákonem.
6: Vysvětluju to, nabyl jsem tady jmění po otci, prostě ten investoval dobře a pak to vydělal a tak dále a tak dále. To všechno říká Filip Dvořák a do toho teda ještě potom na svém blogu textem doplňuje další věci a obhajuje to, že ten majetek je podle něj prostě legálně nabitý.
12: Citujeme z blogu Filipa Dvořáka na serveru Medium. Vzhledem ke svému celoživotnímu angažmá ve zdravotnictví chápal potenciál zejména farmaceutického průmyslu. Investoval proto do akcí farmaceutických firem, jejichž ceny zaznamenaly v následujících letech prudký růst.
6: Ale do toho teda přichází právě to nové vedení v čele s Martinem Kupkou, který je poměrně ostrý vůči Filipu Dvořákovi.
13: Filip Dvořák nebude na kandidátce Občanských demokratů.
6: Ten říká, že na kandidátce prostě nebude, že poškozuje jméno strany.
13: A z toho také vycházelo to, že jsme s jeho vysvětlením spokojeni nebyli.
6: A nakonec mu teda, jak víme, ODSka ukončila i členství.
10: Ano, myslím si, že to nové vedení ODS a nejenom Martin Kupka, ale především Tomáš Portlík. To je jako práce a odpovědnost také Tomáše Portlíka jako šéfa Prahy. To cítí jako skutečně jako velký problém. Já bych se vůbec nedivil, kdyby se po 15 letech opakovala ta situace z roku 2011, že prostě celé sdružení ODS v Praze 1 bude zrušeno. Filip Dvořák se v podstatě trochu zachránil ODS právě v té době před 15 lety, kdy tam docházelo k procesu čištění. Jo. Tehdy za Bohuslava Svobody, který nastoupil jako primátor a tu ODS zevnitř překvapivě, protože to nebylo jeho zadání. Velmi měnil, ale jako dneska toto vedení ODS ví, že stačí jeden takovýhle text a případně další texty a že nepadá jenom důvěryhodnost ODS v Praze 1, která tam kdysi vyhrávala, ale potom tam měla poměrně slabé výsledky. Ale že to je problém pro celou pražskou kandidátku. A to už je něco, co ta ODS nemůže riskovat.
6: No ale zároveň ODS na Praze 1 za Filipem Dvořákem stojí, ne?
10: Ano.
6: No jak si to vysvětlujete, tu lojalitu, když teda zbytek ODS říká, podívejte, možná se tam něco odehrálo, není prověřován, není vyšetřován, není obviněn, ale kdo ví, podle nás to nevysvětlil úplně správně, ale do toho ta buňka, ta oblastní organizace prostě za ním stojí, řekli si, že nebudou podávat tu kandidátku, že vyhoví předsednictvu ODS, nicméně ta výkonná rada strany tedy tohle rozhodnutí pak zrušila a kandidátku zase postavit chce, kdo ví, kdo na ní bude.
10: Tohle je prostě problém, s kterým se jako asi potká čas od času každá jako demokratická strana, protože o ODS si můžeme myslet nebo můžeme být k ní jakkoliv kritičtí, ale je to vnitřně demokratická strana a pokud se Filip Dvořák i díky svým letitým vazbám a letitým zkušenostem dokáže najít v tom místním sdružení podporu, no tak může být nějakou chvíli i kandidátem na starostu. Mimochodem, já myslím, že ODS na Praze 1 jako není favoritem těch voleb. Myslím, že by bylo jako celkem i překvapení, kdyby tam uspěla, i když teď možná s tou novou sestavou ano.
6: Dvořák mimochodem říká, že v jeho kauze se ODS rozhoduje na základě novinových titulků a prý se on nehodlá těmi lidmi, kteří údajně účelově marginalizovali Dozimetr, Bitcoin či Kampeličku, likvidovat.
10: No v pořádku, to je jeho právo, jako je taky možné, on může svoji čest pak hájit před soudem, může se soudit s ODS, mimochodem tam jako v horních patrech ODS se zvažuje ten postup vůči Filipu Dvořáku jako velmi opatrně, protože vidí, že Filip Dvořák je velmi zkušený, mazaný vnitrostranický harcovník, který ví, jaká jsou jeho práva jako člena ODS. Případně se samozřejmě může soudit například s námi, tím myslím Seznam Zprávy. A my bychom museli dokázat, že to, co píšeme, je skutečně pravda. Takže vzhůru do toho a jasně, on se může cítit jako obětní beránek, Filip Dvořák, tomu já rozumím, ale já myslím, že i vzhledem tomu, když si vzpomene jenom na část těch věcí, které jsme si tady za těch 10 minut jako vymenovali, tak on jako samozřejmě ví, že jeho minulost je dostatečně problematická, aby to někoho zarazilo a řekl si, jestli tohle je ten pravý člověk, kterého máme vystačit dopředu. Ale jiná věc je, a to zas tady je potřeba dát Filipu Dvořákovi za pravdu, že si toho ta ODS asi všimla pozdě.
6: Že si toho všimla pozdě.
10: Protože on ještě, když zahajoval kampaň někdy na konci jara, tak tam byl například Jakub Stárek nebo starosta Prahy 8 Gross. Oni jsou pořád členy jedné strany, všichni mají jako zájem na tom uspět. Mimochodem na Praze jedna ještě zajímavá jedna věc k tomu, která by mohla mít nějaký vliv a to je, že se tam konají i senátní volby po 6 letech.
6: A úplně poslední věc, vy jste říkal, že si předsednictvo ODS uvědomuje, že to může mít vliv na výsledky v Praze pro celou ODS ano. V těch komunálních volbách. Skutečně někoho bude v úvozovkách jenom oblastní organizace na Praze 1 zajímat a někdo si na to vzpomene na podzim?
10: Tak jednak, i když na Praze 1 žije stále méně lidí, taky tam žijí voliči, kteří
6: si na to asi vzpomenou, ale jasně, o celé metropoli.
10: Jasně, ano. Prostě je to tak, že před volbami v Praze se volí tak jako v řadě dalších statutárních měst, to znamená do městských částí a pak ještě na tu velkou radnici, řekněme, do zastupitelstva hlavního města Prahy. Ano, je to prostě reputační problém, který může, nebo respektive vedení ODS se obává, že může poškodit celou tu stranu a její volební výsledek a ODS ODS v těchto komunálních volbách jde skutečně o hodně. A Tomáši Portlíkovi jako šéfovi Prahy a jako prvnímu místopředsedovi ODS ještě o víc.
6: A proto se možná chce právě s věcí kolem Filipa Dvořáka také vypořádat tak. Spolu s Martinem Kupkou. Tak jo, tak moc díky, že jsme to mohli probrat.
10: Já děkuju za pozvání.
6: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byli dneska dva hosté. Tím prvním byl Artur Janoušek z naší investigativní redakce. Otevřel totiž kauzu Jaroslava Foldiny, který je teď prošetřovaný kvůli podezření na domácí násilí. Tím druhým hostem pak byl Jindřich Šídlo, komentátor Seznam zpráv, se kterým jsme probírali kauzu číslo 2, totiž spory v ODS mezi vedením strany a Filipem Dvořákem kvůli původu jeho majetku, který Kupka a spol. Považují za nedostatečně vyjasněný. Závěrem připomínám, že od pondělí začínají 3 týdny našich letních speciálů, 15 epizod to je, 3 různé série, Kořist, Kuciak a Jedy. Rozhodně si ani jednu z nich nenechte ujít. Kořist a Jedy budou mít i své vlastní playlisty na Spotify a všechny díly pak najdete samozřejmě v naší aplikaci Můj rozhlas, ve vysílání anebo třeba na YouTube. Naslyšenou zítra.
2: Archiv Plus.
14: Pamatujete na znělku stanice Hvězda, které se říkalo Pojď na panáka? Hvězda začala vysílat v srpnu roku 1970 a o 3 roky později byla naší první stanicí, která hrála nepřetržitě. Byla plná optimismu a nejčastěji se na jejich vlnách mluvilo o tom, jak všichni radostně budují a dávají všechny svoje síly a čas pro společné lepší příští.
15: Co vás k tomu vede, že všechny čas vlastně věnujete obci?
16: Já jsem se naležel dost, víte, já dělal na počtě, tam bylo málo práce, ale já rád dělám tohleto, víte.
15: Vy jste zedník, nejste?
16: Já jsem vyučený zedník. Já jsem dělal pošmistra, to mi nevadí, víte, ani se za to nevstydím.
15: Jako pošmistr, budete radost toho, že budete mít poštu novou také, ne?
16: To bych rád, kdyby byla ta počta, na tý bych se taky zúčastnil práce. Na tom středisku jsem taky dělal 500 hodin. Tamhle tu hospodu taky.
15: A proč vy chodíte na brigády?
17: Proč chodím?
18: Bude brát dlouhá
17: chvíle. No, kvůli tomu, abych mohl takhle něco udělat.
15: A starají se občané tady ve Višňové také o ty vlastní své baráčky.
16: Ale jo, dobře. Ve Višňové, teď se podívejte, jak to tady máme zrychtované.
15: Ale vy tady máte asi hodně zedníků, co?
16: No, tady je zedníků dost.
15: Čím to je?
16: To byla zednická vesnice. Aha. Tady každej táta byl zedníkem, syn byl zedníkem. Dneska už je to slabý.
15: Takže vy byste vlastně bez ty zedničiny asi těžko mohli žít, víte?
17: Pak nemohli vůbec.
15: A pak ta obec je hezká.
17: Vidíte sám, jak to vypadá ve Višňoví. No.
14: Mimochodem, tahle Višňová si o 2 roky později zahrála v seriálu Chalupáři, kde se jmenovala Třešňová. Ale zpátky ke Hvězdě. Stanice nechyběla ani u důležitých událostí, třeba u otevření Nuselského mostu v Praze.
19: Před několika okamžiky byl dán tento most do užívání veřejnosti. Generální tajemník komunistické strany Československa, dr. Gustav Husák, přestřihl symbolickou stuhu a spolu s prezidentem republiky, armádním generálem Ludvíkem Svobodou a ostatními oficiálními hosty a Pražany se vydal na první cestu po novém mostě našeho hlavního města. Ano, most přes Nuselské údolí má dnes svou premiéru. Právě ve dnech, kdy slavíme 25. výročí února, který v naší zemi otevřel cestu budování socialismu.

0: Hvězda se také snažila být v přímém kontaktu s posluchači. Jednou například oslovila mládež, aby do rozhlasu telefonovala své vzory. Poslechněte, jak to dopadlo.
1: Stovky děvčat a chlapců nám telefonovali do studia, aby zodpověděli otázky naší ankety. Které osobnosti ze života nebo umění se nejvíc obdivujete? Tak zněla naše první otázka. A její výsledek? Vladimír Iljič Lenin, Salvator Allende, Julius Fučík, Gustáv Husák, Ludvík Svoboda a Leonid Brežněv, zvláště za své úsilí proto, aby svět byl jednou provždy zbaven válek.
0: Novida, jakou jsme to ale měli uvědomělou mládež. Naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Osobnost Plus.
3: S následky ničivého zemětřesení ve Venezuele pomáhal na začátku července speciální tým hasičů z Česka. Jak se udržuje motivace k práci v místě, kde je naděje na záchranu přeživších minimální? A jaké podmínky pro práci hasiči na místě měli? Zeptám se jednoho ze členů týmu USAR, Rafaela Hedlera.
2: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Pád armádního letadla na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Rusko udeřilo leteckými bombami na východoukrajinský Sloviansk a Záporoží. Kajakář Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. A dnes bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami. Teploty až 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Při pádu armádního stroje Venom na Třebíčsku zemřela vojákyně. Další 4 vojáci jsou zranění. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil s výškou zhruba 50 metrů. Podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny armáda do vyšetření nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
5: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jisti, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
4: Česká armáda má dohromady 12 vrtulníků systému H1, kromě 8 strojů Venom i 4 vrtulníky Viper. Část z nich teď chrání vzdušný prostor Polska. Ani ty teď armáda nesmí používat. Rusko svrhlo klouzavé letecké bomby na Záporoží a Sloviansk. Zasáhly hlavně bytové domy a počet zraněných v Záporoží dosáhl 25, oznámila tamní vojenská zpráva.
6: Náčelník Záporožské oblastní vojenské zprávy Ivan Fedorov na sociálních sítích napsal, že 5 leteckých bomb zasáhlo bytové domy a průmyslovou zónu. Mezi zraněnými je 6 dětí, z toho jedno 3měsíční nemluvně. Ve Sloviansku 2 letecké pumy poničily 7 bytovek a nejméně 14 lidí bylo zraněno, oznámila Doněcká oblastní vojenská zpráva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu poděkoval zemím Evropské unie za schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Útočníka, který přepadl banku a smrtelně zranil muže v německém Březnu, zadržela policie. Agentuře DPA to potvrdila bavorská policie. Podle serveru Tagesschau policisté zadrželi 20-letého Němce. Další 2 osoby, které se nacházely v pobočce banky, evakuovaly speciální jednotky. Do operace německá policie zapojila také vrtulníky. Rybáři v Hluboké nad Vltavou vypustili a předčasně slovili několik rybníků. Ryby přesouvají jinam, důvodem je extrémní nedostatek vody, která se po jarních výlovech ještě nedoplnila. Ryby mají nedostatek kyslíku a dochází i k úhynům. Pokračuje hlavní zootechnik rybářství Hluboká Aleš Kříž.
7: Přicházíme o kusové ztráty, protože v těch krajích jim hrozí kyslíkové deficity a samozřejmě predátoři. Přicházíme o přírůstek na těch rybách, takže se nám ten výrobní cyklus prodlužuje o rok, takže tím nám stoupají náklady.
4: Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Mezi ženami vyhrála Australanka Jessica Foxová. Fotbalisté Jablonce prohráli v úvodním zápase druhého předkola konferenční ligy na hřišti chorvatského Varaždínu 2-3. Severočeši přitom ve druhém poločase otočili skóre a vedli 2-1. Proč v závěrečné půlhodině ještě dvakrát inkasoval, vysvětloval trenér Luboš Kozel.
8: Myslím si, že trošku některým hráčům začaly docházet ty síly, byl to první ostrý zápas. Bylo to vidět, že některý měli křeče, ale myslím si, že i v tom závěru jakoby jsme nějaký situace prostě měli, ale už tam jako nebyla to finále, nebyla tam ta efektivita. Je pravda, že byli domácí jednoznačně nebezpečnější. Furt si myslím, že prostě jsme to i tak mohli uhrát minimálně do té remízy.
4: Odvetu proti Varaždínu odehraje Jablonec příští týden stejně jako Hradec Králové, který na úvod druhého předkola Evropské ligy vyhrál 2-1 v Norsku nad Tromsø.
9: Omezení na D1 na mostě Šmejkalka a v Brně nehoda v Opavské ulici. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy vázne provoz před omezením na mostě Šmejkalka. V zúžení na 25. kilometru je teď průjezdný pouze levý pruh. Chvílemi se tak tvoří nárazové kolony, brzdí se až do zastavení, tak opatrně, může to ve tmě překvapit. Kromě toho jsou dálnice průjezdné bez dalších hlášených komplikací. A v Brně pozor v Opavské ulici na příjezdu k prodejně Bauhaus u pošty. U skladiště pošty se srazila dvě osobní auta, provoz tam řídí policisté, doprava je ale velmi slabá, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní, teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
10: The Czech Republic will appoint new ambassadors to several key diplomatic posts in the coming weeks. Foreign Minister Petr Macinka from the Motorists Party has confirmed. Czech Prime Minister Andrej Babiš from the ANO Party said he hopes that Serbia will purchase Czech-made Aero L-39 Skyfox training aircraft following talks with Serbian President Aleksandar Vučić in Belgrade. Czech Foreign Minister Petr Macinka paid tribute on Thursday to the four Czech nationals who died in a boating collision near the Croatian city of Split in June. One person has died after a Czech military Venom helicopter crashed at the 22nd helicopter airbase in Náměšť nad Oslavou, according to emergency services. Five soldiers were on board the aircraft when it went down on Thursday. Fuel prices in Czechia rose sharply over the past week after the government ended its three-month price cap on Monday. Weather. Today will be partly cloudy in Czechia with isolated light showers. Temperature highs will reach 21 to 25 degrees Celsius and around 20 degrees in the north and northeast. Czech President Petr Pavel has vetoed a controversial amendment to the country's budget rules that would allow the government to exceed the approved state spending framework by up to 200 billion Czech crowns. The ruling coalition is determined to override the veto, arguing that the lack of extra funds planned would put at risk the country's economic growth, defense capabilities and healthcare. Daniela Lazarová reports.
11: Under the approved version of the amendment, in the course of the next 10 years, the Czech government would be able to exceed approved state spending by up to 10%, currently around 240 billion crowns, if the security situation worsens. This would enable the cabinet to increase defence spending above the parliamentary budget framework by 150 to 200 billion crowns, by excluding many major expenditures from the budget calculation, including spending on motorways, railways and dams. This loosening of purse strings has met with fierce criticism from the opposition and has raised concern among economists, who argue that the bill would jeopardize the long-term sustainability of public finances. The bill was approved by the Chamber of Deputies in July after the ruling coalition overrode amendments proposed by the Senate, which had sought to impose stricter conditions on the government's ability to increase spending. In a post on X, President Pavel explained why he had used his right of veto.
12: This law allows the government to borrow significantly more than it can today over the next 10 years. If the state creates rules that make it easier to increase spending through borrowing, we will all ultimately pay the price. Our state debt is already growing at a pace that's no longer sustainable.
11: President Pavel also criticized the bill for expanding the government's ability to increase certain expenditures without parliamentary approval. He stressed that he was not questioning the importance of investments, but said they must remain subject to clear rules, responsible fiscal management, and democratic oversight. Prime Minister Andrei Babiš slammed the veto, calling it irresponsible, ill-considered, and activist.
12: With this decision, the president is endangering Czech healthcare, our country's defense capabilities, the construction of schools, the safety of our citizens, and the development of energy resources.
11: Finance Minister Alena Šilerová said the ruling coalition would call a special session of the lower house in August and use its majority to override the president's veto. The opposition parties have welcomed the president's decision. Civic Democratic Party leader Martin Kupka said the president had highlighted concerns his party had raised for months, warning that the bill threatened the long-term sustainability of public finances and weakened parliamentary oversight. The mayors and independents said the proposal would allow the government to continue increasing public debt unchecked.

0: pohled v příštích minutách nabídne Pavel Kosatík, spisovatel a publicista. Já vás vítám, dobrý den.
1: Pěkně zdravím, dobrý den.
0: Ohlédneme se například za literární legendou, okomentujeme směřování kulturní politiky i hledání nového šéfa Národní galerie a řeč bude také o Šeříku v oranžové obálce. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
0: Před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík, spisovatel, novinář i disident. V čem, pane Kosatíku, tkvěla síla Vaculíkova slova? V čem je těžiště jeho díla?
1: Já bych řekl, že v tom, že on po dlouhou dobu, po asi tak půl století od té chvíle, kdy nastoupil v literárkách, to bylo v roce 65, až do své smrti v roce 15, tak intenzivně a po většinu té doby taky pravidelně dokázal do té společnosti dodávat podnětné myšlenky. Ale vlastně s tím začal ještě mnohem dřív než v tom 65. roce a to souvisí s domem, kde si tady povídáme, protože on už na začátku 60. let byl jedním z nejuznávanějších rozhlasových reportérů a publicistů a tehdy byl členem té redakce, kde byla taky třeba Odka Bednářová tak a kde se připravovalo to, co později bylo nazváno obrodným procesem a k čemu on zaujal mnohem tvrdší postoj než mnozí ostatní, kteří často mínili, že nějak by ten systém šlo možná opravit a on naprosto zásadně a kategoricky už v románě Sekira napsal, že to prostě nepůjde a že on už, ačkoliv ještě tehdy formálně straník, tak už se cítí na té opačné straně a že je to prostě v rozporu s lidskou přirozeností, kterou on v tom románě velmi dobře pojmenoval.
0: Ludvík Sekyra, autor, vy už jste zmínil román Sekyra, také třeba dílo Rušný dům, Morčata, Český snář, Cesta na Pradět a tak dále.
1: Mimochodem, Loučení k paně, možná nejvybroušenější opravdu.
0: Máte vy nějaké oblíbené dílo? Nebo fejeton, cokoliv od Ludvíka Vaculíka, k čemu se rád vracíte?
1: Já tu Sekyru čtu od takových 15 let každý, možná některý rok jsem vynechal, ale čtu to opakovaně, protože pro mě v tandemu s Kunderovým žartem je to fakt jako klíčová kniha, která pojmenovává to, v čem ta totalita opravdu šlape po člověku a ten Vaculík je mi ještě bližší než ten Kundera, protože on na to jde s nasazením té své nesmírné emotivity a jako troufal bych si, pokud třeba některý posluchač by to neznal, ten tu knihu, čemuž bych se divil, tak troufal bych si to doporučit, protože je to i velmi moderně psaný a to i z dnešního hlediska, kdy už uplynulo velmi mnoho let od toho prvního vydání, ale on to psal takovou metodou letmé betonáže nebo filmových střihů, pohybuje se tam v čase, tam i zpět jako čaroval s tím neskutečným způsobem, ačkoliv to byla jeho literární druhotina, by se dalo říct. No. Ale už byl mistrem.
0: A čím se, pane Kosatíku, vyznačoval, pokud to lze takhle pojmenovat, jazyk Ludvíka Vaculíka, když se podíváme na jeho texty?
1: No, to bohatství bylo nesmírné a my to vlastně teďka ještě dál dopoznáme, protože někdy v těchto dnech, nevím přesně, ale vychází ta jeho klíčová kniha, kterou nechtěl vydat ze svého života, jmenuje se Stará postel a tam on tematizuje lidskou erotiku, sexualitu a jako to, co v tom člověku podle něj znovu to opakuje nejhloub. A myslím si, že to pro lidi, kteří mají literaturu rádi a kteří k ní mají cit, tak to bude velmi příjemné obohacení, protože on tam podle mě fakt vymyslel pro ta erotická témata úplně novou řeč a nádherný jazyk. No a puritáni budou říkat, že je to pornografie. No. Ale to už on několikrát v životě zažil a myslím si, že to ti puritáni tehdy neprosadili a domnívám se, že ani tehdy neuspějou, poněvadž ta literatura je opravdu krásná a bohatá, ta jeho.
0: Jinak na přelomu století se Ludvík Vaculík stal jedním z nejhlasitějších odpůrců českého vstupu do Evropské unie.
1: No mimo jiné, ale tak on to argumentoval podobně jako třeba Václav Havel, který nebyl odpůrcem, ale jako oba téměř bych řekl shodně, říkali, že tomu ekonomicky velmi tehdy dobře vyfutrovanému projektu chybí cosi jako ideové zastřešení nebo posvěcení, nebo prostě hlubší ideovost, která by všechny ty země propojila i něčím víc než ekonomickou výhodností. No a v tom, jak víme, tak měl pravdu.
0: Oslovuje nás i v současnosti právě ten Vaculíkov

0: nějaký literární myšlenkový svět?
1: Já jsem přesvědčený, že ano. A kdyby třeba někdo hledal, jak se do něj dostat a třeba se zalekl nějaký románu nebo tlusté knihy, tak bych to zkusil přes ty fejetony. Ony nevyšly knižně všechny, ale ty nejlepší vyšly v celkem 4 výborech. Jmenovalo se to, snad si vzpomenu, Poslední slovo, Dřevěná mysl, Říp nevybuchl a Jsme v nebi. Jsou to 4 krásné knížky, složené vesměs textů, kde každý má jednu, maximálně 2 tiskové strany, a on to prostě odevzdával do těch Lidových novin, kde to vycházelo v týdenních intervalech, a říkal, že s každým tím textem se psal minimálně 3 dny, a je to na tom vidět. On opravdu věděl, že je na malém prostoru, a takže je v zájmu všech, a hlavně jeho, aby se maximálně skoncentroval. Takže je tam, jsou to všecko etidy na téma, jak na malém prostoru vyjádřit mnohonásobek toho, co je považováno za možné.
0: Obraťme list, ale zůstaneme vlastně u literatury. Na divadelním festivalu v Avignonu se před pár dny četlo torzo vlastně zapomenuté nebo neznámé hry Václava Havla. Nedokončený text byl totiž bezmála 40 let v pozůstalosti spisovatele, signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka, přítele Václava Havla, u kterého si text schoval před státní bezpečností. Šeřík Václav Havel ve svých poznámkách zmiňoval také jako varování. Je to jednoaktovka, ve které Ferdinanda Vaňka navštíví v jeho letním sídle, zřejmě na Hrádečku, příslušník tajné policie Šeřík. A to čtení základu hry bylo součástí vzpomínkového večera, který se ve Francii konal u příležitosti nadcházejícího výročí nedožitých 90. Václava Havla. Tak co říkáte tomuto objevu, pane Kosatík?
1: Že nemám moc co dodat, protože vím přesně to, co jste teď řekla vy, a tu hru tady neznají ani havlologové. Jak jsem se včera telefonicky ujišťoval, tak jsem na to zvědav. Tím nechci tady vnášet nějaká podezření nebo to, ale je fakt, že Václav Havel o té hře nikdy nemluvil. Tak buď to na to, jo, on třeba, když mluvil o různých ztracených textech nebo stýskal si, že někde něco zmizelo, tak často zase v souvislosti třeba tady s touto budovou, s Českým rozhlasem, si stýskal na to, že mu tady zmizely ty nahrávky, které pořídil ve Spojených státech, když tam v roce 68 zpovídal naše přední exulanty. Myslím, že teď nedávno se z toho nějaká část našla, takže už se to možná celé začíná vyneřovat, a to bych si přál, protože tam on zpovídal Ferdinanda Peroutku, Petra Zenkla a Jiřího Voskovce, vlastně kohokoliv z českých tehdejších žijících exulantů si člověk představí, čili samé velké osobnosti. Tak to mě zajímá. No, ta aktovka, no, tak uvidíme. No, já bych to dal ještě do širší souvislosti. Já bych byl rád, kdyby to přitáhlo zase trošku větší pozornost jako obecně k Havlovým hrám. Zjišťoval jsem si, co z něj se například třeba v Praze hraje, a jsou to zase teda spíš ty aktovky. Ta audience, ta je vděčná a věčná, tak ta nesleze z jeviště ještě 100 let, ale on určitě ty akcenty významu měl rozložené jinde, a počínaje zahradní slavností a konče, já nevím, čím pokoušením a vlastně i odcházením, že jo. A to tak jakoby bylo současnou dramaturgií a dokonce i v Praze a ve velkých městech považováno za možná příliš obtížnou věc. To je vůbec zajímavé, že když dneska přijdete na malé město, tak často zjišťujete, že tam dávají takový docela jednoduchý repertoár, až je mi to líto. Pořád frčejí ty Perly Pany Serafinky a tenhle ten typ jako lidové komedie nebo operety a tak. No, lid to zřejmě žádá, ale nemusí se vždycky lidem dávat jenom to, co žádají, protože oni nevědějí možná, co všechno je. Takže když by se jim tam občas takhle podstrčilo Václav Havel...
0: Kásanace. Nějaký,
1: no tak... Třeba
0: nebo Šeřík. Mimochodem, no, ten nedopsaný text dokončil umělecký šéf Davidského divadla, přesně tak, Jiří Havelka.
1: Takže tam hru to možná taky
0: uvidíme na podzim.
1: Jasně, samozřejmě, těším se na to.
0: Mimochodem, jak vidíte, nebo odhadujete, pane Kosatíku, další osud knihovny Václava Havla v Pražské Ostrovní ulici?
1: Pochmurné téma navazujete. No, je mě nesmírně líto, že v roce teda 90. nedožitých Havlových narozenin se děje právě toto, a že to nedokázali vykomunikovat lépe. Doufám, že teda ta paní Dagmar Havlová, která stojí v pozadí těch změn a toho nového pohybu, takže to opravdu má promyšlené, abychom se nedočkali toho, že staveniště, obrazně řečeno, teď je to jakýmsi staveništěm, nevíme, co vznikne, tak aby nebylo rozestavěno léta. No. Mě líto toho týmu, který tam fungoval, protože já jsem tu instituci měl rád. Pro mě vždycky byla čet, když tam třeba něco uváděli mě, a hlavně jsem tam rád chodil jako návštěvník. Bylo to takový v nejlepším slova smyslu demokratický ustrojení té instituce. Chodilo se tam přímo z ulice, ani nevím, jestli tam byl schod, možná jeden, ale to je tak všechno. Nepamatuju se, že by se tam vybíralo vstupné, čímž oni se zároveň nepodbízeli. Prostě snažili se, aby i pro studenty a pro lidi vzdělaný, který často v naší vlasti mají do té kapsy nejhloub, tak aby to bylo přístupný, a z mého pohledu tam byly odvedeny velké výkony. No, takže já bych i tady třeba, jestli se to hodí, tak Jáchymu Topolovi a spol ještě jednou za to poděkoval. A doufám, že to není úplně z jejich strany uzavřená kapitola Senek Václavu Havlovi, protože oni to know-how mají a mají to rádi taky.
0: Pohled spisovatele a publicisty Pavla Kosatíka.
2: Jak to vidí?
0: Jak mi možná právě Václav Havel, pane Kosatíku, okomentoval dění na politické scéně v Česku. Včera začala se psát nejspíš další kapitola napětí mezi vládou a prezidentem po té, co Petr Pavel vrátil poslanecké sněmovně novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti a dal tak kabinetu najevo, že není spokojený s její představou o správě veřejných financí. Prezident poprvé vetoval zákon této trojkoalice. Novela podle něj by ohrozila veřejné finance. Andrej Babiš na to reagoval slovy, že krok pana prezidenta je nezodpovědný, nepromyšlený a aktivistický.
1: Václav Havel byl taky hlavou státu a taky to měl těžké, ale za něj a za třeba premiéra Václava Klause, se kterým to možná měl nejtěžší, to zdaleka nedosahovalo těchto měřítek. No, na mě na tom působí nejodpodivěji to, že se takhle zachází s hlavou státu. My jsme to měli složité za Miloše Zemana, kterýho já třeba si to pamatuju a doznávám se, jsem hodně kritizoval, protože se mi zdálo, že tu funkci jednu dobu a dlouhou nevykonával vlastně vůbec, a pak ve zbytku hlavně toho druhého volebního období si dával záležet, aby všichni věděli, že se obrací jenom ke svým voličům a na ty ostatní, že kašle, což taky několikrát veřejně řekl. A teď jsme tady v situaci, víte, vemte to třeba z hlediska lidí, kterým je 15-20 let a kteří se na tohle to dívají a kteří nemají zažitou ještě normu, jak se k sobě nejvyšší ústavní činitelé mají chovat. Takže se pro ně normou stane toto. To znamená, že se hlava státu zdůrazňuje, že se peskuje z těch nejpitomnějších důvodů, vymýšlejí se prostě obezličky, aby se nevyšla do letadla nebo aby nemohla doletět někam na nějakou akci. A je to hanba, doplatí na to ten systém. A to jako ten pan premiér nemůže tohleto žádným způsobem vyhrát, protože tady fakt u takovýchhle témat je hodně podstatná, jestli je pozitivní nebo negativní motivace, a ta jeho je negativní.
0: A co si myslíte o hledání nového šéfa Národní galerie? Ministr kultury Klempíř letos v březnu odvolal ředitelku paní Knastovou, první výběrové řízení zrušil, nyní se sešel se zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha, nabídl jim účast ustavované komisi pro výběr ředitele, řekněme pokus číslo 2, slíbil, že zveřejní jména členů komise, lepší komunikaci, tak...
1: No právě, ta transparentnost přislíbená, ta nebyla dotržena tak do puntíku, abych tak řekl, poněvadž jsme se nedověděli ani, kdo rozhoduje o těch kandidátech, ani vlastně ti kandidáti někteří pak zveřejnili, když už bylo jasné, že teda nic nebude, tak aby aspoň veřejnost věděla, že oni to brali vážně a že do toho nastoupili s jakýmsi velkým nasazením, tak zveřejnili svoje projekty, takže díky tomu jsme se to dověděli, ale ze strany ministerstva jsme se žádné transparentnosti nedočkali. Ach, ta chyba je v tom, že to provizorium, vy jste zmínila, že k odvolání paní Knaz došlo už před řadou měsíců a to provizorium bude pokračovat minimálně do podzimu. A to je důležitá instituce, ta by neměla být vedena nějakým provizorním šéfem, tam by správně se mělo rozhodovat o důležitých výstavních projektech, třeba i mezinárodních. K tomu, aby se mohly uskutečnit, tak je potřeba velmi intenzivní spolupráce kompetentního, zdůrazňuji kompetentního ministra s podobně kompetentním šéfem tady tyhle ty instituce. To kdysi fungovalo podle mě například za ministra kultury Daniela Hermana a Jiřího Fajta, kde, jak já se domnívám, nebo asi i podle objektivních kritérií, opravdu na několik, bohužel jenom málo let, se ta Národní galerie dostala na tu evropskou úroveň a ti lidi z té Evropy začali jezdit sem. A ne, že my pořád jezdíme do té Vídně a do Paříže, abychom teda viděli ty nadnárodní výstavy. No a prostě je mi to líto, to ministerstvo evidentně si s tím neví rady a jako konce nebo světla z tunelu nevidět, protože máte pocit nebo vnímáte z toho jejich celkového jednání, že mají teda nějakou propracovanou, promyšlenou koncepci a že jsou vůbec kompetentní v tom řízení kultury. Já když třeba toho pana ministra slyším, jak on tak teďka si posledních pár týdnů dává pozor, ale předtím to víckrát řekl, že on by rád ty peníze přiděloval na základě politického klíče, podobně jako to dělá paní ministrině Šimkovičová na Slovensku. Jo. A to by byla další velká darda nejenom kulturnímu světu, ale celé té společnosti, protože to nejsou peníze, ty, které on tam obhospodařuje, to nejsou peníze jeho, to jsou peníze naše. No. A on je jejich správcem, takže a měl by spravovat k užitku co nejširší veřejnosti a nejenom k užitku svých vlastních voličů nebo nějakých podporovatelů.
0: A cítíte, pane Kosatíku, jaké akcenty teda sleduje dosavadní kulturní politika?
1: Podívejte, oni to v tom, já jsem se včera znova díval do toho vládního prohlášení a oni to tak celkem nekomplikovaně tam pojmenovali ty své priority. No, jako jsou to naprosto vážné věci, že chtějí důstojné platy pro kulturní pracovníky, že se budou starat o památky, že budou propojovat kulturu s cestovním ruchem, že se budou starat o regiony a tak dále. Podpora tradic a folkloru, to chtějí vždycky všichni za všech okolností, ale nemá to v tom vládním prohlášení měřitelné parametry. Jediné, co víme, že chtějí jistě v co nejbližší době zrušit veřejnoprávní média, s čímž já jsem v totálním rozporu, protože...
0: Změnit financování.
1: No, ale tím jako zrušit veřejnoprávnost, protože to je obsahem toho, když se to převede pod stát, tak není možné mluvit o tom, pro co Henry Kissinger měl takový hezký slovo, on neříkal rovnováha, on říkal equilibrium. Mně se to slovo hrozně líbí, protože tím jakoby se naznačovalo, že ta rovnováha, že je to taková jemná rovnováha, jako motýlí křídla, jo, jako když lidi spolu opravdu chtějí vycházet, tak se musí zachovávat určitý jemnosti v těch vztazích, aby se nerozbil porcelán a nevzniklo něco, co už nepůjde vrátit zpátky. No a oni do toho teda spějí plnou parou s vytřištěným zrakem a těší se, že to prostě všechno změní. No.
0: Pavel Kosatík, spisovatel a publicista a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji hezké dny.
1: Já děkuji za pozvání a loučím se, nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
3: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
4: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
5: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
2: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 14:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO. Potvrdil to mluvčí rezortu Vladimír Hřebka. Šéf Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali například o financování sociálních služeb nebo novele zákona o sociálních službách. Nebyli ale zapsaní v povinném registru lobbystů. Hrozí jim za to pokuta. Zástupci Unie tvrdí, že na to zapomněli. Nyní už v registru jsou. Kubát ani Juchelka to nekomentovali. Moskva i Washington chtějí dál jednat o ukončení války na Ukrajině. Shodli se na tom ministři zahraničí obou států Marco Rubio a Sergej Lavrov ve filipínské Manile. Moskva podle Lavrova i nadále podporuje návrh na ukončení konfliktu diskutované prezidenty obou zemí na summitu na Aljašce v roce 2025. Ten ale žádné zásadní řešení nepřinesl. Cena severomořské ropy Brent se ve čtvrtek poprvé od května znovu vrátila nad hranici $100 za barel. Cena suroviny se tak zvýšila už pátý obchodní den v řadě. Podle analytiků za to může hlavně americko-izraelský konflikt s Iránem, který omezuje trasy důležité pro přepravu ropy. Tento týden začali narušovat mezinárodní lodní dopravu taky jemenští husijové v Rudém moři. Tvrdí, že tam vyhlásili námořní blokádu Saudské Arábie. Řidiči v Praze mohou ode dneška jezdit po opravované části Kbelské ulice. Rekonstrukce dalšího úseku silnice potrvá do poloviny srpna. Podle ředitele technické správy komunikací Filipa Hájka řidiči musí ale i nadále počítat se zúžením. Fotbalisté Jablonce prohráli 2-3 v chorvatském Varaždínu na úvodu druhého předkola konferenční ligy. Ve stejné fázi ale Evropské ligy vyhrál Hradec Králové 1-0 v Norsku nad Tromsø. Odvety se budou hrát příští čtvrtek. A vodní slalomář Jakub Krejčí je mistrem světa. Zlato získal na kajaku v americkém městě Oklahoma City.
7: Omezení na D1 na mostě Šmejkalka a nehoda u sedliště. Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, čekejte ale několik omezení, třeba na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy v zúžení na mostě Šmejkalka na 25. kilometru se dnes jezdí pouze levým pruhem. Pravý pruh zabrali silničáři a nárazově se tvoří i teď v noci kolony kamionů. V Praze připomínáme omezení ve Kbelské ulici, jezdí se vždy mezi Novopatskou a Letňany pouze jedním pruhem, aktuálně plynule. A zúžení do jednoho pruhu pak čekejte i na magistrále směrem do Holešovic, a to na Hlávkově mostě. A na Frýdecko-Místecku pozor na silnici 473 za výjezdem ze sedliště do Šenova před osadou Mlzáky srazilo osobní auto zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě převážně oblačno a místy slabé přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Starý řád skončil a nový se tvoří. Jaký bude, záleží i na roli Evropy. Stabilita bude pouze v momentu, kdy Ukrajina bude mít dostatečné bezpečnostní záruky, řekl v únoru analytik Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy Michal Smetana. Jaký řád vzniká, za jakých okolností může válka na Ukrajině, která čelí masivnímu ostřelování a sama útočí na cíle hluboko v Rusku, skončit spravedlivým mírem? A jak se mění důvěra Evropy v Ameriku a její ochotu přijít na pomoc v případě bezprostředního ohrožení? Dobrý den.
9: Hezký den, děkuji za pozvání.
8: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost plus.
8: K jakému řádu míříme s ohledem na to, jak dynamicky se svět vyvíjí?
9: To zatím ještě nevíme. A jsme v takovém zvláštním mezidobí, kdy kromě států, jako je Rusko a Čína, které jsme vlastně v tom minulém desetiletí viděli jako ty hlavní vyzivatele toho existujícího řádu zložených na určitých pravidlech a normách, tak se k tomu přidaly Spojené státy za současné administrativy, které tento řád a tato pravidla a tato normy velmi aktivně demontují sami. Oproti tomu, aby byli vlastně obránci toho, jak to fungovalo dříve a jaký výsledek vlastně bude celé této dynamiky, kde máte tedy ty tři velké mocnosti, které jsou evidentně jakoby nespokojeny s tím, jak to fungovalo, ale zároveň ještě se neshodli na nějaké novější vizi, to se teprve uvidí. Je to vždycky velmi složité, volatilní a asi riskantní období, kdy se právě tyto nové, dejme tomu, normy a pravidla ustavují. A je to samozřejmě období, kdy vznikají rizika nedorozumění, konfliktů, válek.
8: Do jaké míry bude podoba světového řádu záviset na tom, jak a kdy skončí válka, kterou proti Ukrajině vede už pátý rok Rusko?
9: Z pohledu nás jako Evropanů je toto samozřejmě klíčový konflikt. Možná, kdyby tady seděl analytik z Jižní Afriky, z jihovýchodní Asie, z Jižní Ameriky, tak by možná tu jeho důležitost asi vnímal trochu jinak, ale pro nás samozřejmě je to ten klíčový konflikt, je to nejintenzivnější válečný konflikt na našem kontinentu od konce druhé světové války a je to taky konflikt, ve kterém my jsme angažováni, možná ne přímo vojensky, ale ve smyslu podpory jedné strany a to velmi aktivním způsobem, kdy velká část našich prostředků jde na podporu Ukrajiny vlastně od začátku tohoto konfliktu. Takže z našeho pohledu samozřejmě výsledek tohoto konfliktu je klíčový, možná částečně i pro ten celkový řád, ale rozhodně pro nějaké budoucí fungování, dejme tomu nějaké evropské bezpečnostní architektury, toho, jak vůbec bude fungovat Evropa. My jsme po konci studené války se snažili vybudovat s Ruskem vztah jakožto s partnerem a dostali jsme se po 30 let do bodu, kdy tento vztah se výrazně proměnil k horšímu opět. A co to bude znamenat do budoucna? Bude velmi záležet také na tom, jak tato válka skončí, zda tam dojde k nějakému stabilnímu řešení, který ukončí tu intenzivní část konfliktu a bude tam nějaký prostor pro postkonfliktní tomu zbližování jak Ukrajiny a Ruska, tak nás a Ruska, ale zatím v tuto chvíli, kdy ten konflikt skutečně jako zuří velmi intenzivním způsobem, se to zdá jako velmi vzdálená budoucnost.
8: A jakou roli v tom novém světovém řádu bude hrát Severoatlantická aliance?
9: To bude velmi záležet na tom, jakým způsobem se Severoatlantické alianci také vlastně podaří vyřešit tu svoji vlastní vnitřní krizi. Opět po ruské plné invazi v roce 2022 a na to vlastně zareagovalo poměrně konzistentně, poměrně jednotně. A opět jsou tam nějaké limity, na to je aktuálně 32 států, které každé mají velmi odlišné priority, velmi odlišné vnímání hrozeb a částečně odlišné systémy, odlišnou vůli investovat do vlastních obranných schopností a podobně, ale pořád, když se podíváme na to z této perspektivy, tak ta reakce byla vlastně poměrně jako konzistentní a jednotná. Zároveň jsme se dostali do bodu, kdy vlastně nejdůležitější člen této aliance, a to bez diskuze, od roku 1949 prostě Spojené státy jsou tou vedoucí mocností v čele aliance a to jak politicky, tak samozřejmě z pohledu unikátních vojenských schopností, které Spojené státy jsou schopny nabídnout ostatním členům aliance. Bavíme se nejenom o největší a nejvýkonnější, nejefektivnější armádě světa, ale o schopnostech, jako jsou logistické schopnosti, mobilita v rámci války, schopnost získávat zpravodajské informace. Tam všude mají Spojené státy schopnosti, pro které Evropa nebyla schopna vybudovat do takové míry nebo do takové kvality, do takového rozsahu. A nyní jsme teda v situaci, ve které tento klíčový spojenec nebo tento klíčový vůdce této aliance vlastně má velmi kritický pohled k aliance jako celku a k ostatním členům. Dostali jsme se až do bodu, kdy v minulém roce Donald Trump, jakožto prezident Spojených států, hrozil vlastně členskému státu aliance použitím síly. To byla to ta velká grónská krize, která sice nakonec nepřerostla do použití síly, díky bohu, ale rozhodně to není něco, co bylo kompletně vyřešeno a vlastně válka Spojených států a Izraele proti Iránu ten problém ještě prohloubila, kdy Spojené státy vlastně otevřeně říkají, jsou nespokojeni s tím, jak Evropa podpořila Spojené státy a ta tenze mezi námi a druhou stranou Atlantiku pokračuje.
8: Takže to, jak bude vypadat nový světový řád, záleží hlavně na Spojených státech.
9: No rozhodně to je jeden z těch nejdůležitějších aktérů, protože to pořád stále ten nejmocnější stát tohoto světa. Není to jediný mocný stát světa, ale pořád to nejmocnější stát světa.
8: Na to má za sebou summit v Ankaře. Co je pro vás ten nejdůležitější závěr?
9: Rozhodně důležitý závěr je to, že ta krize se nějakým způsobem neprohloubila, to znamená došlo ke společnému prohlášení, rozhodně tam došlo k celé řadě velmi pozitivních setkání, ať už se to týká debat o vojenských výdajích v rámci aliance nebo podpoře Ukrajiny. Zároveň ale ta druhá část tohoto problému je, že rozhodně tam nedošlo k nějakému vyřešení vlastně toho vnitřního konfliktu, o kterém se bavíme. To znamená, i v rámci tohoto summitu Donald Trump opět zvihl to téma například Grónska jako něco, co chce nadále řešit, že to není pro něj zcela uzavřená kapitola. Stejně tak tam prostě vidíme limity ohledně podpory Ukrajiny ze strany Spojených států, kde samozřejmě kvalitativně jsme se posunuli někam zcela jinam, než jak to bylo za předchozí americké administrativy. To znamená, do jaké míry se ten míč trošku odkopnul zase trochu dál. A dál rozhodně se teďka nebavíme o tom, že by ta krize byla nějaká intenzivnější, ale všichni cítíme, že prostě ten problém tam přetrvává a že ta nutnost Evropy vlastně hledat do budoucna řešení, kdy bude výrazně autonomnější na Spojených státech, ne protože by chtěla, ale protože musí, tak to samozřejmě nadále přetrvává.
10: Vyplynulo něco ze summitu pro českou obranou politiku?
9: Já myslím, nebo doufám, že pro českou obranou politiku je tam zpráva, skutečně musíme vzít naši obranu velmi vážně a skutečně musíme naplňovat ty sliby, ke kterým jsme se zavázali už na tom předchozím summitu v roce 2025 a že do budoucna bychom neměli být státem, který jede na summit s tím, že nesplnil své závazky a to vlastně naplní ani těch původních 2%. Rozhodně to není dobrý signál směrem ven. Já nechci z České republiky dělat tu centrální otázku, to v žádném případě. Samozřejmě na to řeším celou řadu mnohem důležitějších záležitostí než čistě jako české obranné výdaje, ale je to špatný signál, je to signál, který bychom neměli vysílat a do budoucna bychom měli hrát roli spojence, který je v těchto ohledech spolehlivý a bere obranu vážně, protože obrana jak naše, tak aliance jako celku.
10: A co vyplynulo pro Ukrajinu ze summitu v Ankaře?
9: Takový mix dobrých a špatných zpráv. Podpora Ukrajiny pokračuje. Je to takové, že v celé řadě oblastí vlastně jsme poměrně rádi, co se dostalo na stůl a vždycky si dokážeme představit, že by to vlastně mohlo být mnohem více. A takový ten klasický příklad z tohoto summitu, o kterém se hodně mluvilo, byl vlastně americký slib poskytnout Ukrajině licence na výrobu raket do systému Patriot, což v principu je samozřejmě dobrá zpráva. Ukrajina ukazuje, že je schopná v rámci svého obraného průmyslu produkovat velké množství prostředků, které používá jak pro útočné, tak obrané operace a obrana proti balistickým střelám je prostě ta klíčová díra, kterou aktuálně Ukrajina trpí, právě protože má nedostatek munice do těchto systémů a ta munice obecně je velmi nedostatková a Spojené státy ji Ukrajině už poměrně dlouho neposkytují. Zároveň ale to, že Spojené státy poskytly tu licenci, také znamená, že to je opět signál, že Spojené státy nejsou ochotny poskytnout tu munici jako takovou a než se vlastně naplní ta možnost Ukrajiny tuto licenci využívat a v praxi vyrábět tuto munici tak, aby ji mohla používat k obraně svých měst proti ruským vzdušným útokům, tak to bude trvat ještě poměrně dlouhou chvíli. A nejsme si úplně jistý, jak rychle vlastně Ukrajina je schopna například tuto konkrétní díru zacelit. Opět neznamená to nic extrémně dramatického v tom celkovém jako strategickém pohledu, ale víme, jaké množství Rusko je schopno produkovat této munice měsíčně a víme, že pro Ukrajinu tyto vzdušné útoky jsou velkým problémem i nyní a budou samozřejmě ještě palčivějším problémem během zimy, kdy Rusko bude pokračovat v útocích na energetickou infrastrukturu, což vzhledem k velmi tvrdým zimám na Ukrajině může znát velký problém pro civilní obyvatelstvo a její průmysl.
10: Mezeru v obraně proti balistickým střelám nemá jenom Ukrajina, ale celá Evropa. Ano. 9 zemí Evropy se při setkání koalice ochotných dohodlo s Ukrajinou na integrované obraně právě proti balistickým střelám. Jak dlouho může trvat její budování? Jinými slovy, jak dlouho ještě bude Ukrajina tak zranitelná? Když se tedy 9 zemí dohodne na nějakém společném postupu, tak je to řadu let?
9: Je to práce na roky, jo, ale zase záleží. My se bavíme o nějakém přístupu, který není o vývoji jednoho typu systému nebo o investicích do jedné konkrétní oblasti. Je to, dejme tomu, nějaká širší strategie, kdyby se vlastně měly posílit tyto schopnosti jak na úrovni Evropy jako celku, tak Ukrajiny. Je to strategie, která si klade za cíl v tomto ohledu prostě mobilizovat průmysl, provádět společné investice, společný vývoj těchto systémů a rozhodně tam je potenciál, ale nic z toho se prostě nedá v našich podmínkách udělat extrémně rychle. Samozřejmě Ukrajina tím, v jaké se nachází situaci, je tlačena do toho, aby celou řadu rozhodnutí vlastně urychlovala a v minulosti ukázala, že je schopná některé tyto věci převést do praxe vlastně mnohem rychleji, než mnozí očekávali, ale zároveň všechno toto prostě vyžaduje nákup komponentů, velmi, velmi dejme tomu, složité procesy, které se musí v praxi implementovat a nedá se prostě očekávat, že toto je něco, co by třeba v horizontu nějakých jako týdnů nebo krátkých měsíců mohlo být zcela převedeno do reality jako nějakou robustní náhražku vlastně těch schopností, které částečně poskytovaly i Spojené státy.
10: A rozumíte tomu, proč se toho účastní jenom 9 zemí? I Česko dostalo pozvánku do téhle koalice a nepřijalo ji, stejně jako Polsko.
9: Upřímně, jaké je rozhodování současné české vlády, velmi těžko říci. Já, pokud jsme dostali skutečně pozvánku, moc nevidím důvod na tom se nepodílet na tomto typu iniciativ, prostě protože pro naši budoucnost, jak Českou republiky, tak Evropy jako celku, je klíčové se bavit o řešeních, které jsou celoevropské, které nějakým způsobem využívají vlastně té možnosti toho, že se nacházíme na kontinentu, který má velký průmyslový potenciál, nicméně roztříštěný do celé řady prostě zemí, které opět mají zcela jiné priority, zcela jiné systémy, zcela jiné ekonomické představy a jakékoliv tyto iniciativy, které se vlastně snaží, dejme tomu, tento přístup v obranných a bezpečnostních otázkách, dejme tomu zjednodušit, unifikovat a pracovat na společném plánování, společných nákupech, je samozřejmě něco, co pro nás má potenciálně do budoucna velké benefity.
10: Premiér Andrej Babiš přišel s vlastním nápadem na vytvoření společného unijního projektu protivzdušné obrany Europatriot, ve kterém ale třeba nepočítá s Velkou Británií. Rozumíte tomu?
9: Opět to by byla asi otázka trochu více není. Ano, Velká Británie není členským státem Evropské unie už, asi bohužel bychom mohli říct zároveň. A Velká Británie je naším spojencem v rámci NATO a ve všech těchto debatách, které vlastně se zintenzivněly právě po nástupu Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta, je pro nás Velká Británie velmi klíčovým spojencem. A Velká Británie podporuje velmi intenzivně Ukrajinu a je pro nás klíčová jako stát, který samozřejmě má výrazně kvalitativně jiné vojenské schopnosti, než máme my a chceme jakoby celek jako Evropa, jako s Velkou Británií intenzivně spolupracovat, tím spíše, když vidíme vlastně, dejme tomu, ten určitý odchod Spojených států, možná zatím více politicky, ale i ty konkrétní kroky vlastně odchodu Spojených států z Evropy se zvažují a dá se očekávat, že budou pokračovat. Takže v této oblasti spoléhat nás Velkou Británii jako našeho spojence určitě dává z mého pohledu smysl.
10: Jakou pozici teď má Česko v koalici ochotných?
9: Nemyslím si, že nějak významnou. Myslím, že politicky samozřejmě je vnímáno, že po změně vládě v naší zemi se dejme tomu náš pohled směrem k Ukrajině minimálně na té retorické úrovni určitě změnil, stejně tak na úrovni toho, jaké iniciativy jsme schopni směrem Ukrajině podporovat. A opět, do jaké míry toto je spojeno s českou domácí politikou, s preferencemi těch stran, které jsou v aktuální vládní koalici, to je jakoby jedna otázka. Určitě nejsme vnímáni jako, dejme tomu, Maďarsko v tom předchozím období za předchozí maďarské vlády, kdy skutečně maďarská opozice byla mnohem otevřenější, intenzivnější a silnější, ale jsme, dejme tomu, pár kroků tím směrem, kdybych to takhle měl jako metaforicky popsat.
10: Mimochodem, v souvislosti s Ukrajinou se často mluví o spravedlivém míru. Vy jste ředitelem Českého centra pro výzkum míru. Co to je spravedlivý mír? Jakou má definici?
9: Já mám vlastně v kontextu Ukrajiny, já ten termín nepoužívám, protože si mám trochu jakoby praktický problém ohledně jeho naplnění. Jo? Jako já zase světová politika nikdy není černobílá, je vždycky v mnoha ohledech velmi složitá. Zároveň to, co vidíme v případě Ukrajiny, je bez jakýchkoliv debat porušení mezinárodního práva, napadení suverénní země jiným státem, využití vojenské síly způsobem, který je jak nelegální, tak nelegitimní. To je zcela bez debat. A je velmi těžké si vlastně představit v tomto kontextu, jak ta válka probíhá, vlastně scénář, kdybychom mohli říct, toto je spravedlivé vyřešení. Jo. Pokud by aktuálně Rusko se zastavilo na těch pozicích, kde je, ukončily se veškeré boje na Ukrajině a obě dvě strany se dohodly, že už prostě válka nebude pokračovat a skutečně od té doby válka jako nepokračovala, bude to spravedlivé. Pořád tam máme jakoby v minulosti celou řadu ukrajinských civilistů, kteří zemřeli zcela zbytečně, zničená ukrajinská města, případy jako Buča, Irpiň, naprosto prostě dramatické prostě zločiny proti lidskosti, zabíjení civilistů. A pokud by nedošlo vlastně k potrestání těch viníků, můžeme se bavit o tom, že to je spravedlivý mír. Jako z mého pohledu to je jako velmi problematické.
10: Takže
9: pro
10: tam
9: mě,
10: spravedlivý mír nemůže nastat.
9: Pokud by nedošlo k něčemu ve formě kompletní porážky Ruska, takovým způsobem, jaké došlo například v roce 1945 poražením nacistického Německa, kdyby země byla poražena, došlo tam ke změně režimu, nový stát byl vlastně souhlasil s reparacemi, ano, to by mohla, tam určitě máme představu spravedlivého míru. A to se skoro určitě nestane. I kdybychom si to přáli, ale to je prostě zcela jako nereálná představa a určitě bychom neměli naši strategii zakládat na tom, že toto se nám podaří naplnit, protože nikdo aktuálně nemá úplně vizi, jak něčeho takového dosáhnout. Oproti tomu, jakou vizi jsme měli v roce 1945. Co je pro mě asi jako teďka klíčové, je spíše než mluvit o spravedlivém míru, který prostě bohužel pro Ukrajinu je iluzorní, bavit se o míru, který bude stabilní. To je asi ta klíčová věc.
10: A to jsou ty bezpečnostní záruky.
9: Stabilní mír je takový, aby došlo k urovnání, ve kterém nedojde pouze k ukončení té otevřené fáze konfliktu, to znamená k ukončení bojů, ale také k situaci, ve které nad Ukrajinou nebude permanentně viset riziko a hrozba další ruské invaze, což by mělo prostě pro Ukrajinu dlouhodobě jako pro stát vlastně hrozně devastující účinky. Když si představíme, že Ukrajina teda uzavře s Ruskem nějakou formu míru a zavřeta nebudou dostatečné bezpečnostní záruky, tak Rusko bude moct nadále do budoucna vlastně využívat této hrozby na to, aby ovlivňovala politický osud země, aby tlačila vládu, aby se nějakým způsobem chovala, protože vždycky tam bude to riziko další invaze, potenciálně možná z nějakého pro Rusko strategicky výhodnějšího bodu. A v tu chvíli, pokud tam bude riziko invaze, tak do země nebudou chodit investoři, nebudou tam posílat peníze, budou odcházet mladí lidé ze země. To znamená, že vlastně zničíte jako budoucnost té země na roky nebo možná desítky let dopředu. Proto je klíčový vlastně stabilní mír, ve kterém budeme vědět, že nikdy nemůžete vyloučit to, že nedojde k další válce, ale můžeme mít prostředky, kterými tu válku uděláme pro Rusko mnohem nákladnější, nebo tu invazi mnohem nákladnější, než tak, jak byla v roce 2022, právě skrze kredibilní bezpečnostní záruky. Proto, když se vlastně probíhají například výzkumy veřejného mínění na Ukrajině, tak skutečně velká část ukrajinského obyvatelstva si přeje ukončení války, je ochotná i k nějakým kompromisům, ale chce tyto bezpečnostní záruky, protože ví, že bez toho ten stát nebude soběstačný a funkční do budoucna.
10: No a když se podíváte na to, jakou strategii teď volí Ukrajina, jakou strategii volí Rusko, je to pátý rok války, Ukrajina se postupně dostává hluboko do ruského území svými dronovými útoky, tak to na nějaký mír nevypadá.
9: Ne, bohužel ne. Aktuálně ta situace se zlepšila pro Ukrajinu v mnoha ohledech oproti loňskému roku. Ne všechny problémy, které jsme tady na Českém rozhlasu vlastně diskutovali, byly vyřešeny, to určitě ne, ale ten posun je značný a v mnoha ohledech prostě Ukrajina skutečně funguje v letošním roce mnohem efektivněji a uštědřuje Rusku velkou bolest. Právě skrze ty útoky do hlouby ruského území, což výrazným způsobem zasahuje ruskou ekonomiku, opět velmi dobrá ukrajinská strategie. Stejně tak vlastně schopnost vlastně se bránit i přímo na zemi oproti ruským útokům a uštědřovat vlastně velké ztráty Rusku. Mnohem větší, než tak, jak to bylo v uplynulém roce. A teďka před několika dny byla zpráva z ukrajinského generálního štábu o 1600 vlastně ruských vojáků vyřazených z boje, to znamená zabitých nebo zraněných, takže nemůžou v tu chvíli pokračovat v boji za jeden den, což bylo asi jako rekordní číslo snad za rok a půl. A je to vlastně spíše taková jako ilustrace nějakého trendu, který vidíme těch posledních měsících. To znamená,
10: jsou taky rekordní čísla u civilních obětí na straně Ukrajiny.
9: Přesně tak.
10: Jak zásadní je rozhodnutí Volodymyra Zelenského změnit velení ukrajinské armády, kdy místo syrského nastupuje o generaci mladší Michail Drapaty?
9: Je to obecně vnímáno jako správný krok. Generál Syrsky začal být v poslední době velmi nepopulární. Řekl bych, že v kruzích lidí, kteří se zabývají vojenskou strategií a mezi ukrajinskými důstojníky už byl nepopulární poměrně dlouhou dobu právě skrze jeho přístup, který mnohem více vycházel z nějakého tradičního sovětského systému velení a řízení a v mnoha ohledech byl vnímán jako problematický. Mimo jiné i proto bylo velmi negativně vnímáno vlastně rozhodnutí prezidenta Zelenského a zbavit se ministra obrany Fedorova, který byl vnímaný jako generace, nová mladší generace, která je v tomto ohledu efektivnější, zároveň více dbá na vlastně životy jednotlivých vojáků, je více zaměřená na implementaci moderních technologií, ale tak například transparenci, vlastně snaží zamezit korupci, nějakou reformu řízení vlastně jednotek, která opět potom zvyšuje důvěru vlastně možných třeba branců směrem k armádě. A ve všech těchto oblastech vlastně byl generál Syrský vnímán jako určitá problematická postava. A generál Drapaty je bezesporu skvělá volba, je to vnímáno skutečně velmi pozitivně naskrz armádou a rozhodně v tomto ohledu je to nějaký jakoby správný krok v kontextu ovšem velmi problematické krize, kterou ukrajinský prezident způsobil a která vedla i k velkým protestům v rámci Ukrajiny.
10: Říká Michal Smetana, bezpečnostní analytik, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Vy jste se po 3 měsících vrátil z Oxfordské univerzity, kde jste působil jako hostující vědec. Se svým týmem jste zkoumali vojenské aliance a důvěru lidí v NATO. Jak dlouho a kde všude jste data sbírali?
9: Ty data sbíráme od ledna 2025 a sbíráme je napříč aliancí v různých aliančních státech, ve Spojených státech, Velké Británii, Polsku, Francii, Německu. Zároveň je sbíráme v Rusku, což je pro nás samozřejmě klíčová země, která není členem aliance, ale jdeme tomu naším hlavním strategickým soupeřem a zajímá nás vlastně to externí vnímání toho, jak Rusové vlastně chápou nebo odhadují vlastně věrohodnost našich závazků.
10: Na co jste přišli v Rusku?
9: V Rusku jsme přišli na to, že v průběhu vlastně tohoto druhého funkčního období amerického prezidenta, tak ta důvěra vlastně v to, že by alianční státy bránily Pobaltí, systematicky klesá. Obecně se dá říci, že Rusové velmi intenzivně vnímají to, že Spojené státy jsou v konfliktu s ostatními členskými státy NATO, zvláště teda s tou evropskou sekcí, a že ta věrohodnost těch amerických závazků postupně klesá. To znamená ta představa toho, že pokud by došlo k válce mezi Ruskem a dejme tomu Litvou nebo Lotyšskem, takže by Spojené státy přišly na pomoc a vlastně riskovaly ten konflikt s Ruskem, tak ta důvěra v to, že by to Spojené státy skutečně v praxi provedly, soustavně klesá. Zároveň Rusové mají mnohem více než my jako Evropané tendenci vlastně identifikovat celé NATO nebo celou alianci s tím, co dělají Spojené státy. To znamená, pokud vnímají klesající víru, že Spojené státy by přišly na pomoc, tak tím spíše vnímají, že NATO jako celek by se aktivizovalo a něco v tomto hledu udělalo, což pro nás určitě není dobrá zpráva.
10: Jak se dají sbírat data v Rusku?
9: Velmi problematicky. My jsme se věnovali, nebo já jsem se věnoval vlastně sběru dat v Rusku už před invazí v roce 2022. Po té invazi jsem si dal od toho několik let pauzu z celé řady jak etických, tak jako praktických důvodů. V současné chvíli je tam v podstatě jedna nezávislá agentura, která je stále schopna působit a která je stále brána v akademickém prostředí jako spolehlivá a máme indikátory k tomu, jak moc spolehlivá je. Je to samozřejmě agentura, která operuje ve velmi problematickém prostředí, to znamená, je tam nějaký typ otázek, které už nechceme dávat respondentům, abychom neriskovali, že by z toho mohli mít nějaký postih, ale zároveň vidíme, že jsou v mnoha ohledech zatím velmi, velmi otevření a ty výzkumy se ukazují v mnoha ohledech jako velmi reliabilní stále.
10: Jste v Českém rozhlase v pořadu, jak to vidí, říkal, že politicky jsme připraveni na případný střet, ale ne v kapacitách. Za jak dlouho by byla Evropa schopná nahradit kapacity, které teď vlastně dodávají Spojené státy, když už na Spojené státy nemůžeme spoléhat tak jako dřív.
9: Bude to práce na roky a bude to vyžadovat velké investice a velmi tvrdá rozhodnutí, protože veškeré prostředky, co jdou do obrany, prostě nejdou do jiných společensky důležitých věcí. Takže ano, bude to bolet, ale je to nutné, protože na Spojené státy minimálně ze současné administrativy se spolehnout zcela už nemůžeme a nikdo z nás neví, jaká bude příští administrativa a spolehnout na to, že to bude nutně lepší, asi není ta nejlepší možná strategie.
10: Říká bezpečnostní analytik Michal Smetana. Děkuji vám za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
9: Děkuji za pozvání, hezký den.
10: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Armáda kvůli nehodě vrtulníku na Třebíčsku dočasně přestane používat stroje Venom a Viper. V programu Nová zelená úsporám podala žádost o státní podporu necelá tisícovka lidí. Jakub Krejčí vyhrál mistrovství světa vodních slalomářů na kajaku. A dnes bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami, teploty až 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Česká armáda až do konce vyšetřování pádu armádního stroje na Třebíčsku nebude využívat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom a Viper. Česko jich má